0: 24 let. Chudák tam teda pracoval údajně jenom za 90 tisíc měsíčně, no bylo mi ho líto, chtěl jsem mu něco poslat, jo.
1: Jo.
0: Tak se osamostatnil, že jo.
2: Jasně.
0: No ale
2: postavil se na vlastní nohy.
0: Vůbec nedaří. Co to znamená? Já dám jeden vývod a ty mě k tomu přidej další. Že kdyby Česká televize se měla platit dobrovolně, tak skončí.
2: No, ale a nebo? Musí začít brát skutečně lidi, kteří něco umějí. Prostě ona do doby, kdy jsou povinný koncesionářské poplatky, a když bude státní rozpočet, to je jedno, tak nám tam bude spát tyhle ty Takáče, Řezníčky, Moravce, Volnery, a Friedrichový a Buchy, jak se všechny jmenují. A teď se podívej, jako tam byly takové čtyři velké hvězdy, jo, v té české televizi. Nora Friedrichová, že? Ta skončila někde na Hero Hero, kde se na ní dívá pár zoufalců. Neuvěřitelně odpadový produkt, totální bulvár, jo? Ona udělá totální bulvár. Zuzana Černá, že? Reportérka právě z pořadu Reportéři ČT, že? Investigativní žurnalistka, tak si udělala projektíček Pastvina, ten už zkrachoval. Jo? Tam už,
0: jo, ten
2: tam,
0: byl dobrý.
2: To už to zavřeli. Protože...
0: Ten byl výborný, ano.
2: To už zavřeli, protože na to se vůbec nedalo dívat. Jo.
0: Jak
2: Volner, ten píše pro Forum 24, tak to taky čte pár zoufalců. A Václav Moravec, největší superstar, 24 let, prostě člověk, který tady určoval všechno, o čem se bude příští týden mluvit, tak se na frajera dívá mín lidí než na tebe. Jako, to je prostě, to, ale jako řádově mín. Jo. To je prostě neuvěřitelná záležitost. Řádově, tam se dívá pár stovek lidí, že jo, ani ne, ty tam nemá tolik, co my máme teď tady v přímým přenosu.
0: To by začal možná onanovat, jako jo, protože to je samou radostí samozřejmě, jo, tak protože, jako přátelé, já jsem si fakt udělal srovnání a to teda mě pobavil jeden skutečný demokrat, který mi psal potom ještě soukromou zprávu, ta mě jako fakt jako rozchechtala, kdy já jsem mu psal, že to je opravdu tristní. Já jsem psal, pane doktore, et doktore, to je opravdu tristní. To se na mě nezlobte, ale vy máte světový zvuk, on má fakt jako světový zvuk u toho, jo. Já jsem si ho předplácel, protože já jsem tomu nemohl věřit. Já jsem si říkal, tam musí stát ta produkce, přátelé. Já se tomu fakt trochu vyznám, no, jo. Ta produkce musí stát bambilion. To je neuvěřitelně drahý. Tohle to nenatočíte, jako já vidím, jako já mám jakou aparaturu a kolik mě to stojí. A mám takový jako lehký průměr, možná lehký podprůměr a bavíme se řádově ročně 120 až 160 tisíc. Jo. Takže tady se řádově bavíme o desetinásobku a on má tu sledovanost o na každý to video 10x až 17x nižší, než mám já. No to je neuvěřitelný. A já říkám tomu klukovi, kdo jsem já? A kdo je tady pan doktor Ed Doktor, který tady 24 let je v tom nejlepším čase? Každý průměrný politik má větší sledovanost, než má Václav Hlodavec. A víš, co on na to vydal? On si to asi přečet a vydal na Instagramu prohlášení, že strašně děkuje, že to je úplně neuvěřitelný, že ho sleduje na stránkách 8 tisíc lidí, předplatitelů. 8 tisíc. A na YouTube, že už má přehrání 6,5 milionu přehrání. 6,5 milionu. Tak já mám 90 milionů přehrání. A o zbytku se nemá smysl ani bavit. Jo? To je
2: vlastně jeho největší počet přehrání byl první rozhovor s Macinkou, který jako nabídnul za darmo. Jo? Pak, když se podíváš na ten žebříček, tak pak už to šlo prostě zu grunt úplně totál. Takže to je naprosto k smíchu a proto já říkám, víš, že kdyby ta Česká televize musela bojovat o svého diváka, no tak třeba by přemýšlela, koho dát na tu nedělní debatu, ne podle toho, jako kdo se nejvíc jako hodí do toho jejich euroliberalistického pohledu, ale kdo jim přitáhne nejvíc diváků, jo? Kdo to nejlíp umí. Tak by třeba přetahovala toho Michala Půra, který za mě je vynikající, jo? Nebo by se snažila třeba získat tamhle Pavla Štrunce z Echa, který je vynikající. Nebo Radima Panenku, se kterým se dělají
0: Panenka
2: rozhovory,
0: je
2: prostě jedna báseň, jo. Je prostě geniální člověk, jeden z nejlepších novinářů, nejvzdělanějších novinářů, který tady ano. Je široko daleko.
0: Ano.
2: A najednou by oni museli jako do investigativy, no koho by teď třeba museli jako vzít do Reportérů ČT? Pravděpodobně by oslovili Pauknera, ne? Protože ten jede jako blázen. No. prostě najednou by museli jako, oni by se museli začít chovat tržně. Oni by se museli začít chovat tržně. A to by bylo to nejlepší, co by jako mohlo potkat, že by tam prostě nemohli dělat reportáže pan Moláček, který kdyby odešel z České televize, tak dopadne ještě hůř než Moravec. Ale že by tam prostě musel dělat reportáže třeba ten Paukner nebo Markéta Dobiášová, aby se na to lidi dívali, protože kdyby dělala reportáže Markéta Dobiášová o covidu a o dozimetru, tak to bude mít sledovanost jako prase, to ti garantuju. Jako. To bych se na ty reportéry šel teď hned podívat. Ale protože tam je pan Moláček, tak mě to absolutně nezajímá, nezajímá to téměř nikoho v celý České republice. Představ si, kdyby teď jako někdo zpracoval to, co já třeba dávám na Facebooku o tom, co se děje ohledně covidu v Americe. Jo. Nejenom ten Fauci, ale teď David Morenz, jo, který se přiznal. On se přiznal. To znamená, my to máme teď vyřešený. Jo? Odkud byl virus, jaký byl původ, že to celý věděli, že to celý kamuflovali. On se přiznal. On podepsal takzvaný plea deal. To znamená, že má záruku nižšího trestu, protože přiznal vinu. Jo? To je pravá ruka Fauciho. A hrozí mu až 5 let na tvrdo. A teď si představ, kdyby někdo udělal opravdu retrospektivně tu reportáž a vzal tady jako lidi, co tady všechno říkali a tak dále. Teď byl Primula u Kubelíka na Vox TV.
0: To jsem čuměl.
2: Viděl jsi to. A teď on tam ale řekne, jako, že se umlá, ale jenom za 3 věci. Jo. Tak kamaráde, já jako normálně mě, jako málo kdy mě už nějaký rozhovor zvedne tep, ale tenhle mě jako zvednul neskutečně. On tam prostě, jako my jsme to všechno udělali dobře, jenom tam byly třeba nějaké chyby, že jsme asi neměli ty roušky třeba do toho lesa a podobně, jo. A já jsem vlastně bojoval, aby ta škola byla otevřená dřív, to já jsem chtěl. No ty vogo, my jsme tady o to se rvali jako blázen, aby ty školy byly otevřený, aby je nezavírali, aby nezavírali biznesy, že jsou roušky k ničemu, jo. Že by se přiznal k tomu, že nutit očkování malým dětem a ženským v reproduktivním věku, že to nemělo vůbec žádný význam, protože to absolutně nezabraňovalo jakýmukoliv přenosu. Ani náhodou. Jo. On prostě jenom jakoby něco uzná, aby byl za toho hodnýho. A nejvíc mě prostě dojímá 2 věci. To jsem úplně teda jako vylít. Jo. První, když říkal, no teď s odstupem 5 let to se to říká. My to říkali už tenkrát. My, který jsme tam chodili na všechny ty konference s Mirkem Avrdou, s Janou Zvěrtegamplovou a se všema těma lidma, se Smysákama a tak dále, tak prostě jsme to říkali už od první chvíle. Od první chvíle a co jsme si za to museli poslechnout. A absolutně nejvíc, ta drzost už dosáhla úplně totálního maxima, kdy se ho tam ten Kubelík zeptal, no a nebylo teda špatně ty lidi polarizovat. A on na to naprostou drzostí řekne, no ale za polarizaci můžou vždycky obě dvě strany. Jak? Jako obě dvě? Jakože že my můžeme za to, že nám začali říkat, že jsme dezinformátoři, že nám blokovali weby, že nás vypínali, že nás prostě měli že nás prostě pomlouvali, nedali nám vůbec příležitost. Jako to je jak kdyby řekl, že prostě když se polarizovalo mezi nacistama a židama, takže za to mohli obě dvě strany. Jo? Že teda ty židi jako si za to taky mohli trošku sami, že se
0: vyčlenili na okrátní společnost. Ale to už se říká. To už se říká. To už strašný. Jako nečteš novou literaturu. To strašný. Už se skoro říká. No.
2: A pro mě prostě ten Primula, jako to, co tam on předved v rámci toho rozhovoru s tím Kubelíkem, to byl alibismus toho nejtěžšího možného kalibru, kdy oni nás tady, a ještě tam říkal taky věc, no víte co, tam byl prostě problém, že do těch debat vždycky chodil jeden odborník z jedné strany a druhý odborník z druhé strany. No, tak já jsem žádnou takovou debatu neviděl, jako kromě Xavera, kde Jirka Beran, kde na XTV Jirka Beran totálním způsobem zesměšnil Kubka, jo, to je do dneška jedna z mých nejoblíbenějších debat v celém mým životě, co jsem kdy viděl, na XTV, kdy prostě Jirka Beran zašlapal Kubka do země jak Weigl. A tak to byla snad jediná debata, kde byli opravdu proti sobě jako zastánce a odpůrce. Jinak celá všechny ty mass media jeli jenom jeden proud. Zvali tam toho Magora Flegra s těma kočkama, rozumíš mi, který prostě říkal, jak tady budou mrazáky a tohle. Kde byl jaký oponent, A tohle to všechno prostě on dneska pořád hájí. A řekne, no tak drobné chybičky tam byly, ale ona za to může spíš legislativa a to, že jsme v danou chvíli nevěděli moc, jako co se na nás zítí. Totální alibismus toho A víš, co mě nejvíc štve, že takovýhle lidi, jako je ten Primula, Chlíbek, Hel, by měli u nás sedět před tou vyšetřovací komisí úplně stejně jak ten Fauci v té Americe. A měl by být obviněný úplně.

0: tam je s Bitcoinem a tak dále. Všichni se to snaží, jako já, když jsem byl teď na té premiéře s tou Čermákovou, a teď ona se mě ptala, proč by měli lidi věřit víc mě a ne Vojtěchovi. A já jsem říkal, no protože jo, to COVID, jsem měl já pravdu a ne on. Jo? On říká, vy si tady vyúčtováváte COVID. Já říkám, ne vůbec. Ale přece, když půjdu za dvěma právníkama a zeptám se jich na jejich názor na kauzu a jeden mě řekne tu správnou variantu a druhý mě řekne tu blbou, tak za kým půjdu za 4 roky? Za tím, co mě řekl tu blbě to, nebo za tím, co mě to řekl správně? Že? A my dneska prostě tohle ještě pořád neumíme a vlastně jako kdo dneska jako říká, že v tom covidu, i když se ukázalo, že jsme měli pravdu, tak vlastně oni z tebe, no po bitvě je každý generál, teď jste chytrý. A vy si teď děláte to vyučtování jako s těma ostatníma. Jo. Vy jim to nechcete odpustit. Neodpustím, protože nám zničili celou jednu generaci dětí, totálním způsobem prostě zničili ekonomiku v téhletý zemi, z čeho se vyhrabáváme dodnes. A poškodili 100 000 lidí těma nesmyslnýma látkama, které do nich jako vpravovali proti jejich vůli. Aby vlastně se vůbec mohli dostat na občany totožní kategorie, jako ty, který byli očkovaný. To prostě strašný. A on ti řekne, oni udělali z očkovaných lidí občany první kategorie, z neočkovaných lidí prostě těm sebrali všechny práva, které jsou normálně ti daný ústavou a on ti řekne, že za polarizaci můžou obě dvě strany. No tak to je vrchol všeho, to je vrchol všeho.
1: Ne, je to, co vždycky říkám vám, přátelé, tady z těch knih, jo, když mi někdo říká, že se to nemůže zopakovat, že už se to nebude nikdy opakovat, že nemůže přijít holokaust a podobně, tak já vždycky říkám, kde pak. Jakmile jsme jednou překročili Rubikon, tak už to můžeme udělat, to průmyslové vraždění, a může to být v jiné formě. A já myslím, že jsme si to právě všichni vyzkoušeli během covidismu, protože já, když jsem tenkrát jako po těch 3 měsících, když jsem pomáhal a šeli jsme roušky a tak, jako prostě všichni, že jo. A potom najednou po těch 3 měsících jsme vyrazili do té Itálie, tenkrát s Barčou ze dne na den, tak já jsem prozřel takovým způsobem, pro mě to byl tak obrovský šok. My jsme tam byli v tom epicentru, my jsme byli v tom terstu, v tom špitále, kde byly ty mrazáky, ty mrtvoly a tak dále, jo, co nám tady říkali. A my jsme prostě takovým způsobem tam prozřeli s tou Barunkou, že já jsem z toho do dneška úplně auf, jo, protože nám říkali, tam vůbec nejezděte na hranicích, tam když budete pozitivní, tak vás jeden trefí lopatou, druhý vás tam zakope, jako úplně něco naprosto příšerného. A my jsme tam potom přijeli, teď jsme tam byli na té pláži, teď všichni tam bez roušek, v restauraci všichni bez roušek, všude se normálně žilo a to. Ale my jsme na sebe koukali s tou Barčou, říkali jsme si, ty vole, my se do té totality klidně vrátíme znova. My jsme se nechtěli vrátit, jako my jsme nechtěli jít zpátky do republiky. My jsme vážně uvažovali, že tam zůstaneme. A přesně jsem se vcítil do těch lidí, když se zavřely ty hranice. A bohužel je to asi v nás, Jindro, jo? Asi je to v nás, jako v mentalitě.
0: Ne, to určitě jo. A já jenom říkám, představ si, hele, to byl COVID, který měl velmi nízkou smrtnost a fakticky ty komplikace se týkaly v 99% případů jenom starších lidí s přidruženýma komorbiditama. Ale představ si, kdyby to byl prostě virus, který jako by měl 5% smrtnost, tak ti říkám, že nás umlčili, nás zavřeli. Jako, když by zítra byl nějaký false flag operation a začala válka s Ruskem, a já bych šel do televize a řekl bych tam, pojďte udělat mír, pojďte se dohodnout, protože to je úplně blbě, tak ti říkám, že si tam pro mě přímo by jako přijede urna. To, jako pokud někdo tvrdí, že se to nemůže opakovat, tak je opravdu naivní, prostě dějiny jdou v kruhu a představa, že prostě tyhle ty jako pachatelé dobrá, že toho někdy nechají, no nenechají. Oni prostě se cítí, že jsou v právu a že tím, že jsou v právu a páchají dobro, takže mají oprávnění vymítit ty, kteří jako jim stojí v cestě. To není jako, že oni s náma chtějí diskutovat. Ne, oni nás chtějí umlčet a vymítit, protože my přece nerozumíme tomu jejich vyššímu dobru, který oni páchají.
1: No jasně, to je přesně, páchají vyšší, ano.
0: Jenom otázka nastavení pravidel a jakmile ta společnost bude pod ještě větším tlakem, tak já jako si dovedu představit, že kdyby tady jako se něco takového strhlo, protože ten false flag operation, který velmi často je záminkou pro vznik nějaký války, tak to je jako běžná věc, tak ti říkám, že prostě kdyby mě sebrali, tak

0: se tady budou psát úplně stejný petice, ať mě pověsí jako za Miladu Horákovou. Úplně stejný.
1: To, naprosto.
0: Prostě ty lidi mají pořád stejnou mentalitu.
1: Každopádně jdeme tady na velmi zajímavý dotaz, ten zaujal i mě tedy. Pánové, dobrý večer, aha, dnes je to trochu odlehčenější, což je super. Dotaz na pana předsedu, to asi budeš ty, já předseda nejsem. Je na stole v koalici výměna Bradáčové, státní zástupci odkládají a trestní oznámení se hromadí. Držte se.
0: No a to je otázka, víš co, my si vždycky máme takovou tendenci si to personifikovat, jo? Že já třeba, co se týče policejního prezidenta, tak já vlastně vyčítám Vondráškovi strašně moc ten alibismus při střelbě na filozofické fakultě. Jo. To je prostě tam v tu chvíli, když jsi policejní prezident, tak jediný, co ti zbývá, je, hele, dělali jsme, co jsme mohli, ale já jsem byl na stráži, já za to přijímám odpovědnost, děkuju, nashledanou, odcházím. Jo. To je jediný, co můžeš udělat v tu chvíli. A to není, že bych mu to vyčítal, prostě to máš smůlu. To se stane zrovna, když jako ty jsi policejní prezident, ale bohužel jako musíš tu danou chvíli odstoupit. To, co oni předvedli s Rakušanem, ten alibismus, zakrývání prostě klíčových důkazů, lhaní okolo toho, to bylo něco jako neuvěřitelného. Ale já bych se, jako co se týče změny tý justice a vlastně vůbec represivních orgánů, to není o jednom člověku. To jako představa, že vyměníme Ondráška nebo Lenku Bradáčovou a že se jako všechno změní, to je naivní, to je mylná. Jo. To je prostě, jak bych to řekl, to je mindset, to je myšlenkové nastavení těch lidí, kteří v tom systému pracují. A oni vlastně v momentě, kdy se rozjede nějaký šiml, to znamená, že tady někdo 24. února tady začal vojenský konflikt na Ukrajině, a vydal se závazný pokyn nejvyššího státního zastupitelství, tehdy ještě tam seděl Stříž, tak vlastně on tam hned varoval a do médií to pustil, že varuje, kdo bude schvalovat ruskou okupaci, tak okamžitě bude nemilosrdně stíhán a tak dále a tak dále. Jo. A v tu chvíli se rozjedou ty kolečka toho stroje a oni jedou. Jo. A oni jedou pořád. A prostě to se dostane do té soustavy a tam prostě to pokračuje. Takže to jako nedělá, že jako představa, že Lenka Bradáčová někde jako to řídí z centrály a teď rozhoduje o tom, kde se co zahájí a co nezahájí. No to, takhle to není. Jo. Takhle to opravdu není. Prostě tam je plná soustava těch lidí, kteří jsou přesvědčení o tom, že je to takhle správně a ty trestní stíhání nezahajujou, případně zahajujou trestní stíhání proti lidem, kteří jako řeknou jenom něco, co se nehodí tomu systému. Takže bohužel jako změna toho mindsetu, já nevím, jak to říct česky, jo, myšlenkovýho nastavení, jo, je to nejtěžší a nejdelší. To vždycky trvá strašně dlouho. Po té revoluci, než jsme změnili tady myšlenkový nastavení, tak v roce 89, tak to trvalo hrozně dlouho a trvá to vlastně dodnes. Jo. Takový to, kdo neokrádá stát, okrádá svoji rodinu, to tady furt jede. Jo. Proto prostě každý druhý politik, který tady je, tak jedině přemýšlí, kde by co ukradl, což je strašidelným způsobem štve. Ale to není jako jedním člověkem. To není jedním člověkem, to je dlouhodobou prací a chtělo by to podle mého názoru ne jako v té soustavě někoho vyměnit, ale opravdu jako tady jít k těm volbám a já vím, že teď to bude znít tak, že jako si dělám promo pro nás, pro SPD, pro Svobodný, jo. Ale jít těm volbám a zvolit jako nás, který bychom tomu dali úplně jiný nádech. Protože dokud jasně tady neřekneš, že je změna, radikální změna, že prostě už to nebude tak, že tady budeme Ukrajincům prostě podstýlat a budeme jim tady tleskat a děkovat jim za to, že nás zachraňují. No? Ty jsi tady říkal, že jsi to ekonomicky rozebral detailně, já tomu věřím, ale ono to stačí jednoduchý číslo. 60% z nich pracuje, 20% jsou ženy a děti a starci a 20% nepracuje. 60% nikdy neuživí 40% lidí. Jo, to notabene v těch pracích, které jakoby oni dělají, byť už dneska jsou vyššího postavení, ale rozhodně to nejsou žádný jako mega podnikatelé, který by prostě vydělávali miliardy tady. Jo. Maximálně ty, který jsou na vrcholu toho organizované trestné činnosti. Ale prostě musí přijít vláda, která řekne změna. Teď je tady, s náma přichází naprosto zásadní systémová změna. Česká republika na prvním místě. Svoboda projevu prostě bude takhle a takhle. A jakmile ti přijde první kauza, kde někdo zbytečně zahájí trestní stíhání vůči svobodě názorového projevu, tak prostě ten státní zástupce musí pryč. Jo? V momentě, kdy tady jako udělá soudce, ten senát, který veme toho Ukrajince, který hodil tu zápalovou láhev na dům, kde spalo dvouletý dítě, a ten senát toho soudu dá podmínku a řekne, že ten prvoinstanční soud přecenil společenskou závažnost a nebezpečnost toho činu, tak prostě všichni ty tři soudci musí staláru. Jako, sorry. Prostě nemůžeš dát za to, že někdo, to nebyla jeho zásluha, že to nechytlo a že to dítě tam neuhořilo.
1: No,
0: to nebyla jeho zásluha, to byla jenom náhoda. Jo, ta flaška se odrazila od toho baráku, kdyby se rozbila o tu fasádu, tak to začalo hořet a blaflo to raz, dva. A ona se jenom odrazila od toho baráku a spadla před ten barák, kde teda začala hořet, ale samozřejmě už nebyla na tom domě, takže to hořelo pomalej a tím to stačil ten chlap jako uhasit. A oni mu dají podmínku a řeknou, že přecenili závažnost a společenskou nebezpečnost toho trestu. Jako chápeš to? Kam jsme se to dostali? A teprve v momentě, kdy takhle jako dostaneš exemplárně dvakrát, třikrát přes prsty, tak v tu chvíli se jako může začít něco hejbat. Ale to není jako Bradáčovou nebo Vondráškem. Já znova říkám, já Vondráška prostě nemůžu tam vidět kvůli ty filozofické fakultě, ale není to proto, jako že bych řekl, tak teď vyměníme Vondráška a policie začne fungovat takhle. Nestane se to. Jo. Prostě dlouhodobý proces, kde budeš naprosto tvrdě trvat na tom, aby ty věci probíhaly tak, jak mají a budeš vyvozovat odpovědnost vůči těm, který prostě dělají ty věci tak, jak se dělat nemají a evidentně zneužívají to právo. Takže není to v jedný osobě, ani kdyby to byla Bradáčová, ani kdyby to byl Vondrášek nebo kdokoliv další.
1: Já se ti dneska, kamaráde, posílal některé ty dotazy, co mi posílali lidé, jsi je slyšel, tak tam byl dotaz ohledně, protože když se, jako, my jsme se tady bavili minule o tom odvolání, já se nechci bavit každý to video o odvolání, protože my s Jindrou víme, že mají být odvolaný. Ale to jako jeden člověk to prostě nezmění, ani dva. Musí tam být ta 101, aspoň, která to bude chtít změnit a evidentně prostě ano, to měnit nechce, takže o tom nemá smysl se bavit. Ale o čem má smysl se bavit je to, co ovlivní můžeme.
0: Jenom jedná, jako velmi často mě lidi píšou, tak už jsme Ukrajinci, co něco dělejte. Jasně, já jsem tady ve vládní koalici s hnutím ANO, protože jsem přesvědčený, že je to lepší, než aby tady vládnul Fiala, jo? Nebo prostě Kukár, nebo nedebože Rakuška. Ale jako vidím tam samozřejmě spoustu rezerv, ale za situace, kdy ANO říká, že Ukrajinci a ukrajinská migrace je pro nás ekonomickým přínosem, a já říkám, že je to pro nás obrovská ekonomická, a nejenom ekonomická zátěž, ale i bezpečnostní zátěž, společenská zátěž, zátěž pro naše zdravotnictví, pro naše školství a tak dále. Já mám 7% a oni mají 35, tak je to jednoduché. Jo? Prostě my to v SPD máme všichni stejně. Všech 15, který nás tam sedí, to SPD+, plus, to znamená já za pro a Libor Vondráček za Svobodný a Zuzka Majerová za Trikoloru a Mirek Ševčík jako nezávislý. My to máme všichni stejně. Jo? Těch anařů je 8. Takže prostě, pokud se lidi ptají jako a říkají konejte, no já nemůžu jako poslanec konat. Já nemůžu sám jako se zvednout a tady řešit jako ukrajinskou migraci. To může dělat jedině ta vláda. A jestliže prostě většinu, naprosto férově, prostě objektivně říkám, dostala strana nebo hnutí, který říká, že ukrajinská migrace je pro nás přínosem, tak nemůžeme čekat, že dojde k nějaký zásadní změně, že to bylo asi naivní. Jo? Takže prostě takhle to je a lidi si musí uvědomit, že to není o nás, jakože my bychom nechtěli konat, nebo že jako já kdybych mohl něco udělat, tak to udělám. Jo? To je prostě o tom, že já nemám tu sílu a tu sílu mě dávají ty lidi. A buď to prostě ty lidi chtějí řešit ten ukrajinský problém a pak musí volit nás, anebo je pro ně přínosem a pak si můžou vybrat jako kohokoliv dalšího.
1: No je to tak. Každopádně věci, které se ovlivnit dají, tak jsou ty pronájmy. Jestli jsi to slyšel, tak vlastně ten můj známý, ten pan inženýr se tam ptal na to, jak je to s těmi pronájmy kolem dálnic, těm nadnárodním společnostem místo českým společnostem, aby ty peníze zůstávaly tady. A toto platí obecně i pro stavby a další jiné záležitosti, protože ne vždycky jde samozřejmě primárně. Je to jako u toho zbrojení. Jako přátelé, tady je představa, tady nám vykládají, já teď odbočím, to s tím souvisí, tady nám vykládají někteří politici, hlavně opoziční, že to je skvělý to zbrojení, že to pro nás má tu přidanou hodnotu. Pětr Fialinko tady vykládal, že 1 koruna a do toho vložená jsou 3 koruny recipročně a takový ty krávoviny, úplný nesmysly. To by platilo ve chvíli, kdyby všichni ty zbrojaři platili daně v České republice. Pak ano, pak s tím budu souhlasit. Ale vemte si, že my máme státní podnik vojenský, který byl strašně dlouho v mínusu. Teď konečně asi 3,5 miliardy v plusu a všichni jsou z toho auf. Já říkám, že takový podnik má být teď 100 miliard v plusu a ne 3-4, jo, když může být Budvar a já nevím co všechno a ČES. Tak jak ty se na tady to koukáš, jako, protože tam jsou i třeba ty PPP projekty a tak dále, které samozřejmě jako můžou být dobré, můžou být fajn, ale třeba u těch Francouzů jsem si všiml na té D4, že oni si opravdu spoustu toho přivezli svého a jako na ty český, moravský a slezský firmy tam byly spíš takové jako subdodávky, jo, řekněme. Samozřejmě nemohli si vozit beton svůj, to je blbost, že jo, to asi každýho napadne, že
0: ale tak, hele, to je samozřejmě velmi komplexní problém, že? První je, zaprvé, my stavíme nejdražší dálnice na světě. Proč? Protože prostě se z toho kradlo, strašně se z toho kradlo. Jo? My vlastně v rámci dozimetru, když vyšetřujeme, tak tam máme i ty středočeskou dopravu, že? Ty silnice a tak dále, kde se jako taky dělali zakázky a tak dále. Jo? To znamená, my to máme jako opravdu prostě, a to je daný samozřejmě těma politikama, protože jsme si volili ty správné strany a ty tam jdou proto, aby si právě tyhle zakázky dohadovali svým kamarádičkům a brali za to úplatky. Nebudu teď jmenovat konkrétního člověka, ale můj známý prostě říkal, že byl za jedním vrcholným politikem, který ho všichni znají a že prostě chtěl normálně dodávat na nějaký rezort, a že ten mu vzal papírek a napsal na to 30%. On říká, děkuju, ale já se nenechám zavřít na shledanou. A prostě to jsou strašné věci, které jako se tady dějou. A bohužel, to finále je takový, že v současné době prostě máme nejdražší dálnice na světě, nekvalitní dálnice, protože prostě jsme neměli politiky, kteří by reálně věděli, jak se to má stavět a nechtěli z toho krást. Takže tam to zase začíná. Jo? V momentě, kdy prostě tam budou lidi, kteří nechtějí krást, kteří chtějí, aby tady byly dobrý silnice, dobrý dálnice, tak se to může začít hejbat. Za druhý, co se týče financování, tak já mám v programu strany PRO takzvaný adresní dluhopisy. To znamená, že já nechci PPP projekty, aby tam prostě jsme to někde nějak spláceli a tak dále, a tak dále. Já chci, aby si to lidi zaplatili z naši, investovali do toho sami. Ano. To znamená, aby třeba jsme udělali dluhopis dálnice D3 tam k vám nej. Ty by si určitě třeba rád nějaký koupil a stát by byl povinný ty peníze použít pouze na výstavbu té D3. Takže bychom tu D3 dostavili a ty bys měl ještě krásných 6% PA z té částky, kterou bys z toho zdal. To znamená, že ty peníze by zůstávaly tady v České republice. Lidi by si zafinancovávali strategické projekty tak, jako to je v Japonsku. Jo, přesně takhle to tam funguje. Proto i když mají zadlužení přes 200% HDP, tak nemají žádný problém, protože naprosto většinu těch dluhopisů drží japonské firmy a japonský lidi. No a třetí věc je, proč pronajímáme ty okolní prostory zahraničním společnostem? No protože tady žádná česká příliš jako nezbyla, třeba co se týče benzínek. Že? Když se podíváš, tak fajn, můžeš si vybrat, jestli to dáš Orlenu, nebo Molu, nebo jako komu, ale jako furt to dáváš Maďarům nebo Polákům, ale česká je tady Robin Oil, že, která se tady koupila, ale my jsme prostě prodali benzínu. Naprostá strategická chyba. Nikdy jsme neměli prostě prodávat ani rafinerie v Kralupech a v Litvínově, ani síť čerpacích stanic benzina. Stejně jako Maďaři si nechali Mol a Poláci Orlen, my jsme si měli nechat benzínu. Mohlo to být dneska úplně všechno jinak. Jo. Ty sponzorují Formuli 1, ty sponzorují Tour de France a my nemáme nic. Jo. A ty peníze jsou zase naše, které odcházejí tu do Polska, tu do Maďarska přes dvě tyhle ty sítě čerpacích stanic. Takže za mě stát by měl, když už teda koupil si tu značku Robin Oil, já si dovedu představit ty prostě krásně namalovat a začít prostě opravdu krásný logo, začít fungovat tak, jak ten Orlen, tak, jak ten Mall a dávat vlastně u nových dálnic primárně prostě přednost tomu Robin Oilu a prostě začít to vybudovat. Hold, jsme si to prodali, je to naše chyba, naše hloupost, pojďme si to vybudovat znova. Není jiná cesta. Jako někde se musí začít. Bude to těžší, bude to delší, ale někde musíme začít. Jinak prostě budeme pokračovat dál téhle cesty do propasti, kde všechny peníze tady odsud mizejí někde v zahraničí.
1: No je to tak, jako prostě vždycky všimněte si, že každá ta vláda něco takhle někde prodá a pak se to řeší. Jo. Tadle ta zatím teda ještě nic neprodala,
2: no.
1: Ale mám strach, aby to jako nedošlo k něčemu. Ještě pořád je co prodávat. Byly tady takový hlasy, naštěstí to Babiš jako utnul a řekl, že se nic takového jako dít nebude, tak to byla jako jediná klika v tomhle, ale...
0: Teď myslíš ale jinak, explozí, jako, nebo?
1: No, tak jako, to mi podle mě byla úplná blbost, teda jako jo. Zrovna explozí prodávat by byla totální ovadina.
0: No, s tím naprosto souhlasím. Ona je totiž na hraně svých výrobních kapacit, jo. To prostě
1: no právě.
0: Teď tuhle tu chvíli by se mělo naopak rozšiřovat a dává dál, hlavně je to podle mě podnik strategického významu. Teď to, jednak je věc, že jako může vydělávat a může vydělávat ještě víc, ale druhak prostě v momentě, kdy to prodáš třeba jednomu z těch zbrojařů, tak oni Explosie vyrábí ty první výbušniny, jo? Ty materiály, ze kterých se potom jako dávají do patron, do munice a tak dále, do granátů a podobně. Jakmile by to získal jeden zbrojař, tak tu chvíli prostě vychýlíme tu konkurenci tady ve prospěch jako jedné strany. A to já bych jako velmi nechtěl. Takže za mě si myslím, že je velmi správně, když si jako explozii ponechá stát. Podle mě to je jenom to nejlepší řešení, které jako můžeme tady v tuhletu chvíli zvolit.
1: Je to tak?
0: A já osobně, já bych neprodával, já bych nakupoval. Já si myslím, že stát by měl v tuhletu chvíli jít přesně opačnou cestou. Já jsem velký fanda vlastní české komerční banky. Jo, jakoby státní, protože jestli chceme dělat zvýhodněné půjčky třeba pro novomanžele, jo, novomanželský půjčky, nebo prostě nějaký překlenovací úvěry pro podniky strategického významu, tak bychom měli mít vlastní banku. Já jsem velký fanda vlastní sítě potravin. Jo, třeba nemusí to být ty největší supermarkety v Praze a podobně, ale můžou to být prostě síť potravin po celé republice, kam si lidi dojdou koupit primárně český kvalitní potraviny. To znamená, že je to jako Plodine v Chorvatsku, prostě absolutní nadvláda českých zemědělských a potravinářských produktů, kdy ty lidi, když půjdou do tohoto krámu, tak budou vědět, že tam je český zboží. Jo? A já jsem velký fanda českého mobilního operátora, jo? Aby jsme si tady udělali prostě mobilní operátora, který totálním způsobem přinutí ty ostatní snížit ceny a tak dále a tak dále. Stát musí začít podnikat. Jo? A samozřejmě absolutně klíčový energetická infrastruktura, to znamená vykoupit ČES, zřídit státního obchodníka s plynem, respektive třeba dát
1: to,
0: tuhle funkci. Network gasu, no, u ČESu je to tak, že vlastně se má získat 100% výroby, ale naopak distribuce mají na 51%. A já osobně to nejsem fanda, já osobně bych chtěl, aby jsme měli 100% všeho, protože jakmile nebudeš mít ten řetězec komplet celý od výroby až po poslední prodej, tak tam vždycky v tom článku řetězu bude někdo, kdo si tu marži jako navýší, nakopne a ta elektrika bude drahá. Ale ten princip je, že naší ekonomice by neskutečně pomohlo, neskutečně, kdyby jsme ten síť vlastně výroby až po prodej elektřiny vlastnili státně. A kdybychom to sami měli s plynem, jenom tam není výroba, ale nákup, jo? Že Net4Gas by to nakoupil. Já jsem se díval teď na tabulku, když jsme do roku 2017 měli fixní kontrakt na nákup plynu z Ruska a potom vlastně jsme ho vypověděli. My jsme ho nemuseli, my jsme měli opci na prodloužení, ale my jsme to samozřejmě nechtěli, protože Evropská unie řekla, že fixní kontrakty jsou špatně, tak my jsme eurohujersky to neuplatnili, tu opci. No a od té doby ta cena plynu jenom stoupá, jo? S nějakýma výkyvama, ale jde prostě jenom nahoru. Předtím byla fixní, byla jasná, vůbec jsme nebyli závislí na spotu. Dneska jsme závislí na spotu. Jo. To samý elektrika. Takže ta ekonomika, to je absolutní základ. Já prostě vůbec jako nerozumím tomu, že to někdo může nechápat. Jo. Prostě když dokážeš se dostat s cenou elektřiny a s cenou plynu pod ceny, které mají v Německu, v Polsku, které mají v Rakousku, na Slovensku, tak tady nastane prostě podnikatelský boom, který jsme tady ještě neviděli. protože prostě to je dneska hlavní komodita. Vem si, že jenom AI, umělá inteligence, do 5 let zvýší spotřebu elektřiny o 25%. O 25%. Kde budou stavět fabriky, firmy, které vyrábějí čipy, které vyrábějí právě tyhle, které jsou zaměřené na to AI. Kde budou je stavět? Tam, kde je nejlevnější elektrika, logicky. Jo? Protože ty budou mít obrovitánskou spotřebu. Tak my můžeme mít jednak to, že jim tu elektriku dodáme, když si nebudeme ty uhelné elektrárny vypínat jak pitomci. A jednak jim můžeme ji dodat za velmi levnou cenu, na čemž sice nevyděláme, ale v tu chvíli sem přijdou firmy, které mají vysokou přidanou hodnotu, dají těm lidem vysoké mzdy, budou tady platit daně sociální, zdravotní a prostě nastane tady opravdu jako nevídaný podnikatelský boom. Jediný, co k tomu stačí, je prostě dostat se s cenou elektřiny a plynu pod cenovou úroveň Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a sousedících zemí. To je absolutní základ. A jde to.
1: Je to tak? Jako, já tady odpovídám lidem, proto tady koukám dolů, že tady je opravdu jako velmi podná debata. Jasný. A z toho taky čerpám. Každopádně ještě teda dvě věci. Jedna věc, ta teda zrazila spoustu lidí, včetně mě, jako majitele ne studia, ale vrtu. Jak to je teda vlastně vůbec? Já už se v tom jako přestávám úplně orientovat. To fakt jako není naše za ty prachy, co to stálo? To jako není naše?
0: A co myslíš teď jakoby,
1: no, konkrétně? Ale zazněla zpráva, jako dost do toho kecá, jako stát, obec a tak dále. Jako když máš, ty jsi na svém vlastním pozemku, který jsi si koupil a zdanil, tak jsi pozval firmu s rizikem. Já dám svůj příklad. Já jsem sem pozval před lety firmu s rizikem, že budou vrtat a první taverna bude možná ve 22 metrech a druhá v 84 metrech. Rozdíl 600 tisíc korun. A nikdy nemáte jistotu, víš to sám, že to vrtnete. Mně se to povedlo, takže mi to stálo nižší stovky tisíc. Jo? Nestálo to milion, stálo to nižší stovky tisíc. Jasně. Nezlob se, co mi má kdo kecat do toho, co já s tím budu nebo nebudu dělat. Tomu jako nerozumím vůbec.
0: No, to je podle mě absolutní nesmysl. Já jsem přesvědčený, že tady vlastně tyhle ty zase maníry, jakože, že budu sahat někomu na majetek a budu mu říkat, jako, jak se k tomu má chovat, no to je podle mého názoru úplně, jako, úplně mimo. Mně celá ta debata kolem toho sucha přijde jak praštěná na hlavu. Jo. Tady je 14 dní nebo 3 týdny tady neprší. Je tady sucho, já to nesmím. Ale první sucho tady bylo i dřív a problém je, že třeba proti suchu se nemůžeš pojistit. To je hrozný problém. Jo. Dokonce třeba ve Francii, a myslím si v Rakousku tuším, nebo v Belgii, teď abych nekecal, ale ve Francii určitě je normálně fond pojistný, kam se dávají jakoby peníze, odkládají se, a když je sucho, tak se z toho fondu vyplatí ty zemědělci, kteří mají ty obrovské ztráty. Ale prostě to je jakoby řešení následku. Ale řešení příčin je prostě vrátit se k tradičnímu hospodaření. My si tady zastavujeme půdu. My si tady prostě děláme obrovský problém tím, že vytváříme ty tepelné ostrovy tím, že prostě stavíme obrovský skladiště hary, já nevím co. Nezalesňujeme jehličnatýnama stromama. A pak se divíme, že je tady sucho. No tak z čeho se mají ty mraky jako vytvořit? Jako ze střechy ty fabriky, kde jsou soláry? Nebo no, tam se asi nevytvoří. Takže pojďme zalesňovat, pojďme se chovat k té vodě tak, jako se k ní chovali naši předci. A vždycky bude sucho, prostě to je jako jednou za čas bude sucho, to je jasný. Ale jako žádný emisní povolenky a žádný speciální komise to prostě nevyřeší. Pojďme zalesňovat, kde můžeme a pojďme si prostě neničit půdu tím, že ji zastavujeme i první, druhou bonitu, prostě zastavujeme skladovacíma halama. To je jako, pardon, to je úplně mimo.
1: Naprosto souhlasím, tohle je věc, o který jsem teď mluvil o Tomáše Lukavce, jinak vám chci, přátelé, poděkovat, protože to video u něj trhá rekordy, je tam přes 80 tisíc zhlédnutí, což mi teda přijde úplně jako neskutečný. A tady vás taky hodně děkuju i po tom martýriu, co jsme tady měli na začátku, kdy jsem vám ukázal, jak to ten kryt, který je zrušený, dělá, že na tom takhle makají ještě pořád. A s tím teda souvisí ta další věc a asi poslední dneska. Prosím tě, já teda žiju teď v tom, že se to nestihne s těmi poplatky u České televize, že se to stihne tak maximálně u seniorů, že nebudou platit, protože to se dá udělat i jako na vládě, pokud se nemýlím, jako změnou, že tam to není potřeba to, jako to legislativou to projít. Ale nevěřím tomu, že já už se vidím v první týden v lednu, už se úplně vidím, jak platím přes těch 6 tisíc a už teď jsem naštvaný. Jako jo. Protože já to platím za sebe, ještě za firmu.
0: No já, to je zase, prostě samozřejmě, teď jako to řeknu z pozice tak, jak to je, a pak to řeknu z pozice, jak bych to chtěl. Z pozice tak, jak to je prostě ta situace taková, že vláda potřebuje schvalovat další zákony. Jo? Ona potřebuje státní rozpočet, ona potřebuje prostě spoustu dalších zákonů, teď v tu chvíli protlačíme tam příští týden ve sněmovně, máme hafo věcí, které budeme řešit. A v momentě, kdy tam vezmeš tu Českou televizi, tak opozice ti tam začne jednoznačně prostě to bojkotovat, začnou obstrukce, budou tam prostě mluvit až do rána a neuděláme nic, nepřijmeme ani jeden zákon. Prostě na 2 měsíce prostě mluvnu jako zablokujeme definitivně. To bude prostě a nebude nic jiného. To znamená, že vlastně já jsem přesvědčený, že jakoby vláda říká, hele, pojďme udělat jiný zákony, ale já se zase bojím, že to prostě dojde do neurčita, jo? Že se to bude odkládat. A už teď mám obavy, jestli to vůbec někdy přijde na stůl, protože samozřejmě těch zákonů, který budeš potřebovat přijímat, já budou pořád jakoby stohy.
1: Fara, DSA, poplatky.
0: Proto já jsem říkal, a teď jako říkám znova, já bych prostě na první dobrou, první zákon, který bych udělal, byl zákon o jednacím řádu poslanecký sněmovny, kde bych zásadním způsobem jako omezil ty obstrukce, ale úplně jako drtivě, aby se to dalo nějakým způsobem řešit. Následně bych prostě přišel s těma zákonama, které jsou zcela zásadní a prostě prohroval bych to horem dolem, protože prostě nebyla jiná šance. Jo? Ale
1: tak, a přátelé, teď nás tady na chvíli vypli.
0: Jakmile právě tam otruhovat a až zablokou si mohnu na 3 měsíce, tak děláš nic. To jako, pak v tom podobě je vlastně to státu. Pro mě třeba volební systém, který Maďarsku je daleko sympatičtější, protože prostě umožňuje tomu vítězi voleb tam opravdu reálně ty věci dělat. U nás to je, ta opozice má tak strašnou sílu v momentě, kdy je schopná zablokovat ledacos jenom těma obstrukcema, že je to až neuvěřitelné.
1: No bohužel, přátelé, to pořád, jak se bavíme a Jindra to tady říká po každé a tím to taky můžeme dneska zakončit. Kdo čekal nějaké velké změny, tak měl jinak volit. Já jsem teď dostal spousty e-mailů, kdy mi lidé psali, my se vám přiznáváme, Vojtěchu, my jsme to na poslední chvíli hodili ano, protože my jsme se báli, že tady bude vláda Petra Fialenka. Je to samozřejmě lepší, že tady není vláda Petra Fialenka, ale máme tady jako takovou soft verzi. A proto je třeba se připravit teď do těch komunálních voleb a podívat se na to, tam ty politiky vidíte napřímo. Tam jim vidíte do talíře, do baráku, víte, kde bydlí starosta a tak dále. Občas na těch vesnicích ten starosta dostane přes hubu v hospodě, což je vůbec nejlepší. A to jsem zásadně pro.
0: To je přímá demokracie.
1: To je přímá demokracie. Takhle si já představuji přímou demokracii. A to pak vidíte, jak najednou nejsou větrníky a jak se neodklání a tak dále. A musíte volit podle opravdu nejlepšího vědomí a svědomí. My se na to připravíme tentokrát, protože já chci opravdu tady preferovat lidi, se kterými jsem se osobně potkal nějakým způsobem a jsou tam i lidé v pro. To znamená, co se týče senátního obvodu Ostrava, tak je tady Milan Loprajs a opravdu mě nenapadá nikdo lepší. Já jsem s Milanem několikrát jednal a vůbec to netýkalo politiky, bylo to úplně mimo politiku. A musím říct, že jsem dlouho nepoznal člověka, s kterým bych si na první dobrou takhle set, takže, a vykáme si, jo?
0: Strašně slušný člověk, čestný, Absolutně rovnej, jako já bych si opravdu, jestli bych si něco přál, tak Milana Oprajze v Senátu, to by bylo něco úžasného.
1: To by bylo prostě perfektní.
0: Pak máme samozřejmě Hinka Berana, hlavní tvář boje proti stavbě větrných elektráren, tak ten kandiduje na Trutnovsku. To si myslím, že je tak jako už jenom dobrý by bylo, kdyby v tom Senátu byl někdo, kdo by bojoval proti těm větrným elektrárnám. A to teda jako Hynek by měl samozřejmě jako hlavní téma. Pak máme Honzu Skalického v Děčíně, to je
1: To je
0: vlastně
1: vynikající
0: šéf
1: odborník. Podívejte
0: ústecký.
1: se, Honza je velmi kontroverzní osoba, řekněme si to na rovinu,
0: Je.
1: ale je to opravdu skvělý odborník, který když se do něčeho zakousne, tak potom jde jako pitbull a já jsem nikoho takového dlouho nezažil. Takže já k němu mám výhrady,
0: Jeden
1: ale teda volil bych ho.
0: z nejpracovitějších lidí, který znám. Jako to je prostě, on je opravdu jako přesně jak řekl Bulldog. No. A na Příbramsku máme pana doktora Šornu, Josef Šorna, který je tam lékař dlouholetý, desítky let tam léčí, do toho učí, do toho trénuje fotbal a tak dále. Není celostátně známý, ale na tom Příbramsku je to jako taky dobrá volba. Takže jako,
1: A v Havířově tam
0: kdybychom za
1: někoho
0: prvé
1: máš,
0: se nám
1: ne? Kandidáta na
0: podařilo...
1: starostu.
0: Prosím?
1: V
0: Havířově,
1: Havířově
0: no.
1: nebo kde máš
0: Havířově tam
1: nějakého
0: je pro...
1: kandidáta na starostu, ne?
0: Havířově pro Havířov. My máme teda desítky různých komunálek. V Liberci je Lenka Tarabová, která je taky fajn. Ale v Havířově máme pro Havířov a tam je Martin Gara, to je neskutečně slušný, taky
1: Školy
0: poctivý
1: podnikatel.
0: kluk. Prostě já tam... Jo, ale on co si tam zkusil, jo, protože on byl obrovský fanda můj od začátku a už když byly demonstrace, tak jezdil a dával tam můj billboard na svůj pozemek, takže okamžitě mu sebrali všechny zakázky z města a tak dále, takže to je jako tak strašně poctivý kluk, že neznám někoho druhýho, takže pokud jako tady někdo je z Havířova, tak prosím volte pro Havířov s Martinem Garou jako lídrem a neuděláte chybu. To, jako, to je kluk, který si nevezme korunu do kapsy, ten by pro ten Havířov dejkal.
1: Ne, určitě. A na Znojemsku je to Peťa Rédová.
0: Ano, Peťa
1: Rozhodně.
0: Redová, Peťu Redovou podporujeme, ona je nominantka, sice stačilo, ale má podporu SPD i pro, takže já jsem vlastně se s ní potkal a my už jsme si to vyříkali dřív, ale teď jsme měli zase možnost si spolu bavit, ona za mnou přijela do sněmovny, tak jsme si tam asi hodinu a půl povídali a bylo to hrozně fajn, takže jsem za to strašně moc rád, protože já si myslím, že opravdu musíme zahrabávat ty příkopy a táhnout za jeden pro vás. Jakmile se jako budeme dohadovat ještě mezi sebou, tak to nikdy nemůžeme vyhrát. A v Brně je pan profesor Turánek, který je nominovaný SPD, ale
1: Fakt?
0: samozřejmě má naši plnou podporu
1: Jde do toho,
0: a
1: jo?
0: myslím si, že by bylo taky jste se... Ano, ano, ano,
1: Fakt
0: ano,
1: jde do
0: ano.
1: toho, jo?
0: Jo,
1: Teda
0: jo,
1: já
0: jo.
1: ti musím říct, že jako já jsem ho zažil těsně po té mrtvici. To byl teda masakr a klobouček, že se z toho takhle dostal teda. To teda jako čumím.
0: To teda.
1: To je obrovská vůle, protože to jako on to měl těžký, on měl těžký průběh.
0: Neskutečný,
1: On čel na celou
0: no.
1: hemisféru, přátelé, tam byla jako málem plegie na celou půlku těla, nikoli v paréza. Tam, ty,
0: Je to
1: jako já, když
0: tak.
1: jsem to viděl, tak jsem říkal, tak to je hodně špatný, takže tam teda klobouk dolů, že to dal. A právě byl jsem na jedné besedě, kde se shodou okolností taky přednášel, a on tam seděl takhle vedle mě, takže jsme spolu jako komunikovali a je mu už jako dobře rozumět celkem a to jako opravdu klobouk dolů, protože to je tak neuvěřitelně chytrý člověk, že to vždycky se jako stydím sám za sebe, že nejsem dostatečně vzdělán teda proti němu. Ale to asi každý teda musím říct, jako se s ním, to je jako Beran, to je to samý, jo. To je jako, Beran do toho
0: To
1: nejde,
0: je...
1: jo.
0: Když si sedneš, tak já bych chtěl pořád Jirku Berana někde zlomit na toho prezidenta, protože to si myslím, že on je prostě osobnost světového formátu
1: No to
0: a
1: rozhodně.
0: já jsem nepotkal člověka, který by měl lepší předpoklady pro to být prezidentem České republiky, než je profesor Beran. Jo. To je
1: Jenomže
0: prostě
1: Babiše to
0: člověk,
1: nezajímá.
0: který... No já vím, no, jako uvidíme, ale... A pro mě prostě Jirka Beran, já kdykoliv se s ním bavím, tak jak jsi řekl teď jako s profesorem Turánkem, no, to si prostě od něj odchází, že říká si, to si s tím jako nemám šanci vůbec jako soupeřit, jo? A
1: No
0: navíc on má
1: právě.
0: neuvěřitelný charisma,
1: Jo,
0: je to neskutečně prostě vzdělaný, poctivý člověk a to bych si moc přál, aby jednou byl prezidentem tyhle země, protože na to bychom fakt mohli být hrdý. To by byl jako
1: no to
0: člověk,
1: určitě.
0: jaký
1: Jako
0: by
1: ti to dva
0: podle mě.
1: pánové mě vždycky vrátí zpátky na zem, když si myslím, že jsem chytrej. Tak ty mě ukážou, že teda opravdu... To je něco jako Pavel Kindlman, když jsme spolu nesouhlasili ve spoustě věcech a politicky jsme se naprosto rozcházeli, tak Pavel bohužel zesnul. Já jsem doteďka z toho v šoku, já jsem na to natáčel video, protože mě to opravdu jako vzalo hodně a týden jsem z toho byl moc špatný. Takže to tak prostě bohužel je, lidi odcházejí, tohle to bylo velmi nečekaný teda. A to jsou taky
0: já to
1: lidi...
0: mám ještě podobný. Já to mám ještě podobný, když se bavím u nás členem pro s panem profesorem Budilem o historii. Jo. Jako, no, já myslím, že to. Fakt historii znám a dobře. Jo. Ale prostě, když narazíš na Iva Budila, tak to si říkáš, tyjo, to je podle mě ten ví opravdu, ale úplně všechno. Jo. Ten by mohl jít do nějakého pořadu na lovu.
1: Kdybyste neviděli,
0: nebo něco,
1: přátelé, to je špičkový recenzent mnoha knih, které tady mám.
0: Neskutečný.
1: Takže tak, no, co si popřát? Popřát si, přátelé, dobrou noc, samozřejmě popřát si, aby to všechno dobře dopadlo. Samozřejmě nebylo to pozitivní, to vysílání, to si řekněme jako otevřeně, bohužel, jak polikáme
0: ty měsíce.
1: Já myslím si, že jo,
0: protože prostě, hele, všechno je jako proces učení a proces prostě poznávání, jo. Jako... Znovu říkám to, AFD se k těm 25% taky nevyšplhalo za den a ty lidi prostě si mysleli, tak ještě teda zvolíme toho Merce, jo, nejdřív Scholze. Scholz byl teda špatný, hrozný, tak jako, ale to AFD je moc radikální, tak radši dáme toho Merce, jo, ten je takový jako, to je taková ta lepší varianta, že? Tak pochopili, jako co to je, dneska už to AFD vede. To samý Anglie, že? Tak taky jako si říkali a Theresa May a teď Keir Starmer a tak dále, no dneska už tam samozřejmě čím dál tím více prosazuje Farage, jo, a Francie, jak by smet, jo, tam prostě pokud pustí Le Penovou kandidovat, tak bude prezidentkou ona, a pokud ne, tak bude Bardella. Prostě i ty Francouzi už pochopili, že tohle cestou to nejde. To znamená, ten proces je pořád stejný a opakuje se všude v každé zemi, že jsi s něčím nespokojený, ale nemáš tu odvahu jít jako do toho pořádného řešení, tak zvolíš takový středový, pak zjistíš, že to taky jako není ono, tak pak jdeš teprve až do toho pravého řešení, který ti opravdu jako přinese tu změnu, tu kýženou změnu, kterou jsi spřál. Takže to, že jsme tady si řekli nějaké řešení, jak by se ty věci daly dělat, a to, že prostě se dál dostáváme k tomu, že ty věci, prostě to je demokracie, jo? Nejsme v monarchii, nejsme v absolutismu, ty věci jdou trošku pomalejc, než by jsme si přáli, ale je nezbytný si tou cestou projít. Všichni si ji prošli a musíme si ji projít i my a tyhle prostě pořady jsou strašně důležitý pro to, aby jsme to pochopili, aby jsme prostě udělali další ten krok a přesvědčili další lidi kolem nás, protože každý z nás musí přesvědčovat, každý z nás.
1: Určitě. Přátelé, mějte se krásně, kamaráde, já ti moc děkuji a budu se těšit na další vysílání. Opatrujte se všichni.
0: Díky moc, měj se krásně, hezký večer.
1: Na viděnou, dobrou noc.

0: Čím ještě vypnu si klimošku. Tady že tady bez klimošky ani ráno, přátelé, to je v Ázii. Jako my máme topení v zimě, tak tady mají klimošky v zimě. Takže vypínám, aby jsme se hezky slyšeli s Nelou Liskovou. Milí diváci, fanoušci, vy, co sledujete pravidelně, tak víte, Nela Lisková není nováčkem v tomto rozhovoru. My děláme takové follow-upy i po letech, protože nominujete hosty. A Neli, to je asi náš třetí, čtvrtý rozhovor, je to možný?
1: Tak my nějak, dělali... no, už taky nevím, ale plus minus, no.
0: Ty jsi totiž jedna z nejkontroverznějších českých postav spojených s Donbasem. Tak si ti lidi pamatují, protože jsi jezdila dlouhou dobu před ruskou invazí na Donbas, na Ukrajinu, a založila si dokonce v Ostravě takzvané zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a kvůli svým veřejným postojům se dostala do ostrého konfliktu s politiky, médií, českou justicí. A o tom jsme si povídali v minulých rozhovorech, diváci. Tvoje kauzy prošly mnoha institucemi i dalšími, že jo, s paní Richterovou, to jsme taky řešili. Neuspěla si u nejvyššího ani ústavního soudu, mám napsáno. Válka na Ukrajině mezi tím pokračuje. A svět, ve kterém vznikaly naše první rozhovory, dnes vypadá zase trochu jinak. Proto my dneska si budeme povídat s Nelou o tom, co se děje v jejím životě, protože ona je založila i politickou stranu Nezlomní.
1: Hnutí.
0: Promiň. A díky, jo. A, takže mě zajímá, jak všechny ty kauzy dopadly, třeba na co jsi změnila názor, možná, to zajímá i diváky, v čem se smýlila, v čem se naopak měla pravdu, a jestli něco, pro co dneska kritizuješ Ukrajinu, jakože tehdy jsi kritizovala pana Zelenského, jestli něco, pro co dneska kritizuješ třeba Vladimíra Putina a Rusko, no a prostě podíváme se na všechno kolem. Takže Neli, díky moc za tvůj čas, díky za tvoji otevřenost, že přicházíš do těchto rozhovorů. A vítejte, diváci. Děkujeme vám za sdílení dál, protože další lidé nám řeknou své názory díky vašemu sdílení. Takže děkujeme, že sdílíte. Pokud něco uvidíte jinak než mý hosté, tak to napište na místo hejtu. Napište, jak to vidíte vy, jaký máte na to názor. Za to vám moc děkuju. Je to pak obohacující číst. Pokud souhlasíte, napište proč. Ať taky si s Nelou třeba počteme po rozhovoru. A v odkazech najdete odkazy přímo na Neli. Pokud by vás cokoliv zajímalo, mrkněte, můžete sledovat dál, podpořit, a pokud byste chtěli někam do světa, taky mrkněte, nestíhám odpovídat na Facebook, tak je tam Indie v příštím roce, kam jedeme se Sandrou, a také tam je poušť. To je ještě v tomto roce Sahara. Tak mrkněte, ještě tam je pár volných míst, myslím. Neli, díky za tvoji trpělivost, ahoj, jak se máš, a pojď nám něco říct úvodem.
1: Ahoj, já děkuji za pozvání a pochopitelně zdravím všechny, kteří se na nás dívají. Začnu možná tím, co se v mém životě za tu dobu, co jsme se neviděli, změnilo, a to je to, že jsem založila skutečně politické hnutí Nezlomní a záměrně jsem zvolila název Nezlomní, protože obsahuje to zásadní, za co já si stojím, nebo za čím já si stojím po celou dobu, a to je nezlo a nechat se zlomit. A já si myslím, že dnešní svět je přesně o tom. Nepáchat zlo a čelit mu a nenechat se zlomit, to je velice zásadní, a z toho důvodu jsem takto pojmenovala naše politické hnutí. Co je u mě nového dál? Aktuálně kandiduji do Senátu, a to za obvod 69, Frýdek Místek, protože jsem holka z Podbeskydí a miluji to tady, a nelíbí se mi vůbec to rozložení těch sil v Senátu. Skutečně jsem přesvědčená o tom, že když už ten Senát máme, byť ho teda spousta lidí může považovat za zbytečný a můžeme se na tom klidně i zhodnout, ale když už ten Senát v České republice máme, tak je potřeba, aby tam skutečně fungovali politici, kteří budou zastávat zájmy občanů České republiky a zájmy České republiky jako takové, a obávám se, nebo dle mého názoru je to tak, že se to neděje. Takže to je další novinka, takže aktuálně řeším kampaň a pojedu tady po 42 obcích a městech od září, které spadají do toho obvodu 69. No a pochopitelně i nadále si můžete objednávat moji knihu Příběh Putinovy děvky na e-shopu www.nelalisková-kniha.cz, a moc děkuju všem tisícům lidí, mnoha tisícům lidí, kteří jste si moji knihu objednali, a mám na ní jenom kladné recenze, což je velice překvapivý jev a velice neobvyklý, takže moc děkuji. A v podstatě Co se týká těch soudních procesů, které jsi zmiňoval, tak ten s Olgou Richterovou, tak ten byl velmi paradoxní už z toho důvodu, že neuspěla u trestního soudu, že kriminální policie, která mě vyslýchala na základě toho, že jsem údajně sdílela, nebo že jsem sdílela nějaký článek o Olze Richterové, který sdíleli 100 000 lidí v České republice, podotýkám, 100 000 lidí, a pouze mě si vybrali Piráti, protože dlouhodobě kritizuji, tak pochopitelně, že to byla otázka toho, že potřebovali někoho předhodit tomu národu, aby vzbudili strach v lidech se vyjadřovat, a zatím si pochopitelně stojím. Nicméně na kriminální policii teda nezhledali, že bych naplnila jakkoliv skutkovou podstatu trestného činu, a to opakovaně třikrát, i když jim to státní zástupce vracel neustále, tak ti policisté prostě řekli ne, tady opravdu z toho nic neuvaříme pro Piráty. Nicméně Olga Richterová to tedy dala k občanskoprávnímu soudu a ten se táhl téměř 8 let. Proč to zmiňuji opakovaně, je třeba to, že to je přesně i ten důvod, proč kandiduji do Senátu. Za těch 8 let se nenašel v České republice jediný politik, který by se mě zastal v té kauze. Všichni dobře věděli, co jsou Piráti zač. Ostatně za minulé vlády Petra Fialy se Piráti odkopali totálně, jak jsou nekompetentní, hloupí, jakým způsobem přistupují ke zodpovědnosti. A já jsem si prošla politickým procesem za nic. Za to, že jsem sdílela nějaký článek, kde měla rozhovor Olga Richterová, a kde jsem měla vyjádřit, že by Piráti přednostně chtěli dávat byty migrantům. My jsme potom ukazovali u soudu vlastně i důkaz, že v roce 2015 tady toto měli Piráti ve svém programu, a tudíž jsem ani já nepochybovala, že tak to mohla vyjádřit. Nicméně Olga Richterová mě slušně přes Messenger požádala, abych ten článek odstranila, že se takto nevyjádřila, a já jsem jí vyhověla. Já neuznávám Piráty, ale vždycky uznávám slušnost, a já jsem skutečně Olze Richterové vyhověla, ten článek jsem odstranila, a přesto všechno se proti mě rozběhla kauza nebývalých rozměrů, absolutní pranířování, na Primě a v různých jiných médiích přes celou obrazovku Nela Lísková, dezinformátorka proruská a podobně. A tím jsem si procházela já s mojí rodinou 8 let v podstatě za absolutně nic. Jenom za nějaký článek. Nikdo se nezabýval autorem toho článku, soud nám řekl, že ho nebyli schopni dohledat, my jsme ho s advokátem dohledali za jediný den. Předložili jsme to soudu jako důkaz. Soud to nezhledal jako relevantní, bylo to nepodstatné, protože plánem bylo odsoudit a pranířovat Nelu Lískovou. A to je přesně ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože je potřeba, aby tam bylo zastoupení skutečných lidí z reálného života. Já pracuji celou dobu, kdybych uspěla ve volbách, budu pracovat a svoji profesi si budu držet i nadále, protože jako je potřeba, aby člověk si držel ten kontakt s realitou neustále. Byť Senát pro mě bude pochopitelně prioritou v případě, že uspěju. A je důležité, aby skutečně ty moje zkušenosti, ať už je to válka na Ukrajině, anebo jsou to politické soudní procesy, absolutně nesmyslné politické soudní procesy, tak aby ty moje zkušenosti se profilovaly potom v té profesi jako takové v tom Senátu. A s mým přehledem a s mými životními zkušenostmi si myslím, že je ta kandidatura teď aktuálně na místě. Já jsem kandidovala naposledy někdy v roce 2014, takže nemůže nikdo říct, že jsem většinou kandidátkou. Od té doby ne, protože jsem to prostě necítila, protože nebylo za koho, protože nebylo s kým se dohodnout, protože to podnebí politické a to prostředí tady je takové, jaké je. A bohužel i takoví ti pronárodní politici, kteří se tváří jako pronárodní politici, v konečném důsledku, když s nima jednáte, tak se ani nechtějí dohodnout a nechtějí spolupracovat. A to byl ten důvod, proč jsem založila politické hnutí Nezlomní, protože já budu k politice přistupovat zcela opačným způsobem. Já jednak budu stát za tím, aby skutečně v České republice bylo naplněno to, že budou mít lidé právo se svobodně vyjadřovat. Ale teď myslím svobodně vyjadřovat ve smyslu žádných výhružek nebo prostě nějakých protizákonných věcí, ale prostě jenom se nebát říct svůj názor. Lidé se bojí říct svůj názor v hospodách, v práci, aby náhodou šéf je nevyhodil, protože šéf je třeba úplně jiného politického nastavení. A obecně tady panuje od nástupu tehdejší vlády Petra Fialy obrovský strach, protože to, co oni tady převedli, jaký systém tady zavedli, to je neomluvitelné. A já kandiduju už z toho důvodu, že se chci spojit s ostatními. Byť můžu mít na ně názor jakýkoliv, ale je potřeba spojit síly, aby se už nikdy v životě nestalo to, co jsme si prožívali za minulého režimu Petra Fialy a jeho vlády. To bylo neskutečné. No a další důvod je to, že prostě nechci, aby lidé prožívali to, co já. Nechci, aby jim bylo likvidováno podnikání, aby je někdo pranýřoval v médiích, aniž by si zjistil relevantní informace, protože mě se nikdo neptal. Dodnes atakuju Wikipedii, protože tam je lživý životopis, který mě pochopitelně poškozuje. Jediná pravda, která v tom životopise je na Wikipedii, tak je moje datum narození a moje jméno. Ten zbytek je bilhaný. A byť jsem to opravovala, několikrát, tak se to vždycky vrátilo do původního stavu. Takže kde to žijeme? A druhá věc je ta, že mi hrozně vadí to, co se stalo s naší společností. To, jak lidé jsou vulgární a agresivní, protože minulá vláda Petra Fialy to nastavila bohužel jako normu. Jako standardní věc ve společnosti, vy můžete být vulgární a agresivní, protože oni byli taky. A je potřeba, abychom se vrátili zpátky k nějaké kultivované diskuzi, protože politika je především o kompromisech a o tom, že hold musím někdy ustoupit pro dobrou věc a tak by to mělo fungovat. A tak by to mělo fungovat ale i v běžné společnosti. Lidi by prostě měli tolerovat to, že já mám jiný názor, než má názor někdo jiný. Protože principem demokracie podle mého názoru je to, že ty můžeš mít absolutně opačný názor, než mám já, ale já budu vždy usilovat o to, aby ty si ho mohl říkat. Takhle by to mělo v České republice fungovat, ale bohužel to takto nefunguje. A dostali jsme se do bodu, kdy mnoho lidí mi říká, že to cítí úplně stejně jako já, že demokracie je pouze iluze. Jakási fasáda pro legalizaci organizovaného zločinu, tak to vlastně zmiňuji i v mojí knize. Protože přece není možné, aby se tady nějaká vláda nastavila nějaký režim, zrušila přes 30 webů, protože pro ně byly nepohodlné, nerespektovala a neakceptovala názory občanů, vulgárně je osočovala, tak jak to dělá například paní Nerudová, a nazývala je prostě hanlivými různými nadávkami, kde zmizela nějaká kultura, nějaký respekt, nějaká úroveň politická. To je absolutní dno a proto je potřeba, aby i v tom Senátu, když ho teda už máme, zasedli lidi, kteří budou tady toto potírat a nebudou tady tomu vůbec jako nějakým způsobem jak, v rámci spolupráce prostě nebudou prostě mít zájem s něčím takovým se potýkat. Jo? Je potřeba opravdu ukázat těm lidem jinou cestu a zase opět důvěru v politiky, protože ta je, si myslím, v dnešní době opravdu velice, velice špatná. Spousta lidí, když se jí na to ptám, tak mi říkají, víte co, to už tady všechno bylo, my ničemu nevěříme a všichni jenom slibujou, já jsem na to úplně stejně. A proto, abych se nemusela doprošovat spolupráce s kýmkoliv, protože to bylo nemožné navázat spolupráci s kýmkoliv, tak jsem založila vlastní politický subjekt, vlastní politické hnutí, kde máme prostě jako priority to, co jsem teď vyjmenovala.
0: Neli, díky za ten úvod. Diváci, jak to vnímáte vy? Napište nám, děkujeme za vaše sdílení. Uběhly 2 roky, Neli, co jsme se viděli naposledy, já jsem na to koukal ještě do YouTube. A mnoho lidí tě má spojeno v té době s kritikou Ukrajiny, nebrala si servítky s kritikou i pana prezidenta Zelenského. Zároveň si mluvila o Rusku, podle některých fanoušků až blahořečila jsi. A je třeba něco, co má reflektovat, je třeba něco, co ty sama v těch 2 letech, co jsme se neviděli, reflektuješ zpětně, že jsi třeba v něčem zásadním mýlila, co se týče Ruska nebo Ukrajiny, protože ty 2 roky se posunuly.
1: No, podívej se, já jsem nikdy neblahořečila nebo nenadržovala jsem Rusku. Já jsem i v tom Rusku, i na Ukrajině, když jsem byla, řekla opakovaně jednu věc, že nejsem ani na jedné straně, protože každá velmoc si primárně hájí své zájmy. Tady tento názor jsem nezměnila a opravdu od té doby, co jsem se tou otázkou začala zabývat, což je zhruba od roku 2014, a v roce 2016 jsem teda na pozvání vlády Doněcké lidové republiky odjela do Doněcka, tak ten můj názor se nezměnil a nezměnil se ani tam. Já jsem tam přijela, protože mě pozvali, abych zjistila tu situaci, protože o tom konfliktu se tady vlastně nemluvilo a v podstatě každý se bál tam přijet a fungovala tam nějaká válka, kterou v řádech opravdu miliard financovala Česká republika, o čem jsem neměla pochopitelně do té doby vůbec tušení, že zasobujeme Ukrajinu zbraněmi a těžkou technikou, že tam financujeme v řádech miliard válečný konflikt, takže mi to pochopitelně zajímalo. Takže jsem přijala ty pozvání ministerstva zahraničních věcí paní Natálie Nikonorové, ministryně zahraničních věcí Doněcké lidové republiky, a odjela jsem tam. No a pochopitelně, že v rámci toho, jak jsem to území s nima projížděla a jaký výklad jsem k tomu dostala, a následně jsem pobývala i s lidmi přímo v oblastech bojových linií, žila jsem tam s nima po dobu několika měsíců, přímo v těch jejich podmínkách, to znamená opravdu na územích kde se odstřelovalo, protože třeba když jsem byla konkrétně v tom Doněcku, tak tam by se nepoznali, že byla válka v té době, když jsem tam přijela já, ale když jste vyjeli 20-30 kilometrů za město, tak už to byla katastrofa a v těch oblastech se tam pobývala s těmi lidmi z toho důvodu, protože jsem potřebovala porozumět tomu konfliktu, protože já absolutně nebudu veřejně komentovat nic, čemu sama dobře nerozumím. A byť mi bylo doporučeno, že není vhodné, abych tam pobývala přímo takto s těmi lidmi už z bezpečnostního hlediska, že jim podají nějaké informace, tak jsem jasně sdělila na to ministerstvu zahraničních věcí jednu věc. Já nebudu mluvit o něčem, co vy mi tady předložíte a čemu já v podstatě nebudu rozumět. Já potřebuji pochopit ty lidi, potřebuji pochopit tu zemi, potřebuji pochopit mentalitu toho národa a samotný konflikt. A na základě těch mých osobních zkušeností teprve jsme následně založili v Ostravě zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Jehož primárním cílem a zájmem bylo informovat v České republice lidi o skutečné pravdě o válce na Ukrajině. Ne o té vylhané mainstreamové pravdě, ale o tom, jak to tam opravdu probíhá, ten konflikt. Já jsem nebyla zainteresovaná ani na ruské, protože přesně jak říkáš, jedna verze je ta mainstreamová a druhá je potom ta realita. Spousta lidí, kteří si uvědomují, že musíme myslet, dokud je to legální, zatím samostatně, takže to tak prostě chodí, jakože samozřejmě, že ta média jsou tendenční a potom ta realita se diametrálně liší. A co je potom zavadějící, je to, že vy v podstatě přijdete do České republiky z nějaké oblasti s obrovskýma zkušenostma. Opravdu, já si myslím, že ta naše spolupráce probíhala řadu let a několik měsíců jsem byla v oblastech těch bojových liní přímo s těmi lidmi, bez možností se osprchovat, bez možností se pořádně najíst. Jo. Pro vodu jsme chodili nějaké 2 kilometry, to všechno popisují ve své knize. Takže skutečně jsem tam pobývala, abych to pochopila. A vy potom přijete do České republiky a oni se na vás prostě dívají jako na blázna, co nám to tady vyprávíte, protože naše pravda mainstreamová je úplně jiná. Jo? Takže z toho důvodu jsem napsala i moji knihu Příběh Putinovy děvky, kde popisuji přesně, jakým způsobem začala ta spolupráce s Doněckou lidovou republikou, co bylo jim cílem, protože cílem rozhodně nebyla nějaká propaganda, mě ani jedna strana neplatila, já jsem tam opravdu jela dobrovolně, protože mi to zajímalo a protože mi přišlo nepatřičné odmítnout něco takového, když moje země financuje válečný konflikt, jo? Takže už z toho důvodu mě zajímalo, co vlastně financujeme a proč to financujeme.
0: Co jsem se tě chtěl právě Nelly zeptat, protože jsme tady měli i pár válečných novinářů nebo zpravodajů, tak ono je normální, že ty lidi vždycky pošlou civilisty do oblasti.

0: problém, už tam skutečně docházelo v tom Donbasu k tomu, že vlastně tam Ukrajinci zabíjeli Ukrajince. To je úplně neskutečné, jenom protože mluvili rusky. Přitom ukrajinština je paskvil, je to jazyk, který vznikl uměle, který se učil i prezident Zelenský. Takže v podstatě já jsem tam viděla opravdu obě strany toho problému, jak ty separatisty, jak ty říkáš, ale potom jsem tam viděla taky ty průvody těch banderovců. To bylo něco neskutečného, že o tom, o čem mi vyprávěla vlastně moje babička, co prožívala jako dítě. Takže já jsem zažila vlastně přímo na té Ukrajině ty pochody těch opravdu těch banderovců, kde oni, když se podívej na Google mapy, když tam jsou desítky, stovky ulic pojmenované podle Bandery a Šuchyviče. Tam ten nacismus od konce druhé světové války v žádném případě nebyl vymýcen. On tam zkvétá a bohužel, z čeho jsem měla největší obavy, za vlády Petra Fialy je to, že jsme si natahali do České republiky lidi nekontrolovaně, zcela záměrně nekontrolovaně, kteří můžou pochopitelně ty jednotlivé buňky třeba rozsevat i tady, když se vyjádřil Podoljak kdysi.
1: Promiň, že ti do toho skáču, Nelly. A máš ten pocit s tím odstupem času, protože vláda Petra Fialy je u konce. Jak to sleduješ dneska? Ještě mě dovol navázat, o banderovcích a vůbec ve spojení s panem Zelenským se mluví víc, než se mluvilo určitě na vládě Petra Fialy, milí diváci, pro vás, když jste vysílali v té době, tak vůbec říct, že něco o banderovi nebo banderovcích v té době, to bylo téměř na strike na YouTube. Dneska už se o tom mluví v mainstreamových médiích.
0: Hodně to proces bylo politický, pozor, no, to taky.
1: Politický proces a vlastně ve spojení s Polskem, jo, v té kauze. Takže otázka zní na tebe, jestli dneska už máš pocit, že se o tom může mluvit, že to lidi vědí a že v České republice máš ten pocit stejný, že máme opravdu třeba nějaký banderovce, jestli máš nějaký proto i podklady, důkazy. Jak to prožíváš po těch voletech, co jsme dělali na poslední rozhovor?
0: No, může se o tom už veřejně mluvit, ale to je vždycky tak, že ty takzvané ty konspirační teorie se s odstupem času ukážou jako realita. Vem si, jak to bylo za covidu. Jo? Nesmělo se o tom mluvit, lidi byli potíráni za to, že tomu nepodlehli a podobně. A dnes už se veřejně mluví o tom, jakým způsobem se přistupovalo nezodpovědně k vakcinaci lidí a podobně. Jo? Takže to je v podstatě vždycky jenom otázka času, kdy vyjde ta pravda najevo. A to je přesně ten problém třeba i s těmi banderovci. No, pokud se jako tady fotí někdo s vlajkami Azova, jako třeba bývalý ministr Rakušan a podobně, a pokud někdo si nedokáže zjistit podstatu toho, co vlastně Azov je, a že byl třeba americkým kongresem zhledán v minulosti za teroristickou organizaci, což nic jiného Azov není, pochopitelně, že to je teroristická organizace, a pokud minulá vláda tomu inklinovala, podporovala to ve velkém stylu, no tak pochopitelně, že na území České republiky pouštěla různé Ukrajince a následně pochopitelně vznikalo to, že lidi se báli, protože třeba ti, kteří tady jsou z oblasti toho Doněcka a Luhanska, s kterými jsem v kontaktu, tak mi třeba říkali, jako, že oni utekli před přesně tím, co tady ta vláda Fialy pouští zpátky do České republiky. Tak kam budou utíkat teď? Oni mi říkali, vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, třeba já osobně ano, protože jsem tam byla a viděla jsem, co jsou zač, ale víceméně oni říkali, že vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, co jste si natáhli teď do České republiky a že tady je kolem milionu Ukrajinců, tak to je jistota a že nevěřím absolutně tomu číslu 400 nebo 600 tisíc, to nesmysl. Já když jsem v Praze, tak tam neslyším vlastně v podstatě nic jiného. Jo? A taxikáři, kteří mě vezou, jsou většinou jenom Ukrajinci. Takže a když se podíváte i dneska, jo, lidi mi říkají, píšou v obcích různě, prostě Ukrajinci jsou úplně všude a já nejsem proti těm normálním Ukrajincům. My tady máme Ukrajince v České republice 10, 20, 30 let. My o nich nevíme. To jsou lidi, kteří slušně pracují, kteří se začlenili a jsou to slušní lidé. A ti sami se stydí za ty příchozí od toho roku 2022, kteří tady páchají trestnou činnost. Ten nárůst vlastně trestné činnosti od toho roku bylo o nějakých 45%, což není malé číslo. A bohužel minulá vláda to potírala, ty informace zakazovala. Dnes už to pomalinku vyplývá na povrch, ale to neznamená, že my ten problém tady stále nemáme. To neznamená, že současnou vládou se to vymítilo, že ten problém tady není. Uvidíme samozřejmě, co nám přinese budoucnost, ale já mám obavy, že aby se nám tady třeba nevrátili zpátky 90. léta, jo, bys výpalné a tak dále. Možná je všechno.
1: Diváci, taky napište nám, jak to vnímáte vy. Ono možná i to subjektivní zkreslení může hrát roli. Já teda neznám statistiky, ale nejsi teda zároveň první ani poslední, kdo říká, že Ukrajinců v České republice je víc, než je vykazováno.
0: Určitě.
1: Tak to možná si v čase uvidíme.

0: co třeba přinese nová vláda, jestli udělá nějakou revizi. Ale Neli, kdo podle tebe teda dneska nejvíc brání tomu míru na Ukrajině? A jaká je tvoje teorie? Jak se to posunulo od těch 2 let zpět?
1: Paradoxně samotná Evropská unie. Protože Evropská unie neustále podporuje Ukrajinu, chtějí, aby byla součástí Evropské unie a Ukrajina usilovala pochopitelně i o to, byla součástí NATO, což se nestane pochopitelně, protože je spíš přítěží teď už pro Spojené státy, protože Spojené státy už tam dostali, co potřebovali, nerostné suroviny, bohatství a tak dále a víceméně už Ukrajina nezajímá a proto ji třeba nechtějí ani už dále vyzbrojovat, nebo aspoň ne v takovém měřítku, jak tomu bylo v minulosti. A pochopitelně, že nikým nevolení úředníci a lídři Evropské unie si potřebují zachovat své posty a ty posty jim padají postupně, protože pravda vychází najevo a proto potřebují válku v Evropě. Takže paradoxně samotná Evropská unie je tou největší brzdou, aby se dojednal na Ukrajině mír, protože tady bylo několik možností, několik příležitostí, x let zpátky měla probíhat jednání s Putinem a Zelenským a vždycky tomu bylo zabráněno, protože pochopitelně, že válka je biznis a od toho se potom odvíjí i ten další vývoj a ten předpoklad toho, že tam mír jen tak rychle nenastane.
0: Díky za sdělení tvého názoru. Diváci, napište nám, jak to vidíte vy. Co podle vás nejvíce brání míru na Ukrajině, nebo kdo v tuto chvíli? Napište své názory, hypotézy. Děkujeme vám za sdílení. Neli, některý ty soudy máš ukončený, bo vesměs všechny, ty jsi tady řekla. Soud ústavní označil některé tvé výroky za lživé, některé vyloženě za cíleně útočné. Co ty na to? Jak to vnímáš? Došlo k nějaké revizi u tebe, nebo to cítíš pořád stejně?
1: No tak soud samozřejmě označil ty moje výroky tak, jak je označit měl. Jo. Já nepochybuji o tom, že tady dochází v České republice nebo docházelo, doufám, že už docházet nebude tedy, ale docházelo určitě historicky k politickým procesům na objednávku, protože třeba konkrétně u těch Pirátů to bylo naprosto evidentní, protože na jedné straně se tam paní Richterová málem psychicky zhroutila, což bylo divadýlko, že tam je matka, žena a že jí bylo ublíženo mou osobou, což je naprostý nesmysl. A na druhé straně tam vystupovala za Piráty, takže můj advokát jí říká, takže za koho tady tedy jste? Takže je to politický proces, když tady vystupujete za Piráty, anebo tady jste jako soukromá osoba Olga Richterová. A v tom se teda Olga Richterová rozhodně ztrácela. A už jenom to, že například u občanskoprávního soudu si nechali Piráti donést obrovskou bichli, velký šanon, zhruba, nevím, 50, 40, 50 cm široký, kde byly veškeré moje spisy z BISky, o Donbase, veškeré moje články, výroky a podobně, a tam to předložili tomu soudu, u občanskoprávního soudu, tak bylo úplně evidentní, že to je v podstatě politický soudní proces, že tam se nejedná o nějaký spor mezi dvěmi občany České republiky, ale byl to politický soudní proces. A jako zdůvodnění Pirátů na otázku mého advokáta řekli Piráti, že nebo Olga Richterová, že chtějí předložit tyto spisy z toho důvodu, aby soudkyně pochopila, jak velkým bezpečnostním rizikem jsem pro Českou republiku. Takže toto všechno se odehrávalo. Odehrávalo se třeba i to, že svědci Olgy Richterové seděli po celou dobu v soudní síni, aby ovlivněni tím, co vypovím, vypovídali následně proti mně. A i přesto, že můj advokát dal řadu stížností, protože ten soud probíhal mírně řečeno velmi nestandardně, tak mu každá stížnost byla zamítnuta jako neopodstatněná.
0: Chápu to tedy dobře, že to vnímáš ne tak, že jsi třeba udělala nějakou chybu, ale že jsi pronásledovaná za své politické postoje.
1: Já neříkám, že jsem dokonalý člověk a že nedělám ve svém životě chyby. Pochopitelně. Jsem normální člověk, který chybuje, ale konkrétně v tomto případě, když se bavíme o tom soudním procesu s Olgou Richterovou, tak tam nedošlo z mé strany k jedinému pochybení a vůbec už tam nedošlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu. Protože i na té kriminálce, když jsem byla v Praze, tak ti policisté se chytali za hlavu. Oni říkali, to není možné, že my tady nevíme, kde dřív. Máme tady skutečně hodně práce a my tady řešíme rozmar nějaké rozmazlené političky, která tady chce uvařit paní Lískovou v podstatě za nic. Vyloženě to bylo vaření z vody. A protože neuspěla u toho trestního soudu, tak zemsty mě dala občanskoprávnímu soudu a požadovala po mně dokonce 550 tisíc korun plus soudní náklady. Takže tam šlo samozřejmě i o likvidaci z hlediska těch financí, protože to je obrovská částka. Aspoň pro mě tedy ano.
0: Diváci, napište, jakou vy máte zkušenost třeba ve svém prostředí, jestli se vám někdy něco podobného stalo. A tedy, Neli, je to dlouhá řádka kauz, nebo spíš se to táhlo, jak to v českém soudnictví bývá. Když se na to podíváš dneska zpětně, Šla by si do toho za cenu toho všeho, co si musela ty obětovat a zažít a kolik času s tomu musela dát, nebo bys to udělala úplně jinak?
1: No, těžko říct, asi jako samozřejmě, že dnes jsem poučená řadou věcí. Přišla jsem o iluze a už stojím oběma nohama na zemi, proto třeba kandiduju do Senátu teď, protože v podstatě jsem ve věku, kdy už nejsem naivní a prošla jsem si ohněm. A víceméně teď už jsem přesvědčená o tom, že mě prostě jen tak nikdo neupije rohlíkem, když to řeknu takhle. Takže možná, že bych ani neměnila, protože mě to samozřejmě změnilo. Ten Donbas mě hodně formoval a hodně mi třeba změnil i náhled na život a na moje životní priority. A ve výsledku se mi stal absolutně skromný člověk. Vůbec neprahnu po nějakém bohatství, neprahnu po nějakých hmotných statcích, protože si uvědomuju vlastně z hlediska těch mých osobních zkušeností z té války, jak je život krátký mnohdy a jak jsou ty všechny věci, které spousta lidí řeší a na které se třeba zaměří ve svém životě, pomíjivé a pro mě osobně už ti hloupé. Takže, protože když jsem držela v náruči umírající dítě, tak to bylo něco, co mě bude doprovázet absolutně do konce života. Bylo to strašné a bylo to moje nejhorší životní zkušenost. A proto mě už dneska nezajímají nějaké peníze, hmotné statky a podobně, ale zajímá mě hodnota života a zajímá mě to, aby můj život byl naplněn. Třeba moje rodina celá, milujeme zvířata, pomáháme opuštěným zvířatům, psům, kočkám, spoustu zvířat máme v domě, takže, protože to je pro nás opravdu obrovská láska, jo, to jsou prostě andílci, to jsou bezelstné bytosti, které vás jenom prostě milujou a nic od vás nepožadují, oproti lidem, kde je to pravý opak a ta společnost opravdu inklinuje, si myslím, že ke stavu sebedestrukce, bych řekla, v dnešní době. Takže vzhledem k tomu, že já mám ty hodnoty nastavené, řekla bych, možná diametrálně odlišné třeba od těch biznismenů v politice a od těch lidí, kteří tam skutečně jenom třeba jdou za účelem nějaké kariéry a financí, tak pro mě je pořád primární ta osobní zkušenost, kterou mám, kterou jsem nabyla, proto bych asi neměnila a zůstat pořád člověkem, který je plně stotožněn s realitou. I z toho důvodu bych třeba nepřestala pracovat v rámci své profese, protože pořád potřebujete být v kontaktu s těmi lidmi a být přímo vlastně v té realitě a ne zavření za dveřma nějaké politické reality, kde je úplně jiný život. A v tom případě absolutně nemůžete potom porozumět těm lidem. To je přesně ten důvod, protože já si myslím, že příliš mladí lidé by neměli vstupovat do politiky, jako přímo do politiky, protože člověk, který není schopen si vydělat na složenky a neprošel si úspěchy i pády, tak potom těžko má nějakou zpětnou vazbu pro to, jakým způsobem se má v té politice, třeba z hlediska zodpovědnosti, postavit určitým zásadním otázkám.
0: My se dostaneme i k tématu Česká republika za chvilku. Teďka si mluvila nejen o politice, ale zároveň jsme si povídali předtím o té Ukrajině a Rusku. Mluvila si o těch válečných zkušenostech, co jsi měla z Donbasu. Co by si dneska, v roce 2026, řekla mamince nebo ženě Ukrajince, které umřel manžel na bojišti Ukrajiny? Co by bylo takové tvoje sdělení k ní?
1: Podívej se, já vlastně popisuju ten pobyt s těmi lidmi. Přímo i tyto situace jsem zažívala opakovaně na Ukrajině ve své knize. Ta kniha je samozřejmě hodně emotivní a spoustu mužů mi psalo, že u ní brečelo. Byť se mi psala tak, aby i ten závěr té knihy byl pozitivní, aby to nebyla prostě depresivní kniha, což není. Snažila jsem se i v tom špatném vždycky najít něco dobrého, tak abych ty lidi motivovala k tomu, že když se v životě dostanou do šílených situací a všichni se občas dostaneme do situací, kdy prostě nevíme kudy dál, tak ta kniha jim vždycky dodá sílu a energii a smysl pokračovat. A proto jsem strašně šťastná za to, že mi píšou maminky, že tu knihu dávají třeba přečíst svým 18-20 letým dětem, aby pochopili, o čem je skutečný život. Já jsem objímala ženy, kterým umřeli děti a manžele. A společně jsme prostě brečeli a bylo to opravdu hrozné, co jsme prožívali společně, protože když to s těma lidma vlastně žiješ, když jsi v tom prostředí, tak ti to nemůže být lhostejné. Prostě jsi součástí jejich komunity, jejich rodiny a tak to oni ke mně přistupovali a tak to jsem přistupovala i já k ním a jsme pochopitelně dodnes v kontaktu a všichni jsme si uvědomovali tu bezmoc z toho důvodu, že ta válka je skutečně hloupá. Že civilizovaná společnost se dokáže vždycky domluvit. Že je potřeba, aby v politice byly osobnosti, které budou preferovat vždycky mír a ne biznis a válku. A pochopitelně, že když už se dostanete do situace, když jste součástí toho konfliktu, tak v ten daný moment, vlastně já jsem byla sama ze sebe překvapená, protože když jsem třeba opravdu přijela do toho Donbasu, tak já jsem byla sama překvapená z mojí psychiky a z toho, jak to snáším. Já jsem potom, až týdny a měsíce potom jsem měla stavy, kdy opravdu to mi doléhalo a bylo to šílené. Bylo to opravdu hrozné a prožívala jsem opravdu z toho traumata, protože na tom místě, když tam jsi, tak se snažíš si to nepřipouštět a řekneš si, ano, jsem tady, chtěla jsem to, vybrala jsem si tu cestu, tak se tady přece nebudu hroutit, nebudu tady brečet před lidmi, kteří jsou na tom milionkrát hůř v životě, než jsem já. Ale potom přijedeš domů a pak to na tebe spadne, už když jsi v tom klidu s rodinou a pak je to peklo. Když si skutečně člověk uvědomí, kde byl, co prožíval a jak je ten svět křehký a jak je tragické to, že ho z velké části skutečně řídí psychopati a my jsme součástí jakéhosi procesu, kdy jsme rukojmí a musíme to ustát jako lidé. A je vždycky otázka, jak si jako člověk k tomu problému postavíš. To byl i třeba ten zásadní důvod, proč jsem neodmítla to pozvání do Donetské lidové republiky, protože já jsem v prvé řadě se vám omluvila za Českou republiku a řekla jsem jim, že normální lidé, normální slušní lidé by nikdy v životě nechtěli ze svých daní financovat vyvražďování jiných lidí. Je to prostě nesmysl, je to hloupé. A politika a vláda je něco jiného, než jsou běžní občané. To jsem tam zdůrazňovala opakovaně. A paradoxní bylo, že třeba vtedejší ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek mi zrušil zastupitelské centrum Donetské lidové republiky v Ostravě. Byť jsem s ním jednala a říkala jsem mu, že tady nejedná se o nějakou propagandu nebo o něco, jako, co by mělo Českou republiku poškozovat, protože pomoc potřebným, ať už je to z jakékoliv země, je přece pomoc potřebným, jsme lidé. Ale oni to vnímali tak, že jednám za Českou republiku v zahraničí na vysoké politické úrovni a že tudíž vedu nějakou paralelní linii. A z tohoto důvodu, to bylo odůvodnění toho soudu, bylo zastupitelské centrum v Ostravě zrušeno. Což mě mrzí, protože ostatní, která jsme založili například v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Švédsku, tak fungují dodnes. Takže tam mají asi patrně jinou demokracii, než máme my v České republice. Nebo jiné obavy.
0: A je to pravda, proč jsem se na to zeptal Nelly, na to s tou manželkou Ukrajince, je pravda z tvojí zkušenosti, že ty ženy tím, že tam třeba jejich známí, příbuzní, milovaní umírají, že nechtějí slyšet o míru za žádnou cenu, že nepustit ani metr čtvereční Rusovi, bojovat do konce, jaká je to zkušenost?
1: Není to pravda, tady toto je propaganda, těm lidem je to úplně jedno. Oni potřebují mít zdravou rodinu, zdravé děti a práci. Já ať jsem cestovala kdekoliv ve světě, když jsem byla na jakémkoliv kontinentu, tak v podstatě, když jsem se bavila s těmi normálními obyčejnými lidmi, tak my všichni máme úplně stejné totožné problémy. Všichni chceme mír, chceme zdravé děti, zdravou rodinu a chceme práci, ať máme z čeho žít. A to je totéž na té Ukrajině. To, že oni tam říkají, že prostě nechtějí pustit a že budou mít oběti, nikdo nechce, aby zemřel jenom proto, že si někdo usmyslí válku, kdokoliv blízký z jejich rodiny. A je úplně jedno, jestli to jsou na straně jedné nebo na straně druhé. Všude jsou oběti. Všude jsou ti lidi oběti toho konfliktu, tak je potřeba k tomu pochopitelně přistupovat. A ty ženy jsou samozřejmě nešťastné na jedné i na druhé straně. Přišli o to nejbližší, přišli o svoji rodinu, o své manžely a dali by absolutně všechno na světě za to, aby se to nestalo.
0: A se s nima v kontaktu ve stávající době, protože vím, že tam asi nejezdíš aktivně v tuto dobu, ale když jsi s nima v kontaktu, tak o čem probíhají vaše hovory? Co je tématem dne, když se teda spojíte?
1: No, tak tématem dne jsou pochopitelně ty důsledky té minulé vlády Petra Fialy, protože oni nedokážou pochopit, jak jsme vůbec mohli dopustit to, že tady byl takový příliv lidí, kteří nebyli jakýmkoliv způsobem kontrolováni. To oni nedokážou pochopit, jo? Protože bohužel to bylo celé zamířené přesně na tu propagandu. Dalším vážným tématem je třeba to, že se skutečně pomoc nedostala tam těm lidem, kteří ji potřebovali, ale máme tady řadu ekonomických migrantů, kteří tady přijeli ve vozech za miliony a dostávali obrovské peníze od České republiky, ale ti potřební, kteří tu naši pomoc skutečně potřebovali, tak neměli ani na tu cestu. Ale to už veřejně nikdo neřekl. Takže my jsme pomáhali vlastně lidem, kteří tu naši pomoc až tolik nepotřebovali. Neříkám, že všem, bylo tam i procento, kteří ji potřebovali, ale pak tam byli lidé, a tím se nikdo nezabýval, kteří by rádi přijeli do bezpečí tady, ale neměli prostředky ani na cestu. A právě proto to je ten důvod, proč já jsem třeba zásadně proti politickým neziskovým organizacím, protože V podstatě oni 80% toho, co vyzískají, tak mají jenom na své osobní náklady na provoz. A potom těch zbylých možná 15-20%, když je dobře, tak rozdělí někde, aby to vypadalo, že to funguje. Ale vyloženě je to opravdu jako podle mého názoru zbytečné a spoustu těch politických neziskovek dělá více škody než užitku, nebo řekla bych, že většina. Takže to je i ten důvod, proč třeba já se stavím proti tomu, že by proto, že by politické neziskové organizace měly být v České republice úplně zrušeny. Protože jejich pomoc je taková, jakože rádoby pomoc a aby to v médiích vypadalo PR-ově dobře, ale realita je diametrálně odlišná.
0: Asi je dobré sledovat rozpočet takový neziskový organizace, kolik posílá ve skutečnosti možná v obchodních podmínkách. Na to si upozornila, některé to tak můžou, některé ne. A diváci, napište nám, jak vy to vnímáte. Nelly, dostávám se k závěru rozhovoru. Ty teda kandiduješ do Senátu, když jak diváci mrkněte dolů, já jsem dal web Nelly, pokud teda chceš Nelly tam uvést, tak to tam rád dám, protože jsi host dnešního vysílání. Ale pojď nám říct, co ty vnímáš teďka jako největší téma pro Českou republiku. Co si myslíš, že se tady děje? Co bychom mohli dělat lépe? A s čím tam vlastně do toho jdeš, do toho Senátu? Protože Senát, jsme tady měli více senátorů, senátorek, někteří se dostali do Senátu, ale vím, že z druhé strany, že ty pravomoce senátora, senátorky nejsou úplně takové, jako by ses dostala v parlamentních volbách v rámci nějaké politické strany.
1: S tím naprosto souhlasím, protože v podstatě řekněme si to na rovinu, že Senát je horní komora parlamentu, pochopitelně to je pravda, České republiky a spolu poslaneckou sněmovnou se podílí na tvorbě zákonů. To znamená, že je otázka, jaké zastoupení v tom Senátu je a jakým způsobem bude k té tvorbě zákonu přistupovat. To je ten zásadní důvod, proč kandiduji do Senátu. Protože v podstatě ten Senát, když už teda je, tak by měl být měl by fungovat jako nějaká pojistka, aby důležité zákony nepřijímali třeba příliš rychle bez kontroly. Takže já si myslím, že na jednu stranu ten Senát pochopitelně může spousta lidí zpochybňovat a říká si, i ta účast volební je tam poměrně malá tedy, čemuž rozumím, protože spousta lidí považuje Senát, víš, třeba i Miloš Zeman se opakovaně vyjadřoval za zbytečný, ale na druhou stranu, když už ten Senát tady máme, tak proč bychom tam měli dávat prostor třeba lidem z minulé vlády, když jsme už viděli, jakým způsobem oni přistupují k občanům České republiky a jak jsou nezodpovědní a nekompetentní. A to je třeba přesně ten důvod, proč já jsem se rozhodla do toho Senátu kandidovat, protože s ohledem na moje životní zkušenosti, s ohledem na můj věk a moje nastavení z hlediska zodpovědnosti, si myslím, že by tam měl být skutečně se vytvořit nějaký senátorský klub, kde budou lidé lobovat především a primárně jenom za zájmy občanů České republiky a České republiky. To je důležité. A co jsou taková moje hlavní témata, tak je to pochopitelně otázka svobody slova, to je pro mě zásadní, protože jsem si prošla mnohaletými politickými procesy. Další zásadní otázka z hlediska toho, že jsem si zažila osobně válku, tak je to otázka bezpečnosti státu. No a v neposlední řadě je tady problém, systémový problém, o kterém se téměř 27 let nemluví, teď se najednou začalo o něm trošinku mluvit, a to je vymírání obyvatelstva. Nemáme tady dostupné bydlení, máme tady obrovský státní dluh, máme tady velké systémové problémy, které spějí k tomu, že ženy nemají děti. A spousta lidí si třeba neuvědomuje, jak obrovský problém to z hlediska budoucnosti pro Českou republiku bude. A proto chci se zabývat i tímto zásadním tématem, protože je to velice důležité, protože polovina, nebo když se podíváme třeba na situaci, konkrétně na situaci v České republice, já jsem se tady připravila dokonce i některá data k tomu, tak třeba Český statistický úřad spočítal, že by mohlo zůstat bezdětných až 38% žen, pokud bude pokračovat trend z roku 2025. V minulém roce připadlo na každou ženu jen 1,28% dítěte a při této úrovni bude každá další generace o 39% menší než ta předchozí. To je obrovský problém a bohužel se to nebere vážně, což mě mrzí, protože vymírání populace v České republice samozřejmě přinese i řadu ekonomických potíží a problémů, takže v podstatě ze 100 lidí bude tak v další generaci pouze 61 lidí, potom 37, potom 23 a potom 14. A to je docela zásadní a významný propad a problém, ke kterému by se měli přistupovat zodpovědně a neměl by se přehlížet.
0: Pro mě jste načítal chvilku obraz zpátky. Tak díky za tu rekapitulaci, Nelly. A v samotném závěru je tady spoustu věcí, které se dějí nejenom u nás, ale i ve světě. První otázka. Je něco, co teďka diváci by měli sledovat více bedlivěji ze světového dění nebo z toho českého, co je podceňováno? A druhá otázka. Z čeho máš případně ty obavy v rámci České republiky do následujících let?
1: Já si myslím, že by měli, nebo aspoň osobně já to beru tak, že by měli velice zodpovědně přistupovat k tomu, jakým způsobem jsou vyučovány a manipulovány jejich děti. To je velký problém. Protože samozřejmě, že ty politické neziskové organizace figurují hodně i ve školách a těm dětem vyprávějí věci, které by děti třeba vůbec v určitém věku slyšet neměly a ovlivňují je. A byla tady, myslím, že i informace nedávno, že dokonce je o 30% navýšený nárůst sebevražd mladých lidí. Samozřejmě, že psychika mladých lidí v dnešní době, to je obrovské téma. Je to obrovské téma z toho důvodu, že společnost se posunula někam, kde děti nemají hranice, kde se výchova stala více překážkou než nějakou rodičovskou povinností a kde víceméně stát určuje ty mantinely, co by rodiče měli a co by neměli, a to je hodně špatně. Takže rodiče by měli k tomu přistupovat tak, že dítě není majetkem státu, ale dítě je to nejcennější, co v životě samozřejmě můžete mít, a měli byste ke svým dětem i z hlediska zdravotního a z hlediska výchovy a jejich psychiky přistupovat maximálně zodpovědně, a to znamená i bedlivě kontrolovat to, co škola těm dětem nabízí a jaká výuka tam probíhá. Protože já jsem třeba, když moje dcera nastoupila na gymnázium, tak já jsem si přímo s vedením školy domluvila, že nebude nikdy součástí, nikdy, žádné přednášky nějaké politické nebo jakékoliv jiné neziskové organizace. Že si ji raději vyzvednu ze školy, udělám si spolu krásný den, protože já ji vychovávám nějak a vychovávala jsem ji nějak, jak jsem si myslela, že pro tenhle svět je to praktické a je to dobré. A vůbec se mi nelíbí to ovlivňování těch mladých lidí i z hlediska výměny pohlaví, z hlediska toho, jakým způsobem se přistupuje k biologickým záležitostem, že nemáme jenom dvě pohlaví, ale že jich je mnoho a podobně. A to jsou tak zhoubné věci a tak velice škodlivé pro nadcházející budoucí společnost, že to je prostě téma, které si myslím, že by rodiče měli brát hodně vážně.
0: Co myslíte vy, diváci, rodičové, maminky, tatínkové, dědečky, dědečkové, babičky? Cítíte v tom riziko? Ovlivňuje vás to nějak? Povídáte si s dětmi nebo s mladistvými o těchto tématech? Napište nám. Nelo, tobě moc velké poděkování za tvůj čas, za tvoje vyprávění. Jsou to 2 roky a hezky jsi to zrekapitulovala. Myslím si, že pro mnohé diváky, že jsou rádi, protože tě nominují vždycky s nějakým odstupem časovým.
1: A děkuji, napište...
0: Napište nám, co se vám líbilo, co třeba vidíte stejně jako Nela, co vidíte jinak než host, napište to. Děkujeme vám za sdílení, dole máte tlačítko, můžete se podělit na Facebooku, aby nám více lidí řekl svůj názor. Zároveň také v popisku naleznete odkazy, které zmiňoval host, najdete tam odkaz na knihu Nely. A můžete se podívat, přečíst, dejte vidět, jak se vám líbila. Zároveň tam také najdete případně webovou stránku. Nela Lisková kandiduje do Senátu, jak tady zmínila v rozhovoru. No a pokud byste chtěli někam vodit do světa, na chvilku se odpojit, odpočinout, mrkněte, je tam Sahara vypsaná. Termíny se rychle plní v tomto roce. Je to do Egypta na saharskou část, která je velmi bezpečná, je tam krásně, už tam jedeme asi 5. rokem, už tam s námi bylo asi 800 lidí. Koukněte, když tak sami, je to nádhera. A pokud byste chtěli příštím roce někam dál, koukněte na Indii, taky krása, Himaláje. 7 let v Tibetu, kdo máte rádi, mrkněte. Nelly, jsi taky zvaná, samozřejmě srdečně. Máš ještě něco na srdci?
1: Zní to úžasně a určitě já tím budu přemýšlet. Moc ráda. Ještě chtěla jenom doplnit. Můžu, že když se vrátím jenom k té Wikipedii, k tomu mému životopisu, že tato moje kniha je skutečně můj životopis. Takže pokud si přečtete u mě nějaké informace, tak je to jedna věc, ale to nejsou informace o mém životě, protože se mě nikdo neptal a z toho důvodu jsem napsal moji knihu, protože tam se dočtete vše o Nele Lískové. Takže pokud budete váhat v rámci třeba toho, koho volit do Senátu v obvodu 69, což je Frýdej Místek, tak si můžete přečíst moji knihu. A třeba vám to změní úhel pohledu i na moji osobu. Budu moc ráda. Mějte se moc krásně a buďte hlavně všichni zdraví a dávejte na sebe pozor.
0: Odkazy máte v popisku, diváci. Těším se na vás příště v dalších vysíláních na vaše přání. Nominujte hosty, nemáme noty zprava zleva. Nelly, tobě vše dobré na tvojí cestě. Opatruj se, zase se třeba uvidíme za nějaký čas. A diváci, to samé. Opatrujme se a bděme.
1: Děkuji, tobě taky vše dobré, mějte se krásně.

0: Vstúpil.
1: Servus.
0: Co zas vymýšlil?
1: Jasný. Když tak pouště tak, abych si mohl vždycky třeba odběhnout a zakouřit. Kdybych jako, že nejsem vidět, tak já slyším všechno, víš, takže
0: v klidu. Slyšíš, dobrý.
1: O, dobře.
0: Nebo o šanty, jo, klidně.

Šanty, studio Deja Vu je tady opět po delší pauze, která proběhla z různých příčin. Hlavní byla tvorba ve hmotě a trošku technické problémy a trošku taky přestavba studia. Já jsem si to představil tak, Maro, že se tady s tím břuchem ani pořádně nevlezu, ale zase máme větší prostor tady v prostoru obývacím, takže vlastně je to všechno v pořádku. No a dneska máme 24. srpna 2026 GK, co znamená gregoriánský kalendář, takže ten falešné. A já vás vítám, milí posluchači, diváci a přátelé studia Deja Vu, Deja Vučka, k dnešnímu pořadu, který jsem nazval totiž jako nedělníček v pondělí, čili pondělníček, jo. A zřejmě to vypadá tak, že přesuneme naše vysílání na všední den teda, no tak všední den u nás je stejný jako ten nedělní nebo sobotní, u tvůrců je to celkem jako jedno, jo. A budem začínat asi v těch 19 hodin, jo, protože už se dřív smívá. A ať to taky neprotahujem do pozdních večerních nočních hodin, kdy už mě chodí z režie pokyny, teda, že už nastal čas. Takže pozdravil jsem, no a zdravím teda hlavního protagonistu, jsme tady v plné palebné síle, Máru Čermáka, teda hlavního protagonistu, jo, Deja Vučka, teda nedělníčka a dnešního pondělníčka.

0: kama, no a hlavně teda s tím, co doporučuješ ty tady těm lidem. Takže Maro, Ashleyová, to není tajemství, předávám tě slovo a můžeš nám o tom pohovořit. Ještě upřesním teda ten název, Cestou tvůrců, jež vede k osvobození, a je to díl první. A Maro a přátelé, je to z důvodu, že skutečně už bych tady chtěl prezentovat jenom posunující videjka, probouzející, a už se nehodlám babrat v těch různých strágorách jako prostě
1: rádoby člověku.
0: No, tak a hezky z ně doplnil. Já se o tom ještě dneska budu bavit, jak přijde téma policajti a finanční systém, jo. Začneme odlehčeně tím zdravotním okénkem, jo, které jsem tady vytvořil na popud Rišu, Maravy, takže tohoto zdravím, pokud nás sleduje. Jinak telefonovat můžete, Maro, hned, neboj se, já jsem na to nezapomněl, hned tě dám slovo. Telefon do studia 799-589-362. Telefon mám tady, takže můžete klidně volat, kdo se nebojíte, a já si myslím, že se nebojíte, že ničeho, protože není čeho se bát, máme pevný ústoj. No, Maro, takže ano, jak to teda s tebou je, prosím tě, jo, protože ty jedeš, ty poslední dobou teda jedeš, takže předávám slovo.
1: Hele, takže takhle, v tuhle chvíli jeden človíček mi zase přivez na opravu auto, na který budu měnit jaksi lemy, že, vyvařit a tak dále, protože je to starý auto, shnilý lemy, má ho rád to auto a nehodla kupovat nový krám, jo, takže je ochotný radě investovat do starého auta, musím říct, že je to Mercedes, jo, protože já jsem Mercedesák, od jak živá. Takže já mám rád Mercedesy, dá se říct, všeho druhu, akorát ne ty nový, jo. Ty nový, toho novýho už bych si já v životě nekoupil, protože to je pro mě šrot Čína spojená s Renaultem a s různýma jinýma sračkama, jo. Takže toho Mercedesa už já rozhodně nechci. Ale starý Mercedesy, to je u mě top auto. Takže to má pro mě cenu vždycky zachránit, aby to jezdilo ještě dál, protože to je komfort všechno prostě. Starý auto, ale prostě to nejde srovnat s těma novýma sračkama, jo, když to vemu z jiných značek. No, nicméně, takže to je takový spíš relax pro mě, protože jsem si koupil novou svářečku, víš, protože říkám, hele, potřebuju to, už ta stará už má vyděláno, už dávno ji mám dlouho a není tam taková citlivost nastavení, protože to bude kdysi dám, mám 20 let prostě. Jo, takže myslím, že už měla svoje odmakaný, jako ne, že by nefungovalo, ale prostě už jsem chtěl něco lepšího. Samozřejmě učím se vařit tygem, jo, protože tyk mě zajímá, tygem na takový pěkný svařování, jemný. Takže tohleto, aby to měla ta mašina, byla více účelová, abych si prostě mohl svařovat, co potřebuji, jakoukoliv metodou. No, takže tady to jenom ohledně mých jakože hraček, co se týká tvoření ve hmotě.
0: Já jsem ti ještě zapomněl říct, že když mám tady tu paličku a udělám tak, tak bych měl jako taky k tomu něco, jo?
1: Tak a řekni.
0: Jinak, jak jsme se domluvili. Maro, prosím tě, co se to děje? Koho znám, kdo sem chodí, ten má vysraný auto, včetně nás teda, obě dvě, jako. Jedno je u mechanika, u toho oťu, a druhý tam teďka jede, píská tam všechno, svítí tam prostě, je to divný, jako jo. Jako, jak kdyby jim prostě něco, no prostě nový, i nový auta, ale i ty ojetiny, jako, co se to děje?
1: Jako řeknu ti, jako já dneska auto koupit si starší, já nevím, roku 2010 už nechci. Jo, protože to už je čím dál větší šrot překrmený elektronikou, která se imrvére sere pak, jo. To slýchám od lidí, že to mají ještě nějaký problémy, jo, protože u starých aut se tady ty věci jaksi nedějou moc. A lidi jsou hloupí, že si tady ty pokladničky kupujou. Radši investuju do starého auta a vím, že to auto má jednu kontrolku jo, u osobkách a to je všechno. A klidně, ať to má stahování, jak se říká, švihadlo, jo, na páčku, to mi úplně fuk, protože se zase nevysere ani ten motůrek, co je ve dveřích, jo, s tím vypínačem. Jo, takže máš o starost míň, jo, ty prostě to je de facto věčný. Takže já jsem zastáncem tady těch starých aut, protože to jezdilo, to bylo dělané kvalitně ještě, jo, až výrobcům došlo, že takový auta vyrábět nemůžou, jo. Protože pak tím pádem lidi si koupí, to takhle přišel Mercedes v 80. letech, prostě začal dělat kvalitní auta, no ale pak zjistil v 90.

0: že ty lidi už další Mercedesy nechtějí, protože ty starý pořád sloužejí, jo. Jo, takže byl docela takový problém. No a pak přišli s Mercedesama, já nevím, který rok, 2000 nebo tak nějak, přišli, jak přišel zase ten zelený boom a karoserie se začaly stříkat takzvanou v uvozovkách vodou ředitelnou barvou a v tu ránu začal průser Mercedes. To začalo hnít před očima to. Jo, protože tam změnili tu antikorozní ochranu a začali používat tady ty sračky, jak se říká, od zelených bláznů. No prostě ty auta šly do kopru, jo, taky ztratili hodně na ceně. Protože ty staré auta měly klasickou ochranu, jo, a prostě to bylo super. Jo, bytelný, všechno, prostě to, prostě fungovaly ty auta.
1: Ano, fungovaly, no. A mě právě říkal ten, no já mu říkám náš mechanik, jako náš rodinný doktor, ne pak, my se známe, my jsme kamarádi, a on mě říká, Petrucho, je to tím, že například jako do motoru, oni vlastně tam si lije ochuzené olej. Oni ten olej kvůli emisím ochuzují, takže už to vlastně není to mazivo kvalitní, a že to má vlastně nový auto a má to třeba jakoby v plánu, elit, dojet třeba nějakých 150 tisíc a pak šrot. A teďka jsem četl někde informaci, že už dokonce si nekoupíš ojetinu třeba, jo? Že to vyjde z Bruselu na řízení, ojetiny už ne, už jenom takzvaná ekolikvidace a nový leasingy, přesně, hypotéčky.
0: Přesně tak, a hlavně bacha, přijde digitální měna a už ti nedovolí si koupit jen tak nějaký auto.
1: No, to jo.
0: Jo, to ty ještě ty natvrdlí neumějí jako představit, co to bude znamenat pro ně. Jo. Protože jakmile nebude splňovat toto ekologické normy, tak nekoupíte ani neprodáte. Takže a samozřejmě mě osobně to absolutně nezajímá, co nějaká posraná vůdě si tady říká, jo. Protože já si budu jezdit v tom, čem já chci, a na ně já z vysoka seru.
1: Teďka jsem si vzpomínal ještě na 90. rany, když jsem měl Trabanta žlutýho, to trhalo asfalt a já jsem měřil benzín takovým dřevěným pravítkem.
0: Klackem,
1: člověče,
0: a teď mi ještě připomněl, já si pamatuju za Komančů, tak zase mýho kámoše táta měl Barburka a ten, víš jak, na Barburky auto náhodný výbuchů. Víš, to je tříválec splašenej, dvoutaktní. No a samozřejmě ten jeden namíchaný benzín s olejem, jo. Jenže on to měl tak vymakaný, on otevřel vždycky ten kufr a tam to bylo jak alchymistická laboratoř, jo. Tam měl ředidla, technický benzín, jo, prostě takhle to tam vždycky zamixoval, nalil to tam, jenom to začmoudil a cí pryč. Takže ekologie vůbec nezájem.
1: Takže přátelé, važte si ojetín a když už teda investovat, tak do těch ojetin, tak jak to děláme my, i když teda jedna je, ale to je taková jenom pravidelná, vždycky mu to tam zavezeme, když tam něco je potřeba poštelovat, ale to je Ford Fiesta, to je taky starý 25 let a taky to trhá asfalt, žere to asi 4,5 litru a je to dobrý. No pak máme tu fábku, ta je teda trošinku víc poruchová, jo, ta je na plyn a ale dobrý, no tak je potřeba se o to trošku starat, no. Co se to děje, že fakt ty auta jedno po druhým odpadávají prostě, no.
0: No protože oni mají svoji dobu jako fungování.
1: Ale to tak nebylo, to je teďka možná půl roku, kdo přijde, tak řekne, ty vole, má rozbitý auto. Jo, každý říká, že má rozbitý auto, člověče. No.
0: Já poslouchám ty mechaniky, protože jako já se zajímám o milion věcí, jo. Takže mě to zajímá, jo, a teďko ty lidi sami říkají, že ty motory prostě jdou do hajzlu, no. Jo, na těch škodovkách, že to vydrží úplný hovno. Tak jako, na co mi bude takový kram do baráku?
1: No dívej, a pozor, teďka mě trošku...
0: Jako, že to je nový model, jo, no tak na to já vysoká kseru. Já chci auto, který mě doveze z bodu A do bodu B, jo. Ne, že to bude mít interiéry a kdesi co si a pak to budu muset tlačit.
1: Ano, a mě to trošku, teďka mě trošku napadlo takový konspirační srovnání, že to je jak s těma doktorama, že ten mechanik něco tě spraví, pošteluje tam ale něco druhýho zas, jo, aby se tam k němu vrátil, že to je takové neustále koloběh perpetuobile.
0: Některý hajzlíci to tak jako opravdu dělají.
1: No a dívej, mám babetka. Tady babetku, čoveče, nemám ju teda ještě ten náš automechanik má babetku pro mě, spravuje ju a je to stařička teda už jako dáma, jo, taky z nějakých možná přelom 70. 80. Takže budu jezdit z bodu A do bodu B, většinou přes les, kde budu zhánět, volat muchomůrky, no, červený, královský, a těším se na toho pantera. Jedeš teďka, Maro, máš v sobě pantera?
0: Jedu pantera, jedeš, ten je ostrý pantera.
1: Já jsem to poznal minule, jak jsme se spolu bavili, no. Dobrý, takže jo, babetka...
0: To je samopal.
1: Prostě. Jasně, už se těším, chystáme se teďka...
0: Jinak ty víš, že já mám úplně tu samou babetku.
1: No.
0: A teď já jsem s tím koupil taky, to mi posílají pepelkem z Moravy, jo, a... já už jsem si polakoval metalízou, jo, už mám stříbrnou metalízu, nádrž, blatníky, jo, teď budu ještě dostříkávat rám červený, jo, a takovýhle, ty, a žena mi říká, hele, a na tu nádrž by se ti hodily ty vochomůrky.
1: Jo,
0: už mě nedá vochomůrky samolepky, říkám, no ty krásy.
1: No tak jo. To, no a počkej. Žena
0: jde půjče taky.
1: jo, dobrý, je to dobrý, že máš prostě... takovou duši zpřízněnou, no.
0: A vím si, že já jsem tuhle babetu měl v 10 letech, je to stará 207, jednorychlostní, no, ne?
1: V 10 letech.
0: A já jsem na ní začínal jezdit a to byla, a tenkrát mě na ní hodil policajt, on měl 350, protože mě práskli sousedí, že tam lítám na babetě ve městě, když jsem bydl ještě na Slovensku. No tak já jsem tam lítal mezi panelákama, víš, 10 letech, teď kámoši, a měl jsem danou sedačku tady tu hlavní, a měl jsem tam sedačku z fichtla, jo, že tam se vešli dva vedle sebe, ne? No, takže jsem vozil takhle, kámoš je vždycky za sebou a najednou policajt 350 a šel po mně. Já říkám, ty vole, já babeta, teď se řítím do ulicí. Babet, policajt byl z toho zřejmě prdel. No, ale já jsem mu zdrhnul, protože přes naše sídliště vedla čtyřproudovka. No, já jsem ji projel jakoby křížem a za to dálnicí jakože bylo kukuřičný pole velký, ne? Vysoký. No, já tam vlítnu do ty kukuřice a hned jsem se tam schoval. No ale přišel jsem doma a policajta před dveřma, protože není na dobrý kámoši, který tě prásknou, viď?
1: No jasně, no.
0: Takže dostal 100 pokuty, no. Moje máma, nic z toho nebylo, rozumíš? Dneska by tě zastřelili, jo, tady ta verbež. Jo. Předtím tak... to měli jako legraci, jo, protože věděli, že ty kluci prostě jezdí na těch strojích. Prostě na, já jsem na tom vyrost, na tady těch věcí.
1: A však jsou obložení těma granátama, obuškama a pistolami.
0: No jak, jo, to jsou žoldáci, ne?
1: No však jsou žoldáci, soukromá firma žoldáci. Na to se dostaneme. Zdraví nás Henrieta, čau tě chlopi, rada vás počujem po dlhšom čase. Ano, Henry, díky za sledování, my to napravíme, bude vysílání častěji. Já jsem tady měl trošinku přestavbu a hlavně tvorba. Ty naše nové pořady, Maro, budou hlavně teda o tom tvoření, jo? Vlastně i ve hmotě, no a o spolupráci s lidma a o šíření těch, co je nejdůležitější, aby člověk mohl vlastně existovat, být a tvořit. Zdraví, jo? Takže já bych klidně pár dalších dílů věnoval tomu zdraví a hned se na to dostaneme, ať to nezakecáme, takže počkej. Takže ty se teďka stýkáš s nějakýma seniorama a povídáš jim teda. A ty máš aj teda nějakou už tam pověst, jakousi, že jsi teda léčitel. A dokonce aj z úřadu si tě tam povolali starosta, a jestli to není tajemství, tak ještě krátce pohovoř a jdeme na zdravotní okénko.
0: No já jenom chci říct, že jakože k tomu léčitelství v uvozovkách jsem se dostal skrze toho starostu, kterýmu jsem pomohl v tom, že jsem ho nasměroval správným směrem, co má dělat pro svoje zdraví. Jo?
1: No,
0: a já se necítím jako léčitel, já říkám jasně, já lidičky vám říkám pouze to, co já mám vyštudovaný, jo, po světě, co vám může pomoct a tak dále, abyste měli komfortní život. Jo? A nevěřit hlavně doktorům, to jsou zlotinci všichni. Jo? Takže ten človíček začal dělat to, co jsem mu řekl, začal užívat keltskou sůl, jedlou sodu, samozřejmě okomůrku, mazání, tohleto. Neskutečně se mu zlepšil zdravotní strach, to je o 1000%, to prostě. On, ten člověk je úplně někdo jiný, jo. To byla troska, než jsem přišel k němu mu opravit to jeho auto starý, tu starou prašivku červenou, co si koupil. No a nakonec jsem spravil i jeho, i prašivku. Jo, a tím, že on je z toho strašně nadšený, tak on všude, kudy chodí, tudy rozdává moje telefonní čísla, ne? To je Mára ten, ne? On mi říká Čárifup, ne?
1: Čárifup.
0: Čárifup, přitom on je stejně starý, my jsme stejně starý, jo. Ale já tím, že mám ty vlasy, tak mi říkají čáry chobě, ale já jsem chodil kdysi předtím plešatý, jako já byl plešatý. Jo. Takže já nosím dlouhý vlasy posledních, no prostě od covidu, jo, prostě od nastala COVID tvrdá rebelie a takže jsem přešel do režimu dlouhých vlasů jako za komunistů, když jsem byl proti komunistům, tak teď jsem proti tady těm zmrdu. No a tím pádem, jak říkám, starosta všude to vykecá, no a ty lidi teďko mi volají, že jo. No ale já radím, komu se dá, no a ty lidi začínají chápat, že jim to pomáhá, že to funguje. Jo? A oni se hrozně diví, že je to tak jednoduchý. Proč jim to jako nikdo neříká? Říkám, no přece, tady se jedná o biznis. Čím díl vy budete nemocný, tím víc oni na vás vydělávají tady ty prašivci. Jo? A teď mi říkají, a takový prášky, a cholesterol, a další svinstva. Říkám, ty prášky rovnou zahoďte, to vůbec nežerte. Říkám, vidíš, váš mozek je tvořený z velké části cholesterole. Jako jak začnete jíst tyhle prášky, tak přichází demence a Alzheimer, to jsou prokázané věci, to si můžete začít studovat.
1: Jasně.
0: Jo. No. Jo, takže a to jsme jenom u tady toho a teď vysvětluji lidem zase, co dělají prášky na tlak a tak dále a tak dále. Jo.
1: Dobrý. Tak. Maro. Dobrá. Samozřejmě, kdyby vyráběli auta, které dojedou milion kilometrů a bez poruchy, a kdyby samozřejmě uzdravili lidi, tak by ztratili biznis, jo? Protože vyléčené pacienty, ztracené zákazník, takže lidstvo, přemýšlejme, o čem to vlastně tak, je tady ten podnik.
0: Tak jenom doplním, že já jsem přišel za starostou, protože tam vždycky jednou za týden dojdu jenom tak na pokec, prostě, jo, vidím, jak ten člověk se změnil, prostě samozřejmě k lepšímu, prostě už jinak pohlíží na všechno, jo, a teď vidím, a on mi říká, dělal jsem čistku v lékárnice, pojď se podívat, to musíš vidět. A tam venku tři velký krabice plný svinstev, prášku, jo, co dostal od doktoru. Mm-hmm. A říká, to všechno letí do popelnice.
1: No.
0: Už tam nechci nic z toho ani vidět. Protože já beru jenom to, co jsi mi řekl, a ale cítím se špičkově.
1: Jo. No. Takže jedeš. Jedeš vlastně širokým záběrem v tom živým člověku. Odpoutání.
0: Protože živý člověk není o tobě jako takový. Hmm. Ale to je to, jak ty vystupuješ vůči ostatním.
1: Ano.
0: Jak záleží na té lidské rodině.
1: Jak jsi prospěšný tomu celku nebo tomu svýmu okolí, co máš. Nebudeš Jasně. prostě někoho...
0: A oni ty lidi už mě neodsuzují za to, že já jsem jim říkal, že neplatím daně. Těm lidem už to začíná být úplně uprdele, když se říká.
1: Tak, já jsem chtěl říct, že nemám...
0: Protože oni, protože já dělám pro ně, já pomáhám jim. A oni už chápou, jak ten systém je okrádá všude, jo, jak je, protože jim to říká, podívejte se, co vytváří sami ti zločinci. Jenom vytváří zákony na to, aby na základě těchto zákonů vás mohli okrádat, jakože legálně. Nic není legálně. Protože už ten začátek je podvod. Takže ten zbytek už nemůže být legálně, když ten začátek je nelegálně. Jo. Takže lidi začínají hodně dobře chápat, jo. A hlavně hodně jsou zklamaný tím, jakože zdravotním systémem. Protože najednou vidí, že se s těma lidma zachází jak s dobytkem, jo? A doktorům je úplně jedno, jak oni trpějí. A ještě naopak, když mu říkají, a ještě tam to vyšetření, a to říkám, vyserte se jim na to, už tam nelezte. Hmm.
1: No já teda jsem nebyl jako dlouho, ani nepůjdu jako tady těm bílým plášťům, ale co tak znám, jako človičky, oni přijdou a říkají, ty vole, to si nedokáže představit, co to je za teror, mě tam úplně běhá mraz po zádech, jak se k nám chovají prostě, jak je to odtažitý všechno, jako agresivní, jako až zlý úplně, jo, takže přátelé, nechoďme k bílým plášťům, protože jsou to jenom jedy, tabletky jsou jedy a všechno, co je potřeba, máme v přírodě. Máme v přírodě, anebo teda v té, mám tady první videjko a je to teda na pobřeží ve Francii v tom, u těch keltů, no ta keltská sůl, že? A my se o tom bavíme jako neustále, ale klidně ještě znovu to pustím, protože to je prazáklad. Prazáklad, takže pouštím, klidně si odpočiň, dej si loka kafička. Tak a já tu sůl mám tady.
2: Vedeli ste, ktorá soľ je číslo 1 medzi všetkými ostatnými druhmi soli a má výrazné zdravotné benefity pre človeka? Táto soľ sa ťaží na pobreží Bretonska vo Francúzsku a volá sa keltská soľ. Keltská soľ je prírodný produkt. Získava sa pomocou prírodných procesov, ako je odparovanie vody. Na rozdiel od klasickej kuchynskej soli, keltská soľ nie je spracovaná, čo znamená, že si zachová všetky svoje vlastnosti a minerály. Obsahuje viac ako 80 minerálov a stopových prvkov, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravie človeka. Táto soľ obsahuje sodík, draslík, horčík, vápnik, meď, železo, mangán, selen. Podporuje elektrolitovú rovnováhu, podporuje činnosť srdca a zlepšuje krvný tlak. Podporuje tvorbu žalúdočných šťav a tvorbu žlče, čo pomáha nášmu tráveniu. Nastavuje hormonálnu rovnováhu, pretože podporuje činnosť štítnej žľazy a nadobličie. Takže keď ju zaradíte do jedálnička, či už na hydratáciu alebo trávenie, pomôžete svojmu zdraviu a vašej pohode. Takže ak chcete pomôcť vášmu zdraviu, najlepšie je začať ráno pohárom teplej vody s citrónovou šťavou a štipkou keltskej soli. Ak sa moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Ak máte záujem o keltskú soľ, stačí ma kontaktovať.
1: Přátelé, takže videjko se líbilo. Videjko se líbilo, Mára ho zná, takže já jsem ještě vymyslel takový zlepšovák, že já ty videjka budu umisťovat jako pod to vysílání na stáhnutí, anebo aspoň tady vždycky mám takovej kratší jako výtah z toho, jo, vlastně o tom videjku. Takže proč je tou nejlepší volbou pro vaše zdraví, jo, ta keltská sůl? Jedinečnost keltské soli z francouzského pobřeží Bretaně je přírodní produkt získávaný odpařováním vody, jo, na rozdíl od klasické kuchyňské soli není zpracovaná, díky němuž si uchovává své cenné vlastnosti. Víc jak 80 minerálů, stopových prvků, jo, takže podporuje činnost srdce, lepší krevní tlak, tvorbu žaludečních šťáv a žlučí pro správné trávení, jo, také hormonální rovnováhu, správná činnost štítné žlázy, nadledvinek a hlavně ten elektrolyt. Maro, my jsme se bavili, asi já vám vždycky každý ráno do teplé vody lžičku té keltské soli, lžičku sody, vypiju krásně, víš, ono to teda, kdo ví, jak nechutná úplně, počkej. Ježi, já jsem tě tady, hlavního protagonistu jsem měl vypnutý, já si tady žvaním, takže, ale ty jsi slyšel asi, že?
0: Slyšel?
1: No, takže tak, no, takže tu lžičku, tak jo, soli a ta jedlé sody a to vytvoří ten elektrolyt vlastně v tom těle a hlavně to přenáší ty informace a komunikuje se mezi orgánama, mezi centrální nervovou soustavou, takže pak jde do mozku informace, co je potřeba v tom těle vyléčit a od toho už je zase tady ta, hned to tam dám a mám na tebe potom otázky nějaký.
3: Muchomorem červeným, který sbíráme na podzim. Sušíme při teplotě 50 stupňů a poté necháme 3 měsíce ležet, abychom zničili kyselinu ibotenovou. Tinktura ze sušené amanity, která neležela 3 měsíce, je vhodná pouze pro vnější použití. Pokud chceme mikrodávkovat, musíme ji nechat 3 měsíce v temnu a suchu. Pro tinktury a krémy mě navštivte na www.justinaleabogus.art.
1: Takže možná ho navštívíme, no já jsem tady tím byl trošinku malinko jako překvapený, já jsem měl za to, že se dá konzumovat teda hned, já ji konzumuju hned, jo, ale o to si ta, já jsem to ještě ta kyselina ibutenová, já jsem neměl čas to absolutně zjišťovat, ale ty jsi mi prozradil teda, že to úplně tak není, tak Maro, tak nám tomu řekni něco, jestli je to potřeba skladovat 3 měsíce a pak užívat, nebo ne?
0: Ne, tady zapomněla říct důležitou věc, že to přetváření z kyseliny ibuteniový do námuscimol je důležitá teplota sušení. Ne jak dlouho je ta houba sušena. Jo? Takže vy, když ji sušíte, tak ji vysušíte třeba do křupava, necháte ji třeba, já nevím, pár dní a pak ji zase znova prosušíte. A dáte ji třeba na vyšší stupeň sušení. Jo? Začínáte sušení kolem 45 stupňů, já suším, jo. Já nevím, trvá to cca, to je záležitost klobouku, jak jsou velký, jak jsou macatý, ale 8 hodin. A pak to nechám a třeba druhý den to prosušuju, jo, nebo třetí den nechám prosušit se a pak to prosuším znova. A myslím si, že je to v pořádku, protože to jako funguje. Jo. Nepůsobí to žádný žaludeční problémy, nic takového. Jo. Takže i myslím, že jeden i ten Rus, který o tom říká právě, že vy to musíte ještě třeba jednou prosušit, jo, aby se ty zbytky kyseliny i buteniovy prostě proměnily. Ale to neznamená, že kyselina i buteniová vám taky není prospěšná. Jo, protože zvířata to žerou syrový. Jo, ty nečekají, až to vyschne, jo, když potřebuje, protože zvířata ví, protože oni ji taky žerou. Jo. Takže ona jako není zas, že by vám uškodila, že musíte jít 3 měsíce. Není to pravda. Není to pravda. A to si každý si to vyzkouší sám.
1: Maro, teďka jsi mě potěšil, protože já mám už teda jako zavařovat se, já nevím, možná na týden a jdu do lesa. Ano, takže jdeme, už volá, no a taky nebudu čekat 3 měsíce, já to radši dvakrát přepaluje slihovica, jo, aby byla lepší, tak já dvakrát usuším muchomuru a jedu.
0: Klidně můžeš třeba i víckrát, jako nechat na vyšší teplotu, třeba jenom hoďku, jo, 60, oni říkají až 70 stupňů, jo, no. Ale bacha na to, ono pak se začne připalovat a ona je pak taková hořká, když ji připálíte,
1: jo. Dobrá.
0: Takže ji de facto znehodnotíte, ale prostě ohlídat si to. A prostě i víckrát jenom projezd, nechat ji zase jakože vystydnout a pak ji prosušíte třeba jenom dvakrát.
1: A teďka nám ještě prozrať, kolikrát...
0: Hlavně vem si, že já jedu na čerstvých panterech.
1: No právě, to jsem chtěl vědět. Kolikrát byl v lese, jaký jsou tvoje úlovky?
0: Moje žena třeba je na červený, no takže jako...
1: Je na červené. Maro, a vyzkoušel jsi už královskou, teda i pantera, to se poznal po tobě?
0: Jo, královskou užívám na noc.
1: Na noc.
0: Jo, protože královská je taková, že já jsem ji zkoušel přes den, ale mě se vždycky otvírala držka a mě se chtělo furt spát, ne? Já říkám, hele, jo. To jako, a jel jsem nízký dávka, jako nějaký 0,4, 0,5, a pak říkám, sakra, to snížím na 0,3, ale pořád jsem byl takový spíš, jako, že bych spíš chrápal, než něco dělal. Já říkám, hele. A pak jsem zase narazil na spoustu jiných videí, no a samozřejmě tam bylo řečeno, hele, tu královskou si dávajte na noc, ta je vynikající, protože vás víc jako uzemňuje, uklidňuje, jo, než červená, takže je vynikající na spánek. No, takže já si dávám před spáním 0,4 gramů, nebo 0,3, no jak kdy, prostě jak se mi to tak nějak,
1: super.
0: Hele, vím jak zabitý.
1: Takže do lesa chodíš, ulovky nějaký už teda máš, viděl jsem fotky, že tam sušíš už v troubě. No, jo. Já jenom v krátkosti, než pustíme další příspěvek, nevím teda, co se to se mnou jako děje, a to ještě vůbec jsem pantera neměl, ale začalo to, my jsme muzikanti, jo, takže my tak různě prostě hrajeme a tak jenom doma něco na zahrádce. Já teďka jedu jak pila, na zahradě stavím prostě budky kůlně na nářadí, prostě truhlíky na ty lopuchy, které budem pěstovat, jo. A bednu obrovskou podříví na ohniště, no jezdil jsem jenom pomáhat relaxačně na tu farmu, jenomže tam farmářka se komu si zmínila, už mě volali potom z toho DMka, který jsem tam jako pomohl opravit na ten obchod, na ten second hand, a ta se zase komu si zmínila, takže jsem dostal lano, normálně já, rekonstruovat barák, já, pochop to, jo, a já jsem tam byl s kamošem, který na tom ohodně líp já, než já, technicky, a ten říká, tyhle, že to nedám, to jako nedám, takže do toho nešel. A paní tak říká, tak aspoň ti nějaké drobnosti napojí drinu a tak, říkám, tak to bych zvládl. No a z hodou okolností jsem si vzpomněl na jednoho chlapce a jeho mám uložený, ho jako vše uměl, něco jako ty, jo. No tak ten do toho půjde, takže já do toho nakonec fakt jako půjdu a já se něco ještě přiučím, jo. Ale pozor, teďka jak chodím na tu farmu furt, tak já možná ze mě bude, přátelé, porodník, já budu rodit malý prasátka, jo, což nechápu vůbec, a ona se o mě zmínila teda, takže jako ono to teďka prostě chodí úplně samo.
0: To jsou všechno přirozené věci člověku.
1: Aniž bych prostě měl někde inzerát, že hledám brigádu, jako jo, takže...
0: Já ty lidi si tě sami najdu.
1: Jako, jak říká Mara, mě ten blízký okruh kolem sebe, nebo ten mírně vzdálený, ten perimetr mě třeba v několika kilometrech. Nemá cenu prostě něco domlouvat, nějaký šefty s někým prostě z Ameriky nebo z Ruska nebo prostě jinde, jo. Ale věnovat se těm lidem, jo, nebo věnovat, ty tam jdou, jo, ty tam i v tom negativním, pomluví se šíří, ale mám pocit, že v poslední době se tak silně šíří i ty dobrý zprávy, jako jo, že vlastně ti lidi už se probouzí a ví totiž už, co je pro ně dobrý, jako to zdraví mít v pořádku. Takže to jsem jenom chtěl říct, že se to se mnou děje a to jsem ještě, to ještě nejedu na Panterovi a tady píše Fábia, dobrý pokec, takže Fábčo, jako děkujeme, je to dobrý.
0: Já jenom k těm čerstvém vysušeným houbám, ať si lidi uvědomí, že ta čerstvá vysušená houba je mnohem silnější než tu, kterou budete jíst za půl roku. Jo, protože ona tím skladováním taky něco ztrácí. Jo, takže je lepší začít jako fakt třeba 0,3, 0,4 v klidu, jo, a ne, že třeba minulý rok jsem bral, já už jsem byl na třeba na 1,5, na 1,6 gramů červený, jo, nebo i 2 gramy jsem bral červený. Jo, ale to už jsem bral třeba ke konci, třeba to bylo, já nevím, únor, nějak tak, jo, to už jsem začal na 2 gramy, jo, 1 gram ráno, 1 gram na noc, jo, když to vemeš, jo, takže to máš 2 gramy. A pak najednou jsem skončil, no to, jo, najednou jsem zapomněl na houbu a bylo až teďko, když začaly růst, jo, takže myslet na to, že ty čerstvý houby mají větší, mnohem větší sílu, jo. Jo, a taky není gram jako gram, protože jedna houba je takhle tenoučka a jedna je takhle tlustoučka. Ale ten muslimol, ten je pod tou šlupkou, jo. Jo, ten je pod tou šlupičkou, takže vy můžete brát jakože váhu, ale ano. Vy toho muslimolu tam nemáte tolik, jako když budete být, jo, rozumíme si, to myslím. Jo.
1: Chápem.
0: Takže... Jo, není každá houba stejná, ale jako tam už jako myslím si za stolik nehraje roli, no. To, když už jsi potrkaný trošku to tělo, hlavně musíš to tělo navyknout na tu houbu v klidu a pak nemáš problém.
1: No a ty jako teďka novic, panic, bývalé panic jako novic, tak jestli nám popíšeš třeba ty stavy, jaký máš po tom panteru, jako jo, třeba aby jsme se mohli těšit.
0: Panter je ostřejší, že ukáže, kdo jsi. Navenek, kdo jsi, jako třeba už ukážeš, už se s těma lidma fakt nesereš. To si jsi samopal proti mě. A je jedno, jestli se bavíš s jakože hodně blízkým nebo hodně vzdáleným člověkem, řekneš mu to úplně stejně. Už si nebereš servítky absolutně s nikým a s ničím. Jo, a pro některé lidi je to takový trošku bolestný, ale... Ale zase ten panter tě nakopává jako víc do aktivit, jo. Jo, červená tě uklidňuje, dobrý, pohoda, jo, vnitřní, ale panter může být i jakože v úvozovkách zlej, jo. Že ti ukáže to tvoje pravý já. Mm-hmm. Ale jako to není na škodu. To není na škodu.
1: No určitě to.
0: To je zase na druhou stranu dobře, protože to je tvoje zrcadlo.
1: Je potřeba se poznat vlastně, jo. I ty naše 13. komnaty.
0: Jo, protože ty se pak zamýšlíš na sebe, řekneš, sakra, proč to takhle to?
1: No. On tě donutí se zamyslet nad sebou, jo? On tě donutí se zamyslet, kdo jsi a proč i určitě objeví starý vzorce,
0: No, řekneš, proč jsem se takhle zachoval, jako. No. Víš, jako... Jo, už, jo. Už řekneš, proč jsem se takhle choval jako předtím, jo? A dáváš sám sobě ty otázky, což je důležitý.
1: Tak, ano.
0: A najednou zjišťuješ, že celý život si jako byl jako nic moc člověk třeba, a teď najednou začínáš zjišťovat, jako, jak to je. Mm-hmm. Jo, takže ono, kolikrát to je takový trošku bolestný, ale jako, ne, že bys to nepřežil, to přežije.
1: Pravda někdy bolí, ale pořád je to lepší,
0: ale pravda bolí.
1: Lež,
0: ale to bolí tebe, protože to je pravda o tobě.
1: No, však jo. No.
0: Jo, proto se spoustu otroků ty houby bolí.
1: Ano.
0: Jo. Jak červený, já už jsem to viděl, protože to je spoustu. Ježimane, mě otrok! Říkám, v pořádku, ta houba není určena pro každýho.
1: Není.
0: A tím mi někdo řekne, jak to okamžitě odmítá tu ranu, vím, že to je otrok. Hmm.
1: Takže dobrá, takže to bylo teda o naší bohyni Amanice, ano, těšíme se. No a přátelé z vás, kdo se bojíte vysoké hladiny cholesterolu, toho strašáka, ano, na který vám spou prostě do chránu ty tabletky drahý, tak vám pustím tady to videjko a Mara to zná, takže je tady, když tak Maro, dej si klidně dát pauzku.
4: Alzheimerova choroba je nemoc způsobená lékaři. Před 40 lety se u lidí vůbec nevyskytovala. Je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí lidí ve Spojených státech ve věku nad 65 let. To je to Alzheimerova choroba. Je o postupné vymizení myelinové izolační vrstvy v mozku. Myelin tvoří 75% mozku. Když myelin zmizí a nemáte dostatek surovin pro jeho obnovu, nervová vlákna se zamotají a paměť přestane fungovat. Mozek tvoří ze 100% cholesterol. Pokud omezíte cholesterol ve stravě, to vajecíte vaječné bílky, to másla margarín a místo masa sojové tofu, ztrácíte stavební materiál pro svůj mozek. A pokud hladina cholesterolu neklesne pod 200, dostanete léky na snížení cholesterolu. Potom zapomenete, kdo vlastně jste. To je příčina Alzheimerovy choroby.
1: Tak, ten dubbing tam byl trošinku, jsem neviděl, jestli to pokračuje nebo ne. Takže přátelé, pokud nechcete zapomenout na sebe, kdo jste, ano, tak si nechte tu hladinku cholesterolu pěkně vysokou, ten mozeček vám bude fungovat daleko víc než tvrdí bílé pláště, takže žádný po 200. Oni to furt snižují ty tabulky, že Maro? Dřív to bylo úplně jinak, 300 nebo kolik?
0: Přesně, ale ať si lidi uvědomí, kdo vytvořil ty tabulky. Za jakým účelem byly vytvořeny ty tabulky. Jo. Protože když je cholesterol stavebním kamenem mozku, tak přece ten mozek potřebuje maximum cholesterolu, ne? Naopak by si ho měl mít spíš málo než hodně. A cholesterol si tělo dobře jako samoreguluje. Ono se si ho samo se de facto vyrábí. Jo. Takže žádný vajíčka, že cholesterol. Vajíčka jsou velice prospěšný, doporučuji všem 3 vajíčka denně úplně sníst minimálně a budete jak lusk.
1: Strašák jménem cholesterol, víš? A pozor, napřed byl špatný, blbý, nebezpečný. Pak už přišli s tím, že určitý cholesterol může být v určitých případech dobrý. To je ten hodný cholesterol, jo? No, ale on vlastně všechno cholesterol je dobrý pro ten mozek, aby fungoval. Jenomže oni chcou mět stát do blbců prostě, jo? Takže ale...
0: Lidi se nechají zdebilnět, jo?
1: No?
0: Protože když existují studie, které jasně prokazují, že lidi s vyšší hladinou cholesterolu se dožívají vyššího věku a jsou méně nemocní, tak se sakra musím nad tím zamyslet.
1: Tyjo, to je úplně jo? Jinak.
0: Protože
1: úplně
0: ten prašivej zmrt v tom bylým hadru, ten doktor, jo, tak tomu jde jenom o peníze. Jo? Protože já jsem se bavil právě s jednou ženou, právě kterou teďko mám trošku jako v léčení, dá se říct. A tak jsem jí vysvětloval tady ty věci a ohledně, počkej, o čem jsme se to konkrétně bavili. O tlaku třeba dělej se mi modřiny na rukách. Jo? A ona chudá chodila, já nevím, celý léto v těch horkách dlouhých rukávek, protože se jí dělaly modřiny po rukách. Jo, ťápl na ní pes packama a normálně jenom na ní ťápnu packama a udělají se jí tam modřiny. A jej říkám, poslouchej, víš, proč se ti dělají ty modřiny? Říkám, bereš prášky na tlak. No to mi dál nový nějaký, říkám, no a jsme u toho. Mm-hmm. Jo, teď si vem, protože samozřejmě je očkovaná, ona už ví, že to nebylo to správné rozhodnutí, protože od té doby má taky problémy, jako každej de facto. A co jsem tím chtěl říct s tím očkováním. No a říkám, poslouchej, teďko, představ si, ty máš hustou krev, snížíš tlak toho srdce, tudíž už tu hustou krev to srdce v tom nízkém tlaku neprotlačí tam, kam má. Tudíž ta krev ti pomalejš odtejká a úplně snadno se ti pak vytvářejí sraženiny, modřiny. Takže ono, když se nad tím pak začneš zamýšlet, jo, tu hustou tekutinu, jak nemůže proudit skrze ty cévy a žilky a tak dále, tak ti to pak začne dávat sakra smysl. Jo. Říkám, proč myslíš, že ty máš jakože v úvozovkách vysoký tlak? No, protože to tělo dostalo signál od nohou, že se ti špatně ty nožičky prokrvujou. Jo, A zase jsme u té husté krve. Jo. Zase tohle to vyřeší třeba sůl. Jo. Mm-hmm. Takže říkám, a ty teďko snížíš tu ten tlak toho srdce, takže tím pádem ty nohy už se nebudou prokrovat vůbec. Jo? Takže začíná co? Začínají ti nohy otejkat, modrat a dělat si tam různý neplechy a černat samozřejmě. To mám taky jednoho kamaráda, který mu zase tady v tom pomáhám, jo? Že mu černají nohy. Jo? A dělají se mu tam ošklivé věci. Jo? A strašně mi říká, že nemůže stát na nohách v práci, samozřejmě nadváha. Jo? Takže i s tím mu jako říkám, hele, když tak uděláme, budeš brát vochomůr, protože po vochomůrkách se hubne. Jo? Protože vochomůrka obnovuje nervový systém a tím pádem začíná tělo fungovat správně. A začíná se zbavovat nadbytečné vody. No, to dělá i ta sůl samozřejmě, ale ta bochomůrka to ještě víc podporuje s tím, že právě opravuje ten nervový systém, jako takový. Tudíž zvyšuje, obnovuje imunitu a imunita byla poškozena těma skurvenýma vakcínama. Protože každá ta dávka snížila imunitu člověku minimálně o 17%. Každá ta dávka. Jo, takže ty lidi mají 50% imunity v hajzlu. Proto mají různý nemoce, jako takzvaný. Protože imunitní systém nefunguje tak, jak má. Jo. Takže když začneš tady ty věci propojovat si dohromady, no tak pak sám na sobě poznáš, jaký to má účinek. A je to investice 0,0 nic. Jo. Protože tak si spočítejte, kolik necháte v té lékárně, spíš té jedárně, bych řekl, s těma hadama, co tam má nahoře. Jo, jak chlubí se, že to jsou ty léky. Jo.
1: No, takže já
0: takže si říkám. Takže lidem, když začneš takhle vyprávět polopatě tyhle věci, tak ty lidi začne najednou rychle chápat to, co jim říkáš. A oni ti řeknou, a proč to jakože doktoři neví? Říkám, ale oni to ví. Ale oni nechtějí. Oni chtějí vás mít nemocný, protože biznis. Jo.
1: Biznis, víš, jaký je biznis? Maroš, jak ty víš, ten náš kamarád prostě, jo, tak má takzvanou fibrozu, no ty řízvení plíc, protože dělal dlouho v prašným nějakým prostředí. Oni mu diagnostikovali tu fibrozu, to rozštěpení plíc a on bere krabičku takzvaných léků, tabletek za měsíc, dvě krabičky, protože tam je jich 28, on má dvě denně a ta jedna krabička stojí 34 a hádej čeho? 1000. 28 prášku, 34 litrů, jo? Takže to je biznis, panečku, Rockefeller.
0: No jasně, kdo založil tady to svinstvo s těma doktorama, jakože...
1: Ropný
0: doktor neznamená někdo, kdo vás uzdraví. Doktor znamená, že byl vyučený v tom, co vám má strčit do huby.
1: No, ale teďka narážíme na další vmáro trošku věc. Já kolikrát třeba tady tomu kamarádovi říkám taky muchomorka, keltská soda, blabla, všechno. Nechoď tam, ty diagnozy můžou být falešný, jo, ten snímek prostě vůbec nemusí být čitelný. No, ale na některý mluvíš jak do dubu a házíš hrách na zem. A kolikrát bych řekl, že házíš perly sviním a oni prostě to nechcou slyšet, jo. To je pak těžký, no.
0: Já ti dám jenom příklad, říkám lidi, začněte brát tyhle věci a sami na sobě musíte pozorovat tu změnu. Jo? A určitě ty lidi, co mají vysoký tlak, je, kde si, co si, mají doma ty měřáky, a kde si, jo? A ty se můžeš sám sebe hlídat. Jo? Jak se ti ten stav zlepšuje, či zhoršuje. Jo? To není problém. A to vidím, a ty lidi to dělají. A viděj, jako jak to má pozitivní vliv. Vem si, že třeba ten starosta mu odebírali mu krev ve dvou nemocnicích v Praze. Na Bulovce a ještě na ty druhý, jestli to byla Tomajerovka nebo která. A oni mu pak volali jako výsledky testů a říkali, prej, my nechápeme, tohle nebude vaše krev, protože tady ty výsledky jsou tak perfektní, že to nemůžou být vaše. A tomu udělali testy, já nevím, 14 dní potom, co jsme spolu začali to jako to léčení, to uzdravení. Takže sami nevěřili tomu, že je to jejich krev, a on se mi normálně říká, prej, já jsem se normálně smál. Já říkám, prej, počkejte, vy tu krev jste si sami odebírali. Co vám neposílal poštou? Takže už oni sami nechápou, jak se to mohlo stát.
1: A, přátelé,
0: takže vidíš tam jasný zlepšení.
1: Tady vidíme tu perfektní schopnost těla se regenerovat. To tělo se neustále regeneruje, ty buňky neustále, jo. Ne, že já, ten no, orgán už je v prdeli, plíce jsou v prdeli a játra jsou v prdeli, jo. Už to nejde spravit. Všechno jde spravit, to tělo se obnovuje neustále.
0: A ještě když jsme u těch chochomůrek, to už jsem teda vykrál, myslím xkrát, jo. Třeba zase jiná známa, taky ráda experimentoval různýma těma houbičkama, jako japonský, a nechával si posílat tady různý takovýhle, jo, z internetu. A najednou nic ničeho nic začal trápit, že jí zalehly uši.
1: Jo.
0: Jo. Takže začala chodit s tím doktorům a doktorka říká, to už je nevratný, s tím už nejde nic dělat. Jo. Hele, dostala vochomůrku a druhý den nebo za dva dny mi říká prej, uši mi odlehly. Už normálně slyším. Jo? Takže všechno je spojené, 99% takzvaných nemocí pochází z přemnožení parazitů. Mm-hmm. Taková je jednoduchá pravda. Protože ty paraziti pak vytvářejí ve vašem těle toxicitu, která vás tráví.
1: Takže to zjízvení těch plíc.
0: A pozor, na ty parazity velice negativně fungují ty různý vysílače 5G a tak. Jo, protože viděl jsem nějaký videa lidí, kteří když přišli třeba na prošpikované letiště tady těm svinstvem, tak se jaksi najednou začali cítit nekomfortně. Jo, protože ty parazity, je to strašně zneklidňovalo ty parazity a dělali to neplechu v těle. Jo. Takže on říká, já se musím normálně z toho letiště zdrhnout. Jo. Jak tady ty frekvence působí, jakože rozvibrovávají tady ty paraziťáky ve vás. Jo, takže samozřejmě, když máte vedle sebe antény a další, jak si lidi stěžují, přeci ne, že mají ty antény na barákách. Já vím, co to svinstvo dělá, já jsem na ty antény chodil. Já vím, kde je jakákoliv anténa na severní Moravě, kde je. Jo. Protože na každý jsem byl, jako servisní technik. Jo? Takže vím, že tam u těch anten leží mrtví ptáci a tak podobně. Jo? Mm-hmm. Tam jak si se umírá vedle toho. Ty ptáci umřou třeba v sedě. Jo? Protože když to nahulej, jo? Ty gigárce, no tak potom to dělá různý věci.
1: Teďka, Maroš.
0: A teď si ještě představ, že máš v těle grafen, který ti byl píchnutý tou zázračnou vakcínou COVID-19.
1: To má ostrý hrany.
0: Tak umíš si představit ty kovové částečky, co dělají v tom, při těchto frekvencích.
1: Rozřežou žile zevnitř.
0: Ne, vem si, že oni se rozvibrovávají a tobě je najednou z ničeho nic horko, ty vole. No, rozumíš? Protože ty jsi de facto v otevřený mikrovlnce. Jako kdyby si dal talíř ze zlatem do mikrovlnky, víš, s ornamentem a uvidíš, jak začne prskat. A tady ty svinstva, ty veškeré vakcíny mají v sobě těžký kovy, hlavně hliník, obsahují každý vakcín. Jo. A ty nemoce, proti kterým vám očkujou, to oni si sami vyrobili v těch laboratořích.
1: Mm-hmm. A jajc.
0: To nejsou žádného přírodního charakteru. Takže oni to vám do vás zjebnou a čekají to, co to s váma udělá.
1: Mm-hmm. Dobrý.
0: Jo. A někomu se projeví to, někomu tamto. Jo, a ty už pak nemůžeš říct, ale to mám po té vakcíně, protože těch průserů po těch vakcínách je tolik. Že pak řeknu, ale to přece nemůže dělat všechno tahle vakcína, ale může. Mm-hmm. Protože ta vakcína má spoustu věcí společných. Jo? Autismus taky nebyl předtím, když se neočkovalo.
1: Jasně. No tak když vakcína poškodí imunitu, tak potom oslabená imunita může přijmout všechny možné potíže, choroby a tak dále, jako jo, nebo...
0: No jasně, ne. No, samozřejmě, protože to tělo neví, že je že má problém.
1: Ale zase je dobrá zpráva, že to tělo je sebeobnovující stroj,
0: no jasně,
1: jo, takže přátelé, nechoďte do lékáren, já znám hodně lidí, dokonce, no... to je jedno, prostě paní tvrdila, že bylinky a ty přírodní vlastně produkty, takzvaně léčivy, říkala, jsou jedovatý. Jenom chemická věda a farmacie z toho udělá prostě lék, který je skutečně zdravý a zaručeně prostě funguje. Takže lidi to mají úplně převrácený, jo? Ale nechoďte
0: v tom lékáren, ale... Já bych doporučil takovýhle mentálně slabším lidem,
1: no?
0: Aby si přečetli ty nežádoucí účinky, co je z druhé strany napsaný. Jo, na tom letáku. A pak, když se teda kurva zamyslej, jestli jim to stojí za to riskovat, že dostanou tamto. Jo? Protože tam jsou mnohem horší nemoce, to je můžou potkat potom, že když budou jíst tyhle ty jedy. Mm-hmm. Tak si musíte položit otázku, sakra, přece lék mě nemůže poškozovat v jiných věcech. Jo? Teď tím pádem už není lék, to už je loterie. Protože no. on ti tam napíše, co všechno ti poškodí, jaký hrozí poškození. Ale to neznamená, že si, když se to hned neprojeví, že se to neprojeví za měsíc, za dva, za tři. A ty už zapomeneš, že jsi bral ty prášky, jo, na něco, a to už odstartovalo jinou jakože nemoc.
1: Ano, to už přebyly další prášky, no, už se zapomnělo na to.
0: Lidi vůbec si tady ty věci nespojujou.
1: Už se na to zapomnělo, jak na Fialu, jo? Takže lidi zapomínají, ano.
0: To na Fialu, tady to je všechno jedna zločinecká banda. Však,
1: jasně, ale už se zapomnělo zase.
0: No, hlavně oni zapomněli na toho skurvesína ukrajinsko-slovenského Babiše.
1: Babiše zapomněli, no.
0: Na toho zločince první kategorie.
1: Covid terorista.
0: Protože no, ten jim do nich narval ty vakcíny.
1: A teďka se omluvil, už se zase omluvil, víš?
0: Ale on se omluvil, ale co je ti to platný, když ti to zabilo rodinu? No. Nebo dítě, nebo tátu, nebo mámu?
1: Není to samozřejmě, jo? Byly tam komentáře, no aspoň teda něco, že se omluvil, jako jo. Nasrát, to nemá žádný výsledek, jo, účel. Má to účel prostě, no, aby on se jako
0: učistil. Tak já tě zabiju, ale... a pak se omluvím po rodině, říkám, promiň, já jsem se... Měl jsem blbou náladu, tak jsem mu zabil, no.
1: Jak se zbavil o těch vysílačkách, o těch anténách, tak teďka asi to taky zaregistroval, zpráva, chlapec to nějak poškodil, chtěl to poškodit, hrozí mu 6 let kriminálu. Že chtěl poškodit nějakou vysílačku jejich, no.
0: Hele, no to, jako na druhou stranu to řeknu jenom takhle, blbej, že se u toho nechal chytit. No. Jo, to mu říkám jenom nedokonalá akce.
1: Měl mě sebou babetu, aspoň, a ujet.
0: Protože jak když tam byl, tak to zmizelo všechno.
1: Jasně.
0: Protože musíš vědět, kdo máš řezat.
1: No přesně, a Maro, my to máme z dětství, my jsme byli grázli a dacani a sociáli. My umíme, kurva,
0: utíkat. To by byl pokud.
1: My umíme utíkat, člověče, by se zdivil. No, ale pozor,
0: hele,
1: ještě...
0: My jsme zdrali od malička, když jsme vždycky něco čorovali jako děcka po záradách. No, tam byly hrušky, tam jabka, tam češně.
1: Já jsem uměl tolik zdrhat, já jsem pak nabral hodně kilo, jak jsem začal chlastat pivo, ale pozor, ještě my jsme u té muchomury, já už hodně dlouho nepiju, jako jo, ale jak jsem začal muchomuru, no tak já jsem měl loni 116 kilo a já mám 94. A jím jednou denně, teda večer, já vám pustím potom videjko, že snídaně je nejškodlivější jídlo dne, takže já jím jenom večer, ale já si dám pořádně, ale váha jde pěkně důle a já jsem plné energie, kreativity, víš?
0: Ale to samý právě i starosta mi řekl, hele, já jsem zhubnul přes 10 kilo.
1: No.
0: Ani nevím jak.
1: Nevíš.
0: Já jsem nic jako nezměnil nějak v životě. Je pravda, že už jsem přestal jíst takový nějaký bludy, jo? Nějaký sušenky a tady to, protože už nějak tomu ani nemám chuť.
1: Vůbec, jo. No,
0: a říká, a já se cítím úplně parádně. Na něm myslí hádr, jak se na to, na slamáku.
1: Já jsem chtěl ještě toto zmínit. To je, Maro, jestli to znáš, to je Kalisie voná, jo. A já si to dám vždycky, já zežeru denně tak list, ale teďka posledních pár dní, já jsem se taky dočetl, a když jsme u těch CF u průtoku těch cév, tak toto ne, že rozšiřuje cévy, ale čistí ta kalisie. A ona má další desítky prostě různých uzdravujících těch, různých těch stopových prvků a toho všeho. Takže kalisie ona roste rychle, já to do ně zastřihuju, jako jim nasírovo ty stonky a i ty listy. A piju to a mám tam mají z kořicu, jo? Takže takovýhle tvary. A studánková voda, z kohoutku ne, tam je flor, oni vám tam nasadili flor. Jo, depopulace.
0: Tak. A ten poškozuje mozek, no.
1: Nebo flor, ano.
0: Jo, tak to je, takže takhle. Veškerý zdravotní problém, vem si, že ty máš parazity, ti sedí na těch žilních stěnách, jo?
1: No.
0: Ty ti tam pěkně bobtnáj a pak z takového průtoku máš takovýhle průtok, jo? Takže co těm parazitům musíš províst? No musíš jim vytvořit zásaditý prostředí v těle, protože to oni nemají rádi.
1: Jedlá, jedlá soda, jedlá.
0: Jo, jo. Proto jakýkoliv cukry, i ty, jak se jmenujou, jak je v ovoci, no, fruktoza, mm-hmm. Jo, to všechno, to je krmivo pro parazity.
1: Jo. Jo.
0: To je čím víc toho jíte, tím víc jako těm parazitům podstrojujete. A samozřejmě hodně C-čka, ty, když máte hodně C-čka, tak to prodlužuje život dvojnásobně parazitům. Takže s tím C-čkem bych to nepřeháněl.
1: Dívej se na to, člověče, kdo by to řekl, no?
0: Jo, protože ty musíš žít po těch parazitech jako takovej, tak co jim uděláš? No musíš je odstínovat žrádla. Jednoduchý. Jo, ty nepotřebuješ přijímat cukr žádný, protože tvoje tělo si vytváří cukr z vitamínu z toho masa, co jíš, který potřebuje. Ty mu de facto dáváš nadbytek cukru, který to tělo potřebuje.
1: Tak a když jsme u toho, u těch parazitů ještě, tak já si dávám tak, já mám známý od Ostrávska, z Ostrave, a my si tam bereme ivermektin, ale koncentrát v takové prostě jako lahvice, jo. A já si to tak, no měl jsem to jednou teprve, jo, ale budu si to dávat teďka znovu a ten ivermektin si myslím, že je taky jako vynikající, jako proti těm parazitům. A teďka jsem chtěl něco říct a vypadlo mě to.
0: Ivermectin. No protože když to vemeš, tak ivermectin zase. Parazitum. No protože to je jed de facto. Uh-huh. To je jed pro parazity.
1: Jo, to jsem chtěl. Ivermectin, on se vyrábí jako chemicky tady tento, jo. Ale internetem koluje teďka návod, nějaký recept na domácí, jako obdobu ivermectinu. A hlavní roli tam hraje peliněk pravý, to je jednoletá, peliněk pravý, peliněk, to je ten druhej. No, je normálně ten černobíl, ten roste všude na rumiska, jo, ten nemá tolik těch látek, ale ten peliněk pravý a ještě jeden, myslím, že. No tak ty vlastně, takže ty si taky budu pěstovat, jako jo, protože to je fakt je účinná látka vlastně proti parazitům všechno.
0: Ale účinná látka proti parazitům je červená řepa.
1: No tož to tak.
0: Kvas červené řepy a samozřejmě říkají, že nejúčinnější je česnek.
1: No tak nakrájet, nechat 15 minut pěkně na vzduchu.
0: Tak. Jo, protože vemte si, že zelenina je pro člověka de facto jedovatá.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Protože to sami to poznáte i na tom česneku. Protože vy, když prokousnete ty vrstvy dohromady, když ho jíte, tak když se spojí ty různé vrstvy, tak vytvoří toxin. Jo? A to je ochrana té rostliny proti jako škůdcům. Jo? Takže vy máte jíst zeleninu pouze tehdy, když se chcete čistit. Jo? To nemá být jako základ vaší stravy. To má být jenom jako, jo, jo, zobnu si trošku zeleniny a stačí. A hlavně, vem si, že za mých mladých časů, co já pamatuju, tak my jsme doma neměli žádnou zeleninu po celou zimu. A přežili jsme úplně nádherně. My jsme žili na klobásách, uzeným, domácím. A to bylo všechno. Jo? A vůbec mě nenapadlo, že bych zimně potřeboval nějakou prašivou okulku. Nebo papriku. Na co? Ty máš jíst tu dobu, když roste. Když neroste, už ji nemáš. Takže tvoje tělo je tak nastavené. Jo, takže já mám radši zavařeniny a zeleninu ano, ale kvašenou. No taky samozřejmě jako rozumných dávkách. Jo. Říkám, základ je maso, to je to prostě tečka.
1: No tak a
0: jo,
1: teďka jsme...
0: Kulička, to...
1: Já jsem rád, že zmínil to maso, protože jedeme na další video. Máme hodinu, člověče, a my máme ještě tolik videí, jako jo. No tak to necháme na příště, ale dívej se, mám tady... Ale počkej, ještě předtím, než spustím videjko, kdo vlastně jsme, jo. co se týče stravy. Tak tady hned Luděk reaguje, zdravím vás, ve znaku lékařů a lékáren, nejsou hadí, ale vlasovci, jo, a to je parazit. Já jsem se díval na AI, tam samozřejmě píšou, že to jsou všechno hadí a had je znak síly a uzdravení, jo, ale jako je možný, že to fakt nejsou hadí, ale že to jsou ti paraziti, jako jo, že nám to dávají prostě jako před oči.
0: Je to možný, ale je tam nakreslený had?
1: Je tam nakreslený, já ho tady mám, jo,
0: takže,
1: je tam
0: ale had. Ale jako had vypadá spoustu věcí, jo, když to vemeš, tady těch parazitů.
1: No, takže Luďku, možná si obrovský konspirátor, ale my třeba taky, jo, takže dobrý, ale je důležitý, že prostě

0: Tak,
1: Jo,
0: dobrý.
1: takže a oni tady ty pravdy teďko vycházejí ve
0: No.
1: velkém jako ve světě. Takže si
0: No.
1: vemte, k čemu vy potřebujete nějakou terapii? No k vaší proměně, ne? Vždyť už se s tím chlubil i Harari a Klaus Schwab, že ten svět, co přichází, nebude měnit, jak to řekl, abych byl přesný, že to, co přichází, nebude měnit svět, ale bude měnit nás. Jo? Takže oni proto 5G, 6G, proč myslíš, že všude sedou ty anteny, že lidi potřebují fakt tak rychlej internet? Nepotřebují. To už teď je rychlej, to už nepotřebují. Tady jde o to, aby sledovali tebe. Protože ty vysílače jsou i v lampách pouličních. 5G, už dávno.
0: Jo.
1: Jo, to už dávno ukazovali Angličani a ještě možná i Němci, teď už nevím. Ale normálně montoval tam lampy, ukázal pěkně 5G vysílač přímo na to. Jo, to jsou všechno, které zesilují ty signály věci.
0: No a už se budou dělat 6G a i 7G mají v plánu už.
1: No jasně, no. No
0: No.
1: protože potřebuje, protože oni se tím chlubili, ne, že budeš mít nějakou tobolku v těle, jo, a oni to na dálku spustí a ta tobolka vypustí právě ten lék do tvýho těla a tebe uzdraví.
0: Ježišmarja,
1: A
0: jo.
1: nebo tě taky zabije. A nebo tě taky zabije.
0: Nežádoucí účinek
1: Jako?
0: smrt.
1: Ne, to už budou žádat, to jsou všechno žádoucí účinky, víš, to jenom nežádoucí se píšou, ale
0: Jak se
1: to
0: zbavilo
1: jsou ty
0: těch
1: žádoucí.
0: nežádoucích, tak já si myslím, že i ty jsou žádoucí a to jsou jediný
1: No jasně,
0: účinky,
1: no tak. Oni si
0: který ten
1: nehrajou.
0: lék má, jo. Dobrý,
1: Přesně tak.
0: jdeme dál, opouštíme pomaličku ten zdravotní okénko, ale mám tady ještě videjko, kdo teda vlastně jsme, jo. Dívej se na to, člověče.
2: Dlouhá léta nám
0: Kdo by to
2: vtloukali do hlavy,
0: řekl?
2: že jsme všežavci. To není pravda. Nedávno, před pár lety, Francouzi prokázali, omlouvám se, že neandrtálec byl s jistotou masožravec. Našli zub neandrtálce. Jeden vykopali v nějaké jeskyni ve Francii. Druhý byl nalezen už mnohem dříve na Sibiři a odebrali vzorek skloviny ze zubu. Ukázalo se, že ten zub obsahuje docela velké množství zinku. Dlouho se nevědělo, jak si to vyložit, ale nějaký mladý muž, doktorant, přišel s nápadem, že je třeba najít kosti masožravých i bíložravých zvířat. Trvalo to skoro 3 roky, než se to podařilo najít. No a ukázalo se, že sklovina zubu neandertálce obsahovala srovnatelné hladiny zinku, jako mají kostní tkáně masožravých zvířat, jako je rys a vlk.
3: Tkanki kostne zvěřat mięsożernych, rysia i wilka.
2: A byly to hladiny 4 až 7x vyšší než u bíložravého králíka či kozy.
3: Než u rostlinožerného králíka či kozice.
2: Takže si nenechte namluvit, že jsme bíložravci. Člověk jedl rostliny, ale jen tehdy, když neměl nic lepšího po ruce.
3: Białka roślin wmawiano nam przez długie lata, że
0: Tak, přátelé, kdo by to řekl, jo, kdo by to teda řekl, že jsme jako masožravci, že? No, takže nás naučili prostě na tu zeleninku, na to ovoce. Vlastně to maso je základní stavební kámen pro nás a že to maso je vlastně v masu najdeš, ne v síru najdeš sílu, ale v tom masu najdeš tu sílu a je to výživa pro mozek, jo, který potom funguje. A já se přiznám, že já už kolikrát si dám maso aj bez pečiva, aj bez brambor, aj bez těch příloh a fakt je mě fajn. A možná proto vlastně aj já vlastně jsem tak jako kreativní a furt něco dělám. Já nevydržím, já nevím, jestli to není nějaký postih, jako já nevydržím chvilku sedět, jako já furt musím jako něco, a já to dělám tak, že já běhám třeba mezi domem, kde si dělám dabingy, jo, který jste teďka slyšeli, který jsou stále lepší a lepší, no a pak valím na zahradu, jo, a pak se zbalím, jdu tady prostě zas někam do stavebnin pro nějaké věci, a já se, jako neodpočívám si, a hlavně, ale co je zajímavé, nejsem unavený vůbec, jo. Večer teda se najím a spravedlivě jako usnu a fajn se mě spí, jo, i když mám plný ten bancek.
1: Protože vem si, to říkáš, jako to je de facto logický.
0: No.
1: Protože když jíš maso, tak člověk nemá jakokoliv problém strávit maso. Ale on má problém strávit cokoliv jinýho.

0: Takže vem si, že zelenina v tobě začíná kvasit, jo. Z tu ránu začínáš mít problém. Jo, jsi napouklej, prdíš, jo, těžko ti je. Tím pádem ten organismus musí vydat mnohem větší sílu na to, abych to jako strávil, jo. Takže ty jsi unavený z toho. To samý knedlíky, jo, když si dáš, já nevím, co lidi vidí, já si dám 15 knedlíků, říkám, já ti na knedlíky seru, ty mi dej radši kus většího masa. Víš, ty knedlíky si nech, já si s ním samotný maso a to mi úplně bohatě stačí. Jo. To jenom lidi chtějí mít ti bachory narovaný, ale vůbec jim je jedno čím. Protože jak už jsem dneska viděl krásný video u jednoho človíčka, jak mluvil, že, a to jsou, jako kdyby mi mluvil z duše, říkal jasně, vy můžete sníst, jak já říkám, kýbl zeleniny, ale když nedáte tam kolečko toho, ne tuku, ale ty bílkoviny, jo, živočišní, tak vy budete mít pořád, a proto pořád máte nutkání, že si ještě něco dáte, protože vy, když ho nakrmíte zeleninou, tak vy jste tomu tělu nic nedali. Jo, protože ten benzín pro ten motor je to maso.
1: Maso.
0: A ty ho prostě nenahradíš ničím jiným.
1: Ale kvalitní
0: A
1: maso,
0: vem si,
1: ne?
0: Samozřejmě
1: Ze
0: kvalitní, potom
1: supermarketu, jo? Od pěkně
0: no.
1: zabíjačka na farmě. Jedu.
0: Tak, jo.
1: Ne ze
0: Brát maso od
1: supermarketu.
0: soukromých pěstitelů, chovatelů, jo, prostě nebo sám si to vychovat, jo. Ono, když pak budete jíst na to maso, tak vy se stolik toho masa jako ani nespotřebováváte, když na
1: Stačí
0: to přijde.
1: poloviční objem toho masa, když je kvalitní.
0: Jo? Jak vy, vám stačí jíst málo, ale kvalitně. Ne kvanta šrotu. Jo? A vaše tělo dostane všechno, co potřebuje. Protože spousta těch nebo článků, nebo jako těch, jak bych to řekl, videí, co vydávám, je, že by si měl jít spíše hovězí, jo. Ale to já s tím hovězím zase tolik nesouzním, protože když vím, že nejbližší člověku je maso z prasete, protože prase je velice podobný člověku, co se týče všeho, tak tím pádem to lidské tělo umí nejlíp zpracovat to prasečí maso. Nejlíp si s tím umí poradit, jo? Protože tělo de facto non-stop samo sebe žere, jo? Něco vyrobí, něco přijde, něco, jo, a to tělo furt sobě dělá pořádky nějakým způsobem, jo, odumřelý buňky stráví, jo, vyhodí, vyčistí, jo. Takže si myslím, že pro mě top je vepřový, jo, jsou názory, že je hovězí, ale já nejsem toho názoru, takže já říkám svůj názor, jo, protože
1: Dobrá.
0: kráva je podle mě spíš jako už na mlíko, jo, a takovýhle věci, na sýry hlavně, jo. Protože mlíko by si ani neměl pít, de facto. Ty ho vůbec nepotřebuješ pít ani mlíko. Jako takový. Nepotřebuješ ani z mlíka jíst nějaký jogurty a takovýhle srágoroviny. Jo, to už je jenom komerce. Komerce. Ty, jestli chceš jít něco kvalitního z mlíka, tak to jsou sýry. Jo. To je to, co bude pro tebe prospěšné. Ale to
1: Olomoucký
0: ostatní.
1: tvarůžky
0: Jo.
1: s
0: Takže
1: vajíčím
0: kvalitní sýr si
1: sýry.
0: koupí samozřejmě dneska v krámu, to jsou všechno. To není sýr, to jsou obarvený tuky. Jo. To je jako se sýrem, jako pravím, nemá nic toho, když chcete sýr, tak to musíte jít opravdu k těm výrobcům, který přímo vyrábějí. To jsou ty, jako Slováci, dělají hodně ty korbáčiky a různý jiný typy sýrů, jo, uzený, jo, a tedy. Na tom jsem de facto vyrost, na těch sýrek. My jsme doma taky mývali. Jo, tady to je jako pro vás prospěšný. Ale chlastaní mlíka pro vás prospěšný není. Takže to necpěte ani dětem, ani kočkám, ani nikomu. Protože to prase. Ta kráva do toho mlíka dává to, aby vyživila to tele. Takže tam je všechno vícenásobně obsažené v tom mlíku, těch tuků. Jo? Jo, aby to telátko rostlo. Ale vy to nepotřebujete růst nikam. Jo, a nehledě na to, že dneska mlíko v krámu žádný nekoupíš, to jsou všechno svinstvo. To není mlíko prostě.
1: Já už
0: Jestli
1: jsem
0: chceš mlíko, tak
1: dlouho
0: my chodíme pro mlíko na farmu, nebo respektive
1: na
0: moje
1: farmu,
0: žena,
1: ano.
0: jo. A normálně v lahvích stojí 25 korun, myslím, litr. A to, když se napiješ, tak si normálně vzpomeneš na osmdesátky.
1: Pramen zdraví.
0: Protože to mlíko cítíš to mlíko v hubě, jak tam cítíš to máslo, tu šláčku. Jo, tu mastnotu toho mlíka. Ano. To, když si dáš do kafe, tak máš mastný jedničku.
1: No, teď to chci říct, že my jako výjimečně si dám trošku jako do kafe, ale už ani to, už piju kafe jenom černý, jako jo, bez mlíka, bez cukru a už aj bez medu, člověče, jo, takže v tom medu je taky cukr.
0: No, protože med je to samý, jako to je cukr.
1: Takže tak, no. A teďka Maro, ať pokročíme dál, tak tady ten chlapec nám krásně vysvětlí teda proč, jakýže teda to jídlo přes ten den je nejškodlivější, no tak ty už to víš. Ale mnozí to ještě neví a vždycky se těší na to ráno, jak si dají zakosnou si tu snídaniu, jo, a pěkně, no, ale pak ztratí energii na celý den. Já už prostě jsem nesnídal dlouho, jím jednou večer a je to perfektní, takže dávám videjko, pak pokecáme, jo.
2: Ale snídaně je určitě to nejškodlivější jídlo. Vím, že vás tím znovu šokuji, ale jak si dovedete představit, jsem na to zvyklý.
3: En choquer plus d'un, mais vous imaginez, je suis habitué.
2: Všichni odborníci na výživu a další dietologové trvají na tom, jak je snídaně důležitá.
3: Dietetician à la gomme insiste sur l'importance primordiale du petit.
2: Říká se, že snídaně by měla být jako král, oběd jako princ a večeře jako žebrák. Hloupost to vůbec nic neznamená. A znovu budu opakovat jednu věc, kterou říkám často, kdybychom měli sestavit seznam všech těch hloupých přísloví. O kterých nám pořád vykládají, mohli bychom jimi popsat celé knihy. A přesto příroda to tak nezařídila. Není normální mít ráno hlad. Spousta lidí je natolik mimo, pokud jde o jejich vztah k přirozeným zákonům, že mají pocit, že mají ráno hlad. To ale není hlad. To je patologická závislost na jídle. Proč by tělo nebylo zařízeno tak, abychom po probuzení přijímali potravu? Určitě jste si všimli, že máme často drobné příznaky, jako je opar, bílý povlak na jazyku, občas zapáchající dech. Čím více jsme zaneseni toxiny, čím hůře jsme žili a co všechno jsme snědli, tím více takových příznaků máme.
3: Ce sont les premiers symptômes du jeûne. La preuve c'est que le petit déjeuner.
2: To jsou první příznaky detoxikace těla, první příznaky půstu.
3: On va déjeuner, on va interrompre un début de jeûne. Alors que idéalement.
2: Důkazem je, že snídaně je déjeuner, tedy přerušení půstu. Kdybychom nechat tělo v této detoxikaci pokračovat. A jíst až večer, když jsme v klidu, když nejsme vytíženi našimi každodenními povinnostmi. Vážně vám doporučuji tuto zkušenost vyzkoušet. Lidé se mi často ozývají a říkají, jak jsou rádi, že si mou přednášku poslechli nebo si přečetli to, co jsem psal. Říkají, musel jsem se nutit do jídla, i když jsem nikdy ráno hlad neměl. Mám dokonce rodiče, kteří říkají, děti ráno hlad nemají a je to vždycky boj, než je do jídla nutíme. Děti jsou často ještě propojeny se svou přirozeností a hlad přirozeně nemají. A všichni ti, kteří začali snídaně vynechávat, mi vyprávějí, jak obrovskou energii získali.
3: une énergie formidable.
2: Samozřejmě, znovu opakuji, energii nemáme, když jsme se právě najedli.
3: Pas d'énergie lorsqu'on a mangé. On a de l'énergie longtemps après avoir mangé, c'est-à-dire lorsqu'on a.
2: Energii máme až dlouho poté, co jsme potravu z posledního jídla zpracovali.
3: De notre dernier repas de la veille.
2: Už vás nebudu déle zdržovat, je 9:30 večer a jdu si trochu zaběhat, než si dám první jídlo dne.
1: A já to mám, Maro, taky dneska tak, jo, asi nám o 9:30 taky. No, jestli nebudeme vysílat do půlnoci zas, ale to asi ne, protože budeme vysílat teďka často, máme toho hodně. Takže dám si první jídlo dne, taky po půl... Ne, teďka po vysílání si dám kafičko, cigárko, no a pak si dám první jídlo dne. A já jsem fakt, já teda nesínám už delší dobu, jo, ale někdy jsem si třeba tak dál, jo, na chuť. Ale zjistil jsem, že jak nesínám, ani vlastně neobědvám, i když bych se měl... I když bych měl snídaní sníst sám, o oběd se rozdělit s přítelem a večeři dát nepříteli, dělám to úplně, ale lauter naopak, jo. A je mě fajn celý den, jo. Takže a já málo čemu uvěřím hned tak jakoby teoreticky, jo. Já si to musím vyzkoušet. A přátelé, potvrzuju, bez snídaně, bez oběda, a já jsem plný vlastně energie, jako takové to je správné, jo. A vůbec, a nemám ani už... Jak se svrkává ten žaludek, tak já nemám ani pocit hladu, já už mám jenom chuť. A co je to chuť? To je ten parazit, který si říká, vem si sladký, vem si tam zákuseček, jo? No ale ty jako tvůrce řekneš, prostě ne, parazite, seru prostě na tebe, jako neuspokojím tě. A přijde zasloužená odměna, fakt, že prostě ta váha jde dolů. A já jsem měl ještě před rokem tu artrózku, já jsem taky pajdal, jo? Ale teďka normálně, já tam dělám na zahradě, tu kulňu, já koupil jsem ty trapézové plechy a lozím tam prostě jako potom, jo, a úplně v pohodě. Jo, takže to tělo má fakt schopnost se dostat do původního stavu. Je tak, Maro?
0: Přesně tak, jako nikdy není nic ztraceného. Jo, to jsou jenom takový bláboli, je to máte na furt a takový, ne, není. Vaše tělo se non-stop obnovuje. Protože ono, vy non-stop, kdyby de facto každou chvíli umíráte a rodíte se. Mm-hmm. Jo, protože ty buňky takhle jsou nastaveny. Prostě jedna umře, druhá se narodí. Jo, takhle to funguje. Ale pokud do sebe budete cpat toxické látky z těch svinstev, jako jsou léky, tak vy de facto zabraňujete vlastnímu tělu k sebeléčení. Jo, vy to ničíte ve svém těle. Takže to tělo se trápí samo ze sebou, jo, že se potřebuje uzdravit, no a vy do něho ještě naspáte tady ty jedy tady z těch jedáren. Tak ti potom třeba prodlužuje ten čas, protože to tělo pak mnohem díl je prostě ve stavu toho, té nemoci. Jo. A ta nemoc je de facto, že to tělo se uzdravuje. Jo, ale si, hele, já nemám nějaký, já jak teďko už jako jsem na tady ty vlně, tak já nemám jakýkoliv problém zdravotní, dá se říct. Nevím o ničem. Všechno funguje, jak má.
1: Nevím, já to na sebe klidně prásknu, jako jo, ale už tady tu potíž nemám. Já jsem trpěl hemeroidama často, jo. Začal amanitu, nebo jak jsem začal prostě zhazovat ty přebytečný kila, tak jako úplně nádhera prostě, čistotka.
0: Amanita zabíjí parazity.
1: No. Tak to hemeroidy...
0: To je ten hemeroidy jsou paraziti.
1: No, a jsme doma.
0: Protože máte plní střeva parazitu, až vám lezou z prdele ven, když to takhle musím říct.
1: Ty vole, fakt no.
0: Proto na ně velice dobře funguje kvas červené řepy. Když máte hemeroidy, dejte si obklady, nastrouhejte si třeba proužky červené řepy a vražte si je mezi půlky. Jo, na začátku, ale udělejte si tu šťávu, to najdete... Na internetu spoustu těch různých, no, jak se tomu říká, receptů, jo. Každý to dělá třeba trošku jinak. Já to mám rád úplně nejjednodušší formou, dělá to moje žena, to už je v tom zasvěcená, jaký si našla recept, jo. A opravdu tady ty věci vám všechno vyčistí, jo. Jak játra od parazitů, tak celý ten trávicí systém. Prostě uvidíte sami.
1: Jo, hotovo?
0: Stačí.
1: Stačí. No, tak vždycky om. A zakončíme teda zdravotnický okénko, pomalu se dostáváme k těm korporátním, tam mám taky pár videek motivačních, takže už jenom divák, tak to všichni víme, agenda 21
2: plán 1994 na summitu o obyvatelstvu světa v Káhiře. Se účastnilo 160 států. My se všechny shodli, že populace vyšla pod kontrolu a musí být zastavena, protože po celém světě docházejí zdroje. Na lidskou rasu byly zaměřeny následující procedury. První přidávání toxického množství fluoridu do pitné vody. Posledních 20 let v každém městě a komunitě na celé planetě. Já osobně jsem sledoval dodávky fluoridu do vodovodních oddělení Denveru, Chicago, Tampy a Minneapolis. Druhé, viry a nemoci vytvořené člověkem. S byl vyvinut americkým institutem nemocí a šířen vakcínami v roce 1980. Jako zkušební nástroj pro regulaci populace měly viry velký úspěch a následovali další, přičemž všechny byly nasazeny ve velkém. Jedním z nich byl vývoj zmutované chřipky, podruhu pandemické chřipky, která v roce 1918 zabila 40 milionů životů. První kmen tohoto viru bude vypuštěn koncem roku 2017. Pokud na konci roku 2017 nebo začátkem 2018 všichni začneme umírat na chřipku, pak je to pravda. Třetí, vzdušné otrávení neurotoxiny, chloridem barnatým, rakovinotvornými mikroby a viry ze chemtrails. To vše šíří vojenská letadla nad všemi obydlenými oblastmi. Účinky těchto toxinů jsou časem smrtelné, způsobují dýchací potíže, rakovinu, oslabení imunitního systému a neplodnost mužů. Od zavedení chemtrails klesl počet spermií u mužů o 50%. Pokud nic neuděláme, lidstvo zcela vymře. A konečně finále, to je skutečně děsivé. Nastolí nový světový řád a jakmile se to stane, lidstvo bude odsouzeno k otroctví a rychlému vyhlazení. Po všem řečeném je jedinou nadějí na záchranu lidstva získání a šíření informací o jejich aktivitách a plánech.
1: Takže Maro, my děláme, co můžeme, co umíme, dabujeme a šíříme tady ty informace. Já jsem sice říkal, že budu pouštět jako takový ty motivační posunující videjka, nemusí být úplně jako motýlkový a růžovoučky, ale možná by to vyznělo jako, že to je třeba nějaký depresivní, ale aspoň lidi vidí, že ten systém to s něma nemyslí dobře, že chce zlikvidovat prostě 500 miliard georgijské poradní kameny, jo? Takže nevěřte tomu systému. Já jsem tady to videjko se rozmýšlel si pustit, ale pustil jsem ho, aby vás to prostě nakoplo jenom v tom, že ten systém to nemyslí s nikým z nás dobře. Ve všech směrech.
0: Přesně tak, ale musím říct všem, že to, co oni chtějí, to neznamená, že se povede.
1: Přesně tak.
0: To všechno, jestli se to povede, závisí přímo na vás jednotlivcí. Ne na stádu ovcí. Tady to je de facto boj, nebo boj, nechci říct ani boj. Jo, každýho jednotlivce sama, jako postavit se sám za sebe a prostě říct ne. Takhle to prostě nebude. Jo, prostě já mám na ten váš systém seru a já si vytvořím tady systém se sousedem, on pěstuje tohle, tam ten soused pěstuje tohle a já mám na to seru. Nepotřebuju vaše hypermarkety, nepotřebuju nic. Já úplně v klidu přežiju bez vás. Bez jakýchkoliv problémů. Jo. Takže to, co oni chtějí, to je sice hezký, ale to neznamená, že to klapne. Ale bacha, to neznamená, že to jakože neklapne, protože vás zachrání nějaký zachránce. Jo, nějaký bílý klobouk a podobný bláboli. Jo, protože ty bláboli vás udržují právě v tom stavu, abyste nic nedělali. Jo, že vás někdo zachrání, nebo Putin, že vás zachrání. jo, tady ten židovský pohůnek, jo, nebo Trump, další židovský pohůnek, jo. Takže, jestli čekáte na ně, no tak to, to je bohužel blbý, no. Takže tady je o tom se postavit do své vlastní síly, kdo jste, že jste člověk, a člověk je úplně max. Vy Maro, se nemusíte dohadovat s žádnou korporací.
1: Maro, blíží se pomalu, už je počkej, říje, co je, srpen, jo, to je jedno, už se to přelomuje k tomu koncu roku. My jsme měli na začátku roku nějak na jaře vysílání aj s Marcelkou a tam jsme rozebírali toho Wolfa Messinka, toho Stalinovýho proroka, a že tento rok skončí ta vláda toho satanismu. Hovno se stalo. To nic takového, to jsou všechno jenom berličky, lidi na to skočí a budou věřit, že přijde ten spasitel. Jo. Teďka frčí na internetu video, je tam Trump teda v té Trumpovce a má na ruce tu červenou pilulku, jako, jo, že prostě jako to procitnutí, ale to jsou všechno takový bludý. Jo, dneska čte
0: no,
1: na to.
0: Je jasný. A nehledě na to, já jsem viděl včera taky pěkný video, ale ani se mi to nějak nechtělo posílat. Říkám, vůbec už mě to nezajímá. Jo. Protože já na ně zvysoká kašu. Ať si dělají, co chtějí. Prostě já mám svoje nestizitelné a nedotknutelné práva žít na téhle zemi a mě srát nebudou. Jo. Já prostě na ně, jo, tam není důvod s nima vůbec o něčem se bavit.
1: No, takže a teďka jsem
0: se... Protože nemají pravomoce na nic, pokud já nedám souhlas.
1: Tak.
0: Všechno stojí na tom, na vašem nevědomí, že dáváte souhlas jen tak no, halabala.
1: To nevědomí, to je hrozné, to je hrozné, to je největší nepřítel.
0: A tam bylo jasně řečeno, že Trump je, že ten Trump je jaksi, je to je krevní linie zase z nějaký starý doby, nějakých králů, nebo víš, je to... Oni všichni mají ty pokrevní linie, co jsou v těch špičkách. Jo, ty starý. To jsou jenom hry, kdy ty rodiny, které jakože ovládají ten svět, jo, teď chce být tady ten chvíli šéf, ten chce být tady ten chvíli šéf. Trump to je hajzl první kategorie. Já jsem taky kdysi mu jakože věřil, jako říkám, nebo věřil v jezobkách. Jo, jo, přál jsem si, aby to tak bylo.
1: No, já ale pak, volby...
0: Ale jelikož já... Samozřejmě hledám i to negativa, nejenom ty pozitiva, co jako někdo hlásá o někom. A přišlo mi, že to tak není, jak se tady tvrdí zase, jo. U těch konspirátorů, no. Jako. Protože i ty konspirátoři tady byli nasazený proto, aby vás drželi v tom Matrixu. Jo, ty rádoby probuzení.
1: Já jsem měl na prvním místě samozřejmě Vladimíra Vladimiroviče a na druhém Trumpa, člověče. A když Trump vyhrál volby, říkám, oni se spojí, jo, a oni nás osvobodí, jo, ale nasrali na nás. Oni nás to prostě jako zlikvidovat, furt stejně, jako, jo, protože Chabad Lubavič, jo, no tak co?
0: No, protože Chabad Lubavič, protože židáci a v těch videí Rusů je spousty a ty nezajímá žádný posraný Putin. Jo. Ty prostě řekli Ruská federace, korporace, Amerika. Jo. Ruská federace je americká korporace. To samé jako Česká republika. Jako všechny, to jsou všechno korporace. Jo. Kterými, a vy jste jich otroci. Nevědomky podvedli vás. Podvedli vaše rodiče. Vaše rodiče prodali děti za jakože rodný list. Jo. To samé, jako se prodávali děti za starých časů, když bylo kanonické právo. A když ty lidi prodali to dítě, ty církvi, tím, že ho nechali pokřtít, tak s tím z něho udělali otroka církve, takzvanou lidskou bytost.
1: Jo, tak já jsem tady hledal nějaký videjko, jestli mám tady o našem korporátu, mám tady jenom o Itálii, no, tak všechny takzvaný
0: státy. Ale tak jako, hele, ono, je to absolutně všude stejný.
1: Je to všude,
0: jo,
1: je to všude.
0: Těch videí, je těch to videí je celého světa, to je Rumunsko, Bulharsko, Amerika, jo. Všude, všechno
1: ty vidí. A já jsem tak ještě věřil tomu východu. Tomu Bulharsku, já mám rád to Rumunsko, toho hrabě Drákulu tam v těch Karpatech, že říkám Rumunsko a Srbsko mimo Evropskou unii, ale to je všude. Ta naše známá, ona nás možná sleduje teďka, Danča BG, Bulgarsko, říkala, tady ti policajti jsou ještě agresivnější než u vás, jako jo. Takže je to všude stejný, prostě.
0: Jenom, že ono se může stát, že z loftu se stanou lovený.
1: No to jo, to se stane. To
0: pak třeba nebudou moc nikde vystrčit hlavu, že prostě no. Bude zle. To se může rychle stát.
1: Už se to stalo.
0: Jo, jo, protože lidem dojde trpělivost s parazitama jo. A začnou čistky.
1: No to už aby to bylo, no. Jasně.
0: Jo. No ne, to musí jednat každý sám za sebe, to ne, že někdo přijde, už aby to bylo. To bude, až ten člověk řekne, že to bude.
1: Však, aby se to v těch lidech probudilo.
0: Jo.
1: V těch
0: individuálních. No, oni se lidi probouzejí a přestávají se srát tady s těma termodroutama.
1: Jako já nečekám takže... na jednotky šív a na ty bílé kloboky samozřejmě, to jo. To jsou všechno bláboli to prostě. Bude. A nesary gesary.
0: A vem si, že 90% lidí jsou ty normální a 10% je těch svíní, dejme tomu.
1: No.
0: Takže vem si, že my máme kurevskou převahu.
1: To jo.
0: Takže tady můžou přijít čistky z minuty na minutu a bude zle nedobré. A nezachrání je pak už ani jejich klobouky, ty černý. Jež. Takže ať si dávají, oni se bojí právě tady toho, že jo?
1: Chabadi.
0: Toho probuzení, ty apokalypsy. Mm-hmm. Jo, protože nejhorší je, když začneš zpochybňovat systém. A najednou zjišťuješ, že doktoři tě vraždí, jo, pomalým způsobem, zločinci, všechny politický svině jsou placení jedním pánem. Jo, oni si tady hrajou, že ten je proti tomu a tamten, ale ve finále v obě strany platí jedna firma, třeba BlackRock.
1: Vanguard.
0: Jo, Vanguard, jo. Takže vy si myslíte, já jsem zvolil toho a tento. Depak, vy jste strašně naivní, když tomu věříte. Tomu jsem taky kdysi dávno věřil, až jsem z toho upustil, že to prostě takhle nebude.
1: Takže vidíte, přátelé,
0: no, ať volíte kohokoliv, novýho nemá šanci v tom systému nic změnit. A ani nemůže, protože jinak by se do toho systému ani nedostal. Jo, takže to je jenom další loutky na odvádění pozornosti. Vy musíte z toho systému prostě vystoupit a říct mu nazdar.
1: Já jsem jenom chtěl říct, Máro, že ty jsi zářný příklad, taky vlastně ty začal tak nějak se probouzet tak toho covidismu, takže vidíte, přátelé, že Mara je příklad, že to jde prostě, studujte.
0: Jo,
1: a probudíte se. Já jsem taky byl materialista, jak svině v Rakousku, jsem byl v Německu, prachy jsem prostě honil a to všechno a různý tam požitky. A vyrostl jsem z toho. To není
0: no, protože, vůbec. Protože já osobně majitky. Jsem si prošel všima těma sračkama. Těma zachráncema, jak z jedné, z druhé strany. Jo. Jak ty politické strany, jo, jak to ještě jde změnit, nejde změnit. No ale pak jsem zjistil, že všechno to je blud, to nejde. Jo. A všechno je fakt stojí na vás, abyste se probudili do toho člověka.
1: A jde to.
0: Jo, a jde to. Protože spoustu lidí na světě to ukazuje, že jde to. Jo. Nad váma nemá moc ani policajt, ani soudce, ani exekutor, nic. To jsou jenom loutky, které hrají divadlo a chtějí, abyste naskočili na jejich hru. Ale vy jste ty páni, ty hry, když na to přijde. Protože oni ani jeden nemají pravomoc na nic. A stačí jenom chtít dokumenty, které je k tomu jakože pověřujou. Jo, kdo vám dal jako splnomocnění? Jak policajt, tak exekutor, tak soudce.
1: A ty dokumenty jo. Nemá nikdo, nemají ty dokumenty, prosím.
0: Nemá nikdo, protože bez oni podpisu. Nemají ty pravomoce.
1: Bez razítka, bez podpisu.
0: A hlavně, ukažte mi, že Česká republika je vlastníkem téhle země. Kde to vymáhá? Ať ukáže ty kořenový dokumenty. Protože Česká republika není majitelem země. Česká republika je jenom korporace. Je to právní fikce. Je to jenom kus napsaných písmenek na papíru. To je korporace Česká republika. Ale majitelem země může být pouze živý člověk. Jo? Buď žena nebo muž. Nikoli v korporace. Asi nemůže nic nárokovat. To všechno, co dělají protiprávně, proti vašim nezákladním, vašim právům, jo, protože základní to už je blud, jo. Jo, protože člověk nemá žádný základní, člověk má všechny práva. Jo, základní už má jenom občan, otrok. Jo. A jsou tady takové figurky, které vás vedou do různých sraček československých a mimo ně a další zhovadilosti. Tak se musíte zamyslet, když jim fandíte, co teda získáte. Protože nezískáte vůbec nic. Jo, pokud se neprobudíte do toho člověka. Takže to je ta obrovská síla.
1: A jsme u toho, aby se z nevědomého člověka stal teda člověk vědomý, s přirozenými právy, jo. Živý.
0: Protože vy po nich jakože, vy chcete jenom, aby vám ukazovali podpisy. Přece vy nic špatného nechcete, ne? A když teda to říkáš, že to tak je, no tak, to, tak mi to ukáž. Protože po vás chtějí podpisy, abyste cokoliv podepisovali. A oni jakože nemusej, ale musej. Protože když není podpis, není vymahatelnost. Jo. A vemte si, že veškerý prašivý soudy, to jsou všechno soukromé korporace. Policajti je soukromá korporace. Jo, jakýkoliv úřad je soukromá korporace. Všechno registrované v USA. Proč myslíte, že to má mezinárodní identifikační čísla? Jako jen tak z legrace? No to asi ne. Jo, teď vidíte ty šaškoviny v té televizi, ne? To se musíte zamyslet, jako, co to má jako znamenat. Policie tady není na ochranu vás jako člověka. Policie je tady na ochranu politiků, zákonů, co se týká politiky. Ale vás to nemusí vůbec zajímat, nějaká politika. Protože politické strany, to jsou všechno soukromí obchodní společnosti, které byly založeny za účelem zisků. Svých zisků, ne vaši. Takže vy je volíte, ale vy jim dáváte jenom prostor, aby oni mohli krást. Pro sebe, pro svý páničky. A vymyslíme ještě takový zákony, aby jsme otroky dohnali. Jo, do větších sraček, ať ještě víc platí a dělají 15 prací denně. Takže se musíte probudit, protože ty darmožrouti pro vás nic hezkýho nepřipravujou. Ani jeden zákon není podepsaný, to jsou neplatné věci, to jsou sračky. Jo. To, že má napsáno policie České republiky, neznamená, že ta policie je v majetku České republiky. Jo. To je jen nadnárodní korporace, kterou si Česká republika najímá na svoji ochranu, jako aby je chránila proti vám. Ty tady nejsou na to, aby chránili vás. Proto na vás terou. Když máte nějaký problém, no, tak co? No, tak nic. Žoldáci na cestě, oni vás nemají právo ani zastavovat. Jo. A takový figurky sehraný policejský videa, co jsme tady viděli, jo, co si tady natočili s policajtama, to je směšný, jako jo. Takže ty lidi se zaprodali, jo, tady tomu. Ale to už pak poznáš sám, jo, že to jsou takový chytáky, jo. Aby tady lidi vystrašili, je, podívej se, oni mě vytáhli z auta, a takovýhle keci, pleci. To se neděje ani v Americe. A že všichni vyhrožují Amerikou, jak je Amerika agresivní policajti. No naopak v Americe jsou tak posraný policajti, že tam vás zažalují za to, že jste mu vohnul trávu na trávníku. A ne na to, že nějakýho blbýho policajta. To zažalují velice rádi. Takže tak tam si policajti dávají kurevskýho majzla, aby tomu nedocházelo. Jo? Hrdinství žádný. Protože oni, proč by měli dělat tady ty hrdinský činy pro soukromou firmu? Když jim hrozí, jako opravdu jim hrozí průser. Protože ten trestný čin spáchal člověk, ne fyzická osoba. Člověk. A když člověk proti mě spáchá trestný čin, tak já mám právo mu to oplatit. Úplně a bez nějakých jakože přiměřená obrana, nepřiměřená prostě likvidace. Jo. To, že je to zločinec, který narušil, je narušitel míru. Takže tam žádný strany, kdo má nějaký písmenka po sobě popsaný. Jo, ty jsi mi škodil, no tak já taťkou škodím tobě. Jednoduchý. Jo. Takže se přestaňte bát tady těch šašků s těma nápisama různýma, firemníma po zádech. Protože to jsou jenom fakt šašci, jako. Jo. Protože kdyby přišel na lámaní chleba, tak jsou takovým průseru, že se do toho do konce života nevyhrabou. Protože a pak ta jejich firma, ta korporace, od nich takhle odkopne a řekne, my jsme ti neříkali, že máš tomu človíčkovi ubližovat. To si udělal ty, to tady nikde není napsané, že ho máš zbít. Jo? Nebo že ho máš zatknout za to, že ti neukázal občanku, že ho máš vytáhnout z auta. To je trestný čin, že mu vůbec vlez do auta. Rozumíš? Jako u mě by to neudělal, u mě by to vrát. Ty byl na místě, tuhej. Jako jakmile mi někdo vleze do mýho soukromí, tak je amen. Jo. Takže lidi, přestaňte se bát tady těch zločinců. Protože tady se sehrávají různý videjka, jak oni jsou nad věcí, ale není to tak, jak to vypadá. Jo. Oni si zahrávají s ohněm. Tak tady je zapotřebí, aby lidi byli zvědomělí, jo. A protože vy to můžete všechno argumentovat v klidu, v míru, jo? Ale pokud vás někdo napadne, tak vy máte právo se kurva bránit. A jakýmkoliv způsobem, jo? Žádný, že musíte brát nějaký ohledy. Nemusíte brát ohledy vůbec na nikoho. Ty jsi mě chtěl ublížit? Za co? Když jsem ti neukázal krtičku? No tak ublížím já tobě. No to ví. Oko za oko, zub za zub. Takže tolik za mě, jako.
1: No krása, Maro, ty chodíš na Pantera?
0: No jasně.
1: K tebe to, jako, to jsou jako perly, to prostě jako, jde. No, jo, to, protože, no, jako, počkej.
0: Jako, já osobně bych si to, jako tohle by u mě neprošlo.
1: No jasně, to, ale jako určitě, to určitě, a je v tebe mluví taková ta čistota, upřímnost, jo, takový to, to by vlastně, toto je v pořádku aj vůči karmě, jako vůči stvořitelovi, protože ten nás, by nás v tom podpořil, jako, protože tady vlastně se, tady si ustojí svoje přirozené práva, jo. Nikdo tě nemůže no, sáhat jako, na tebe, na tvůj majetek.
0: Protože vem si, že ty fyzicky nikomu neublížuješ přece, jo. Neřeknu, že někomu mlátíš, dobře, tak jo. Ale pokud ty si jedeš jen tak klidu za svým, a teď najednou začne někdo na tebe páchat zločin, no tak kurva, tak takhle ne, oši. Takhle ne, oši. Jo? A pak přijde tvrdá odplata. Jako, a já osobně neodpouštím.
1: A teď si představ, že jsou zákony na občany takzvaná nepřiměřená obrana. A ještě ten
0: napadený jde do kriminálu. Ale to se bavíme o fyzických osobách.
1: Však jasně.
0: Ale já jsem člověk. Jo? Mě nezajímají zákony fyzických osob. Protože mě neublížila fyzická osoba, mě ublížil člověk. A ten člověk nemá nikde pověření, že by ho pověřovala fyzická nebo právnická osoba, že by mu dala splnomocnění, protože to ani nemůže, protože to je právně fikce, aby mě mohl ublížit. Jo? Takže já už jedu člověk proti člověku. A? Zlé věci by se udály. Takže radši v klidu a míru, ale na nějaký takový extempore s nějakýma nafrčenýma hrdinama, no tak to si, no tak to by viděli. To já ti říkám, že... Jo, takže takový herní hrátky s jízlama, co si tady sehrávají různý ty pitomci, no tak to si můžu hrát oni.
1: Dobrý.
0: Protože otroci nikdy neustojí člověka. Protože člověk se absolutně nebojí nikoho. Pro člověka neexistují autority. Protože on je tou autoritou. A takhle má být každý člověk sám sobě autoritou. Ne žádný falešný autority. Je, oni mají nápisy na zádech, já se z nich poseru. No tak to si píše, jo. Takže tady je důležité, aby lidi se probrali. A přestali se chovat jako děti. Jo, jako nesvéprávný. Protože tady už jako není prostor na takovýhle hrátky.
1: Hotovo? Nádhera, nádhera.
0: Nechal jsem se unést zase váš.
1: Já vím, čím, ano, vím, ale tam každý slovo, Maro, teď, co jsi pronesl, byla trefa do černého a zrovna možná, já ti teďka něco řeknu, jo. Tady Mira Sommer píše, zdravím, mohli by jste ve videu podrobně vysvětlit, jak vystoupit ze systému a stát se člověkem, díky. Miro, já ti něco řeknu, někomu by stačilo tady těch 5 minut, co říkal teď Mara, a probudí se v něm člověk, ale někomu prostě by nestačili ani hodiny, týdny a roky a desetiletí, aby se probudil. Je to velmi individuální, jo. Já tě můžu akorát doporučit, když jsme u toho, sleduješ teďka nás tady na Dežavíčku, tak my tam máme s Márou první ságu, tam má asi tuším 31 nebo 32 dílů. Tam je všechno prostě up ovo, polopatě i vysvětlený. A v každém videjku vlastně to zmiňujeme, jakým způsobem ze srdce to musí hlavně jít. Hlavně si, prosím tě, nehraj na živého člověka, jinak prostě pohoříš, jo. Musíš to pro mě cítit v sobě. A to potom přijde samo, ty techniky různý, prostě jako ty vědomosti, jo, najednou to moudro přijde, když to ucítíš toho živého člověka v sobě a ty už potom pochopíš, jak se máš chovat, vůči korporátním a pochopíš hlavně, kdo jsi, že jsi tvůrce, jo, takže těžko, na to není žádný kurz, žádná rychlokovačka prostě a certifikát, jasně. Certifikát, jo, žádný certifikát na to neexistuje. Maro, někomu fakt stačí, někomu by stačilo teď, co jsi řekl ty, během 5 minut. A někdo to na to nepřijde nikdy. Takže Miro, studuj, naciťuj, kdo jsi, zjistí, kdo jsi.
0: Přesně. A já jenom pro upřesnění. Člověk vždycky vystupuje jako člověk v míru.
1: No.
0: Jo? Ale vystupuje v míru do té doby, pokud pokud nebyl porušený mír proti němu. Uh-huh. Pak už člověk není hodný člověk. Jo, takže, a vemte si, že vám neublížuje právnická, fyzická osoba. Ta vám ublížit nemůže. Vždycky vám ublížuje člověk konkrétní.
1: Konkrétní člověk z masa
0: a
1: kosti.
0: A vy pak musíte jít potom konkrétním člověku. Jo. Aby věděl, že ho neochrání žádný fyzický, právnický osoby. Jo, protože on spáchal trestný čin vůči druhému člověku. Protože žádný člověk nemá právo ubližovat druhému člověku. Aby bylo jasno. A na základě ničeho. Protože právnická ani fyzická osoba vám nemůže dát tu pravomoc nad druhým člověkem. Jo? Ona vám dává právo, nebo ona dává pravomoc, ale nad fyzickou osobou. A to je ta kartička, jo? To může se poprat policejní kartička s občanským průkazem, jo?
1: Ano.
0: Ale ne s tím, ale ne, že ten člověk bude vystupovat za tu kartičku. Tak běda takovýmu člověku. Jo. Takže tady jenom objevit v sobě tu sílu a prostě hlavně to, že vy jste tady v právu. Já prostě, a já sám za sebe řeknu, neuhnu ani o milimetr, ani nikdy jsem ani neuhnu. Jo. Proto mně se nic špatného ani neděje. Protože oni ví, kdo se, policajti to ví, všichni to ví. Ale já nikomu nepáchám nic zlýho, já lidem pomáhám, takže...
1: Já jenom tady Maro krátce zmíním, že teďka hodně lidem, jako, kdy třeba si jenom hrají, jo, na to život člověka, teďka se nedějou dobrý věci, jo? Už
0: no nedějou, protože karma... oni to, já jsem to říkal už dávno. Pokud nejsi člověk, nehraj si na to.
1: Radši Miro,
0: nemá šanci ustat.
1: Jo. Je to tak, no.
0: A to jsou většinou takový tuponci, který už pak skáčou zleva doprava a jednou je Čechoslovák, pak je člověk, pak tamto, hento, jo, a to pak jasně je vidět, že nestojíte ve svém ústoji. Já si toho člověka hájím několik let, jako já tady nežiju jako člověk týden. Jo. A nejenom se mnou nikdo se mnou ani nikdy nesnehne. Není šance. Protože to už je tak zakořeněný, že prostě to už nejde.
1: Už se nedá uhnout, už se nedá slézt.
0: Protože jak se probudíš do toho, v čem žiješ, co to je za všechno za verbešárnu, tak ty se nemůžeš vrátit zpátky do toho Matrixu. Protože ty už si polknul tu červenou pilulku. Jak bys si v něm chtěl žít zpátky?
1: Maro, máme 20.57, my už dneska ukončíme pořád tady posledním výdajkem ještě ze zdravotnického okénka, nebo z toho Metrixo zdravotnického vlastně, ohledně, člověče, španělská chřipka, to zvěděl, že nebyla ani španělská, že to nebyla ani chřipka, ale všude se mele, španělská chřipka 40 milionů.
0: No jasně, a hlavně při té takzvané španělské chřipce umřelo až 100 milionů lidí.
1: No, takže já vám pustím no. Teď, jak to teda...
0: A taky vakcinace.
1: Vakcinace, ano, v Americe, vojáci.
0: Jo, takže já jsem vám... před 5 rokama, nebo... Já,
1: no, jo, tož ty máš náskok, člověče, no. Takže já to pustím, krátce jenom se pak rozloučíme a přátelé, myslím, to bude dobré i pro vás, že ty pořady nebudou 4,5 hodinový, protože je to hukot potom v té hlavě. A ať máme ještě kus večera vždycky od těch 9 hodin na cigárko, na kafičko, na dobrý papáničko a možná podívat se na Akta X za krají meze, ale to už jenom kdo chce, jo? Ale takže pouštím a španělská chřipka není španělská a už vůbec ne chřipka, tak je to tady.
4: Takzvaná španělská chřipka byla očkovacím experimentem, který se strašlivě nepovedl. Třetina celé světové populace byla infikována. Existuje několik velmi zajímavých věcí ohledně španělské chřipky. Za prvé, nezačala ve Španělsku. Za druhé, nebyla to chřipka. Je toho víc, ale začněme těmito dvěma. Pokud nezačala ve Španělsku, kde tedy začala? V USA. Pokud to nebyl chřipkový virus, co to tedy bylo? Byla to bakterie, která způsobila vážný a ve většině případů smrtelný zápal plic. Stručně řečeno, během první poloviny roku 1918 byla experimentální bakteriální meningokoková vakcína, kultivovaná v koních, Rockefellerovým ústavem pro lékařský výzkum v New Yorku, stříknuta vojákům ve Fort Riley. Takzvaná španělská chřipka byla očkovacím experimentem, který se strašlivě nepovedl. 2 miliony z nich odjeli do zámoří. Bojovali ve špatných hygienických podmínkách, takže se bakterie šířila jako divoký oheň, kamkoliv šli. Tento příběh se pak rozšířil tak, že tito vojáci by se vrátili domů se všemi druhy evropských nemocí. Takže americká populace byla očkována také. Kdo měl na starosti distribuci a ten masový očkovací program? Rockefellerův ústav. Kdo byl hlavním vědcem, který to měl na starosti? Doktor Frederick Gates. Ti, kteří přežili, se stali obláčkovými dospělými. Což znamená, že bakterie přenášely na ostatní, dokonce i na neočkované. V moderních covidových dnech bychom to nazvali vylučováním. Očkovaní infikující neočkované. Úžasná shoda okolností, že Frederick Gates tehdy, Bill Gates nyní, Rockefellerova iniciativa tehdy, Rockefellerova iniciativa nyní. Nemoc vyvinutá ve Fort Riley v USA tehdy. Nemoc vyvinutá ve Wuhanu v Číně nyní. Uzavřené společnosti tehdy. Uzavřené společnosti nyní. Obláčkový dospělý tehdy, vylučování nyní. Vše pro naše vlastní dobro, naši vlastní bezpečnost. Tehdy a nyní.
1: Takže, jako zhoda čistě náhodná, jo, Frederick Gates, Rockefellerova iniciativita, jo, takže před 100 letama, jo, 1918, teďka to zopakovali 2020, ale oni už chtěli v tom 18, oni už to měli připravený, takže je to prostě opravdu zjištění, že je to všechno prostě převrácený, dezinformace prostě jdou vlastně z těch mass médií vlastně, oni nás obelhávají, všechno je to úplně jinak, takže vlastně opět experiment, jo, očkovací experiment, pak vyslali vojáky do světa, nakazilo se tolik milionů prostě lidí a zase v tom mají prsty tady ty, takže a v tom mají hraje možná prostě ta jejich dlouhověkost, jo, že nemají zkracované ty telomery, tak samozřejmě to jsou třeba potomci, ale to jsou furt, jak říkáš, ty klany, oni mají totiž podle kabaly i jaksi schopnost se inkarnovat znovu do těch stejných rodin a tak dál, to je neustále, oni jsou neustále prostě ti kabalisti jako ta šlechta, jo. Takže to je vyhávrát v pozárech, člověče. Co?
0: Máš to v tom filmu Jupiter
1: vychází.
0: Jupiter vychází. Jo. Takže to jsou všechno pokrevní linie, to je, vem si, že soudci patří třeba do partičky zednářů. Jo. Takže pak, když zjišťuješ, jo, že se to taky jakože dědí tak nějak z rodiny na rodinu, jo, z potomků, jo. A takhle můžeš, takhle jdeš absolutně ve všem, jo, ty figurky politický a tak dále, který vás tady oblbujou v televizi. Takzvaná
4: španělská chřipka byla očkovací.
1: Sorry, dobrý, já jsem to chtěl.
0: Takže a média jsou tady hlavně o tom, aby manipulovala. Ta tady nejsou o toho, aby říkala pravdu, jo.
1: No, tak je média taky samozřejmě, že vlastní...
0: No ty jsou, proto byly vytvořeny ty média.
1: Black Rock a Vanguard.
0: To máš všude podprahový věci, všude, ve všech filmech, všechno podprahový.
1: Já potom se rozloučím jedním videjkem, ale já zkusím jako nazdílet obrazovku, mám to tady na Facebooku. Platila Českou televizi vláda Spojených států amerických za covidismu, jo, dostávala. Takže tady se handrkuje jako... zrušení poplatku koncesionářských, tam má takový prostě zdroje, teď to je jenom výsměch.
0: A jsme u toho divadla,
1: no.
0: Koncesionářský, vy nemusíte platit žádný poplatky za Českou.
1: Divadlo pro voliče, no jasně.
0: Jakou koncesi?
1: Vakcinační
0: experiment. Lidi si musí uvědomit, že Česká televize je jenom název, to je firma soukromá. Takže vy jako dobrovolně platíte soukromé firmě za ty její manipulace? Tak já teda osobně ne, jo. Spousta ještě platí a furt čekají, no oni až to zrušejí, No oni se tady budou bavit ještě 5 let o tom, že to zrušejí. To oni se rádi takhle baví, víš, to oni se vždycky tak, to jsou takový výkřiky do tmy, tamto a hen tamto. Jo, aby si získali jako svoje příznivce. To je všechno jenom manipulace. Protože politik je manipulátor.
1: A politikům se nevěří,
0: ten ale... ten rozhodně nemyslí dobře. Uh-huh. Ten to myslí dobře akorát s tím, kdo ho platí. Nebo kdo ho tam dostal do té politiky. Protože kdyby... Jako spousta lidí už to stát ví, že státy jako takový neexistují. To jsou všechno soukromé firmy. No, tak jestli jsou to soukromé firmy, tak si musíte položit otázku, co jste vy v těch soukromých firmách. Otroci. Ale dobrovolní otroci, protože vy v ní nemusíte být. Protože, jak říkám, Česká republika nemá ani ve svém majetku ani centimetr čtvereční této země. A vy nežijete na pozemku, ale na zemi. Jo. Pozemek je po zemi, ne zem. Jo? Vy si kupujete jenom, že můžete chodit po té zemi. Vy si kupujete vlastně svoji zem, si pronajímáte zpátky.
1: Maro, já jsem to nechtěl tady to téma otevírat, už překračujem, ale já to tady pustím. Dívej se, co jsem dneska objevil. Já to tady teda v krátkosti jenom dám. Počkej, toto není ono. Jo, ne, toto je ta televize, takže toto ne.
0: Nemovitost není dům.
1: No. Když jsme u té země a u toho pozemku, jo, mezi čímž je teda velikánský rozdíl, tak tě pustím na nasrání, teďka máš toho Pantera, takže tě pustím na nasrání, tady toto, jo, a budu jenom teďka mlčet a poslouchat, co ty na to řekneš. Tak, ty to nevidíš, ale dívej se, pokuta za vodu z vlastní studny, odběr bez povolení, vyjde až na 500 tisíc korun, úřad se vrací 3 roky zpět. Je tady fotečka vlastní studny na zahrádce, no, která bude stát potom občany v rámci pokut. 500 000.
0: Hele, ale mě tím nenasereš.
1: Ne.
0: Protože tady ty věci už byly v Polsku před minimálně rokem, říkány, víš? Ne. Že ty ze svý studii nemůžeš napojit.

0: takže si to můžou strčit výška.
1: Já vím, Maro.
0: A bohužel tak. Nemám studnu, jo, to musím říct.
1: No my taky nemáme, jo,
0: ale ať si lidi laskavě uvědomí, komu patří tato země. Celkově země, komu patří ta. Ta nepatří korporacím, ta patří člověku. A voda patří člověku. Na vodu si nikdo nemůže dělat nárok, korporace si nemůže dělat nárok na vodu, že je její. Protože ta voda patří člověku.
1: Maro, a další video. A
0: ten člověk mu neprodal.
1: Další fotku, kterou jsem někde zašantročil, tak ta zase byla taky ze zahrádky. A jak máš rinu, okap, tu rouru a máš tam takový ten tisícilitrový sud, tak je to omezený a zákaz chytání dešťové vody už aj, jo? Takže nejenom jako
0: v Americe studa, dostal studa. Asi 30 dní nebo 60 dní batu za to, že měl vodu na svým pozemku pochytanou dešťovou.
1: Fakt, to je hrozný. To je, kolik škody tím udělal, ale
0: a komu? Máš to lidi dá, oni ho soudili ty měsí na 2 měsíce nebo na 3, ale si to nepamatuju, už jsem taky čet, nebo viděl ten příček hodně dávno. Jo? Jaký jsou tady absurdity? Protože to je o tom, že ty lidi lezou na ty skurvený soudy, vy tam nemáte co pohledávat. Všechno se týká fyzických, právnických osob. Vy jste člověk, nazdar.
1: Je to tak.
0: A jak, no tak jak mi chceš dokázat, že já jsem fyzická osoba? Když fyzická osoba je pouze franšíza. Vy používáte fyzickou osobu k obchodování, ale ne k životu. Vy máte právo na život od stvořitele a na všechno, co je na téhle zemi. Takže oni všichni by vám měli platit za to, že vám de facto prodávají vaši naftu, oni vám prodávají vaši vodu, oni vám prodávají vaše dřevo, to všechno je vaše. To si je zapotřebí uvědomit.
1: Příště pustíme, dneska jsme měli zdravotnický, my to budeme tak točit, příště budou korporátní a bude tam něco, co mě hodně jako bavilo, o hypotékách, jaký to je obrovský podvod, vlastně to je, to jsou smrtící sevření v překladu hypotéka, jo?
0: A jak vlastně, to je poprava,
1: tam je to, no tam to, má to víc těch významů, ty výraziva, jo, že vlastně oni tu hypotéku tě jako dají stejně ze svýho, z tvýho kolaterálního účtu.
0: No oni ti ji nedají, oni ti jenom řeknou, že ti dají.
1: Řek ano, ano. No.
0: Protože ty podepíšeš cenej papír. Ty seš majitel země,
1: no.
0: Ty máš kolaterální účet a ty de facto jenom tím podpisem dáváš příkaz k platbě, že ty prachy chceš, aby ti je vyplatili, aby si mohl koupit ten barák. Ale ze svých peněz.
1: Ze svých peněz.
0: Z toho kolateru. Protože ty prachy jsou rozpočítané, ty majetky, co se týče veškerých nerostných surovin, jo, ty jsou všechno rozpočítané na každého člověka.
1: Mm-hmm. Jo. Maro, nech to teďka být. To je téma obsáhlý. Já tam mám několik videí ohledně hypoték, jo. Byly to novinky i pro mě teda, takže budem se těšit na Máru příště a na Dežu, na mě jako, že se budeme těšit a pěkně to rozebereme, jo, ty hypotéky, protože to je taky důležitý. Jo,
0: tak je to důležitý, protože to je mega podvod.
1: Ta finanční gramotnost, ale ne ta gramotnost, jak říká jako mainstream a systém, že musíte jako být i finanční poradci a vědět, kam investovat. Ale finanční gramotnost ve smyslu, že vy máte nezcizitelný majetek okamžikem narození, než je vám vystavený rodný list. Jo? To je ten váš majetek a to je ta finanční gramotnost, nebo hodnotová.
0: Tak, jo? Tak. A hlavně vy nejste rodnej list.
1: Jasně.
0: Rodnej list je zakládací listina korporace, která se jmenuje stejně jako vy. Jo. To není záznam o člověku, ale o firmě. Toto jsou tam ty písmenka různě napsané. Velkýma písmenama a mezerama a tak dále.
1: To všechno probereme příště, člověči. Máme tady dost lidíček a jako nepíšou nějak komentáře, protože asi vytřeštěně zírají a poslouchají, takže to je dobře. Komentáře jako dobrý pokec a tak, ale nebylo jich moc, ale to nevadí.

0: jako nemusí být kvantita, stačí kvalita a my jedeme na kvalitu hlavně, jo. A není potřeba fakt nějaké to kritické množství, 30% lidí a už ne, už jenom 25, kdepak, kdepak. Jako jeden
1: Vy
0: člověk
1: můžete
0: může mít
1: být
0: dosah,
1: úplně sám na celý
0: sám,
1: zemi.
0: sám.
1: Protože tady jde o vás, o jednotlivce.
0: Každý je tu
1: Vy
0: sám za
1: nemusíte
0: sebe.
1: čekat, až se probudí soused.
0: Maro,
1: Ne, prostě vy ten systém pošlete do prdele a nazdar.
0: každý je tu sám za sebe nakonec, víš, stejně.
1: Přesně.
0: Jo?
1: A vy nejste zodpovědný ani za svoje rodiče, ani za svoje děti, za nikoho. Každý sám za sebe.
0: Já jsem se teďka setkal s takovým názorem tam od jedné skupinky ohledně splat taky. Bavili se mezi sebou, jo, mezi sebou. Ohledně placení dluhů. Je to velmi důležité splatit, jo, protože potom by bylo špinavý nečistý svědomí, že oni by mohli udělat zákon, že ty nesplacené dluhy přechází na dědice, na děcka. No a přece bys nechtěla, aby to platili, ježiš, tvoje děti, musíš to za...
1: Ale ty děti to dostávají automaticky. Já jako člověk nebudu chodit sepisovat nebo dědictví. Já napíšu takhle papír, přenechávám tento dům svému synovi.
0: Já se bavím...
1: Hotovo.
0: Počkej,
1: Bez
0: Maro.
1: nějakýho katastru posraného a konec. Všechno podvod.
0: Já jsem se špatně vyjádřil, oni se bavili o dluzích, že je potřeba
1: No?
0: zaplatit dluhy, aby nepřešly na děcka, na dědice.
1: Jasně, ale je potřeba ty dluhy taky dokázat.
0: No však, ano.
1: No a tak mi ukáž originál listinu, ten úvěr, kde já jsem podepsaný.
0: Ale vidíš, jak ty lidi aspoň přemýšlí, jako jak přemýšlí, že furt
1: Jo?
0: ta
1: Protože
0: role toho otroka
1: když chceš
0: jede.
1: vymáhat dluh, tak musíš mít podepsanou směnku. Originálu.
0: No.
1: Originálu, žádnou kopii. Originál. A taky při zaplacení dluhu, dejme tomu půjčky, banka by měla dát původní smlouvu vrátit. Jo, protože vy, když zaplatíte dluh a napíšete na ten dluh směnku, jo, tak tím, že ten dluh je vyrovnán, tak ta směnka se vrací k tomu, kdo ji podepsal. Jo, aby si třeba on za půl roku nemohl nárokovat znova ten dluh. Vy musíte mít originál dokument a to žádná banka vám nikdy nedá. Protože ona ten dokument nemá. Takže ona nemá ani důkaz, že vám něco půjčila. V originálu se bavím. Ne v kopii. Protože kopii si můžete udělat tisíc. Ale to neznamená, že ten dluh nebyl zaplacený. Jo, takhle je zapotřebí se na to dívat. Protože vy, když půjčíte sousedovi, tak on vám podepíše směnku, no a když soused vám to vrátí, tak vy mi tu směnku takhle hodíte zpátky. Protože vy byste jinak měl pořád ten důkaz proti němu, že vám něco dluží. A on by byl blbej, kdyby si tu směnku nevzal zpátky, když vám ty prachy vyplatil. To jsou jednoduché věci, to je ta finanční gramotnost.
0: Ano, to je ona, to
1: Zaplatí,
0: je ta správná.
1: vrátila vám banka někdy papír, když jste jí zaplatili půjčku, takzvanou uvozovka,
0: Přesně
1: úvěr,
0: tak, nikdy v
1: vrátila
0: životě.
1: vám zpátky žádost a tady ty veškeré dokumenty jsou spojený?
0: Nikdy v životě.
1: Protože ona by vám to měla vrátit. A jestli vám to nevrátí, tak to znamená, že je nemá. Protože vy podepíšete úvěr a v tu chvíli ten dokument odchází. A ta banka už ho nemá. Ta má kopii, ta si může udělat tisíc kopií. Ale na to, aby mohla něco vymáhat, potřebuje originál. A tady se dějí podvody na soudech, protože tady se dávají neoriginály. Jo? Takže vy můžete pak zažalovat i toho soudce, který tak soudí. Jo? Protože to není žádný důkaz. Nepodepsaný papír.
0: Takže
1: Nebo podepsaný papír, jakože kopie.
0: Maro, finanční gramotnost pořešíme příště, máme se na co těšit. My jsme to trošinku teďka zase rozvířili a je tady ještě, a tě ještě, tady nám děkujou, že jsme, ano, že žijeme, ano, Pavle, žijeme, žijeme, krásně. No a David Curoš, to jméno znám z Facebooku. Jen bych dodal, platidla obecně jsou výtvor systému. Kolaterální účet není váš, ale systému. Vše, co vám systém nutí, abyste používali, není vaše.
1: kolaterál vytvořil systém, ale ve skutečnosti je to váš kolaterál. Jo? To jenom systém si našel způsob, jak těžit z vašeho dědictví na téhle zem. Jo, to jsou oni si mezi sebou vytvořili tady ty věci, aby mohli okrádat vaše, aby mohli vykrádat vaše dědictví, vaše nároky. Jo?
0: Je to tak, jak říká, že ten účet vytvořil sice systém, samozřejmě Vatikán a tady, ale ten, to, ta hodnota, ty hodnoty jsou naše.
1: Jinak, kdo je majitelem rodného listu? Stát? Ne, tady to vanej. To vy jako člověk jste majitelem toho cennýho papíru.
0: No, David se pustil do dialogu. Kolaterál je spojen s právní fikcí?
1: Ale ano, ale vy jako člověk máte právo mít právní fikci. Vy máte na to, abyste mohli obchodovat. Jo? A vy k tomu buď použijete, nebo nepoužijete. Jo? Takže vy se z právní fikce nemusíte zbavovat. To je jenom prostě váš nástroj k tomu, abyste mohli uzavírat smlouvy s jinou, jakože skrze právní fikce. Protože co vy uzavřete skrze právní fikce, není vymahatelný na vás jako na člověku. Chápete? To je jako takový eseročko.
0: Příště pokecáme. Uděláme finanční školení, uděláme...
1: A to, že oni... To, že oni vám vytvořili majetek, tak to je v pořádku.
0: Jo.
1: Ale vy, když můžete vědět, jak ten majetek si máte jakože už ohlídat, aby ty firmy už z toho nemohly těžit, z toho kolaterálu. Sice tam bude, vy na něj třeba si nešáhnete, ale už si na ní nešáhnou ani ty firmy. Jo? Protože každý váš podpis jde kolaterál. Jo? Takže vy tím, že přestanete podepisovat jakýkoliv tady ty cáry papíru různým tady těm prašivým úředníkům, tak přestanou těžby vašich kolaterálů. A tím jejich systém samotný se zhroutí. Protože ten, kdo vyplácí ty peníze z toho kolaterálu, potřebuje tomu váš podpis. Aby to nemohli dělat korporace jen tak, jako že si budou cucat prachy, protože oni sami sebe hlídají navzájem, ty korporace. Jo, takže tolik v krátkosti a pak to budeme rozebrat v jiný vysílání zase, ale...
0: No příště, jo. Dívej se, já tady mám otevřený ty moje složky, takže máme tady to zdravotnické okénko, jo, pak tam máme ty genocidy různý a příště budou policajti takzvaní, jo, korporátní strážní a tady ty finance, ty hypotéky. Jo, tak těch tady
1: protože,
0: mám to několik.
1: Když to vymete, tak to je trust, jo. A kdo je příjemce? No, kdo je beneficient rodného listu? No, vy. Ale to, aby mohli z vás vytáhnout ty prachy, tak musíte vy vstoupit do té fyzické osoby, nevědomky.
0: Ano. No, a to se jim teda jako podařilo pěkně, no.
1: No to jo, no to protože... Lidi neví, jak ten svět funguje.
0: Vůbec netuší. No tak já jsem taky netušil před rokem třeba.
1: No tak, jasně, no, tak já jsem taky netušil před, já nevím, 6 rokama. Hmm. Takže... Ale tady ta věc už, já už tý studuju 6 let, jako to není jako že včera.
0: Takže Davide, budeme tady zase teda pravděpodobně v pondělí.
1: No Davide taky studuje.
0: No ať, já si myslím, že on studuje, já ho znám, on tam má i nějaký videjka taky.
1: Jo, to jo, ale ať si uvědomuje, sám sobě tu sílu, komu ten rodný list ve skutečnosti patří. Kdo je jeho majitel? Protože oni vám za zádama udělali firmu, vám vytvořili firmu. S vaším jménem, jakože jo, když to vemu takhle. Takže vy na ní nevíte, že jste šéf firmy, majitel, no, a vy jenom platíte jakože za dluhy za tu firmu. Ale vy nemáte žádný zisk. Jo? Máte jenom výdaje. Tak je na čase to změnit. šanty.
0: Šaskajr, o šanty, no čověče, dívej se, my si nedáme pokoj, my zás už máme půl hodiny, přetahujeme, no tak jako já to nemám omezený, ohraničený, jako, jo, David píše téma na příště, Davide, dobrý, ale necháme to na příště, jo, já to tady přilepím,
1: no.
0: Téma na příště, dítě narozené mimo systém, nemá rodný list, nemá kolaterál. Co to pro systém znamená?
2: Ano,
0: nechme si to na příště. Ano. Jo?
2: Ano, to tak je.
1: No. Ale berte to tak, že vy ten kolaterál máte, protože máte, jste majitele rodného listu ve skutečnosti. Jo?
0: No ale tady to dítě, on píše, že tady to dítě nemá rodný list, jo? Nenechali mu vystavit rodný
1: list. Ale jasně, já říkám, když máš rodný list, to znamená, že jsi majitel té korporace.
0: Jo.
1: To oni si potřebovali udělat, protože de facto to není, tady se nejedná ani o peníze, tady to je o dluhopisech. Takže to, co lidi používají jako, a říkají tomu peníze, to nejsou žádný peníze, to není nic, to je to cár papíru jenom. To je fake měna. Fiat měna. Jo. To jsou ničím nekrytý papírky. To, že jsou jakože pravý v uvozovkách, tak to jenom je tím, že vy je používáte. Takže vy jejich peníze nepotřebujete. Vy si můžete dát, že bude mít hodnotu třeba kamínky a spolu se domluvíte, že ty kamínky budou mít pro vás hodnotu v tom obchodě a tím to vlastně. To oni potřebují, abyste používali ty falešné papírky, ne vy. Protože skrze pak tady ty papírky vás ovládají. A takový papírky nebude, bude jenom digitální euro. A pak je konec. Pro otroky.
0: Dobrá.
1: To už je takový finale. Tam tadadada. Víš, konec.
0: Ale jak jsi říkal, jako, tak je možný, že k tomu třeba ani jako nemusí úplně...
1: No nedojde to u těch, co se probudí.
0: No.
1: Ne, takže... to se neprobudí. U těch to proběhne.
0: Jo. Tak jo, tak
1: to
0: Maro.
1: Říkám, jako, já tím, co říkám, nezachráním, ty to nic nedělaj. Aby bylo jasno. Jo, tady je to každý sám za sebe.
0: Ty jsi nabrošené, takže...
1: No je to jenom, aby si věděl ty, že já nebo kdokoliv jiný probuzený nezachrání ovci v neprobuzení. Hmm. Hmm. Protože tu si systém tebe sebou hezky. Protože ten systém padá, uzavírá se a veme sebou i svoje příznivce.
0: Tak o to jim jde zebrat sebou co nejvíc.
1: No. Hmm.
0: Když teda sám odejde, tak aspoň ať má na cestu nějaký energie.
1: Tak.
0: Takže
1: protože vem si, že velký písmena, jak máš napsaný na té občance, jo, tak přesně takový velký písmena máš i na náhrobku. Víš?
0: To jsem si nevšiml ani člověče, jo?
1: Ne, no tak to se podívej na hřbitov.
0: No.
1: Je?
0: Jo.
1: A jak víš, velký písmena neoznačují člověka.
0: Já se podívám na vesničko má středisko, jak tam tesal ten kameník do toho, je málo kameníků a málo hrobníků, moc neboštíků, málo kameníků, nebo jak to říkal. Jo, je to tak, člověče, no vidíš.
1: Protože ty jsem... si vemeš, ještě jenom v krátkosti, jak máš napsáno to svoje jakože jméno v tom rodném listě? Jakýma písmenama, jo, jak máš napsané jakože příjmení, protože příjmení je název korporace.
0: No,
1: jo, aby bylo jasno.
0: Příjmení asi velký, jo? No.
1: Proto ti říkají třeba, jste pan Novák? Ne, nejsem. Já jsem Jan. Víš? Protože pan Novák je korporace. A pan Jan Novák je taky korporace.
0: Dřív se psalo.
1: Jak je tam příjmení, je to korporace.
0: A může být i malým napsaný a je to korporace.
1: Je to korporace, no. Jak tam máš příjmení u toho, tak je to korporace.
0: No, takže. Jenom teďka se
1: proto ty vzpomněl. Proto oni po tobě chtějí, říkajte nám vaše jméno, no tak já jsem Lojza a tím to hasne. Mm-hmm. Jenom se na někdo, že musím někomu říkat nějaký příjmení, jakože? Ne. Jméno.
0: No však jasně, jméno. A to příjmení...
1: Protože ty říkáš to příjmení a tím pádem říkáš, že seš ta fyzická osoba nebo právnická. Hotovo, tečka.
0: Ne, já jsem jenom chtěl říct ještě, že v minulosti se dřív psali začáteční písmena u jména velkým, pak příjmení celý velkým a teďka už se píše všechno.
1: To byla fyzická, protože to byla fyzická. Teď už je to právnická.
0: Právnická osoba. Maro, nechme toho, 21-29, já mám pokyny, ahoj. Já mám pokyny, ty jsi nabroušené, a ti to vydrží do příště, uděláme finanční školení, uděláme tu gramotnost, finanční hypotéky, půjčky, tady ty kolaterály, jestli se David taky, jo, bude dívat příště.
1: Vem si, že tady to jako s nima, tady s těma danmažoutama jako po dobrým nemůžeš.
0: No to vůbec.
1: Víš? Tam už jako není, jako, že si bereš jako, že rukavičky. Tam už prostě musíš jednat rázně.
0: Přátelé, já se tady pomaličku...
1: Protože to...
0: No, ještě to pověz teda.
1: No ne, že je na čase, aby si ze sebe přestal dělat pitomce. No. Víš, jako ten člověk.
0: Takže, já si myslím, že máme splněno, já už jsem, mě už lítá jazyk, já potřebuji cigárko, antiparazitální cigárko, tabáček, mám tam aj videjka o tabáčku samozřejmě, jo, hodně videjek nachystaných, ale když se tě šikne nějaký pěkný téma ohledně tady té finanční gramotnosti a můžeme to vzít klidně od up obo, od začátku, jo. Jak si, nebo od začátku.
1: No, ale říkám, my jsme toho, už jsem, že jo, jsme toho napovídali dost ohledně toho, ale tak jako,
0: ale
1: se vracíme na ty začátky, tam je zapotřebí už jakoby fakt se začít zajímat sám za sebe, no. Jo, sám si hledat ty informace, a těch informací je fakt spousty, to není málo, jako. Jo, a je to z jakýkoliv země na světě, části, jo, od jakýkoliv národa.
0: Jo. Jo. Takže rozlučku, pěkně se rozluč, rozloučíme se a...
1: Takže já přeju všem hodně, hodně zdravíčka, ať se daří a hlavně jsem z toho neposral.
0: No však jako neposrat se samozřejmě, spojovat si souvislosti, hledat informace jo. A sledovat
1: dynamičku. Hledajte sami za sebe, protože to je to nejlepší, co můžete udělat, že to hledáte sami za sebe. Nechce se nikým ovlivňovat. Neposlouchejte mě, ani Petruchu, ani nikoho. Vy sami musíte k tomu dojít. Jo, protože jenom řeknu, hele, málo to tam povídat. Ne, ne, ty to musíš cítit uvnitř.
0: To, jak jsem psal tomu, no.
1: Jakmile necítíš vevnitř, tak jako no. To je takový zbytečný, jo, to je takový...
0: No, už je ta otázka, jestli bychom mohli teda jako podrobně vysvětlit, asi tady v tom vysílání možná v půl hodině, jak se probudit do živý, jak se stát živým člověkem, ono to nejde, no, ono to prostě fakt jako nejde.
1: No to nejde, to je v každém vevnitř.
0: Člověk to musí ucítit v sobě a pak ty odpovědi vlastně
1: musíte
0: naraz.
1: Musíte to v sobě nastartovat prostě.
0: Ano. Tak, já jdu pouštět znělku. Ne, ne, já ještě, no, tam tu, já pustím už znělku, to, už to nebude. Už pustím znělku. A dobře.
3: A vy všech zemí, byli jste si prdel!
0: Jsem se trošku přehmátl, ale nevadí, takže počkej, já mám tady mám znělku. Maro, takže om veliké šanty a divákům, posluchačům, komentátorům, přijďte, asi to necháme pravděpodobně na ty pondělky, je to takový optimální, od těch sedmí, no. Jak se bude stmívat dřív, tak třeba od půl sedmé, jo?
1: No, hlavně to nezveličuje, jak to říká můj kamarád.
0: No, tak je to
1: takový... od sedmi, ale nezmění to, jo,
0: od sedmi, no.
1: Protože já mám taky svoje aktivity, bratře Žižko, víš?
0: Do sedmi máš, no tak každý máme svoje aktivity.
1: No tak jako já jsem tvůrce, rozumíš? No to... A víš, že já se nenechám nikým ovládat, ani ovlivňovat, ani, víš, pokud to nevyhovuje mě, tak to nechci.
0: No tak a já vidíš to, teďka se vlastně schválně, ty máš nedělu ty šipky a ty svoje kontakty.
1: No, no jo, ale musíš tak vybrat, že je týden, takže, že se pracuje, sakra.
0: Proto jsme navrhli ty pondělky.
1: Já dělám do večera, já se tady motám, furt něco tvořím.
0: No.
1: No. A jako od půl sedmi to je pro mě zbrzo. Od 7 to už je taková hrana.
0: Však říkám, tak v 7. Dobře, tak v 7.
2: No, no.
1: Jo, kdyby to se tak, jak to je, a nevymýšlej zase něco nového.
0: Kdyby se něco změnilo, tak je, my jsme dynamičtí, jo, tvůrci, my můžeme kdykoliv.
1: A když to nepůjde, tak to přehodíme třeba na středu, nebo na pátek,
0: rozumíš? Tak bude středeční nedělníček, čili středečníček. Víte, je jedno, teď my si s tím hrajem. Maro, já si s tím hraju.
1: Je to úplně fuk.
0: Já si hraju, mě to baví, ano. Nedělníček, pondělníček, středečníček, to je šumák. Lidi se stejně hlavně dívají ze záznamu, jako jo, z archivu.
1: No, no,
0: takže já vám tam nahraju tady ty videjka a tady ty popisky k tomu, ty výtahy, ať jste v obraze, ale sami si zjišťujte, nemusíte nám věřit ani slovo, jo?
1: Tak.
0: Dobroš. O, šanty, pouštím.
1: Vidíte, mějte se krásně a...
0: Krásně, krásně.
4: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní. Nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy. Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států...
3: Otáři všech zemí, vylište si prdel!

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé. Vítejte opět na streamu s Josefem Skálou. Ahoj, Pepo.
1: Hezký večer tobě i všem našim přímým i nepřímým účastníkům.
0: Máme tady další díl, samozřejmě v pořadí už, no to už se počítá na stovky, tradiční skálové simultánky a udělal jsem teda, jak si chtěl, s pomocí ChatGPT novou náhledovou fotku, takže doufám, že se ti bude líbit a bude to dostatečně reprezentativní. Takhle to vypadá.
1: Ukaž. Oh,
0: jsi si podobný, viď?
1: To je, no jistě, co to je za fešáka. Dobře. Tak no. Takže... chlapu, jak říkala moje máma, chlap může být jenom o procento hezčí než orangután, hlavně, že je chlap.
0: Takže... Dobře,
1: snad no, je tak... to nějaký víc procent v mém případě. Tato fotka je docela povedená. Ano. Děkuju, Petře.
0: Nemáš zač. Ježišmarja, to je hezký, no. To si budu pamatovat v mém případě.
1: To můj táta byl důležitý. Docela pohledný chlap, jo, ale to tím nemyslela komentář na svého manžela. To řekla tak obecně, že některý lidi, některý chlapi se tak všel jak fintěj, metrosexuálové se dneska říká, a tak a nejsou to chlapi. A pak jsou takový na pohled nic moc, nebo dokonce třeba docela jako výstřední, někdo by řekl nehezký, ale když je to chlap se vším všudy, tak správný ženský mu to prominou. Asi tak.
0: Dobrá. Tak Pepo, pojďme na dnešní na aktuality, na ty témata, na to, co jsi pozbíral za poslední týden. Ono teda pořád se něco děje a já mám takový pocit, že jako nám to tady začíná být víc a víc nervózní všude kolem. Tak
1: souhlasím. Já nemohu komentovat všechno a přiznám se, že jsem co si řešil a přivihl jsem k počítači poměrně pozdě, nestačil jsem vyzobat nějaké konkrétní příspěvky třeba z těch, které jsem ti poslal, Petře, takže to bude takové pelmel trošku, ale věřím, že se do toho nějak vejdeme. Já začnu dvěma výročími, která se odehrála před několika málo dny. Ano, myslí 21. srpen 68 a 21. srpen 1991. Byť jsem k oběma tématům se vyjádřil už ve své srdcovce, jak tomu říká Kača Benke, tak bylo to si jak na potvoru ve chvíli, kdy ty jsi zpovídal profesora Staňka a chápu, že dohromady se to prostě jako asi nevešlo. Ten termín mé srdcovky byl výjimečný a to je jedno, prostě je to pryč. No, k tomu 21. srpnu kratičce 68, kratičce následující. Z úst některých ústavních činitelů zazněly myšlenky, které jsou opravdu, ale totálně přes čáru. Jestli někdo si troufne tvrdit, že při vší rozporuplnosti toho vývoje tehdejšího 21. srpna a jaksi psychologickém šoku, který to nepochybně spoustu lidí vyvolalo a tak dále, tvrdit, že tehdy začalo nejtemnější období a největší nesvoboda a podobně, tak to, já nevím, jaká slova pro to použít, ale jednu věc nezdůraznit nemohu. Já v tom vidím snahu zuby nechty vyvinit nebo jaksi upozadit skutečné největší neštěstí našich dějin. A to byl Mnichov a nacistická okupace a válka. A jestli někdo pořád jako mele tyhle ty nehorázné nesmysly, tak já zatím vidím snahu, jako, aby se to jako zapomnělo úplně, že vlastně to nebylo tak důležité, ale toto je ta největší tragédie. Já nikomu neberu jeho názor na 21. srpen, pocity, které může mít a tak dále. Ale to chce někdo opravdu tvrdit, že to, co se tu odehrálo v srpnu 68, jako byla větší tragédie, než to, co tady páchala nacistická verbež, kam ty lidi prostě chtějí ještě se propadnout hambou. To je prostě neuvěřitelné. Mě zároveň potěšilo, že v řadě i médií takových alternativních se objevily příspěvky, které se na věc dívají vůbec ne v jaksi přísném souladu s takzvaným mainstreamem. No a některé z těch příspěvků v podstatě říkali, počkejte, tak tenkrát říkali ty tváře ledna a tak dále, že chtějí socialismu s lidskou tváří. Dobře. A když přišel listopad 89, řekl někdo z nich nahlas, že chce socialismu s lidskou tváří? Vyjádřil někdo jediný protest proti tomu, že se tady nastalovalo něco úplně jiného? No a někteří si kladou logicky otázku, počkejte, a jak teda vážně to mysleli tehdy v tom roce 68? Když teda stačilo, aby přišel absurdní dramatik a vykřikl tady prostě těch pár pitomostí, které z něj vypadly a všichni jako se postavili do latě a říkali, aha, tak to je ono. To jsou rozpory, které těžko někdo dokáže nějakou žehličkou jako přežehlit. A já jsem rád, že lidé uvažují stále soudněji a tak dále. Ten trend podle mého soudu bude narůstat. Na rok 68 se pochopitelně dívají lidé, jinak lidé, kteří chtěli kapitalismus, anebo kterým to bylo jedno, jestli bude socialismus nebo kapitalismus. No a pochopitelně lidé, kteří nestáli o to, aby u nás socialismus byl poražen a rozvrácen, tak se taky na to dívají prostě jinými očima. To je přirozené, já jsem rád, že je to znát stále víc. Bylo tam ještě jedno výročí, které u nás v podstatě bylo komentováno minimálně. Bylo to půlkulaté výročí, 35. výročí pokusu o záchranu Sovětského svazu skupinou, která se v srpnu 19. srpna až do 21. byly jaksi u moci do jisté míry, nazvala státním výborem pro výjimečný stav. Vedl ji muž, s kterým jsem se osobně znal, byli jsme svého druhu kolegové, jestli tak mohu nazvat, Gennadij Ivanovič Janájev. Znali jsme se mimo jiné proto, že on v mladším věku, on byl 15 let starší než já, byl předsedou státního výboru mládežnických organizací Sovětského svazu, což byla střechová taková struktura pro zahraničí hlavně, združující všechny organizace a tak dále, spolky a to, které tak či onak aktivně vstupovaly do mládežnického prostředí. No a Gennadij Janájev byl předsedou toho státního výboru, dále v něm zasedali ministr obrany Jazov, šéf KGB Kručkov, ministr vnitra Pugo, významný průmyslník Oleg Baklanov, jiný významný představitel sovětského průmyslu Tiziakov, předseda vlády tehdejší, který se jmenoval Pavlov, a také předseda rolnického svazu, který byl tehdy založen krátce předtím, jmenoval se Starodubce, byl to velmi jaksi významný činitel agrárního sektoru sovětského. Oni vyhlásili výjimečný stav a řekli, že prostě jim jde o to, aby byl zachován Sovětský svaz a tedy. No, nepodnikli žádné rázné kroky. Armáda sice vjela do ulic Moskvy a tak dále, ale tím to jako skončilo. Pak leckomu, nedivím se, jak si vrtalo hlavou, proč se ten Jelcin tak snadno dostal na tank někde před Bílým domem, když byl ráno někde doma na dáče za Moskvou a stačilo zatarasit prostě jeho dopravu do Moskvy a možná mu nalej dalších několik panáků vodky, aby se ocitl v sobě známém stavu, respektive velmi typickém stavu. Nikdo to neudělal. Kolem toho jsou různé pochybnosti, třeba o postavě Kručkova, šéfa KGB, maličkost odbočím. On sice byl také zavřen, jako všichni ostatní, 21. srpna do vyšetřovací vazby v Matrosskoj Tišině, ale pak je všechny pustili z rozhodnutí státní dumy počátkem roku 94. A on se na počátku, on se v 90. letech stal jedním z poradců Vladimíra Putina, když Vladimír Putin byl šéfem FSB, znamená nástupkyně KGB v kontrarozvědném směru. A já jsem si vyslechl celou řadu videí a filmových dokumentů a přečetl jsem si nějaké stati k tomu 35. výročí. Tam také zazněl takové detaily, které jsem neznal, přiznám se. Například, že Vladimír Putin vystoupil ze strany ještě před tím 19. srpnem a on byl stále ve stavu KGB, takže 20. srpna odevzdal jaksi placku KGB a jaksi vystoupil z řad výboru státní bezpečnosti Sovětského svazu. Zajímavé prostě v takové chvíli. Myslím si, že leckdo si to dokáže zařadit do nějakých širších kontextů, já to nebudu dál komentovat. Pozorhodný rozhovor zveřejnil na dané téma muž jménem Igor Šiškin, což je skvělý publicista a historik. A byl tázal jako mladou novinářkou, jak to všechno bylo. A přiznám se, že já jsem se od něj dozvěděl jeden moment, on zdůraznil jeden moment, který mě tolik nedocházel v minulosti. Zkrátím to. Gorbačov sice odevzdával moc totálně, Šiškin říká, no tak celý rozpad Sovětského svazu byl nikoli příčinou, ale následkem snahy restaurovat kapitalismus v té vyšší vrstvě prostě nomenklaturní lidé jako Gorbačov a Jakovlev a další prostě měli ten cíl a ne, že ne. A proč nakonec se dostal na vrch Jelcin proti Gorbačovi? To přiznám, tento argument jsem si ne v plné míře uvědomoval už dřív. No on byl jedním z iniciátorů rozpadu Sovětského svazu. A západní, řekl bych, protistrana, která v tichosti se dohadovala na tom, že Gorbačov hodí ručník a tak dále, pořád byla taková jaksi nervózní z toho, že kdyby zůstal Sovětský svaz pohromadě, tak konec konců mohlo by v těch špičkách dojít k nějakému dalšímu zvratu a pořád by jaksi protivníkem Spojených států a Západu byla velká země na území celého Sovětského svazu. A tomu Jelcinovi kdo si poradil, byl docela tupej, ale oni mu kdo si poradil, že to musí rozbít, aby to byla prostě tříšť menších států, z nich mnohé, jak si se dali okamžitě cestou, víme, jako včetně teda Ukrajiny a tak dále. A nikoli třeba Běloruska. Takže to mě trošku jako překvapilo. A připomenu zde jeden moment, který je velmi osobní povahy. My jsme měli společného přítele s Gennadijem Janájevem, který ho navštívil poté, co byl propuštěn z vězení v roce 1994. A ptal se ho zdvořile, jako proč, když jako vyhlašovali ten výjimečný stav, tak byli takový jako nesví, bylo to na ní vidět a jemu se dokonce, a to je pravda, tak trošku třásla ruka, když si chtěl loknout nějaké minerálky. A on na něj tak kouká, na to našeho společného přítele, říká mu, hele, ty chytrej, když by si věděl, že ze všech, z každých tří kolem tebe už dva pracují pro druhou stranu, tak by se ti třáslo i pozadí řečeno slušně. To je pravda, si myslím, veliká. Já jsem se s Gennadijem znal, on tu byl v létě 89. Měli jsme spolu velmi otevřený rozhovor na téma Gorbačov a tak dále. A on hledal i spojence v tehdejších stále socialistických zemích proti té zkáze, která se prostě balila na Sovětský svaz a na nás všechny. Nebudu zacházet do detailů, co jsme si všechno řekli. To možná někdy za delší budoucnost, bylo to velmi konkrétní. Tak takhle to prostě bylo. No, kratičce k jinému výročí, také jsme to hovořili ve srdcovce, ale já to zmíním i tady. 23. srpna bylo výročí sovětsko-německé smlouvy o nenapadení nebo neútočení, kterou, jak si mnozí budete pamatovat, i Evropský parlament prohlásil za důkaz toho, že viníky druhé světové války jsou nacistické Německo a Sovětský svaz. Neskutečná sprostota. Opravdu jako nehoráznost překračující všechny meze. A já osobně se o tom zmiňuji v některých relacích i tady u tebe, Petře. Je to přesně obráceně. Nebudu rekapitulovat všechny směrodatné detaily, ale kratičce. Sovětský svaz velmi usiloval o vojenskou alianci, vojenské spojenectví proti Hitlerovi z Británii, Francii a tak dále. Ti nějak neříkali ne, ale pořád se nechtěli hnout z místa při jejím vytváření. Až nakonec do Moskvy dorazily delegace Francie i Británie na mimořádně nízké úrovni, které neměly vůbec žádný mandát k ničemu. A proti ním seděli vrcholní představitelé sovětské armády, maršálové a tak dále. Teď vedli nějaké rozhovory. A oni vždycky, když ty maršálové jim navrhli něco konkrétního, řekli, nezlobte se, my jako nemůžeme se tady zavazovat. Musíme se spojit s centrem. Tak šli na ambasádu a tam jakým šifrované zprávy posílili domů a za dva dny jim někdo něco odpověděl. A takhle se to vleklo a vleklo a bylo zřejmé, že ty dvě metropole, které předtím podepsali Mnichov a tak dále, že se k ničemu prostě pozitivnímu nemají. Do toho přišel návrh z nacistického Německa, že tedy nechcete uzavřít smlouvu neútočení a Sovětský svaz šokoval všechny tím, že řekl tak dobře. Získal tím další dva roky zhruba k dozbrojování prostě své armády. Mimochodem za ty dva roky ta armáda dostala spoustu zbraňových systémů a další výbavy, kterou do té doby, kterou ještě neměla. A já vždycky říkám, že pojďme se na to podívat střízlivě. I Beneš tehdy otevřeně se zmiňoval o tom, že Mnichov a tohle všechno má především protisovětský osten. Že cílem je nahnat toho Hitlera co nejdřív na Sovětský svaz, pak si umýt ruce a dělit se o kořist. Proto Beneš také nevydal rozkaz k obraně Československa v mnichovských dnech roku 1938 v září a říkal, no to bychom v té válce byli sami se Sovětským svazem a ti chytrolíni prostě z Berlína, pardon, z Londýna, Paříže a tak dále, by se tak na to schutí dívali a pak by ještě jako si přisadili někde a tak dále a my bychom byli zmasakrováni. A v podstatě celá ta takzvaná liberální Evropa by si uměla ruce, že do té války vůbec nemusí zasahovat a nechala by toho Hitlera prostě si dělat, co chce. Pak by do toho možná zasáhli ve chvíli, kdy už by ten Hitler se vyčerpal taky a tak dále. A já říkám, že to byl mistrovský tah v tom směru, že zmařil tento plán, ono zmařil a zabránil tomu, aby liberálně demokratické režimy v Evropě mohli hrát tuhletu farizejskou hru. A byl to jeden z prvních kroků, možná vůbec první, které dokopali, já používám záměrně tohoto slovesa, dokopali Berlín a Paříž, neustále se mi daří se přeřeknout, Londýn a Paříž do antihitlerovské koalice, kam se jim ale vůbec nechtělo. Vůbec ne. Takže o tom byl 23. srpen roku 1939. Pojďme dále.
0: No, promiň, já bych jenom doplnil, teď samotný Londýn, že jo, jako teď tam byly, že jo, královská rodina a další byly hodně jako fascinováni nacistickým Německem a měli tam hodně dobrý vztahy a plánovali společnou budoucnost, tak když to řeknu decentně, na to by se nemělo zapomínat prostě.
1: Promiň, Petře, kdyby jen to, ty máš pravdu, že když letěl Rudolf Hess do Británie těsně před napadením Sovětského svazu, tak on tam letěl prostě, on sám měl pilotovat letadlo, druhý muž nacistické hierarchie, tak tam letěl nějak dotáhnout dohodu s Británií prostě jako před útokem na Sovětský svaz. Naštěstí tehdy byl už premiérem Churchill, který věděl, že toto už je hodně přes čáru. Ten Rudolf Hess se nějak měl sejít s členy královské rodiny, se snad skutečně i sešel, nikoli v Londýně, ale někde na venkově. Tam dokonce některé zdroje uvádějí, že část těchto členů královské rodiny zahynula za jakýchsi takových zajímavých okolností a má se za to, že Churchill a jeho lidé se rozhodli, že se jich fyzicky zbaví, aby nepřekáželi prostě jaksi racionálnějšímu přístupu. A jiní historici uvádějí, že Churchill vůbec nebyl antifašista, ale chápal Německo jako nebezpečného konkurenta, jo, což si myslím, že může mít blízko k pravdě. No a jinak my jsme celé roky, už tady neříkám asi poprvé, ale my jsme celé dlouhé roky, mám na mysli za socialismu zejména, jako šanovali ty západní spojence, protože sice hráli všelijaké hry mnichovanské a tak dále před válkou, ale nakonec byli dokopáni, jak jsem říkal, do antihitlerovské koalice. A protože už tam byli a také ty jejich vojáci položili životy a tak dále, Londýn byl bombardován a tak dále, tak jsme si řekli, dobře, tak oni to jako napravili, byť pozdě a tak či onak, tak jako pomlčíme o jejich spoluvině za proměnu grázlů kolem Hitlera z šašků, kteří někde chodili pořvávat po hospodách, v teroristické agresivní monstrum, které z něho šla hrůza. Na to byl německý kapitál slabý. To bylo z velké části zafinancováno anglosaským kapitálem. A on pomáhal té třetí říši i v průběhu druhé světové války, přestože třeba ve Spojených státech byl přijat zákon o tom, že se nesmí jako pomáhat, když to řeknu zjednodušeně, nacistickému nepříteli. Takže je notoricky známo, že třeba v bance BIS, má takový zkratku jako jistá tajná služba u nás, Bank for International Settlement, ve Švýcarsku se i v průběhu války scházeli vysocí představitelé britského a amerického kapitálu a vysocí představitelé nacistické hierarchie. A tam prostě dělali kšefty, dělili se prostě o dividendy z podniků některých. Například největší rafinérie v nacistickém Německu byla postavena jaksi Američany, Rockefellerovou skupinou, a ona pokrývala desítky a desítky procent spotřeby pohonných hmot Wehrmachtu a SS. A to se začalo se na tom pracovat ještě před nástupem Hitlera do kancléřského úřadu, ale oni ty investice prostě pokračovali dál. A já vždycky říkám, počkejte, když máte tu drzost říct, že stejným viníkem druhé světové války jako nacistické Německo je Sovětský svaz, který nesl nejtěžší břemeno prostě střetu s tou herbeží. A jenom vojáků padlo asi 11 milionů. V uniformách se vystřídalo na 35 milionů občanů Sovětského svazu za velké vlastenecké války. Po válce, opakuji se asi, ale nemohu to prostě neříci, celkový počet obětí byl asi 27 milionů na sovětské straně. Ty Germáni tam vedli vyhlazovací válku. Prostě. Jejich plány, které se zachovaly, hovořili o tom, že na 50 milionů sovětských občanů je třeba vyhubit hladem. To nedělali v žádné západní zemi, když okupovali Francii, nebo nic podobného se tam nedělo. A prostě, když někdo má drzost tohle všechno vykládat, tak ať mi laskavě odpoví na jednu směrodatnou otázku. Jestliže na jedné straně stovky a stovky tehdejších, milionů tehdejších dolarů, což který měl tehdy nepoměrně větší hodnotu než dnes, zhruba tak 100 násob téměř oproti dnešku, plynuli do nacistického Německa i za Hitlerovi, no, respektive do nacistického už Německa, může mi někdo jmenovat jeden jediný dolar, rubl, frank, který by Hitler dostal ze strany Sovětského svazu? Že by tam také Sovětský svaz investoval do něčeho? Nic takového nikdo nemá. Že probíhal mezi nimi obchod, kdy Sovětský svaz vyvážel některé, řekl bych, primární suroviny nebo komodity typu obilí a tak dále, a nakupoval za to technologie, které potřeboval k posílení svého vojenského průmyslu, obranného průmyslu, tak to každý pitomec pochopí, že to bylo výhodné pro ten Sovětský svaz. A nebylo to žádné posilování nacistického Německa. Za celku primitivní produkci potravinářskou nacistické Německo dostávalo, respektive Sovětský svaz dostával moderní technologie. A tak dále.
0: No počkej, ale když potom se, když došlo k napadení SSR, tak pokud mě paměť nešálí, jak říkáš, tak ty obchody přestaly.
1: Tak samozřejmě, že nemohli pokračovat mezi zeměmi, které takto válčily.
0: No ne, tak Amerika přece byla taky ve válce s Německem.
1: Tak jistě, že ta pokračovala velkým za zády a tak dále, z vlády. Ten Roosevelt to nemohl nevědět, že tak Rockefeller nebyl žádný živnostník, co na ten způsob. Byla to dvojhra prostě falešná a tak dále. Těch křiváren tam byla spousta. Jestli si někdo vzpomene na seriál 17 zastavení jara, kde hrál hlavní roli toho Štyrlice, skvělý sovětský herec Tichonov, Vyacheslav tuším. Tak to bylo velké varování Sovětského svazu západním partnerům, že když by jako troufali ještě jak něco jako vykládat příliš zkresleně, takže Sovětský svaz má nabito v potrezorech dokumentací svědčící o tom, že Západ chtěl uzavřít separátní mír s Hitlerem ještě dávno předtím, než se z obě strany dostali někam k Berlínu. No a sovětská rozvědka prostě to dokázala monitorovat, informovat o tom vedení a tak dále a tak dále. Ve Švýcarsku seděl Alain Dulles, mimo jiné, pozdější šéf CIA, že jo? A dělal tam tykadlo OSS, tedy Office of Strategic Services, tehdejší rozvědky v letech války. No a ten se pokoušel dohodnout separátní mír třeba z Itálii s vysokými hodnostáři SS a tak dále. A na poslední chvíli to skrečovali, když bylo zřejmé, že jako Sovětský svaz už je téměř Berlíně a tak dále. Pak z toho dělali velkou zásluhu, že jako nějak urychlili porážku nacistických vojsk v Itálii. No tak oni kapitulovali 2. května 1945. Tak jestli někdo chce tvrdit, to už byl Hitler mrtvej dokonce. To už spáchal sebevraždu. To jsou orgie takový prolhanosti prostě. Musíme se k tomu znovu a znovu věnovat, protože zejména mladší generace o to nemá absolutně žádné ponětí. Tak asi k tomu výročí aspoň chtělo by se o tom mluvit ještě.
0: Tož tak, no určitě. Na to vzpomenu ještě jedním dokumentem, který se dělal ty a Ivan Kratochvíl.
1: Ano.
0: Jmenovalo se to Mnichov, měli jsme se bránit.
1: To je pravda.
0: Tam jste to rozebírali právě, když to vezmu, tak ty jste to bral vlastně z politického hlediska.
1: Z vojenského, ano.
0: A on to bral z právě toho hlediska jakoby vojenskýho, kde vlastně došli na základě nějakých materiálů vlastně k tomu, že teoreticky se to nějak dalo uhrát, to napadení při té mobilizaci, ale ty si tam právě dodával a čistoval si toho prezidenta Beneše. A to bylo strašně důležitý, že tam se ukázala vlastně i ta druhá strana mince, jako jo, že... Takže...
1: Beneš byl tlačen do, řekněme, vzdáleně podobné pozice jako Sovětský svaz. V jakém smyslu? Sudeťáci, mám na mysli ta jejich politická a teroristická struktura v pohraničí a nejenom v pohraničí, byli klíčovým falešným argumentem mnichovanské politiky, protože neustále pokřikovali, že Československo je utlačuje a tak dále a tak dále. Ransimen přijížděl do Československa, žvanil tam někde s Henleinem a s K.H. Frankem a podobně, už někdy v létě roku 1938, a pak hlásil domů, že to je pravda, že ty Němci jsou strašně utlačovaní a podobně. Beneš, který byl sice relativně levicovým politikem a zamlada dokonce tak trošku marxistou, byl neustále obviňován Hitlerem, ale také celou plejadou tiskovin, listů, deníků a časopisů, třeba Británii ve Francii a podobně, že to je v podstatě jakýsi takový agent jako bolševiků z Moskvy. Že u nás některé ty formulace byly, že Československo je nepotopitelná letadlová loď bolševismu v srdci Evropy, až takové titulky byly. No a on věděl, že ho v tom chtějí vykonat.

já jsem komunista a jsem tedy dědic těch, kdo, nebo pokračovatel těch, kdo chodili na hrad Gottwald a tak dále a žádali prezidenta Beneše, aby neustupoval, aby dal povel prostě k obraně země. Ale zároveň chápu, že on se ocitl v mimořádně obtížné situaci, kdyby ho ten Západ mu cuknul koberce a oni to říkali na rovinu, nečekej od nás vůbec nic. Polož to, když to nepoložíš, tak budeš viníkem té války. Jo? A ještě neustále na něj útočili, že nějaký bolševik. Trošku to připomíná jiné situace, India a tak dále. Takže takhle, no, máš pravdu, Petře. Jestli můžu, já půjdu dál. Zajímavý výrok pronesl jeden z blízkých poradců Vladimíra Putina, myslím, že se jmenuje Kobjakov, který prohlásil, že Rusové mají v ruce autentické dokumenty dokládající, že Ukrajina měla v plánu zaútočit na Ruskou federaci 8.3.2022. Čili, že ten povel k zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, předešel ty ukrajinské záměry o nějakých asi 14 dní v podstatě. To jsem zvědav, jak se k tomu vyjádří český mainstream. Předpokládám, že bude tvrdit, že to všechno je nějaká vymyšlenost a tak dále. A jsem taky zvědav, do jaké míry to bude a dokumentárně dokladovat Moskva. Je to velmi, velmi si myslím zajímavé. Pojďme dále. No, vyznamenal se Donald Tusk taky, tento velký liberál, který, když v Německu přeci jen drží v vyšetřovací vazbě jednoho z těch Ukrajinců, co i podle svědectví západních zdrojů byli aktéry onoho terorismu proti plynovodu Nord Stream. A teď jde o druhého Ukrajince, kterou zadrželi někde také prostě z těch zvláštních služeb, kde si ho zadrželi a teď má být nějak, snad možná i v Polsku, posunut také do Německa, kde přece jenom ty soudy se rozjeli, protože jako ten Nord Stream končil v Německu, tak Donald Tusk prohlásil, že Polsko je zásadně proti vydávání těchto lidí a že stíhání a trestání by měli být ne ti, kdo zaútočili na Nord Stream, ale ti, kdo ho postavili, alebo s tím souhlasili. No uznajte to. Já myslím, že i ten největší fanatik, když se zamyslí nad výroky tohoto extrémního liberála Donalda Tuska, tak možná, že mu to sepne v hlavě trošku. Zajímavá informace se objevila jako dozvuk k tomu, co se odehrávalo v době té pandemie, takzvané covidu. A sice, že CIA má dávno ve svých análech jasné důkazy, že některé léky, o nichž tehdy byla vedena tvrdá debata, zejména i Ivermectin, že už dávno se vědělo, že mohou hrát, také kde si asi hráli, velmi účinnou roli v boji proti některým druhům rakoviny. Takže vzpomeňte si, co všechno jsme slyšeli tehdy z televize, od všelijakých těch primulů a já nevím koho ještě, jak byla napadána třeba paní doktorka Peková, zdaleka nejen ona. No a najednou se ukazuje, že jako i CIA tohle věděla a tak dále. Zajímavé. Kolem Iránu se vyvíjí situace, která podle mého soudu zraje do zásadního geopolitického průlomu. To útok na něj začal, vzpomeneme si, 28. února, což už je přes 5 měsíců. A vzpomeňte si na všechny ty velkohubé výkřiky vrcholných představitelů jisté zaoceánské mocnosti o tom, že už rozdrtili všechno a že už jim nezbylo nic. A dokonce, že vyvraždili teda celé vedení a jakmile si sedne do těch funkcí někdo jiný, tak je vyvraždí znovu, což to se poprvé v dějinách někdo takhle až nahlas prohlašoval za metodu státní politiky individuální te-

0: proti představitelům jiného státu. A dokonce zazněl výrok, že bude, že zničí celou starou civilizaci. Že prostě z masaku, že přestane existovat. Nikdo nepřestal existovat, Irán má samozřejmě svoje problémy, nicméně agresor je v totální pasti, už neví, co jako má říkat. Se říká, že nějak vyhrál už dávno, ale každý ví, že nevyhrál a že Hormuzem prostě proplouvá jenom něco a velmi málo, že to tak či onak závisí prostě na tom Iránu, který se dohaduje s Ománem, protože Omán má území na protilehlé straně toho Hormuzského průlivu. Do toho vázne doprava Rudým mořem kolem onoho Bar-Ambandapeckým, motám ten název, omlouvám se, kde Hutiové z Jemenu s podporou jemenské vlády účinně jaksi čelí průjezdu plavidel i komerčních tam jako spojenci Iránu. A do toho přišel moment, který zachytil Rosťa Čuba. Už jsem ho komentoval i jinde, ale nemohu ho nekomentovat i zde. To, že založili tři významné státy celého regionu azijského, to je Turecko, Saudská Arábie a Pákistán, jakousi novou jaksi smluvní strukturu, to náš mainstream nějak nezatajoval v podstatě, byť to tak jenom mezi prsty pouštěl. No ale do toho se objevila informace, že tato trojice zve k účasti ve společném jakémsi paktu Irán. A pokud se toto stane, a to má Rosťa Čuba absolutní pravdu, tak to mění totálně geopolitické poměry v celé západní a nejenom západní Asii. Protože jestliže budou spojenci Iránu i tyto velké země, Turecko s největší armádou, druhou největší armádou v NATO, Saudská Arábie mimořádně bohatý stát, a Pákistán jako země, která má jaderné zbraně, tak jestli oni budou mít jakési závazky vůči Iránu v případě, že by byl napadán znovu, tak nechtěl bych být v roli Donalda Trumpa a všelijakých vysokých vojenských činitelů, co jako s tím budou dělat. To samozřejmě bude mít zásadní vliv na uvažování vrcholných představitelů ostatních zemí celého regionu, kterým bylo vtloukáno po dlouhé roky do hlavy, že Spojené státy jako jim zajišťují bezpečnostní deštník a nic se nemůže stát. No ale začala ta agrese a Irán systematicky trefoval svými raketami a drony americké základny v celé řadě těchto zemí a dával i těm zemím najevo, počkejte, jestli považujete ty Američany za nějaký ochránce, tak ta ochrana je naprosto neúčinná, děravá. A tam dochází ke zvratům v uvažování i vrcholných představitelů dalších prostě sousedních zemí. No, Rosťa napsal brilantní analýzu na to téma. Já jsem ti poslal, Petře, takže zpřístupněj, prosím, našim divákům. On netvrdí kategoricky, že to tak všechno bude. Nicméně je pravda, že pokud se vůbec o tom uvažuje a pokud by se cokoliv hnulo tímto směrem, tak je to absolutně nová situace zdaleka nejenom prizmatem vývoje v tomto regionu. Protože jakmile bude Irán spolu rozhodovat významně o tom, téměř výlučně rozhodovat o tom, která loď projede a která neprojede, a jestli za to musí platit nebo ne, no a budeme pokaždé dát najevo, že tak počkejte, jako já, mně se nelíbí, tam utáhněte pryč, zaplaťte mi tady škody, které jste spáchali, uvolněte moje zmrzené peníze a přestaňte se mnou dohadovat o tom, jestli mám nebo nemám právo mít jadernou energetiku a tak dále. Tak jestli si tohle Irán jako uhájí a jestli může bude mít oporu ve svých velkých sousedech, tak si myslím, že americká přítomnost vojenská v tomto regionu, pokud vůbec nějaká zůstane, tak bude velmi malá a méně efektivní než dokonce než teď. Ale samozřejmě to bude mít dopad na takové věci, jako je situace na trhu s ropou, plynem a hnojivy, ale i na petrodolar. Spojené státy jsou příšerně předlužené a teď to se snaží dohánět tím, že musí každý nakupovat ropu a plyn od nich a tak dále. No a tady budou mít přiškrcený přísun těchto zdrojů prostě z Perského zálivu. Vzhledem doporučuji si ten článek pořádně přečíst. Rostě tam rýsuje takové potenciální velké domino, které skutečně může nastat. A jestli nastane úplně nebo jenom z části, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ale ty karty, když to tak řeknu, v tom dominu, nebo domino někdy bývá nejen z karet, ale či nějakých figurek, tak se dalo do pohybu. A pokud to bude pokračovat, můžeme se dočkat velice zajímavého prostě zvratu. Jedné z klíčových, řekl bych, bezpečnostně vzato a ekonomicky vzato sfér světa nebo regionu světa. Pojďme si něco říct krátce o příčovech. Já jsem byl velmi rád, že tam byla spousta lidí, třeba to parkoviště bylo mnohem víc jako širší a vedlo až po poli, až stovky metrů od dějiště, to byl nesporný úspěch. Člověk se tam vždycky rád setká se spoustou přátel, známých a tak dále. Spojuje nás krásný osobní vztah. Rád slyším komentáře, že to práce, kterou děláme, včetně u tebe, Petře, že není zbytečná, že to lidi nějak prostě sledují, oceňují a děkují za to a tak dále. Z druhé strany, jako těžko mlčet tomu, jak se vyvíjí program těch příčov. Tam vystupuje na tom pódiu určitá kategorie lidí, kteří se tam opakují. Z nových teda chci ocenit dva, a to je samozřejmě Eric Best, který tam nikdy podle mého soudu ještě nebyl, americký novinář žijící u nás a vystoupil zajímavě, ale také Michal Téra, mimořádně talentovaný a kvalifikovaný a zajímavý prostě autor na téma dějiny slovanských národů, jmenovitě českého národa. A on to má retrospektivně hodně staletí i zpátky. A interakce mezi námi Slovany a jmenovitě Čechy a Germány. A on se neohnul před tou takovou modní podlézavou snahou psát i české dějiny německýma očima. Naopak, prostě pojímá to velmi, řekl bych, objektivně, tedy i svým způsobem kurážně, protože jde proti proudu a velmi kvalifikovaně. To je třeba, já musím něco udělat pro tebe, třeba abychom Michala Téru pozvali do našeho vysílání, bylo by to velké obohacení. No ale to hlavní, co jsem chtěl říci, země naše se klouže tak pořád jako níž a níž. Já jsem si vzpomněl na jeden hezký příměr nebo formulaci. Pochází z románu rakouského špičkového spisovatele Roberta Musila. Ten román se jmenuje Muž bez vlastností. A ono situuje do Kakánie, jo, což je takový pseudonym. Protože ho napsal, psal ho v době ještě, kdy nějaká monarchie Habsburská existovala, tak z důvodu, aby ho nějak nepomotahovali, tak si vymyslel takový pseudonym, nebo jak to nazvat. No a tam je jeden obrat, s kterým on pracuje, mimochodem velice talentovaný spisovatel, jeden obrat, s kterým pracuje opakovaně, v originále je to Leerlauf a v češtině je to běh na prázdno. A on ukazuje, že v té Kakány prostě už tako běželo na prázdno pořád a všichni se tvářili, že jako vlastně to je dobře. No a já jsem přesvědčen, že toto je osud nebo stav České republiky. Mám být upřímný, ta diskuze v příčovech k těm klíčovým prostě problémům České republiky se buď nevyjadřovala vůbec, anebo tak nějak akademicky, jakože pokecali jsme si a tak dále. Teď někoho asi naštvu, ale drtivá většina těch lidí, kteří jsou tam vpouštěni na tribunu, tak či onak, žije v zajetí mýtu, že už to hodně zjednoduším, 17. listopad 89, hurá, konečně svoboda a tak dále. A touto cestou a jedině a na západ a tak dále. No a teď, když je zřejmé, že z těch slibů se nenaplnilo téměř nic, tak oni prostě nemají odvahu si říct, tak pozor, je třeba se zamyslet nad zásadním, řekl bych, směřováním této země. A pořád to tak hrajou, jakože, aha, tak něco se nepovedlo, no ale musíme se vrátit k tomu odkazu toho 17. listopadu a nějak tak to na těch základech postavit znovu a nedělat ty samé chyby. Ale to je totální prostě omyl, naprostý. Ale pro lidi, kteří očekávají nějakou alternativu, to je velmi nedobré a svým způsobem destruktivní. Já se k tomu vyjadřuji, byť ne na téma Příčovy, i ve velkém rozhovoru pro Parlamentní listy, který vyjde zřejmě zítra. Já nechci se vnucovat se svojí produkcí, ale tam je více věcí, které jsou takové ošidné a předmětem, řekl bych, sporů a tak dále. Já se k ním vyjadřuji poměrně ostře. Dal jsem si dost záležet, takže se tam můžete... Ten článek prvotně je o, respektive rozhovory o tom, že se mě ptají, jestli ten Green Deal a tohle všechno, jestli je pravda, že to je nějaká taková anomálie ve vývoji dnešního kapitalu, neříkají kapitalismu, tržní ekonomiky, a že čtitují Klause Václava, který řekl, že kdo si unesl tu tržní ekonomiku nějakým šíleným směrem a tak dále. A já se proti tomu vyjadřuji velmi, velmi polemicky. A říkám, tak pozor. Já tam mám takové formulace typu, že Green Deal klame tělem. Ksichtí se jako náboženství praštěné sekty. Ale ve skutečnosti jde o ideologii temných kšeftů, který prostě třískají miliardy z lidského neštěstí a tak dále. A dá se to dohledat prostě stopou peněz, jak vždycky říkává Honza Schneider. Tak nic, nechci vás tím zdržovat. Ale jestli už hovořím o své produkci, tak jsem ti, Petře, poslal taky svůj článek, jsem na to docela hrdý, vyšel v prestižním měsíčníku Mezinárodní žízeň nebo International Affairs, který vychází v Moskvě, a já se tam vyjadřuji k tomu, jak to je s těmi sudeťáky, jak to je s tím sjezdem tady, ale ne jenom jako tak, řekl bych, komentátorsky o tom, co se stalo v posledních dnech, ale vracím se ke kořenům toho problému, k tomu prostě, odkud, jakou roli ta německá iridenta prostě hrála a tak dále. Vyšlo to v takovém časopise, mě blahopřála řada lidí ze zahraničí, tak jsem tak rád, že se to podařilo. Plánuji tam ještě jiný článek prostě na téma společný s jedním autorem asi, a sice na téma velice takové chytlavé. Kdy vlastně začala druhá světová válka? Opravdu 1. září 39? A proč bychom neměli považovat za skutečný počátek války Mnichov 1938? Minimálně. V Ázii dokonce pochopitelně ta válka začala mnohem dřív, na čínském území, prostě japonským terorem, kdy jenom v jednom čínském městě asi 300 tisíc lidí zahynulo během několika hodin v podstatě příšerným terorem civilního obyvatelstva především. Ale s jedním historikem se podíváme na to a zkusíme nastolit a argumentačně obhájit myšlenku, že začátek druhé světové války není úplně správné situovat až do 1. září 39, ale jako dřív. Ono by to vrhlo pochopitelně úplně jiné světlo i na ten žvást o tom, že sovětsko-německá dohoda z 23. srpna 39 byla, jak si iniciovala druhou světovou válku. No a ještě vám přečtu... No
1: to tě Poláci nebudou mít moc rádi.
0: Pomírat, jestli tam budu smět projíždět i transitem, netuším, ale a ještě vám chci přečíst dvě věci, které si myslím, že za to stojí. Autorem prvního komentáře, krátko, on to má ve zvyku, je americký novinář Eric Best, který u nás žije dlouho a má na Američana velmi pěknou češtinu. Přečtu to v podstatě celé. Vydal to dneska. Západ už své války nevyhrává, ale vždy najde morální důvody, jimiž ospravedlňuje smrt a zkázu na cestě k nevyhnutelné porážce. To píše americký novinář. Nyní je v modě děkovat Ukrajincům za to, že na sebe berou smrt a zkázu, čímž nás chrání před postupem putinismu. V 50., 60. a 70. letech to byla lavina komunismu, která prý ohrožovala celou jihovýchodní Asii. Jak ukazuje Oscarový dokumentární film Hearts and Minds, srdce a mysl, z roku 74, lidé, kteří zpočátku takové křížové výpravy plně podporují, toho často později litují, když se vítězství ukáže jako nedosažitelné. Prezident Petr Pavel včera na Hradě před českými velvyslanci prohlásil, že existuje pouze jedna česká zahraniční politika a že navenek musí být Česká republika čitelná, předvídatelná a schopná dostát tomu, co slíbí. Jednalo se v podstatě o náborový projev pro jeho vlastní opoziční zahraniční politiku, která je založena na přesvědčení, že Západ stále může své války vyhrát, pokud dodá jen o trochu víc raket či interceptorů. Pavel se snažil získat srdce a mysl českých diplomatů, ale karta se už zjevně obrátila a doopravdy už převládá jedna česká zahraniční politika, ovšem nikoli ta jeho. To zní optimisticky, že když se uvidím s Erikem, my se vídáme jednou měsíčně, tak mu za to poděkuju a zeptám se, jestli ta poslední věta, jestli ji lze až tak brát do mrtě, když to tak řeknu. A ještě vám chci přečíst jinou věc. A to je aspoň pár myšlenek ze stati Erika Zuese, což je, jestli se nemýlím, švýcarský autor. A už ten titulek. Co nás všechny čeká, když Rusko nebo americké impérium použije atomovou bombu? No. On říká, že pokud by použili kdokoliv z nich jadernou zbraň, spustil by to globální jadernou válku, ve které by se žádná ze stran nezastavila, dokud by neužila celý svůj arzenál. Neexistuje nic jako taktická jaderná zbraň, což je termín, který USA vymysleli v roce 51, aby veřejnost přesvědčili, že taková zbraň existuje a že je menší než atomové bomby, které USA použili proti Hirošimě a Nagasaki v roce 45. To je lež, čirá PR propaganda šířená vojensko-průmyslovým komplexem, aby veřejnost uvěřila, že pokud prohrajeme válku s konvenčními zbraněmi, máme taktické jaderné zbraně, které můžeme použít proti druhé straně a že ty nespůsobí Armagedon. To vše je jedna velká lež. Teď popisuje dál, říká, no tak v roce 22 bylo přesně 900 amerických vojenských základ mimo území samotných USA, nyní jich je 861. A podle stejného zdroje existuje 35 ruských vojenských základen v zahraničí. Asi to není úplný rozpis a tak dále. Teď tady bohatí, kolik má kdo jaderných raket, ta čísla jsou víceméně známa. A hlavní rozdíl mezi oběma stranami, to jest mezi Amerikou a Ruskem, no Západem a Ruskem, by tady spočíval v tom, že Rusko by muselo zničit mnoho zemí, zatímco americké imperium by muselo zničit pouze Rusko. Třetí světová válka není pouze hypotetická, ale pravděpodobná, protože americká vláda v současné době dělá vše, co je v jejich silách, aby reorganizovala svoji koloniální říši, vedení ze zákulisí, jako na Ukrajině, v NATO, Evropské unii, aby se zaměřila na to, že američtí spojenci dobí její nepřátelé, zejména Čínu, ale také Rusko a Irán. Toto je tedy fáze permanentní války za trvalý mír před ke třetí světové válce. Nejjednodušším způsobem, jak vyvolat třetí světovou válku, by bylo, kdyby USA mohly rozmístit jadernou raketu na Ukrajině, pouhých 300 mil nebo 5 minut letu, od zničení ruského ústředního velení v Kremlu, nebo kdyby USA mohly obsadit Tchaj-wan a udělat to tady s Čínou, čímž by donutili Rusko nebo Čínu, aby zabránili americkému útoku. V tom okamžiku by USA zahájili třetí světovou válku a napadená země by byla historiky v uvozovkách, pokud věci ještě žijí, obviňována ze zahájení války, protože země oběti vypálila první výstřel. Dnešní šarvátky, které zahrnují pouze konvenční zbraně, vedou k tomuto výsledku. No, to je, si myslím, velice zásadní varování. Já myslím, že z toho, co jsem vám chtěl povědět, je to... Jo, kratičce ještě. Někteří jste možná zaznamenali rozhovor, který poskytl Honzovi Buskovi nikoli neznámý Valerij Pjakin, což je muž těšící se v české alternativní veřejnosti nebo její nemalé části určitých určité sympatii. A v tom rozhovoru ale zazněly věci mimo mísu. A já vždycky zdůrazňuji, že když u nás plácá nějaké nesmysly, buď západní autor, nebo pro západní pimprle české, tak pochopitelně to nevyvolá nikde žádný konflikt, my se ozveme, ale my nemáme hlavní slovo. A mainstreamový tisk, jaksi, a mainstreamová média drží zobák, nebo tak jako dělají, že to neslyší, když tam jsou třeba nějaké vyslované hovadiny. Jakmile se stane něco podobného z opačné strany, v daném případě třeba ze strany Ruské federace, tak pochopitelně je to záminka k velkému virválu. A Vladimír Pekin tentokrát šlápl opravdu jako do exkrementu v celé řadě směrů. Pokud někdo ten rozhovor berete za bernou minci, vřele doporučuji tak činit. Já vůbec tohle neberu jako útok na Honzu Buzka, on to nemohl tušit, když to točil. Když jsme spolu mluvili s příčovek, tak jsem na něm viděl, že je taky rozpačitý z toho. Já si jeho práce velice vážím, vydává z velmi zajímavé knížky a dělá i spoustu jiných užitečných věcí. Ale je to možná podnět k větší opatrnosti. Když dáváme slovo někomu, kdo třeba českým a československým poměru rozumí pramálo, a to nepochybně je případ ten Valerie Pěkina. Není to poprvé, kdy si plácal věci hloupé, tak to nám určitě nepomůže. Buďme na tohle opatrní a asi tolik nebudu víc s tím zdržovat. A znovu si zdůraznit, já nechci frontálně napadnout Valerie Pěkina, to ani náhodou. A už vůbec ne Honzu Buzka, který chci zdůraznit, velmi si vážím jeho práce. Ale je kolem toho protest českého mírového hnutí, který bych podepsal v podstatě. A další ohlasy, které zbytečně rozvizují a dezorientují prostě některé lidi, samotný ten rozhovor. Tvrdit, že Edvard Beneš tady plnil nějakou roli v podstatě přesně opačnou, než jakou plnil, že my jsme se k Němcům, když jsme byli odsouváni, takže jsme se chovali hůř, než třeba i když prchali z východního Pruska v 45. roce spolu se sovětskou armádou, která je údajně bránila před Poláky prostě a tak dále. Tvrdit, že 21. srpna 68 jeho příčinou téměř hlavně, jak jsem pochopil, bylo to, že v Praze je velké okultní židovské centrum, považované za takovou centrálu vlastně napříč židovskou komunitou ve světě. A že vlastně jsme tak podal, že ty tanky sem přijeli v podstatě proto, aby přístup do toho židovského kultního centra nepadl do rukou západu a tak dále. Tak to skutečně takhle hloupě povídat něco je. Těch minelů tam bylo mnohem víc a už to nebudu protahovat. Pojďme k tomu, co jsme dostali od vás, a já se pokud nemýlím, tak je to naše tradiční tazatelka, paní Alena, malý momentík. Tady mi píše... Tady mi píše jeden z našich stabilních, stálých diváků. Ahoj, doktore, k těm příčům poslednutí tohoto záznamu jsem nabyl stejného dojmu jako ty, ale nechtěl jsem tě naštvat, on to nazval ostře, tak jsem se nevyjadřoval. Příčovy jsou myšlenkový jarmark, ve kterém si lebedí takový jako drulák hájí Žantovský Novotný, bohužel ta a tak dále, tam mluví o Míšovi Svatošovi a dále, a další ničemu nevede a nepovede. Příště tam přijede řečnit Pšenák a spol, prostě bez revoluce a tak dále. No tak se shodujeme. Tadyhle drobek. Paní Alena Tůmová má, jak bývá jim zvykem, několik podnětů. První. Co to udělá, až na sebe padnou na jedné ploše Evropy se svými zájmovými strukturami migranti jižní a afroislámští s východními válečnými ukrajinskými? Co to udělá? Zatím se to tak až nesráží a nemísí, ale stát se to hypoteticky může. Neumím hádat z křišťalové koule. Možná by některá z těch skupin mohla nabít dojmu, že jako má větší právo tady na to, aby užívala našich sociálních a jiných, řekl bych, polštářů. Jestli by pak došlo k nějakému konfliktu, protože jedna i druhá strana je známa tím, že jaksi, nemá problém se někdy uchýlit k násilí. A to je velmi tvrdému, čímž nechci říct, že všichni, jak ať už afroislamští nebo ukrajinští, řekl bych, migranti u nás, že jsou takový, to v žádném případě. A tam nejde o to, jestli jsou všichni takový, tam jde o to, jestli se tam takový vyskytují a jestli jsou agresivní opravdu. A to nepochybně tak je. To je pravda v obou případech. Takže já nevím, paní Aleno, hádat svišťavé koule a spíš si kladu také otázku, co by udělal jako stát. Protože i policejní prezident Vondrášek se měl znovu vyjádřit, že jako přítomnost takové masy ukrajinských migrantů už teď a dvojnásob poté, co by se to na té frontě posunulo a k nám by asi utekla spousta těch, kdo se zbraní v ruce bojují proti Rusku, tak že to jako je bezpečnostní riziko u nás a nikoli malé. Tak možná asi toto je klíčové, jak si to rozdají mezi sebou kluci ze Severní Afriky a ze západní Ukrajiny, to v tuhle chvíli opravdu nevím. Tak, zamyšlení druhé. Před mnoha lety jsem od jisté židovské dámy slyšela, že pro Židy je etnická soudržnost a lojalita nadřazenou všemu ostatnímu. V pohledu na historické reálie mám pochybnosti. Co o tom soudíte? Zvláště v kontextu se zastoupení ve vysokých strukturách napříč světovou mocí. No, to je takové téma, paní Alenova, všichni vážení diváci, které z jedné strany nemá cenu se tvářit, že to vůbec neexistuje, a z druhé strany, ona je taková atmosféra, chcete-li psychóza, že kdokoliv se vyjádří otevřeněji na podobné téma, tak pochopitelně mu hrozí, že bude proklet veřejně a vláčen, že nějaký antisemita a tak dále. Já sám mám mezi lidmi židovské krve vzadu přátel, někteří jsou skvělí, jde si jako Honzu Schneidera, se tím netají, to je přece vynikající osobnost a má i charakter skvělý a není hloupý a tedy. A můžu jmenovat další, tušíte asi, kteří by to mohli být, já nebudu na všechny teď povídat, že jsou to Židi, proč bych to dělal. Nebudu takový hlupák jako jeden ze zakladatelů té národní demokracie, což je docela chytrý chlap, který sepisoval seznamy Židů v české politice. No to, ale zlobte se, něco jako hloupého. Opravdu jako to by mě v životě nenapadlo. My si musíme dát velký pozor na to, abychom nemohli být napadeni, protože jsme nějací antisemité. Je to trošku možná, že ta citlivost vůči tomu, to přiznávám, je nepoměrně větší, než případ, než ve vztahu k kterémukoliv nebo etniku. Ty sionistické a proizraelské struktury si dali záležet, aby vytvořili atmosféru, že kdokoliv pípne na některá z podobných témat, tak okamžitě se na něj sesypou, začnou mu připisovat nějaký šovinismus. Já sám chci říct, že mě se šovinismus hnusí jakýkoliv, včetně samozřejmě antisemické šovinismu, kterým je antisemitismus, ale nenechám si vnutit jako náplast na ústa směrem ke všemu, co se špatnému a velmi špatnému, co se děje jménem státu Izrael. A já si myslím, že tohle bude narůstat, ta řekl bych, ty důvody ke kritice státu Izrael. Tam teď budou volby, uvidíme, co se stane s Netanyahuem. Pokud ty volby nevyhraje, tak se může stát, že skončí v base, protože stíhají za nějakou korupci a tak dále. Lidé jako on a Ben Gvir a další, prostě to jsou lidé, kteří o Palestincích mluví jako o zvířatech a v podstatě nahlas říkají, že oni mají právo zabíjet někoho, protože to je z bezpečnostních důvodů jako nezbytné. A úděl Gazy, jenom Gazy, kdybychom nechali všechno ostatní, tak je naprosto nepřijatelným. Něčím absolutně nepřijatelným. A z toho neplyne, že kvůli tomu já třeba se budu mračit na Jeffreyho Sachse, který je také žid. A je velmi kritický k tomu, co se děje v Gaze taky. Jo, takže takhle. Oni si osobují to právo a dokonce jsou izraelští, židovští autoři, kteří otevřeně říkají, počkejte, to, že byl holokaust, z toho ještě neplyne, že my máme nějakou výjimku, že můžeme dělat věci, které ostatní dělat nesmějí. To tak není prostě. Se mi to velmi líbí, že takoví židovští autoři prostě jsou, velmi tomu faním. A tam bude v napětí, já nevím, jestli se nakonec nestane, že dojde k nějakému stěhování národů, někdo to tvrdí, netuším, ale donekonečna říkat, že tady je to naše všechno a můžeme těm Palestincům vzít ještě tohle, ještě dáme to, to prostě nemůže vydržet. A pak někdo říká, že všichni Palestinci jsou teroristi, no, ono je terorismus a je taky národně osvobozenecký boj, jo, to jako není totéž. A jestliže někdo, jestliže Ben Gvir říká, že po nocích je možné vždycky zabít pár Palestinců, civilů, že to jako proč, to říká nahlas ministr obrany, jo, tak já kdybych byl palestinský mladík třeba, tak já nevím, co bych jako dělal, jestli bych seděl a čekal, že zase Ben Gvir něco k jeho vyvede a bude střílet třeba do mých sourozenců mladších, nějaký tam místní fanatik a tak dále. Nebo jako, já jsem proti terorismu, ale chápu, že když přeteče prostě někde míra trpělivosti, tak že lidé potom se také chápou zbraní a tak dále. Je třeba to řešit a ne tomu dávat prostě tento průběh. A jak má být řešena tato otázka, toto rozhodl Organizace spojených národů už ve druhé polovině 40. let. Existuje jasná mapa, kde je namalováno, kde má být stát Izrael, kde má být palestinský stát a tak dále. Izraelci to permanentně ignorují a neustále zmenšují to území prostě pro ty Palestince. Nedávno se objevila informace, že v Gaze 82% všech obydlí je zničeno. Představte si to. Bytů a tak dále. 82%. Ti lidé žijí v rozvalinách, v troskách, pod nějakými celtami prostě a tak dále. A to, jako máme o tom mlčet, jenom proto, aby nějaký trouba neřekl, že jsme antisemiti. No, pardon, to si nemůžeme nechat nutit. Kdyby jen trouba, konjunkturální hovátko nějaké. Tak. Nápady z dílny Evropské unie, tentokrát ilustrované na směrnicích o obalech. Před pár lety chtěli z Evropské komise nařídit balit mohlu každý rohlík zvlášť. Dnes volají až po absurdní redukci obalů. To je jen příklad EU typického odezdi ke zdi. A není-li problém, vytvoříme ho. Pro řešení vytváří úřad a poplatek, a protože to nic neřeší, zavedeme další poplatek a vytvoříme další úřad. Nemohu si pomoct, ale svými nápadami Evropská komise připomíná Bandarlok z Kiplingovy knihy džunglí. No tak je to tak. Já, když dovolí paní Jelena, já to malinko zobecním. Mně se zdá, nebo on mě vyprovokovala k takové úvaze, mně se zdá, že není náhodou, že v čele Evropské komise, v celé Evropské komisi, zasedají ještě podstatně ubožejší postavy, než třeba v čele členských vlád. Takový Macron a Merz a tyhle ty lidi, to samozřejmě nesahají ani pokaničky některým předchůdcům v čele vlád týž zemí prostě ještě docela nedávno. Jo? Čímž neříkám, že to byly dokonalé postavy všechno. Konrad Adenauer, měl bych k němu milion výhrad, ale marná sláva, byl to prostě kancléř, který jo, jako měl nějakou důstojnost a nějaký tah na branku. Ludwig Erhard taky, nemluvil o Helmutu Schmidtovi, o Willy Brandtovi a tak dále. No ale to, co sedí v Evropské komisi, to je odkladiště totální. Vemte si, kdo tam sedí za Českou republiku. Tak když Vladimír Špidla převzal otěže vlády a teda vedení sociální demokracie v roce 2002, pokud se nemýlím, po odchodu Miloše Zemana z obou funkcí, tak zmršil na co šach. Taky prohrál potom a tak dále. Jo, dneska je legrační strejda, který si založil ještě s jinými legračními strejci novou sociální demokracii po té, co tu starou teda úplně zdecimovali. Už není ani v parlamentu a nikde. A teď svoji velkou jako loajalitu k evropským závazkům a hodnotám projevují tím, že pokřikují Moskva hoří. něco si přej. Tak to snad ani za protektorátu tady nebylo tohle. Takováhle ubost. No a ten Špidla nakonec skončil jako eurokomisař. Jo? Teď tam je za Českou republiku jakýsi Síkela, Slovák. Ten, zná někdo jednu jedinou věc, kterou by ten Síkela jako ministr udělal dobře? Prosím vás, zavolejte nebo napište nám. Já to ani neznám. On přišel z takového teplého místečka v bance zahraniční do postu ministra, který měl řídit průmysl a ekonomiku. A mě není znám jeden jediný jeho krok, který by prospěl České republice. A Bázla, on sedí prostě v Bruselu. Vemte si tu šílenou Urzulu. Jo. Prostě v Německu se o ní říká, že poničila Bundeswehr víc než sovětská armáda Wehrmacht prostě, za války. To píšou tamní noviny některé. Proč to říkám celé? Já si myslím, že není asi náhoda, že ten deep state v pozadí vystrkuje do pozic právě v Evropské unii tak neuvěřitelné nýmandy. Protože že ty nejnepopulárnější věci, které se na nás valí, přicházejí z Bruselu. Tam prostě to, co by předseda české vlády sám tak těžko jako mohl prosazovat, a to dokonce i nějaký Fiala, tak když to přijde jako befel z Bruselu, tak se všichni tvářejí, aha, evropské právo je nadřazeno českému, co se dá dělat, a tady vlády to se jmenuje demagogie. Ale přes Brusel se diktují členským zemím ty největší nehoráznosti, aby se ty národní reprezentace mohly tvářit, že já muzikant, a zároveň přeci je v módě ta neuvěřitelně idiotská teorie o tom, že v Bruselu vládne neomarxismus nebo euromarxismus. Vždycky směju a říkám, počkejte, Urzula, tahle pitová Urzula, ona jako něco opisuje z Marxe, nebo Síkela, on v noci sedí a listuje v Kapitálu a teď z toho vyvozuje nějaké směrnice Evropské unie. Může někdo vymyslet grotesknější hovadinu, ale protože lidé, kteří neradi slyší, že to, co se děje s kapitalismem, plyne, řekl bych, z toho, co se odhrává z tektonických pohybů, přímo v jeho, tak bych, anatomii, tak potřebují nějaký jako vejmluvu. A tak říkají, no počkejte, to nějaký zakuklený levičáci někde a konec konců neomarxisti. A kdyby to tvrdili, kdyby se sami si by tvrdili, že třeba Kalousek nebo Fiala, že jsou neomarxisti, no to jako by hodně pitomé publikum by si říkal, no to snad ne, to nějak nesedí. No a když to řeknete o někomu, kdo dřepí v Bruselu a bere těžké prachy tam a bombarduje členské země těmi zhovadilostmi, tak průměrný český jaksi občan o té Urzule toho ví poměrně málo, tak si říká, aha, tak tam někde ty zakuklený levičáci to tam jako dirigujou a tak dále. Takže tím se zabíjí několik much jednou ranou. Ty Urzuly musí tohle snášet, že to píše nějaká část médií, protože oni si hoví v neskutečné bavlnce. Oni berou tak nehorázné peníze a ještě mají různé jiné výhody, že za to musí nějaký vytrpět, že oni nějaký moula píše občas, že jsou euromarxisti nebo neomarxisti. A tím se vytváří i dojem, že Green Deal a tohle všechno je jakási levičácká intrika. Národní vlády se mohou tvářit, že no, co se dá dělat, tady se to na nás valí a oni to tam usnesli, my s tím už nic nenaděláme a tak dále. To je podle mého soudu, to přeci člověk, který má nějakou osobní integritu, tak nebude schvalovat takové zhovadilosti, jaké na nás padají z Evropské komise. To vyžaduje lidi, kteří jsou dostatečně hloupí, prodejní a jsou ochotni vyměnit i tu takovou ostudu, která na ně padá, za ty prachy, prostě za to, že potom je někam rozmístí ještě jinde mnohdy. Já to vidím zhruba takhle. Poslední námět paní Aleny. Před dvěma týdny jste v simultánce probírali duhové vlajky na tramvaji na podporu LGBT sex parády. Duhové ale i symbolem ČT dětského kanálu ČTD, kanálu pro děti. náhoda přebujeli progresivismus nebo podprava indoktrinace. Co to jsou? Netuším, to může mít nějaký záměr v pozadí. Já bych vás, paní Aleno, vás a zdaleka nejen vás poprosil, pojďme přestat používat pojem progresivismus. To je součást té demagogie, která má vytvořit zdání, že všechno to, co se teď valí prostě na nás a za čím jsou ty nejnižší pohnutky grázlu dolujících obrovskou rentu z věcí, které nikdo nepotřebuje, nechají si to ještě odsouhlasit Evropskou komisí a tak dále. A pak, jako říkají, že nějací levičáci, co to, progresivismus je slovo, které je odvozeno od slova progres, tedy pokrok. Může mi někdo říci, včetně vás, paní Aleno, kolik pokroku, reálného pokroku, je v tom takzvaném progresivismu? No žádný. Nula. Absolutní nula. Takže to je i slovní taková potouchlost, která jako, a teď se ještě dodá, že ten progresivismus je přeci levicový, že? Jaký jiný. Už jste slyšeli někdy pravicový progresivismus. To záměrně udělalo tak, byste řekli pravicový progresivismus, tak si říkáte, počkejte, tak progres je pokrok, pravicový progres, to by nikomu nepadalo jako z pusy. To je všechno těžkotonážní demagogie. Pojďme si dát pozor na to, abychom neskákali ten náš pěk. I o tom je ten můj rozhovor v Parlamentních listech. Budete-li se tím chtít inspirovat, je to na vás. Já jsem skončil na téma, co nám tady předestřela paní Alena, a ty, Pec, se na mě začneš sypat, co na nás, co po nás chtějí jiní diváci.
1: Já, než se napiješ, tak a rozsypu teda naše diváky, tak samozřejmě připomenu, že již zítra vychází naše pravda, která bude k dispozici opět za 33 kaček, zatím nezdražili, což je pozitivní. A kdyby se mi to podařilo načíst, bylo by to úplně skvělý. Ale už se věci hýbou, ano, tím správným směrem. Tak, a cože si to na nás připravili? Takže, všimli jste si, kolikrát se ve veřejném prostoru objevilo, že by monarchie byla cool? A nejskandálnější na tom je, že by si státní zřízení minulosti dovedl představit i současná hlava státu Petr Pavel. Izraelští bosové obnažili své temné já. Nové vydání týdeníku upozorňuje na nejcyničtější výroky tamních politiků. V rubrice Cestujeme se můžete s naší pravdou vydat po horkých stopách Gustava Anděla. Takže a spousta samozřejmě dalších zajímavých článků. Tak mě jako napadá, jdeme tady na tuhletu otázku, Zdeněk píše, ahoj doktore, k Příčovům po shlednutí.
0: To už jsem komentoval.
1: Tak to máme.
0: Já než najdeš další věci, tak já zmíním ještě jiné médium.
1: Ano.
0: Jmenuje se Tribuna. Vydává to parta mladých levičáků. Oni se na mě obrátili se sympatickým záměrem. Jim se podařilo dokonce se stát správci české verze, české mutace mezinárodního webu, který má anglický název Marxists, jako marxisté.org. A tam je spousta jazykových mutací, všechny české, a je tam spousta textů Marxe, Engelse, Lenina a tak dále. A oni dostali, nějak se jim podařilo se stát správci tohoto české mutace, tam je spousta jiných jazykových mutací. A obrátili se na mě, jestli bych mohl dosáhnout toho, že by měli právo digitalizovat dílo celé nebo nějakou část díla Míly Ransdorfa. Tak já jsem promluvil s paní Vlastou, se vdovou Mílovou, a pochopitelně, že ona byla potěšena, že to mohou udělat. Ale když jsem scháněl spojení, tak jsem si prošel tu Tribunu. Přátelé, levičácký, svižný i designem, i prostě celkový dojem z toho, to není nic jako nic procovského, nic nějakého primitivního, naopak. Oskar Krejčí už tam s nima byl, jsem se ptal, jak to vidí, on říkal, jo, že z toho měl taky dobrý dojem, rád tam mezi ně zajdu já. Takže, přátelé, máte-li hlad po alternativních tiskovinách, tak doporučuji i Tribunu.
1: A to je na webu, jo, teda?
0: Najdeš si Tribuna, časopis Tribuna.
1: Jako takhle, jak to říkáš, jo, časopis Tribuna?
0: No, já jsem to šel přes Google, napsal jsem časopis Tribuna a naskočilo mi to.
1: Jo.
0: Oni nepochybně
1: mají. Jo, oni jsou přímo, časopis Tribuna.
0: No.
1: Jo. Tak já hned to udělám tady. Vydržte, přátelé, hned se tím poletíme.
0: UVKSČ nad sklonku 60. let, který byl polemický k Dubčekům a k těmhle těm různým. A je znovu levicový časopis Tribuna.
1: Jo, jako já jsem právě dal Tribuna.cz, to není, no, ale časopis Tribuna, časopis Tribuna.cz. A tady teda jsou různý zajímavý články.
0: Pokud nás kluci sledují, tak třeba budou vděční, že jsme je takhle zviditelnili. Myslím si, že si to zaslouží. To...
1: Ano, proč ne?
0: Dobrá práce, dobrá práce.
1: Tak,
0: pojďme dále.
1: Když už jsme u toho zviditelňování, co nového na střípkách ze světa?
0: Uf, mám je spousta zajímavých věcí. Já jsem ani dnešně ještě nestačil všechny dotáhnout, ale přátelé, vřele doporučuji, ne protože to je pod hlavičkou Josef Skala, protože tam jsou zajímavé příspěvky. Já se podívám, počkej, jestli bych tu něco ještě nevytáhl, ale...
1: Prosím tě, a když chci teda novinky, tak do čeho mám zalíst, jako do kterého toho meníčka tady?
0: Prosím tě, když si otevřeš...
1: Máme je otevřený?
0: Tak ono to, když otevřeš úplně bez toho, že tě neposílá rozdělovník, tak tam máš rubriky, že jo, česky a slovensky, v cizích jazycích, z knižní produkce, na kameru i v éteru a zajímavé zdroje. A pak jsou zajímavé zdroje, a tam je asi 20 nebo kolik, možná 15 zahraničních zdrojů, Global Research z Kanady, Debka, což je, to je izraelský zdroj, Alex Jones Infowars, Economic Collapse, prostě Volterne, což vydává, jak se jmenuje ten Francouz, velmi chytrý, no, vzpomenu za chvíli, Kuba Debate, jako, jo, kubánský zdroj. Měl jsem tam i ruské zdroje, které nějak, oni to tady blokují, takže to tam není teďko. Ale je tam Tucker Carlson třeba, dole, že jo. To je tam Jeff Sachs, taky jeho web, a Paul Craig Roberts.
1: Jo.
0: A Judge Knapp, to je soudce Napolitano, to je taky velmi jaksi moudrý a kurážný a kvalifikovaný muž, který dává sám komentáře a zpovídá různé prostě osobnosti. Takže asi tolik. No a každý den téměř v tom česky i slovensky vychází, což tady si to rozklikneš, tak tam je Našli jsme pro vás. A to je výběr z momentálně vyšlých textů česky slovensky, které lidi nemusí prostě kolem toho jako nějak překládat. Řádku níž je v cizích jazycích. To jsou publikace, které pochytáváme ze světa. Přiznám se, že já to nestačím sám dělat osobně, tak kolega jeden zahraniční, mimo pražský, to jsem chtěl říct. Já mu to přeposílám a on to prostě publikuje v té rubrice. Teď momentálně někde pryč a vidět, že tady poslední příspěvek je ze 17. srpna, ale když půjdete zpátky, tak jich tam najdete prostě mraky. Pak je tu, může se tady člověk pro vás přihlásit do novinek, to je vidět, jo. Když se přihlásí k odběru, tak mu budou zasílány, jako to děláš ty, jaksi nová vydání. No, pak je na kameru v éteru, také z knižní produkce. To je rubrika, kde je nějakých 50, možná víc. Já to i nestačím dělat tolik, ale v minulosti jsem spoustu knížek nějakým způsobem jako komentoval, dělal jsem z toho nějaký výtah a tak dále, což je tento případ. Jo? Půjdete dál, tak tam je třeba knížky od Břežinského a tak dále. No a na kameru i féteru je, řekl bych, no tady je třeba, tam není doplněno, Skalová sesovka, a jsou tam i věci, pleska zření, no a tak dále. Je tady něco od tebe taky, Petře, co nebylo na hlavní stránce a tak dále. Je to trošku, nestačíme to doplňovat, řekl bych, dostatečně systematicky. A je to děravý místy, ale něco tam prostě jako je. Takže tohle jsou cítky ze světa. Dnešní řekl bych, vydání. Tady toho je víc. Erika Besta jsem citoval. A no, když to nahlédnete lidi, tak to nemá cenu. Prohlášení OSN. Guterres vyzval Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na civilisty. Kellogova slova o mobilizaci Ukrajinek rozpoutala bouři. Nebo o tom, jak Wall Street píše, jak šéf CIA jel do Moskvy, aby zablokoval novou Putinovou mobilizaci. A pak je tu třeba kyslánek. Poslanecká fosilie Mareček Bendů žije z daní lidí, který teď říká závistiví voliči. A tak dále. Vzal doporučuju, přátelé, nikomu to nevnucuju, ale tady když to projdete, tak získáte celou řadu zdrojů, které byste museli hledat dlouho po různých informačních prostě kanálech. Tak to je role cípku ze světa, které existují takto od posledních měsíců roku 2012 už poměrně dlouho.
1: Asi tak. Prošli řádnou inovací, to je vidět.
0: No, to je vidět.
1: Takže to je pro vás, přátelé, samozřejmě link máte pod videem. K tomu já ještě upozorním tady na internetový obchod Petrbureš.tv, kde kliknete na e-shop a najdete spoustu zajímavých knížek od třeba Lupo Aneta, jeho trojdílný seriál Hospoda v saku, což je satirická literatura, aspoň se zasmějete, Jarda Doubrava, Studená válka 2.0, Srebrenica, Příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Anthony Fauci, pak tady západní civilizace před kolapsem, Zámky plné nacistů samozřejmě, Má cesta osvobozením Donbasem, Digitální svět a lidské tělo, to už je profesor Staněk. Přišla nám inventura, takže teď posíláme ve velkým všem, který chcete ještě tu ekonomickou knížku Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann. Inventura aneb kam jsme došli, což je vlastně ekonomický statistika ukázání vlastně detailní a s okomentováním, jak od roku 89 se nám vlastně daří, až do posavať. Takže tam je spousta zajímavých údajů. Jenom na okraj Václav Klaus řekl, že tuto knihu by neměl nikdo číst, takže to je vyznamenání samozřejmě.
0: To je nejlepší reklama.
1: Kancléři prezidentů, tak to bylo kancléřovi doktoru Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, Jarda Doubrava, máme tady ještě dilema civilizací, a to pozor, to je pan profesor Staněk a paní Iveta Pauhofová, Michal Velčík. Dějiny píšou vítězové, to byla prvotina vlastně Schulz-Ungermann, kde se zavěřili od druhé světové války do roku 89, tak byl rozvoj hospodářství a tak, takže ta inventura na to navazuje. Vy, kteří máte malý děcka, vnoučata, už se taky pomalu přemýšlíte, co k Vánocům, tak můžu nabídnout knížku tady o Skřítku Dobřejovi. A taky samozřejmě máme tady Podivná odysea života a recepty z cest. To jsou ještě tyhle věci. A teď hurá, hurá na vás. Chci poděkovat.
0: Až domluvíš.
1: Ano, ne, povídej.
0: Dvě akce, než bychom to zamluvili. První pořádají nezákladná vaše, Kajová Novotní a další spolu s nimi. 1. září, teď si nepamatuju hodinu a místo je toho studu, ale najdeme to. Mělo by to být na kalendáři alternativy taky. To je k nyní stále jako ještě vznávanému startu druhé světové války k výročí demonstrace, která bude protiválečná. A druhá akce je 5. září v Malostranském náměstí od 14 hodin a je v podstatě proti jaksi pokusu o Majdan v České republice a hodně proti jaksi postavě hlavy státu, která skutečně vyvádí v posledních týdnech věci dříve nevídané. o některých si hovořil a některých tam ještě bude řeč. To vše prostě je očividně proti zájmům České republiky, v cizím zájmu. Má to ještě víc omezit naši suverenitu a v podstatě nás možná i zatáhnout do nějakých válek. Tak a já jsem docela hrdý na to, že mezi řečníky, to, že tam

0: Rusku a tak dále. A on mi napsal, my si tykáme, my jsme v takovém přátelském vztahu, zejména po loňské mezinárodní vědecké konferenci v Bělehradě, kde on vystoupal za Slovensko a za Českou republiku na téma genocida Slovanů ve 20. století. A tak jsem ho ukecal, bylo takový ticho. Si říkám, budu se vyzvánět. Najednou mi odepsal, milý Josefe, jsem byl na dovolené někde s rodinou nebo co. Hele, jak mě takhle zveš, no, tak asi takhle, když může být Slovák předsedou vlády u vás, tak co by nemohl Slovák protestovat proti tomu, co vyvádí Pražský hrad prostě. Přijedu a vystoupím. Jsem u vysek poklonu a těším se. A Petře, my učiníme z rozhovoru, děláme s Janem.
1: Ano.
0: Já jsem mu navrhl dvě možnosti. První, že u příležitosti jeho pobytu v Praze, já musím zpřesnit, kdy přijede, jak to bude a tak dále. A druhou možnost jsem mu dal, že může udělat samozřejmě na dálku telemostem. A on se chytil víceméně té první. Tak já teď horečně přemýšlím, jak bychom to udělali, aby se to dalo zkombinovat a navzájem se to jako nerušilo a tak dále. Demonstrace má do, řekněme, do 4 maximálně, tak možná potom, nevím. Nevím, jak on bude mít dopravu domů, jo, jestli pojede zpátky.
1: A nebo předtím, no to se dá domluvit určitě.
0: Já se ho zeptám,
1: zkus.
0: To vyhovuje a podle toho bychom udělali rozhovor. Jano Černogurský je člověk, no chodem, on je člověk plný takových rozporů kouzelných. Jeho táta byl nikoli bezvýznamným činitelem klerofašistického štátu za války. Jano, ale když zemřel Gustáv Husák, tak on šel na jeho pohřeb. Jsou jako věci v roce 91. Jo? Jano, to je z té kategorie disidentů, kteří nestratili zdravý rozum, nestratili podle mého soudu charakter, morálku. A když se dívají na to, co se jako děje, tak dokážou zaujmout nezávislé, kritické prostě stanovisko. Já si myslím, že jeho řeč na Malostranském náměstí proti Majdanu v Praze bude perlou, se na to moc těším. Asi tak. Dobře, to jsem chtěl říci.
1: Já ještě prosím tě dodám v rychlosti dvě akce. 11.9. v 17.30 to bude z Moravský Třebový, restaurace Uštiky, kde vystoupí například Indra Reichl, Tomáš Dostál, Vladimír Štěpán, Mirek Ševčík, Kateřina Konečná a další z našich, Felix Slováček taky tam vystoupí. Ivan vyskočil pravděpodobně, nevím, co Jarča Obromajerová, to se tak nějak jako vrací z dovolený akorát, takže nevím, ale toť jedna akce, druhá v rychlosti 19. září Polešovice. V Polešovicích to bude od 10 hodin od rána na celý den. Něco jako chtějí nějakým způsobem doplnit ty Příčovy. O čem se v Příčovách nemluvilo, tak o tom chtějí mluvit právě v Polešovicích. Tak ekonomika, energetika, zemědělství, potravinářství, voda, les, bezpečnost, obrana, zdravotnictví, města a doprava, namátkou Blahinka, Noveský Štěpán, Jandejsek, Niklová, Dubravská, Novák, Kratochvíl, Turánek, Postránecký Žák a další, měli by se tam objevit Petra Rédová a další, prostě to se pojďte na stránky Jasanu. To je k tomu a myslím, že pro teď asi je to z těch akcí všechno, co tak jako z hlavy teďka tady vystřelím.
0: To jsou ty Polešovice, netušíš?
1: To je, prosím tě, za Brnem kousek, je to na Moravě prostě. Tam. Takže...
0: Někdo říkal, jestli bych tam taky nechtěl, tak já si to... Dobrý.
1: Je to kus cesty,
0: no je, no.
1: Ale burčák bude, jestli pije burčák.
0: Prý ozdravné.
1: Dobro, čistí, hele, vrchem, spodem, všechny a všechno. Poděkoval jsem Pavlovi Sichrovi, nepoděkoval určitě. Pavlíku, děkuji ti moc. David Vorek, Davide, moc taky ti děkuji za i tvůj příspěvek. Dobrý večer. Období takzvané normalizace bylo pro Slovensko úspěšné. Masivní bytová výstavba, rozvoj kultury, průmyslu a hlavně federalizace ČSSR. Tak... Pravdou je, že teda vlastně tam se, řekněme, změnila to státní zřízení ve federaci, což

0: těm, že jo, obrovskou zásluhu na to měl právě, myslím, že Gustav Husák, že?
1: Určitě.
0: A vůbec pojďme nějakým způsobem charakterizovat to, co se stalo teda od těch 70. let do toho roku 89, protože ten skok jako v, řekněme, zabezpečení lidí byl vlastně nevídaný.
1: Určitě a Slovensko pochopitelně, protože startovalo z méně vyspělé úrovně v některých regionech výrazně méně vyspělé. Například ten východní cíp Slovenska po válce a i v následujících desetiletích byl civilizačně, průmyslově, ekonomicky a tak dále na tom nepoměrně hůř než, já nevím, nějaká průmyslová součást České republiky. Ano, v roce 68 se rozhodlo o federalizaci. Ten zákon byl, myslím, na podzim roku 68 schválen. No a do té doby jsme byli unitárním státem. Měli jsme jednu vládu v Praze a jeden parlament v Praze pro celý stát. A na Slovensku byl sbor povereníků, což byla taková jako podřízená struktura. Vzniklo to takto asymetricky mimo jiné proto, že po válce, když byly volby v roce 46, tak v české části republiky komunistická strana a také sociální demokracie za ní získali výrazný prostě vliv, množství bylo 40%. Když to na Slovensku komunisté nevyhráli ty volby. Tam vyhrála ta partaj, ta demokratická partaj, což byl takový slepenec zvláštní. A přestože se hovořilo o víceméně federálním uspořádání předtím, tak nakonec to nebylo realizováno tehdy po válce, protože chtě nechtěli by na Slovensku byla vláda se vším všudy, no tak by šéfovali by síly, které popravdě řečeno, část z nich byla spojena prostě se slovenským štátem, klerofašistickým a tak dále. Což by asi neprospělo té republice. Na sklonku 60. let už to bylo jinak. Takže vzniklo federální shromáždění, to mělo dvě komory. Sněmovna lidu měla zastoupení volené úměrně jaksi počtu voličů napříč republikou. To znamená, že tam bylo víc poslanců za Českou republiku než za Slovensko. Vzpomenete si možná, že Slovensko mělo zhruba poloviční počet obyvatel v porovnání s Českou republikou. Zatímco sněmovna národů, tam bylo to 50-50. Přesně prostě polovina byla z České a druhá polovina ze Slovenské republiky, aby to zabránilo majorizaci takzvané, aby to zabránilo tomu, že Češi by mohli, čeští poslanci by mohli prostě tlačit věci navzdory přání Slovenska. Mimochodem, to pak sehrálo roli takovou, jako sehrálo, když se konaly volby po listopadu roku 89 a na Slovensku byl podstatně výraznější podíl ve volbách sil, které nechtěly tu tak zběsilou privatizaci a tak dále. A to urychlilo paradoxně rozpad Československa, protože česká pravice, nadržená na okamžitou privatizaci všeho a tak dále, nabyla dojmu, že ti Slováci by mohli v parlamentu blokovat spoustu věcí, právě díky tomu, že měli šanci si bránit majorizaci. Paradoxně to jako nepomohlo tehdejšímu vývoji. Jinak Slovensko jenom krátce skutečně zaznamenalo obrovský rozvoj už po válce a potom ještě prostě od konce 60. let. Investiční prostředky tam vkládané byly na počet obyvatel prostě větší než v České republice. Komunistická strana a socialistický stát měli od počátku koncepci hospodářského a sociálního vyrovnávání obou částí republiky. Slovensko před druhou světovou válkou bylo podstatně méně vyspělé ekonomicky, vzdělanostně a tak dále než Česká republika. Někteří lidé neradi slyší, když se připomene, že tohle všechno se dělo i tak, že zhruba desetina národního důchodu vytvořeného v České republice byla přesouvána různých investičních opatření ve Slovenské republice. domnívají se, že to je nějaká pomluva. Není to pomluva, to prostě tak je. A někteří v České republice se cukali proti tomu. Si vzpomenu, když Jan Fojtík, tajemník ústředního výboru strany, vyprávěl, že po něm Husák chce s Bilakem tak jednou měsíčně zajel do Ostravy pod nějakou záminkou a tam, aby jako krotil některé vášně lidí, kteří říkali, tak počkat, tak jako proč tolik peněz na Slovensku a tak dále. Já mělo to i z určité ostny, které možná nebyly úplně správné, ale já osobně vidím hlavně jinou spojitost s tím, nebo moment. Rozpad Československa zbavil nás Čechy výnosů z těchto investic ve Slovenské republice. My jsme tam přispívali, ano, a nechme stranou, jestli se někomu líbilo nebo nelíbilo, to prostě tak bylo. A jako každý investor má právo se spravedlivě podílet na výnosech z těch investic. A když se Klaus s Mečarem dohodli, že to udělali, jak to udělali, no tak nám žádné výnosy z investic do slovenské ekonomiky prostě už neplynuly. Přestože na Slovensku skutečně byly investovány některé komplexy technologiemi modernějšími, než byly třeba v České republice. Jo? Takže v tom je určitá dávka křivdy, nespravedlnosti. Nemá to hlavu a patu prostě takhle. Já do toho nechci vnášet morální nějaké prostě aspekty. Taky na Slovensku vztah k socialismu podle průzkumu veřejného mínění a tak dále, k té minulosti před rokem 89, je docela markantně jako pozitivnější, vezmou ta procenta prostě odpovědí na různé otázky mířící k tomuto tématu, než v České republice. Slováci vědí, že zaznamenali za socialismu dramatický skok kupředu a navzdory veškerým propagandistickým žvástům tohle z nich hned tak jako někdo nevytluče. A ne náhodou se tam nakonec daří politikům jako předtím Mečarovi a teďko prostě Robertu Ficovi, což je politik nepochybně levicovější než třeba Andrej Babiš, jo? Nebo na tož pak nějaký Fiala a tak dále. Takže to takhle prostě je. Je otázka, jestli to na Slovensku usnadní návrat, ale posun k nějakým, řekl bych, vyšší společenské racionalitě a levicovějším pohledům a sociálně vstřícným pohledům a podobně. Ficova vláda zdědila pěkný svinčík, takže teď v podstatě musí jako i v daňové sféře a podobně podnikat kroky, které nejsou zrovna populární mezi lidmi, ale to jsem odbočil. Slovensko udělalo velký pokrok, souhlasím, jsem hrdý na to, že jsme byli součástí té vlny, která prostě tomu pomohla. Můj táta se narodil na Slovensku, vypravil mi, jak zoufala bída tam byla prostě ve 20. 30. letech. A od té doby to Slovensko se změnilo ještě mnohem výrazněji za socialismu, než prostě Česká republika asi tak.
0: No, ono, Slovensko vlastně, že jo, tam za Mečiara teda říkáš, ten si vlastně držel ještě dost dlouho relativně, že jo, ty strategické podniky a strategické odvětví vlastně pod státní kontrolou. A právě tohle bylo důvodem jeho politické likvidace, aby se tam dostaly ty správné struktury, které věděli, co mají dělat. Je to tak?
1: Ty Dzurindové všelací a Miklošové, jak se všichni jmenovali. Souhlasím, tam je to... Tam pochopitelně je vždycky jeden problém, nebo dva. Když státník typu Vladimíra Mečiara, neboli jak říkával absurdní dramaky Mečára, ten Havel si ani nedal tu práci, aby vyslovoval správně příjmení slovenského premiéra. Jo? Takže on se jmenoval Mečiar. A on mu říkal Mečár. To je urážka svým způsobem. A když to tak je, že ten politik chce jaksi více prosazovat, řekněme, vlasteneckou linii a i, řekněme, sociálně vstřícnou linii, no tak to, co udrží v rukou státu, tak tam hrozí, že se to chopějí sarančata, která se sice tváří, jako že to řídí ve veřejném zájmu, ale tunelou to zběsile. Což pak to vede až k takovým zhovadilostem, jakože když vyrabovali, skočím zpátky do České republiky, české banky, Jo, tam rabovali ve velkém ty managementy. A pak se ukázalo, že to je na hraně bankrotu a že to stát musí nějak zalátat z peněz daňových poplatníků a podobně. Tak ještě měli tu drzost, tu neskutečnou troufalost. Říká, že to byl bankovní socialismus. Když rozkrádá parta grázlu státní podnik, tak to je bankovní socialismus. To už opravdu šílený prostě. To je správná poznámka. Sikla koupil od Němců zadluženou plynářskou firmu, aby ty dluhy nemuseli platit Němci. Ano, velmi správně. Za velké peníze mimochodem. No a druhý problém, který vzniká, že kolem těch šéfů, řekl bych, takto levicově orientovaných vlád, se nakupí podnikatelé, kteří jako nějak mají určitá privilegia v privatizaci těch podniků a podobně. A to potom vrhá nepěkné světlo na ty politiky a nemá se cenu skrývat, že třeba kolem Roberta Fica několik takových tváří prostě je. No a ty lidi si to pamatujou a teď prostě se vedou ty spory, že gorila program a tak dále. Já chápu, že ten politik nemůže jenom to stavět na nějakých ušlechtilých myšlenkách, že musí si vytvářet nějaké mocenské zázemí. Ale toto je vždycky velmi ošidná sféra. Je to i případ z jiného soudku, to s levicovostí nesouvisí. Viktora Orbána, že jo. Teď tam budou nějak půjdou po lidech, kteří prostě kolem něj byli rozeseti a kteří nějak kontrolovali tu ekonomiku, měli v rukou velké ekonomické zdroje. Říká se, že i díky postupu Viktora Orbána a té vlády, že nějakým to usnadňovali se zmocnit toho či onoho, získávat nějaké dotace a tak dále a tak dále. Vždycky takový politik nebo vláda celá je na hraně rizika. Já asi jsem odpověděl víceméně. A tady je zajímavá otázka. Pane Skálo, nemáte pocit, že zase jste odsamocený i těmi, kterými jste dřív stál proti pětikoalici? A Příčovi, jak byste mohl souznít s těmi, kdo chtějí kapitalismus jen opravovat? No, to je velmi správně. Velmi správná otázka. Půjdu k jádru věci. Mnohokrát i v tomto vysílání jsem říkal, že největší pitomost, jakou by člověk jako já mohl udělat, a zdaleka nejenom jako já, je vyčítat lidem, že skočili na špek. Proboha, to je to nejhorší, co... No, se to stalo, dobře, tak teď zrají někteří, leco si jim dochází. Proč je třeba vrhnout zpátky tím, že jsi byl pitomec, jsi si uvěřil v takový hovadiny. No a urazit ho, tak on se pochopit, že už se mnou nebude třeba nikdy bavit. Ale za druhé, ti lidé, takhle, v Příčovech ze všech řečníků, kdybyste se zeptali kteréhokoliv z nich, jestli chce socialismus, tak jsem přesvědčen, že asi by to neřekl nikdo. A co z toho plyne? Že teda se nedá nic dělat, protože jak byste mohl souznít s těmi, kteří chtěli kapitalismus jen opravovat, nebo tak se na ně vykašlat s nějaké zavřenými dveřmi se sejít s pár lidmi, kteří socialismus chtějí, nebojí se to říkat nahlas, a tam se agitovat navzájem, že jsme ty nejčistší z nejčistších. Ne, správný postup není ani jeden, ani druhý. Ti lidé, ano, žijí v této bublině, někteří popravdě řečeno i proto, že na tom mají existenční zájem. Dneska být vysokoškolským profesorem třeba, zejména ve státních školách, představte si, že by začal říkat, že chce socialismus. No, asi by toho profesora dlouho nedělal, že jo. Nebudem si namlouvat, že to je jinak. A skutečná levice, opřená o marxismus a tak dále, přeci ví, že se na to musí jít jinak. Zachycovat se za pokrok, každý pokrok, kteří ti lidé činí ve svém poznání. A pokaždé, kdy už ten pokrok udělají a chtějí z něj vyvodit zase cestu zpátky někam, tak jim ukázat, že se hluboce mýlí, že cesta tam, kde si myslí, že nevyřeší vůbec nic. Potíž je v tom, že české levici tohle nedělá po dlouhé roky téměř nikdo. To měl tak trošku Míla Ransdorf. Jinak jako, o sobě nebudu mluvit, to nesluší. A pokud to nebudeme dělat, no tak to bude tak, že ani oni se tam sejdou, budou Salon Fähig alternativa, který konec konců jim jako nevadějí tomu režimu moc, protože říkají, že tadyhle vymění nějakého ministra, tadyhle nějaký paragraf, zaláteříme si netočí ono, a ještě možná řekneme, no tak je to stejný jako za těch komunistů, že? A tak dále. No tím se nevyřeší nic. A nebo budeme s těmi lidmi... pak ještě si vyjádřím k tomu, co si tam pustil na obrazovku teďko. A nebo s těmi lidmi povedeme tuto diskuzi. Já tady znovu se vrátím k samotnému jádru. Tam to je celé nahotě. Jsme opravdu, je to běh na prázdno. Rok co rok tento stát sekne další sekiru 300 miliard a víc. No a to do nekonečna není možné. To prostě končí potom víme čím vším. Někdo musí tento trend zvrátit. Zvrátit to, že se budou přehazovat peníze přes daně a tak dále. Každý z těch politiků ještě chce jako být hezký, takže snížím ty daně ještě. Jako jo. No tak dluh bude ještě větší, pochopitelně. A nebo nebudou na některé věci peníze. A problém není v přehazování peněz. O nás levičáci se říká, že neumíme hodnoty vytvářet, že je umíme jenom přerozdělovat. Čerta starýho. My právě musíme být praporečníkem toho, že se budou vytvářet nově a vzít přes prsty ty, kteří chtějí přerozdělovat daně a další prachy svým kámošům na roztodivných kvazi projektech, dotací za to, či ono a tak dále. Je třeba tohle obrátit. A znovu ve zkratce. Zahraniční kapitál tu zajistí nějaký rozvoj. No, poprskejme se smíchy rovnou, jo? Po kolika 36 letech svébytný rozvoj. No, pardon. Oligarchové, těch skoro 100 oligarchů českých, oni zajistí svébytný rozvoj téhle země? Už nějak náznakem třeba někde se to projevilo? Oni vytvořili nějaké nové hodnoty? Které? A nebo prostě přišli k tomu, co tady bylo? A že to zmodernizovali trošku to jistě. Který z nich přišel s nějakou inovací, s nějakým průlomem někam do světa? Si někdo možná teď říká, že strnat, že koupil nějaký další zbrojovky v Americe. No, vyrábět zbraně jenom takhle, no to jako tušíme, co to jako znamená všechno. Takže oligarchové ne. Pak je tu český menší kapitál, nebo prostě podnikatelský sektor, který není tak velký. Tam je spousta lidí, kteří by rádi vytvářeli nové hodnoty, ale jsou na velký biznis prostě příliš malý. Velký biznis to je velkovýroba, to je koncentrace kapitálu, výrob, komerčních činností a tak dále. Mimo ty oligarchy naše, tady nic takového v podstatě není. Je, ale to rozdrobeno. Nedají ty lidé nevytvoří onu vertikálu, řekl bych, investiční, výrobní a komerční, která by mohla úspěšně konkurovat velkým žralokům ve světě. A my jsme ekonomika bytostně průmyslová a bytostně exportně orientovaná. Bez toho se nikam nedostane. Takže když se to nestane, tak dobře, tak budeme šmudlové prostě tady gastarbajci v pár automobilkách a subdodavatelé v podstatě ve mzdě nějakým cizím prostě firmám. A i věcná struktura ekonomiky bude neustále degenerovat a upadat. No a s lidmi, kteří si myslí, že to chtějí, jako, že vrátíme k tomu listopadu a teď jako znovu, tak se je třeba s nimi vést diskuse. Počkej, jak zajištíš ten rozvoj? Nevykládej, že ono se, nic se ono nese. Kdo ho zajistí, když to nebude stát? Veřejný sektor to nebude nikdo. Jo? A to je myšlenka přesně opačná, než jakou tady vykládal Havel, Klaus a všichni. To je přesně opačný směrem. Asi takhle. Dal by se to rozvíjet.
0: Pepo, počkej, ale ten návrat, to teda jako znamená, že tomu zahraničnímu kapitálu a těm současným oligarchům zase sebereme ten majetek, jo, a bude se to moc rozkrást ještě jednou, jakože teď budou rychlejší ty druzí, nebo? Nebo jak se chceš vrátit k roku 89?
1: Ne, se nevrátíš k roku 89. To oni, ne, se, jako,
0: oni se chtějí
1: oni vrátit. Oni tvrdí, jako... že jako ne, že to v zásadě správně a jenom některé dílčí chyby překonáme a bude to dobrý. Nebude. To je proto, jde dolů a dolů a dolů. To je třeba těm lidem neustále vysvětlovat. A pak jim vysvětlovat, počkejte, co je teda tím receptem? Vy říkáte, že nějak daně trošku tady takový a lokalizace místo globalizace, takhle prázdný jalový hesla, no tak to nepovede nikam. Prostě se s nimi musí ta diskuze vést veřejně. A problém příčov, já jsem říkal paní doktorce Tomkové, zdvořile velice, je to správná ženská, velmi obětavá, pomáhá těm setkáním a podobně, ať nás pustí znovu na tu tribunu. My tam tyhle otázky budeme klást a budeme, řekl bych, nutit ty účastníky setkání příčovského i, aby se ne obecně pindali něco prostě, že nepovede to nikam, ale by se museli vyjádřit k takto zásadním otázkám. No a tam veřejnost si uvědomí, aha pozor, tak to není tak, že to bude jalově takto kulatit. Ne, to jsou zcela konkrétní otázky a na něm buď je odpověď, která je věcně správná, nebo je to kecání. A to tady chybí. A bohužel je to velká chyba. To se čekalo pochopitelně od komunistické strany na rovinu. Prostě. Kdo jiný má být v tomhle směru jako klíčovým hráčem, faktorem a podobně.
0: No, ale
1: to prostě, co se dělo od roku 2005 zejména, za jistého vedení KSČM, no tak ze strany se stal vlečňák parlamentního klubu a ti, co se dostali nově do politiky, po roce 89, novicové, jim budeme říkat, se tam dostali, protože neměli žádný viditelnější politický životopis. My, co jsme ho měli, no tak pochopitelně staré struktury a nemůžeme a tohle. A tak to vzali tyhle ty zhruba vrstevníci moji. Bylo tam několik chytrých lidí, jako Míla Ransdorf, obrovský prostě, to je gigant a tak dále. Byli tam lidé chytří jiní nově, jako Jiří Svoboda, režisér, nepochybně velmi gramotný, moudrý člověk, ale jeho představa o tom, jak se dá dělat levicová politika, prostě byla jiná. To, nebudu to komentovat dál. Ne náhodou to v té straně prostě prohrál. A tyhle lidé v zásadě se rozpadli do dvou podskupin. Zaprvé, tak se jim zalíbilo v tom parlamentu, že najednou oni byli úplně neznámí lidičky někde tam na okrese a bum, a on seděl v parlamentu, dokonce třeba tam měl nějakou vedoucí funkci. Tak jim zachutnala ta parlamentní rutina. Jo, tam to hrál. A udělali z nás vlečňák, ty parlamentního klubu. A někteří jiní, takový vlasatý jeden poslanec, který už v KSČM není, to tak cuká hlavou vždycky, když někde mluví, tak ty zase propadli ještě tomu, že jako je třeba si dopřát koketérii s liberálním žvástem. A v podstatě s pomluvama socialismu a tak dále. No a tím se stávali, samozřejmě ta média měla hrozně rádi za to a podobně. No, skutečná alternativa, kritika kapitalismu a nejenom nějakého konkrétního ministra, kritika ne nějakým jalovým pokřikováním, ale kritika mířící pod povrch věcí, obnažující, co kam směřuje, kdo to způsobil, jakou to má spojitost, jaký je zatím třídní obsah, a ne, že jenom jako nějak konkrétní moula, místo jednoho mouly přišel jiný moula na ministerstvo, tak to se z politiky komunistické strany vytrotilo úplně. To někteří z nás jsme to tak někde v izolaci jako na tom pracovali a strašně nás za to neměli rádi někteří prostě, že jako je vyrušujeme, že z té konstruktivní práce říkali, takové věci nikoho nezajímají, ještě by nám odradili voliče. No a bohužel tato proměna na vlečňák parlamentního klubu vedla k pravému úpaku toho, co, a to jsme věděli dobře, ale oni to nechtěli nikdy uznat. V roce 2005, kdy nastoupil známý předseda KSČM, bylo 41 poslanců, 6 europoslanců a myslím, 3 senátoři minimálně a spousta krajských a jiných zastupitelů. Když tento jihočeský gigant ducha končil, tak byla nula poslanců, nula senátorů, jedna europoslankyně Kateřina Konečná a trapný zlomek krajských zastupitelů oproti prostě dřívějšku. Marnost, nadmarnost, jsme si pro boha, tou proměnou na vlečňák parlamentního klubu vyženete nakonec tu stranu i z toho parlamentu. To nechtěli slyšet, že to bylo, byly urážky, které jsme museli poslouchat a tak dále. Dopadlo to, jak to dopadlo. Teď jsme na křižovatce, kdy se buď podaří to polít živou vodou, nebo nepodaří. Pokud se to nepodaří, to České republice nepomůže ani náhodou. Ani náhodou. Takže žádná jiná strana tohoto typu, která nepolíbila panský prsten, nemá žádné závazky vůči tomuhle systému, má tedy ruce volné, aby nahlížela pod jeho povrch, aby odhalovala, co se odehrává v anatomii toho kapitalismu. A toho. Já to je jednu myšlenku, která je v tom mém interview. Nikdo ji zatím nikde nevyslovil takhle, já jsem to zahustil, zhutnil. Kapitalismus nebyl nikdy libdumil, ale byly doby, kdy kapitál vydělával na produkci a prodeji zboží a služeb, které někdo opravdu potřeboval. Když se mu to nedařilo, tak krize a tak dále. Dneska ty elity, takzvané, ty špičky, ta horní patra, která ovládají všechno ostatní, ta finanční oligarchie, jak tomu říkal Lenin, a před ním už jistý Louis Brandeis, člověk, který napsal 2 roky před Leninem jeho známým spisem Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu, napsal knihu, která se jmenuje Peníze jiných lidí a jak s nimi nakládají bankéři v českém překladu. A tam je poprvé pojem finanční oligarchie, tak mimochodem, jo? U Louise Brandeise. To je člověk, který nebyl žádným marxistou. Zhruba 2 roky na to, co napsal tuhle knížku, tak se stal členem nejvyššího soudu USA a v této roli tam seděl asi do 30. let. No, strašně dlouho. Jenom maličkost. Uvádí se, že byl prvním židovským členem nejvyššího soudu USA, což dobře, tak se to uvádí. A jsem si skočil do myšlenky.
0: Finanční oligarchie.
1: Tato finanční oligarchie, co ona, čím ona se jako zabývá? No, kšeftuje na finančních trzích, dělá deriváty, dělá ty letadla, prostě, jak se tomu všemu říká, kde se zbíhají reálné hodnoty z průmyslu a tak dále. Oni sami žádné reálné hodnoty nevytvářejí vůbec. Třískají těžké prachy z různých švindlů a hrátek prostě na finančních trzích. Všechno ostatní, všechno riziko podnikání odstrkují od sebe. A takže oni vkládají, oni vydělávají stále na ta nejvyšší patra světového kapitálu, vydělávají na tom, co kdo ve finále vůbec nikdo nepotřebuje. Ani trochu. No a vrcholem toho je celá vlna Green Dealu a emisních povolek na kšeft a větráku a soláru a zdaleka nejenom těch prostě zhovadilostí. To přeci nikdo nepotřebuje. A taky ruka trhu, ta svatá prostě za kapitalismu, by v životě nikomu nepřihrála jako sama o sobě větráky, soláry a emisní povolenky. To ani náhodou, to musí někdo jiný udělat. Proč? No, aby zajistil privilegované vrstvě podnikatelů, kapitalistů, gigantické kšefty, garantované státem, větráky, no dobře. To musí někdo zaplatit, že? Zaplatí to buď z ceny té energie, protože se dá jiný sazebník prostě cenový. Z těch solárů taky to víme, prostě, že dostali původně asi 14 Kč za kilowattu a tak dále a tak dále. To někdo říká, že tržní ekonomika, no tržního na tom vůbec nic a říká, že to je nějaký socialismus. Ne, to je kšeft psychopatů, těch nejbohatších grázlů, který vedou válku prostě hybridní proti nám všem na projektech, které by v životě nikdo z nás s tím nesouhlasil a tak dále. Oni to dělají proti naší vůli, proti našim zájmu, ale nějaká Urzula to odsouhlasí, že to je jako záchrana přírody a teda. Ono to dokonce decimuje tu přírodu. Co je, kde se vzalo tak strašné sucho tady? No tak mimo jiné z těch větráků a z těch solárů. Dneska se to někdo bojí říct nahlas. K nám převažující směr větru prostě ze západu a tam to ohřívá prostě ten vzduch, ty soláry a ty větráky to vysušují, takže je tady velké sucho. Jo? A může to dospět tak daleko, že tohle perverze, jo? Na kterou by nepřišel ani Hitler, popravdě řečeno, že si zničí energetický zázemí svoje vlastní, ohrozí ve finále i stabilní zdroje energie, jako Temelín a Dukovany potřebují určitá kvanta vody na chlazení svého provozu. No to, co teče teď Vltavou, tak pokud to bude trvat ještě nějaký čas, tak se může stát, že ten Temelín budou muset odpojit. To je strašný. Takhle zvrhli to jenom, aby parta grázlů mohla vydělávat prachy grant. Nemusí do žádné konkurence, nemusí se vůbec ptát, jestli nějaký spotřebitel to chce nebo nechce. Oni to prostě vnutějí, jak si rozhodnutím vlády a Evropské komise a kde koho, a pak rejžujou těžký prachy z něčeho, co nikdo nepotřebuje a co normální lidi, kdyby se jich zeptali, jak to nechtějí. Všimněte si, jak vnucujou i ty větráky těm obcím. Jo? V podstatě rozhodli někde, jsou akcelerační zóny a ty vlastně ty obce se ani nemají jako vyjádřit moc a tak dále. Tak o tom to prostě, no jestli strana, která říká, že rozumí kapitalismu a tak dále, tohle vůbec nedělá, no tak se nedivme, no tak to budou povídat i v těch příčinách to samý do kolečka a budou si říkat, že to jako to, ale nevyřeší vůbec nic, absolutně nic. Ani lidem neodevřou oči. Pak to potom lidem říkají to, co ty lidi v podstatě vědí bez nich. Vyzývá to asi hloupě, říkám to jako člověk, který je kritický k tomu, co se jako neděje, ale jsem přesvědčen, že to je strašně důležité a moc hodin už toho nechám.
0: Dobývání renty. Že to je ten odborný výraz na to a to se tady děje ve velkým a díky tomu ty nejbohatší ještě víc bohatnou a my to máme platit. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za vaše příspěvky, za to, že jste s námi, za lajky, které dáváte a ještě určitě dáte, než půjdeme spát. Díky, prostě jste úžasný. Tak. Zítra od 6 Jan Campbell, v 8 je tady, kdybyste mě zabili, tak teď si nespomenu. Jo, paní Vítová s Mirkem Suchopárem, takže máte se na co těšit. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozorněni na další videa. Další část příčov by se měla rozjet už teď, nebo možná už běží. Takže doporučuji vám, který se nechce spát, zůstaňte ještě s náma a uvidíte, že to bude zajímavý. Ne, jinak, kořeny slovanství. Tak, to je pořad, který bude hned po skončení, vám tam naskočí. Tak jo.
1: A to bude Michal Téra?
0: Ne, to je pan... Ježíši Kriste, teď jsi mě dostal. Jak se jmenuje? Šéf slovanského hnutí tady Opatřil.
1: A Opatřil.
0: Pán Opatřil.
1: Já musím někde o Téru sehnat, to pro nás bude velký úlovek. To je velmi moudrý člověk, vzdělaný.
0: Tak jo. Přátelé, dobrou noc. Díky za všechno. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jo, a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Tam přece víte.
1: Tak jo.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážení posluchači, stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, čímž mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Pršelo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo, myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
1: Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
3: No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já se tam, jak to vypadá u vás počasím?
3: No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že tam si pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže léto úplně šílený.
2: No a naši máš ale možná třeba optiku, ne internet, takže by ti to nemuselo vypadávat na rozdíl od nás, co máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
3: No, jasně. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku.
2: Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Camp, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany i hned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úzovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď se to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě klid, VK, dál podporujeme vznešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, kalasovali, chystá jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
3: No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezlo tímhle tím způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
2: Protože já vím, takový trošku kolorit a
3: médii prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, hezký idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píšťalku a podobně, ale jenom prostě ta ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří se buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhlo by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství, a ono takových sesáků mimochodem bylo dost, bo v 50. 60. letech to byli takzvaní transformovaní sesáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství, a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta a najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpnem 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém v zemi, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostej nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoliv jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu. A když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před nima, před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku úplně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují. Dámy a pánové, tady o tom se musíme teď popovídat, to je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím by ztratili legitimitu svého vládnutí. Oni ty volby potřebují. Oni potřebují legitimizovat všechny ty sviňárny, které potom jménem lidu na nás všech provádí. A důkaz máte minulé nebo poslední eurovolby, které dopadly naprosto katastrofálně, tak špatně, jak mohly dopadnout. Hůř snad ani dopadnout nemohly. Všichni čekali, všichni vlastenci, že jo, národovci a podobně čekali, že evropské volby, které byly před dvouma rokama, myslím, že to dva roky zpátky, myslím, že prostě změní tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že, jako, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim Kšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, a když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem, tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo během vlády Joea Bidena ve Spojených státech. Teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli Němci přijdou k rozumu nebo nepřijdou k rozumu. To znamená, tady končí automobilky, tady se zavírají podniky, podniky se stěhují pryč, mluví se o Volkswagenu, že je na pokraji bankrotu, že sebou stáhne samozřejmě všechny svoje filiálky, protože teď se mluví o tom, co se stane se španělským Seatem a s českou Škodovkou. Obrovské diskuze o tom, co bude se Škodovkou v Mladé Boleslavi, že jo, a v těch pobočných závodech, které tam jsou, prostě velká kauza, ale je to všechno způsobené tím, že zkrátka ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů a bez ruských zdrojů to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není, ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zaznělo, jak to zarezonovalo, to se mi líbilo,

dostali, že se odpojí od ruských zdrojů, myslím politici, ne ekonomové, ti měli jasno okamžitě. Ale oni věděli, že se odpojí od ruských zdrojů a dojde ke kolapsu. Ale co se týče politiků, ti si mysleli bláhově, naivně, že dojde k odpojení od ruských zdrojů a nejenom Německo, ale celá Evropská unie začne nakupovat ty zdroje od někoho jiného úplně bez problému a asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo? A v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odboráři, odbory. A další dvě křesla tam má vláda, no, zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku, nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 000 lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 000 lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 000 lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé, ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako, že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu? Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu? To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Všichni díleři automobilek vědí, co chtějí jejich zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Lidi, koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici, tak ty automobilky nevyrábí to, co by chtěli koncoví zákazníci a místo, aby automobilky

0: automobilky dělaly biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém, no jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá. Takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené. To znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. To znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách, propouštějte v Mladé Boleslavi, propouštějte ve Vrchlabí, myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře takzvaných velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek, to je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, i ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby, do transformace na zbrojní výrobu. A je to, a najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad, těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No, jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď, co z toho je horší? Co rychleji zlikviduje Evropu? Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete? Je to naprosto šílené. Naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Peťa Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně? No ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první. Protože toho politika to nic nestojí. On slouží. On neslouží lidu, on slouží nadnárodním strukturám. Slouží Bruselu, slouží Severoatlantické alianci. A on přece skončí v politice, všichni to vědí, skončí v politice, protože lidé už po druhého volit nebudou, nebo ho možná recyklují, protože on si to odpracuje za pár let, ano, samozřejmě je to možné. Ale kam oni ho odklidí, toho neúspěšného politika? No oni mu dají trafiku. Že dostane trafiku v Evropské unii, nebo dostane trafiku na postu velvyslance někde ve Finsku, kde stráví 4 roky a potom se po 4 letech vrátí znovu jako minister zdravotnictví. Ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to, jako a víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni odpustili. Dokonce i premiér se omluvil za to, že věřil odborníkům v době covidové pandemie. Možná jste zaregistrovali. Andrej Babiš se omluvil, že to byla chyba, že natolik věřili tenkrát těm odborníkům, že byly ty restrikce proti občanům, že se za to omlouvá, že prostě naletěli prostě těm odborníkům. No, to, je to pěkné, samozřejmě, že se omluvili, to je pěkné, ale na konečném důsledku to vůbec nic nemění. Ba co víc to nemění, když před několika dny ministerstvo a teď ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zdravotnictví, já teď nejsem pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti. Spravedlnosti, myslím. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, je tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? pro boha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádnej není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka, najednou je zlikvidovaná. Tedy ne, myslím jako profesně, nebo že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, on je, říkalo se, on je fundovaný. Jo, on je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté. To asi Soňa Peková by věděla, by to uměla popsat daleko lépe, kolikrát byla někde u soudu a dělala, vypracovávala nějaké soudní posudky, kolik toho bylo. Možná, že toho bylo hodně, já nevím, ale asi toho nebude tolik. Je to spíš jako o tom, o té prestiži, že když je někdo soudní znalec, tak má takový ten státní papír na to, že je fundovaný. A teď oni to seberou, oni to odeberou. Ale kdyby to udělala aspoň Fialova vláda a Fialův ministr spravedlnosti, kdyby to udělal, že? Ne, oni jí ten status odeberou za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbej? Jak je to, jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole pouchnout, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo já nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála v době té covidové krize. Ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijou příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No, znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let, jako teď v případě doktorky Soně Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že? To znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vylezde na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině, je jasné. Tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplouvá špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudra je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. Stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku. Proč ho ještě neodstranili? Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají, respektive mají jich několik, a oni nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční. Protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, pro Boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A z těhletěch, od těchto lidí, od těchto jednotlivců, od těchto pochybných finančních ústavů se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem Kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A dodneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza Kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z kampeličky a zmizely neznámo kde. A jednalo se o peníze údajně, o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do kampeličky, někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to jedná někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní prostě kauzy okolo různých kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují a minister spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak propírat. A jak se propírají? No propírají se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, anebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny. Chápete? Jestli náhodou, jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač a pračka, že jo. Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že, tam, že to bylo sfalšované a mluví, baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž je v centru skandálu Forrest Gump, těchto dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že o tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování. Ty jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. Ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on byl třeba, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni? No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat. Kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta? Co tam chtěli prosadit? Takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu, časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. Protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho, v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď. To nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě, zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině. Je napojená na evropské politické mocenské kruhy a samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto se i objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotní politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, no, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí. Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. Až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening, na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 tisíc lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama. To byly ty záběry z České televize, tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou důchodci. Bylo jich tam 15 tisíc na tom setkání s Babišem. 15 tisíc jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting, ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? Je to taková jakoby pohodlnost, nebo vám to nevadí, lidem to nevadí, důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru. Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. Budou, a jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině a ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčních mechanismů část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, no tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. A pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmysl v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahový, bylo to zleva doprava, nahoru dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno, ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere, a jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostal na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně, pokud se nikomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak pro boha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem, kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči, obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu, takže to jenom na závěr této části, Pavle, zahrajeme si tady písničky.
2: Ano, standardní situace, tohle to se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
1: Přesně,
2: no.
1: Přesně.
2: Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice. 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou, no, dohromady mají 9 minut, není to moc, Vítku?
1: Já myslím, že to akorát, že VK přesně dal hodinu, ani
0: to tak akorát,
1: hodinu, kde vás nebyla pauza, Jo, takže Vaťa
2: Dobře.
1: bude rád, určitě se odpočine.
2: Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrails. Tak jedem.
3: Tak super, vážení posluchači. Písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku. Takže můžete, prosím.
4: Zdravím, pana Vejka. Chtěla bych se vás zeptat, já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi a vlastně se stotožňujete z jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
3: Dobře, já to zastavím. Já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
4: Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
3: A jak může dát prostor lidem?
4: Jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
3: A jak to může vědět, co říkají lidé?
4: Ano, přečísli to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
3: Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, já bych jenom pod ní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale to, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu a podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově, s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory, na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory. Určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jediné rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube. To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakým prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba teď na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějakých 23% nebo 32%.
3: Taky bída pěkná, ano.
0: To je jako strašná bída, takže jako my jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě ta podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My kdybychom měli rozpočet třeba jako, já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství v Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně, a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda mluvím o čtenářích Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud budeme, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila, a proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa, a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě prsknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery. Pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde, na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb. Bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval, a jestli Pavel k tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Já myslím, že to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, abychom netržovali.
3: Já jestli jenom můžu ještě do toho říct si to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, interakci. A vy nevoláte v poslední době, je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále a tak dále. Takže to je těžký, ale opravdu vy můžete volat, a to je velmi důležité, se svými názory. Volejte něco třeba podobného, i vy, kteří...
1: Něco podobného, promiň, Pavel, jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco podobného jsem tady měl připravené, že chci říct, přesně.
3: Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
5: Ano, děkujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Já jsem se chtěl pana VK spýtať na tajnou dohodu, alebo tichou dohodu plánovačů NATO, ktorí už majú pripravené vojenské presuny a frontové línie, ktoré majú vzniknúť v šiestich štátoch v prípade vypuknutia vojny s Ruskom. Je to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a teraz sa podržte Slovensko. A čo o tom viete, pán VK? A ešte poddotaz, keď to zabudnete, tak zavolám znova o týždeň, ale čo viete o presune veľkého množstva sovietského zlata v 89. až 91. roku do Izraela? Ďakujem pekne.
3: Taky děkujeme.
0: No, já děkuju.
1: Ale jakmile perfektní dotazy, ano.
0: No, samozřejmě. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sionu v Londýně u National Bank of England. Tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy, takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England. A Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli. To znamená do izraelských bank. A mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu, jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo, pokud máte nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu, pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo? To znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí, se plánuje, jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i, no, nepřekvapuje, no, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehr o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že je třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska, je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané. Jestliže střílíte britské rakety, britské drony, západní, evropské, německé, to je jedno, do Ruska, na jejich ruské rafinérie, na jejich ozbrojené síly, na jejich paneláky, na civilní cíle, v nějaké chvíli bude muset Rusko atvičáť. To bude muset odpovědět. A na, oni to vědí, ti, kteří chystají těchto šest zemí toho centrálního velení takzvaného, oni tomu říkají, nebo Rusové, toto už mají název, takzvaný Evropský front, který bude mít velení v nárazníkové oblasti onoho konfliktu. To znamená pobaltské země, Polsko, na jihu, Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají, protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. Jestliže děláte všechno proto, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesů velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali proto úplně všechno, tak i nakonec se jim to povedlo. A oni se celou

0: Chcem sa len poďakovať vedúcemu kolotočov a celému support SBS, Plzeň a tak ďalej. To, že ľudia si neuvedomujú, v čom sme a ako sme na tom, bohužiaľ je to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu majetky a mami, staré mami, otcovia, céry, synovia o otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Veľmi si vás za vašu prácu. Ďakujem.
1: Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou ďalší telefón. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
2: Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska, práve si ešte ukladám drevo v pivnici, pripravujem sa na zimu, bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe, aký je jeho názor. Ináč, ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čaká ma na poličke Kanon okulty. A veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane ľudstvenosti Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor proste na túto politickú stranu Republika?
1: A to je, jestli mohu vedieť, sám nevím, kde to je, to je na Slovensku nebo niekde inde?
2: Prosím?
3: Samozrejme, to je na Slovensku, ale spíš proponenti, kto figuruje v rámci té strany třeba nejaké známe osobnosti v nás, v Česku, kde sa o tom nevidí naši posluchači niekteří, kdo třeba figuruje v té strane nejaké hlavní postavy třeba?
2: Ja si myslím, že sú projektom do budúcna Medzimoria. Preto by som sa chcel opýtať, či s tým súhlasí pán Veka, alebo nie. Ďakujem.
3: Dobrá.
1: Tak jo, tak jo, tak naschle.
4: Tak. No, ja ďakujem za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstate asi jakoby ta nejprogresivnější, než to slovo používat, pro stranu, která je do vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který z největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří. No, to by bylo nošení vody do mlýna, nebo vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě,

0: znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného Trojmoří a lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož, jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padnou, že padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byl to taková představa Velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tedy vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné, prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní části Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená, i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině, a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako protiválce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny strany, které jsou pronárodní, jsou vlastenecké, se chtě i nechtě stanou součástí projektu Intermarium. Proč? Z jakého důvodu? No, protože země, které nechtějí válku s Ruskem, jsou automaticky součástí projektu Intermarium, blokačního mechanismu globálního prediktora. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká dlouho, ale stále čeká, tak prosím.
2: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl takový dotaz na alternativních serverech. Koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie. Pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle tom mluví, říká, že vlastně George Scherf starší a mladší jsou dnešní Georgeové Bushové, který sedí vlastně, nebo seděli jako prezidenti korporace USA, a v podstatě to byli jako německý špioni. Tak jestli by tohle mohl pán VK okomentovat, a ještě jestli bych mohl okomentovat to, že vlastně tahle ta fotografie, pokud je pravdivá, tak nabízí podporu té teorii, že vlastně nacismus byl dvouproudej, jeden proud byl vlastně pro široké masy, kam mohl se člověk dostat, a ten druhý proud, ten rozhodující, byl vlastně spřízněný krví a tam vlastně se člověk dostat nemohl a vlastně, jo, teda chci, jestli by to mohl komentovat, děkuju.
1: Tak, prosím.
0: No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, nezaměňovat fašismus a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže ilumináty. To je, prosím vás, to je zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých loží. Takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti. Lóže iluminátských organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých lóží, židokřesťanských velkých lóží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. Je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé. Okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos. Ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tedy globálního prediktora. To je důležité, protože těhleti osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lože, jejich skupiny. Proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těchto okultních organizací, tak všechny prosazovali v podstatě cíle, které měly de facto posilovat roli v takzvaném světovém uspořádání původního systému globálního prediktora, systému Pax Americana, který se ale globalistům samozřejmě vymknul spod kontroly. Že tu už jsem o tom psal několik článků, proč se globální prediktor rozhodl zlikvidovat systém Pax Americana, z jakého důvodu, jenom velice rychle, rozhodl se proto ze stejného důvodu, z jakého se rozhodl zlikvidovat Sovětský svaz. Protože bipolární rozdělení světa, to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy, Pax Americana, východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká, tak prosím.
3: Dobrý večer. Ja keby som mohol ešte nakrátko povedať, podľa môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobre, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom tie rakety, ktoré ide Turecko dodať Ukrajine, tak tie ATAK MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu. A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, ten projekt Intermaria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už z roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
1: Dobře, díky.
0: No, dobře, ďakujem za dotaz. Děkuji za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unií. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, On tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit mobilizaci. Nedostatek. A tohleto je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to 4 vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No, protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky, politicky, ekonomicky postupně se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domu Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku. Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora. Ten druhý plán je v podstatě na druhém místě. Ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. A teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšalach a Redim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek. Lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po nějak několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhují někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako, že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšela Charedim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. Tam to máte více rozepsané. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volající.
4: Ano, jo, posledního posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
1: To uteklo, tak prosím.
5: Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický. Zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stovačva. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takovej biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás a technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom Intermariu, kdyby tohle neklaplo, co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v té náručí na to, jako v té expanzi na to Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby možné útočiště, které je mimo NATO, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako tím odvodovým příkazům a spol, ale mohl prostě se s tady má spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
1: Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
5: Dobrý, děkuji.
0: No, já děkuju za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler a víte, jakou měl původně národnost. Jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unií, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svou neutralitu rezignovat. Takzvaně v duchu tradic. Že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuju za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože Neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla Zakarpatská Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se s vámi se všemi loučím.
1: Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost s prominutím, takže už je to dost. Jo? Tak asi tak.
0: Takže je třeba zase, aby zase svítilo.
1: Aby zase svítilo. Už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
4: Tady zatím tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení. Já si nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce, s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé, s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená, nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím.
0: No, já bych tomu řekl jenom, že aby jsme jako neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů, 25 až 55. Všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50-55 let a vycházeli v době ze systému armády z čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let. To znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků. Měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev. Prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik, někde by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobností ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znovu zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní, už nemá nikoho, ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní. Zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách, nějakými průniky malých ozbrojených skupin. A takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet 1, 2, 3 kusy propagační, někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobnosti by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek, ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu, do jeho chřtánu, by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju, a potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině, malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech. A válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
4: Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic, všichni hezky děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím.
6: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný, příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní studenou sprchu od pana profesora Staňka, která má dneska totiž s panem profesorem jsme se rozhodli, že nebudeme nic skrývat a proto jsme už vlastně do názvu dali úplně všechno. Tenhle pořad se jmenuje Co bude, až nebude? A nebo jak bude, až nebude? Ale co nebude? Tak to se máte teda na co těšit. Pane profesore, vítejte, krásný večer přeju.
1: Krásný večer přeju všem lidem. Můžeme jít na to.
0: Můžeme jít na to s plnou polní. Já jsem tady, je nás tady docela dost, teda hodně, a já se sám moc těším na to, až dostaneme dávku informací, kterou pro nás máte připravenou, protože to, co vždycky tady probereme, tak s nějakým zpožděním se občas někde objeví, ale ne na mainstreamu, ten dělá, že nic takového neexistuje. Tady všude všichni jedou plnou parou vpřed, ještě kolem Bílých skal a v první třídě na Titaniku se ještě tančí a přitom nabíráme vodu, že jo. Tak pane profesore, nebudu zdržovat, je to vaše a moc se těším.
1: No, v současnosti se hodně diskutuje o vývoji na Blízkém východě. Mluví se o tom, jak bude pokračovat konflikt mezi Izraelem, Spojenými státy a Iránem. Mluví se o novém třístranném paktu mezi Tureckem, Pakistanem a Saudskou Arábií. Mluví se taky o tom, jak se vyostřuje situace v Jihočínském moři a podobně. A pak tady máme teplo a sucho a evropský kontinent zažívá prý neočekávaně vysoké hladiny, které nikdy nebyly a podobně. Tak pro ty klima alarmisty bych chtěl upozornit, podívejte se prosím na takzvané hladové kameny v Německu z roku 1814, 27, 54, 1904 a podobně. A zjistíte, že ten nízký průtok všech řek není výjimečný, že tady to bylo už opakovaně a to sucho bylo strašné a ty teploty byly strašné a podobně, takže prosím vás, žádné řeči o tom, že produkce CO2 a prdění metánu způsobuje tyhle ty extrémní teploty. Druhá zvláštnost, potichonku, polehonku začíná vylézat, jak se říká, z komory jeden problém a to jsou potraviny. Teď jsem četl zprávu právě evropských orgánů o tom, jak sucho a teplo radikálním způsobem znížilo produkci některých produktů. Samozřejmě můžete říct, že artičoky nejíte, tam je produkce menší o 80%. Nejíte taky boby a některé další věci, 60%, nebo hrách, 40% nižší úroda. Ale musíme si uvědomit jednu základní věc. Všeobecně dochází ke snížení výnosů všech polnohospodářských plodin o 20, 30, 40%. A problém totiž není jenom ta teplota a sucho, ale taky to, že zmizela vzdušná vlhkost a dochází k obrovskému vysoušení velké části Evropy. Když ještě před 20, 30 lety se zjistilo, že ve východním Španělsku v oblasti horstev na hraničících s Francií, Pyrenejích, došlo k vylidňování mnoha oblastí, protože se ztratila voda a nebyla voda nejenom pro lidi, ale ani pro dobytek, ani pro pěstování rostlin a podobně, tak se to bralo jako okrajový problém. Najednou zjišťujeme, že problém s vodním potenciálem je v celé velké Evropě, že dokonce největší švýcarský ledovec se za posledních 30 let zkrátil o 8 kilometrů. Zjišťujeme, že ledovce v Rakousku radikálním způsobem tají, což způsobuje nejenom problém vodních elektráren, ale taky skutečnost, že Dunaj dostává podstatně menší dávky, protože nemá se co topit. No a najednou zjišťujeme, že všechny velké evropské řeky, jako je Dunaj, Rýn, Ebro, Sena a podobně, mají obrovské problémy s vodou. A k tomu přistupuje základní skutečnost. Jestliže se radikálním způsobem snížili nasycenost půdy vodou, dochází k výraznému snížení výnosovosti potravin. A geniální Evropská unie, která uzavřela dohodu s Mercosurem, jenom na jedno překvapení zjišťujeme, že sucho postihlo taky Brazílii, Argentínu, že najednou ty stavy skotu se musí zmenšovat, protože není voda pro ten dobytek, že najednou produkce soji nebo dalších obilovin v Brazílii radikálně klesla o 20-30%. No a pak si říkáme, no jo, dovezeme to z Afriky, jo, to tropické ovoce a podobně. No jenom, že sucho postihlo taky africké země. A tahle ta změna proudění vodní páry, která je skutečným skleníkovým plynem, změna směru pasátu, působení El Niño, které se považuje za extrémně silné, a skutečnost, že Středozemní moře je ohřáto na maximální teplotu, konec konců od Sicílie až po Gibraltarský průliv je teplota více jak 30 stupňů vody a v Tichém oceánu je to 22,5 stupně, což je podstatně více, než je obyčejný průměr. A co je problém? Taky se ohřívají nižší spodní vrstvy vody v Tichém oceánu. A najednou zjišťujeme, že ten problém s potravinami, které jsou přece vždy dostupné a vždy je jich dost a nemusíme se obávat o potraviny, je najednou ještě umocněn další věcí, o které se tichouce nemluvilo. Hormuzský průliv a jeho uzavření znamenalo také výrazné omezení vývozu močoviny. Močovina je základem pro výrobu umělých hnojiv. A jelikož jsme velice důslední v odmítání umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak najednou zjišťujeme, že skutečně jaksi nemáme dost hnojiv. Minule vzpomínaná výzva Evropské unie, aby zemědělci hnojili kravským hnojem, no tak když jste předtím geniálně omezili stáda skotu, aby neprděla metan, a teď přijdete s nápadem, že budeme to hnojit lidskými exkrementy a močem, tak je sice velice pěkné, čím to chcete hnojit, ale problém je v tom, že je voda je životodárný fenomén, který musí zabezpečit rostlinnou říši. A z toho všeho najednou vyplývá skutečnost, že těch potravin nemusí být dost. Přidejte k tomu skutečnost, že díky uzavření Hormuzského průlivu dochází k výraznému navyšování cen ropy. Ropa Brent se nyní pohybuje kolem $90 za barel. U některých druhů ropy je to už více jak $100 za barel, což nevyhnutně povede k zdražení transportu potravin, když budou. No a samozřejmě tohle to všechno pak vyústí do toho, co avizuje již Evropská centrální banka. Jednotlivé země budou muset počítat s výrazným navýšením cen potravin. No víte, když zdraží televize nebo zdraží auto, tak je to sice nepříjemné, ale není to katastrofa. To nekupujete každý týden. Ale když vám zdraží potraviny, pak to znamená inflační kolotoč, pak to znamená zvýšení úrokových sazeb a pak to znamená pro paní Lagardeovou v ECBčku veliký problém, ale ten problém se taky týká národních bank a podobně. No a to v konečném důsledku všechno vyústí do dalšího problému. FAO tak nenápadně konstatuje, že ale ty miliardy tun potravin, které se zničí, nerozdají, možná by se měly rozdat. No jenom, že to zase nepůjde, protože tichá koncentrace úrodné půdy, například Bill Gates vlastní více jak 70% úrodní půdy ve Spojených státech, pak to narazí na jeden problém. Tihleti velcí vlastníci chtějí mít zisk. Business. A v tomhletom ohledu ještě přistupuje další faktor. Ukrajina vyvážela miliony tun obilí a rostlinných olejů, vydělávala na tom jenom u obilí kolem $20 miliard ročně, u těch rostlinných olejů kolem 4 až 6 miliard dolarů ročně. A důsledná práce ruských ozbrojených sil zablokovala vývoz obilovin a rostlinných olejů z Ukrajiny. Tím pádem nejenom poškodzuje rozpočet ukrajinský, ale taky zásadním způsobem znižuje dostupnost tohoto obilí, které zatím je zhenie na skládkách, není ho možné vyvést. A to se taky projeví jako obrovský problém nedostatku potravin na světových potravinových trzích. No a můžeme se dostat velice rychle do zvláštní situace, ve které najednou zjistíme, že ta pravidelná dodávka potravin a produktů zpracovatelského, zemědělského průmyslu a podobně najednou vyschne. A budeme mít suché nejenom řečiště jednotlivých potoků a řek, ale najednou budeme mít i suché dodávky potravin. A někoho z toho pak napadne, no jo, kurňa, poprvé nebudou, podruhé ty, co budou drahé, a po třetí, může se stát, že právě zásobování jednotlivých oblastí nebude mít stejnou úroveň. Budou metropolitní oblasti, které budou zásobovány potravinami více, a budou ostatní oblasti, které budou mít menší zásobování. A tu si najednou vzpomeneme na naše rodiče a prarodiče, kdy Československo bylo potravinově soběstačné a kdy ty zemědělci vždycky vyprodukovali dost potravin pro obyvatelstvo. A začneme si klást otázku, kurňa, jak je to možné, že tehdy jsme byli plně soběstační a nyní ve vyspělé Evropské unii najednou budeme mít problém s potravinami. Někdo prohlásí, ale ne, to jsou poplašné zprávy, potraviny vždy boli a budou. No tak otázka je, jestli budou, a otázka, za kolik budou. A tohleto všechno se kumuluje právě tím, že se to děje ve stejném časovém úseku. Zastavení dodávek umělých hnojiv, výrazný nárůst teploty, souběžně obrovský nárůst sucha, ztráta vzdušné vlhkosti, postihující většinu producentů na planetě. A jelikož jsme důslední proti Rusčí, tak Rusko, které bylo největším vývozem obilovin a pšenice, samozřejmě nebudeme od nich kupovat, abychom podporovali rusko válečné snažení. Takže najednou zjišťujeme, že jaksi ještě jsme se nenaučili žít z prány, ještě pořád potřebujeme nějaké ty obiliviny, těstoviny, maso, drůbež a podobně. A teď si vemte jenom skutečnost, že dochází k obrovským problémům například v drůbežářském průmyslu. Krmiva nejsou, voda není. A už to začíná ohrožovat velkou část hydinářského průmyslu. A samozřejmě tak si řeknete, no tak já se vykašlu na řízek z kuřete, nebudu mít slepačí polévku, ale dám si nějaký steak z brazilského nebo argentinského masa. A najednou zjistíme ke svému překvapení, že ani ten steak nebude, no tak se obrátíme na sojové maso. A k našemu překvapení najednou zjistíme, že ani ta soja a to sojové maso není. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme jíst umělé maso. No, bude si Bill Gates mnout ruce, protože investoval desítky miliard do výroby umělého masa, které nešlo na odbyt. Teď najednou by mělo jít na odbyt, jenomže ti mrcha lidé to maso uměle nějak nechtějí. No a tak vzniká zapeklitá situace, že nemusíme mít vodu, nemusíme mít potraviny, elektřinu spotřebovává ve stále větší míře cloudová úložiště dat a umělá inteligence a technologie smart a podobně. No, tak se asi vrátíme do 19. století a pro jistotu si začneme pěstovat na zahrádce brambory a zelí a pak taky nějaké to ovoce a podobně, jenomže jak to budeme chtít pěstovat, když nebude voda? No, a hned se objeví úvahy o vodozádržných opatřeních, budování hrázek na jednotlivých potocích a řekách, o tom, jak budeme vytvářet retenční nádrže a podobně. No, ono by to v situaci velikých srážek fungovalo všude. Ale jelikož například na Slovensku jsou srážky trvale koncentrované na nízké Tatry a části vysoké Tatry, ale ostatné části území mají minimální srážky, například 2-2,5 měsíce nespadne ani kapka, no tak v těch oblastech asi nebudete dělat vodozádržná opatření, protože nemáte co zadržovat. A spíše se budeme muset vrátit k zavlažování polí a k tomu, co bylo ve skutečnosti největším vývozním artiklem Izraele. A paradoxně nebyly to zbraně, ale bylo to vývoz vodárenských technologií a jejich řízení. Málo kdo si uvědomuje, že ještě před zahájením velikých operací proti Iránu velkou část vodárenských systémů v Iránu spravovali experti z Izraele. A že mnohé teritoria, například Teherán, se dostávali postupně do oblastí, kdy nebyly vodní zdroje. A někdo si vzpomněl na Kapské město, kde již dlouhá léta mají vodu na příděl, protože vyschly hlubinné zdroje. No a najednou si nechceme uvědomit tu elementární věc, voda je základ života. No a když budeme tak hloupí a tupí a neuvědomíme si, že například schopnost půdy zadržovat vodu je klíčovým parametrem pro udržení dostatečných zásob podzemních zdrojů vody, no tak pak se nám může skutečně stát, že budeme jako v tom Kapském městě nebo v některých částech světa, kde je voda na příděl, dostanete jako obyvatelé jednu lávinku s jedním litrem vody na den na všechny činnosti. No ale opět bych byl označen za katastrofického prognostika, takže nebudeme to brát až takhle děsivě. Ale vzpomeňte si, vážení občané, na zkušenosti Japonců po fukušimské katastrofě. 3/4 roku se obyvatelům vydával 1 litr vody na osobu a den, kdy voda nebyla kontaminována. Proč to vím? Protože dcera byla 20 let v Japonsku a žila právě v těchto oblastech. Zkuste si představit sebe sama, ne jak napouštíte bazén, ne jenom jak umýváte auto, ale jak dostanete 1 litr vody na osobu a den na všechny činnosti, které potřebujete pro svůj život. No a to je varování ještě významnější. Jo, můžu se v těch potravinách uskromnit, snížím kalorický příjem, budu šetřit s potravinami. Ale jak je známo, bez vody člověk nevydrží déle než 3 dny. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme mít technologie, které vyrábějí vodu ze vzduchu. Technologie, které se zkoušely například na Saháře, které dokážou produkovat určité množství vody z vzdušné vlhkosti. Jenomže při 40 nebo 45 stupních tu vzdušnou vlhkost tam nebudete mít. No a jako poleva na dortě pak najednou zjistíte, že ty jaderky byly skvělé, jenomže mají chlazení vodou. No a ve Francii museli omezit činnost jaderných elektráren ne proto, že by bylo málo vody, ale protože snížený průtok řek, ze kterých se brala voda, vedl k tomu, že tu vodu teplou, kterou vracíte zpátky do vody, byla tak teplá, že ničila živočišné druhy a většina francouzských reaktorů nemá chladící věže známé například z Temelína nebo Mochověc nebo Jaslavský Volnic. A v tomto případě ta velice teplá voda zlikvidovala flóru a faunu v francouzských řekách. No a nebudeme samozřejmě mluvit o tom, že v Rumunsku vyhodili část koryta Dunaje, aby odvedli vodu na chlazení jaderné elektrárny, že Maďaři se snažili potopením několika člunů změnit tok Dunaje, aby bylo dost vody. No a najednou zjišťujeme, že ta proklínaný Nadmaroš a ta naše vodní elektrárna

0: nebude, tak nejenom nebudete mít co pít, ale s prominutím nespláchnete ani záchod a pak můžete čekat jenom další nemoci a všechno ostatní. A tahle ta provázanost krizí se ukazuje jako nesmírně silná. A normální člověk by uvažoval, že v takovéhle situaci začnou lidé přemýšlet rozumně, vrátí se k takzvanému zdravému rozumu a začnou zvažovat reakci na tuhletu změnu přírodně prostředí. No ale když se podíváte na naše politické elity a když se podíváte na Brusel, ale i další země, no tak si říkáte to známé české potěž pambu.
1: Tak vám teda pěkně děkuju, pane profesore, na začátek. Každopádně takhle, já bych to až tak černě neviděl, protože spáchovat...
0: Černá barva se minula, pane Bureš, takže musíme to vidět v odstínech černé.
1: Budeme to vidět i třeba v odstíne hnědé, protože vy jste sám říkal minule, že vlastně, a tím se právě hodně ušetří té vody, když budeme ty exkrementy sbírat a skládat, a potom nosit na pole zemědělcům, tak vlastně nepotřebujeme je splachovat, že jo, s bůdarma takhle do toho.
0: Jo, jenomže ruky si musíte umýt, nebo byste měl představu, že pak vám bude lépe chutnat?
1: No dobře, ještě to nemám domyšlený úplně, ale základ není úplně blbě, ne?
0: Jo.
1: Na druhou stranu, například Česká republika, co se potravin týče, tady bych byl taky v klidu, protože podle oficiálních údajů máme zásoby potravin na 1,5 dne.
0: A... No vidíte, tak ještě, že máte tak velké zásoby. A co byste řekl na to Polsko, které má zásoby na 2,7 roku? No, pak bychom měli udělat nějaký zábor polské území a těch zásob, ne?
1: Já bych řekl spíš napravit historické křivdy a najít si nějaký důvod, proč tam vlastně jdem. Nejenom se nažrat, ale nějakou vznešenou myšlenku by to chtělo. Ale každopádně je to neuvěřitelný, že vlastně zatímco my tady na alternativě, konkrétně vy, pane profesore, ale třeba pan docent Pokorný a další, dlouhodobě upozorňujete právě na tenhle ten fenomén, že to prostě nastane, to přijde, ne, že to může přijít, ale že to je vlastně de facto daný, že to je jednoduchá trojčlenka, prostě udělali jsme jako tady v Unii, jako lidi, prostě spoustu různých ne úplně přívětivých zásahů do přírody a věci prostě dopadly, jak dopadly a už dopředu, když například se nechala sežrat kůrovcem Šumava, tak skuteční odborníci upozorňovali na to, že to bude mít přesně tyhle negativní důsledky, že nebude déšť, že nebudou srážky, že to prostě všechno půjde do kopru, že se tady stane poušť. Byli vysmíváni a dokonce jsou vysmíváni do dneška, ale věci se skutečně dějou. Proč? Na jednu stranu, pane profesore, tyhle ty politici, elity v Bruseli a vůbec, ale i jako národní vlády s tím jako nic moc nedělají s tím fenoménem. Ale na druhou stranu, vy sám jste na to upozorňoval a dneska už se to stává věcí veřejnou, že velký investoři investují právě do zdrojů vody, která nově, že jo, má být oceňována tržní cenou, nikoli jako, že jen tak voda z bůdarma bude pro všechny a dost. Jak to jde dohromady?
0: No je to velice prosté. V tichounku, polehounku a přitom, že většina lidí přemýšlela nad dovolenými a podobně, tak proběhl dokončený proces financializace přírodního prostředí. Takový vznešený terminus technicus. No a financializace přírodního prostředí znamená, že voda, půda, lesy a dokonce vzduch by měl být obchodován ne jako veřejný statek za nějaké symbolické ceny, ale měl by být obchodován přes kapitálové trhy na základě dopytu a ponuky. Možná jste četli před měsícem veliké vystoupení v rámci Světového ekonomického fóra,

0: probírali skutečnosť, že nárok na vodu není lidský nárok. Nemáte právo na vodu. Máte právo na to, aby ste si koupili isté, řekneme, množství vody podle trhových cen na kapitálových trzích. Investoři na tom vydělají, čili už není jenom to, že například Veolia ovládá vodárenství v České republice, ale už to bude přímo z množství vody bude přinášet zisk. No a samozřejmě, když se stanoví jisté takzvané objektivně nutné množství vody na tu hlavu, no tak když budete mít větší spotřebu vody, no tak si budete muset koupit další a další množství vody, což samozřejmě má zdůvodnění v tom, že podle průzkumu Eurostatu zjistilo se, že zhruba 25 až 28% vody se v průměru ztrácí netěsností, poruchami vodárenských systémů a ostatními skutečnostmi. No, to je sice pěkné, ale když tomu přidáte skutečnost, že my jsme díky chemizaci prostředí kompletně zdevastovali půdní mikrobiom, znížila se schopnost půdy vázat vodu. V konečném důsledku to vedlo k tomu, že například paradoxně, poslední výzkum německé a japonské, bakterie, které jsou v suché půdě, jsou podstatně rezistentnější na antibiotika jako normální bakterie. Takže máte další takový zvláštní problém. Další problém máte, že sucho a extrémní teplota vede k změně biodiverzity, a to flory i fauny, a objevují se živočichy, které v našich podmínkách nebyly. Jako ten pavouk, takzvaný rohovej japonský pavouk, který je sice malinký, není agresivní, ale když se vás pokouše, tak začne nekroza v místě vašeho pokousání, vaší kůže. Objevují se tady další druhy, které začínají požírat všechno kolem. A to se ještě nebavíme o těch černých speciálních mravencích, které se již objevily ve Francii a v Německu, který požírají kabely. I optické. Možná nemají rádi internet. Nevím. Ale v každém případě objevují se nové živočišné druhy, teď například nejnovější je mořské pláže, jsou v Evropě, v Španělsku, Francii, zamořený zvláštním druhem dalšího živočichu, který vypadá tak modro-fialově, vypadá to jako takový průhledný balonek, jenomže má chapadla dlouhá 30 metrů a kterých požahání je mimořádně bolestivé a způsobuje obrovské zdravotní problémy. No a tohleto všechno je jedna stránka procesu. Ale druhá stránka procesu, když vezmete Čechy, odhad je 60 miliard kubíků spadne na Čechy ročně. 20 miliard zadrží současný stav půdy a ostatních věcí. 40 miliard odteče. Kdybychom vrátili mikrobiom, přesně tak, jak ten projekt dělala Zemědělská akademie v Praze, kdybychom vrátili mikrobiom v českých zemích do původního stavu před 100 lety, zadržela by půda 40 miliard. Pouze 20 miliard by odteklo. Další věc, která tady je, jestliže půda není nasáklá vodou, dochází k zvýšení půdní eroze, především ve vazbě na svrchní úrodní část půdy a větrná eroze odstraňuje tuhletu kvalitní spráž. Poslední analýzy Eurostatu ukázaly, že Evropa ročně ztrácí kolem 1,4 až 1,6 miliardy tun spráši. No, když vám zostane jalová půda, tak na té jalové půdě, i když budete mít vodu, asi moc nevypěstujete. A je třeba mít na paměti skutečnost, že přírodními procesy 1 cm spraše se tvoří 8 až 10 tisíc let přirozeně. No a tohle to je další fenomén problému potravin, pěstování obilnin a tak dále. No a samozřejmě teď se přichází s geneticky modifikovanými potravinami, protože jsme vytvořili nové druhy obilovin, které jsou odolné vůči suchu a je to přímo skvělé. Jenomže ten problém geneticky modifikovaný potravin je v tom, že vy osivo z dané úrody nemůžete použít jako osivo příští rok. Musíte koupit nové osivo. A musíte koupit taky speciální ochranné prostředky, jako je glyfosát a podobně. No a čirou náhodou všechny tyhle ty patenty od Monsanta skoupil Bayer, který je hlavním vlastníkem všech aspektů ve vazbě na geneticky modifikované potraviny. Geneticky modifikované rostliny. No a samozrejme môžete to vyriešiť tým, ako Európska únia, kedy máte dvie hladiny geneticky modifikovaných potravín, tak tú spodní, první hladinu pro istotu už ani nebudú označovať ako geneticky modifikovanou, aby zbytečne nedráždili lidi. Takže pouze tá vyšší koncentrovaná hladina bude označovaná ako GMO. No paradox je, že skutečnosť, že voda je kľúčovým parametrem života, ako kdybychom nechápali. Na jednu stranu klidne postavíme sídlište v undulačním území, ktoré je zaplavováno pravidelne vodou na jaře a divíme sa, že si ty povodne opakují. A na druhej strane necháme tú vodu odtéct, říkame si skvěle, uděláme rýchle betonová koryta, nech co nejrýchleji sa tej vody zbavíme, no a pak sa divíme, že sa krajina vysouší. Jako kdybychom vůbec nechápali, že ty meandry řek měly svůj smysl, že ty rašelniště a ty mokřady měly svůj smysl, protože bázali vodu, byly to systémy i vyrovnávání potřeby vody. Ale ne, my přece poručíme v vodě i dešti a budeme v Budapešti a jednoduše se díváme na to, že nakonec Dunaj má hladinu v Budapešti 33 cm a objevují se vám tam potopené německé lodě z druhé světové války jako turistická atrakce. No možná na tom Maďaři jako turistická atrakce něco vydělali, jenomže problém v Pakši, v té jadrovce měli schlazení těch reaktorů. No a když tohle to všechno víte, pak si vzpomenete na nejnovější čínský vynález, jaderné reaktory, které nepoužívají na chlazení vodu, můžete je postavit na poušti, již jsou jako prototyp kompletně vytvořeny od jaderného reaktoru přes turbinovou část až po vlastní produkci elektřiny a Číňané je staví na poušti. Možná bychom měli uvažovat nad tím, že tyhle ty technologie by se měly postupně rozvíjet i v Evropě. No ale zatím je to všechno takové zvláštní. Na jednej strane si chceme vrátiť do rozvoji jadernej energetiky. Super. SMR, malé modulárne reaktory, super. Hovoríme o tom, že jaderná fúze bude rýchle zvládnutá a vytvoříme niečo ako energetický zdroj, ktorý je na slunci. Ale na druhej strane, väčšinu vyrobené elektriny dokonce chceme minúť na cloudová úložište dát, chceme minúť na použití technológií smart, a chceme použít na rozvoj umělé inteligence. Ale když si vemete, že se objevují obrovské rozdíly, v jedných regionech je obrovská srážková vlna, 100-200 mm, v druhé oblasti jsou totální sucha, tak rozum by velil převádět vodní zdroje z přebytku do oblasti, kde je vody nedostatek. Jenomže ta voda nepoteče samospádem, protože asi nebudeme opakovat stavbu římských akvaduktů, ale budeme potřebovat čerpadla. No a čerpadla, jak je známo, běží na elektrickou energii. A nechci být špatný prognostik, ale velice rychle se můžeme dostat do situace, ve které budeme v dilemě. Buď nám budou běžet cloudová ložiště dát pro umělou inteligenci, anebo nám budou běžet čerpadla, které budou přečerpávat vodu z oblasti, kde je její přebytek, do oblasti, kde je její nedostatek. No a když se podíváte na nejenom Evropu, ale podíváte se na celý svět, tak najednou zjišťujete, že oblasti jako Atacama, kde bylo 16-18 mm srážek za rok, jsou najednou zaplavovány vodou. Vidíte ledové řeky v arabských zemích na poušti. A na druhé straně vidíte evropský kontinent, který vysychá a už tady budou meteorologové děsit tím, že budete mít sucho druhého stupně a třetího stupně. A nikdy to nebylo s drobnou douškou po dobu měření, tedy posledních 100 let. A pak najednou zjištěme, že ti naši předkové dávno ukládali do toků řek hladové kameny a varovali před skutečnostmi, které se stávaly pravidelně. Jedna drobná douška zajímavá. Japonsko-francouzský výzkum dospěl k zajímavému závěru. Nyní se budují větrné parky 40 až 60 kilometrů od pobřeží. No, ale ti potvorští výzkumníci zjistili, že větrníky způsobují změnu proudění vodní páry, odpařování vody z oceánu a nesměřují tyhle ty oblaka a tahle ta vzdušná vlhkost na pevninu, ale směřují dovnitř oceánu, což zase přispívá k suchu. No a přidejte k tomu poslední pikošku, frakování plynu a těžba frakování, kdy natláčíte vodu do podzemních slojů a vytlačujete plyn a podobně, tak kromě seismicity území zvyšuje taky obrovskou kontaminaci podzemních vodních zdrojů chemickými látkami a v konečném důsledku, jak tam budete chtít natlakovávat vodu, když nebudete mít vodu ani na povrchu. No a tak to máte přesně, jak jste se ptal, pane Bureš, máte podivný svět. Na jedné straně veliké elity budou říkat, jak potřebujete vodu na chlazení kódových ložišť dat, protože umělá inteligence je klíčovým parametrem budoucí společnosti a její prosperity. Na druhé straně zjišťujete, že bez vody nebudete mít potraviny. No a pak tady přistoupí poslední aspekt. No, ta voda bude diferencovaně rozdělována na povrchu planety. A měl byste tedy uvažovat o tom, jak spolupracovat v oblastech, kde je přebytek vody a oblasti, kde je nedostatek vody. No a taková pikoška, asi v Evropě nebudeme opakovat projekty Saudské Arábie, která předpokládala, že by přivlekli z Antarktidy obrovské ledovce a ty ledovce, jak by se postupně rozpouštěly, tak by vytvářely vodní zdroje pro obyvatelstvo a zařízení v arabských zemích. Jednak protože přeprava těchto ledovců přes oceány by byla asi šíleně nákladná. A druhá věc, klimaalarmisté tvrdili, že již Severní oceán bude bez ledu a bude to tam všechno čisté a led zmizne a bude tam vysoká teplota, vymřou ledoví medvědi a podobně. A najednou obrovské průzkumy ukázaly, že ten led nemizí, naopak ho přibývá, že ten led funguje perfektně a možná někoho napadne, že to nemusíme přivážet z Antarktidy, ale budeme si vozit ledové kry z Severní ledového oceánu, abychom měli vodu. No a pak budete možná si v restauraci připíjet ne alkoholem, ale vzácnou tekutinou zvanou H2O.
1: No, pane profesore, právě já si myslím, že to bude docela oříšek, protože dneska se tý umělý inteligence ptáme na ledacos, tak potom, když se jí budou ty elity ptát, jestli teda nechat vodu na úložiště dát, anebo teda ji rozdat chudým, jsem zvědavej, co nám ta AI poví. A nebo právě proto se to potom bude dělit tak, že kdo na to má a zaplatí, tak ten tu vodu dostane. A kdo nemá, tak prostě mít nebude.
0: Má smůlu.
1: A vlastně Hergot, a já teď nevím, která to byla ta ekonomická teorie, to nebyl Keynes, ne, nebo jo? Když nemáte schopnosti se uplatnit ve společnosti, tak prostě zahynete. Tak asi jo, to bude...
0: To je darwinismus v praxi, je to Malthusova teorie. Jo,
1: děkuju.
0: A když tedy jaksi nejste movitej, ano, tak co tady vůbec děláte? No a bude to velice zajímavé, protože všimněte si, jak se objevují v médiích úvahy, jo, staří lidé, ty tady jenom spotřebovávají, nic neprodukují a vůbec zasmradzují tady celé to prostředí a víte co, neměli bychom jim vzít jenom volební právo. Měli bychom jim doporučit eutanazii a kdyby náhodou nebyli ochotní to udělat dobrovolně, tak jim pomůžeme, jak nejmenovaní představitelé v Čechách prohlásili. No tak jestliže tenhle ten pán je trošičku inteligentní, tak asi by musel vědět, že německý systém Mittelstandu je založený právě na spotřebě lidí na 65 let. Jenomže tomuto pánovi to asi vůbec nedochází, protože tyhle ti lidi ne, že neprodukují, ale vytváří stabilní spotřebu především pro malé rodinné firmy v regionálním průřezu. Jenomže to je důkaz toho, že nejenom, že si neuvědomují tyhle ty lidi, že budou taky za 10-15 let staří a taky bude někdo po nich chtít, aby spáchali eutanázii. Ale druhá skutečnost, že ta společnost je schopna přežít pouze, když prochází mezigenerační výměna zkušeností, schopností a informací. Já vím, že mladí to budou nejraději slyšet, vždycky mladí bylo v kontradikci s rodiči a se starými rodiči, jenomže to, co se děje teď, když jsem se díval na ten pražský průvod Pride a viděl jsem tam ty zvláštní, no, nazvěme to entity, tak jsem si řekl, no, potěš pánbu. A ti staří lidé, kteří měli ty zkušenosti a kteří měli informace a poznatky, to nebyla náhoda, že v každé normální společnosti rada starších byla tvořena právě z těchto lidí, protože mali za sebou obrovské zkušenosti života, které byli schopni zobecnit. No a nic ve zlém, mládí není ani zásluha, ani předpoklad, ani odbornost. A tenhle ten problém skutečně může velice rychle gradovat, protože když nebude dost vody, tak někdo prohlásí, no, podívejte, vody je omezené množství, mladí potřebují vodu pro sebe, tak ať ti staří tady již nezavadí. A to může velice rychle převést do konfrontace mezi mladými a starými. Ostatně, kdo je starý? Chcete tvrdit, že stará je ta 117 letá nejstarší obyvatelka na planetě? Nebo je starý člověk stoletý, který žije na Okinavě, je funkční, chodí dělat do zahrádky, diskutuje, střetává se s kolegy a podobně. A nebo je starý jenom 80letý, průměrný věk dožití v Evropě. A nebo jak to bude vlastně s tím, že muži se dožívají nižšího věku než ženy? No, neměli by muži protestovat proti tomu, že vlastně se umřou dřív než ty ženy, a když mluvíme o rovnosti a stejných šancích, tak by muži měli žít stejně jako ty ženy, ne? No a najednou zjistíte, že od té vody se dostanete ke struktuře společnosti a z té struktury společnosti najednou zjistujete podivný jev. Čím větší debil, tím větší politická funkce. No a samozřejmě vrcholní elitou je pak Brusel, který skutečně můžeme označit za šílený, i když těch 40 tisíc úředníků při těch jejich platech a při tom, že budou mít ty platy ještě v penzi, no tak jak si celkem lidský člověk chápe, že budou bojovat o tu zvláštní pozici Bruselu a o to, aby Brusel získával stále více a více peněz a aby to bylo stále lepší a lepší pro ně. Jenomže co ty ostatní? Těch 40 tisíc úředníků Bruselu a těch 458 milionů Evropanů. No samozřejmě musíme tam počítat taky s jistou dávkou imigrantů, kteří si tyhle ty starosti dělat nebudou. No ale v každém případě převážná většina evropského obyvatelstva by měla přemýšlet. Ale možná je právě nedostatek vody nebo potravin, nebo energie, konečně přinutí přemýšlet. I když zatím díky úspěchům vzdělávací soustavy můžeme velice rychle dospět do stavu, kdy nebude přemýšlet čím. Asi víte, že poslední průzkumy ukázaly OSN, že poprvé v historii dochází k poklesu průměrné inteligence, zatím je to pouze o 7 bodů. Ale ten trend šokoval i ty výzkumníky, protože zatím se vždycky tvrdilo, že díky technickému pokroku a zkvalitnění vzdělávání a podobně narůstá inteligence. No, tak já si vždycky vzpomenu na ten známý americký film Bratři Bros, kde jste měli speciální zařízení na deevoluci. Možná to zařízení je dodáváno gratis v mnoha zemích a osobitně koncentrováno na politické elity. Pak bychom měli vědecké vysvětlení, proč se přijímají tak stupidní nesmysly.
1: Děkuju, pane profesore. No, o tom, kam to všechno směřuje, k té digitální demenci a tak, o tom už toho bylo napsáno hodně. A mě třeba zaujala publikace, se kterou bohužel nemám nic společného, ale vydalo to nakladatelství Zakázané vzdělání. A i tady pokusím se ukázat. A ta se jmenuje, to je zajímavý fenomén, analýza, tak já to tady takhle to odevřu, analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Autorem je pan Michňuk a vydalo to teďka v roce 26 právě Zakázané vzdělání, to přeložili, a kde vlastně oni obvinují celou agendu, která k tomu vlastně dělá, ten trend podporuje, jo? Jakože to je třeba například právě vliv organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, WHO, dnes již velké části privatizované, pak další metody takzvané hybridní války ve smyslu sloganu chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti, jo, a tak dál. A oni vlastně ukazují, že ten trend té debility s prominutím je rozjetej vlastně v celý té, řekněme, západním světě a že to teda není náhoda nebo omyl, ale naopak je to kýžený vztah. A já když jsem si, my jsme k tomu tady vedli dvouhodinový tenkrát pořád jsme k tomu měli právě s panem Buskem a ještě s jednou paní, který překládali tu knížku a tak dál, tak já jsem si vzpomněl na 90. roky, jak se postupně jako likvidovalo školství tady v našich zemích, jo. A tenkrát ještě na průmyslovce blahé paměti žil, pracoval jako ředitel pan Langtaler tady ve Štětí. A on přijel z takového velkého sympózia, který pořádalo tenkrát právě ministerstvo školství a tak. Jel tam jako nadšenej tím, že teďka teda, když jsme se otevřeli tomu světu a té Evropě a teď teda přijdou ty nový trendy a tohle a teď to vezmeme perfektně do rukavu. A byl z toho úplně špatný, když zjistil, že vlastně po nich nikdo nic nechce. Že naopak jako jsme byli až moc jako nějak vepředu a teď by se to mělo nějakým způsobem jako sladit, jo, takže přibrzdit, jo, a vidíte vlastně, že dneska to, co vyleze z vysoké školy, tak starý středoškolák to předčí kolikrát svýma znalostma. Takže ten...
0: No, odpověď je prostá, pane Bureš. Já jsem léta dělal na Československém výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, to byl jediný federální ústav, který byl na Slovensku. No a kromě jiného jsme měli obrovské projekty, kdy jsme zkoumali kvalitu vzdělávání, strukturu studijních oborů a studijních zaměření na středních školách, na vysokých školách, na učňovkách a podobně. A když jsem se potkával s kolegy z jiných zemí, tak například můžu potvrdit, že z Německa cestovali lidé a zkoumali naše učňovské školství, naše střední odborní školy a byli unešeni tou úrovní. Ať vás všechny trafí šlak, který na to nadáváte. No a právě naopak ten systém duálního vzdělávání pak přenesli do Německa a začali ho kopírovat. Skutečnost, že každý velký podnik měl vlastní učiliště, které připravovalo specializované kádry a ty kádry měly jistotu zaměstnání, ale zároveň dostali specifické odborné vzdělávání. To přece bylo skvělé. Ale když se dneska podíváte na strukturu studijních odborů a studijních zaměření, tak zjistíte, že sociální práce tvoří pomalu polovičku absolventů vysokých škol, univerzit. A pak zjistíte, že systém holistického přístupu k řešení problému úplně vymizel. A najednou zjišťujete, že detailní zaměření na konkrétní detail vedlo k tomu, že sice znáte podobu listu, ale nechápete, jak funguje větev, jak funguje strom, jak funguje koruna, jak funguje les. No a pak se nemůžete divit, že ty absolventi, když přijdou do praxe, tak musí proběhnout takzvané reálné zaškolení. Protože jinak ty absolventi jsou nepoužitelní z velké míry. No a tohleto všechno pak vedlo k tomu, co vidíte teď kolem sebe. Bohužel už to zasahuje i základní školství, střední školství. A nechci být jako škarohlíd, Ale máte absolutně pravdu. Ty absolventi učilišť měli pomalu větší zkušenosti než dnešní absolventi střední odborných škol. No a o kvalitě absolventů vysokých škol raději nebudu se šířit, abych nebyl označen za defetistu. Ve skutečnosti výchova mladé generace, když je pokašlana, tak stoprocentně zaručí nejenom vítězství vašeho nepřítele, ale zaručí obrovské problémy v budoucím vývoji společnosti jako celku. A teď to zažíváme na vlastní kůži. Ale nebuďme pesimističtí. Hlavní cíl, například prezident Putin prohlásil, že je rozvoj univerzit, inovací, výzkumu a propojování výzkumu s ekonomickou praxí. Veliký program v rámci rozvoje ruské společnosti. Takže s tou destrukcí vzdělávání v tom Rusku by byli opatrný. A co se týká Číny, no pane bože, čínská produkce techniků, odborníků v oblasti AI a podobně je tak gigantická, že celý ostatní svět nemá dohromady tolik produktů a tolik odborníků, které produkují čínské univerzity. Nemusíme se bavit o tom, jaké je obrovské výzkumné zázemí šanghajské nebo pekinské univerzity. A když si uvědomíte, že tohleto technické, inovační a podporované zázemí v oblasti inovací se promítá už jenom například v oblasti robotiky do toho, co jste viděli teď, čínský humanoidní robot překonal Boltův rekord na 100 metrů běhu, ale to není důležité. Důležité je, že se již vyrábějí roboty, které jsou schopni komunikovat s člověkem, dělají společníka pro staré lidi nebo osamělé lidi a podobně. A já se vás ptám, kde jsou tyhle ty dokonalé výsledky robotiky, umělé inteligence i všech ostatních skutečností v Evropě. Kde máte v Evropě výrobu chatbotů a kobotů, které nemusíte přeprogramovat při jakékoliv změně technologického procesu? Jo, máte i v Číně. V Číně máte továrny, kde nemají osvětlení, protože všechny činnosti vykonávají roboti řízení umělou inteligencí. A počítačové systémy se změnily na AI, která dokáže řídit výstavbu dálnic bez lidské přítomnosti. A tohle to všechno znamená, že naopak ta devastace vzdělávání v Evropě bude mít nepředstavitelné důsledky a podstatně horší důsledky než ten momentální nedostatek potravin.
1: No, ještě, že ta Evropská komise nad tím bdí a opravdu dělají všechno pro to, aby jsme se od toho Ruska a Číny odstřihli, protože by nám to přinášelo špatný pocit a našem pravdomluvná mainstreamová média už nikdy nebudou přinášet a teď, až se jakoby utne i ten internet pořádně, ta chat kontrola a všechno, tak už nás nebudou rozčilovat nějaký, že někde v Číně nebo v Rusku používají roboty na to, co my tady ještě pazvorkem budeme ťukat někde do kamene. A třeba...
0: Pane Bureš, ano? Já bych přivítal, kdyby ta Evropská unie raději spala. Ten Brusel, kdyby spal, pak by těch stupidit a těch blbostí bylo neporovnatelně méně, než když je čilá a tvoří další debility. Tak v tomhle tom ohledu spící Evropská unie, to by mohl být krásný nový slogan. Ať žije spící Brusel. Představte si, jak oddychnou si mnozí lidé v Evropské unii.
1: Vážení bruselští, přejeme vám dobrou noc. To bude slogan do Evropského parlamentu. No, něco na tom je, pane profesore. Na druhou stranu, ale já teda jsem zahlídnul teďka nedávno, pár dní zpátky, jisté, a teď možná mě přesvědčíte o opaku, ale světelko naděje. Protože AfD se nechalo slyšet v Německu, že první, co udělají, až vyhrajou, že teda poletí do Ameriky, ale hned druhá návštěva poletí do Ruska a budou se snažit znormalizovat vztahy s Ruskem, ukončit Green Deal, vrátit se k dodávkám surovin z Ruska a tak dál. To teda jako někteří říkají, že v Berlíně spadly hodiny ze zdi. No každopádně odvysílali to v televizi německý a myslíte si, že je jakési světelko na konci tunelu?
0: První věc, můžete zvolit rumunský scénář, kdy prohlásíte volby za neplatné a tím to utnete. Druhý scénář, přesně jako někteří přemotivovaní poslanci Bundestagu požadují zakázání AfD. Zrušení politické strany. No, řeknu to takhle. Tohle to bude průbířský kámen v Německu a i v Evropě před dalším kolem voleb. Přijďte k tomu volby ve Francii, prezidentské volby. Přijďte k tomu další volby, které probíhají. A budete vidět, co všechno Brusel použije na potlačení jakéhokoliv ohrožujícího fenoménu pro ně samotné. Já osobně předpokládám, že se pokusí vzhledem na disciplinovanost německého obyvatelstva zvolit rumunský scénář, to znamená prohlásit volby za neplatné a budou je opakovat do té doby, než vyhrají správní politické strany a správní lidé. No, víte, co se říkalo. V Německu nemůže být revoluce, pokud svítí na semaforu červená. Revoluce vznikne, až se tam objeví zelená. Je možné klidně, že to proběhne v tom Německu. No ovšem, všimněte si zvláštnost. AfD má mimořádně vysokou podporu v takzvaných bývalých východních spolkových zemích, bývalém NDR. Na území západních spolkových zemí ta podpora AfD není tak vysoká. Možná proto, aby získali podporu v Bavorsku, prohlásila AfD, že podporuje otevření Benešových dekretů. Chápu to jako politický utilitarismus, doufám. Ale v každém případě ty krajinské volby ukážou, jak se postaví Berlín k riziku změny politické struktury v Německu. Macron, i když si myslí, že je veliký Napoleon, tak ty další volby příští rok totálně prohraje a pravděpodobně zvítězí Le Penová, i když budou podnikat všechny dostupné pokusy, aby to vyhrál někdo jiný. Jenomže pak tady máte skupinu zemí, u kterých to červené světílko svítí dále. Především Pobaltí, Finsko, Švédsko, Norsko a Polsko. No, Poláci chtějí být velký, chtějí být největší. Zbrojí jak šílený, i když jejich vlastní ekonomové je upozorňují, a teď chci upozornit na to, co se vykládá Polsko na vzor. Velká část úspěchu rozvoje v Polsku souvisí se zbrojní výrobou a s tím, jak se rychle rozšiřují ozbrojené síly. Jenomže rozumní polští ekonomové varují, že při enormních výdajích na obranu do dvou let polský rozpočet skolabuje. A nejsou to jenom nákupy tanků a vrtulníků z Jižní Koreje. Paradox dneška je totiž v tom, že extrémní, enormní zbrojní výdaje, dnes jsou to více jak 3 biliony podle IPRI, tak to znamená v čase, kdybyste se měl připravovat na řešení klimatických důsledků, obnovovat hospodaření s vodou, měnit strukturu potravinových systémů a podobně, tak budete extrémně zvyšovat výdaje na zbrojení. No, možná si napijete z toho granátu 155 mm, když nebude voda. No a tohleto všechno ukazuje jednu základní zvláštní věc. V Evropě se probouzejí stále více a více takzvané nacionalistické kruhy, které ovšem hájí zájmy vlastních národů. Brusel přímo soptí a je ochoten jít do jakýchkoliv opatření a kroků, aby to zastavil. Ale i ti přemýšlející v Bruselu chápají, že jestliže proběhne tento rok na podzim a příští rok v prvním pololetí série voleb v Evropské unii, dostanou se k moci nacionalistické strany a dnešní paní von Leyenová může jít akorát vrátit se k své původní profesi. A právě proto, aby to zastavili, mají jedinou možnost, opakují jedinou možnost. Zahájit velkou válku s Ruskou federací, vyhlásit výjimečný stav a jistě víte, vážení posluchači, že při výjimečném stavu kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a byrokracii. Tak asi víte, co pak bude následovat. Všimněte si několika symptomů. Pobaltský je čivavý, štěkají přímo zuřivě. Přidává se k ním Finsko, Švédsko a Norsko, mají přímo pěnu u huby proti Rusku. Zároveň teďto cvičení, které probíhalo poslední 4 dny, bylo ne cvičením, ale bylo zkouškou provázanosti a koordinace vojenských operací na obsazení Kaliningradu a proniknutí do Běloruska. Tohle to se nedělá takové cvičení, když nechcete zahájit velké válečné operace. Paradox. Velká Británie, která je velkým řvounem o tom, jak vládne světu, jak je mocná a nedostižná, má 7 jaderných ponorek třídy Astute a všech 7 je na opravách v docích. O armádě, která je nejmenší od roku 1811, ani nemluvím. Francie, kdyby neměla svou 3. obrněnou divizi a cizineckou legii, tak nemá jaké jednotky postat na východní frontu. Bundeswehr z jeho hlediska technického vybavení, když si vezmete z poslední zprávu nejvyššího kontrolora Bundeswehru, tak velká část obrněné techniky je nefunkční. A u leteckých sil dochází ke kanibalizaci, protože nemají na náhradní díly. No a teď, aby to bylo přímo dokonalé, tak americký minister financí Bessett prohlásí, že my podnikneme ne vojenský útok, ale my ekonomicky zničíme Irán, Čínu, Rusko a tak dále. Zavedeme šílené sankce na každého, kdo obchoduje s ruskou alebo iránskou ropou. A my to vyhráme. Drobná poznámka. Kurně, tak proč pak, když Čína zastavila vývoz a začala licencovat vývoz vzácných kovů, tak se zastavila výroba F-35, raket Sentinel i ostatního vojenského vybavení ve Spojených státech. Nebo už někdo zapomněl, že 90% náhradní dílů se vyrábí v Číně? Víte, v tom je ukázka ne že hlouposti, to je přímo nebezpečná debilita. Znáte to přísloví? Srážka s debilem je horší než srážka s kamionem. A v tomhletom ohledu, když vidíte dnešní, nynější elity, tak je to přímo šílené. A protože ty elity se ukazují stále více a více šílené, tak se stupňuje zuřivost. Vemte jenom zuřivé útoky Ukrajinců na ruské vnitrozemí. Vemte vyjádření izraelských představitelů o tom, že Palestinci ani neexistují, ani nejsou národem, ani nemají co vůbec chtít na území Izraele. Vemte k tomu další prohlášení, která se týkají například kancléře Merce nebo Macrona. Tak pak si položíte otázku, jestli skutečně tyhle lidi mají zdravý rozum, anebo u nich proběhlo to, co se nazývá resetování schopnosti myšlení. No, já nechci být kritický, ale předpokládám spíše to resetování schopnosti kritického myšlení.
1: No, je to zvláštní, kam to všechno směřuje. Myslím, že to byl Harari, který říkal, že budeme muset dodávat větší množství drog po zbytečné části populace a vytvoříme další virtuální hry, aby se nás jako zbavili.
0: A víte co, pane Bureš, já vám skočím do řeči.
1: Ano.
0: Když v 63. Ray Bradbury napsal známý román 451 stupňů Fahrenheita, tak si všichni mysleli, že přece je absurdní, aby požárníci zakládali požáry a likvidovali nežádoucí předměty. Aby televize byla interaktivní, zábavný program, aby naučila lidi nemyslet. Aby skutečnost, že každý, kdo kriticky myslí, se stává nepřítelem a musí být spopelněn. No, to bylo rok 1963. No a paradox je, že pak vznikla v 70. letech první verze filmová 451 stupňů Fahrenheita. Pak po roce 2000 vznikla nová verze, to známe Equilibrium. A všichni se ptali, proč se ten román jmenuje 451 stupňů Fahrenheita.
1: Tak přátelé, vypadl nám hovor, do vždycky po hodince a něco vždycky takhle jako dojde. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete, díky za vaše superchaty, i vy, kteří jste využili QR kód. A chci poděkovat.
0: Ano, už jsme zpátky.
1: Tak.
0: No a když vidíte, že tohleto Bradbury napsal v roce 1963 a teď se to naplňuje v plné realitě, tak je to nejenom Aldous Huxley s jeho úžasným nádherným světem, ale jsou to i romány a spisovatele, kteří předvídali tuhletu budoucnost. Nebyl to jenom Orwell s jeho rocem 1984. A i když tihleti lidé a tihleti geniové varovali svět, tak jak vidíte, že pravděpodobně pro velkou část lidí to bylo volání na poušti. Protože pohodlí, línost, chamtivost, nenažranost a hloupost se staly hlavním fenoménem u velké části populace na planetě. Osobitně v západním okruhu civilizačním. No a pak vidíte to všechno, co například Robertson i další hodnotili ve vazbě na úpadek americké společnosti, kdy konstatovali, že skutečně ztratila se národní hrdost, čestnost je považována za hloupost, kdy lidskost je chápaná jako slabost a nejlepší je mít ostré lokty a mít ten správný politický názor. No a to pak znamená, že jste skutečně jako u té Byzantské říše na prahu svého civilizačního kolapsu. Nejenom na prahu, vy už jste v tom civilizačním kolapsu. Podívejte se na ty entity na tom pražském Prideu a uvidíte.
1: No, pane profesore, to vůbec nevypadá dobře, ale chci se zeptat. Je z tohoto marazmu cesta ven, anebo teda už jsme jakoby za hranicí událostí, za horizontem událostí a už to zpátky vzít nejde, protože mnohé civilizace, že jo, který směřovali k výšinám věčnosti, se nakonec utopily v prachu, nebo byly zaváti prachem dějin a vždycky to bylo tak nějak jako plus minus stejně. A tak jestli to není nějaká, řekněme, přírodní zákonitost, nebo jestli nám je opravdu...
0: První věc, která je zvláštní, je skutečnost, že některé otevřené historické archeologické hlavy říkají, že jsme pátá civilizace. Vemte jenom výzkumy na Altaji nebo na Uralu, které ukazují obrovské megalitické stavby, které byly zničeny přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Vemte indické posy Mahabharatu a Siddharatu, které popisují obrovské války pozemšťanů a lidí mezi sebou navzájem tisíce let. Vemte skutečnost, že objevení věku Göbekli Tepe ve východní Anatolii ukázalo 10 600 let. Že objevení dalších archeologických nálezů ukazuje, že tady byly civilizace před 30 tisíci lety. Ten novější výzkumy v Amazonii ukázali 4 nové civilizace, o kterých jsme nevěděli vůbec nic, které existovaly před 7 tisíci lety, zavlažovali území, měli obrovské kamenné stavby a podobně. Dneska je to pokryté amazonským pralesem. A nemůžu se ubránit jednomu základnímu dojmu. Historie je učitelkou vývoje. Jestliže odmítáme znát a přiznat vlastní historii, jak jsme se chtěli poučit z toho, co zničilo historie a civilizace před náma? My jsme se dokonce nepoučili ani z toho, proč například to Göbekli Tepe lidé zakryli a zachovali před jakou přírodní katastrofou, jak vznikly ta obrovská podzemní města, před čím, čeho se ti lidé báli. Báli se obrovský válek nebo nějakých přírodních katastrof? A vy jste se ptal, co teď? Nenapadá vás, že ta obrovská série zemětřesení jenom v tomhletom roce? Japonsko, Indonésie, Jižní Amerika, Jižní Balkán. Ty zemětřesení ukazují, jako kdyby nám příroda kladla otázku. Skutečně ty rozmíšky mezi váma jsou klíčové pro vaši existenci? A nebo při změně přírodních podmínek jste schopni zapomenout na všechny nevraživosti války a spolupracovat, abyste zvládli tu změnu přírodních podmínek? Kurňa, já už se rozčiluji nad tím, že před těmi 3 lety ta obrovská mezinárodní studie, která ukázala, že do 10 let dojde ke změně 40 až 42% území dnes vhodných pro život bude nevhodných a vznikne 20 až 21% nových území. Ani to nevyzývá, aby ty lidi se vzpamatovali, zapomněli na to obrovské plýtvání zdrojů na zbraně a začali spolupracovat, hledat řešení. A nikdy nenapadlo lidi, že právě například ten nedostatek vody, to obrovské sucho, ty problémy s potravinami, jsou přece varování přírody, vzpamatujte se lidé. Samozřejmě na to je krásná odpověď, jak jsem četl v konspiračních teoriích, to všechno způsobují hard a ten způsobuje sucho a zemětřesení a hurikány a tornádo na celé planetě. No tohle to byste měli velice prosté vysvětlení. Jenom se zkuste zamyslet nad tím, že vývoj na planetě běží v cyklech. Všechny procesy od ringwooditu až po vysoušení, změny rovníkových proudů a tak dále probíhají v cyklech. A jsou období, kdy všechny cykly dosáhnou vrchol ve stejném časovém úseku. A vždycky tyhle ty vrcholy byly výzvou pro stávající civilizace na celé planetě. A teď shodou okolností je to fantastické vědecky. Zažíváme opět vrchol všech cyklů. Od ringwooditu až po změnu vysokých atmosférických řek, hlubokomorských řek, změnu distribuce vodní páry na planetě, změnu struktury zasolování oceánu. A najednou ve situaci, kdyby tohleto všechno mělo vést k tomu, abychom zapomněli na rozmíšky a války, tak přijde západní evropský a americký model s tezí, musíme zachovat svět podle pravidel. Samozřejmě ty pravidla jsme definovali my. Zastánci demokracie, svobody, kultury a já nevím co je o všeho. Tak se podívejte, jaký je zastáncem demokracie, kultury a vyspělosti Evropská unie s její stupidními zákazy, příkazy, kdy ČED a všechno, DSG a všechno ostatní je ne demokracie, ne svoboda, ne právo na vlastní názor. Jenom stupidný bruselský diktát, který se snaží vnutit jedinou správní pravdu. A tohleto v situaci, ve které celá Evropa je zasažena suchem. A když studujete historii, tak víte, že se opakují ty sucha pravidelně. Takže přemýšlející inteligentní politik, nejenom čínský, by měl mít na paměti, že povinností politika je zabezpečit plnohodnotný život svého lidu. A když na tuhle tu základní větu vlastnou čínskému civilizačnímu modelu zapomenete, no tak pak vidíte ten svět kolem vás také, jaký je. A v tomto případě pak se tvrdě držím názoru, že aby se to změnilo, tak ta společnost musí narazit ne na betonovou, ta je měkká, na žulovou zeď. No a ten, kdo se vzpamatuje, uvědomí si, že otázka humanity, spolupráce, poznání, komunikace se netýká jenom rostlinného světa. Že ty jejich 3 protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, není jsou náhodou, že i ta flóra přešla zásadními změnami na historii planety. Ale vždy ta flóra přežila. No a vy si pak položte otázku, jestli tedy ty stromy a to všechno ostatní není náhodou inteligentnější než Homo sapiens, dnes zvaný Homo debilicus. A ještě jedna poznámka. Američané vypracovali na Stanfordu takovou zajímavou studii, jak vysoký procentuální podíl lidí, kteří pochopili nutnost změny, musí být vysoký, aby změnil směřování společnosti. No jim to vyšlo kolem 20-25%. Pak jsou jiné studie, které se zabývají tvrzením, že na zásadní změnu směřování společnosti stačí 10-15%. Ale když se podívám kolem sebe, a nezlobte se i v České republice, tak mám pocit, že těch přemýšlejících je tak 5%. Stále jsme pod kritickou masou toho, jak zastavit tenhle ten vývoj. No a samozřejmě můžete říct, no ale to dělají média, ten mainstream, který indoktrinuje většinu lidí těmi názory a podobně. A já na tuhle tu poznámku mám jedinou poznámku. Ti lidi, kteří mají být indoktrinováni médií, těmi stupidními mainstreamovými médií, ti nemají vlastní mozek, nejsou schopni sami přemýšlet, nejsou schopni sami analyzovat vývoj kolem sebe a nemají odpovědnost za to, aby ten vývoj změnili? Nebo se schováme za to, no víte, tak je to pěkné kritizovat, no ale víte, já bych mohl přijít o své místo, o svou dovolenou, já bych mohl mít problémy, ale víte, to necháme na ty druhé. Ať se oni starají a já se pak přidám. No a tohle to je bohužel u veliké části populace obvyklý filozofický koncept. No a pak s tím mnoho nenaděláte. Tihle ti lidé se zpamatují až tehdy, až nebudou potraviny, voda nepoteče z kohoutku a nebudou mít v zimě teplo. Pak se možná vzpamatujou. Možná.
1: No, pane profesore, máte v tomhle určitě naprostou pravdu. Já jenom vzpomenu, zlí jazykové vlastně tvrdili, když v 89. se měnil režim, že jo, tak vlastně masové protesty začaly až v době, nejdřív teda, že Kryl s Gottem vystoupili společně na tom balkónu Melantrichu, ale potom, až když potom přišli ty z ČKD, odbory organizovaný protestující, ty davy, který tak pak teprve jako bylo jasný a Česká televize to celý odvysílala, že už se to může jako protestovat. Tak pak se jako zbudil ten názor. Národ, no.
0: Jak to veliké byly ty davy? 500 tisíc?
1: Zhruba.
0: Milion?
1: To ne.
0: 2 miliony? A nebo platilo to, že ty veliké demonstrace, a teď se nezlobte, v Praze, Brně, Ostravě, vytvářeli dojem, že celá veřejnost je žhavá na tuhletu změnu? Řekněme si to otevřeně, kurňa, už jednou provždy. Jaké to bylo ve skutečnosti? Víte, vtip je v tom, že 10 tisíc demonstrantů, super. Když to správně nasnímáte, tak budete říkat, národ se vzbouřil.
1: Ano.
0: No a to je pak otázka pouze mediálního vymývání mozku.
1: Tak samozřejmě, tak bylo to tenkrát velice dobře zmáknutý, lidi ještě na to nebyli zvyklí. Ono jenom, když se člověk jenom jako projde třeba přímo tou akcí 17. listopadu, že jo, a já třeba mám tu čest znát jednoho z těch, který přímo organizoval na Albertově ty protesty SSM a do dneška je nežádoucí, protože ví příliš mnoho a viděl jsem v ruce originál vorazítkovanýho toho povolení, toho dopisu a mám to vyfocený.
0: To byla náhoda, pane Bureš, to byla náhoda.
1: Náhoda tomu chtěla, nebo respektive ten fenomén prostě, to funguje tak, že jsem se setkal s tím, že úplně kvůli něčemu jinému jsme se propojili a najednou prostě jsem nevěřil svým očím a že mluvím s lidma, kteří tvořili ty zlomové události, které pak teda jako šly někam jinam, ale to bychom teďka, to nechci řešit, ale upozorňuji na to, že například ty červené barety, že jo, byly připraveny 8 hodin dopředu před vůbec jako zahájením těch protestů. Že policejní kordony, že jo, byly na místech, kde vůbec ten průvod neměl být a oni už tam čekali. Že štáby například CNN...
0: Tak no je náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Ano, a říkám, štáb CNN tam byly na vyvýšených, že jo, rampách nad hlavama, jako v úrovni vyšší, než jsou hlavy demonstrantů, jo, aby to mohli pěkně všechno snímat. Jo, a tyhle ty náhody, že byly zamčený všechny vchodové dveře na tý, jo, a tak dál, a tak dál. Těch náhod je celá řada a je dobrý se těma náhodama zabývat, protože pak to tak nějak jako srazí, ten obraz trošku změní, že protestující studenti prostě sami od sebe změnili režim prostě. Jo, tohle to jsou prostě pohádky pro ty dnešní studenty, řekněme, aby měli důvod se učit, ale jinak prostě...
0: Viděl jste ty studenty, jak bojovali za českou televizi? Opět.
1: No.
0: Náhoda.
1: Náhoda.
0: Jo, náhoda. Svět je plný náhod. Víte co, problém je totiž v tom, že když si neřekneme pravdu o dějinných událostech a neříkáme si pravdu,

0: jsou někde velká zemětřesení, může tam být ten harp, může to začít i v Evropě. Na to už jste odpověděl. Já tady děkuji ještě Pavlovi Sichrovi za příspěvek, Lubici za příspěvek a Olda Maršíček taky děkuji moc. Petr Stejskal se ptá, dobrý večer, pane profesore, volby v úzovkách by pro Ukrajinu byly jako tsunami. Rozštěpili by zemi, tvrdí Zelenský. Co na to říkáte, slovo demokraticky zvoleného prezidenta se silným mandátem od voličů? Já upozorňuji, že byl průzkum, že udělaný na Ukrajině oficiální a Zelenský dopad skončil až na 6. místě. Jako jo, tak ten vzor vlastně druhý Václav Havel, já bych to možná tak jako přirovnal. Pardon. Co je na to?
1: No, první věc, jestliže Zalužný, který byl odsunut na velvyslanectví v Londýně, prohlásí, že Ukrajina ani za 10, ani NATO, ani za 10, za 15 let nebude schopno tak fungovat jako ruská armáda. A jestliže tohleto prohlásí hlavní pretendent, protože Angličané tlačí, aby vyhrál ty prezidentské volby, tak to je první zajímavá věc. Druhá věc, Fedorov se dostal do popředí ne tím, že byl odvolán, ale tím, že chtěl vnést relativní pořádek do rozkrádání objednávek pro ministerstvo obrany. Ta korupce je šílená. No a paradox je, že proč například ta korupce je tolerovaná Evropskou unii, je to jednoduché. Část těch peněz se vrací evropským politikům a Bruselu. Je to něco podobného, co se potvrdilo i u Spojených států, kdy schvalování finanční pomoci Ukrajině vedlo k tomu, že část téhleté pomoci se vracela demokratické straně. Další věc, která je na Ukrajině, dnes jsem sledoval vyjádření Zelenského, jak je to skvělé ke dní Ukrajiny a boje a tak dále, bojujeme za lid. Za jaký lid? Kurňa, za 41 milionů to kleslo na 22 milionů. A ty miliony Ukrajinců, které padly na frontě nebo odešli na západ a tak dále, za ně Zelenský nebojuje? Nebo to je šmejta, odpad, který si Zelenský nemusí starat o to? A když si vezmete jenom skutečnost, že dobrá, vezmeme ten spodní odhad, 1,5 milionu padlých, vždy to je šílené a nikdo se nad tím nepozastavuje. A právě proto, kdyby byly volby, tak by skutečně smetli celou kliku kolem Zelenského, protože ta korupce už je šílená, ale taky je šílená další věc. A co je pro mě záhada? Vidíte, co dělají ti pracovníci TCC? No a pro mě je záhada, proč se ti lidi nevzbouří. Protože odvlékají každého jednotlivě. Ale přece ti lidé musí vědět, že dnes vemou souseda, zítra vemou mě. A to je, když přišli fašisté pro komunisty, neprotestoval jsem. Když přišli pro demokraty, neprotestoval jsem. Když přišli pro katolíky, neprotestoval jsem. A až přišli pro mě, už nebyl nikdo, kdo by protestoval. Takže položíte si otázku, jak je možné, že skutečně na té Ukrajině to takhle funguje. A další věc paradoxní, viděl jsem materiály, které říkají, že 3 miliony ukrajinských mužů zmizeli z evidence. Nejsou v evidenci ani TCC, ani vojenských odvodových zpráv, nejsou ani v evidenci ministerstva financí, ani daní, ani nič. Dělají všechno za cash, jsou někde ztracení na ukrajinském území, ale pro jistotu Zelenský o nich nemluví. A hned máte jeden obrovský zdroj pro potenciální odvody TCC. A tam máte množství paradoxů. No a teď největší paradox, nové ministerské předseda anglické Burnham, první hrdinsky přijel do Kyjeva a předseda radě ochotných, který budou ochotně pomáhat Ukrajině, protože Ukrajina bojuje za demokracii a za Evropu. A tenhle ten nesmysl bude pronášet vrchní představitel Anglie a ještě se bude tvářit, jak přednáší politické poselství. No, víte, to je... Proč neřeš...

0: to, co se děje ve Velké Británii. Proč neřeší to, že dnes v několika městech již muezín vyzývá k modlení pětkrát denně v Bílé Anglii. To neřeší. A tohoto pána se třeba zeptat, a co ty statisíce znásilněných anglických dívek a podobně, to taky nebude řešit? Podobně jako předcházející ministerské předseda? A bude se tvářit, že vlastně migranti mají všechna práva a rodilí Angličané nemají žádná práva? Rozumíte, to je přece vrchol drzosti, který je třeba vmést těmhle lidem do tváře, aby si uvědomili, že jsou zvoleni jako služebníci lidu, ne služebníci lidu, proto byli zvoleni. Jenomže dnes začínám nabývat dojmu, že slovo volby vzniklo od slova vůl by zvolil nejhorší možné řešení. No a už vidím, jak demokraté úplně pění jako kofola, jenomže bohužel tenhle ten svět, když si nebude říkat pravdu o skutečném stavu, tak se z toho marazmu nikdy nedostane a jednoduše se v tom marazmu utopí.
1: No, pane profesore, a nejde elitám právě o to, že samozřejmě vrchol všeho tady máme individualismus, protože individualisté nikdy nebudou účinně spolupracovat prostě, nebo je rozštěpím na nějakých kvazi tématech. Není právě i to, že někteří úspěšně tvrdí, že například to, že se v Americe nezbuřili lidi proti pánům, proti oligarchům tolika let, je zapříčeno tím, že je tam rasová válka, kdy vlastně oni směřují jednotlivý etnika, dneska už teda jednotlivý entity, to řeknu na základě třeba LGBT, proti sobě, kdy evidentně protěžují jednu entitu vůči druhý, aby vznikla ta nenávist a pak prostě ať se do sebe pustí a je to téma a tohleto a ten může za to, můj soused může za to, že mi není dobře, nebo že nevydělávám tolik, co třeba moji prarodiče nebo rodiče, který z jednoho platu mohli pořídit auto, barák na hypotéku, všecko, že jo, v Americe prostě 50. na začátku, ještě do konce 60. let vlastně to fungovalo. A pak prostě přišly tyhle ty změny a škrtějí nás všude, jako evidentně, jako ekonomicky, jako lid obecný. Rok od roku si vlastně za ty naše vydělané peníze v práci můžeme koupit míň a míň. A to, že je to postupný, tak nás jako tu žábu vaří postupně, jo, ale v té Americe už to je vidět, jako kam to směřuje, kde, jo, že spíte v krabicích někde na ulici, anebo teda spousta lidí žije v autě, protože prostě si nemůže koupit nebo pronajmout byt a podobně, že ty otázky, jako tyhle ty ekonomický, ekonomicko-sociální, už jsou tak jako palčivý, že a třeba i pro ty Angličany neřešitelný, že to prostě no, jakoby hodili proti sobě. Jako ty...
0: V Minneapolis skutečně máte pětkrát do dne muezíny, které vyzývají k modlitbě, to je první věc. Jeden nejmenovaný významný americký psycholog to nazval takovým, teď promiňte za ten výraz, zuřivost neschopných. A kdysi se přece základem staly vzory schopných lidí, kteří splnili si americké sena, vybudovali si z čističe vod, se stal milionářem. Dneska tyhle ty lidi nejsou vzorem. Dneska je vzorem etnická příslušnost, nebo čím větší hloupost a podobně. A víte, to pak vede další věci. Influencer vydělává miliony. A co dělá ten influencer? Propaguje různé názory a různé tovary a různé služby. A tohle to lidi platí? Platí svým zájmem, svými penězi a vším ostatním? A kde je otázka snahy o poznání, lidskost, humanitu, spolupráci a podobně? No a když si tohleto vemete, tak potom platí to známe divided impera rímské, to znamená rozdiel a panuj, takže áno, máte pravdu. Pošlo jednotlivé skupiny mladých proti starým, pôvodne obyvateľstvo voči migrantom a podobne. Pustvo je proti sobě a elity môžu dělat, co chtějí. No a že si můžete koupit stále méně a méně, vždy to je Švábova téze. Nic nebudete vlastnit, všechno si pronajmete a budete šťastní. No, jenom na ten pronájem budete potřebovat nějaké peníze. No, tak vám dám nepodmíněný příjem. No, to je krásný koloběh. Já vám dám nepodmíněný příjem, ale vy za ten nepodmíněný příjem koupíte tovary, které jsem vám nachystal. A vrátíte mi ty peníze. A možná cynik prohlásí, že to je skutečná cirkulární ekonomika. No a víte, pak si položíte takovou drobnou otázku. Já léta mluvím o tom, že Evropská unie přijela směrnice, podle kterých, rozumně, měly by se v Evropské unii vyrábět pouze výrobky, které jsou kvalitní, funkční, 8 až 10 let, opravitelné a tak dále. Tím ušetříme surový, znížíme odpad, zabezpečíme funkčnost, smysluplnost půjčování peněz a podobně. Směrnice platí roky. Baráte nějak ve výrobcích a službách kolem sebe? A nebo směrnice, která je i rozumná, zůstane nerealizována. Podobně jako směrnice o boji proti transfer pricing, i když to pro Evropu znamená ztrátu 4 až 5 bilionů euro ročně. No ale kdo by se odvážil sáhnout na národní korporace, které jsou přece klíčové? Jako kdybyste zapomněli, že samotný MMF varoval před obrovskou rolí nadnárodních korporací. No a tak se dostáváte jako v kruhu zpátky k počátku, ne tomu počátku z toho známého sci-fi seriálu. A i když to učení o počátku z toho seriálu Atlantida v mnohem připomíná dnešní liberalismus a woke a podobně. No a tohle to všechno pak vytváří takový zajímavý zvláštní dojem. Svět se zbláznil. No, problém je v tom, že to není dojem, ale realita.
1: No, jsme u toho a díváme se z první řady a zase, že jo, ty sociální média nebo tyhle ty internetové můžeme jako nůž využít k tomu, že se s tím namažeme chleba nebo nakrájíme maso, anebo prostě s tím spácháme zločin. A já doufám, přátelé, že vy všichni, kteří se díváte, tak žádný zločin nepácháte, ale právě máte informace dopředu, díky za těch 1085 lajků, za to vám moc děkuju, to jste úplně skvělý. A díky za vaši podporu, za to, že jste s náma. A další otázka, Jan se ptá, dobrý večer, pane profesore, nová vakcína proti melanomu bude taky mRNA jako ta proti covidu? Hodně se teď o tom mluví, tak jestli máte nějaké informace
0: kolem všechny toho? Vakcíny, které se vyrábějí poslední dva roky, jsou pomocí technologie mRNA. Všechny. I vakcíny proti osýpkám, i všemu ostatnímu. Nezapomeňte na to. I ta vakcína proti tetanu je dělaná technologií mRNA. Bohužel. Jednoduchá odpověď.
1: No, bohužel je to ten trend. Na druhou stranu právě třeba pan profesor Turánek, že jo, jeden, který světová kapacita právě ve výrobě nebo ve výzkumu mRNA varuje, kde může právě proti těm rizikům, který tam s tím jsou spojený. Bohužel trendy jsou daný. Zatím teda moc úspěchu s tím varováním asi nemá, protože biznis je biznis, že? A, no a vůbec, sledujete třeba vůbec tu kauzu okolo Fauciho a tak?
0: Samozřejmě, tak když 111krát se odvolá na pátý dodatek ústavy a zároveň ústavní právníci řeknou, že díky amnestii od Bidena se nemusí obávat žádného trestního právního postihu, takže musí odpovídat, tak i když ty kongresmeni požadovali odpovědi, neodvolali se na tuhle tu druhou stránku právního výkladu. A jednoduše to skončilo s tím, že 111krát odpověděl, odvolávám se na pátý dodatek ústavy. Druhá věc, všimněte si, že všechny ty soudy zatím stále odsouzení Gatese a dalších propagátorů Big Farmy a podobně, stále je to takové zvláštní právní nuancu. No a konec konců, jestliže rakovinou neodpovědnosti a korupce jsou napadeny státní orgány, tak myslíte si, že soudní branže je imunní voči těmhletěm ideologickým rozsudkům? Podívejte se na rozsudky českých soudů. Podívejte se jenom na rozhodnutí ústavního soudu v tom sporu mezi prezidentem a vládou. Tam máte odpověď, že to, co mělo být nezávislé, objektivní a skutečně ta socha se zavázanými očima měla zvažovat pravdu a lež, tak dneska se mluví o soudní mafii, o tom, jak je řízena politickými elitami a podobně. Čili tohleto všechno ukazuje velmi jasně, že i to, řekněme, odškodnění obětí se zatím podařilo v výjimečných případech. Ale zatím důsledné rozkrytí a přijmutí odpovědnosti za všechno, co se za covidu událo, se neuskutečnilo v podstatě nikde. Bohužel. Právě to je důkazem toho, jak je nejenom Big Pharma silná, ale jak je i politický systém prolezlej korupcí a úplatkáření. Bohužel.
1: No je to tak, no, ruka ruku meje a je to úplně šílený. A tak uvidíme.
0: Znáte to říkanku, ruka ruku meje a blbec se směje.
1: Tak uvidíme, snad to nebude. Snad jako se ty věci nějakým způsobem... Tady je zajímavá otázka další. Ty klimatické změny jsou podle mě velmi podporované uměle. Co si o tom myslíte? Vlastně, když se na to podíváme z tohohle hlediska, že například v České republice, shodou náhod teda, že jo, z Německa, Greenpeace tady a další tyhle ty, pak naočkovali ty děti země a podobně a vůbec udělali celou lobby, která byla na ministerstvu, stále je teda samozřejmě, na ministerstvu životního prostředí, který bojovali za zničení vlastně lesů právě na Šumavě tím, že se nebude zasahovat proti kůrovci a z té Šumavy se ten kůrovec potom přesunul různými cestami, ať to bylo kamionem nebo větrem a tak dál po celé republice a způsobilo to miliardový škody, opravdu gigantický. Na druhou stranu konkrétní firmy, které se zabývají těžařstvím, tak na tom vydělali velký prachy relativně rychle. A tak jestli náhodou už dopředu nebyly právě motivace takhle jako uškodit, že jo, nějakému konkurentovi, sousedovi, prostě těm, řekněme, zemím v postavení kolonií. Teď, když to vidíme s těma větrákama, prostě všechny argumenty logický vyznívají v to, že větrná energie je k nám k ničemu, že nám to tady fungovat nebude, že účinnost je 17%, ale zničí nám to krajinu, zničí nám to zdraví, zlikviduje i ceny nemovitostí, udělá nám to problém v přenosové soustavě, ale vzít to prostě musíme, jak se tvrdí tady, jo, protože údajně teda firmy jako Siemens a další už mají na skladě 1400 kousků a oni to na západě nějak nechtějí a tak se to má uplacírovat tady. Tak není to teda tak, že nám někdo opravdu jako záměrně škodí?
0: První věc je, že skutečně geoinženýrství se uskutečňuje desítky let. Od toho, že například se osévaly mraky, aby proběhla paráda na Červeném náměstí bez deště, to je známo dávno. Druhá věc je, že dnes například už začínají spory, protože některé země se snaží vyvolat umělý déšť, ale jiné země žalují, protože mají pocit, že přichází od přirozený déšť. Třetí věc. Objevily se informace, že Američané mají dva harpy, jeden je v Austrálii, v Adelaide, druhý je na plavoucí plošině a přesouvají ho k Arktickému oceánu. Rusové mají dva harpy, dokonce Velká Británie má mít jeden harp a podobně. Nezdá se vám, že někdy je to taková clona, paraván, který má zakrýt skutečnost, že my stále nerozumíme planetě Země. Nerozumíme cyklování geologických, hydrologických, glaciálních a jiných procesů. Nechceme připustit, že planeta žije ve svém vlastním režimu a způsobem, který nesouvisí s člověkem. Protože všimněte si, náboženství prohlašuje, že příroda je tady proto, aby sloužila člověku. Je to skutečně tak? Nebo je to prostě skutečnost, že ta příroda tady vždycky existovala a člověk, když se naučil chápat přírodu, tak mohl s ní součinit a žít. Když se stavil proti přírodě, tak mu to příroda vrátila děsivým způsobem. No a máte tady několik zajímavých věcí. Pamatujete si na ten cirkus okolo ozonové díry, freonů, které se uvolňovaly, změny chladících směsí v lednicích a podobně. No a najednou zjišťujeme, že ta ozonová díra žije vlastním způsobem, vlastním životem. Chvíli se zvětší, chvíli se zmenší, pak je minimální, ale vůbec jak si asi nečetla všechna uznesení OSN o obmezení chladiva, freonů a podobně. Najednou zjišťujeme, a to si nechceme přiznat, že se objevují fenomény, o kterých jsme nevěděli, jako jsou hlubokomorské oceánské řeky nebo atmosférické, vysoké atmosférické řeky a podobně. Najednou si nedokážeme vysvětlit, jak může teplá voda z grónských ledovců téct po mořském dně, nad ní je studená voda a o 40 let dorazí k americkému pobřeží a zvýší teplotu 12 až 15 stupňů. Víte? My bychom si měli uvědomit, že ta příroda má své zákonitosti, má svá pravidla, že jednotlivé procesy mají své cyklické jevy, že nejenom ten Ringwood těch 12 000 let, ale jsou tady další geologické jiné jevy. Teď například nejnovější objev pod kůrou se nachází speciální vrstva se speciální viskozitou a vlastnostmi, které jsme vůbec neznali a které umožňují driftování kontinentální desek. Například kontinentální deska na dně Atlantiku amerického pobřeží se nezasouvá pod americkou kontinentální desku, ale láme se a drobí. Vede to k výrazné aktivaci podmořských vulkánů a k dalším sesuvům sedimentů na mořském dně. Čili, kdybychom přiznali tezi, jak málo ve skutečnosti víme a chápeme o fungování Země, tak by to byl nejenom trapas po vědecké kruhy, ale bylo by to úplné šílené přiznání skutečnosti, že jsme závislí na přírodě na planetě. No a když prohlásíte, že je to harp, který způsobuje zemětřesení a teploty a bouřky a tajfuny a tak dále, tak je to přijatelné, protože to způsobuje člověk. Je to sice svinstvo, ale je to pochopitelné, protože to způsobil člověk. Ale kdybyste si přiznali, že ty gigantické obří vlny na oceánech o výšce 60 až 100 metrů vůbec nechápeme, jakým systémem vznikají a jak se pohybují především Tichým a Indickým oceánem, tak kde by byla věda, která má přece znát a vyložit všechno, co je kolem nás, aby to bylo zřejmé, pochopitelné a podobně. A víte, tu se dostáváte k další otázce. Vy jste mluvil o vakcínách. Ale věda přece tvrdila, že ty vakcíny proti covidu jsou bezpečné, skvělé, nemají žádné stopové částice, nemají žádnou kontaminaci nežádoucích plazmidů a podobně. Věda to prohlásila a na vědu se odvolávali pan Fauci. A najednou zjišťujete, že ta věda byla úplatná, že se nechala zdeformovat, že hlásala lži, selektivně upravovala studie a podobně. Víte, vtip je v tom, že i velká část vědy se stala závislá na grantech. Jedna malá ukázka. I v rámci Akademie českých výzkumných programů se omezuje státní pomoc s těmto výzkumným programům s tvrzením. No, snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám, ty evropské granty jsou vypsány proto, aby bylo v Čechách lépe, aby se lépe vyvíjela příroda, abyste se měli skvěle? A nebo jsou vypsány proto, aby podporovali klíčové transnacionální korporace, které řídí a ovlivňují přes lobismus Brusel. Jednoduchá otázka. A když si tohleto všechno vezmete do komplexu, tak pak si odpovíte na to, proč Vědečtí odborníci dokládali, jak covidové vakcíny jsou bezpečné a skvělé. A dnes bez kůže na tváři prohlasují, že oni přece za nic nemohou. Tak kurně, byly to přece věci. No a o tom, jak je silná ta lobby, tak svědčí to, že paní Pekové vzali znalecký certifikát. A kdo to požadoval? Poslanec Slovenské národní rady pan Salaj, který prohlásil, že je to konspirátorka, nemá právo na znalostný certifikát. Tak kurňa, tenhle ten člověk, který prohlasoval, že co nejvíce lidí musíme povinně očkovat a vakcíny jsou bezpečné a skvělé, a tenhle ten člověk si klidně dovolí požadovat a české soudy to klidně udělají. A máte odpověď.
1: No, je to tak, bohužel. Pojďme dál. Ladislav Kováč se ptá, třeba z tohoto chaosu utíct za antarktický kruh, který nás obklopuje, a za ním jsou další kontinenty, sám Richard Baird, o tom hovořil, když objevil Malou Ameriku. Tu jsme u závratí, kde se s námi hrají. Tak co s tímhle? Jak jsme na to?
0: Já to no, tak poprvé do Antarktidy se nedostanete, protože jednak je rozparcelována mezi vybrané země a ty zakazují vstup, kromě vybraných vědeckých výzkumných projektů. Kdybyste chtěli utéct do Arktidy, tak je problém, protože výbor 8 rozdělil Antarktidu na jednotlivá pásma ve vazbě na pobřeží a příslušnost a vody a podobně. No, problém je v tom, že vlastně nemáte kam utéct. No, kdybyste chtěl utéct na Kapverdy, tak je to skvělé, je to ráj, ovšem mají problém s vodou. Takže kdybyste vyřadili odsolovací zařízení, máte problém s vodou. No a v skutečnosti, proč chcete utíkat? Kam chcete utíkat? Vždyť tady jste doma. Tak se máte postavit té svoloči, která způsobuje všechny tyhle ty škody kolem. Neutíkat, ale postavit se a tvrdě s nimi bojovat. To je jediné řešení. Útěk nic nevyřeší. Ten systém vás stejně dostihne dříve nebo později, kam byste utekli. Ale vtip je v tom, že skutečně tahle ta politická svoloč a to, že dělají, co jim my dovolíme, protože neprotestujeme, nepostavíme se proti tomu, tak skutečně to pak vede k tomu, že svět je takový, jaký je. No a když si necháme vymývat mozky těmi mainstreamovými médií, a klidně budeme přijímat narrativy, které jsou lží a podvodem, ale budeme se tvářit, že to je pravda, no tak pak skutečně nemusíte zvažovat, kam utéct. A pak to znamená jediné. Musíte se postavit za sebe, za své děti a postavit se proti všemu tomu svinstvu, které na vás valí. A to je ten nejsprávnější útěk. Ale útěk ne od zodpovědnosti, útěk k zodpovědnosti každého z nás. A vy myslíte si, že bych neměl úplně pohodlný život, kdybych se na všechno vykašlal, nebych s panem Burešem se nepsnažil poskytovat informace a všechno ostatní? Jo, měl bych pohodlný, skvělý život. Ale svědomí mi nedá alespoň těm lidem dávat informace. I když jsem už vystřízlivěl, a uvědomují se, že velká část těch lidí si informace vyslyší, ale dále nedělá nic. Je to volba každého z nás. Ne útěk, ale zodpovědnost každého z nás.
1: Máte pravdu, pane profesore, že tím, že vy tady nám dáte ty informace, tak pak už nikdo z nás nemůže tvrdit, že nevěděl, že netušil, která by je a tak dál, ale prostě máme tu informační výhodu a někdo říkal, znalosti znamenají moc.
0: Ano, přesně tak.
1: A to si myslím, že je velká, velká výhoda, protože my, kteří vás tady posloucháme a sledujeme, tak máme informace v předstihu. A můžeme se podle toho zařídit. Nebo minimalizovat zbytečné ztráty. Jo, ale ten, kdo třeba například to vysvětlím na úplně takové triviální věci. 11. září, kdy si spadly nějaký baráky, dvouma letadlama tři schodili a byli tam lidé, kteří shodou náhod zrovna ten den nepřišli do práce, byť tam 20 let chodili vždycky a po každý tam byla nějaká výmluva, proč to neklaplo, ale...
0: Náhoda.
1: Evidentně někdo věděl víc, než věděli ty ostatní. A já se moc rád, že díky vašim tady pořadům a vašim informacím jsme to my, který víme víc. A který máme větší přehled, dokážeme to analyzovat z většího, řekněme, z větší šířky pohledu a vy nám ukazujete prostě nový teze, jak ještě jinak se na ty věci podívat a tak. A to je strašně důležitý, protože jinak, když... To je ale... Vy jste to taky zmiňoval, ten fenomén té specializace, protože já vám můžu říct třeba příklad tady od našich známých, kdysi, když byly tady prezidentské volby, že jo, Babiš versus Pavel, nebo Petr, no to je jedno, a tak jsme, nějak přišla řeč, jsme se to viděli, byli jsme na kafi a koho jste volili a oni, my jsme řekli, že tenkrát vlastně, že Babiše a oni, že Pavla. A já a tak jsem se zeptal udíveně jako proč? A oni, no, protože má hezký fousy. Jo, nebo že dobře vypadal. Jo. A já jsem úplně byl zděšený. A ten kluk říká, no, jako nediv se. Já dělám na sebe zedníka, dřu tady od rána do večera. Prostě já nemám čas sledovat zprávy a tohleto. Jo. A tak mi prostě tady moje milá řekla, hele, jo, tady ten vypadá líp prostě a tohle. A tak to prostě jakoby vyřešil. Jo. A říká, já nemám čas se tím zabývat, prostě musím se uživit, musím uživit rodinu, děti a tak dále, jo. Maká na sebe. A já v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně jo, že je spousta lidí, že díky tomu, jak jsme všichni v tom krysím závodě, jak se říká, jo, jak běháme v tom kolečku, aby jsme uživili sebe, rodinu a aby po nás něco zbylo a tak dál a teď to ne, jako pokud možno nesežrala inflace dřív, než z toho něco bude. A tak vlastně nemáme moc jako energie sledovat ty věci v detailu, přemýšlet právě kriticky, zvažovat alternativy a tedy. A to je vaše parketa a úplně úžasná práce, kterou děláte pro svět a společnost a pro nás, pro všechny. A za to vám chci poděkovat, pane profesore.
0: Děkuji velice pěkně, máte absolutní pravdu. Jenomže pak, když se budu odvolávat na to, víte, já nemám čas, protože musím řešit tohleto, tohleto a tohleto, pak ať se ten dotyčný nediví, že až mu to spadne na hlavu, až bude žít v tom digitálním koncentráku, tak už ani to, že si myslel, že bude živit svou rodinu, mu nebude platit. To je ten vtip. A právě na tom je to postaveno, aby většina lidí takzvaně neměla čas, ale bohužel, musíme říct otevřeně, oni nemají chuť nad tím přemýšlet. Protože kdyby to znali, tak přichází ta velice nepříjemná odpovědnost. Jak jste to mohli dopustit? Vždyť jste to znali a vy jste nic neudělali a neměli jste vůbec žádnou zodpovědnost. Tak je lepší se tvářit, že tomu nerozumím, nevím, nechci. No a pak jako nemám žádnou zodpovědnost. Víte, to bylo tak, jak přírodní zákon. Přišla digitální éra a je to jak přírodní zákon, že jo? A s přírodou se bojovat nedá. Jenomže tím zakrýváme vlastní neodpovědnost. A bohužel, tak jak tahle ta společnost ztratila ochotu k dialogu, tak taky ztratila jakoukoliv ochotu k odpovědnosti sebe, za svou rodinu, za stát, za společnost. No a když není odpovědnost, pak se systém rozpadá a hlavní moc získávají ti, kteří mají nejenom žádnou odpovědnost, ale kteří nemají žádné skrupule a ostré lokty. No a to je přesně to, co vidíme teď kolem sebe v Čechách, na Slovensku, v Evropě i ve světě. A bohužel, když tohleto si neuvědomíme, no tak pak to, co jsme říkali dnes, je ještě stále pěkná růžová pohádka oproti tomu, co přijde. A ten digitální koncentrák se pomalu spouští. Nezapomeňte, od podzimu tohoto roku se zkušebně zavádí digitální euro, digitální peněženka a digitální identita. Jo, zkušebně. Zatím to bude souběžné s normálním eurem a s normální korunou. Až když nějakému magorovi přepne a řekne si, no a teď to bude povinné a jenom, pak už bude pozdě. A právě proto ty informace mají tak obrovskou sílu a moc a právě proto se kritického myšlení a objektivního svázání informací děsí všechny tyhle ty elity. Protože když z vás mají na lopatě, tak mají na lopatě právě, protože nechápete celý mechanismus, tu architekturu souvislostí, která řídí svět kolem vás.
1: Přátelé, a proto, abyste pochopili a měli jasno v architektuře souvislostí, tak vám doporučím tři tituly s panem profesorem Staňkem. Podivná odisea života, ta je tady, Dilema civilizací a Digitální svět a lidské tělo. To všechno si můžete pořídit právě přímo na petrburešt.cz, tam kliknete na internetový obchod, na e-shop a kromě spousta dalších titulů, který tady vidíte, ať je to od Lupo Anety nebo dalších našich Jiří Jaroš Nikely a tady Jaroslav Doubrava a další, máte tady tyhle ty důležitý tituly, které vlastně vám pomůžou se zorientovat, takže to využijte. Mnozí jste tak učinili už. A pane profesore, dneska asi poslední téze, téma.
0: Ano.
1: Tady Karel se ptá, mluvilo se tu někdy konkrétně o takzvaném Kalergiho plánu, na kterém stojí základní kámen Evropské unie, který je samozřejmě zcela zřejmě smyšlený, jako všechno, o čem se tu mluví v uvozovkách. Tak jak je to vlastně, protože dávají se, že jo, i ceny, Mutti Merkel získala, že jo, Kalergiho cenu za příspěvek evropské integraci, či co, a tak dál, tak jak je to s tím Kalergiho plánem a tou výměnou, nebo s tou výměnou populace, nebo jak to vlastně...
0: Je to prosté. Abyste ovládli Evropu nebo případně ji zničili, potřebujete odstranit národní státy. Takže rozvinete Evropskou unii, která potichu, Evropská komise, si urvává stále větší a větší díl národních kompetencí. Po druhé, abyste udělali výměnu obyvatelstva, tak musíte vytvořit jednotnou soustavu řízené imigrace. Tak, aby se jednotlivé země nemohly vymezit a nemohly odmítnout imigraci a podobně, což je přesně to, co se dělo v západních 15 členských zemích a teď se to snaží přes migračný pakt prosadit i ve střední Evropě. Třetí věc, v podstatě výměna bílého obyvatelstva za jiné obyvatelstvo nebo smíšené obyvatelstvo má umožnit, aby v podstatě kverulanti a přemýšlející a zvídaví a podobně vymizeli. Což je další věc. A kromě jiného musíte si uvědomit jednu základní věc. Kdo zabezpečuje sociální dávky a všechnu tu starostlivost o imigranty? Ty neziskovky? Ty neziskovky dostávají peníze z evropského rozpočtu. To je třeba říct otevřeně. No a jelikož někteří lidé v těch neziskovkách na tom vydělávají horentní sumy, tak mají i vlastní ekonomické zájem na té obrovské imigraci. A vy jste zapomněli všichni na schválenou středomorskou iniciativu, schválenou minulý rok, která předpokládá, že v příštích třech letech Evropa přijme 15 milionů imigrantů ze severní Afriky? Nebo si opravdu myslíte, že multikulturalismus povede k promíšení pozitivních črt jednotlivých civilizačních skupin a vytvoří novou, vyšší kvalitu života? Vám nestačí to, co vidíte v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Belgicku, Dánsku, Rakousku? Žádné míšení nedochází. Dochází k postupnému přebírání původního obyvatelstva, řekněme, jinou nekompatibilní skupinou. A tohleto všechno, všechny ty statistiky šílené v Německu, kdy máte každý den minimálně 80 útoků noží tvořených migranty, tak na to budou SPD v Čechách soudit kvůli tomu plakátu, ale neuvědomují si, že ten plakát je v podstatě stělesněním odrazem reality. A znova jste u té soudcovské mafie, znova jste u toho, jak liberální debilismus prorostl řídícími strukturami státu a jak společnost je paralyzována z hlediska odporu voči těmhletěm skupiním Kalergiho plánu. No a to, že Merkelová dostala Kalergiho Meneri, to znamená, je to varování, protože tahle ta osoba velice intenzivně realizovala migračnou část. No a tohleto všechno pak vede k jedinému poznání. Abyste Evropu zničili, protože cílem Kalergiho plánu není vytvořit prosperující Evropu, ale zničit Evropu. No tak si pak položte otázku, ve kterých dokumentech je vzpomínáno zničení Evropy a Edonu. A máte odpověď.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuhle otázku. Děkuji za celý pořád, uteklo to jako voda. A co...
0: I když je jí málo.
1: Ano, uteklo to jako málo vody. Co říct si závěrem?
0: No, šetřete vodou, uvědomte si, že voda je nejzácnější tekutina nejenom na Zemi. Paradoxně. Molekuly vody jsou jedny z nejvýznamných rozšířených fenoménů v vesmíru. Ale na voda z hlediska planety platí zajímavá zákonitost. Množství vody je konstantní, ale rozhoduje struktura skupenství. A právě proto, když voda je zdrojem života, zpracujeme alebo dělejme s ní tak, jako se zdrojem života. Neplýtvejme, važme, užívejme, ale řekněme si jasně, bez vody život není. A stačí tohleto jako poselství, protože skutečně ta voda je nejlepší životodárná tekutina kolem nás.
1: Děkuju, pane profesore. Já jsem si teďka vzpomněl, my jsme si kdysi řekli, že na závěr bychom mohli dát někdy nějaký bláznivý vtip, aby jsme to odlehčili. A já jsem si vzpomněl na jeden. Vy jste tady zmiňoval toho pána Billa Gatese. A už je po desátý, já to řeknu. Nevím, jestli ho znáte. Bill Gates je ve veřejném domě a když s ním ta prostitutka skončí...
0: Jo, znám, ano. Zná, protože děkovala panu Gatesovi, protože ví, co je to soft, že?
1: A Majkr.
0: A malej.
1: Ano, poté čeho vznikl název Microsoft. Tak.
0: Ano.
1: Přátelé, tak toč další zaručená informace k Billu Gatesovi. A tak dneska odlehčeně dokončíme. Díky vám všem za pozornost, děkujeme za vaše lajky, za vaši podporu, za příspěvky, za to, že budete šířit tohle video dál. Prosím vás, posílejte linky i třeba řetězovými maily, protože je důležitý, aby informace byly, ať prostě lidi mají informace. Dali jste 1333 nikoli stříbrných stříkaček, ale lajků, což je krásný. A já se s váma loučím zítra v 6 hodin, Vítě Pilmajer, 8 Skaldoviny, Pepa Skála ve středu v 8 A vůbec, budete koukat, co tady všechno na vás ještě máme připravený, hromady natočeného materiálu z příčov, a to za tož vám taky děkuju, že jste udělali úžasnou atmosféru, že vás tam bylo takový množství a opravdu nádhera. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se vyvodí věci.
0: Pokoj a pohodu, daleko od záchodu, žádné starosti, samé radosti a ať vám vždy voda stačí.

0: Prezident není náš nadřízený. Občané jsou naši nadřízení a občané se tady v říjnu jednoznačně vyjádřili. Prezident Pavel kandidoval s tím, že bude vypadat dobře na známkách. My jsme kandidovali s tím, že dáme po 2% nebo maximálně 2% na obranu. A co se týče těch výroků, víte, mě to dokonale zapadá do té mozaiky těch protičeských výroků Petra Pavla, které jdou jednoznačně proti zájmům občanů České republiky.
1: Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu.
0: Tady pomáhá Lichtensteinům obejít Benešovy dekrety. Tady prezident by se vzdal práva veta. S korunou bychom stojíme za dveřmi, zavedl bych euro. Samozřejmě ten základ, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské, což je vlastně zánik České republiky.
1: Slibuji věrnost České republice.
0: Petr Pavel tady prostě říká věci, které jsou jednoznačně v rozporu se zájmy České republiky, v rozporu se zájmy našich občanů. A my už prostě nechceme krmit dál ty zbrojařské korporace. My chceme dát peníze našim občanům. S tím jsme kandidovali, na to nám voliči dali mandát a to také budeme realizovat.
2: Na Seznamu vyšel článek s výmluvným názvem. Byla to nejžádanější zbraň, teď západní tanky leží na Ukrajině ladem v lesích. No, cože jsem to říkal, že kupovat ty Leopardy nemá vůbec žádný smysl? Víte, jaká je jejich životnost? V tom boji 5 až 6 minut. Česká republika uzavřela kontrakt na nákup 44 těchto pojízdných rakví za 39 miliard korun. Když k tomu dopočítáte náklady na údržbu, na servis a na provoz, tak si to můžete vynásobit krát 3. A k tomu ještě musíme samozřejmě zrekonstruovat naše silnice a železnice, protože ty nové tanky, ty 2A8, jsou o 16 tun těžší než ty předchozí, takže to na našich silnicích ani mostech jezdit nemůže. Fantastický kšeft. Když to vezmu přes prsty, tak kdyby tady došlo k válce, nedej bože, tak bychom za minutu nasazení toho tanku platili zhruba 1 miliardu korun. Fantazie, že to se vyplatí. No, když tyhle argumenty používám já, protože pokud bych byl ministr obrany, tak mi věřte, že bych žádného českého vojáka do takového stroje nikdy neposadil, tak mě samozřejmě oponenti poučují tím a zmůžou se na ten jeden jediný hloupý argument, že mě přijde pochvalná SMS-ka z Kremlu, jako to předvedlo v neděli Baby Fiala. No, nevím, mně určitě žádná SMS-ka nepřijde, kromě té, kterou jsem vám publikoval. Za to jemu musí ty SMSky od jeho pasáků ze zbrojních společností chodit od rána do večera. Tím jsem si naprosto jist. Protože jediné, k čemu slouží ten nákup tanků z vaší daní, z vašich těžce vydělaných peněz, jsou obrovské zisky zbrojařských korporací. A já už tímhle způsobem prostě vaše peníze utrácet nechci. Já s nimi chci hospodařit mnohem rozumnějším způsobem, tak, abychom z toho měli prospěch, tak, aby šli do našeho zdravotnictví, školství, našim důchodcům, samoživitelkám, mladým rodinám s dětmi a všem potřebným. Přátelé, možná se k vám tahle zpráva už donesla, ale pokud ne, tak prosím pozorně poslouchejte. Zítra, tedy 21. srpna 2026, v den, kdy si připomínáme smutné výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele s vojsky Sovětského svazu, se v Praze uskuteční hudební festival Pulse of Nation. Tenhle festival pořádá ukrajinská komunita žijící na území České republiky. A podle oficiálních stránek je věnován Dni nezávislosti Ukrajiny. Proč mám s konáním této akce naprosto zásadní problém? Je to právě ono extrémně necitlivě zvolené datum. Opravdu si Ukrajinci neuvědomují, že uspořádat tuto akci v den výročí invaze, za kterou nesou plnou odpovědnost, stejně jako Rusové a ostatní národy Sovětského svazu, je neuvěřitelnou fackou a privancem do obličeje našich občanů, kteří jim tady 4 roky nezištně pomáhají? Nebo je to naopak cíleně zvolené gesto? Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby si v tento den, 21. srpna, uspořádali hudební festival na našem území Rusové k oslavě své nezávislosti? To by bylo povyku. Já vás mohu ujistit, že by mě úplně stejně vadilo, kdyby tento festival pořádali Rusové, Bělorusové, Kazachové, Uzbekové, kdokoliv, kdo tehdy tvořil Sovětský svaz. Je to výraz neúcty, despektu vůči naší zemi. Je to stejné, jako kdyby německou nezávislost si tady u nás slavili Němci 15. března. Třešnička na dortu? Hlavní vystupující bude umělkyně s uměleckým jménem Jerry Heil. Slyšíte dobře? Heil. Jak příhodné k Ukrajincům, že? Usnad jen zbývá, aby záštitu nad festivalem převzal Petr Pavel a osobně tam dorazil. Vždyť vlastně on tu okupaci ze srpna 68 ještě ve 27 letech nadšeně schvaloval. Skutečně si tohle necháme líbit, tyhle urážky? Nebo už konečně v sobě najdeme nějakou národní hrdost a řekneme, že tyhle akce v tato data se opravdu na území České republiky konat nemají? Takže další moje takzvaná proruská dezinformace se nečekaně a nekontrolovaně stala pravdou. Na aktuálně.cz vyšel článek s výmluvným názvem Neúnosné. Na lékaře se čeká dlouhé měsíce, situace v některých oborech je kritická. V tom článku se dočtete, že 3/4 občanů České republiky čekají na diagnostické vyšetření svého zdravotního stavu déle než měsíc. A plná 1/3, ano přátelé, každý třetí občan naší země, dokonce déle než 3 měsíce, 1/4 roku. Tahle doba je ovšem naprosto zásadní. A v oblasti odhalení vzniku nádorových onemocnění bývá velmi často hranicí mezi plným uzdravením a smrtí. Jaká je příčina tohoto stavu? Samozřejmě, že se jedná o nápor ukrajinských migrantů na náš zdravotní systém. To jsem tvrdil od prvního okamžiku a každému, kdo jenom používal špetku selského rozumu, to muselo být úplně jasné, že systém, jenž byl přetížen už v roce 2022, prostě nemůže zvládnout to, že do něj vhodíme další 500 000 lidí. To bylo přece úplně zřejmé. Co s tím teď? Inu, máte na výběr. Buď to můžete dál poslouchat ty vzletné výroky našich opozičních politiků o tom, jakým přínosem je pro nás ta ukrajinská migrace, a nebo můžete dát podporu tomu hroznému dezinformátorovi Reichlovi, který tohle tvrdil už od začátku a který má pro vás jasné řešení. Tím řešením je revize povolení pobytu všech ukrajinských migrantů, kteří sem přišli na základě tzv. Dočasné ochrany a umožnění jejich co nejrychlejšího návratu zpět na Ukrajinu. A současně převedení peněz z nesmyslné národní očkovací strategie, která je fakticky jenom dalším výdělkem pro farmaceutické společnosti, do obnovy počtu našeho lékařského a zdravotnického personálu, protože nám něm hrozí již kritický nedostatek s tím, že do 10 let třetina našich lékařů a zdravotních sester dosáhne důchodového věku. Musíme to řešit nyní a teď a bez ideologických frází a populistických plků. Pojďme prosím zachránit české zdravotnictví tak, aby někdo z vašich blízkých nezemřel jen proto, že se mu nedostalo potřebného vyšetření včas. Díky moc za podporu, buďte pro a pojďte prosím zachránit Českou republiku a ne zbytečně zachraňovat svět.
3: A samozřejmě se ještě rozšířila ta nákaza z Ceuty a to, co jsme předpokládali, že to je jenom začátek, že prostě ti agresoři, a ta invaze z Afriky v momentě, kdy zjistili naši slabost, kdy přišli na to, že Evropa není připravená ochotna se bránit, tak budou ty svoje útoky pouze a jen stupňovat. Ty vlny se budou valit na Evropu čím dál tím častěji a s čím dál větší razancí. A já znovu opakuju, že tohle je naše největší bezpečnostní riziko v tuto chvíli. To znamená migrace jako taková, ať už je to ta africká nebo ta ukrajinská. A že Česká republika, pokud rychle nevezme rozum do hrsti, tak už nebude tím bezpečným ostrovem, kterým je dodnes, jelikož ti migranti k nám nepřijdou, protože prostě sociální dávky v Německu, ve Francii a vůbec tolerance těchto režimů v Španělsku vůbec ani o tom nemluví, je mnohem výhodnější než v České republice. To je jenom otázka času. ta migrace je jako rakovina. Ta migrace bude metastázovat a nejdřív si vybere ty nejslabší orgány, ale nakonec požere úplně všechny. A já opravdu jsem naprosto přesvědčen, že v tuhletu chvíli je na čase začít chránit naše vlastní hranice. V krajním případě uvažovat i o vystoupení ze šengenského prostoru, protože bezpečnost je přece nade vše. Já myslím, že každý z nás raději ukáže pas na hranicích, než aby se bál pouštět večer naše děti z domova. To si myslím, že snad je otázka, kterou ani nemá cenu pokládat. Logicky chceme žít v bezpečné zemi a doposud žijeme v relativně bezpečné zemi, ale to je prostě jenom dočasné, jestliže se nezačneme bránit velmi jednoznačně, rázně a bez jakýchkoliv výmluv a bez jakýchkoliv výčitek, že to je nesolidární nebo že to je nehumanitární, mě to absolutně nezajímá, upřímně. Já jsem připraven být solidární se státy nebo s regiony, kde vypukne požár, kde nastane zemětřesení, kde přijde povodeň, jednoznačně hned. Pojďme pomoct, pojďme tam dát peníze, pojďme tam poslat naše lidi. Ale tohle není přírodní katastrofa. To je absolutně selhávající politika Evropské unie, která v tuto chvíli pokračuje. Tak, jak se teď o tom tady bavíme, tak na těch fórech slyšíme, oni to mají, ta Evropská unie, zažité, že oni říkají, že potřeba jezdit elektrickými auty, ale sami jezdí auty na naftu nebo na benzín, protože nepřejedou mezi Štrasburgem a Bruselem bez nabití. Ursula von der Leyen, když chtěla šetřit životní prostředí, tak vypla klimatizaci v budově centrály Evropské unie, Evropské komise, ale pouze do 7. patra. Od 8. patra výše, kde sedí ona a její blízcí, tam tu klimatizaci nechala běžet. A tohle je samozřejmě to samé. To jejich pokrytectví je všudy přítomné. A v migraci je vidět naprosto nejvíc. Oni na jednu stranu říkají, jak chtějí zlepšit to navracení a zastavit ten příliv afrických migrantů, ale na druhé straně podporují ty organizace, které tohle všechno začaly a které dodnes vlastně jsou hlavními hybateli té migrace, protože mi věřte, že v té střední Africe oni působí a vysvětlují tam těm mladým mužům, že je správné přijít do Evropy, že tady na ně čekáme, protože tady je čeká ten ráj na zemi, o kterém oni sněli. A já prostě jednoznačně tvrdím, že migrační pakt není absolutně žádným řešením. Už jsem to zmínil v jedné televizní debatě, migrační pakt by se správně měl jmenovat redistribuční pakt. Protože tam nejde o migraci, tam jde o přerozdělení těch migrantů mezi jednotlivé členské státy Evropské unie. A to, že v tuhletu chvíli nás ukolíbali tím, že máme výjimku díky té ukrajinské migraci, to je jenom otázka času. Za 2 roky, až skončí tahleta výjimka, tak nám všichni řeknou, proč jste se neozvali dřív? Vždyť vy jste mlčeli, vy jste byli v pohodě, když se vás to netýkalo a teď najednou křičíte. Takže my musíme křičet už teď, ne až potom. A když mě v televizních debatách vyčítají oponenti nebo moderátoři velmi často, že jak si naše vláda proti tomu nebojuje dostatečně, no ano, já říkám znovu, já jsem připraven být mnohem radikálnější. A myslím si, že i všichni kolegové z SPD, ze Svobodných a z Trikolory, zejména v této oblasti, v oblasti migrace a v oblasti emisních povolenek, ke kterým se ještě dostanu, a v oblasti ukončení toho strašení válečným konfliktem, jsme připraveni být mnohem razantnější. A to vyžaduje prostě jednu jedinou věc, a to je pustit se

Asi ti to spadlo máchale, zřejmě, asi vítr, zřejmě vítr. To je složitý, když větrná elektrárna upadne kvůli větru. Musím říct, že tady jenom je jednoznačný důkaz toho, že je to absolutní nesmysl, že to je prostě vynález všech těch sociálních pánovačů, kteří vůbec netuší, která by je, a kteří jenom chtějí tu Evropu definitivně zničit a zahrabat pod zem, protože na tom usilovně pracují posledních několik let a myslím, že pokud s tím něco neuděláme, tak se jim to dokonce i podaří. Přátelé, chtěl bych se krátce vyjádřit k dnešní televizní debatě. Moc děkuji za obrovskou vlnu podpory. Psali jste mi neuvěřitelné množství SMS-ek, zpráv přes všechny možné komunikační platformy. Velmi si toho vážím. A chtěl bych jenom zmínit, že tam kromě toho výkonu opozice, který byl naprosto žalostný a tristní, na závěru jsem se musel jenom smát, když prostě Baby Fiala alias Matěj Ondřej Havel to se neudržel a v tom svém totálním debaklu a v absolutním nedostatku argumentů. Všimněte si, kolik čísel, kolik věcných argumentů tam předložím já, jak argumentuji procenty, vývojem HDP, vývojem reálných mest. Oni nic takového nemají. Oni nevědí ani, jak se počítá HDP, věřte mi, oni to ani netuší. Tak samozřejmě v momentě, kdy už byl v naprostém argumentačním deficitu, tak vytáhl Putina, vytáhl to, že po skončení relace dostanu SMS-ku z Kremlu pochvalnou, to je prostě totální dno argumentační. Já bych nikdy nic takového nepoužil, neboť to je absolutní důkaz jednoznačné prohry. Jakmile už nemáte co, tak prostě vytáhnete toho Putina jako to poslední záchranné lano, kterého se držíte, to poslední brčko, kterým dýcháte, přes tu vodu, ve které se topíte, tak vytáhnete Putina, naprosto zoufalé. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Ono na jednu stranu možná pro některé z vás mohla být ta debata nezáživná, vzhledem k tomu, že jsme se hodně bavili o rozpočtu a o makročíslech a nebyla tam úplně prostor pro jaksi zhodnocení dopadů na konkrétní lidi, na běžné občany. Já jsem se o to snažil, to tam neustále vnášet, právě tou reálnou mzdou, právě tím, že už prostě nemáme kde škrtat. Tím argumentem, a který je pravdivý, podívejte se, jakým způsobem vzrostly zisky bank za dobu vlády Petra Fialy za ty poslední 4 roky. Oni poprvé v historii překročili zisk 100 miliard korun v České republice. Podívejte se, jakým způsobem rostly zisky nadnárodních korporací. Já jsem tam použil dvakrát argument, že Google, obrovská multimiliardová společnost u nás na daních platí 18 milionů korun. To je almužna, to tady platí trošku větší podnikatele, platí 18 milionů korun, ale oni tady reálně vydělávají miliardy. A to už ani nemluvím samozřejmě o těch zbrojařských společnostech, které tady vydělali tisíce procent. Jediný, kdo tady prodělal za vlády Petra Fialy, kdo měl méně peněz v roce 2025 než v roce 2021, byli naši občané. Naši občané. Já jsem tam ukazoval tuhle tabulku. To je tabulka Českého statistického úřadu. Český statistický úřad, která hodnotí kumulovanou inflaci, která byla za doby vlády Petra Fialy 36,49%. Zatímco nárůst platů ve státní sféře byl 22,81%, nárůst mest ve soukromé sféře byl 27,1%. Jinými slovy, oni v podstatě sebrali 10% privátním zaměstnancům ze soukromého sektoru a 15% státním zaměstnancům. Je to samé, jako kdybyste po 4 letech práce klesli ze základní mzdy, z čisté mzdy 30 tisíc na 25 500. Je to úplně to samé. Oni vám reálně sebrali 4,5 tisíce na 30-tisícové mzdě, protože ta inflace logicky vám ty peníze sežere, všechno je dražší. To je jediný segment, jsou důchodci, občané České republiky, samoživitelky a tak dále, naši lidé. Všichni ostatní tady vydělávali obrovské peníze. A mě obrovský vadí, že ten růst HDP se nepromítá do zvýšení životní úrovně našich občanů. Naše HDP roste, to HDP je počítané očištěné o inflaci a ono skutečně roste. Ale vy to nevidíte na svých peněženkách. To je na tom ten největší problém.

že lidem se tady nežije lépe, než se jim tady žilo v předcovidovém období, jelikož je všechno natolik dražší, že ten růst mest nedokázal vyrovnat nárůst těch cen. To je ta nejhorší bilance, to nejhorší číslo Fialovy vlády. Oni to spackali totálním způsobem a já jsem to řekl ve čtvrtek panu Žáčkovi, když jsem argumentoval tím, že on říkal, jak to bylo těžké období po tom covidu. No nebylo. V době covidu to, co tady byla vláda Andreje Babiše, já jsem navrhoval, abychom nezavírali biznis, abychom šli švédskou cestou, to myslím všichni vědí, ale v době vlády Andreje Babiše prostě padaly všechny ekonomiky, jelikož byly ty provozy a průmysl zavřené. Ale v tom post-covidovém období ty ostatní země letěly vzhůru, zatímco Česká republika byla poslední zemí v Evropě, poslední, která se v úrovni HDP dostala na rok 2019, na to předcovidové období. A co se týče reálných mest, tak tam je ta situace ještě tristnější. Zatímco v Bulharsku vzrostly o 36%, v Maďarsku o 13,5%, v Polsku o 9%, tak u nás klesly. U nás klesly naprosto zásadním způsobem právě díky té kumulované inflaci. A já říkám za sebe, já odmítám škrtat další peníze lidem, zemědělcům. Odmítám škrtat do zdravotnictví, odmítám škrtat do školství. To jsou prostě segmenty a sektory, kam už nemůžeme dát méně peněz v tuhletu chvíli. Naopak, my vám musíme dát více peněz. Vám, lidem, na důchody, na právě samoživitelkám, na podporu mladým rodinám s dětmi, klesá nám porodnost a tak dále a tak dále. A kde ty peníze vzít? Já jsem tam opět představil konkrétní řešení. Na rozdíl od těch blábolů opozice, tak jste tam slyšeli konkrétní řešení. Digitální daň. Přece firmy typu Google, eBay a další, které tady fungují, které tady prostě normálně vydělávají obrovské miliardy, tak tady nemůžou všechny ty peníze vzít a odnést je z České republiky. Tak prostě dejme digitální daň. My to máme spočítáno, že by to přineslo do státního rozpočtu nějakých 15 miliard korun. Pojďme dát 1% sektorovou daň na banky, které tady vydělávají obrovské peníze, 1% z objemu aktiv. My to máme v programu PRO. Myslíte si, že ty banky odejdou? Že tady nebudou? Kéžby, možná by to bylo dobré, protože bychom se vrátili ten bankovní segment do českých rukou, ale ono se to nestane. Ale je nezbytné, aby tady začali platit svůj férový díl právě velcí podnikatelé a velcí korporátní hráči. Už není možné sahat do kapsy vám. Oni když udělali ten svůj balíček, kdy se snažili nějakým způsobem zakrýt tu svoji neschopnost hospodařit v České republice, tak komu zvýšili daně? Vám? Komu sebrali školkovné? Komu sebrali slevu na manžela daňovou? Komu snížili valorizaci důchodů? Komu zvýšili daň z nemovitostí, ta nejzbabilejší daň, která vůbec je? Vám? A okolik přišly ty velké banky a ten Google a mobilní operátoři, kteří tady vydělávají miliardy? Vůbec o nic. Chtěli dál, to byla asociální vláda, která na prvním místě myslela na zájmy právě těch svých donorů, kteří je platí, kteří je sponzorují. Eurohujerská vláda, která nebyla schopná se postavit za Českou republiku. A samozřejmě, přátelé, to nejzásadnější, a to jsou ty emisní povolenky. Ještě jednou, já vám to ukážu i tady, to, co jsem ukazoval v televizi. Tohle je nárůst emisních povolenek. 355%. Aktuálně se obchoduje ETS 1 přes 80 euro, ETS 2 přes 70 euro. Kde je to slibované zastropování na těch 40 eurech? V Číně, ve celé Asii, v Koreji jsou několikanásobně levnější ty emisní povolenky. V Americe to samé. To samé platí samozřejmě o plynu, o elektřině. Všude jsou ty vstupy mnohem levnější a tím pádem ta Evropa se stává nekonkurenceschopnou. Ale to, co je na tom nejhorší, je právě tenhle článek, který já už jsem kdysi ukazoval. Češi zaplatí každý za emisní povolenku 7000 korun ročně. 7000 korun ročně. Zaplatí každý z nás jenom za emisní povolenky. Tříčlenná rodina 21 000 ročně. Za tenhle absolutní nesmysl. Ale víte, co je na tom nejhorší? Že Švédi platí na hlavu 200 korun ročně. Němci zhruba 400 korun ročně. To je naprosto neuvěřitelné. My platíme 30krát víc než Švédi na hlavu a 17krát víc než Němci. Takhle vypadá ta mapka, kdo platí nejvíc
emisních povolenek. Čím tmavší barva, tím víc platí na hlavu. Samozřejmě Česká republika jednoznačně nejtmavší. Vždyť oni nás okrádají. Negativní dopad na české HDP podle prestižního Varšavského institutu je přes 100 miliard korun. Ale to je ten přímý dopad, přátelé, to je ten přímý dopad. Ten nepřímý dopad, že tady platíme tyhle ty nesmysly, je v tom, že tady u nás nikdo nechce podnikat. Tady podnikat je odvaha na úrovni osobní statečnosti. Každý, kdo si tady založí firmu, která má vysokou spotřebu elektřiny nebo plynu, tak by si zasloužil nějaký řád, protože v téhle zemi se prostě nedá reálně podnikat. Neskutečná porce byrokracie, která je na podnikatele valena. Pomalé odpisy. A mohl bych pokračovat. To jsou všechno věci, které jsou obrovským problémem. A tím řešením, jak znovu říkám, je postavit se Evropské unii, snížit ceny energií, tím, že odejdeme z lipské burzy, tím, že odmítneme tenhle okrádací mechanismus. Je to spravedlivé, že platíme 30krát víc než Švédi a 17krát víc než Němci, kteří mají 3krát vyšší platy? My platíme 17krát víc na hlavu za emisní povolenku než Němci, ale oni mají 3krát vyšší platy. Chápete, jak je ten model skorumpovaný? Jak je to celé nastavené jenom na to, aby, samozřejmě druzí jsou Poláci za námi, aby okrádala západní Evropa nás, tu střední a východní Evropu, aby my jsme byli ta jejich kolonie. Já to odmítám se nechat tímhle tím způsobem okrádat. Podívejte se na to. Oni neplatí téměř nic. My, Polsko, to je samozřejmě zase dvě země, které tady jim vyrábí elektřinu, které jim tady vyrábí různé průmyslové komodity a ještě jim za to platíme. Jednoduše, představte si to v rodinném životě, představte si to na malém městě, že máte vy zahradu, kde prostě vy pěstujete, máte močůvku, abyste tam měli prostě všechny možné věci, které ten soused si bere na svou krásnou zelenou zahradu. A vy si ničíte tu svoji, máte to tam zakouřené, máte to tam rozbořené, on tam má anglický trávník, vy mu to dodáváte a ještě mu za to platíte. To je naprosto zoufalý systém, to opravdu nelze v tom dál pokračovat. A znovu říkám další věci, veřejné zakázky, peníze z veřejných zakázek českým firmám, veškeré financování investičních projektů na základě adresních dluhopisů. Vy si kupte dluhopisy na dostavbu Temelína, Dukovan, D3, D47. Ať naši lidé to drží a ten úrok, který platíme, tak ať neplatíme těm Rothschildovským bankám do zahraničí, ale našim občanům. My se tady bavíme o tom, že ta obsluha státního dluhu je vysoká, 120 miliard. Samozřejmě, že je vysoká, díky právě Fialově vládě, která nás zadlužila o 1 200 000 000. Ale i tak by byl obrovský rozdíl, kdybychom to financovali formou dluhopisů a ne půjček od zahraničních bank. Protože těch 120 miliard by skončilo zase zpátky ve vašich rukách. V rukách českých občanů, tak jak to dělají v Japonsku. To je, dámy a pánové, náš cíl a tímto způsobem my chceme postupovat a tímto způsobem chce strana pro řešit ekonomiku v České republice. Takhle je to jednoduché. A poslední slovo, které tam zase znovu padlo ohledně těch 2%, mě skutečně nezajímá názor Petra Pavla. Já nechci řešit vůbec člověka, který tady chce zničit Českou republiku tím, že bychom přijali euro. Já jsem to tam ukazoval. On pomáhá Lichtensteinům v obejití Benešových dekretů. On chce zrušit právo veta. On dal záštitu sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu. On chce přijmout euro. On chce Spojené státy evropské, fakticky zánik České republiky. Tak chcete poslouchat takového člověka? Fakt? Teď co názor, to protičeský názor. To silně protičeský názor. Zrušení práva veta je konec suverenity. Zrušení české koruny a přijetí eura je konec definitivní. Prostě to jsme uvázaní na ty okovy Bruselu na dosmrti. No a Spojené státy evropské, to se může myslet vážně jenom šílenec. Petr Pavel a možná ten Matěj Ondřej Havel, který tam dneska byl, u toho bych si to možná taky tipnul. Takže žádné více peněz na obranu. Není k tomu důvod, ani nejsme schopni už víc utratit. I sám generální tajemník NATO Mark Rutte říkal, že výrobní kapacity jsou na maximum a že už nejde zvyšovat prostě další výrobní kapacity těch vojenských materiálů, zbraní a munice. Tak na co budeme zvyšovat další peníze? My je potřebujeme jinde, my je potřebujeme ve vašich kapsách. Takže pro mě ten závazek je jednoznačný a řekl jsem to v tom studiu. Můj šéf, můj nadřízený není Petr Pavel. Jediný můj nadřízený jste vy, občané České republiky. Vy jste jediní, koho já budu poslouchat.
A poslední věta k té debatě, která byla, myslím si, velmi ilustrační z hlediska toho, kde se nachází opozice v současné době, kdy neustále mele dokola ty svoje bláboli o tom, že Babiš zadlužuje zemi a tak dále a tak dále. Paní Kovářová tam říká, kdyby se naplnily ty vaše věci, no to by byla hrůza. V čem by to byla hrůza, paní Kovářová? Že bychom v covidu nezavřeli školy? Což jsem navrhoval. Že bychom v covidu nezavřeli obchody, restaurace? Že bychom nenosili roušky? Že bychom tady normálně žili jako ve Švédsku? To by bylo tak hrozné, paní Kovářová, opravdu? Nebo co by bylo tak hrozné, že jsem navrhoval, aby plyn byl dále za fixní cenu? Což by bylo jednoznačně lepší, protože do doby, do roku 2017, dokud jsme měli plyn za fixní cenu, tak byl asi o polovinu levnější, než je v současné době, možná ještě je víc. To by bylo tak strašné, paní Kovářová, že by peníze dostali naši lidi a ne zbrojaři? Já nevím, jestli by to bylo tak šílené, já si to úplně nemyslím. Ale já musím ještě reagovat na jednu věc, která tam zazněla, kterou já absolutně nesnáším, a to je slovo odstrašení. Tohle je moderní slovo, které vzniklo právě v dílnách těch zbrojařských lobbystů, protože samozřejmě se krásně bude tvrdit, že musíme odstrašit toho našeho nepřítele, aby nám sem nepodnikl tu agresi. A to je samozřejmě klíč k tomu, abychom ty zbraně kupovali už teď. Abychom teď kupovali, čím víc zbraní koupíme, tak tím víc odstrašíme to zlé Rusko, které tím pádem na nás nezautočí, protože v momentě, kdy my tady budeme mít 49 leopardů, tak se určitě Rusové podělají v Kremlu strachy a určitě sem nezautočí. To je jednoznačné, těch 49 leopardů, těch je určitě odradí. A nebo je možná odstraší ty zálohové faktury na ty F-35, které dostaneme v roce 2035, kdy už tady pevně doufám žádný konflikt na Ukrajině nebude a možná už ani nebude Vladimír Putin sedět v pozici ruského prezidenta velmi pravděpodobně. V tu dobu dostaneme ty F-35. Tak myslíte si, že se jich bojí už teď? Že teď ten Putin sedí v tom Kremlu a říká si, ty, oni v tom roce 2035 dostanou ty stíhačky, to bude průšvih. To jako je přece absolutní nesmysl. Žádné odstrašování nefunguje. Říkal to Žáček ve čtvrtek, říkal to zase dneska Baby Fiala, říkala to zase paní Kovářová, pořád odstrašení. Já nechci nikoho odstrašovat. Já fakt nechci nikoho odstrašovat, protože my na to zaprvé nemáme. Je to absolutní nesmysl, to bychom si museli pořídit nějaký nukleární arzenál. Jediné, co dneska je skutečně odstrašující, jsou jaderné zbraně, nic jiného. A tu v tu chvíli tady nemáme a snad ani mít nechceme, protože bychom byli samozřejmě okamžitě terčem. A za druhé prostě já chci dialog, já nechci s nikým válčit, já se nechci pořád připravovat na nějakou válku. Jsou ty lidi vůbec normální? Řekněte mi, jestli jsou ty lidi normální, jestli vážně chtějí válku s Ruskem. Já nefandím Rusku, ale nechci s ním válčit, pro boha pěkně. Já fandím jenom České republice. Ty ostatní státy, ať si dělají, co chtějí, a my musíme si prosazovat svoje vlastní zájmy. A já nechci válčit s nikým. S nikým, protože jaderná válka je konec. Rusko nikdy nepodnikne pozemní operaci proti státům NATO, protože na to nemá. Ono by muselo v tu chvíli mít nějakých 10 milionů vojáků, kde by je vzalo. V životě je nemají. Pokud by došlo k jakémukoliv konfliktu, tak to bude konflikt nukleární. A to snad přece nikdo normální nemůže myslet ani na vteřinu vážně. Takže já nechci nikoho odstrašovat. Mě to slovo totálním způsobem uráží, je hloupé, a jenom slouží k tomu, abychom nakupovali víc a víc zbraní a dávali vaše peníze těm zbrojařským korporacím. Celá tahle ta retorika má odstínit vaši pozornost, má vytvořit clonu. Clonu, ale přes kterou vy nevidíte to, že bychom mohli ty peníze dávat úplně někam jinam. Že půjde do zbrojení téměř 200 miliard korun. Že kdybychom dali do toho zbrojení polovičku, tak si krásně vyzbrojíme armádu. Ale těch 100 miliard korun dalších tady může udělat úžasnou službu, může zachránit spoustu životů. Na co nám budou ty tanky a ty BVPčka v těch skladech? Na co? Řekněte mi. Kolik nám přinesou dobra? Kolik životů zachrání? Takže odmítám jakékoliv odstrašení. Já jsem jednoznačným příznivcem dialogu. Dialogu mezi všemi státy, všemi zeměmi, které se navzájem můžou cítit tuhletu chvíli v nepřátelském postavení. Ale pokud budeme to nepřátelství budovat, tak jenom otázkou času, než ta válka jednou přijde.
My musíme budovat přátelství, ne nepřátelství. A pokud se budeme chovat jak ti manželé, kteří se pohádají a řeknou, ne, až on se mi přijde omluvit, a já řeknu, ne, až ona se mi přijde omluvit, a ona řekne, až on se mi přijde omluvit, tak se nedohodneme nikdy. Já nemám problém udělat ten první krok a říct, Česká republika je jednoznačně zemí, která se hlásí k mírovému řešení, která se hlásí k odzbrojování, která je tady, aby zprostředkovala dialog mezi Východem a Západem. To je, dámy a pánové, moje filozofie, nikoliv odstrašování. Já jsem připraven být tím mostem a myslím si, že by to České republice neskutečně slušelo být mostem mezi Východem a Západem a zprostředkovávat tu komunikaci, tak jako se o to snažilo Turecko, Izrael, Maďarsko. Pojďme to vzít do ruky my, tu iniciativu. Nehrajme si tady na válečníky, jak malí kluci na pískovišti. Pojďme vzít do ruky tu iniciativu a řekněme, my jsme tady a sebevědomě prohlašme, protože chceme mír a jsme připraveni o tom míru jednat a zprostředkovávat ta jednání na našem území, mezi všemi. To je náš cíl a tohle je Česká republika, moderní Česká republika. Sebevědomá země, která se nenechává natlačit do atmosféry strachu, která má jenom zakrýt oči jejich občanům, aby oni souhlasili s tím, že jejich těžce vydělané peníze nepůjdou na zdravotnictví, na školství, na zemědělství, na podporu důchodců, na zvýšení platů u mnoha a mnoha profesí, které by si to zasloužily, ať už to jsou zdravotní sestry, pečovatelky v domovech sociální péče a tak dále a tak dále, ale aby šli do zbraní, aby jsme je nacpali těm zbrojařským korporacím, to chcám. Opravdu ne. A odmítám to. Tak. Přátelé, 21. srpen. Publikoval jsem video, které jsem natáčel opravdu jaksi velmi, velmi rozloben s ohledem na to, že Ukrajina, nebo respektive ukrajinští migranti v České republice na tento den si svolali hudební festival Pulse of Nation, kde v podstatě země, která byla zcela jednoznačně součástí těch agresorů, kteří k nám přišli v roce 1968, a způsobili tu invazi, která změnila osudy České republiky na mnoho a mnoho let dopředu, tak aby tady si vlastně ve stejný den tito agresoři, to se nedá jinak říct, okupanti, si konali svůj hudební festival ke dní nezávislosti své země, ještě o 3 dny později. To mně přišlo naprosto nedůstojné a přišlo mi to jako plivanec do našeho obličeje. Prostě nezlobte se na mě, ale kdyby tady Němci si chtěli udělat festival 15. března nebo 30. září na den Mnichovské dohody, tak to bych tedy křičel úplně stejně. A znovu říkám, křičel bych úplně stejně, kdyby si ten týž festival toho 21. srpna tady chtěli udělat Rusové, Uzbekové, Kazaši, kdokoliv. Mně to je úplně jedno. Azerbajdžánci, Arménové, úplně mně to je jedno. Prostě ten den patří nám. Ten den je připomínkou toho, kdy jsme byli skutečně okupováni a nebyl to vůbec jednoduchý čas, který jsme v tu dobu prožívali a pro mnoho lidí způsobil obrovskou frustraci. Mnoho lidí vyhnal ze země do emigrace. Takže rozhodně to není prostě důvod k tomu, aby si tady Ukrajinci pořádali na ten den svoje nějaké festivaly slavící nezávislost své země. To je prostě facka, přímá facka do našeho obličeje. To jsem ale ještě netušil, co přijde potom. Dámy a pánové, já tady skutečně zodpovědně prohlašuji, že projev Petra Pavla před budovou Českého rozhlasu v pátek 21. srpna 2026 byl z mého pohledu nejbizarnějším okamžikem historie české politické scény. Od roku 1918. Nic bizarnějšího tady nebylo. Opravdu ne. Víte, když jenom zhodnotím to, že jde pronášet člověk, který tady schvaloval tu okupaci, on se z toho vymlouval, já jsem dnes dával video, kde to nechtěl přiznat. Já doporučuji přečíst si ten životopis celý jeho. On je na stránkách iDnesu, můžete si ho najít. Napište si životopis Petra Pavla z roku 1987 a vypadne vám to. To není jenom ta adorace toho srpna 68. To je vyznání lásky k Sovětskému svazu. Tam je opakovaně napsáno, jak obdivuje Sovětský svaz a metody řešení, které přijímají ostatní socialistické státy. Jak byl na měsíc na Sovětském svazu na dovolené a tam
načerpal ty zkušenosti, které bych chtěl převádět tady v České republice, že bych chtěl, že se setkává s problémy a s oponentními názory těch části své posádky a že samozřejmě bude důsledně prosazovat názory strany a tak dále a tak dále. Přečtěte si to celé. To je výlev oportunismu toho nejtěžšího kalibru. Mnoho lidí říká, že byl komunista. Já si nemyslím, že byl přesvědčením komunista. On je celoživotní oportunista. On bude vždycky sloužit každému režimu, který bude zrovna u moci. Všimněte si, že Petr Pavel ani na minutu své kariéry nebyl u nebo nesloužil pro nějaký režim, který nebyl u moci. Ani na minut. Ani na jednu vteřinu. Vždycky jen převlékal kabáty a dal se do dresu toho, kdo právě vyhrával. Představte si, jak by to byli fotbaloví fanoušci. Představte si, že byste byli v dresu Sparty a řvali byste nesnáším Slávii. A najednou by Sparta spadla na čtvrté místo, Slávie by vyhrála titul a vy byste převlíkli ten dres a začali byste volat hej a Slávia, hej a Slávia. To prostě, to nejde. To je, ten člověk nemá páteř. To je opravdu bezobratlý živočí. A on tam bude se dojímat nad odbětmi z roku 68, vždyť on to schvaloval, on byl součástí toho režimu a on ji dokonce to 20 let poté schvaloval. Všichni tady ti jeho zastánci píšou, že tehdy by bylo 7 let v tom roce 68, ale to přece není podstatné. Kdyby to schvaloval 7 let, tak jako malý kluk, tak by to bylo OK. Ale on to schvaloval jako 27-letý člověk, který fakticky byl členem komunistické strany a který usiloval o to, aby se stal významnou silou a posilou komunistické rozvědky. A ještě si vzal politručku. No tak nezlobte se na mě, ti lidé, kteří mu tam tleskali, opravdu jako jsou psychicky v pořádku. Opravdu jsou psychicky v pořádku. Představte si, že byste šli, dneska máme nějakých 36 let po revoluci, téměř 37 po revoluci v roce 89, listopadu 89. Představte si, že byste šli 36 let po roce 1945 do Lidic a tam by pronášel projev dojímající se nad obětmi Lidic, bývalý člen NSDAP a člověk, který usiloval o to, aby byl na významném postu v nacistické rozvědce Sicherdienst. Člověk, který by psal ve svém životopisu, že chtěl důsledně prosazovat nacistické myšlenky a potírat všechny nepřátele tohoto úžasného režimu. Šli byste mu tleskat, prosím vás, pěkně s tím, že už si to odpracoval? Kdybyste mu řekli po 36 letech, no teď už jste tady sloužil tomu demokratickému režimu, šli byste tam zatleskat náckovi, členovi NSDAP, který by prostě studoval na to, aby byl významným členem Sicherdienstu? Vždyť je to hanba, že se ze sebe nepozracíte. Vy oponenti, kteří mi píšete, co Babiš, co Klempíř a tak dále, prosím vás pěkně, zaprvé, neviděl jsem nikoho z nich, že by se tam u toho Českého rozhlasu dojímal jako Petr Pavel. Za druhé, nečetl jsem v životopise ani jednoho z nich, že by schvaloval okupaci z roku 68 tak nadšeně jako Petr Pavel. Vlastně nikdy to nebylo řečeno, že by to někde schvalovali. Za třetí, Ota Klempíř byl donucen k tomu svému jednání brutálním výslechem na STB, což by všichni ti hrdinové, kteří tam dneska tleskají Petrovi Pavlovi, kdyby je hodinu vyslýchal STB, tak tam napráší svoji babičku a pradědečka. To vám garantuju, tyhle ty hrdinové. Ty by nevydrželi vůbec nic a dneska chtějí soudit. To je přece obrovský rozdíl. Petr Pavel schvaloval tu okupaci z roku 68. Petr Pavel se tam jde postavit tomu rozhlasu a dojímá se tam nad těmi obětmi, které on sám v roce 87 považoval za protisocialistické živly. A on sám nikdy nebyl nikým nucen. On na jeho rodinu nikdo netlačil, protože celá jeho rodina byla komunistická. Nikdy nebyl pod nějakým brutálním výslechem, aby byl donucen na někoho práskat nebo sepsat ten životopis. Ne. On to dělal proto, že si chtěl pomoct ve své kariéře. To byl jeden jediný důvod, proč to Petr Pavel sepsal. Takovému člověku tam chceme naslouchat opravdu. A teď se dostaneme ještě k tomu obsahu. Přátelé, on tam začne srovnávat
rok 68 se současnou dobou a řekne, že i dnes dochází k útoku na demokratická média? To myslí vážně ten člověk? Opravdu chce srovnávat to, že sem přijeli ruské tanky, a nejenom ruské, pardon, abych zase, sovětské tanky a německé tanky a maďarské tanky a všechny možné tanky a obsadili reálně naše média a brutálně prostě ukončili jejich vysílání a začali si vysílat svoji vlastní propagandu, tak chce srovnávat s dneškem? Já jsem normálně v tu chvíli mu chtěl poslat jako číslo na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. To si nic jiného nezaslouží. Ten člověk není normální, z toho se každému normálnímu člověku musí prostě dělat špatně. A já jsem přesvědčen, že ti lidé, kteří na něj pískali, já jsem přesvědčen, že většina z nich byli lidé, kteří pracovali před rokem 89 proti tomu komunistickému režimu, kteří si nechali rovnou páteř. Mnoho lidí jste mě psali do komentářů, když jsem tam napsal, že můj táta měl stejnou nabídku na stole. Můj táta byl projektant v hradecké firmě Gumokov a měl nabídku být náměstkem a později ředitelem téhle velké firmy se všemi výhodami. Stačilo, kdyby vstoupil do strany. Neudělal to. Tečka. Pardon. A takových lidí tady byly desetitisíce, statisíce, miliony, kteří prostě se nepodvolili tomu režimu. A dneska máme poslouchat tohoto oportunistu, který byl ochoten prodat svoji čest, kterou nikdy ani neměl, a jít prostě sloužit tomu zločinnému režimu na ty nejhorší možné posty. Jemu dnes v Trutnově dávají tričko s Havlem. Jo, on studoval na to, aby toho Havla sledoval a kompromitoval. Neskutečné, opravdu neskutečné, co jsme schopni tady ještě zažít téhle zemi. Jakým způsobem tady začala dominovat pseudomorálka nad skutečnou morálkou. To už opravdu chybilo jenom, aby si vzal do ruky kytaru a začal brnkat Karla Kryla. Já už jsem to čekal, kdy to nastane, že si vytáhne z futrálu kytaru a začne brnkat Bratříčku zavírej vrátka. Opravdu. A to nic, ještě by to mohla zpívat Marta Kubišová. To je prostě neskutečné, kam jsme se to dopracovali. Víte, rok 68 byl pro naše dějiny samozřejmě momentem zlomovým. Z geopolitického hlediska jsme byli bohužel obětí tehdy studené války, kdy v roce 62 v říjnu vznikla karibská krize. Svět byl na pokraji třetí světové války a po necelých 6 letech prostě Sovětský svaz byl v situaci, kdy a samozřejmě i Západ by si nenechali vzít navzájem to teritorium, které si rozdělili po druhé světové válce. A my jsme to bohužel odskákali, my jsme byli zase jenom to políčko na šachovnici, ale já už nechci být znovu to políčko na šachovnici. Ta šachová figurka, která skáče, jak mocní pískají. To je pro mě ten základ, dámy a pánové. A rozhodně nechci, abychom tady poslouchali moudra člověka, který zaprodal tuhle zem kvůli své vlastní kariéře. A který zaprodává i nadále. Protože úplně stejné, jako schvalovat invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 do České republiky, no, do tehdejšího Československa, úplně stejné je dnes navrhovat vznik Spojených států evropských. To je možná ještě horší, protože to by bylo srovnatelné s tím, kdyby tehdy navrhoval, aby se Československo stalo součástí Sovětského svazu. To by bylo srovnatelné. To znamená, on, jak říkám, vždycky sloužil jenom tomu, kdo byl u moci a celý život fakticky prosazuje proti české hodnoty. Celý život je postavený na tom, že plní rozkazy svých loutkovodičů, které jsou v přímém rozporu se zájmy občanů České republiky. Taková je situace, dámy a pánové. Přátelé, slíbil jsem, že to dnes bude kratší a svěžnější. Navíc 8 hodin budeme u doktora Vajíčka. Moc děkuji. Viděli jsme, mám tady téměř 2800 sledujících tuhletu chvíli, což je naprostá paráda. Prosím ještě jednou o sdílení. Možná jenom částí, vždycky vidím, že se různě objevují výseky z toho mého živého vysílání. Velmi si to vážím. Děkuji za vaši podporu. Je nás tady už teď, jak říkám, 252 tisíc a budeme růst dál, protože zdravý rozum musí nakonec zvítězit. A myslím si, že dnes ta televizní debata na Primě, na kterou se dívali 100 tisíce občanů České republiky, k tomu zase znovu přispěla. Protože každý člověk, který je schopen používat svou vlastní hlavu, aniž by neustále jenom opakoval floskule a fráze a propagandu, která je šířena mainstreamovými médii v České republice, tak prostě každý člověk musel vidět,
že my máme argumenty a my myslíme na ně, zatímco ta protistrana, ta je tady jenom od toho, aby bohatli jejich sponzoři a jejich donoři. A samozřejmě kvůli tomu, aby oni sami profitovali dál. Mimochodem, když my navrhujeme jako koalice zmrazení platů politiků, tak oni jsou proti. My nám tam budou vyprávět, kde všude máme šetřit, a my říkáme, jestliže chceme někde šetřit, tak první musíme začít u sebe. To je logické gesto, každý, kdo kdy dělal ve firmě manažera, tak ví, že musí nejdřív začít šetřit u sebe, než začne šetřit u svých zaměstnanců. Takže první gesto je, my si zmrazíme platy, já bych byl i pro snížení, a opozice je proti a označuje to za populismus. Ne, to není populismus. To je, dámy a pánové, jasný vzkaz, že tahle politika, tahle vláda je jiná, že chce začít šetřit u sebe, teprve potom u těch ostatních. To je něco, čemu oni absolutně nerozumí a nikdy rozumět nebudou, protože drtivá většina z nich je v té politice jenom kvůli tomu teplému křesílku a kvůli svém vlastním mzdě a svému vlastnímu pohodlí, kvůli ničemu jinému. Oni nic pro tuhle zemi odvést nechtějí, oni nechtějí této zemi sloužit, oni chtějí sloužit jenom vlastní peněžence. Ostatně, když někdo pochází z dozimetrického hnutí STAN, tak co od něj čekáte? Mimochodem, zase tam byl STAN a TOP 09, obě dvě dozimetrické strany. Za normální okolností, v normální zemi, už by tyto strany byly dávno u soudu a soudní instance by rozhodovala o možná i jejich zrušení, když ne o dramatické a astronomické pokutě. Tady u nás sedí v televizním studiu, já jim v tom nebráním, nechť se to ukáže v plné nahotě, ale za mě, dámy a pánové, je to naprosto neuvěřitelné, když oni nás nazývají extremisty, přitom právě to jsou tyto strany, které jsou nejvíc extremistické ze všech, rukou v ruce s Piráty, kteří by nás tady připravili o naši suverenitu, o naše bohatství, o naši bezpečnost. Oni by nám sem dovedli migranty z obou dvou stran, oni by nás vyždímali do posledního mrtě přes emisní povolenky, přes další platby, jako je EPDB a tak dále, tedy náklady, chci říct spíše. Oni by nás prostě zaprodali tomu Bruselu jenom za kus žvance za těch pověstných 30 stříbrných. To oni jsou extremisté, ne my. My chceme jenom návrat ke zdravému selskému rozumu. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji za podporu. Kdo chcete, v 8 hodin u doktora Vajíčka na YouTube, budu se moc těšit a doufám, že příští týden se zase znovu brzy někde uvidíme. Mimochodem, rozjíždím se na předvolební kampaně, takže brzy uvidíte kalendář na webu naší strany a můžete za námi určitě dorazit. Budeme jen a jen rádi a já vás moc rád uvidím i osobně. Přeji vám úspěšný týden a samozřejmě na závěr, jako obvykle, musím říct jediné. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: Tím ještě vypnu si klimošku. Protože tady bez klimošky ani ráno, přátelé. To je v Ázii. Jako my máme topení v zimě, tak tady mají klimošky v zimě. Takže vypínám, aby jsme se hezky slyšeli s Nelou Liskovou. Milí diváci, fanoušci, vy, co sledujete pravidelně, tak víte, Nela Lisková není nováčkem v tomto rozhovoru. My děláme takové follow-upy i po letech, protože nominujete hosty. A Nelly, to je asi náš třetí, čtvrtý rozhovor, je to možný?
1: Tak nějak, jsme dělali... no, už taky nevím, ale plus minus, no.
0: Ty jsi totiž jedna z nejkontroverznějších českých postav spojených s Donbasem. Tak si ti lidi pamatují, protože jsi jezdila dlouhou dobu před ruskou invazí na Donbas, na Ukrajinu, a založila si dokonce v Ostravě takzvané zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a kvůli svým veřejným postojům se dostala do ostrého konfliktu s politiky, médií, českou justicí. A o tom jsme si povídali v minulých rozhovorech, diváci. A tvoje kauzy prošly mnoha institucemi i dalšími, že jo, s paní Richterovou, to jsme taky řešili. Neuspěla si u nejvyššího ani ústavního soudu, mám napsáno. Válka na Ukrajině mezi tím pokračuje. A svět, ve kterém vznikaly naše první rozhovory, dnes vypadá zase trochu jinak. Proto my dneska si budeme povídat s Nelou o tom, co se děje v jejím životě, protože ona je založila i politickou stranu Nezlomní.
1: Hnutí.
0: Promiň. A díky, jo. A, takže mě zajímá, jak všechny ty kauzy dopadly, třeba na co jsi změnila názor, možná, to zajímá i diváky, v čem se smýlila, v čem se naopak měla pravdu, a jestli něco, pro co dneska kritizuješ Ukrajinu, jakože tehdy jsi kritizovala pana Zelenského, jestli něco, pro co dneska kritizuješ třeba Vladimíra Putina a Rusko, no a prostě podíváme se na všechno kolem. Takže Nelly, díky moc za tvůj čas, díky za tvoji otevřenost, že přicházíš do těchto rozhovorů. A vítejte, diváci. Děkujeme vám za sdílení dál, protože další lidé nám řeknou své názory díky vašemu sdílení. Takže děkujeme, že sdílíte. Pokud něco uvidíte jinak než mý hosté, tak to napište na místo hejtu. Napište, jak to vidíte vy, jaký máte na to názor. Za to vám moc děkuju. Je to pak obohacující číst. Pokud souhlasíte, napište proč. Ať taky si s Nelou třeba počteme po rozhovoru. A v odkazech najdete odkazy přímo na Nelly. Pokud by vás cokoliv zajímalo, mrkněte, můžete sledovat dál, podpořit, a pokud byste chtěli někam do světa, taky mrkněte, nestíhám odpovídat na Facebook, tak je tam Indie v příštím roce, kam jedeme se Sandrou, a také tam je poušť. To je ještě v tomto roce Sahara. Tak mrkněte, ještě tam je pár volných míst, myslím. Nelly, díky za tvoji trpělivost, ahoj, jak se máš, a pojď nám něco říct úvodem.
1: Ahoj, já děkuji za pozvání a pochopitelně zdravím všechny, kteří se na nás dívají. Začnu možná tím, co se v mém životě za tu dobu, co jsme se neviděli, změnilo, a to je to, že jsem založila skutečně politické hnutí Nezlomní a záměrně jsem zvolila název Nezlomní, protože obsahuje to zásadní, za co já si stojím, nebo za čím já si stojím po celou dobu, a to je nezlo a nechat se zlomit. A já si myslím, že dnešní svět je přesně o tom. Nepáchat zlo a čelit mu a nenechat se zlomit. To je velice zásadní. A z toho důvodu jsem takto pojmenovala naše politické hnutí. Co je u mě nového dál? Aktuálně kandiduji do Senátu, a to za obvod 69, Frýdek Místek, protože jsem holka z Podbeskydí a miluju to tady a nelíbí se mi vůbec to rozložení těch sil v Senátu. Skutečně jsem přesvědčená o tom, že když už ten Senát máme, byť ho teda spousta lidí může považovat za zbytečný a můžeme se na tom klidně i zhodnout, ale když už ten Senát v České republice máme, tak je potřeba, aby tam skutečně fungovali politici, kteří budou zastávat zájmy občanů České republiky a zájmy České republiky jako takové, a obávám se, nebo dle mého názoru je to tak, že se to neděje. Takže to je další novinka, takže aktuálně řeším kampaň a pojedu tady po 42 obcích a městech od září, které spadají do toho obvodu 69. No a pochopitelně i nadále si můžete objednávat moji knihu Příběh Putinovy děvky na e-shopu www.nelalaliskovakniha.cz, a moc děkuju všem mnoha tisícům lidí, kteří jste si moji knihu objednali, a mám na ní jenom kladné recenze, což je velice překvapivý jev a velice neobvyklý, takže moc děkuji. A v podstatě Co se týká těch soudních procesů, které jsi zmiňoval, tak ten s Olgou Richterovou, tak ten byl velmi paradoxní už z toho důvodu, že neuspěla u trestního soudu, že kriminální policie, která mě vyslýchala na základě toho, že jsem údajně sdílela, nebo že jsem sdílela nějaký článek o Olze Richterové, který sdíleli 100 000 lidí v České republice, podotýkám, 100 000 lidí, a pouze mě si vybrali Piráti, protože dlouhodobě kritizuji, tak pochopitelně, že to byla otázka toho, že potřebovali někoho předhodit tomu národu, aby vzbudili strach v lidech se vyjadřovat, a zatím si pochopitelně stojím. Nicméně na kriminální policii teda nezhledali, že bych naplnila jakkoliv skutkovou podstatu trestného činu, a to opakovaně třikrát, i když jim to státní zástupce vracel neustále, tak ti policisté prostě řekli ne, tady opravdu z toho nic neuvaříme pro Piráty. Nicméně Olga Richterová to tedy dala k občanskoprávnímu soudu a ten se táhl téměř 8 let. Proč to zmiňuji opakovaně, je třeba to, že to je přesně i ten důvod, proč kandiduji do Senátu. Za těch 8 let se nenašel v České republice jediný politik, který by se mě zastal v té kauze. Všichni dobře věděli, co jsou Piráti zač. Ostatně za minulé vlády Petra Fialy se Piráti odkopali totálně, jak jsou nekompetentní, hloupí, jakým způsobem přistupují ke zodpovědnosti. A já jsem si prošla politickým procesem za nic. Za to, že jsem sdílela nějaký článek, kde měla rozhovor Olga Richterová, a kde jsem měla vyjádřit, že by Piráti přednostně chtěli dávat byty migrantům. My jsme potom ukazovali u soudu vlastně i důkaz, že v roce 2015 tady toto měli Piráti ve svém programu, a tudíž jsem ani já nepochybovala, že tak to mohla vyjádřit. Nicméně Olga Richterová mě slušně přes Messenger požádala, abych ten článek odstranila, že se takto nevyjádřila, a já jsem jí vyhověla. Já neuznávám Piráty, ale vždycky uznávám slušnost, a já jsem skutečně Olze Richterové vyhověla, ten článek jsem odstranila, a přesto všechno se proti mě rozběhla kauza nebývalých rozměrů, absolutní pranířování, na Primě a v různých jiných médiích přes celou obrazovku Nela Lísková, dezinformátorka proruská a podobně. A tím jsem si procházela já s mojí rodinou 8 let v podstatě za absolutně nic. Jenom za nějaký článek. Nikdo se nezabýval autorem toho článku, soud nám řekl, že ho nebyli schopni dohledat. My jsme ho s advokátem dohledali za jediný den. Předložili jsme to soudu jako důkaz. Soud to nezhledal jako relevantní, bylo to nepodstatné, protože plánem bylo odsoudit a pranířovat Nelu Lískovou. A to je přesně ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože je potřeba, aby tam bylo zastoupení skutečných lidí z reálného života. Já pracuji celou dobu, kdybych uspěla ve volbách, budu pracovat a svoji profesi si budu držet i nadále, protože jako je potřeba, aby člověk si držel ten kontakt s realitou neustále. Byť Senát pro mě bude pochopitelně prioritou v případě, že uspěju. A je důležité, aby skutečně ty moje zkušenosti, ať už je to válka na Ukrajině, anebo jsou to politické soudní procesy, absolutně nesmyslné politické soudní procesy, tak aby ty moje zkušenosti se profilovaly potom v té profesi jako takové v tom Senátu. A s mým přehledem a s mými životními zkušenostmi si myslím, že je ta kandidatura teď aktuálně na místě. Já jsem kandidovala naposledy někdy v roce 2014, takže nemůže nikdo říct, že jsem většinou kandidátkou. Od té doby ne, protože jsem to prostě necítila, protože nebylo za koho, protože nebylo s kým se dohodnout, protože to podnebí politické a to prostředí tady je takové, jaké je. A bohužel i ti takoví ti pronárodní politici, kteří se tváří jako pronárodní politici, v konečném důsledku, když s nima jednáte, tak se ani nechtějí dohodnout a nechtějí spolupracovat. A to byl ten důvod, proč jsem založila politické hnutí Nezlomní, protože já budu k politice přistupovat zcela opačným způsobem. Já jednak budu stát za tím, aby skutečně v České republice bylo naplněno to, že budou mít lidé právo se svobodně vyjadřovat, ale teď myslím svobodně vyjadřovat ve smyslu žádných výhrůžek nebo prostě nějakých protizákonných věcí, ale prostě jenom se nebát říct svůj názor. Lidé se bojí říct svůj názor v hospodách, v práci, aby náhodou šéf je nevyhodil, protože šéf je třeba úplně jiného politického nastavení. A obecně tady panuje od nástupu tehdejší vlády Petra Fialy obrovský strach, protože to, co oni tady převedli, jaký systém tady zavedli, to je neomluvitelné. A já kandiduju už z toho důvodu, že se chci spojit s ostatními. Byť můžu mít na ně názor jakýkoliv, ale je potřeba spojit síly, aby se už nikdy v životě nestalo to, co jsme si prožívali za minulého režimu Petra Fialy a jeho vlády. To bylo neskutečné. No a další důvod je to, že prostě nechci, aby lidé prožívali to, co já. Nechci, aby jim bylo likvidováno podnikání, aby je někdo pranýřoval v médiích, aniž by si zjistil relevantní informace, protože mě se nikdo neptal. Dodnes atakuju Wikipedii, protože tam je lživý životopis, který mě pochopitelně poškozuje. Jediná pravda, která v tom životopise je na Wikipedii, tak je moje datum narození a moje jméno. ten zbytek je vylhaný. A byť jsem to opravovala několikrát, tak se to vždycky vrátilo do původního stavu. Takže kde to žijeme? A druhá věc je ta, že mi hrozně vadí to, co se stalo s naší společností. To, jak lidé jsou vulgární a agresivní, protože minulá vláda Petra Fialy to nastavila bohužel jako normu. Jako standardní věc ve společnosti, vy můžete být vulgární a agresivní, protože oni byli taky. A je potřeba, abychom se vrátili zpátky k nějaké kultivované diskuzi, protože politika je především o kompromisech a o tom, že hod musí někdy ustoupit pro dobrou věc a tak by to mělo fungovat. A tak by to mělo fungovat ale i v běžné společnosti. Lidi by prostě měli tolerovat to, že já mám jiný názor, než má názor někdo jiný. Protože principem demokracie podle mého názoru je to, že ty můžeš mít absolutně opačný názor, než mám já, ale já budu vždy usilovat o to, aby ty si ho mohl říkat. Takhle by to mělo v České republice fungovat, ale bohužel to takto nefunguje. A dostali jsme se do bodu, kdy mnoho lidí mi říká, že to cítí úplně stejně jako já, že demokracie je pouze iluze. Jakási fasáda pro legalizaci organizovaného zločinu, tak to vlastně zmiňuji i v mojí knize. Protože přece není možné, aby se tady nějaká vláda nastavila nějaký režim, zrušila přes 30 webů, protože pro ně byly nepohodlné, nerespektovala a neakceptovala názory občanů, vulgárně je osočovala, tak jak to dělá například paní Nerudová, a nazývala je prostě hanlivými různými nadávkami, kde zmizela nějaká kultura, nějaký respekt, nějaká úroveň politická. To je absolutní dno a proto je potřeba, aby i v tom Senátu, když ho teda už máme, zasedli lidi, kteří budou tady toto potírat a nebudou tady tomu vůbec jako nějakým způsobem jak, v rámci spolupráce prostě nebudou prostě mít zájem s něčím takovým se potýkat. Jo? Je potřeba opravdu ukázat těm lidem jinou cestu a zase opět důvěru v politiky, protože ta je si myslím v dnešní době opravdu velice, velice špatná. Spousta lidí, když se jí na to ptám, tak mi říkají, víte co, to už tady všechno bylo, my ničemu nevěříme a všichni jenom slibujou, já jsem na to úplně stejně. A proto, abych se nemusela doprošovat spolupráce s kýmkoliv, protože to bylo nemožné navázat spolupráci s kýmkoliv, tak jsem založila vlastní politický subjekt, vlastní politické hnutí, kde máme prostě jako priority to, co jsem teď vyjmenovala.
0: Neli, díky za ten úvod. Diváci, jak to vnímáte vy? Napište nám, děkujeme za vaše sdílení. Uběhly 2 roky, Neli, co jsme se viděli naposledy, já jsem na to koukal ještě do YouTube. A mnoho lidí tě má spojeno v té době s kritikou Ukrajiny, nebrala si servítky s kritikou i pana prezidenta Zelenského. Zároveň si mluvila o Rusku, podle některých fanoušků až blahořečila. A je třeba něco, co má reflektovat. Je třeba něco, co ty sama v těch 2 letech, co jsme se neviděli, reflektuješ zpětně, že jsi třeba v něčem zásadní mýlila, co se týče Ruska nebo Ukrajiny, protože ty 2 roky se posunuly.
1: No, podívej se, já jsem nikdy neblahořečila nebo nenadržovala jsem Rusku. Já jsem i v tom Rusku, i na Ukrajině, když jsem byla, řekla opakovaně jednu věc, že nejsem ani na jedné straně, protože každá velmoc si primárně hájí své zájmy. Tady tento názor jsem nezměnila a opravdu od té doby, co jsem se tou otázkou začala zabývat, což je zhruba od roku 2014, a v roce 2016 jsem teda na pozvání vlády Doněcké lidové republiky odjela do Doněcka, tak ten můj názor se nezměnil a nezměnil se ani tam. Já jsem tam přijela, protože mě pozvali, abych zjistila tu situaci, protože o tom konfliktu se tady vlastně nemluvilo a v podstatě každý se bál tam přijet a fungovala tam nějaká válka, kterou v řádech opravdu miliard financovala Česká republika, o čem jsem neměla pochopitelně do té doby vůbec tušení, že zasobujeme Ukrajinu zbraněmi a těžkou technikou, že tam financujeme v řádech miliard válečný konflikt, takže mi to pochopitelně zajímalo. Takže jsem přijala ty pozvání ministerstva zahraničních věcí, paní Natálie Nikonorové, ministryně zahraničních věcí Doněcké lidové republiky a odjela jsem tam. No a pochopitelně, že v rámci toho, jak jsem to území s nima projížděla a jaký výklad jsem k tomu dostala a následně jsem pobývala i s lidmi přímo v oblastech bojových linií, žila jsem tam s nima po dobu několika měsíců, přímo v těch jejich podmínkách, to znamená opravdu na územích, kde se odstřelovalo, protože třeba když jsem byla konkrétně v tom Doněcku, tak tam by se nepoznali, že byla válka v té době, když jsem tam přijela já, ale když jste vyjeli 20-30 kilometrů za město, tak už to byla katastrofa a v těch oblastech se tam pobývala s těmi lidmi z toho důvodu, protože jsem potřebovala porozumět tomu konfliktu, protože já absolutně nebudu veřejně komentovat nic, čemu sama dobře nerozumím. A byť mi bylo doporučeno, že není vhodné, abych tam pobývala přímo takto s těmi lidmi už z bezpečnostního hlediska, že jim podají nějaké informace, tak jsem jasně sdělila na to ministerstvu zahraničních věcí jednu věc. Já nebudu mluvit o něčem, co vy mi tady předložíte a čemu já v podstatě nebudu rozumět. Já potřebuji pochopit ty lidi, potřebuji pochopit tu zemi, potřebuji pochopit mentalitu toho národa a samotný konflikt. A na základě těch mých osobních zkušeností teprve jsme následně založili v Ostravě zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Jehož primárním cílem a zájmem bylo informovat v České republice lidi o skutečné pravdě o válce na Ukrajině. Ne o té vylhané mainstreamové pravdě, ale o tom, jak to tam opravdu probíhá ten konflikt. Já jsem nebyla zainteresovaná ani na ruské, protože přesně jak říkáš, jedna verze je ta mainstreamová a druhá je potom ta realita. Spousta lidí, kteří si uvědomují, že musíme myslet, dokud je to legální, zatím samostatně, takže to tak prostě chodí, jakože samozřejmě, že ta média jsou tendenční a potom ta realita se diametrálně liší. A co je potom zavadějící, je to, že vy v podstatě přijdete do České republiky z nějaké oblasti s obrovskýma zkušenostma. Opravdu, já si myslím, že ta naše spolupráce probíhala řadu let a několik měsíců jsem byla v oblastech těch bojových liní přímo s těmi lidmi, bez možností se osprchovat, bez možností se pořádně najíst. Jo. Pro vodu jsme chodili nějaké 2 kilometry, to všechno popisují ve své knize. Takže skutečně jsem tam pobývala, abych to pochopila. A vy potom přijete do České republiky a oni se na vás prostě dívají jako na blázna, co nám to tady vyprávíte, protože naše pravda mainstreamová je úplně jiná. Jo? Takže z toho důvodu jsem napsala i moji knihu Příběh Putinovy děvky, kde popisuji přesně, jakým způsobem začala ta spolupráce s Doněckou lidovou republikou, co bylo jim cílem, protože cílem rozhodně nebyla nějaká propaganda, mě ani jedna strana neplatila, já jsem tam opravdu jela dobrovolně, protože mi to zajímalo a protože mi přišlo nepatřičné odmítnout něco takového, když moje země financuje válečný konflikt, jo? Takže už z toho důvodu mě zajímalo, co vlastně financujeme a proč to financujeme.
0: Co jsem se tě chtěl právě Nelly zeptat, protože jsme tady měli i pár válečných novinářů nebo zpravodajů, tak ono je normální, že ty lidi vždycky pošlou civilisty do oblasti, kde je potřebují poslat. Rozumíš? Zase,
1: Ano.
0: Kde bereš tu jistotu, že třeba se nestala tím stejným nástrojem pro třeba separatisty, kteří potřebovali ukázat svůj příběh, svůj část příběhu a zapropagovat ji třeba ve střední Evropě?
1: To je prostě, kde beru tu jistotu. Já jsem nebyla nikým financovaná a nejsem nikým financovaná. To znamená, že bylo čistě na mě, jak ten problém pojmu. Pochopitelně, že si může někdo říkat ano, ale jo, prostě nějakým způsobem tam bylo zainteresované Rusko, ona je proruská. Já jsem nikdy neřekla, že jsem proruská. Já jsem řekla akorát to, že jsem tam neviděla nikdy ruské vojáky vraždit civilisty, na rozdíl od těch ukrajinských. A já jsem prostě vysvětlila podstatu toho problému, že tam skutečně docházelo v tom Donbasu k tomu, že vlastně tam Ukrajinci zabíjeli Ukrajince. To je úplně neskutečné, jenom protože mluvili rusky. Přitom ukrajinština je paskvil, je to jazyk, který vznikl uměle, který se učil i prezident Zelenský. Takže v podstatě já jsem tam viděla opravdu obě strany toho problému. Jak ty separatisty, jak ty říkáš, ale potom jsem tam viděla taky ty průvody těch banderovců. To bylo něco neskutečného, že o tom, o čem mi vyprávěla vlastně moje babička, co prožívala jako dítě. Takže já jsem zažila vlastně přímo na té Ukrajině ty pochody těch opravdu těch banderovců, kde oni, když se podívej na Google mapy, když tam jsou desítky, stovky ulic pojmenované podle Bandery a Šuchyviče. Tam ten nacismus od konce druhé světové války v žádném případě nebyl vymýcen. On tam zkvétá a bohužel, z čeho jsem měla největší obavy, za vlády Petra Fialy je to, že jsme si natahali do České republiky lidi nekontrolovaně, zcela záměrně nekontrolovaně, kteří můžou pochopitelně ty jednotlivé buňky třeba rozsevat i tady, když se vyjádřil Podoljak kdysi.
0: Promiň, že do toho skáču, Nelly. A máš ten pocit s tím odstupem času, protože vláda Petra Fialy je u konce. Jak to sleduješ dneska? Ještě mě dovol navázat, o banderovcích a vůbec ve spojení s panem Zelenským se mluví víc, než se mluvilo určitě na vládě Petra Fialy, milí diváci, určitě. Pro vás, my jsme vysílali v té době, tak vůbec říct že něco o Banderovi nebo o banderovcích v té době, to bylo téměř na strike na YouTube. Dneska už se o tom mluví v mainstreamových médiích.
1: Hodně to proces bylo politický, pozor, no, to taky.
0: Politický proces a vlastně ve spojení s Polskem, jo, v té kauzace. Takže otázka zní na tebe, jestli dneska už máš pocit, že se o tom může mluvit, že to lidi vědí a že v České republice máš ten pocit stejný, že máme opravdu třeba nějaký banderovce, jestli máš nějaký proto i podklady, důkazy. Jak to prožíváš po těch dvou letech, co jsme dělali na poslední rozhovor?
1: No, může se o tom už veřejně mluvit, ale to je vždycky tak, že ty takzvané ty konspirační teorie se s odstupem času ukážou jako realita. Vem si, jak to bylo za covidu. Jo? Nesmělo se o tom mluvit, lidi byli potíráni za to, že tomu nepodlehli a podobně. A dnes už se veřejně mluví o tom, jakým způsobem se přistupovalo nezodpovědně k vakcinaci lidí a podobně. Jo? Takže to je v podstatě vždycky jenom otázka času, kdy vyjde ta pravda najevo. A to je přesně ten problém třeba i s těmi banderovci. No, pokud se jako tady fotí někdo s vlajkami Azova, jako třeba bývalý ministr Rakušan a podobně, a pokud někdo si nedokáže zjistit podstatu toho, co vlastně Azov je, a že byl třeba americkým kongresem zhledán v minulosti za teroristickou organizaci, což nic jiného Azov není, pochopitelně, že to je teroristická organizace. A pokud minulá vláda tomu inklinovala, podporovala to ve velkém stylu, no tak pochopitelně, že na území České republiky pouštěla různé Ukrajince a následně pochopitelně vznikalo to, že lidi se báli, protože třeba ti, kteří tady jsou z oblasti toho Doněcka a Luhanska, s kterými jsem v kontaktu, tak mi třeba říkali, jako, že oni utekli přesně tím, co tady ta vláda Fialy pouští zpátky do České republiky. Tak kam budou utíkat teď? Oni mi říkali, vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, třeba já osobně ano, protože jsem tam byla a viděla jsem, co jsou zač, ale víceméně oni říkali, že vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, co jste si natáhali teď do České republiky a že tady je kolem milionu Ukrajinců, tak to je jistota a že nevěřím absolutně tomu číslu 400 nebo 600 tisíc, to nesmysl. Já když jsem v Praze, tak tam neslyším vlastně v podstatě nic jiného. Jo? A taxikáři, kteří mě vezou, jsou většinou jenom Ukrajinci. Takže a když se podíváte i dneska, jo, lidi mi říkají, píšou v obcích různě, prostě Ukrajinci jsou úplně všude a já nejsem proti těm normálním Ukrajincům. My tady máme Ukrajince v České republice 10, 20, 30.

0: ale nejsi teda zároveň první ani poslední, kdo říká, že Ukrajinců v České republice je víc, než je vykazováno.
1: Určitě.
0: Tak to možná si v čase uvidíme, a co třeba přinese nová vláda, jestli udělá nějakou revizi. Ale Nelly, kdo podle tebe teda dneska nejvíc brání tomu míru na Ukrajině? A jaká je tvoje teorie? Jak se to posunulo od těch 2 let zpět?
1: Paradoxně samotná Evropská unie. Protože Evropská unie neustále podporuje Ukrajinu, chtějí, aby byla součástí Evropské unie, a Ukrajina usilovala pochopitelně i o to, byla součástí NATO, což se nestane pochopitelně, protože je spíš přítěží teď už pro Spojené státy, protože Spojené státy už tam dostali, co potřebovali, nerostné suroviny, bohatství a tak dále, a víceméně už Ukrajina nezajímá. A proto ji třeba nechtějí ani už dále vyzbrojovat, nebo aspoň ne v takovém měřítku, jak tomu bylo v minulosti. A pochopitelně, že nikým nevolení úředníci a lídři Evropské unie si potřebují zachovat své posty a ty posty jim padají postupně, protože pravda vychází najevo, a proto potřebují válku v Evropě. Takže paradoxně samotná Evropská unie je tou největší brzdou, aby se dojednal na Ukrajině mír, protože tady bylo několik možností, několik příležitostí x let zpátky. Měla probíhat jednání s Putinem a Zelenským a vždycky tomu bylo zabráněno, protože pochopitelně, že válka je biznis a od toho se potom odvíjí i ten další vývoj a ten předpoklad toho, že tam mír jen tak rychle nenastane.
0: Díky za sdělení tvého názoru. Diváci, napište nám, jak to vidíte vy. Co podle vás nejvíce brání míru na Ukrajině, nebo kdo v tuto chvíli? Napište své názory, hypotézy, děkujeme vám za sdílení. Nelly, některé ty soudy máš ukončený, bude vesměs všechny, to jsem tady řekla. Soud ústavní označil některé tvé výroky za lživé, některé vyloženě za cíleně útočné. Co ty na to říkáš? Jak to vnímáš? Došlo k nějaké revizi u tebe, nebo to cítíš pořád stejně?
1: No tak soud samozřejmě označil ty moje výroky tak, jak je označit měl. Jo. Já nepochybuji o tom, že tady dochází v České republice, nebo docházelo, doufám, že už docházet nebude tedy, ale docházelo určitě historicky k politickým procesům na objednávku, protože třeba konkrétně u těch Pirátů to bylo naprosto evidentní, protože na jedné straně se tam paní Richterová málem psychicky zhroutila, což bylo divadýlko, že tam je matka, žena a že jí bylo ublíženo mou osobou, což je naprostý nesmysl. A na druhé straně tam vystupovala za Piráty, takže můj advokát jí říká, takže za koho tady tedy jste? Takže je to politický proces, když tady vystupujete za Piráty, anebo tady jste jako soukromá osoba Olga Richterová. A v tom se teda Olga Richterová rozhodně ztrácela. A už jenom to, že například u občanskoprávního soudu si nechali Piráti donést obrovskou bichli, velký šanon, zhruba, nevím, 40-50 cm široký, kde byly veškeré moje spisy z bisky o Donbase, veškeré moje články, výroky a podobně, a tam to předložili tomu soudu, u občanskoprávního soudu, tak bylo úplně evidentní, že to je v podstatě politický soudní proces, že tam se nejedná o nějaký spor mezi dvěmi občany České republiky, ale byl to politický soudní proces. A jako zdůvodnění Pirátů na otázku mého advokáta řekli Piráti, že, nebo Olga Richterová, že chtějí předložit tyto spisy z toho důvodu, aby soudkyně pochopila, jak velkým bezpečnostním rizikem jsem pro Českou republiku. Takže toto všechno se odehrávalo. Odehrávalo se třeba i to, že svědci Olgy Richterové seděli po celou dobu v soudní síni, aby ovlivněni tím, co vypovím, vypovídali následně proti mně. A i přesto, že můj advokát dal řadu stížností, protože ten soud probíhal mírně řečeno velmi nestandardně, tak mu každá stížnost byla zamítnuta jako neopodstatněna.
0: Chápu to tedy dobře, že to vnímáš ne tak, že jsi třeba udělala nějakou chybu, ale že jsi pronásledovaná za své politické postoje.
1: Já neříkám, že jsem dokonalý člověk a že nedělám jsem v životě chyby. Pochopitelně. Jsem normální člověk, který chybuje, ale konkrétně v tomto případě, když se bavíme o tom soudním procesu s Olgou Richterovou, tak tam nedošlo z mé strany k jedinému pochybení a vůbec už tam nedošlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu. Protože i na té kriminálce, když jsem byla v Praze, tak ti policisté se chytali za hlavu. Oni říkali, to není možné, že my tady nevíme, kde dřív. Máme tady skutečně hodně práce a my tady řešíme rozmar nějaké rozmazlené političky, která tady chce uvařit paní Lískovou v podstatě za nic. Vyloženě to bylo vaření z vody. A protože neuspěla u toho trestního soudu, tak zemsty mě dala k občanskoprávnímu soudu a požadovala po mně dokonce 550 tisíc korun plus soudní náklady. Takže tam šlo samozřejmě i o likvidaci z hlediska těch financí, protože to je obrovská částka. Aspoň pro mě tedy ano.
0: Diváci, napište, jakou vy máte zkušenost třeba ve svém prostředí, se s vám někdy něco podobného stalo. A tedy, Nelly, je to

0: dlouhá řádka kauz, nebo spíš se to táhlo, jak to v českém hodnictví bývá. Když se na to podíváš dneska zpětně, šla by si do toho za cenu toho všeho, co si musela ty obětovat a zažít a kolik času s tomu musela dát, nebo bys to udělala úplně jinak?
1: No, těžko říct, asi jako samozřejmě, že dnes jsem poučená řadou věcí. Přišla jsem o iluze a už stojím oběma nohama na zemi, proto třeba kandiduji do Senátu teď, protože v podstatě jsem ve věku, kdy už nejsem naivní a prošla jsem si ohněm. A víceméně teď už jsem přesvědčená o tom, že mě prostě jen tak nikdo neupije rohlíkem, když to řeknu takhle. Takže možná, že bych ani neměnila, protože mě to samozřejmě změnilo. Ten Donbas mě hodně formoval a hodně mi třeba změnil i náhled na život a na moje životní priority. A ve výsledku se mi stal absolutně skromný člověk. Vůbec neprahnu po nějakém bohatství, neprahnu po nějakých hmotných statcích, protože si uvědomuju vlastně z hlediska těch mých osobních zkušeností z té války, jak je život krátký mnohdy a jak jsou ty všechny věci, které spousta lidí řeší a na které se třeba zaměří ve svém životě, pomíjivé a pro mě osobně už i hloupé. Takže, protože když jsem držela v náruči umírající dítě, tak to bylo něco, co mě bude doprovázet absolutně do konce života. Bylo to strašné a bylo to moje nejhorší životní zkušenost. A proto mě už dneska nezajímají nějaké peníze, hmotné statky a podobně, ale zajímá mě hodnota života a zajímá mě to, aby můj život byl naplněn. Třeba moje rodina celá, milujeme zvířata, pomáháme opuštěným zvířatům, psům, kočkám, spoustu zvířat máme v domě, takže, protože to je pro nás opravdu obrovská láska, jo? To jsou prostě andělci, to jsou bezelstné bytosti, které vás jenom prostě milujou a nic od vás nepožadují, oproti lidem, kde je to pravý opak a ta společnost opravdu inklinuje, si myslím, že ke stavu sebedestrukce, bych řekla, v dnešní době. Takže vzhledem k tomu, že já mám ty hodnoty nastavené, řekla bych, možná diametrálně odlišné třeba od těch biznismenů v politice a od těch lidí, kteří tam skutečně jenom třeba jdou za účelem nějaké kariéry a financí, tak pro mě je pořád primární ta osobní zkušenost, kterou mám, kterou jsem nabyla, proto bych asi neměnila. A zůstat pořád člověkem, který je plně ztotožněn s realitou. I z toho důvodu bych třeba nepřestala pracovat v rámci své profese, protože pořád potřebujete být v kontaktu s těmi lidmi a být přímo vlastně v té realitě a ne zavřený za dveřma nějaké politické reality, kde je úplně jiný život. A v tom případě absolutně nemůžete potom porozumět těm lidem. To je přesně ten důvod, protože já si myslím, že příliš mladí lidé by neměli vstupovat do politiky, jako přímo do politiky, protože je člověk, který není schopen si vydělat na složenky a neprošel si úspěchy i pády, tak potom těžko má nějakou zpětnou vazbu pro to, jakým způsobem se má v té politice, třeba z hlediska zodpovědnosti, postavit určitým zásadním otázkám.
0: My se dostaneme i k tématu Česká republika za chvilku. A teďka si mluvila nejen o politice, ale zároveň jsme si povídali předtím o té Ukrajině a Rusku. A mluvila si o těch válečných zkušenostech, co jsi měla z Donbasu. Co by si dneska, v roce 2026, řekla mamince nebo ženě Ukrajince, které umřel manžel na bojišti Ukrajiny? Co by bylo takové tvoje sdělení k ní?
1: Podívej se, já vlastně popisuju ten pobyt s těmi lidmi. Přímo i tyto situace jsem zažívala opakovaně na Ukrajině ve své knize. Ta kniha je samozřejmě hodně emotivní a spoustu mužů mi psalo, že u ní brečelo. Byť se mi psala tak, aby i ten závěr té knihy byl pozitivní, aby to nebyla prostě depresivní kniha, což není. Snažila jsem se i v tom špatném vždycky najít něco dobrého, tak abych ty lidi motivovala k tomu, že když se v životě dostanou do šílených situací a všichni se občas dostaneme do situací, kdy prostě nevíme kudy dál, tak ta kniha jim vždycky dodá sílu a energii a smysl pokračovat. A proto jsem strašně šťastná za to, že mi píšou maminky, že tu knihu dávají třeba přečíst svým 18-20 letým dětem, aby pochopili, o čem je skutečný život. Já jsem objímala ženy, kterým umřeli děti a manžele. A společně jsme prostě brečeli a bylo to opravdu hrozné, co jsme prožívali společně, protože když to s těma lidma vlastně žiješ, když jsi v tom prostředí, tak ti to nemůže být lhostejné. Prostě jsi součástí jejich komunity, jejich rodiny a tak to oni ke mně přistupovali a tak to jsem přistupovala i já k ním a jsme pochopitelně dodnes v kontaktu a všichni jsme si uvědomovali tu bezmoc z toho důvodu, že ta válka je skutečně hloupá. Že civilizovaná společnost se dokáže vždycky domluvit. Že je potřeba, aby v politice byly osobnosti, které budou preferovat vždycky mír a ne biznis a válku. A pochopitelně, že když už se dostanete do situace, když jste součástí toho konfliktu, tak v ten daný moment, vlastně já jsem byla sama ze sebe překvapená, protože když jsem třeba opravdu přijela do toho Donbasu, tak já jsem byla sama překvapená z mojí psychiky a z toho, jak to snáším. Já jsem potom, až týdny a měsíce potom jsem měla stavy, kdy opravdu to mi doléhalo a bylo to šílené. Bylo to opravdu hrozné a prožívala jsem opravdu z toho traumata, protože na tom místě, když tam jsi, tak se snažíš si to nepřipouštět a řekneš si, ano, jsem tady, chtěla jsem to, vybrala jsem si tu cestu, tak se tady přece nebudu hroutit, nebudu tady brečet před lidmi, kteří jsou na tom milionkrát hůř v životě, než jsem já. Ale potom přijedeš domů a pak to na tebe spadne, už když jsi v tom klidu s rodinou a pak je to peklo. Když si skutečně člověk uvědomí, kde byl, co prožíval a jak je ten svět křehký a jak je tragické to, že ho z velké části skutečně řídí psychopati a my jsme součástí jakéhosi procesu, kdy jsme rukojmí a musíme to ustát jako lidé. A je vždycky otázka, jak se jako člověk k tomu problému postavíš. To byl i třeba ten zásadní důvod, proč jsem neodmítla to pozvání do té Doněcké lidové republiky, protože já jsem v prvé řadě se vám omluvila za Českou republiku a řekla jsem jim, že normální lidé, normální slušní lidé by nikdy v životě nechtěli ze svých daní financovat vyvražďování jiných lidí. Je to prostě nesmysl, je to hloupé. A politika a vláda je něco jiného, než jsou běžní občané. To jsem tam zdůrazňovala opakovaně. A paradoxní bylo, že třeba vtedejší ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek mi zrušil to zastupitelské centrum Lidové republiky v Ostravě. Byť jsem s ním jednala a říkala jsem mu, že tady nejedná se o nějakou propagandu nebo o něco, jako, co by mělo Českou republiku poškozovat, protože pomoc potřebným, a když je to z jakékoliv země, je přece pomoc potřebným, jsme lidé. Ale oni to vnímali tak, že jednám za Českou republiku v zahraničí na vysoké politické úrovni a že tudíž vedu nějakou paralelní linii. A z tohoto důvodu, to bylo odůvodnění toho soudu, bylo zastupitelské centrum v Ostravě zrušeno. Což mě mrzí, protože ostatní, která jsme založili například v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Švédsku, tak fungují dodnes. Takže tam mají asi patrně jinou demokracii, než máme my v České republice. Nebo jiné obavy.
0: A je to pravda, proč jsem se na to zeptal, Nelly, na to s tou manželkou Ukrajince, je pravda z tvojí zkušenosti, že ty ženy, tím, že tam třeba jejich známí, příbuzní, milovaní umírají, že nechtějí slyšet o míru za žádnou cenu, že nepustit ani metr čtvereční Rusovi, bojovat do konce, jaká je tvoje zkušenost?
1: Není to pravda. Tady toto je propaganda. Těm lidem je to úplně jedno. Oni potřebují mít zdravou rodinu, zdravé děti a práci. Já ať jsem cestovala kdekoliv ve světě, když jsem byla na jakémkoliv kontinentu, tak v podstatě, když jsem se bavila s těmi normálními, obyčejnými lidmi, tak my všichni máme úplně stejné totožné problémy. Všichni chceme mír, chceme zdravé děti, zdravou rodinu a chceme práci, ať máme z čeho žít. A to je totéž na té Ukrajině. To, že oni tam říkají, že prostě nechtějí pustit a že budou mít oběti, nikdo nechce, aby zemřel jenom proto, že si někdo usmyslí válku, kdokoliv blízký z jejich rodiny. A je úplně jedno, jestli to jsou na straně jedné nebo na straně druhé. Všude jsou oběti, všude jsou ti lidi oběti toho konfliktu, tak je potřeba k tomu pochopitelně přistupovat. A ty ženy jsou samozřejmě nešťastné na jedné i na druhé straně. Přišli o to nejbližší, přišli o svoji rodinu, o své manžely a dali by absolutně všechno na světě za to, aby se to nestalo.
0: A se s nima v kontaktu ve stávající době, protože vím, že tam asi nejezdíš aktivně v tuto dobu, ale když jsi s nima v kontaktu, tak o čem probíhají vaše hovory? Co je tématem dne, když se teda spojíte?
1: No tak tématem dne jsou pochopitelně ty důsledky té minulé vlády Petra Fialy, protože oni nedokážou pochopit, jak jsme vůbec mohli dopustit to, že tady byl takový příliv lidí, kteří nebyli jakýmkoliv způsobem kontrolováni. To oni nedokážou pochopit, jo? protože bohužel to bylo celé zamířené přesně na tu propagandu. Dalším vážným tématem je třeba to, že se skutečně pomoc nedostala tam těm lidem, kteří ji potřebovali, ale máme tady řadu ekonomických migrantů, kteří tady přijeli ve vozech za miliony a dostávali obrovské peníze od České republiky, ale ti potřební, kteří tu naši pomoc skutečně potřebovali, tak neměli ani na tu cestu. Ale to už veřejně nikdo neřekl. Takže my jsme pomáhali vlastně lidem, kteří tu naši pomoc až tolik nepotřebovali. Neříkám, že všem, bylo tam i procento, kteří ji potřebovali, ale pak tam byli lidé, a tím se nikdo nezabýval, kteří by rádi přijeli do bezpečí tady, ale neměli prostředky ani na cestu. A právě proto to je ten důvod, proč já jsem třeba zásadně proti politickým neziskovým organizacím, protože v podstatě oni 80% toho, co vyzískají, tak mají jenom na své osobní náklady na provoz. A potom těch zbylých možná 15-20%, když je dobře, tak rozdělí někde, aby to vypadalo, že to funguje. Ale vyloženě je to opravdu jako podle mého názoru zbytečné a spoustu těch politických neziskovek dělá více škody než užitku, nebo řekla bych, že většina. Takže to je i ten důvod, proč třeba já se stavím proti tomu, že by proto, že by politické neziskové organizace měly být v České republice úplně zrušeny. Protože jejich pomoc je taková, jakože rádo by pomoc a aby to v médiích vypadalo PR-ově dobře, ale realita je diametrálně odlišná.
0: Asi je dobré sledovat rozpočet takový neziskový organizace, kolik posílá ve skutečnosti na obchodní podmínkách. Na to si upozornila, některé to tak můžou, některé ne. Diváci, napište nám, jak vy to vnímáte. Nelly, dostávám se k závěru rozhovoru. Ty teda kandiduješ do Senátu, že diváci mrkněte dolů, já sám dal web Nelly, pokud teda chceš Nelly tam uvést, tak to tam rád dám, protože jsi host dnešního vysílání. Ale pojď nám říct, co ty vnímáš teďka jako největší téma pro Českou republiku. Co si myslíš, že se tady děje, co bychom mohli dělat lépe a s čím tam vlastně do toho jdeš, do toho Senátu, protože Senát, jsme tady měli více senátorů, senátorek, někteří se dostali do Senátu, ale vím, že z druhé strany, že ty pravomoce senátora, senátorky nejsou úplně takové, jako by se dostala v parlamentních volbách v rámci nějaké politické strany.
1: S tím naprosto souhlasím, protože v podstatě řekněme si to na rovinu, že Senát je horní komora parlamentu, pochopitelně to je pravda, České republiky a spolu poslaneckou sněmovnou se podílí na tvorbě zákonů. To znamená, že je otázka, jaké zastoupení v tom Senátu je a jakým způsobem bude k té tvorbě zákonu přistupovat. To je ten zásadní důvod, proč kandiduji do Senátu. Protože v podstatě ten Senát, když už teda je, tak by měl být nějakou, měl by fungovat jako nějaká pojistka, aby důležité zákony nepřijímali třeba příliš rychle bez kontroly. Takže já si myslím, že na jednu stranu ten Senát pochopitelně může spousta lidí zpochybňovat a říká si, i ta účast volební je tam poměrně malá tedy, čemuž rozumím, protože spousta lidí považuje Senát, víš, třeba i Miloš Zeman se opakovaně vyjadřoval za zbytečný, ale na druhou stranu, když už ten Senát tady máme, tak proč bychom tam měli dávat prostor třeba lidem z minulé vlády, když jsme už viděli, jakým způsobem oni přistupují k občanům České republiky a jak jsou nezodpovědní a nekompetentní. A to je třeba přesně ten důvod, proč já jsem se rozhodla do toho Senátu kandidovat, protože s ohledem na moje životní zkušenosti, s ohledem na můj věk a moje nastavení z hlediska zodpovědnosti, si myslím, že by tam měl být skutečně se vytvořit nějaký senátorský klub, kde budou lidé lobovat především a primárně jenom za zájmy občanů České republiky a České republiky. To je důležité. A co jsou taková moje hlavní témata, tak je to pochopitelně otázka svobody slova, to je pro mě zásadní, protože jsem si prošla mnohaletými politickými procesy. Další zásadní otázka z hlediska toho, že jsem si zažila osobně válku, tak je to otázka bezpečnosti státu. No a v neposlední řadě je tady problém, systémový problém, o kterém se téměř 27 let nemluví, teď se najednou začalo o něm trošinku mluvit, a to je vymírání obyvatelstva. Nemáme tady dostupné bydlení, máme tady obrovský státní dluh, máme tady velké systémové problémy, které spějí k tomu, že ženy nemají děti. A spousta lidí si třeba neuvědomuje, jak obrovský problém to z hlediska budoucnosti pro Českou republiku bude. A proto chci se zabývat i tímto zásadním tématem, protože je to velice důležité, protože polovina, nebo když se podíváme třeba na situací, konkrétně na situaci v České republice, já jsem se tady připravila dokonce i některá data k tomu, tak třeba Český statistický úřad spočítal, že by mohlo zůstat bezdětných až 38% žen, pokud bude pokračovat trend z roku 2025. V minulém roce připadlo na každou ženu jen 1,28% dítěte a při této úrovni bude každá další generace o 39% menší než ta předchozí. To je obrovský problém a bohužel se to nebere vážně, což mě mrzí, protože vymírání populace v České republice samozřejmě přinese i řadu ekonomických potíží a problémů, takže v podstatě ze 100 lidí bude tak v další generaci pouze 61 lidí, potom 37, potom 23 a potom 14. A to je docela zásadní a významný propad a problém, ke kterému by se měli přistupovat zodpovědně a neměl by se přehlížet.
0: pro mě jste načítal chvilku obraz zpátky. Tak díky za tu rekapitulaci, Nelly. A v samotném závěru je tady spoustu věcí, které se dějí nejenom u nás, ale i ve světě. První otázka. Je něco, co teďka diváci by měli sledovat více bedlivěji ze světového dění nebo z toho českého, co je podceňováno? A druhá otázka, z čeho máš případně ty obavy v rámci České republiky do následujících let?
1: Já si myslím, že by měli, nebo aspoň osobně já to beru tak, že by měli velice zodpovědně přistupovat k tomu, jakým způsobem jsou vyučovány a manipulovány jejich děti. To je velký problém, protože samozřejmě, že ty politické neziskové organizace figurují hodně i ve školách a těm dětem vyprávějí věci, které by děti třeba vůbec v určitém věku slyšet neměly a ovlivňují je. A byla tady, myslím, že i informace nedávno, že dokonce je o 30% navýšený nárůst sebevražd mladých lidí. Samozřejmě, že psychika mladých lidí v dnešní době, to je obrovské téma. Je to obrovské téma z toho důvodu, že společnost se posunula někam, kde děti nemají hranice, kde se výchova stala více překážkou než nějakou rodičovskou povinností a kde víceméně stát určuje ty mantinely, co by rodiče měli a co by neměli, a to je hodně špatně. Takže rodiče by měli k tomu přistupovat tak, že dítě není majetkem státu, ale že dítě je to nejcennější, co v životě samozřejmě můžete mít, a měli byste ke svým dětem i z hlediska zdravotního a z hlediska výchovy a jejich psychiky přistupovat maximálně zodpovědně. A to znamená i bedlivě kontrolovat to, co škola těm dětem nabízí a jaká výuka tam probíhá. Protože já jsem třeba, když moje dcera nastoupila na gymnázium, tak já jsem si přímo s vedením školy domluvila, že nebude nikdy součástí, nikdy, žádné přednášky nějaké politické nebo jakékoliv jiné neziskové organizace. Že si ji raději vyzvednu ze školy, uděláme si spolu krásný den, protože já ji vychovávám nějak a vychovávala jsem ji nějak, jak jsem si myslela, že pro tenhle svět je to praktické a je to dobré. A vůbec se mi nelíbí to ovlivňování těch mladých lidí i z hlediska výměny pohlaví, z hlediska toho, jakým způsobem se přistupuje k biologickým záležitostem, že nemáme jenom dvě pohlaví, ale že jich je mnoho a podobně. A to jsou tak zhoubné věci a tak velice škodlivé pro nadcházející budoucí společnost, že to je prostě téma, které si myslím, že by rodiče měli brát hodně vážně.
0: Co myslíte vy, diváci, rodičové, maminky, tatínkové, dědečky, dědečkové, babičky? Cítíte v tom riziko? Ovlivňuje vás to nějak? Povídáte si s dětmi nebo s mladistvými o těchto tématech? Napište nám. Nelo, tobě moc velké poděkování za tvůj čas a tvoje vyprávění. Jsou to 2 roky a hezky to zrekapitulovala. Myslím si, že pro mnohé diváky, že jsou rádi, protože tě nominují vždycky s nějakým odstupem časovým.
1: A děkuji, napište.
0: Napište nám, co se vám líbilo, co třeba vidíte stejně jako Nela, co vidíte jinak než host, napište to. Děkujeme vám za sdílení, dole máte tlačítko, můžete se podělit na Facebooku, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Zároveň také v popisku naleznete odkazy, které zmiňoval host, najdete tam odkaz na knihu Nelly. A můžete se podívat, přečíst, dejte vy, tak se vám líbila. Zároveň tam také najdete případně webovou stránku. Nela Lisková kandiduje do Senátu, jak tady zmínila v rozhovoru. No a pokud byste chtěli někam vodit do světa, na chvilku se odpojit, odpočinout, mrkněte, je tam Sahara vypsaná. Termíny se rychle plní v tomto roce. Je to do Egypta na saharskou část, která je velmi bezpečná, je tam krásně, už tam jedeme asi 5. rokem, už tam s námi bylo asi 800 lidí. Koukněte, když tak sami, je to nádhera. A pokud byste chtěli příštím roce někam dál, koukněte na Indii, taky krása, Himaláje. 7 let v Tibetu, kdo máte rádi, mrkněte. Nelly, jsi taky zvaná, samozřejmě srdečně. Máš ještě něco na srdci?
1: Zní to úžasně a určitě já tím budu přemýšlet. Moc rád. Ještě chtěla jenom doplnit. Můžu, že když se vrátím jenom k té Wikipedii, k tomu mému životopisu, že tato moje kniha je skutečně můj životopis. Takže pokud si přečtete u mě nějaké informace, tak je to jedna věc, ale to nejsou informace o mém životě, protože se mě nikdo neptal. A z toho důvodu jsem napsal moji knihu, protože tam se dočtete vše o Nele Lískové. Takže pokud budete váhat v rámci třeba toho, koho volit do Senátu v obvodu 69, což je Přídej místek, tak si můžete přečíst moji knihu. A třeba vám to změní úhel pohledu i na moji osobu. Budu moc ráda. Mějte se moc krásně a buďte hlavně všichni zdraví a dávejte na sebe pozor.
0: Odkazy máte v popisku, diváci. Těším se na vás příště v dalších vysíláních na vaše přání. Nominujte hosty, nemáme noty zprava zleva. Nelly, tobě vše dobré na tvojí cestě. Opatruj se, zase se třeba uvidíme za nějaký čas. A diváci, to samé. Opatrujme se a bděme.
1: Děkuji, to by taky vše dobré, měj se krásně.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážení posluchači, stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, čímž mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Prošelo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo. Myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
1: Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
3: No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já se tam, jak to vypadá u vás počasím.
3: No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že tam si pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže tohle je to úplně šílený.
2: No a naštěstí máš ale možná třeba optiku, ne, internet, takže by ti to nemuselo vypadávat, na rozdíl od nás, to máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
3: No, ne, tak... no, jasně. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku...
2: Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Camp, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany ihned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úzovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď se to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě klid VK, dál podporujeme znešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, Kalasovali chystá, jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
3: No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezlo tímhletím způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
2: Protože já vím, takový trošku kolorit a
3: médii prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, raský idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píštělku a podobně, ale jenom prostě to je ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří si buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhlo by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství a ono takových sesáků mimochodem bylo dost, bo v 50. 60. letech to byly takzvaní transformovaní sesáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta a najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpna 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém jste my, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostý nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoliv jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu. A když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před ním a před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku plně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují. Dámy a pánové, tady o tom se musíme teď popovídat, to je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím by ztratili legitimitu svého vládnutí. Oni ty volby potřebují. Oni potřebují legitimizovat všechny ty sviňárny, které potom jménem lidu na nás všech provádí. A důkaz máte minulé nebo poslední eurovolby, které dopadly naprosto katastrofálně, tak špatně, jak mohly dopadnout. Hůř snad ani dopadnout nemohly. Všichni čekali, všichni vlastenci, že jo, národovci a podobně čekali, že evropské volby, které byly před dvouma rokama, myslím, že to dva roky zpátky, myslím, že prostě změní tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v Europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že, jako, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim pšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, a když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem, tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo do během vlády Joea Bidena ve Spojených státech, teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli Němci přijdou k rozumu nebo nepřijdou k rozumu. To znamená, tady končí automobilky, tady se zavírají podniky, podniky se stěhují pryč, mluví se o Volkswagenu, že je na pokraji bankrotu, že sebou stáhne samozřejmě všechny svoje filiálky, protože teď se mluví o tom, co se stane se španělským Seatem a s českou Škodovkou. Obrovské diskuze o tom, co bude se Škodovkou v Mladé Boleslavi, že jo, a v těch pobočných závodech, které tam jsou prostě velká velká kauza, ale je to všechno způsobené tím, že zkrátka ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů a bez ruských zdrojů to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není, ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zaznělo, jak to zarezonovalo, to se mi líbilo. A ten analytik tam říkal, není to překvapující, ale německá ekonomika bez ruských energií a surovin nemůže konkurovat Číně. A to zaznělo takhle tímhle tím způsobem a v tom studiu všichni tak jako jenom pokyvovali hlavama a já jsem se rozčil a říkám, do prdele, na co si to tam hrajou? Vždyť přece to věděli úplně všichni. To píšu články tolik let, to přece každý musel vědět. Ne, já vám řeknu, ne, nevěděli. Opravdu nevěděli. Oni si fakt mysleli, že se odpojí od ruských zdrojů, myslím politici, ne ekonomové, ti měli jasno okamžitě. Ale oni věděli, že se odpojí od ruských zdrojů a dojde ke kolapsu. Ale co se týče politiků, ti si mysleli bláhově, naivně, že dojde k odpojení od ruských zdrojů a nejenom Německo, ale celá Evropská unie začne nakupovat ty zdroje od někoho jiného úplně bez problému a asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo? A v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odboráři, odbory. A další dvě křesla tam má vláda, no, zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 000 lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 000 lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 000 lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé, ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, on byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu? Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu? To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Všichni díleři automobilek vědí, co chtějí jejich zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici, tak ty automobilky nevyrábí to, co by chtěli koncoví zákazníci, a místo, aby automobilky dělaly biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém, no jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá. Takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené. To znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. To znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách, propouštějte v Mladé Boleslavi, propouštějte ve Vrchlabí, myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře takzvaných velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek, to je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, i ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby. do transformace na zbrojní výrobu. A je to, a najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No, jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď, co z toho je horší? Co rychleji zlikviduje Evropu? Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete, je to naprosto šílené, naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím, pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Petr Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně. No ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No, nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první, protože toho politika to nic nestojí. On slouží. On neslouží lidu, on slouží nadnárodním strukturám. Slouží Bruselu, slouží Severoatlantické alianci. A on přece skončí v politice, všichni to vědí, skončí v politice, protože lidé už po druhého volit nebudou, nebo ho možná recyklují, protože on si to odpracuje za pár let. Ano, samozřejmě je to možné. Ale kam oni ho odklidí, toho neúspěšného politika? No oni mu dají trafiku. Že dostane trafiku v Evropské unii, nebo dostane trafiku na postu velvyslance někde ve Finsku, kde stráví 4 roky a potom se po 4 letech vrátí znovu jako ministr zdravotnictví. Ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to jako... A víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni...

Já teď nejsem, pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti. Spravedlnosti, myslím. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového, a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, je tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? Proboha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádnej není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka? Najednou je zlikvidovaná. Tedy ne, myslím, jako profesně, nebo, že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, on je, říkalo se, on je fundovaný, jo. On je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté. To asi Soňa Peková by věděla, by to uměla popsat daleko lépe, kolikrát byla někde u soudu a dělala, vypracovávala nějaké soudní posudky, kolik toho bylo. Možná, že toho bylo hodně, já nevím, ale asi toho nebude tolik. Je to spíš jako o tom, o té prestiži, že když je někdo soudní znalec, tak má takový ten státní papír na to, že je fundovaný. A teď oni to seberou, oni to odeberou. Ale kdyby to udělala aspoň Fialova vláda a Fialův ministr spravedlnosti, kdyby to udělal, že? Ne. Oni jí ten status odeberou za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbej? Jak je to, jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole pouchnout, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, třeba kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo já nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála v době té covidové krize. Ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijou příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No, znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se

0: postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let, jako teď v případě doktorky Soni Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že to znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vyleze na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině, je jasné, tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. Protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplouvá špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudrá je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. Stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku. Proč ho ještě neodstranili? Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají, respektive mají jich několik a oni nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční. Protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, Pro boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje, i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A z těchhletěch, od těchhletěch lidí, od těchhletěch jednotlivců, od těchhletěch pochybných finančních ústavů se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem Kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A do dneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza Kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z kampeličky a zmizely neznámo kde a jednalo se o peníze údajně, o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do kampeličky. Někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to jedná někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní prostě kauzy okolo různých kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes Ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují paralyzují a ministr spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak propat. A jak se propírají? No propadou se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, anebo? Nebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny? Chápete? Jestli náhodou? Jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač a pračka, že jo? Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že to bylo sfalšované a mluví, baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž je v centru skandálu Forrest Gump, těch dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že o tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování. Ty jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. Ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni? No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat, kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta? Co tam chtěli prosadit? Takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. Protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho, v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď. To nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě, zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině. Je napojená na evropské politické mocenské kruhy. A samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto se i objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotní politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, no, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí. Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening, na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 000 lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama. To byly ty záběry z České televize. Tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou, jsou důchodci. Bylo jich tam 15 000 na tom setkání s Babišem. 15 000 jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting. Ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? Je to taková jakoby pohodlnost, nebo vám to nevadí, lidem to nevadí, důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru. Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. A jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině, a ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčního mechanismu část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, no tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. Aha, pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmysl v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahovej, bylo to zleva doprava, nahoru, dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno, ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere, a jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostala na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně, pokud se nikomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak pro boha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem, kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči. Obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu, takže to jenom na závěr této části. Pavle, zahrajeme si tady písničky.
2: Ano, standardní situace, tohle to se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
1: Přesně,
2: no. Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou, no, dohromady mají 9 minut. Není to moc, Vítku?
1: Já myslím, že to akorát, že VK přesně do hodinu, ani no,
0: tak akorát,
1: hodinu půjde, nebyla pauza. Jo, takže VK bude rád, určitě se takhle odpočine.
2: Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrails. Tak jedem. Tak super, vážení posluchači. Písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku. Takže můžete, prosím.
3: Zdravím, pana Vejka. Chtěla bych se vás zeptat. Já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi. A vlastně se stotožňujete z jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
2: Dobře, já to zastavím, já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
3: Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
2: A jak může dát prostor lidem?
3: Jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
2: A jak to může vědět, co říkají lidé?
3: Ano, přečíst to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
2: Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, já bych jenom paní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale to, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu a podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově, s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory, na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory. Určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jediné rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube, k To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakými prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování, a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějaký 23% nebo 32%.
2: Taky bída pěkná, ano.
0: To je jako strašná bída, takže jako my jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě ta podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My, kdybychom měli rozpočet třeba jako, já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství o Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně, a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda typu, mluvím o čtenářích Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud budeme, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila, a proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa, a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě prsknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery. Pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde, na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb. Bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval, a jestli Pavel tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Já myslím, že to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, aby jsme netržovali.
2: Já jestli jenom můžu ještě do toho říci to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, v interakci. A vy nevoláte, v poslední době je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále. Takže to je těžký, ale opravdu vy můžete volat a to je velmi důležité se svými názory. Volejte něco třeba i vy, kteří...
1: Něco podobného, no, promiň, ale jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco podobného jsem tady měl připravené, že chci říct, přesně.
2: Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
4: Ano, ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Ja som sa chcel pána VK spýtať na tajnú dohodu alebo tichú dohodu plánovačov NATO, ktorí už majú pripravené vojenské presuny a frontové línie, ktoré majú vzniknúť v 6 štátoch v prípade vypuknutia vojny s Ruskom. Je to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a teraz sa podržte Slovensko. Čo o tom viete, pán VK? A ešte poddotaz, keď to zabudnete, tak zavolám znova o týždeň, ale čo viete o presune veľkého množstva sovietského zlata v 89. až 91. roku do Izraela? Ďakujem pekne.
2: Taky děkujeme.
0: No, já děkuju.
1: Perfektní dotazy, ano.
0: No, samozřejmě. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sionu v Londýně u National Bank of England. Tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England. A Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli. To znamená do izraelských bank. A mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu, jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo, pokud máte nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu, pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo? To znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí, se plánuje, prostě, jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i, no, nepřekvapuje, no, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehr o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska, je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané. Jestliže střílíte britské rakety, britské drony, západní, evropské, německé, to je jedno, do Ruska, na jejich ruské rafinérie, na jejich ozbrojené síly, na jejich paneláky, na civilní cíle, v nějaké chvíli bude muset Rusko atvičát. To bude muset odpovědět. A oni to vědí. Ti, kteří chystají těchto šest zemí toho centrálního velení takzvaného, oni tomu říkají, nebo Rusové, proto už mají název, takzvaný Evropský front, který bude mít velení v nárazníkové oblasti onoho konfliktu. To znamená pobaltské země, Polsko, na jihu, Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají. Protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. Jestliže děláte všechno proto, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesů velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali proto úplně všechno, tak je nakonec se jim to povedlo. A oni se celou dobu na tu válku na Ukrajině chystali. Teď dělají úplně to samé. Je to šílené, protože dělají úplně to samé. Chystají se na válku s Ruskem. Znovu to zopakuji. Chystají se na ní. A když se na něco chystáte, musíte provádět přípravy, návrhy takzvaného frontového velení a vedení. Takže jenom zopakuji, pokud to máte nějaký odkaz na nějaký článek, pokud pán by mohl zaslat, tak mi to zašlete do redakce, já se na to podívám. Je to pro mě novinka, je to, že je nějaké tajná dohoda někde, že se něco prostě bude takhle realizovat. To by mě opravdu zajímalo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Je připravený, prosím.
5: Dobrý večer. Banská Bystrica, Bobeš pri telefóne. Nemám otázku. Chcem sa len poďakovať vedúcemu kolotočov a celému support SBS, Plzeň a tak ďalej. To, že ľudia si neuvedomujú, v čom kde sme a ako sme na tom, bohužiaľ je to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu o majetky a mami, staré mami, otcovia, céry, synovia, o otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Veľmi si vážim vašu prácu. Ďakujem.
2: Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou ďalší telefón. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
6: Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska, práve si ešte ukladám drevo v pivnici, pripravujem sa na zimu, bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe, aký je jeho názor. Ináč ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čakám na poličke Kanon okulty. A veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane ľudstvenosťou Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor proste na túto politickú stranu Republika?
2: A to je, jestli mohou vedieť, sám nevím, kde to je na Slovensku nebo niekde inde?
6: Prosím?
1: To je na Slovensku, ale spíš proponenti, kdo figuruje v rámci té strany třeba nějaké známé osobnosti. V nás v Česku, kde se o tom nevidí naši posluchači někteří, kdo třeba figuruje v té straně nějaké hlavní postavy třeba?
6: Já si myslím, že jsou projektom do budoucna Mezimuria. Tak to bych se chtěl opýtat, či s tím souhlasí pan Veka, alebo ne. Ďakujem.
1: Dobrá.
2: Tak jo, tak naschle. Tak.
0: No, já děkuju za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstatě asi jakoby ta nejprogresivnější, než to slovo používat, pro stranu, která je do vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který s největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří. No, to by bylo nošení vody do mlýna, nebo vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě, to znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného Trojmoří a lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož, jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byl to taková představa velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tedy vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné, prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní částí Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená, i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině, a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako proti válce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny strany, které jsou pronárodní, jsou vlastenecké, se chtě i nechtě stanou součástí projektu Intermarium. Proč? Z jakého důvodu? No, protože země, které nechtějí válku s Ruskem, jsou automaticky součástí projektu Intermarium, blokačního mechanismu globálního prediktora. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Čeká dlouho, ale stále čeká, tak prosím.
7: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl takový dotaz na alternativních serverech. Koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie. Pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle to mluví,

0: a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže Illuminati. To je prostě vlastně zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých lóží. Takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti, lóže iluminátských organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých lóží, židokřesťanských velkých lóží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. Je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé, okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos, ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tedy globálního prediktora. To je důležité, protože tihleti osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lóže, jejich skupiny. Proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těch okultních organizací, tak všechny prosazovali v podstatě cíle, které měly de facto posilovat roli v takzvaném světovém uspořádání původního systému globálního prediktora, systému Pax Americana, který se ale globalistům samozřejmě vymknul spod kontroly. Že tu už jsem o tom psal několik článků, proč se globální prediktor rozhodl zlikvidovat systém Pax Americana, z jakého důvodu, jenom velice rychle, rozhodl se proto ze stejného důvodu, z jakého se rozhodl zlikvidovat Sovětský svaz. Protože bipolární rozdělení světa, to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy, Pax Americana, východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká, tak prosím.
2: Dobrý večer. Ja keby som mohol ešte nakrátko povedať, podľa môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobre, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom tie rakety, ktoré ide Turecko dodať Ukrajine, tak tie atak MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu. A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, ten projekt Intermaria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali

0: vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už z roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
1: Dobře, díky.
2: No, dobře, děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unii. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, on tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit v mobilizaci. Nedostatek. A tohle je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to čtyři vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No, protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky, politicky, ekonomicky postupně se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domu Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku, Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora, ten druhý plán je v podstatě na druhém místě, ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. A teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšalach a Redim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále, řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek. Lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po nějak několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhují někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšalach a Redim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. Tam to máte víc rozepsané. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
3: Ano, jo, posledního posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
1: To uteklo, tak prosím.
4: Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický, zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stovačka. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takový biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás a technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom intermáriu, kdyby tohle neklaplo, co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v té náručí NATO, jako v té expanzi na to Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby možné útočiště, které je mimo na to, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako těm odvodovým příkazům a spol, ale mohl prostě se s tady má spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
1: Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
4: Dobrý, děkuji.
2: No, já děkuju za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler? A Víte, jakou měl původně národnost. Jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unií, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svoji neutralitu rezignovat. Takzvaně v duchu tradic. Že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuji za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla Zakarpatská Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se s vámi se všemi loučím.
1: Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost s prominutím, takže už je to dost. Jo? Tak asi tak.
2: Takže je třeba zase, aby zase svítilo.
1: Aby zase svítilo už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
3: Tady zatím tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení, já si nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce, s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé, s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená, nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím. VK.
2: No, já bych tomu řekl jenom, že abychom jako neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů. 25 až 55. Všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50 let. Vycházeli v době ze systému armády čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let, to znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků, měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev, prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik někde, by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobností ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znovu zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní, už nemá nikoho, ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní. Zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách, nějakými průniky malých ozbrojených skupin. A takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet 1, 2, 3 kusy propagační někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobností by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek, ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu, do jeho chřtánu, by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju a potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině. Malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech a válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
3: Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic, všichni hezky děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím.
5: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázním. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. Já vám dneska řeknu úplně co jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Kdo, že to dneska slaví? Kristýny, Kristiny a Kristen. Kristýna je krásným jménem s křesťanským původem. Jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Říká se to tady, píše se to tady. Jméno nosila například švédská královna Kristýna I. Švédská. Dnes je jeho nositelkou populární americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Christine Larkin nebo Kristen Bell, především díky upírské sáze Twilling se proslavila také americká herečka Kristen Stewart. Jméno však nosí i české herečky, například Kristýna Hlaváčová, Kristýna Kociánová nebo Kristýna Leichtová. Jméno patří i k modelce Kristýně Lebedové nebo tanečnici Kristýně Kloupkové. Také slovenská zpěvačka Kristýna Peláková si umělecky nechá říkat jménem Kristýna. Nositelkou jména je také česká beach volejbalistka Kristýna Kolocová, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně jsou známé jako Kiki a Maki. Kiki a Maki, no. Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristiny, tak těch je 7797, 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků, tady máme 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény, tak. Kristen je opravdu minimální. Tak, milé Kristýny, milé Kristiny i milé Kristen, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte, je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici, a víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale nemoc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristiny i Kristýny, to jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost. Nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Takhle to zavřu, šup, a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka, agenturní zprávy, na vás čekají 24. července, to je právě dneska, lekce dějepisů. 24. července 1728 vypukla z Kamčatky loď, vyplula z Kamčatky loď svatý archanděl Gabriel pod vedením Vituse Beringa a zahájila tak svou legendární plavbu. Bylo to začátkem první kamčatské expedice, jedné z nejodvážnějších kapitol v historii Ruska. A co tam máme dál? Ruští námořníci a průzkumníci překonali bouře, chlad a neznámo, aby dokázali, že Asie a Amerika jsou odděleny průlivem. Zmapovali obrovské území a objevili nové země. Díky takovým expedicím si Rusko upevnilo svou pozici na Dálném východě a v severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak a teď agenturní zprávy si řekneme. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějaký oznámení, ježišpane. Podle prohlášení jemenských, od té musí vyskakovat nějaký blbej ten. Tak, chviličku, a tady se nalistuju zpátky, mě tady odvedlo. Tak. Podle prohlášení jemenský Hutíové útočili na dvě saúdské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního plynu LNG. No, tak se překul. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu. Oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Iránu, aby se zdrželi kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TAS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TAS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saúdská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 000 lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFMTV. Společnost Rheinmetall, německá firma z odvětví obranného průmyslu, byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TASS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. $2 miliardy měsíčně budou ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Jug. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům. Vučič prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem. Tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo Ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila $99 za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová v reakci na slova Drapátia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharovová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teď posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z, řeknu, alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s Fialovcema, ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jediný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a mnohem rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká? No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té fialové vlády to vypadalo.
1: Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
2: Je to agentura No Limits? Já jsem tam, někdo psal, to je pravda, já jsem viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusa. Každopádně je to agentura No Limits.
3: Já si pořídila
2: krásný velký sídlo v Pražském Karlíně nedávno. Vlastně kde sídla dřív Ekonomia, ta odešla z těch prostor. Teď tam sídlí agentura No Limits. To velmi jako gratuluju, honosný prostory. Spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že ti lidé byli, nevím, jak to dopadlo, vlastně chvíli stíhání kvůli krácení DPH, možná to ještě pokračuje. Tak nevím, hele, jako zjistíme, podle mě to je zajímavý.
3: 4,2 miliardy.
2: 4,2 miliardy.
3: Za marketing vlády do jedné agentury, to je jako ohromná částka peněz. Tak pro srovnání, do dvou zdravotních pojišťoven se teď naleje 8 miliard, aby zachránili všechny ty pojištěnce, co tam jsou, nás všechny, kteří si to platíme. Já jsem třeba jedním z těch klientů. Tak 8 miliard je potřeba na záchranu dvou, takže dejme tomu 4 pro jednu, tak úplně ta stejná částka šla za 4 roky jedné jediné agentuře.
2: Počkej,
3: mediální.
2: Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tom to největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiama, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. Kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média, a to médium na základě vzájemné dohody vrátí od 25% do 50%. Klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácený. A ty tam lidem už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? Už nekouká, jak to bylo utracený. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracený.
3: Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči, současné vlastní vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak fakt nevím, jako za co se ty prachy utratily. To je obrovský balík peněz. Se jako neumí.

v podstatě zabezpečovali ty správné informace, do toho ještě najali Foltýna a vytvořili spoustu jakoby. Takže Goebbelsovo ministerstvo pravdy, jo, by se normálně červenalo, to, co oni tady vytvořili. A to, jak dojili stát, prostě to posílal stát. Vláda si platila agenturu, která měla komunikovat správně občany přes média tak, aby občané je znova zvolili. Rozumíte tomu? Prostě vláda utratila 4,2 miliardy za to, aby je po 4 letech znova lidi zvolili. Čili aby se vykresloval obraz toho premiéra nejlepšího z nejlepších. Aby se tady vykreslovaly obrazy těch ministrů, jako je Černochová a spol. Nebo Vykulená Čivava. Prostě, že oni byli ty nejúžasnější a oni to nejlépe tady dělají jenom pro vás. Oni zaplatili 4,2 miliardy z peněz daňových poplatníků na svoje znovu zvolení. Protože to byl hlavní cíl té mediální masírky občanstva. Ovšem, když už někdo začne krást, jo, tak krade tak, že ani neodvede pořádně tu práci. A prohráli volby. Víte, jaký by byly výsledky voleb, kdyby tam netekly takovýhle peníze? A to my ještě nevíme, jaký peníze tekly zase někam jinam. Jo. V rámci rozkrádání a v rámci ovlivňování. V rámci manipulace s veřejným míněním. Oni utratili za manipulování občanů miliardy z jejich peněz. Vzali peníze těch občanů a těma penězma si najali profesionální agentury, které měly zabezpečit, že oni je znova zvolejí. Můj tatík by řekl, já bych jim ty držky nenažený roztrh u toho koryta. No nic, pojďme dál. Pojďme dál, protože Česká republika je samé překvapení. Ono je to totiž jaksi časem. To všechno vyjde. Pak tady máme nezávislou českou televizi a to je nezávislá, nemainstreamová, tedy pro občany přinášející vyvážené zpravodajství televize, čili veřejnoprávní televize, která má pochopitelně za úkol přinášet vyvážené zpravodajství o skutečném stavu věcí. Tak nemějte mě za blázna. No jo, vím, že má to trochu háček, víte. Ono se tak něco tak trochu ukázalo. Závidím lidem v určitých momentech, kteří znají ty cizí jazyky, dneska máte plno překladačů a tak. Já jim to trochu závidím, protože mají určité možnosti, které já nemám. Jo, já jsem na tu angličtinu, prostě já holt nejsem. Protože a zkrátka, tak mám rád jiné jazyky, to za A, za B, prostě to je tak. No, ale naštěstí mám kamarády, anebo lidi, kteří to ovládají. No, tak se pojďme podívat, jak některé neziskovky a veřejnoprávní média, jak jsou spřažená do určité formace, která zase má za úkol manipulovat veřejností. Takže až někteří blbečci budou řvát někde na ulici, že my tu naši českou televizi nedáme, blbečci a blbečky, laskavě se informujte a otevřte oči a začněte navnímávat. Kdo tu televizi platí? Jo, platí občané svými poplatky, ale pozor. Pak jsou tam peníze, které pochopitelně jdou skrze nějaké...

0: nějaký rozsejpací rastr skrz nějaké smlouvy a dohody určitým lidem na to, aby ti lidé vytvářeli určité typy programů, určitě nějak zaměřené, které mají lidem ozřejmovat a vysvětlovat určité věci tak, jak se chce. Víte, kdo je takovým donátorem třeba České televize? To je třeskavé téma. Představte si, že několik let si tady americká vláda platila Českou televizi. Lidi v České televizi. Platila si tady v naší nezávislé televizi. Si tady platili programové jaksi složení. Nevěříte? No, tak pojďme se na to podívat. Mám tady jisté odhalení.
1: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní. Nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy.
0: O čem vlastně to tady teďko ty dva příspěvky byly? Ty dva příspěvky byly hlavně o tom, jak je ten svět vykreslován, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Umíme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3 000 smluv na provedení práce a tak dále. Čili to jsou smlouvy i s těma redaktorama, kteří jsou tam zaměstnaný a tak dále. Čili tam tečou velký peníze prostě z té televize ven nějakým lidem. Takže umíme si asi představit, jak relevantní byli ti rádoby odborníci a experti, kteří byli najímáni za ty peníze, byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky různých odborností byly najímány za tyto peníze a vytvářely tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jak jsme si říkali, že 3,2 miliardy, jenom jedné agentuře pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč? Proč americká televize, americká vláda České televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze? Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví. To je důkaz toho, že ty věci byly zaplaceny. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám Česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch a v těch věcech? Přeci to by měli říct. Proč si to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni a Česká televize? Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo? Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To je zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobistickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazeni ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie, A budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení, prestituti a prestitutky. Co se má stvořit? Co se připravuje? Co se má mediálně pokryt, aby to lidi spolkli? A jak to dopadne? To si taky řekneme, ale až po písničce. Pojďme si zahrát.

0: No, to už jsme si zahráli. A teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodnej a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu ošklivá, který je připravený sehrát určitou velice, velice nahezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhanej. Jo? Jak je prolhanej, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitelně on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší. Protože když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
1: Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo k jeho práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionálním.
2: Tak on
1: on říká tady, že byl lžete, protože on s tím...
2: No, já si myslím, že bohužel jako o své minulosti, že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dál. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
1: Když se přeci jenom, když jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl v NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku, představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko, protože prověrku zjevně dostal, byl na jedné z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické.
2: Prověrku, kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý kadlet a byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka Západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenský kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tu prověrku dostal. Já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám své zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na vojenské akademii Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro tzv. Zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
0: No a co ta jeho lady? To je nemlich to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako někde, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce, tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všecko dělala, aby za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teďko dává to vyznamenání, jo, ale hroší kůže, no, tak s tím se nic nenadělá. Ale, takže on lhal v té volební kampani, no a potom, když teda si to vybavíte, tak on byl ve vysoké funkci a v pozici v NATO, no a tam musel mít nějakou prověrku, že? Tu prověrku mu tady dali. On byl agent východu, vklíněný do nacistických struktur v NATO. Já jsem se tomu smál, ale to vůbec není, když se nad tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO, a nebo je to opravdu tak bezcharakterný a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to zník? Wow, to je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor, on s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kdy vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že spochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom, jak bych to řekl, no. Tak skočilo mi tady, to je úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Reichla. Přišla za ním z České televize slovenský mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a bla, bla, bla. A začala spochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak, tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on. To jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Reichla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešných. A já vám tady ukazuju, že z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina? Nebo? A ona furt mlela a furt dokola a furt dokola a furt dokola. No jak naprogramovaný debil. Jako, jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinaři. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to... Tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby, jak si odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte... Jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře, nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo? Když ona vlastně neposlouchá.
3: Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tak tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání ve věci. Poté už se k té námitce nepřihlíží. To znamená, nelze namítnout podjatost nikdy jindy než předem, před začátkem toho řízení. Petr Pavel tedy buď absolutně nezná zákon o ústavním soudu, anebo vědomě obelhává český národ. Já osobně jsem přesvědčen, že druhá varianta je ta správná. Buď jak buď s námi hraje velmi, ale velmi falešnou hru. A to je nedůstojné ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
0: Usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe. Navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta. Navrhuje, aby nám bylo líp. Aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost. Aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost a měli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální. Jako. Není, si myslím, vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si. Ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednat. Proto on musel v té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího a je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiyagi, protože si myslím, že ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jaksi bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost, tak že jo. Tak angažovaná píseň.

Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná si ještě zahrajem jednu písničku. Taky trefnou docela. Ale píše mi tady ještě Božena Blanka, počkejte, je nějaký téma o BRIX. Aktuální zprávy, nové zprávy. No, pojďme tedy. Na posledním summitu G7 bylo kromě 7 členských států pozváno několik dalších zemí, včetně Indie, Brazílie, Jižní Koreje, Keni, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. To může odrážet rostoucí uvědomění si mezi mocnostmi G7, že jejich globální dominance již není tak nespochybněná, jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolární imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla přitahující mezinárodní pozornost. Nevím. Tradiční obraz Indie jako globálního obhájce míru mezi tím značně oslabil. Indie již více než 10 let neustále posiluje své strategické vztahy se Spojenými státy. Přesto USA zdá se, že prezident Donald Trump nepřikládá Indii žádný zvláštní význam. Jeho prohlášení po operaci Sindor, jeho výhruškách zavedením cel
na indické zboží a důraz na ochranu amerických zájmů během indicko-amerických obchodních jednání odráží tuto realitu. Projev, který přednesl předseda vlády Indie v izraelském parlamentu Knesset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026 posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila své vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité, když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán, také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i z části ruskými zbraněmi, a rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válečící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně.
Takže z tohoto úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat a ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak protivzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že že byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-35, ne, v F-15Ečko. A míci museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. Jo. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul. Jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A. Za B, dalším krokem, to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To znamená v Dubaji a všude tam ty jeho hotely a co on má, takže že mu to rozsekají na padrť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací. To znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady. Proto Evropa honem jako do Ameriky musí cpát peníze, aby
ze zbytku surovin a z toho, co mají, ještě zbrojaři mohli přijmout zakázky. Jedna to je otázka držení dolaru a druhá to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firem. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas a Evropani budou šťastní, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence a logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN článek

zapadá do jakési do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlený, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který si myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo podporoval, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi. V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, prý má originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu, nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraele. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořej a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo koalice osvobozující koalice, které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší

0: svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození toho, té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje, odehraje se to velmi záhy, velmi brzy. Protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlily. Proto je tak nenáviděný Turek, protože jim hází vidle do jejich grindylovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady, teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé. Bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných, ať to bylo spousta jiných kauz, kterými nás tady krmili, jo. A jak si nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat, a to až na dřeň. To parlamentním listům.cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář Charty 77 Jan Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání. Úniky, informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Ricín či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura do Číny, že? To asi nebyla náhoda. To asi náhodou někdo nechtěl jenom tak. No, nevím, to mám hledat na parlamentních listech, ale je fakt, že se bude muset toto všechno vyšetřit a potom pochopitelně asi zase Andrej Babiš se bude muset omluvit za to vyhoštění těch 18 diplomatů z ruské ambasády, kteří byli jaksi prý součástí toho plánu. No já jsem tady mluvil o té novinářce, jo. Tak já ho to asi pustím, protože ono, to je trošku dlouho, ale jak fungujou ty bestie, jak fungujou ty bestie v těch televizích a v těch médiích? Pokud hledala, nemohla to najít.
1: Koľko priateľov, no, ja nehovorím, že to je troli účet, to sa nedá
2: proste. 33. Pojďte si spočítat, kolik je tam procent. Ale sám rád říkáte nesmysly, protože nezlobte se na mě, pokud říkáte, že někdo, kdo nemá profilovou fotku, je falešný.
1: Já se na to pozerám novinářsky, pýtám se na vaši reakci. No, přesně,
2: kolik už říkáme za 200, 300?
1: Tu máte další, vidíte, prázdný profil.
2: Prázdný? Prázdný?
1: Jedna fotka.
2: Prázdný? Prázdný profil?
1: Koľko má priateľov?
2: Kolik?
1: Je to pár pískorkov.
2: Nezlobí se, ale to je úplně všechno. Kolik má zátost? 12. Takže dobře, takže pojďte spočítat. Tak si to pojďte spočítat.
1: Je to, že ty jsou už teraz o něčo sofistikovanější a bývá tam pár
2: pískorkov.
1: Myslíš, že ten účet je bez priateľov?
2: Je 12 přátel.
1: Alebo má 12 priateľov.
2: Tam bylo 42 přátel. 42 přátel je nízký počet. 12 přátel je nízký počet. Tak pojďte se to počítat.
1: objektívne.
2: Kolik byste to odhadl, že to je procentuálne?
1: Ja to nebudem odhadovať, museli by sme si to vypočítať. Je tam pár...
2: Tak si to práci dejte. Je tam pár, ne je značná časť, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka milí. To, že niekto nemá profilovú fotku, to neznamená, že sa jedná o nejaký vymyslený profil.
1: A ešte jedno.
2: Je 33 přátel mám? Áno, nemá tam profilovú fotku. Je 33 přátel mám?
1: Je to bez fotky, 33.
2: Áno, ale sú tady další...
1: Profil vyzerá podozrivo.
2: Jo, ale na základe čeho to říkáte?
1: Na základe toho, že mám malý počet priateľov.
2: 33 přátel je málo.
1: Nemá fotku, má málo
2: blízko. 33 přátel je málo. 33 přátel je málo. Chcete říct, že 33 přátel na Facebooku je málo?
1: Ja
2: nemyslím,
1: že to je trolý účet, hovorím, že je podozrivý.
2: Není podozrivý. Není. To je jenom vaše domnívka. Můžeme jít dál. Pojďte dál. Kolik je tady? Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50. Ani jeden účet bez, aby neměl tady dál. Z 50. Z 51, jo? Z 51 bez profilový fotky.
1: Pojďme dělej.
2: Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100? Zatím máme jeden. Ze 101. Nebojte směšný. No tak se podívejte. Máme jich tady 100, teď už 150. 200. Tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
1: Pojďme dělej. Já se jim pozerám, co tam ty profily.
2: Nejsou. Můžete se na to... Tak počkejte. Oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část? Je jeden z 200 značná část?
1: Je tam někdo?
2: Ne, odpověďte mi. Jeden z 200 je značná část? Jeden z 200 je značná část?
1: Já se vás pýtám na reakci.
2: Tady máte. Jeden z 200 jsme našli. Teď náhodně, přišli jsme tři příspěvky, můžeme jim projít třeba 10. U každého je to 0,5%. Ne, vylžete.
1: Je tam
2: skolika? Z 201.
1: Každého. Tam 2, 3, 4 jsme si našli.
2: Ano, z 200. To je značná část.
1: Koľko je tu komentárov? Teraz keď sme prešli sme ich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
2: Ja na 201.
1: Ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
2: Elfové sú v názvi. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí někdo, to jsme si tady asi teď ověřili, že je to značná část, takže souhlasíte?
1: Já se vás pýtám na vaši...
2: Souhlasíte? No teď vám to říkám. Souhlasíte s tím, že to nebyla značná část?
1: Já se vás pýtám na vaši...
2: No, tak něco tvrdíte, tvrdíte tady, že pár, tak já se vás ptám na otázku, jestli má...
1: Toto nebylo
2: důvod,
1: toto
2: bylo značná část.
1: Pozrite si pár
2: příspěvků, projděte všechny
1: svoje.
2: A pak mi prosím řekněte, jak uděláte to.
1: Oni mají na to svoje nástroje, my si to s nimi pozrieme. Děkujeme, pane Janko, že jste nám to ukázali a že jste nám reagovali na...
2: Já vám ještě ukážu jednu věc, která je úplně nejpodstatnější, protože tu nikdo jiný nemá a elfové samozřejmě už vůbec ne. Byl bych velmi rád, kdyby řekli, kdo to tvrdí, aby ho mohl zavadžovat. Tohle jsou sledující mého profilu. Tohle.
1: Pane Rajko, ale toto jsou vaši sledující. Ano. To, čo oni tvrdí a to, čo oni pozerali tu lokaci, to jsou profily, které len prídu na váš profil, lajkují,
2: komentují. Takže teď se podívejte.
1: A oni hovoria, o týchto profiloch hovoria, že jsou z Ruska alebo z Ukrajiny. Nie o týchto vašich sledujících.
2: Takže zaprvé, tohle jsou ti sledující.
1: Oni sledovali...
2: Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá se vysledovat.
1: Tento argument je neplatný, protože oni sledují.
2: Já vám ukážu ještě dál, co k tomu dodáme. Tady vidíte od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohleto dokázat. Podívejte se, tady ukažte mě jeden příspěvek. Ať to replikuje někdo. Ať replikuje 2 milionů 265 tisíc obrazení. Ať to někdo replikuje. Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
1: reprezentace. Tak teraz o geolokácii a tu vám hovorím, že tu českí elfovia a analytici, ktorí sa na to pozerali, robili z profilov, ktoré prídu len na váš profil.
2: A ja som vám to dokázal, že väčšina lajků je zo
1: spíšu, ktoré mi sledujú. A to, čo vás, tí ľudia, ktorí vás sledujú, tak...
2: Tak ještě jenom, většina těch lajků, komentářů je od účtu, které mě sledují. To tady jste
1: statistiky. Oni sledovali ty účty, které k vám prídu,
0: jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On redaktorce otvírá ty příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátele. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů. A on na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že jeden z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem, jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že si to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že lže. A ona jim, těm elfům, pochopitelně, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby si jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho Reichla, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tahle ta redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. Takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. Byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého.

0: vyběhnout ven, neb soused, jak si potřeboval komunikovat, takže to jsem nechtěl jak si odmítnout, takže tam potřebuju něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tedy na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. Tady musím si něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Jsem tady nebo něco odblokovat. Snad už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení. Pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhneme. Tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě. Případné. Tak dobře. Vypadá to už schopně. Vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
1: Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské rakety a kamikadze drony se na Ukrajinu snášejí už 15. den v řadě, což se stalo absolutním rekordem od začátku této speciální vojenské operace. A soudě podle toho, co se děje, Rusko nemá v úmyslu přestat. S každým dalším dnem intenzita a účinnost ruských raketových útoků na Ukrajinu jen roste. To vše naznačuje, že Rusko postupně mění svůj přístup k současné speciální vojenské operaci. Zdá se, že Kreml si konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z 5hvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi 1000krát rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. V jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví.

Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích Oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy Oděské a Mykolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely.

Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku.

0: No moji drazí hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izraeli již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebevíc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
1: Tak. To je jednoznačně svědectví o tom, co jsem tady říkal. Že Iránci mají velmi dobré informace, Iránci jsou odhodláni dotáhnout porážku Ameriky až do samého konce, že mají k tomu výbavu, odhodlání a že se Ameriky ani Izraele vůbec nebojí. Protože nemají problém, protože si to umí nábožensky zdůvodnit, protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře a nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přistupovali na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit a válčit a válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenskej na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. Tak a teď bychom se mohli trošku povědomat některým věcem. Já se někdy směju. A fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale vyjádřím se k dotazu. který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava a Jaroslav se ptá. Prý v jednom z pořadu, tady na svobodném vysílači, já to nechci prostě, nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řekl, v jakém pořadu to řekl, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info a na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu, zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný, mají obrovský význam duchovně, ale co se týká popularity a co se týká získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany zpopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití, no takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i tanzanity, tak zkrátka a dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro, to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které daly vzniknout těm tanzanitům. Jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr vejš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se jak říkají a jak tvrdí geologové, už nikdy nikde na planetě Zemi nevyskytly kombinace nějakých věcí, které, díky které prý ty tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry. Krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních tedy. To hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory. Ale ta hlavní těžba, kterou provádí ta polostátní jedna a polostátní druhá firma, myslím vás, v České republice není nikdo, kdo by byl spolumajitelem toho dolu. Jo? Jsem tady slyšel nějaké báchorky a nějaké pohádky o tom, že tady existují lidé, kteří jsou spolu vlastníkama. Ne, z České republiky nikdo ne spolu vlastní tam těžební. Netěží tam nic prostě. Nemá těžební oprávnění. No, to ta těžba potom, když to dělá ta firma, ta se podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutaj se. Je tam jakás takás zabezpečená, minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá, pak slábnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, tak bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, anebo že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný než k tomu určené polostátní firmy obchodní, nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5-6 let, možná 7-8. On ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny A potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu, aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, které těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to, to byla ta těžba taková ta nadivoko pro ty západní neokolonisty. No a takže si hlídají velice ten trh, snaží se, aby to, co se prodává, byly opravdu oficiálně vyvážené, legálně ze země vyvážené tanzanity. Legálně vyvezený tanzanit pochopitelně má v sobě zahrnuto spoustu nákladů, ať celních nebo jiných, čili proto se chce, aby se obchodovaly pouze a jedině ty oficiální tanzanity. Kvalita tanzanitu je pochopitelně různá. Jenom zlomek té těžby, opravdu promile té těžby, odpovídají kvalitativně tomu nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno, tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s tanzanity je něco, co žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionierském období, bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionierském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity a vůbec investiční kameny jako nakupovat. My jim v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké, když to řeknu, hloupě sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi jeden člověk nabízel poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzany. Protože už okem jsem tam viděl některé vady a když jsem se na to ptal, no to jsou je poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte, ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem, a tenhle ten přístroj ten kámen prosvítí a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec. A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny syntetický se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím. Možná si tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledují scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože mě ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech. Ty diamanty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou. A docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat, no tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň, a v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední jsem byl Alexandrit, nebo jeden z posledních, a takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aukčními prostředky a pouze aukčními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40

násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že jo, v Číně obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost, jo, zajímavý, vyrostlý nerost, dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitu nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval. A rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo. Čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být, tak, jak to má být, aby to byl tanzanitem. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazů na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velký hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti, kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech, tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude jedna ku jedné, papír a fyzický kov, můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém,

na rozdíl od těžařů zlata, když to řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se u těch běžných, u těch kamenů, který nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu, cenné papíry různého typu. Těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice, řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když ho prodáte za peníze, tak nalej, vylej, okolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle, správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám vezměme si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuto firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, to se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No, takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz. A to i zpětně. To znamená, že jsou

připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027. Mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky, jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu, a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají, a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek. To můžete považovat za svůj soukromý majetek. A pokud je to v nějaké evidenci, tak to není váš majetek, je to majetek státu, vy s ním nakládáte, platíte z něho daně, to má stát rád. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak stát se k tomu zachová, že to je jeho majetek a sebere vám to. Protože třeba vyhlásí stav ekonomické nouze nebo stav válečné ohrožení, válečný stav a podobně. No a pak po chvíli ty majetky se sbírají. Nejsme daleko od rozhodnutí, a to přijde v rámci těch věcí, které jsem předtím tady říkal, v rámci jaksi zřízení čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň, nebo rovnou 100% mu seberou peníze na účtu. Jindřich Reichl tady měl příspěvek, že v Chorvatsku mu Chorvati řekli, že v podstatě za 1 euro bylo 7 kuna, a když přešli na euro, tak to, co stálo kuna, tak stojí 1 euro. To znamená 7x dráž. A co se stalo s těmi vklady? No tak jestli to točili děleno 7, no tak jim to vydělili 7. No a Šmitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osud. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. Jakékoliv zadlužení státu platí stát penězi svých občanů. To tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje. Můžete si to vyhledat, přečíst, seznámit se s historiema krizí. Tam tyhle ty informace všechny najdete. Doporučuji vyhledat si třeba přednášky Andrease Klause, bankéře, člověka, který se v tom dlouho pohyboval. Ten to celé rozebírá, jak to vlastně je. Můžete se vzdělat, můžete se poučit. Čili je potřeba z toho majetku, který se chystá stát se registrovaným, tak je potřeba odejít do zóny neregistrovaných majetků. K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává. Já pochopitelně dneska nechci přetahovat. Budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny

světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni. Není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty. A když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijeme jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No, a o tom to je. Tak, dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, hovory při víně pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, anebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
2: Hezký večer, vážení posluchači, vám, kteří jste si i dnes naladili svobodný vysílač CS. Hezký večer ze studia Helen, kde tak jako každý pátek i dnes přineseme další argumenty a nové informace o současném dění. Právě totiž začínají hovory u Klábosnice aneb Co týden vzal, pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News a Vítek z Tapin Rádia, který se bude ptát. I na vaše otázky samozřejmě dojde a já vám prozradím, že na ně bude prostor v závěrečné hodině vysílání. Ovšem, my teprve začínáme, teď je tu čas na písničky na přání, proto příjemné čekání, nerušený poslech vám všem a tady je první z nich.

0: tuto chvíli je VK i Vítek připraven. Dobrý večer oběma, to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes, jaké je první téma?
1: Ahoj Helenko, těch témat bude samozřejmě více. Já v první řadě pozdravím tebe i všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste se nám připojili i v poslední srpnový týden před zářím, kdy děcka půjdou do školy, takže budeme mít toho času poměrně méně, ale věřím tomu, že si ten čas uděláte stejně od září, protože přece jenom zase na druhou stranu končí ten čas dovolených, takového toho letního času, kdy se čerpaly dovolené, samozřejmě polovina e-shopu a polovina různých podobných prodejců měla na svých stránkách, že čerpají dovolené, takže nejsou poměrně k dispozici, ale to se první samozřejmě od září. Ulice se samozřejmě rozkopaly a ulice se dokopají, ty se budou kopat samozřejmě věčně. Nejenom Praha, ale všechna města jsou rozkopaná, prostě takovéto klasické české folklorní představení, tak jak jsme zvyklí každý rok. Takže já vás zdravím, přeju krásný páteční večer. Ještě poslední záchvěv léta, tady máme 26-27 stupňů, doufejme, že to vydrží celý víkend, takže si ho jistě všichni užijeme, ten poslední srpnový víkend. VK, ahoj. Zdravím tě.
2: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače i čtenáře samozřejmě. Doufám, že teda se všichni dočkali, zase probereme aktuální témata, ale jenom k tomu, co jsi říkal, že je rozkopaná Praha, že jsou města rozkopaný, no ano, to je prostě české specifikum, protože to byl takový ten vtip, jako proč je pořád rozkopaná Praha. A ono se říkalo, jako, že to je kvůli tomu, že se hledá výuční list Lubomíra Štrougala. Za komunistu takový vtip, ale ono to trvá i v podstatě teď a víte, je to zvláštní, protože všechna evropská města i světová města v létě jsou načančaná a cílem je v podstatě co nejvíce vyždímat peněz prostě z turistů, aby prostě to město bylo hezké. A když se dělají nějaké úpravy, něco se kope, tak je to vždycky po skončení turistické sezony. Dokonce jsou o tom články, kde si dělají srandu z České republiky, z Čechů v zahraničním bedekru, co jsem teď čet, že Česká republika je nejdivnější země na světě. Ironicky, je to jediná země na světě, která, když přijde sezona, si rozkope svoje vlastní města. Já jsem se nad tím zamyslel a znovu je to kvůli tomu, že něco podobného se děje jenom v jedné jediné zemi na světě, kromě České republiky. A to je Izrael. A tím je to dané. Protože v Izraeli tam skutečně jsou úplně stejně jako v Praze rozkopaná města, ale z jiných důvodů. Oni tam mají v podstatě systémy, že právě v letních měsících je tam, no prostě odjíždějí, že jo, různě do těch rezortů a čistí se tam kanalizace a tohleto všechno a je to právě v letních měsících, protože jsou tam odstavené dodávky vody, neteče tam voda v těch městech, dělají se opravy vodovodu a tak dále, je to všechno prostě rozkopané. Jo? A je to kvůli tomu, že lidi jsou nedovolený, jsou pryč, takže ta města, ty baráky se můžou prostě takzvaně vypnout, jo? Abyste tomu rozuměli. A to jsou v podstatě jenom jako dva státy na světě, jenom prostě Česko je rozkopaný přes léto a Izrael. A to je taková jenom taková zvláštnost, za které mě trošku mrazí, protože vlastně to je další důkaz toho, že v podstatě Jeruzalém, jsou dva Jeruzalémy, jeden je na straně světla, to je ten, který je v Izraeli, a druhý je na straně temnoty, a to je samozřejmě jáma Mahrálu hluboko pod Staroměstským náměstím. To jsou prostě v podstatě dvě centrum okultního řízení tohoto světa v Praze umístěné. A proto se neustále prostě to město rozkopává. Jo? A jenom, v podstatě jenom Izrael a prostor Česka se v létě rozkopává. Jsou takové dvě podivnosti, zvláštnosti, ale samozřejmě od toho není dnešní pořad. Dnešní pořad je skutečně o něčem jiném, takže já vám přeju krásný poslech.
1: K tomu musíme samozřejmě připočíst určitou porci idiocie, protože já to vidím tady vedle u nás ve vesnici, kdy 3x za 4 roky rozkopávali tentýž úsek. My jsme na tím úplně zůstávali s otevřenou pusou, jo, s otevřenými ústy. 3x za 4 roky stejný úsek, tam pokládali nějaké kable, nevím si optiku, pak zase něco někde potřebovali stavili, zase potřebovali vybudovat infrastrukturu novou na nové domy, tak to zase rozkopávali. Úplně stejný úsek, protože já jsem právě se bavil s jedním člověkem, který má co do činění právě v koordinaci s tím rozkopáváním. Když se něco rozkopává, tak on mi říkal, že musí kontaktovat všechny dotčené úřady, které tam mají nějaké kabely nebo potrubí nebo cokoliv, aby se jich zeptali, dotázali, když už to budou tedy rozkopávat, tak aby mohli případně provést nějaké změny, které potřebují. Potrubí, zastaralé potrubí vyměnit a tak dále, když už se do toho kope. Jo, takže se kontaktují všechny dotčené úřady, vodárny, elektrárny,
2: no.
1: internet a tak dále. A to samozřejmě se tady nedělá, to znamená 3x a takhle se točí prachy v té naší ekonomice, to je něco podobného jako s tím zateplováním, jo? Točí se peníze 3x.
2: Proč se to dělá 2x, 3x po sobě, že by se to dalo udělat najednou, je jednoduché to čerpání dotací z Evropské unie, regionální fond regionálního rozvoje. To je celý. Jo. Takhle se to dělá skoro. No, tak ne. Tam, kde mají slušného starostu nebo primátora, tam se to nedělá, ale v mnoha městech Evropy se to dělá, že se něco rozkope, jeden rok zasype se to, vyasfaltuje se to, je to hotový. Další rok na jaře nebo na podzim znova se to rozkope, znovu se to založí, znovu se vyčerpají dotace z regionálního fondu rozvoje obcí a měst. Jo? Takhle fungují dotace s Evropské unie. To jenom, abyste tomu rozuměli, proč se něco, co by šlo udělat jednou, proč se dělá 3x, 4x, 5x po sobě, aby se vyčerpaly peníze, aby se firmám dalo takzvaně nažrat. Který
1: ale hlavně se šetří toho planeta, budou kecat o ekologii, jak šetří planetu a tak dále.
2: No, to je samozřejmě důležité. To je to nejdůležitější, ale konec konců je o tom šetření planety, je to o emisních povolenkách, vytahování peněz z lidí, z majitelů budov. Teď chtějí dokonce vytahovat peníze lidem z bankovních a spořících účtů. Ursula von der Leyen znova dneska rozjela tu svoji písničku o tom, že chce motivovat lidi, aby svoje úspory dávali do Evropského unijního fondu na rozvoj Evropy a na stabilizaci Evropy s nějakýma pěknýma výnosama a až zkrachuje Evropská unie, tak všechny ty investice propadnou zřejmě. Takže já varuju každého dávat peníze do Evropské unie, protože pokud to skončí velmi špatně na přelomu roku 2030, tak nikdo nic, nikomu žádné propadlé investice vracet rozhodně nebude. Stejně jako nikdo nevracel investice německým firmám, které vybíraly peníze na válečné úsilí Třetí říše. Po skončení války všechny ty investice propadly a ti, kteří investovali do válečných dluhopisů Třetí říše, tak přišli úplně o všechno. To je jenom memento mori, že? Takže takhle bychom v podstatě začali ten náš pořad. Vítku, ty uvedeš první téma, pustíme se do toho.
1: Šéf CIA přiletěl vojenským transportním letadlem do Moskvy a jel prý varovat Rusko před úderem na zemi NATO ve chvíli, kdy na Slovensku zadrželi 2 Litevce a 1 Ukrajince, kteří chtěli provést sabotáž v ukrajinské fabrice na drony v Prešově. A tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí varovala Británii před ruskou odvetou za britské rakety a drony útočící na Rusko. Ono je jednak zajímavé, že se do Moskvy vůbec obtěžoval přiletět vůbec ten šéf CIA, mohli to klidně dát Rusům vědět nějakou šifrovanou zpravodajskou linkou nebo kanálem a tak dál, ale ještě zajímavější je to, co se odehrálo na Slovensku, že?
2: No, samozřejmě, protože dneska přišla informace, že na Slovensku prý zatkli 4. člověka, rovněž Ukrajince, takže už to máme takzvaně na úplně kompletně, máme to zkompletizovaný, to znamená, podíleli se na tom 2 Litevci a 2 Ukrajinci a samozřejmě je nad tím velký otazník, jako co to mělo znamenat, jako kdo se o co snaží a podobně, ale jedna věc je, že sabotáže jakéhokoliv typu, jakéhokoliv charakteru. Víte, že byl v České republice před několika měsíci ten žhářský útok na tu firmu. Bylo to v médiích a teď je to v podstatě jakoby znovu jako přes kopírák na Slovensku. Otázkou samozřejmě je cui bono, to znamená v čí nebo v koho prospěch. Víte, to, co se teď o co se teď v podstatě hraje, je hned několik vlastně modelů, jakým způsobem vybruslit ze dvou válek, které se kolektivnímu západu absolutně, ale absolutně vymkly z ruky a absolutně se nepovedly. Jak vybruslit z války na Ukrajině a jak vybruslit z války v Perském zálivu. To jsou v podstatě hlavolamy, protože nikdo nechce v podstatě z té války jakoby z západních zemí vyjít jako poražený. To znamená, hledají se cesty, jakým způsobem se tvářit aspoň, nebo vyslat nějaký signál, jakože když to teda není výhra, tak aspoň je to teda nějaká remíza, je to nějaká plichta a ty signály, které teď začaly přicházet z jednotlivých zdrojů. Já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale jestliže vysocí představitelé Kyjeva, jako je bývalý ministr obrany Michal Fedorov, začíná říkat, že vítězstvím Ukrajiny bude ukončení války, že to bude vítězství Ukrajiny, tak to už znamená, že Ukrajina už zkrátka mele úplně z posledního. Protože nebylo to tak dávno, kdy Ukrajina říkala, že vítězstvím pro Ukrajinu bude vytlačení Rusů ze všech regionů Ukrajiny, včetně Krymu. A není to tak dlouho, bylo to před 3 lety, v létě 2023, když spustili tu svoji monster ofenzívu, která dopadla tak katastrofálně. Proto tehdy říkali, že chtějí mít vítězství a Peremagu v podobě vytlačení Rusů minimálně teda z Krymu a minimálně z Chersonu a Záporoží. A podívejte se, to se nezrealizovalo. A utekly 3 roky a teď najednou bývalý ministr obrany už říká, že vítězstvím pro Ukrajinu bude jenom to, že válka skončí. Že to bude vítězství. To si musíme samozřejmě rozebrat. Rusko válku skončit nechce, pakliže to nebude za podmínek stanovených Kremlem. A protože k tomu se zatím neskyluje, tak válka bude pokračovat a to je katastrofální zpráva pro Ukrajinu. Ukrajina by potřebovala válku okamžitě skončit. Teď, včera už bylo pozdě. A proto oni v podstatě mluví najednou pravdu. Je to opravdu pravda, protože pro ně by bylo vítězství, kdyby válka teď skončila. Oni by de facto zastavili válku, oni by vlastně přežili, kyjevská chunta by přežila a nějakým způsobem by se stabilizovala a de facto jakoby ukotvila, upevnila, což samozřejmě by bylo naprosto katastrofální pro Kreml. A právě z toho důvodu k tomu nedojde. Ale co je asi zásadní, tak ta návštěva, která, když se teda k tomu teď jakoby přisuneme, návštěva šéfa CIA Johna Radcliffa, jakoby bez ohlášení v Moskvě a jeho setkání s šéfem ruské zahraniční rozvědky z VR s Naryškinem. Velké spekulace o tom, co to znamenalo, proč přiletěl velkým americkým nákladním letadlem, že to bylo kvůli tomu, že letěl, nebo letadlo letělo do Rigy, něco tam vezlo a když už tam letělo, tak on nastoupil do letadla a svezl se potom ještě jako navíc do Moskvy. A takové to jako trošku kostrbaté vysvětlování ve smyslu, Úplně ve stejném smyslu, jako představte si, že by třeba vysoký představitel BIS v České republice, jistý pan Koudelka, že by třeba se vydal na nějakou dalekou zahraniční cestu a viděl by na letišti stát nákladní letadlo nepohodlný, tam prostě se sedí na těch plechových sedačkách, řekl by, kluci, chlapci, počkejte na mě, já se tam sednu někam dozadu a poletím tam s váma, potom mě hodíte někam tamhle a potom stejně nepohodlně mě vrátíte zpátky. Tak prosím vás, tak takhle to nefunguje. Takhle se nelítá. A je známo, konec konců to není tajné, protože CIA má celou flotilu soukromých tryskáčů Gulfstream, Gulfstream 5, nebo to označení G550, mají i 560 a těmi lítají po celém světě. Zrovna nedávno byl Radcliffe v Paříži, letěl tam svým Gulfstreamem luxusním. To znamená, on kdyby chtěl do Moskvy, tak sedne na svůj soukromý tryskáč a letí do Moskvy. A nepoletí a nebude takovou herkou a nebude se hrcat zkrátka v nákladním prostoru nákladního vojenského letadla. Takhle to nefunguje. To znamená, a proč on tam vlastně přiletěl tady tím velkým transportním letadlem? Je nad tím velký otazník. Je několik hned teorií, že to bylo v podstatě jakoby ukazování svalů, že Amerika má transportní letadla, nesahejte a vůbec nemyslete na to, že byste zaútočili na pobaltské státy a tak dále, a tak dále. Pak tam byla nějaká další jako spekulace, že buď něco přivezl, nebo naopak něco z Ruska odvezl tím nákladním letadlem. Teď všichni mají prostě otazníky, jako co to mohlo být a tak dále, protože když se letí takovým letadlem do Ruska, tak buď je to kvůli tomu, že chcete ukázat svoji moc, sílu americké armády, tak přiletíte obrovským mohutným letadlem a vystoupíte z nákladní plošiny zezadu nákladního letadla. Jestli to udělá nějakou prestiž šéfovi CIA, že přiletí nákladním letadlem na místo luxusním tryskáčem, jestli to udělá dojem na Kreml, nebo to udělá dojem moc, jakoby obraz moci americké armády, to je velký otazník. Si na to musíte odpovědět sami, jestli to dá nějaký signál. Ale co rozhodně dalo signál, je, že hned druhý den po odletu a Radcliffa z Moskvy začaly být připravovány zkoušky v nové zemi za polárním kruhem ke zkoušce rakety Burevestník. Hned druhý den. A dneska Rusko odpálilo balistickou raketu zkušební, ne Burevestník, ale klasickou balistickou raketu zkušební odpal z raketou. Slaný signál. Takže dámy a pánové, pozor, nebyla to přátelská návštěva. Moskva, Kreml začíná rachotit zbraněma, začíná flexovat svaly. Začíná napínat svaly a ukazovat. Burevestník máme, balistické rakety máme. To znamená, zdůrazňuju, Radcliffe tam něco přivezl. Nějaký vzkaz. Kreml na to reaguje zkouškama jaderných nosičů raket. Rakety jaderných, zkrátka rakety, které by se použily v případě nějakého jaderného konfliktu, balistické rakety, balistické střely. Takže co to znamená? No teď si to samozřejmě musíme rozebrat. Já to píšu v těch článcích, ale je to třeba rozebrat i takhle. V Rusku budou volby do státní dumy 20. září. A samozřejmě, že jak probíhají nějaké volební průzkumy, mají nějaký obraz, můžeme průzkumům věřit, nemusíme jim věřit, ale Jsou dvě otázky. Je skoro jisté, že po skončení voleb v Rusku dojde k nějakým podstatným změnám, i co se týče participace v SVO. Otázkou je, jestli ale dojde k nějaké akci ještě před volbami, právě kvůli tomu, aby ty volby dopadly nějakým dobrým očekávatelným způsobem pro Kreml. Protože mnoho Rusů je opravdu nespokojeno s tím, jak se vede specka na Ukrajině. To není nespokojenost analytiků v západních zemích, kteří se diví, že Rusko stále pokračuje a postupuje tak jako nějak v rukavičkách. Mluvil o tom dneska dokonce i Sergej Lavrov. Večer bude ještě článek na Aeronetu, bude tam video. Lavrov mluví jako rozprávka. Opravdu, jako rozprávka. Trošku by to připomíná jako prostě nějaké takové ty komické scénky. Chystání nedělního oběda, zatímco venku padají více než hustě jaderné bomby. Zhruba asi tak. Ale ono to má samozřejmě svůj důvod. Je takové to citování těch velkých gerojů, že jo, Ilji Muromce a dalších, o kterých tam Lavrov teď hovořil, taková ta trpělivost ruská, že sedmkrát se měří a jenom jednou se řeže a podobně, znamená snaha pro hledání jakýchsi omluv, ale ono tohle to dlouho nevydrží. Ve chvíli, kdy začínají padat rakety dlouhého doletu, Shadow Storm, britské rakety na ruské rafinérie a na Lukoily a na všechny další, tak Kreml bude muset nějakým způsobem takzvaně odpovědět a tvičet. A pokud to neudělá, tak ty volby na podzim dopadnou s nějakým signálem, který opravdu bude strašný. Jaký to může být signál? No, může to být signál, že strana Vladimira Putina, Jednotné Rusko, získá výrazným způsobem méně hlasů než třeba ruští komunisté, dámy a pánové. Komunisté můžou najednou posílit. A to takovým způsobem a tak výrazně, že začnou ovládat část ruské armády. Pozice Vladimira Putina jakožto kádra Římského klubu bude najednou silně otřesena. Západčiky začnou panikařit. A tohleto je samozřejmě riziko. Proto není vyloučeno, že ještě před volbama provede Rusko nějaký propagační úder proti Severoatlantické alianci. Ale nevíme, a teď můžeme jenom spekulovat, jakou formu ten úder bude mít. Pravděpodobnost, že by dopadla nějaká raketa nebo nějaká série dronů by dopadla na nějakou výrobní halu dronů nebo nějakých muničních prvků v nějaké zemi Evropské unie. Myslím si, že minimálně před volbami, po volbách ne. Tam už se může stát cokoliv, ale před volbami je velmi málo pravděpodobné. Ale může dojít k nějakým, nebo k jednomu, třeba i single, jedinému nějakému úderu někde na moři, na otevřeném moři. Rusko například může zaútočit na nějakou loď, která patří nějaké zemi Evropské unie, která třeba poveze drony, nebo poveze zbraně na své palubě, nebo poveze pomoc Ukrajině a tu loď demonstrativně potopí. Torpédem potopí jako signál. To okamžitě zaplaví světová média a bude to jakoby potvrzení Kremlu, že ta zadáča byla splněna na uklidnění vnitřních emocí ruských voličů. Aby ruští voliči viděli, že Kreml opravdu něco dělá, a nenechává si úplně až tak v podstatě jakoby kálet na hlavu, i když znovu je třeba říct, To, co probíhá na té Ukrajině, celá ta operace, je snaha neroztřískat tu Ukrajinu úplně celou, protože samozřejmě ti, kteří poslali ty ruské vojáky na Ukrajinu, to znamená pánové v kloboucích a v těch forsážích na hlavě, ti mají svoje plány s Ukrajinou. Konec konců oni považují Ukrajinu za svůj nebeský Jeruzalém, že Heavenly Jeruzalém je pro ně Ukrajina, respektive ne úplně celá, ale jich a jeho západ. To, čemu říkají Novorusko, je pro ně nebeský Jeruzalém. To je naprosté chucpe. Oni tomu říkají Novorusko, ve skutečnosti to všechno patří vyvolenému národu. To nepatří vůbec Rusům, nikdy to nepatřilo. Původně tam fungovala Chazarská říše v dávných dobách, potom byla zlikvidovaná, zničená a zkrátka oni stále to území vidí jako svoji nějakou bývalou otčinu. Proto v Izraeli tam pořád koukají směrem na jih do té Ukrajiny a pořád tam vidí ty prostě ta takzvaná snová města, že jo, že tam budou prostě stavět a že celý Izrael je jenom dočasný prostor, ze kterého se přesunou takzvaně do království severu. A tím se myslí v podstatě jih Ukrajiny a západ Ukrajiny, který je nejbohatší na suroviny, tomu se dneska říká Donbas. No, oni tomu říkají Miševach, že? Miševach, Donbas, Miševach, že hebrejsky. A to všechno chtějí oni, že? To má být jejich. A proto Gosudar v Kremlu nemá dovoleno to rozmlátit. Proto nemá dovoleno. Proto není dovoleno rozmlátit ukrajinské železnice. Oni ničí jenom lokomotivy. Teď po dlouhé době začali ničit, přišly zprávy, začali ničit ukrajinské lokomotivy, které jim poskytli západní partneři, jsou tam i ze Škody Plzeň lokomotivy, teď zničený, že jo. Takže začali, ale ne koleje, oni by mohli všechno zlikvidovat, když by vybombardovali koleje, ale není dovoleno ničit infrastrukturu. Zkrátka, není dovoleno. Je to jejich, není to Rusů, je to jejich, že? Hebrejců. To znamená, je určitý zkrátka zájem válku v podstatě ošetřit takovým způsobem, že jsou tady nějaké zájmy Ruska, ale potom jsou tady zájmy těch, kteří kontrolují ty procesy jak nad Londýnem, tak i nad moskevskými kancelářemi. A to, že ta válka probíhá, je jenom kvůli tomu, že mezi oběma kancelářemi není dohoda. Není dohoda o Ukrajině. Není dohoda o těch surovinách a materiálech. A proto ta válka, ta komplementární válka proti Ukrajincům, částečně i proti Rusům, ale ta válka je hlavně proti Ukrajincům, proti mužskému pokolení, aby vyhladili ukrajinskou mužskou populaci. O tom to je. To je plán Londýna, to je plán moskevských kanceláří. Tohle to se jim v podstatě daří. Ten plán se jim daří. To znamená udělat tu válku tak pomalou, aby nebyla ani peremoga pro Ukrajince, ani paběda pro Rusy. Ani peremoga, ani paběda. Cílem teda je samozřejmě tu válku udržet v běhu, aby do ní padalo více Ukrajinců, více Ukrajinců, více Ukrajinců. Mladí, ti už jsou pryč, střední věk, ti už jsou pryč, starší, aby tam začali padat, právě teď je chytají po ulicích, aby úplně vyhladili mužskou populaci, úplně celou. Ta, která neutekla, ta, která nebyla tak šťastná, že přeběhla přes hranice a přelezla přes rumunské hranice a tak dále, a tak dále. Ale to znamená, oni budou pracovat takovým způsobem, že v nějaké chvíli, když bude hotovo a bude usouzeno, že Ukrajina je dostatečně zbavena mužského ukrajinského genomu, je dostatečně takzvaně demonizována, to je takový ten nový výraz, že jo, to znamená zbavena mužů, že? Tak oni tu válku zastaví a udělají ten proces, který se v podstatě dělá, nebo dělali historicky všichni dobyvatelé ve všech zemích. Přijeli tam muži na koních, že jo, a vzali si místní manželky a přeprogramovali a změnili obyvatelstvo a jejich děti už mluvili cizím jazykem a jiným jazykem a změnili úplně charakter té země během jedné jediné generace, během 20 let. Byla to společnost úplně celá změněná. Ale aby to bylo možné dojít, muselo být zničeno ve velké zničující válce veškeré mužské civilní obyvatelstvo. Muselo být zničeno. Že? No, uběhlo od těch dob, že jo, Perské říše a Velké Alexandrovy říše a Římanů mnoho staletí. A podívejte se, ta technologie vyhlazování mužského genomu se teď realizuje na Ukrajině úplně stejným způsobem. Pomalu sunoucí se ruská mašina, která samozřejmě má na hlavě velký čepec, že jo, velká forsáž, je úmyslně zpomalována. Pamatujete si na Prigožina, že jo, jeho památky, jakým způsobem řval tenkrát v tom videu na Šojgu a na Gerasimova, že mu schválně nedodávají zbraně, protože Wagnerovci v Bachmutu postupovali příliš rychle a to nebylo žádoucí. Oni potřebovali zpomalit ten proces, že ruský generální štáb to chtěl zpomalit, aby se to zpomalilo a aby do toho Bachmutu bylo nasunuto více ukrajinských mužů, aby jich tam více umřelo, aby tam více bylo zlikvidováno v tom pomalu se sunoucím ruském masomlínu. To byl ten účel. A Prigožin nepochopil, že cílem není paběda, ale cílem je vyhlazení ukrajinského mužského obyvatelstva, aby následně mohla být Ukrajina, ta jižní a západní část přeměněná na nebeský Jeruzalém. I když se tak samozřejmě nikdy oficiálně jmenovat

Takže někdo řekne, že proč tam Rusko nevtrhne a nevybombarduje je. No, protože to není cílem. Není cílem to ukončit tu válku. Není cílem paběda. Cílem je vyhladit mužskou populaci na Ukrajině a realizovat nebeský Jeruzalém. Ten, který oni mají v Hebronu a že oni mají. Oni mají v Haifě, oni mají v Tel Avivu, v Hebronu, ve všech těch ješivách, tam oni mají v podstatě ty tři mapy. Jedna mapa je Velkého Izraele. Pak tam mají mapu něčeho, čemu oni říkají historická území a historické vyhnání, znamená, kde se nacházeli Židé po vyhnání do Egypta, když byli v otroctví, to jsou ty druhé mapy. Já teď si nepamatuju přesně ten název. No a třetí mapa, kterou tam mají, to je nebeský Jeruzalém na jihu a západě Ukrajiny. To jsou ty tři obrazy, které mají v těch jejich školách náboženských věšivách. Tyhle ty tři obrazy. Nikde je neuvidíte veřejně, protože to jsou interní věci, ale okamžitě, když to vidíte, tak víte, najednou vidíte ukrajinský konflikt úplně jako před očima. Poslali tam Rusy, aby udělali špinavou práci pro pány v kloboucích. A to je realita. A když potom slyšíte Lavrova, jak říká o tom, že Rusové musí být jakoby hodně trpěliví s tím, než prostě někde na někoho udeří, tak si opravdu připadáte jako dědeček, hříbeček, na kterého zkrátka někdo jakoby buší a mlátí mu do hlavy palicí a dědeček hříbeček se jenom usmívá a říká si, no tak dáno, no tak je zdáno a děláte to dobře, protože takhle se to očekává, že to budete dělat, je to ten cíl té práce. A tohle to nikdo nechápe, to nemůžou jako normální lidé vůbec jako chápat, ani se neočekává, že to budou chápat, ale ve chvíli, kdy máte v podstatě systém nastavený rozvratu státu, to, co se děje na Ukrajině, že je dovoleno, aby k moci se dostali neonacisté, aby tam velebili znovu Banderu, Melníka, Konovalce a další vrahouny, kteří vraždili Židy a nikdo se nad tím nepozastavuje na západě. A dokonce i Izrael mlčí až na nějaké výjimky těch, kteří tomu jako příliš úplně nerozumí. Tak nikdo tomu nerozumí, jak je to vůbec možné. Ale ve chvíli, kdy mužské pokolení Ukrajiny má být zničeno a zlikvidováno, tak to znamená, že oni nakonec zlikvidujou i kyjevskou chuntu. I ji nechají zlikvidovat. Jako nakonec. Úplně nakonec. Oni nejdřív zařídí, aby ta chunta byla nenáviděna vlastním národem, aby poslala své všechny muže a násilně pochytala po ulicích do ruského úmyslně pomalu se valícího masomlína. A až tam budou úplně všichni, tak nakonec nechají i zlikvidovat kyjevskou chuntu, která v podstatě má roli Sonderkommando. Ano, můžeme to tak říct. Současná vláda na Ukrajině není vláda, je to Sonderkommando v koncentračním táboře, jejíž úkolem je likvidovat své vlastní spoluvězně, nebo takto ne spoluvězně, spoluobčany. Víte, co to bylo Sonderkommando? Sonderkommando to byly skupiny uvězněných Židů v koncentračních táborech, kteří pomáhali odklízet těla, nakládat je do pecí, spalovat je, odvážet, že jo, a tak dále, a tak dále. To byly Sonderkommando. A tuhletu roli má Ňuchačenko a jeho chunta. Jeho chunt má tuhletu roli Sonderkommando na Ukrajině. Oni zlikvidují veškerou mužskou populaci na Ukrajině a až bude hotovo, tak ti, kteří z nich udělali to Sonderkommando, se postarají o jejich vlastní likvidaci, jako to bylo v těch koncentrácích.

0: byla dokončená práce, Sonderkommando bylo zlikvidováno. To je realita, co se děje na Ukrajině. A proto je asi šokující pro lidi tomuhle jako rozumět, protože mnozí by tomu ani raději nechtěli rozumět, jak fungují procesy, ale bohužel realita je taková, že jestliže se buduje prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma, tak zkrátka lítají třísky a kácí se celý les a na gojské národy se nejenom nebere ohled, ale ten les, který se kácí, tak se zbavuje veškerého života. A ti, kteří tam byli a bydleli, tak pomáhají ten proces urychlovat, pomáhají ho naplňovat a nakonec budou stejně zlikvidováni společně se zbytkem toho lesa. Je to zkrátka takhle postavené a proto i ty výroky vrcholných ruských politiků zní jako rozprávka, jako pohádka. A stačí si potom poslechnout výroky Benjamina Netanyahua, jak mluví o roli ruských židů v Izraeli. A najednou víte, jak je to dané, najednou tomu rozumíte, najednou to všechno zapadá jako skládačka do sebe. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.32, pustili bychom si na přestávku jednu písničku, nějakou pěknou, tak zhruba 4 minuty, možná 5, a potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Budeme pokračovat právě tématem Izrael, což pěkně kontinuálně navazuje na to, o čem si hovořil v rámci nebeského Jeruzaléma a ne Novoruska na jižní a jihovýchodní Ukrajině, tak budeme pokračovat Izraelem, ale z trochu jiné perspektivy a to přímo v daném státě, tedy Izraeli. Takže dáme si, Helenko, píšničku, určitě vybereš nějakou hezkou, kterou posluchači chtějí a potom budeme pokračovat dál.
2: Přesně tak, protože si posluchači píší o písničky, bude hudební přestávka sestavená z těchto písniček a aby to bylo 5 minut, budou to písničky 2. Přestávku odstartuje skupina Škvor, od které si přejí její fanoušci slyšet písničku Pravda bolí.

A teď jedna italská, krátká italská od holek z Kladna, které píší, že mají stejný vkus jako VK a proto bych neměla na Itálii zapomínat. Tak tedy italská. Bella ciao.

0: Tolik písničky a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma.
1: VK. No ano, určitě ano.
0: Vítku.
2: Ano, jsme tady oba dva.
0: Tak můžem.
2: Hlavní sionistický rabín státu Izrael prohlásil, že žádný palestinský národ neexistuje a celá Gaza i západní břeh prý patří Izraeli, přičemž celý prostor biblických území prý patří jen Izraeli a žádnému jinému národu. Rebe David Josef tak znovu světu přednesl hlavní tezi sionismu, zatímco záchranáři v pásmu Gazy vytáhli z podtrosek ostatky dvou malých sourozenců, které tam ležely několik let. Jaký jiný důkaz může být ještě, nebo může někdo jiný ještě chtít o skutečném záměru Izraele? Že? To je pořád, my to vidíme před vlastními očima a pořád jsou lidé, kteří ještě stále pochybují, je jich dost.
1: No, samozřejmě, protože to je, říká se tomu selektivní slepota. To znamená, vy vidíte něco, co chcete, ale zároveň něco, co nechcete, nevidíte. A selektivní slepota, to je především u novinářů mainstreamu, ale bohužel i, no, řekněme, i dokonce i na alternativě, na některých alternativách. Tomu se nedá vyhnout, samozřejmě.
2: Ono se tomu VK říká nosaté vlastenectví, nosatí vlastenci se tomu říká takový termín.
1: No, ještě samozřejmě, ale to jsou na všech stranách, to nejsou jenom nosatí, ale to jsou kloboučníci a to jsou paskřivci a to jsou různí, zkrátka, kteří mají různé role a různé úlohy a že jo, takzvaní podsypaní se jim říká, že takový ten název, jsem teď nedávno slyšel, co mají nasypáno, mají podsypáno, že jo, tak plní někde nějakou zadáču, nějakou úlohu, něco prostě někde chodí, že jo, a dělají někde nějaké happeningy a tam prostě vysvětlují o tom, jak se brání dezinformacím a podobně, takže a dostávají za to zaplaceno potom od nějakého ministerstva toho či onoho. Proto je jasné, že ten, kdo se od toho odprostí a zbaví se nějaké té, že jo, takzvané selektivní slepoty, tak zkrátka vidí ten svět takový, jaký je a je zkrátka nepěkný. Ten obraz je těžko uchopitelný, protože kdyby ho někdo chtěl nějakým způsobem pojmenovat, tak by v podstatě ho pojmenoval jako koncentrační tábor planeta Země a ti, kteří mu vládnou. A bohužel tohle to platí od věku minimálně od Abraháma a je to realita, která prochází jednotlivými staletími a věda a nauka, konceptualita o řízení systému světa je samozřejmě jednou z nejtajnějších nauk vůbec o tomto světě, to znamená znalost toho, jak je řízen svět, je jeden z nejnebezpečnějších nebo z nejvíce střežených a nejnebezpečnějších nástrojů a znalostí, kterými můžete vůbec disponovat. Proto mnoho věcí, které vám nedává smysl, vám najednou začne dávat absolutně smysl ve chvíli, kdy využijete tuto konceptualitu a začnete chápat to, co se děje, proč se to děje, protože to má nějaký účel. A ten účel je brutální. Vyhlazení jednoho národa kvůli tomu, aby ten prostor mohli získat vyvolení a mít tam svoje zájmy a mít tam svoje pozemky a mít tam svoje mocnosti. Chápete? A pro tu práci použijete jiný národ, bratrský národ, který tam vtrhne a mezi sebou se zabíjí. A někteří jiní politici potom křičí, pojďme zastavit zabíjení Slovanů mezi sebou. A zároveň se zamlčuje, že v té dané zemi jsou zbrojovky, které dodávají zbraně do té války, furt pryč a tak dále. A víte, autenticita politiků je vždycky jenom omezená tím, kde začínají zakázky a zájmy vojensko-průmyslového komplexu v případě války v Evropě, kdekoliv by se začala nějaká válka. Tak každý politik je okamžitě omezený a získává okamžitě selektivní slepotu na některé problémy. To znamená, Máte politiky, já nebudu ho jmenovat, ale určitě si domyslíte, kam mířím. Máte politiky, kteří bojují proti tomu, aby pokračovala válka na Ukrajině. Máte politiky, kteří chtějí, aby se nezabíjeli Slované, ale už třeba jim nevadí, že zbrojovky z daného státu jsou jedním z největších dodavatelů dělostřelecké munice a v poslední době dokonce i dronů na Ukrajinu. A tam už je klid a ticho po pěšině. Tam už panuje selektivní slepota těch politiků. Tam to už nevidí. To už jakoby neexistovalo. A proto ta válka pokračuje. To je ono. Přesně ono. To znamená, konceptuální realita je o tom, nebo znalost, co je to konceptuální gramotnost vůbec jako taková, je znalost o tom, kdo a jakým způsobem řídí tuto planetu. To je jednoduché. A co je hlavní a zásadní, že procesy a nástroje tohoto řízení, tohoto konceptuálního řízení, se vymykají naprosto jakékoliv lidské představě. Koho by napadlo, že někde si vyhlídne nějakou zemi a řekne, my tam musíme poslat nějaký stát, nějakou jejich armádu, aby je tam v podstatě vyhladila a aby v rámci pomalu postupující fronty došlo k vyhlazení celého mužského obyvatelstva a to, které nebude vyhlazeno, tak ho nechte utéct přes hranice a otevřte hranice a nechte mladé lidi do 22 let utéct a emigrovat z Ukrajiny, jako minulý rok Ukrajina přijala ten zákon, že všichni mladí od 18 do 22 let mohou svobodně opustit Ukrajinu. Co to je? Je to milosrdenství od toho řezníka Ňuchačenka a jeho party řezníků? Je to milosrdenství? Ne, prosím vás. Je to demonizace Ukrajiny. Odmuštění Ukrajiny. Aby tam zkrátka žádní muži Ukrajinci nezůstali. Protože těmto architektům tohoto procesu jim až tak nezáleží na tom, jestli budou takzvaně endizování, říká ending. Endizace znamená ukončení těch Ukrajinců v tom ruském masomlínu. A nebo jestli utečou přes hranice do Evropské unie, a nebo se nechají odejít do Evropské unie. Je to v obou případech, je to demonizace Ukrajiny. A ve chvíli, kdy bude hotovo, tak tam začnou probíhat přesně tyhle ty procesy. Proto okamžitě nastupují BlackRocky. BlackRock. O co má zájem? O pozemky. Proč pozemky? No, nemůžete obsadit stát, pokud nebudete mít pozemek. To je snad logické. Proto BlackRock si tam narýsoval, že jo, celé oblasti Ukrajiny, kde jako chce podnikat. Jenže kdo ovládá BlackRock? No samozřejmě vyvolení. Ti ovládají BlackRock. To je jejich. Sice je to americká firma, ano, ale jenom registrovaná v Americe, ale ovládají oni. To není americká firma, to je jejich firma. Kontroluje investiční procesy, největší fond na světě. Takže nebeský Jeruzalém bude realizovaný BlackRockem. BlackRock ovládají Izraelci. To znamená, bude zrealizován ve chvíli, kdy bude dokončena do značné míry demonizace Ukrajiny. Všechny tam pobijou, všechny tam nahází do masomlína a zbytek uteče. No a zbytek budou starci nad 70 let a ti už brzy umřou. Bude vymalováno, bude hotovo. V tom okamžiku nastoupí mírové procesy, v tom okamžiku Kreml dostane signál z Izraele zastavit zadáču, zastavit procesy, zastaví se a začnou se realizovat procesy velké rozborky. To znamená, tady to bude patřit těmhle těm, tamhle to bude patřit těmhle těm, tady bude mít BlackRock tyhle ty prostory, tady budou stavět tyhle ty paneláky, tady budou stavět tady ty vily pro přistěhovavší se z Izraele. Tady, tamhle. A celý ten systém bude nastavený způsobem, že za 20 let od ukončení bojových operací celý ten prostor bude k nerozeznání od Izraele. K nerozeznání. A ten proces samozřejmě zajistí ti, kteří kontrolují Izrael, jak to odhalil Netanyahu, ruští Židé. Tím je to dané. A pokud si chce někdo něco namlouvat, tak samozřejmě má možnost, ale lhát si do kapsy je velice zrádné, to bych nedoporučoval. Třeba se na to dívat realisticky. A nás by mělo spíš zajímat, co budeme dělat v Evropě s těma milionama Ukrajinců, kteří utekli a ještě utečou v následujících letech z ukrajinského masomlýna. Co budeme s těma Ukrajincema dělat? Dneska to nikdo nezná odpověď. Někteří říkají, že se podaří integrovat, jiní říkají, že vytvoří takzvaná systémová společenská geta. Ne izolovaná, ale systémová geta. Začnou ovládat ministerstva, začnou ovládat městské úřady. Znamená, systémově začne ukrajinská getizace prostoru Evropy. A z důsledky, které si vůbec nedokážeme představit, včetně korupce, korupčních ukrajinských mechanismů, černého trhu se zbraněmi, vydírání a tak dále. Víte, to jsou jenom obrazy společnosti, které máme jakoby před sebou a nikdo v Evropě, nebo až na nějaké výjimky a nějaké drobnosti, nedokáže nebo dokonce nechce tu realitu vidět. Ta selektivní slepota zasahuje totiž nejenom politiky a nejenom nějaké analytiky někde na alternativy, ale zasahuje širokou veřejnost. To vidíme konec konců u voleb. Lidé nejsou schopni vidět skutečné problémy. Neumí je pojmenovat, neumí je vidět. Selektivní slepota jim brání vidět největší problémy ve společnosti. To je členství v Severoatlantické alianci a členství v Evropské unii. Nevidí problémy v obrovské inflaci, která je indukovaná rozvázáním energeticko-surovinových vztahů s Ruskem. Nevidí problémy v činnosti a fungování Evropské unie, která de facto vede k deindustrializaci a zároveň i k takzvané no, v podstatě jakoby k ukončení vlastnictví nemovitostí a k převodu systému do různých pronájmů a do různého půjčování a sharingu, zkrátka nevlastnění nebo nevlastnických struktur, což vidíme konec konců ve všech posledních procesech, kdy je snaha vytvářet překážky pro vlastnictví čehokoliv, znedostupňování bytů, zvyšování podmínek pro přiznání hypoték, obrovská inflace, obrovský propad reálných mest, který je ze všeho úplně nejhorší, protože nějaké jakoby navyšování platů v rámci inflace je sice jedna věc, ale propad reálných mest je daleko větší problém. Proto je asi jasné, že v následujících letech, tak jak budou pokračovat procesy na Ukrajině, uvidíme přesně tyhle ty procesy. To znamená snahu dokončit proces takzvané demonizace nebo odmuštění Ukrajiny od schopného mužského obyvatelstva. Jednak destrojkou v ruském masomlínu a současně i tlakem na emigrace zbývajících Ukrajinců z Ukrajiny. tak uvidíme v následujících letech zkrátka procesy, které povedou k překreslování některých struktur v Evropě. A pro mnoho politiků v Evropě ten proces je žádoucí, protože oni chtějí de facto část ukrajinského státu překopírovat do systému a procesu řízení Evropské unie. Je to snaha o překopírování procesu řízení. To znamená nacifikace Evropy, banderizace Evropy s evropskými odchylkami a s evropskými reáliemi, ale de facto zdrojovaná od Ukrajinců, kteří přijdou z té Ukrajiny. Stejně tak tlak na přenášení společenského vnímání a chování z Ukrajinců na jednotlivé evropské státy. To se samozřejmě bude projevovat v politice, ve volebních procesech, v politických stranách, kdy Ukrajinci začnou ovládat některé politické strany, které již existují, jako kandidáti budou nastupovat a budou měnit politiky jednotlivých stran pro zájmy otázky Ukrajinců v Evropě. Za pomoci nejenom médií a neziskových organizací, ale za pomoci samozřejmě i kapitálu, který do tohoto procesu bude proudit z různých zdrojů, především z Evropské unie a rovněž z Londýna. To znamená snaha o ukrajinizaci Evropy v procesech řízení. Takže takhle bych to asi uzavřel, zase trošku s větším přesahem. Máme 20.56. No, Vítku, jestli máš ještě nějakou doplňující otázku? No a pokud ne, tak si dáme přestávečku, zase nějakou jednu nebo dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů.
2: Nemám VK nic doplňujícího, budeme rádi, když se právě dostane na co nejvíc posluchačů v rámci té druhé interaktivní hodiny, kterou máme a která nás právě teď čeká, takže zahrajeme si písničku, aspoň se dostane na co nejvíce z vás, milí posluchači. Budeme se těšit na vaše stručné, pokud možno věcné otázky, jakékoliv otázky, já samozřejmě stručné, tak aby se dostalo opravdu na co nejvíce z nás. Buďme k sobě zdvořilí, vyjděme si vstříc a samozřejmě mějme nebo veďme v patrnosti, že se chce dovolat řada dalších lidí, to znamená, že ten svůj dotaz můžeme koncipovat tak, aby se dostalo právě na co nejvíce z nás. Takže tu taková drobná prosba na vás všechny. A Helenko, co si zahrajeme?
0: Já věřím, že bude stačit jedna písnička. Před písničkou ještě připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď zase hudební přání. O písničku si píše Martin, Hinek a Jarda. Má to být písnička od Karla Kryla Demokracie rozkvétá. Tak tady je.
3: Dnes stejen pravím vám, jako kdysi, nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dějin. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují.

chyba, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky.

kaca, za dwie czy za trzy pietki. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nám

0: postroje. A ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu.
1: Jako kdysi, nejin.
2: Tolik tedy písnička v tuto chvíli dozněla. Já se ptám, jestli stačí jedna písnička, posluchače totiž máme, a jestli tedy můžeme položit první otázku. VK, Vítku.
3: Já jsem tady, ale VK se ještě evidentně nedostavil, takže přece jenom si tu jednu písničku asi budeme muset zahrát.
2: Dobře, zkusíme tedy další písničku, kterou můžeme kdykoliv přerušit. Je to také přání posluchačů z Berouna. Ti chtěli slyšet Martu Kubišovou a její písničku Loudá se půl měsíc.

0: Písnička dozněla, já se ptám, jestli jsme připraveni na prvního volajícího. VK, Vítku.
1: Ano, ano.
2: No, jsme tady už oba, Hrenko.
0: Pojďme tedy k první otázce. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer všetkým. Ja som pozorne počúval to, ako sa bavilo o tom, že niektoré veci sa robia v Česku trikrát. Toto isté sa robí aj v Rakúsku, ale horšie je, keď idete do obeda do práce a po obede zistíte, že je silnica preč a vy nerespektujete dopravnú značku a stratíte takmer podvozok. Ale chcel by som sa vás opýtať na jednu vec. Či ste zaznamenali to, že vlastne po návrate toho šéfa CIA okamžite zlietlo 5 lietadiel súdneho dňa. Vlastne to sú lietadlá, ktoré majú zaručiť v prípade jadrového útoku na USA
1: ano,
3: komunikáciu vo vzduchu. Či by sa to mohlo nejako okomentovať? Prajem pekný večer.
1: Ano. Samozřejmě to zaregistrovali mnozí. Podívejte se, je to jenom důkaz toho, že Radcliffe přijel do Kremlu, teda do Kremlu, ne přímo do Kremlu, ale na Lubjanku, do sídla SVR k Naryškinovi s opravdu nějakým ostrým vzkazem, velice ostrým, na pomezí nějakého vyhrožování něčeho a Rusko muselo atvičát. Muselo vyslat signály, muselo ukázat, že ne, chlapci, začalo, že jo, zkouška bude vesniku v Nové zemi, odpálení balistické rakety dneska, předtím vzlétnutí letadel soudného dne a tak dále. To znamená, je asi jasné, že Radcliffe tam nepřijel na kávičku a na přátelské setkání. To je zcela vyloučené. A co to znamená? No, Američané mají nějaké signály, že Rusové se k něčemu chystají. Podobně jako měli signály skoro 2 měsíce před zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině. Pamatuju si, že už někdy od října, no to bylo více než 3 měsíce, skoro 5 měsíců vlastně, od října 2021 začal Bílý dům varovat Rusko, aby neútočilo na Ukrajinu, a to bylo 5 měsíců předem. Si možná pamatujete, jak Američané, tenkrát to bylo jako brané jako nějaké strašení, ale oni to opravdu do 5 měsíců předem věděli, že Rusové se chystají vtrhnout na Ukrajinu. A CIA, to, že teď letí najednou šéf CIA v nákladním těžkým transportním letadle do Moskvy a hned Rusové reagují tady těma signálama, že vysílají letadla a dělají raketové zkoušky hned potom po jeho odletu, znamená, že něco zaznělo od Radcliffa, nějaké varování, no a Rusko na to reaguje tímhle tím způsobem. Proto nepodceňovat tu situaci, protože podívejte se, ve chvíli, kdy Západ střílí rakety a drony vyráběné ve Velké Británii na ruské rafinérie, nemůže to skončit jinak, než nějakým ruským úderem proti Severoatlantické alianci, nějakou formou, nějakým způsobem. Buď na loď Evropské unie, na loď nějakého státu Evropské unie, která bude potopená, nebo se střelení někde něčeho, co poletí, nějaké zásobovací letadlo poveze zásoby munice pro Ukrajinu a letadlo bude sestřeleno, nebo to bude někde nějaká obrovská velká sabotáž v Evropské unii. A nebo dokonce opravdu nějaký ten raketový útok, balistický útok na nějakou továrničku někde v pobaltském státě, někde to tam spadne a bude to jakoby signál od Ruska, že tohle to už nebudeme tolerovat a tak dále. Američané to vědí. Jestli vědí úplně všechno, není jasné, ale mohou znát scénáře, protože v Kremlu je spousta informátorů americké CIA. Je jich tam spousta. Oni je tam implementovali v 90. letech, stále tam mají informátory CIA. Všechno, co se šustne v Kremlu, okamžitě vědí v Langley v CIA, protože tam mají svoje lidi. Celý Kreml je ovládaný v podstatě západčekama. To jsou lidé, kteří mají pro západní postoje. kteří chtějí západní styl života v Rusku, kteří nechtějí takovýto ten ruský systém, ruský způsob života, nějaký hodnotový ruský hodnotový systém. Všichni jsou západčeky, většina jsou západčeky. Proč? No, podívejte se na velké hodnostáře okolo Putina. Všichni mají své rodinné příslušníky na západě, na školách, v biznesech, v zahraničí, ve Spojených státech, v Monaku, ve Francii, v Itálii. Chápete? Dokonce i členové, prosím vás, dokonce i členové ruského generálního štábu mají rodinné příslušníky na západě, na univerzitách, na západních univerzitách. Ukrajinci si z toho dělají srandu. Jak mohou oni bojovat, říkají, jak mohou Rusové bojovat proti západu, když ruský generální štáb má rodinné příslušníky na západě. Chápete? Když vždy to je národní ohrožení, nebo to snad by jako nemělo být dovoleno. A nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Chápete? To je... jako když si dáte prostě čepičku na hlavu, jo, s antenkou a říkáte si, svět je krásný, přijímáme signály. Ale ono to není k smíchu, protože na té Ukrajině umírají ruští vojáci. A když tehdy Prigožin tam řval v tom videu na Šojgu a Gerasimova, že kde jsou moje zbraně, kde jsou naše náboje, tak v podstatě on jenom odhaloval tu situaci, která tam de facto je. To znamená, není dovoleno rozmlátit Ukrajinu, musí se zkrátka jenom Ukrajina vyhladit od mužské populace. Nic jiného se nedělá, nic jiného se neřeší. A víte, teď je otázka. A zase kontrolní otázka. Schválně. Uvalila Evropská unie na rodinné příslušníky těchto lidí v Kremlu a v ruském generálním štábu nějaké sankce, když i vlastně Vladimir Putin má své rodinné příslušníky na západě? Chápete? Na ně sankce nejsou uvaleny. Já jsem to kontroloval. Ani na jednoho z nich nejsou uvaleny sankce. Jsou na všechny možné ruské politiky a nějaké generály, že jo, tamhle to, že jo, někde ze severního vojenského okruhu a tak dále, na dva, na tři jsou tam, potom na nějaké obchodníky, spousty obchodníků, ale na rodinné příslušníky ruských vysokých politiků, ruských generálů, tam žádné sankce uvalené nejsou. A víte, co to znamená? No, že něco se jiného jede v médiích a něco jiného je v zákulisí. A co se děje v zákulisí? Kontrolní otázka. Vy, kteří máte nastudováno k zápočtu na zkoušky z konceptuality, tak už víte, co to znamená? No, protože se vede komplementární válka, kdy dvě válčící strany mezi sebou spolupracují na likvidaci toho, který je uprostřed mezi nimi. A proto to takhle funguje. Proto je dovoleno uvalovat sankce na Rusy stojící mezi, obyčejné Rusy stojící mezi, ale není dovoleno na ty, kteří jsou součástí ruského kongresu, židovského kongresu, ruský moskovský kanceláří a není dovoleno ani na straně druhé do Musion. To je realita. Aha, to je konceptuální gramotnost. Takže já doufám, že tomu rozumíte. Jsou někde vysílány nějaké signály a samozřejmě v Americe je to vlastně způsobené tím, že oni mají nějaké zájmy, oni vědí, že když se jim rozpadne NATO, tak Spojené státy úplně končí v Evropské unii, oni chtějí si nějaký vliv podržet a já si myslím, že moskovské kanceláře de facto budou si realizovat to, co si realizují, protože na Spojených státech nezáleží. Záleží na tom, co určí a co řekne Izrael. Na tom záleží. Konec konců ví to moc dobře a nejlépe to ví oranžový pomeranč v Bílém domě. Ten to ví úplně nejlíp. Ten ví, že když by řekne, tak to bude. A když by řekne ne, takhle to nebude, tak to nebude. Tím je to daný. To znamená, že nezáleží na tom, co chtějí Spojené státy. Důležitý je, jak to zařídí Izrael. Jak si to udělá Izrael. A Izrael samozřejmě má plán. Plán nejenom na realizaci velkého Izraele, ale velký plán. Velký plán na nebeský Jeruzalém, který je staletí a staletí realizovaný, protože nejbohatší půda, černozem a nejbohatší surovinová plocha v Evropě, Donbas. To všechno pod krycím názvem Novorusko, ale jinak nebeský Jeruzalém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, slyšíme se, zkouška spojení, já jsem ve sklepě, spravuju auto.
0: Slyšíme.
4: Tak těším je, zdravím vás všechny ve studiu. Já prosím vás, pane VK, chci se zeptat na jednu věc. Vím, že vy do toho trochu fáráte a nevím, kdo jiný by mi mohl poradit. Takhle, já mám, nebo doma můj otec má, kdysi teta dělala v kostnici, a má doma otec jako artefakt, ona mu dala lebku. A ono to je dětská lebka, jak jsem byl malý, tak jsem to studoval, díval jsem se, jak to tam vlastně vypadá, bylo to zajímavé, ale teď já tam nad tím přemýšlím a říkám, sakra, to je lebka dítěte, jako jo, a vlastně, když já potom zdědím ten majetek po otci a budu vlastně dělat nějaké vypořádání, a teď mi to připadne, tak já to doma samozřejmě nechci, jo. A zajímá mě, jak vlastně s tím naložit. Prostě mi je v podstatě líto toho dítě, když to řeknu. A teďka, jestli to mám nechat kremaci, nebo pohřbít, nebo vlastně já nevím, já tomu nerozumím, jo, a přece jenom je to lidský ostatek. Takže na to bych se chtěl zeptat, snad mi třeba poradit.
0: Děkuji
4: na shledanou.
1: No dobře, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, tohleto je opravdu velmi závažný, protože ostatky, to jsou samozřejmě obrovské, pakliže nejsou uloženy, nebo záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem to dítě zemřelo. To je velice důležité, protože způsob zemření toho, nebo úmrtí toho dítěte je zásadní. Nemusí to nést vůbec nic, nemusí na tom být vůbec žádná síla, nemusí z toho být vůbec žádný artefakt, ale pokud tam bylo nějaké utrpení, nějaká těžká nemoc, nějaké strádání, nějaká silná emoce, nějaká vazba buď toho dítěte na matku, anebo obráceně matka zoufalá, nešťastná, že přišla o dítě, kdy ta emoce je přenesená na zemřelé dítě, na jeho tělo, na jeho kosti. To znamená, ten artefakt může vzniknout různými způsoby. A pokud někdo takového něco přinese domů, tak to může mít samozřejmě podle síly toho artefaktu různé projevy, ale v každém případě, a to je naprosto zásadní, pokud nemáte jistotu, jestli se jedná o artefakt a nebo o takzvaně vyhaslý pozůstatek, to znamená, není tam žádná aktivita, je to vyhaslé, nemáte jistotu, tak v každém případě byste se měl obrátit na církev svatou a měl byste požádat o pomoc tedy kněze, který by v podstatě provedl pohřbení toho ostatku s vykonáním církevního obřadu de facto jakoby opakovaný pohřeb s tím, že by došlo v podstatě jakoby k nějakému uklidnění nebo ke snaze zkrátka uvést minimálně, kdyby tam byl nějaká vazba, tak uvést duši toho dítěte do klidu a do pokoje, pakliže by tam bylo nějaké reziduum, které by k tomu ostatku bylo takzvaně připoutáno, což jsou jedny opravdu z nejšerdnějších okultních a nejnebezpečnějších okultních předmětů, které vůbec existují. Lidské ostatky. Pokud by tam něco takového bylo. Mohlo by to být nebezpečné i pro toho kněze. Vysoce nebezpečné, pokud není zasvěcen do exorcismu, pokud by neměl zkušenosti. Tohleto já opravdu, já tady nechci jako na dálku, protože to se nedá ani náhodou, ale minimálně pokud budete nějakým způsobem dědit, obraťte se na Církev svatou a požádejte o konzultaci, o radu, případně se obraťte na biskupství s tím, aby poradili, co by bylo vhodné udělat. Navrácení do původního místa, do kostnice, no, to zrovna není to pravý místo, ale minimálně rozhodně bych na to nesahal rukou. V žádném případě na to nesahejte rukou. To absolutně ne. Nesmíte se dotknout rukou z bezpečnostních důvodů a je opravdu nejlepší přenechat tohleto církvi. Pokud tedy je to lidský ostatek, který musí být pohřben s odpovídající úctou za přítomnosti kněze a za modliteb, za použití modliteb, které vlastně doprovodí tu duši ke světlu, pokud teda zůstává připoutaná k části nějakého ostatku, ale opravdu je to, jako nějaká možnost tam je, může to být vyhaslé. Jo, znovu opakuji, ostatek může být vyhaslý, duše odešla, je na druhé straně, ostatek je zcela vyhaslý, není v něm vůbec nic. Je to velmi pravděpodobné, že to tak je, ale je tam určité riziko, že pokud byla lebka využívána jako ozdoba, pokud jí nebylo dopřáno klidu, odpočinku, byla vystavována pohledům, obdivu nebo zvědavosti a podobně, došlo k oddělení hlavy od zbytku kostry. To jsou všechno věci, které zkrátka zvyšují pravděpodobnost toho, že se z daného okultního nebo z daného ostatku mohl stát okultní předmět. Jo, takže jediné, na dálku nemůžu poradit a nějak detekovat, co to je nebo co to není, ale obraťte se na Církev svatou. Takhle vám poradím. Takže to je celý a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
0: Hezký večer, můžete se ptát.
5: Ano, já vás zdravím, já vám fandím a doporučuji všude. Já mám otázku, co se týká kněz, ale já teďka bych navázal, když dovolíte, jenom takovou malou vsuvku. Správně, jak říkal pan VK, prosím vás, já bych to jenom doplnil, já vám řeknu biblický verš. Anděl Hospodinův klade se vojenský okolo těch, kteří se obojí a zastávají. To znamená, kdo má boží ochranu, tam ti démoni nemohou. Ale já mám otázku na ten Kyjev. Tam byla teďka nedávno přehlídka a ten vládě Putinu teda jakože nic, jako jo, to je, si nedovolil vůbec tam poslat něco, no Orešníka už ani náhodou. A tak to bude asi s tou Anglií, oni jsou asi domluvení s tím Kyjevem a s tou Anglií nevím a já si myslím osobně, je to můj názor, je to i dotaz na pana VK, že jak oni prostě pořád jako mají silné řeči jako na oko a pořád nějaký červený čáry, tak já si myslím, že vládě Putinu si nedovolí vůbec nic, dokud tam nebude nějaká revoluce. Děkuji, naschledanou, dobrou noc.
0: Děkujeme.
1: No, já s tím souhlasím a zrovna právě to, že by tam mohla být revoluce, to je zrovna to, co se právě děje. A ještě ne teda tak daleko, že by už byla přichystaná, ale nespokojenost v ruské veřejnosti je. A je jasná, je hmatatelná, je viditelná, je čitelná na sociálních sítích a je viditelná už i mezi obyčejnýma lidma na ulici a v jednotlivých pracovních kolektivech. Je to počátek, není to někde, že by někde se svolávaly nějaké pochody a demonstrace, tak daleko to ještě není, ale ten začátek už tam je. A ty volby toho 20. září skutečně jsou zlomový okamžik, protože pokud dopadnou nedobře pro stranu Jednotné Rusko, pokud tam bude opravdu velký zisk nebo znatelný zisk ostatních stran na místo Jednotného Ruska, bude to oslabení pozice Vladimira Putina ve funkci prezidenta. A teď záleží na tom, jak moc by Vladimir Putin oslabil. Pakliže by Jednotné Rusko ztratilo třeba co, kolik procent? 10% v porovnání s předchozími volbami? Nebo 15? Nebo dokonce 20% propad? Nebo více? A to se samozřejmě uvidí po těch volbách, ale pokud by jakýmkoliv způsobem posílila nějaká jiná strana, například komunisté by posílili, obrovským způsobem by to zkomplikovalo další fungování procesu.

0: současná politika ve vztahu k Západu a ve vztahu k Ukrajině, jestli má podporu, anebo jestli se tam objeví první náznak nedůvěry, která bude vyjádřena tím, že lidé budou hlasovat jakoukoliv jinou stranu, než je Putinova jednotné Rusko. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo.
2: Dobrý večer, děkuji, chci velmi pozdravit. A měla bych takovou otázku, teď to sice utichlo, ale jednu dobu se hovořilo o Praze jako o Novém Jeruzalému. A tak bych se chtěla zeptat na názor, jestli to je úplná blbost, anebo z čeho to vyšlo, tahleto povídání, a děkuji a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, Nový Jeruzalém. To ani tak, jako v podstatě jakoby v přeneseném slova smyslu, samozřejmě Nový Jeruzalém, ale to označení je takzvaný obrácený Jeruzalém nebo temný Jeruzalém. Jeden je světlý, druhý je temný. A jsou to okultní roviny, samozřejmě. Praha je... A vlastně celý prostor onoho kráteru, že českého, českomoravského kráteru, je považovaný za takzvané okultní centrum světového židovstva. A Praha je považována za takzvaný temný Jeruzalém, nebo Jeruzalém druhé strany, nebo Jeruzalém na druhé straně, na straně okultní. A vzniklo to v podstatě v historii, protože Praha byla centrem židovského okultismu již od středověku, od raného středověku mimochodem. A prostor celého kráteru vlastně vychází od vlastně římských takzvaných osídlení, kdy se do prostoru spolu s Římany, do prostoru českého kráteru a českých neprostupných hvozdů tehdy dostala takzvaná Solomonova obchodní skupina, že jo, tedy jeho jméno jakoby Samuel, že jo, obchodník Samuel, který otevřel obchodní cesty z jihu. A jedna z těch cest je takzvaná stará římská cesta obchodní, kterou tehdy otevřel, a ta získala potom takové, potom mnohem později mimochodem, ale skrze hvozdy z Rakouska směrem nahoru do jižních Čech probíhala cesta, která potom získala název Zlatá stezka. Procházela prostorem Šumavy, prostorem Prachatic, dál potom na sever ku Praze. A to byla cesta, kterou původně prošel právě tento židovský kupec Samuel. Byla i první cesta. Druhá cesta, to byla takzvaná Velká římská cesta, která šla z Uherska přes dnešní Hodonín, nedaleko Brna, směrem do osídlení na jihu Moravy. Určitě tam všichni znáte všechny ty oblasti, jako jsou Věstonice a další. Tak to byla vlastně v podstatě druhá obchodní cesta, která byla takzvaná Velká římská cesta. A tyhle ty dvě cesty vlastně se spojovaly v prostoru dnešních středních Čech na místě, nebo nedaleko místa, kde je dneska Vyšehrad. A celý ten prostor de facto byl ovládaný židovskými obchodníky, kteří přišli s římskými legiemi z Jeruzaléma. A podle všech těch dobových záznamů je s velkou pravděpodobností skoro jasné, že ten prostor byl obsluhován tedy obchodně, potom daleko dál, ještě do skrze tehdejší Bavorský les směrem sem do Německa a ještě dále do Franské říše, do dnešní Francie. To znamená, ty starověké

0: cesty byly opravdu takto budovány, ale vznikaly právě jenom kvůli tady těm bohatým obchodníkům, kteří přicházeli z Jeruzaléma. Proto ten název toho Jeruzaléma, jakoby temného Jeruzaléma nebo obráceného Jeruzaléma, je kvůli tomu, že celá Praha je okultním centrem světového židovstva. To samozřejmě historicky je dané, to všichni vědí, všichni znají. Na to není ani důvod vysvětlovat, že jo, jakým způsobem staré město fungovalo, jakým způsobem fungovaly Emauzy, než je Američané několik dní před koncem války úmyslně vybombardovali leteckými zápalnými bombami, aby všechno schořelo. Že? Protože Emauzy to byla židovská knihovna, kde byly i uloženy spisy, že ze středověku a tak dále a tak dále, samozřejmě židovské spisy, všechno tohleto, okultní záležitosti. Proto ten důvod je jasný, je daný, a pokud uslyšíte ten název Nový Jeruzalém, tak je to takový spíš jakoby moderní název v dnešní době, protože Praha samozřejmě je úzce provázaná s Jeruzalémem historicky, a proto to propojení je i na úrovni politiků. Proto i dneska v Praze je politické ukotvení takové, že všichni tam zkrátka mají natažené ruce směrem k Izraeli a není dovoleno, aby kdokoliv řekl jakékoliv jediné křivé slovo proti Izraeli. Bez ohledu na to, co tam Izrael a ten nacista Netanyahu, co tam provádí s Palestincema. Bez ohledu na to. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
2: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK a Vítkovi. Ako pán VK spomínal, že existuje video Netanyahua, ako chváli ruskú židovskú obec Izraeli, tak existuje aj video, ako sa Beryl Lazar chváli tým, že sa v Kremli nič neschváli bez jeho požehnania. Myslil tým Sýriu, ale aj iné dôležité politické rozhodnutia. A existujú správy, že Radcliffe prišiel do Kremla kvôli tomu, aby Rusko varoval pred miešaním sa do nastávajúcej eskalácie, pretože sa chystá eskalácia konfliktu s Iránom. A Radcliffe Rusko vyvaroval, aby sa do toho nemiešala. Buď to blokádou, alebo zabavením hormuzského prieplavu, alebo použitím, nedaj Bože, jadrových zbraní alebo false flag, nejakým zamorením nejakej oblasti. A ich absolútnym snom je spojiť ukrajinskú a iránsku vojnu do jednej, priahnutím niekoľkých hlúpých európskych zemí, ktorí by si to nechali urobiť. Tak čakám na komentár pána Veka. Ďakujem.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tady je jenom jedna vsuvka do toho. To by samozřejmě byl konec Spojených států a byl by to konec Evropy především. A to, že je poměrně reálné, že by globální prediktor, pokud mluvíme o globálním prediktorovi, to znamená o okultním, nejvyšším okultním procesu řízení na touhle planetou, tak by to byla snaha a zjevná snaha o urychlení procesu řízení depopulace planety a depopulace především Evropy. Protože by to znamenalo konflikt a zničení jednak Spojených států a zničení Evropy jako takové. Velká válka je samozřejmě něco, co by mohlo zlikvidovat plány globálního prediktora, které má s Ruskem a s Čínou. Velká válka by totiž zatáhla Čínu i Rusko do velké války, do velké zničující války, a není zájem, aby k něčemu takovému došlo. Stejně jako na Ukrajině není zájem, aby došlo ke zničení celé Ukrajiny masivním mohutným bombardováním. Zkrátka na některých věcech není zájem a Spojené státy jsou vyčerpávány především zbrojně. Já o tom budu mít ještě článek dneska večer. Zásadní, protože Spojené státy se vyčerpaly vojensky během těch operací v Perském zálivu. Nemají rakety, nemají v podstatě nic. Jediné, co jim zůstává, jsou ty zmíněné jaderné zbraně a nějaká snaha o ovládnutí Hormuzského průlivu, až tam pošlou druhou letadlovou loď, nebo dokonce třetí, aby tam v podstatě jako získali kontrolu nad průplavem a budou doufat, že Iránci na ty lodě nebudou střílet. Je to samozřejmě zoufalý krok. Američané jsou bez zbraní a Rusové to samozřejmě vědí a Iránci to samozřejmě vědí, že americká armáda je vyčerpaná zdrojově, materiálně vyčerpaná. Co tam pro boha budou chtít Američané v tom Perském zálivu dělat? Ale víc budu mít v tom večerním článku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Zatím ještě nemáme dalšího volajícího, tak já připomenu telefon, na který můžete telefonovat. 721 557 022, to je telefon do studia, kam můžete volat v tuto chvíli své otázky. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 721 557 022.
3: No vida, já jsem se chtěl tak trošku opatrně zaradovat, že nám to tak hezky odsýpá, že VK ty odpovědi formuluje trošku kratším charakterem, že se dostane na to nejvíce z nás a vida jako na schvál. Nikoho teď nemáme, vzniká takzvané vákuum, nejenom mocenské, ale i posluchačské vákuum, tak doufejme, že nám někdo opravdu zavolá. Helenko, nemáme nikoho, máme nikoho,
1: zatím
3: ale
1: pořád
3: nikdo
1: ne.
3: Nevolá.
1: Zatím někdo
3: tak lidé budou
1: nevolá.
3: Standardně volat před celou hodinou,
1: pozor,
3: samozřejmě, tak 50.
1: Už máme, super. Já dám telefon hned do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Přeji hezký večer. Mám otázku pro mě velice aktuální na pana VK. Jak moc si myslíte, že si člověk reálně pomůže v této chvíli tím, že se odstěhuje do Ruska? Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, jak si pomůže? No, tak samozřejmě pokud tam přijdete, získáte tam trvalý pobyt na základě toho prezidentského dekretu, tak budete fungovat v Rusku a ve chvíli, kdy to vypukne, tak bude docela velmi pravděpodobné, že stejně jako v dobách druhé světové války, jako Josef Vysarionovič, tak i Gosudar Vladimir Putin povolá všechny národnosti a všechny občany cizích zemí, kteří budou zrovna žít na území matičky Rusy, požádá o vytvoření takzvaných zahraničních vojenských sborů na porážku a uništožení vraga, nepřítele, že? Stejně jako vznikal československý samostatný vojenský sbor pod vedením Ludvíka Svobody, že v Buzuluku, tak budou vznikat podobné sbory z Čechoslováku, kteří budou v Rusku. Takže pokud si chcete, nebo chcete se zúčastnit tažení proti fašistům nejprve na Ukrajině, no a potom možná někde i dál do Evropy v případě, tak samozřejmě můžete odcestovat samozřejmě do Ruska. To je asi jistý. No, to se musíte sami rozhodnout. Já vím, že pán se asi ptal z toho důvodu, jako kde nějakou jistotu mít, vyhnout se nějakému konfliktu. To nebude cesta do Ruska, to bude cesta daleko, daleko z Evropy pryč, mimo Evropu, mimo kontinent Evropy, někam hodně daleko, někam pryč, nejlépe někam do Karibiku, do prostoru Střední Ameriky, anebo možná Jižní Ameriky, možná Argentína, že jo, takzvané říkají jihoamerické Německo, že Argentině, tam se mluví normálně německy, tam je každý druhý Němec, protože se tam přestěhovali mnozí Němci po roce 45, slušní lidé, že jo, jenom byli SSáci a tak dále, takže takhle samozřejmě ironicky, ale takhle je třeba se na to dívat. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, rád bych vám poděkoval za vaši práci a mám jednoduchý dotaz, ale podle mě závažný. Velice zajímavě se mluví o asteroidu Apophis. Bylo by možné říct něco o tom průletu v roce 2029 a 2036? Děkuji pěkně.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuju. Ten název mi něco říká, ale celá ta geneze toho průletu, to nemám nastudováno, já jsem se tomu nevěnoval, takže pokud někdo se tomu trošku víc věnuje, tak mě možná nějak jako osvěží paměť, ale nemám o tomhletom zrovna momentálně žádné informace, takže bohužel. Takže pokud teda máme někoho dalšího na telefonu, ano, tak bychom ho vzali.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
6: Dobrý večer. Valery Pjakin před jistým časem vzpomínal v jednom svém videu, že ta elita do jisté míry jakože degraduje. Alebo teda v tom zmysle, že degeneruje. Či by ste sa vedeli, teda, ale myslím teda, či už Dom Sihona, alebo prípadne on to hovorí v podstate ako globálny prediktor, že prichádza o riadiace kádre, tam hlavne bol veľmi dobrý riadiaci káder asi David Rockefeller, ale že ako keby im chýbali riadiace kádre a že ako keby degenerovali v tom smere, že strácajú kompetencie, ale takého osobného charakteru. Či by ste sa k tomu vedeli vyjadriť? Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: No, samozrejme, ale tady je především to, pokud sa bavíme o řekněme vnitřních prediktorech Spojených států, vnitřní prediktor v Evropské unii, jednotlivých států, velkých států a potom globální prediktor, který funguje v takzvaných okultních procesech řízení, které jsou mimo světské procesy řízení. Valery Pjakin má samozřejmě nějaké teze a on zahrnuje do globálních procesů řízení amerického národního prediktora, respektive prostor Spojených států, kde globalčiky dlouhodobě usilovali o posuzování svých cílů. To, co probíhalo za vlády Baracka Obamy, bylo naprosto zjevné, to znamená snaha o nastunování migrantů do Spojených států. Biden v tom pokračoval, to znamená rozborka destrukce systému Pax Americana, což byla naprostá architektura práce globálního prediktora. Do dneška je to samozřejmě zájem globálního prediktora, protože se postaral o rozborku s pomocí amerického národního prediktora, mimochodem. To je zajímavé, protože americký národní prediktor v době studené války pracoval na základě zadání, úlohy globálního prediktora, takzvané světové globalizace. Celé je to velice komplikované, protože národní prediktoři původně, když začaly systémy globalizace v dobách novověku, tak se snažili vytvořit systém nadnárodního řízení, který byl samozřejmě již tehdy řízen bankéři a byl již tehdy řízený okultními organizacemi, které dodneška zastřešují takzvané globální řízení, nebo chcete-li řízení globálního prediktora. Ale všichni ti, kteří vykonávají, kteří jsou pákama globalizace, jsou velmi často členy vnitřního národního prediktora. To vidíme v národních státech, jak jednotliví politici jsou sice v národních procesech řízení ve vládě, ale dělají kroky proti národu, proti lidu, proti národu, proti zájmům rodin. Kroky globalistů. To znamená, je-li někdo kádrem národního prediktora, tak neznamená, že je národním prediktorem, ale pracuje pro globálního prediktora. Pro takzvané globální. Nejlepší název je globální prezidium. Ti, kteří řídí planetu napříč staletími, tak si vybírají kádrovčiky na jednotlivých procesech řízení vnitřních národních prediktorů. A Pjakin to vysvětluje takovým trošku způsobem, že by to bylo dobré, kdyby to takhle jako úplně jako vyložil. To znamená, globální prediktor nemá své nějaké vlastní kádry, které by zviditelňoval. Proč? Z jakého důvodu? No, protože globální řízení je okultní. To se nesmí zobrazovat. Jeho členové se nesmí ukazovat na veřejnosti. Proto jsou to loutkovodiči světových procesů řízení. Jejich snahu, jejich úsilí, jejich plány realizují ti, kteří jsou viditelní a ty jsou ve strukturách národních vnitřních prediktorů. Abyste tomu rozuměli. Já myslím, že Pjakin tomu rozumí, ale někdy třeba by bylo lepší, kdyby to takhle jako polopaticky vysvětlil. Ale jinak samozřejmě on to má nastudované naprosto skvěle. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
7: Dobrý večer. Pane Veka, vy ste mi normálne zase ukradol otázku, to už niekoľkokrát, co vy, my sme asi nejak prepojení, lebo vy ste ma predbehol, že kam by ľudia mali utekať, lebo ja som vám pôvodne chcel dať otázku, že vy ste minulo spomínal, že máte plán do USA, ale to možno aj padá, lebo keď boli tie letadlá súdneho dňa, že možno aj Američania očakávajú, že aj tam to bude padať, takže ja
0: som nebolo
7: rozumné utiesť niekde do Kastariky a vy mi to normálne ukradnete, lebo tam je veľký teraz český bún a slovenský, reku, to sa ani môže, tak reku, ano, neviem, čo vám má sa opýtať, tak reku, či by nebolo rozumieť, že tá Stredná Amerika toto, prejme pekný večer.
0: No, ano, já děkuji. Já jsem zrovna nad tím uvažoval, že ano, ani Amerika už nemusí být bezpečná, pokud by došlo k velkému konfliktu v Evropě, mohlo by to začít padat i v Severní Americe. Proto uvažuji, že ho v nejhorším... Ano, jsou různé projekty ve Střední Americe, právě zmíněná Kostarika, tam jsou projekty českých firem, které tam staví prostě u moře velice pěkné bungalovy, velice pěkné domečky, dokonce i cenově poměrně zajímavé, dostupné a... Samozřejmě, jako někdo si bude chtít zachovat asi pocit Evropy. V té Kostarice to rozhodně Evropu nepřipomíná. To je, je to exotika. Jo? A někdo nemusí úplně až tak úplně každý den mít na očích exotiku, komáry, mouchy, obrovské kvanta kobylek, velmi jedovaté hady, kteří lezou do příbytků. Prostě všechno tuto havěť. Ne pro každého to je. A prostě pokud někdo si chce zachovat jako pocit Evropy, města by vypadala jako v Evropě, tak velmi podobná Evropě, aby obchody a hospody a podobně jako v Evropě, aby se člověk cítil doslova jako tady v Německu, tak nejlepší je opravdu Argentina, když přiletíte do Buenos Aires, tak se cítíte jako ve Švýcarsku, cítíte se jako v Mnichově, zkrátka jste v Evropě. jo, v Argentíně, kromě toho, že se tam všude, ale opravdu všude domluvíte prostě německy úplně bez problému. Takže tohleto je asi jako jedna z možností, jedna z variant samozřejmě, ale těch zemí by se našlo asi více, ale tak doufejme, že to nebude potřeba využít. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Já to jenom zparafrázuju, lehce v Argentíně se cítíte jako v Mníchově v roce 38. Pojďme na další posluchače.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
8: Jo, děkuji moc krát. Já jsem se chtěl zeptat na trošku něco jiného. V roce 1977 vzniklo, nebo v té době bylo takzvaný wow video, který potom se objevilo na internetu a jednalo se o to, že se někdo nebo nějaká něco neidentifikovatelného se nabouralo do vysílání britské televize. Oni to nedokázali odblokovat. A ta informace, která tam proběhla, tak říkala, ještě je čas, než jako přijde něco špatného, že lidi ještě mají čas prostě to odvrátit a že nebude dovoleno, pokud tady, jako na zemi, se dostane k moci něco špatného. Když vyhraje něco špatného a ovládne tady tu planetu, takže oni nebudou tolerovat, aby se tady to, co se stane, aby se to dostalo mimo tuhle planetu. A já mám pocit z toho takovej, protože mám ještě jiné informace, že to není úplně tak, jak říkáte o tom prediktorovi a já nevím, tady ty všechny věci, že to, co se má stát, ta změna, tak ta právě má být v tom, že se má změnit ten model té civilizace, jak má být prostě ta společnost zřízená. Proto jako se tam objevovaly ještě v jiných informacích, jiné informace, náznaky o tom, jak by to mělo být. A proto jako se ptám na to wow video, protože se o tom jako vůbec nemluví a myslím si, že je to dost zásadní tohleto. Takže asi, to je asi všechno. Takže
1: moc krát děkuji.
3: Já se obávám, že to bylo takový mnohovrstvý dotaz, tak prosím už nám nevolí.
0: Ne, já na to odpovím velice, velice krátce.
3: Aha, tak ještě nevolám.
0: Určitě jednoho ještě tady to, ale já opravdu nevím, o čem je řeč. Neviděl jsem video, jo, žádný wow video jsem neviděl. Pokud je to něco známého, něco mi uniklo pod nějakým názvem, jestli je to nějaký únos televizního vysílání. Mám v paměti, že došlo k únosu televizního vysílání ve 30. letech ve Spojených státech, ale to byl únos v souvislosti s televizním pořadem, který zobrazoval tehdejší válku světu. Jeho první verze filmu Válka světu, že jo, Mimozemšťani a tohleto. A
3: New Jersey,
0: v New Jersey. A oni udělali chybu, že oni to udělali jako zpravodajství, ne jako film, neoznámili to jako film, ale dali to do součásti jako zpravodajství a vyvolali paniku a zděšení. Ale v podstatě jako to byla chyba tehdejší režie a vysílání, ale únos vysílání někde v Británii nebo podobně, nemám teď informace, teď si nevzpomínám přesně. Takže se omlouvám, na to nemůžu odpovědět, nemám informace. No tak se pustíme hold do dalšího volajícího, do posledního.
3: A já jenom podotknu, že já jsem něco takového taky kdysi četl. Mlhavě si to vybavuju, něco jsem četl někde v 70. že mělo dojít. Ano, právě k tomuto nabourání nějakému vyslanému signálu, prostě televizního vysílání, hlas pouze tam byl, jak si slyšet. Něco jsem taky četl, už si to taky nevybavuju. Tak když nám někdo pošle nějaké informace, budeme rádi. Tak poslední posluchač má prostor. Hezký večer.
1: Hezký večer, ptejte se.
9: Hezký večer, tady Martin z Německa. Já zdravím posluchače. A chtěl jsem položit jednoduchý dotaz. Já jsem prorocký sen, kde se mi zdálo, že byl objeven morální kód. A nebyl to žádný morální kodex, žádný zákon, ale kód. a změnilo to kompletně svět, protože už nebyly armády, policie, žádné úřady a všechno fungovalo na základě toho kódu. A ten kód vlastně byl objeven s boží pomocí a to, co vlastně nedokázala církev změnit svět k lepšímu, tak se konečně posunul na vyšší morální úroveň. Tak mě zajímalo, jak by to pan VK okomentoval. A vlastně jediný poselství v tom snu bylo sdělit vlastně tenhle ten sen do světa, aby se na tom kódu už začal pracovat, aby se začal objevovat. A jediná obava byla, aby ta společnost ten kód nestratila, protože by se vrátila zase do toho stavu, v jakém žijeme dneska. A co se týká budoucnosti, tak to nebylo zase až tak daleký budoucnosti, protože samozřejmě lítali tam létající objekty, ale byly tam ještě i auta. Byla tam harmonie a klid, tak jsem se dá takový pozitivní dotaz na závěr. Děkuju.
1: Také děkujeme.
0: No, pokud teda se tím myslí ten kód, takzvané absolutní lásky, jestli tohleto je myšleno, protože samozřejmě, že ten mír se prosazuje láskou, kterou v podstatě stělesňuje pouze láska Boha, boží láska, tak která vlastně v podstatě zastavuje všechny války. Minimálně to je ten koncept takzvané, je proto název anglický Everlasting Love. Jo, to znamená nekonečná láska, ale tu poskytuje pouze boží svátost. A láska skrze boží svátost je lidem v podstatě neuchopitelná. Jo. Jsou různé utopické představy, utopické modely, jak v podstatě ukončit všechny války na světě, tím, že takzvaný nejvyšší imperativ boží svátosti, tedy lásky Boha, že bude přenesený z Boha určitým způsobem prostě na celé lidstvo a dojde k osvícení celého lidstva. Problém je v tom, že přesně tohleto slibují rabíni, sionističtí rabíni svým věřícím soukmenovcům, protože přesně tohleto je příchod Mesiáše. Po příchodu Mesiáše nastane mír, neboť láska, která bude šířena mezi lidem, vyhladí všechny války na světě a všude už bude jenom mír. To je přímo koncept a model Mesiáše. To znamená, to je překryv. Překrývá se, tenhle ten model se překrývá s takzvaným principem nekonečné boží svátosti, boží lásky. I z toho důvodu se tak často křesťanství a židovství spojuje a nazývá se židokřesťanstvím, protože některé koncepty se překrývají. Celé jednoznačně zrovna tenhle ten je jeden z nich. No takhle by na to, ale jako nic dalšího k tomu jako říct pánovi nemůžu. Jo, ohledně toho kódu, já jsem k tomu velice skeptický, protože ona, boží svátost, v podstatě spočívá na tom, že veškeré majetky světa odevzdáš a budeš šťastný s tím zvědomím, že činíš všechny ostatní šťastné a Bůh tě obdaří nekonečnou láskou za tento čin tvůj. To je v podstatě ten systém a že by tohle to udělali všichni lidé na světě, já tomu moc nevěřím, já si myslím, že je to utopie, ale tak nechávám to každému na jeho posouzení samozřejmě. No a to je všechno. Máme 22 hodin, 22.01. Já doufám, že dneska to nebylo moc těžký, že jste se v tom vyznali, že jsme nebyli moc negativní, že jste se něco dozvěděli a samozřejmě se opět ozveme příští týden v pátek po 19.45 a přineseme všechny témata z domova i ze světa. Vy si to zase užijete, no a pro tuto chvíli já vám přeji samozřejmě krásnou dobrou noc, anebo budete někde trajdat ještě, tak krásný, pěkný večer, že jo, až do rána někam. A já se rozloučím samozřejmě s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. Díky za krásné písničky. No a všichni si užijte v podstatě to, co máte před sebou, zbytek léta, že jo, zbytek prázdnin. A jak říkám, příští pátek se opět uslyšíme. Takže vám přeju krásný, pěkný večer a nebo dobrou noc.
3: Říkal lékař, že lidé budou někde trajdat, tak už trajdat v září, v říjnu nebudou, protože už bude podzim, přijdou takové sichravé podzimní deště, lidé budou sedět pěkně doma s čajíčkem a poslouchat nás a ne někde trajdat venku jako v létě. Tak trošku na závěr, lehce humorně nadneseně. Já samozřejmě se loučím s tebou i VK, měj se moc hezky s tebou Helenko i s vámi milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, za vaše... Týzeň samozřejmě pořad bude v nejbližších chvílích, nejbližších minutách umístěný jak na našem webu Svobodného vysílače v podcastech, tak i na kanále Odyssey, zejména odkud to můžete poslouchat, kud bude sdílený i z Aeronetu v archivu v záznamu, takže můžete poslouchat zítra v sobotu a v dalších dnech. Děkujeme vám za poslech, děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši podporu. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se tady všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK, tobě Vítku a díky i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál. Připraveno je a za malou chvíli odstartuje pravidelné, oblíbené a rozhodně zajímavé velké hudební týdenní kalendárium, tentokrát s číslem 175. Kalendárium věnované nedožitým 81. narozeninám hráče na klávesové nástroje, kytaristy, zpěváka, skladatele a producenta Kena Hensleyho, nejvíce známého jako člena kapely Uriah Heep. Po kalendáriu následují další skvělé pořady. Proto hezký večer se Svobodným vysílačem, ničím nerušený poslech, příjemnou pohodu a naslyšenou.
10: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

0: vysílač. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: 73 věnovaného Kenu Henslimu, duši kapely Uriah Heep a jeho nedožitým 81. narozeninám. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

jestli je něco hřích, tak je to neposlechnout si ty písničky celé. Ale vezměme to od konce. Blind Eye z desky Magician's Birthday, ke které si ještě dostaneme, o slepotě lidských přání a tužeb. Předtím The Park, kde Ken Hensley hraje na čembalo, které objevili v nějakém německém starém kostele, když tam měli túru, o přírodním zázraku a kráse každého listu. V té jazzové pasáži můžeme slyšet, jak si v pozadí v parku hrají děti. Předtím Dreamer z desky Sweet Freedom s úžasnou dravou kytarou kytaristy Mika Boxe. Slyšeli jsme též písničku Rain, rovněž z Magician's Birthday, kde se nám zpěvák David Byron svěřuje o tom, že svět patří Bohu, ale on, že patří sám sobě. The world is yours, but I am mine. Pak tam byla písnička z desky Salisbury, kde Uriáši, podobně jako kdysi Blue Effect s Radimem Hladíkem, hráli s velkým orchestrem. Přední Lady in Black, kterou známe v podání Aleše Brichty, a úplně první tóny byly z písně Easy Living, kterou mi její autor Ken Hensley kdysi v roce 2007, když jsem měl tu čest s ním pohovořit, tak mi řekl, že tahle ta písnička je vlastně o Ježíši Kristu, že si to uvědomil až posléze a že vektorem tohoto textu bylo vlastně podvědomí schované již z dětství. Někteří muzikanti vás pošlou do háje, když se mě zeptáte na osobní věci anebo pozadí jejich tvorby a někteří vám řeknou, že všechno už je v těch písních. Nyní ale k samotnému Kenu Hensleymu, duši kapely Uriah Heep. Jeho první skupina se jmenovala Gods, bohové. Kromě Kena v ní v různých etapách hráli například Mick Taylor, známe jej od Stoneu a od Johna Mayala, pozdější uriášský bubeník Lee Kerslake a nebo třeba taky Greg Lake od King Crimson nebo Emerson, Lake and Palmer, psal se rok 1968 a takhle zněli.

Multiinstrumentalista Ken Hensley se vlastně stal součástí již hotových Uriah Heep. Jeho vzorem byla skupina Vanilla Fudge s bohatými klávesami a zrovna v době, kdy si jich všiml producent Gerald Lincoln Bron. Výsledkem jehož snažení byla mimochodem též kapela Bonzo Dog Band, tedy úplně jiný hudební styl, a hledač talentů si na Uriáše vsadil s tím, že je to tvárná kapela, s kterou může pracovat a které může pomoci se vyvíjet. Jak to dopadlo? Poslechneme si jednu z tutoriálních skladeb s názvem Wizard z desky Demons and Wizards z roku 1972, kteráž to písnička, jak jinak než z pera Kena Hensleyho, promlouvá mimo jiné o moudrosti hvězd.

Na desce Demons and Wizards se poprvé objevil basák Gary Thane, předtím v Keith Hartley Band, a dynamika a akčnost tak ještě vzrostla. Jednou o pár let později tento basový kytarista kritizoval Jerry Brona za jeho příliš kapitalistický přístup ke kapele. To bylo krátce poté, co byl zasažen elektrickým proudem přímo na pódiu. Jerry Bron ho vyhodil z kapely a dva měsíce na to tento čaroděj čtyř strun a miláček opiátů nastoupil svoji cestu poslední, takzvanou zlatou. Ale zpět ke Kenovi Henslimu. Milníkem v jeho tvorbě byla písnička z desky Look at Yourself, kterou tehdy ještě socialistické Bulharsko přijalo za svoji neoficiální hymnu, kterou tamnější lidé vítali i příchod slunce a ani komunistický režim jim v tom neuměl zabránit. Písnička se jmenovala July Morning. Sám Ken o ní pravil: když vidíte, jak tisíce lidí přijme něco, co jste stvořili, už to není vaše, ale patří to všem. There I was on a June.

Ken Hensley psal nejdříve texty a pak je zhudebnil. Nebylo moc času, texty psal v letadle nebo při cestování a hudbu k ním dotvářel na zvukových zkouškách s kapelou prostě za jízdy. Tomu nebránilo, aby občas složil delší strukturovanou kompozici, jako například The Magician's Birthday. Zase tu máme čaroděje, tenkrát u příležitosti jeho narozenin, kdy kapela pomocí hudby zhmotní síly zla a dobra, nebo chcete-li, dialog anděla s ďáblem.

Lisohlávky, orchidejový orchestr a hlavně šťastný konec. David Byron, kmenový zpěvák Uriah Heep, měl závislost na alkoholu. Ostatně o tom by mohl povídat basový kytarista Jiří Kozel, když se krátce potkali ve Švýcarsku. Ale dle slov Kena Hensleyho, David měl závislost na energii z publika, která mu nahrazovala intimitu a cílila neúprosně na zpěvákovo ego. Na posledním albu, kde David zpívá, je písnička Spověď. Spověď prý může osvobodit lépe než pomsta. A v tom duchu ji Ken Hensley napsal pro Davida Byrona a s touhle písní se též s kalendářem číslo 173 můžeme rozloučit. Tohle je anglickou kapelou, kterou jsme my, černí burzaři z Letné, tolik milovali. A naslyšenou příště se těší Michal Kyselka.

0: Hezký večer. Vítám vás u pořadu Jsme ve válce. Společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem se dnes večer podíváme na 6 aktuálních témat na poli bezpečnosti a mezinárodní politiky. Má česká zahraniční politika 2 tváře? Na jedné straně stojí ministr zahraničí Petr Macinka s premiérem Andrejem Babišem, zdůrazňující realismus a národní zájem, a na druhé prezident Petr Pavel s důrazem na pevné ukotvení ve spojeneckých strukturách. Kdo má určovat směr a oslabuje tento rozpor Česko v očích partnerů? Výroční zpráva BIS popisuje hybridní působení Ruska, operace tzv. Agentů na jedno použití i rizika vlivových aktivit. Probereme, jak reálná je tato hrozba přímo pro nás a kde leží hranice mezi bezpečnostním varováním a ovlivňováním politické debaty. Podíváme se taky na korupční kauzy na Ukrajině. Jaký dopad má rozsáhlé vyšetřování protikorupčních úřadů v těsné blízkosti prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského? Znamená to ohrožení finanční pomoci a vstupu Ukrajiny do EU, nebo naopak důkaz, že tamní instituce fungují? Víme o bleskové cestě šéfa CIA do Moskvy. Proč posílá Donald Trump Johna Ratcliffa přímo za ruskými zpravodajci a jaké odstrašující vzkazy proběhly bez účasti klasické diplomacie? Americké bezpečnostní debatě se znovu objevují úvahy o jaderném úderu proti Íránu. Jde o psychologický nátlak nebo o nebezpečný posun vojenského plánování? A na závěr? Na závěr se dotkneme obchodní zájmu Donalda Trumpa. Prolínání prezidentské funkce, drahých darů a rozhodování o celních úlevách. Oslabují tyto pochybnosti pozici amerického prezidenta na mezinárodní scéně? Tak, pojďme se rovnou pustit do diskuze a já přeji hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Já hezký přeji večer, hezký Honzo. Večer všem posluchačům. Dobrý večer.
0: A já se tě rovnou zeptám. Má česká zahraniční politika 2 tváře? Ale pro naše diváky to uvedu. Tento týden v pondělí se odehrálo velké setkání naší vlády, premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Petra Macinky s našimi velvyslanci, jejich takřka 90. Setkání proběhlo v Černínském paláci a vláda tam představila svou zahraniční politiku, jakým směrem se bude ubírat. Druhý den toto přijetí zopakoval prezident Petr Pavel na Pražském hradě a oznámil tam, a já si teďka dovolím použít takový expresivnější výraz, ale pro mě to tak vypadalo, šokující věc, kdy řekl, že Česká republika nesmí mít 2 zahraniční politiky. A on klade důraz na naši důvěryhodnost, na spojenectví, zřejmě na koalici ochotných, kam ve světě patříme. A vláda naopak, Andrej Babiš říká, že naše zahraniční politika vlády není kompatibilní s představami prezidenta a Petr Macinka měl skvělý projev podle toho, jak jsem to já viděla celý týden v médiích. Jaroslav Plesa doporučuje jeho komentář a já se tě chci zeptat a omlouvám se za tento dlouhý úvod, ale ne každý z našich diváků je tak hluboce ponořen do tohoto tématu. Já se tě chci zeptat, co říkáš na to, co udělal prezident Petr Pavel, vlastně oznámil, že máme 2 zahraniční politiky, tudíž nám oznámil 2 tváře a my víme, že z ústavy zahraniční politiku dělá vláda.
1: Mně připadá prezident Pavel trošku jako golem, který dostal do čela šem a teď jde a boří všechno možný a není možný ho zastavit. Ten golem tedy stejně jako on tak nějak příliš neoplýval vlastním myšlením. Takže on něco papouškuje, on je vlastně tváří něčeho jiného, než by měl být. Česká zahraniční politika by měla být reprezentovaná podle ústavy prezidentem a prezident by měl dodržovat mandát vlády, čili je to řeč jeho samého proti jemu samému. česká politika by neměla mít, zahraniční politika by neměla mít dvě tváře, on by se měl srovnat podle toho vládního mandátu. Takže já opravdu si myslím, že on tady zkouší prostě bořit zavedený pravidla, zkouší překračovat všechny hranice, zkouší míchat kartama, zkouší z toho, z té pozice, která vlastně z ústavy není příliš silná, tak se snaží z toho vyždímat maximum a uškodit této vládě, čili je to jednoznačně prostředek. On je reprezentant opoziční politiky, on je vlastně, jako, jak řekl bych, v této oblasti škůdce.
0: No, když jsem zmínila ten projev ministra zahraniční věcí Petra Macinky, tak on řekl, že se naše zahraniční politika bude opírat o realismus, bude realistická, bude taky reciproční, to znamená vzájemná spolupráce, ne jednostranná, jako nějaká vděčnost, a že také bude ta politika diverzifikovaná, to znamená na více azimutu. No a prezident Petr Pavel má před sebou spojenectví a vlastně stále stejné struktury, a proto já se tě ptám, je vůbec slučitelné něco takového? My víme, že prezident Pavel porušuje to, co vlastně mu říká ústava. On vlastně tu vládu pomlouvá v zahraničí a nic se nestalo. Jaké to má řešení?
1: Já bych řekl, že tady stojí vlastně ty dvě tváře nebo dvě podoby, jsou ta pragmatická vládní a ta ideologická, to je ta hradní. A to ideové zakotvení je vlastně bez pořádné analýzy. Oni nejsou schopni to ideologické zakotvení zdůvodnit. Oni prostě chtějí někam patřit, což mně přijde, že prostě se prezident Pavel vrací do mladých let, jako se Sovětským svazem na věčné časy, tak teď je to prostě zase jinak, ale zase na věčné časy. Zájmy státu a světová realita, to jsou věci, které mají určovat tu zahraniční politiku, což si myslím právě, že pan ministr Macinka naplňuje, a mě tady strašně překvapila, velmi příjemně, musím to výslovně zdůraznit, jedna jeho věta, kterou ocitoval Erik Best, že Macinka řekl a těm velvyslancům, že by měli průběžně informovat o tom, co se děje a tak dál. A pokud vaše profesionální analýza nebude odpovídat převládajícímu názoru v Praze, tím spíš ji od vás chci slyšet. To je opravdu nebývalý výrok, že si politik přeje slyšet názory, které nejsou standardní, třeba které neodpovídají tomu, co on si v této chvíli myslí. Čili to je náběh, opravdu velice zajímavý náběh k úplně jinému, vyššímu, dosud jako dlouho nepoznanému stupni zahraniční služby. Jo. Takže klobouk dolů, prostě toto je opravdu výrok roku pro mě.
0: Já se přiznám, že já jsem už o tom mluvila taky v pondělí, že mě to udělalo obrovskou radost a mluvila jsem o tom jako o pozitivní zprávě. A Jaroslav Plesl, taky známý komentátor, ten zase zdůraznil větu: nejtěžším úkolem politika ani diplomata není reagovat na svět, který vidí kolem sebe. Nejtěžším úkolem je rozpoznat svět, který teprve vzniká. Takže já si myslím, že tady jsme ve shodě, a to mě těší, mě se na to lidi ptali, že se o tom budeme dneska večer bavit, já jsem neznala tvůj názor, ale chci se tě zeptat, poškodí nás to ve světě, pokud to bude pokračovat, jakým způsobem se to dá korigovat či zastavit, to snad ani nejde.
1: No, řekl bych, že to, co dělá prezident, nejenom podkopává renomé České republiky, ale to by se dalo celkem ještě nějak přejít tím, že on se zesměšňuje. Jo? Oni ho nebudou brát vážně, protože vidí, že se utrhl z řetězu a že si tady prostě ohřívá svoji vnitropolitickou polívčičku. Bohužel horší na tom je, že ta jeho ideologická koncepce je přímo, je tak odtržená od reality, že ohrožuje, oslabuje bezpečnost České republiky. Prostě tady říkám, je to ideové zakotvení bez pořádné analýzy. Ta pořádná analýza musí vycházet právě z toho, co chce slyšet ministr Macinka, chce slyšet nepříjemné věci. Jo. To je právě z hlediska mé branže zpravodajské služby jsou významné tím, když nosí špatné zprávy, nosí je přesné a včas a správnému adresátovi. A vynikající je, když ten adresát je chce slyšet. Je málo politiků, kteří jsou schopni slyšet a zpracovat špatné zprávy. A toto, co řekl Macinka, je skutečně významná změna. On je přímo chce slyšet. Jo? Takže on přímo chce tu výhodu, on pochopil tu výhodu, když dostane tu špatnou zprávu, on jako první dostane ji přesnou a ověřenou a má právě tu časovou výhodu se na to připravit. Dnes kvůli, že ty velvyslanci jsou schopni pravidelně, to ti kvalitní dělají, že k tomu třeba napíše i jakýsi návrh opatření možných. Jo? Takže to je pak radost spolupracovat. I v těžkých situacích, kdy přijdou prostě nějaký problémy, tak toto je jediný způsob, jak je kvalifikovaně a důstojně vyřešit.
0: Já ti děkuji, já jenom řeknu, že tento týden dnes vlastně to setkání, které bylo celý, probíhalo celý týden, potom pracovně v rámci tady této první schůzky, tak teďka končí a vlastně uvidíme, jak si to vzali k srdci. A já přemýšlím o tom, prezident jmenuje vlastně ty velvyslance, jaké to bude mít dopady v rámci toho různého, toho osobního vzájemného styku. Ale pokud nemáš k tomu nic, tak půjdeme dál.
1: Ano.
0: Tak, dostaneme se k Bezpečnostní informační službě, protože byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2025. Chtěla bych hned vůdoužitě říct, že generál Koudelka, vlastně šéf Bezpečnostní informační služby, za 7 měsíců končí, takže je to jeho poslední výroční zpráva, které nám ovšem říká, že České republice hrozí nebezpečí asi nejvyššího stupně od ukončení vlastně studené války. Ta zpráva upozorňuje jako prvotní hrozbu, upozorňuje na Rusko, upozorňuje na čínské zpravodajské služby, také na osamělé, upozorňuje na osamělé agenty, kteří mohou být verbováni na internetu, také na to, jak by se mohla společnost radikalizovat díky dezinformacím, které se šíří s nebývalou intenzitou. A proto já se tě chci zeptat, jak hodnotíš tu zprávu ty v podstatě jako zpravodajec?
1: No, já bych trošku asi začal tím, co to jsou ty výroční zprávy, nebo jak se to narodilo. V 90. letech byla všeobecně taková nálada trochu jiná, že skončila ta studená válka, na chvíli byla taková přestávka a zpravodajci začali celosvětově přemýšlet o globálních hrozbách, čili o jevech. Oni označovali jako rizikové země, která prostě teď je takový zvyk, že označíme za rizikovou zemi a dělá, co dělá, tak se té nálepky nezbaví. Předtím to byla velmi důstojná doba, kdy se mluvilo prostě o rizikových jevech a informovala se veřejnost o nich, aby veřejnost mohla posilovat svoji odolnost proti tomu. Postupně se to zvrhlo do této podoby, kdy se vlastně začaly označovat za rizikové země. Ten výčet je samozřejmě polovičatý, ten úhel rozhledu není 360 stupňů, ale je to prostě zase jenom zacílený, je to útok jako na jednu bránu. A začaly se tam prostě opět objevovat ty rizikové subjekty, nikoli jevy, čili když ten jev přijde ze západu, tak je v pořádku, když přijde z východu, tak v pořádku není. Biska by měla v té zprávě napsat, že míra ruské hrozby pro Evropu se odvíjí od míry zvyšování tlaku ze západu, které započalo rozšiřováním NATO. Nevím, jestli tam jsou lidé dostatečně schopni se rozhlédnout po tom světě, ale možná, že jména jako Břežinský, Kissinger, George Friedman, Barnes, George Kennan, Jeffrey Sachs a tak dále by jim něco mohli říct. Nebo Merzheimer ještě a další. Čili Rusko se brání dalšímu pokusu o Drang nach Osten. To je jasné lidem, kteří mají rozum v hlavě a ne prostě mozky hlavy plný ideologie. Co se týče tohodle, té věrohodnosti, No, novináři v redakci musí se zpovídat, když něco napíše, tak prostě říkají, máš to ověřený, máš to z několika zdrojů a tak dál. Biska tohle to dělat nemusí, protože ona řekne, my máme ze zákona povinnost chránit své zdroje, jejich informace jsou soudně nepřezkoumatelné, takže Biska si může dělat, napsat, co chce. Co se týče toho, on tam Koudelka napsal, že je to za jeho působení poslední zpráva. Já doufám, že je to i historicky poslední zpráva, protože doufám, že se Babišova exekutiva chytne za nos a zeptají se Koudelky, hele, proč si na základě čeho státní instituce vykonává činnost, kterou nemá ze zákona. Státní instituce mohou dělat pouze to, co jim přikazuje zákon. Když se podíváme do zákona o zpravodajských službách, tak mezi adresáty zpravodajských výstupů jsou prezident, premiér, vláda, státní instituce a trestně právní orgány. Nikdo jiný, veřejnost tam není, čili Koudelka dělá něco, co mu zákon neumožňuje. On se motá do politiky, prostě udělal z zpravodajské služby propagandistický vehikl. Vehikl je jaksi vozidlo, prostředek, čili je to propagandistický instrument, co on z toho udělal. Je to docela takový svinský, protože on tam míchá vlastně do té výroční zprávy o loňském roce, kdy tam říká věci, které vlastně se dají ověřit, že se staly, tak do toho míchá současnost, dokonce co si předpovídá. Čili je to v jednom balíku. Ten balík je jakoby věrohodný tím, že se tam část dá ověřit, že se stala, a k tomu je připojena prostě část nějakých blouznivých blábolů, prostě, který nejsou o nic, nedají se o nic opřít, nemají prostě, nelze to zkontrolovat, prostě je to skutečně využívaný pro jiné účely. A tady právě mně přijde úplně tak, že vlastně ta suverenita České republiky je právě v tomto případě tady vidět, kde končí, protože exekutiva není schopná toho člověka zastavit, takže zřejmě on je poháněn zdroji, které nejsou z České republiky. To je služba pro cizí stát. Tady v tom případě by to nebyl ten něžný paragraf, tady by to bylo skutečně ještě něco mnohem tvrdšího. Takže mně je velice líto, že ta služba, která určitě zaměstnává mnoho profesionálů, je takto deformovaná a je takto zneužívaná. Já tam postrádám větší záběr, co se týče energetické, potravinové bezpečnosti, ochrany ekonomiky. Zajímalo by mě, jestli v neveřejné zprávě, a to teda je vzkaz pro poslance, podívejte se prosím, zda Biska v té neveřejné části, kterou posílá poslancům, sděluje, do jaké míry se podílela na odhalení kauzy Dozimetr, do jaké míry se podílela na odhalení kauzy Bitcoin. A v poslední době, máme dneska pátek, v neděli zase jsou nějaký fotbaly a vidíme, že ty problémy s těmi fotbalovými fanoušky jsou čím dál větší a že nabírají vlastně charakteru organizovaného zločinu. To už nejsou žádné spontánní výstřelky skupin fanoušků, to už prostě tady jde o organizovaný zločin, což je přesně v působnosti BIS. Ještě o to víc, že když si vzpomeneme, jak začínaly ty události na Ukrajině, tak tam byl velice aktivní ten pravý blok, ta tribuna prostě na tom Kyjevském stadionu, plus ještě další, čili ono to u těch fotbalových fanoušků začíná, ta organizace se zpřesňuje, zpevňuje a pak je možné najednou ty fotbalové fanoušky zdvihnout úplně k jiným účelům. A tohleto, pane premiére Babiši, zapište si to za uši, tohleto by se mohlo stát i vám a je potřeba tady na to dát strašný pozor. To není nic proti fotbalovým fanouškům, to je proti rowdies, to je proti organizovanému zločinu a tady je něco velmi vážného. A buďte tak laskav, podívejte se do té výroční zprávy, jestli vás Biska na to, jestli vás o tom informuje, jestli vás varuje, že tady je takový nebezpečí nastává. Jestliže ne, tak ten člověk by neměl ani dosloužit, měl by si ho pozvat na úřad vlády, dát mu čistý papír a říct, pane generále, tady mi napište okamžitou rezignaci.
0: Když tě poslouchám, tak si mi trošku připomněl taky velkou instituci a my se neustále bavíme o našich veřejnoprávních médiích a taky si myslím, že tam pracuje spousta schopných lidí mimo zpravodajství a je jich hodně a dělají třeba skvělý pořady a věci, ale přesto zpravodajství na ně bohužel není vidět a řekla bych, že to něco podobného. Ale chci se tě zeptat na jednu věc. V podstatě my jako veřejnost, občané, nemáme prakticky vůbec žádnou možnost, jak si zkontrolovat to, jestli ty informace nebo to, co se dozvídáme, a neměli bychom o tom ani vědět, jestli je to důvěryhodné. Proto se tě zeptám, já jako poslanec vím, že v parlamentu máme komisi pro kontrolu BIS a ty jako spolupracovník ve vládě Miloše Zemana si vlastně s nimi byl v kontaktu, jak jim důvěřuješ, jak jsou fundovaní, protože se musíme dívat na to, jak klesá ta úroveň těch politiků, které dnes v poslanecké sněmovně máme.
1: Tak bohužel neplatí, že by politici s mandátem získali i odborné dovednosti a charakter a tak dále, další věci. Čili rozumní poslanci by měli konečně přijít na myšlenku zřídit si ve sněmovně k tomuto kontrolnímu orgánu jakýsi poradní tým z bývalých zpravodajců, policistů, státních zástupců, soudců a tak dál, kteří by působili z jednoho přes jedno volební období do druhého, jo, aby to udržovali určitou kontinuitu a mohli by těm poslancům, mohli by ty nové poslance hned uvést do problematiky, jaké kontrolní procesy jsou rozjeté a tak dále, jak to vypadá. Neměli by žádný hlasovací právo, ale prostě vykonávali by tam tu poradní funkci. Vím o tom, že někde v určitých zemích, řekl bych ve vyspělých zemích, tyto instituce fungují a zkušenosti emeritních důstojníků jsou právě využívány v tomto směru, čili máš pravdu, ten poslanec je prostě přijde tam a kouká na to, jak z jara, a měli by tam být prostě připravení lidi, kteří ho do problematiky uvedou a budou mu vykládat, vysvětlovat různé složitosti a záludnosti této činnosti.
0: Já ti děkuji, já jenom mluvím ze zkušenosti, protože si to pamatuju, protože je to opravdu nové a teď tam máme úplně novou stranu, nové poslance a tak dál. Ale ještě poslední otázku, jestli můžu tady k tomuto tématu, která bude taková trošku poťouchlá, používám velmi kulantní slovo, nenahrává tím vlastně tou zprávou a tou hrozbou, která je hlavně vlastně je tam Rusko postaveno jako na do vlastně první linie tomu, co říká prezident Pavel a jeho, neodpovídá to koncepci zahraniční politiky prezidenta Pavla, to spojenectví, důraz na spojenectví a důvěryhodnost, koalici ochotných a tak dále.
1: No, máš pravdu, jsou z jedné líhně. Já jsem si v téhle souvislosti taky dal zkusmo otázku, jestli náhodou třeba Biska neměla varovat pana premiéra Babiše před určitými neústavními kroky pana prezidenta. Je to, já vím, že je to takový tanec mezi vejci, ale myslím si, že tady, kdyby byli opravdu profesionálové, kdyby to zvážili, tak by mu měli říct, co se chystá na Hradě, protože tady jde o renomé republiky, o její prestiž, o její jednu tvář, a jak myslím, že se v tom nelišíme, že ústavnost některých kroků pana prezidenta je, jak bych řekl, velmi, velmi diskutabilní. Takhle.
0: Já ti děkuju, že ta otázka nebyla tak úplně, teda mimo si mi potvrdil, děkuju ti, ale pojďme tedy na další téma. A to téma je téma, které sledujeme dlouho, korupce, o korupci na Ukrajině samozřejmě víme už dávno předtím, než tam vůbec nějaký konflikt vypukl, a to myslím dávno ještě před rokem 2014, protože spousta Ukrajinců k nám utíkala už na začátku 90. let. Ale já právě, protože tady mám názvy toho, co se tam děje, tak tě to přečtu. Jde o služby NABU a SAP. Zpravodajské služby rozjeli vyšetřování s názvem Forest Gump, oni nazvali takto tu akci, a zasáhlo to i zástupkyni vyšetřování korupce vedoucího prezidenta kanceláře Irinu Mudrou, předtím taky šéfa kanceláře Andreje Jermaka, to víme, podnikatele Timora Mindiče, to víme, ale všechno to navazuje na ten případ Midas jako korupci ve státním podniku Energoatom, kde se probíhaly provize, prostě se dávaly 10-15% jako, a to byly desítky až stovky milionů eur. A vlastně celé toto sledujeme ve chvíli, kdy Ukrajina neustále v podstatě žádá o zrychlení jejího vstupu do Evropské unie. Takže jak ty to sleduješ, tak já čekám na tvůj názor.
1: No, je to velice spletitý, protože NABU a SAP nejsou ovládány Zelenským, jak bylo vidět, když on je chtěl zrušit, tak se tam objevila ta kartonová manifestace. A ono je to složitý. Na jednu stranu to dělení, že to vlastně není ovládáno z jednoho centra, je pozitivní, na druhou stranu ovšem to podkopává tu ukrajinskou suverenitu, takže to taky není tak jako úplně optimální, ale v této situaci se tomu ani nedivím, že to takhle běží. Zatím je zajímavé, že to vlastně padá jako ten, to podezření na všechny kolem a na Zelenského ne, čili on je ve veliké křeči, kdy vlastně ten Damoklův meč, který má nad hlavou, dopadne i na něj. Čili on musí tikat jako hodinky. Tam je samozřejmě možný vidět jako nejenom dvojí metr, tam ta korupce prostě je dost příšerná. Mimochodem bylo zajímavý, mohu doporučit posluchačům taková, je to internetový podcast, jmenuje se to Vremia Priatko. A je to Rus, který je ale velice kritický i k Rusům a dneska tam mluvil o tom, o korupci na ruské straně, že tam jsou náhončí, kteří lidi, kteří se něčeho dopustí, tak je přinutí se fiktivně oženit a jít na frontu a ta manželka pak dostává ten jeho vojenský plat a odevzdává to tomu organizovanému zločinu.
0: Strašný.
1: Docela, prostě je to hrůza, válka je hrůza jako na všech stranách. Tady na té Ukrajině je zajímavý ten moment, že byl odvolán generál poručík Charles Constanza, který byl zodpovědný za vojenskou pomoc Ukrajině, a bývalý šéf ukrajinské zahraniční rozvědky generál Michailo Malomuš řekl, že FBI odhalil masivní krádež finančních prostředků přidělených Ukrajině v hodnotě více jak 42 miliard dolarů. A říká, ale jako na to jeden nestačí, na to musí být dva. A já se teďka technicky omluvím, blíží se bouřka a musím zavřít okno.
0: Určitě na tebe počkám. Jinak Olomouci zatím klid. Vždycky to přichází od západu ty bouřky. A teďka jsme spojeni do Havlíčkova Brodu.
1: Tak. Je to dobrý.
0: Už jsi tady.
1: Můžeme teda dál, já k
0: no já se tě, počkej, víš co, ano. Já se tě chci zeptat na jednu věc, která mě teda opravdu vrtá hlavou, mně přijde úplně neuvěřitelná, protože mě vůbec ta opozice, ta pětikoalice dneska v takové defenzivě přijde neuvěřitelná v tom, že oni říkají a jejich zpříznění komentátoři a média a tak dále, že vlastně je Ukrajina úplně v pořádku, že naopak jako s tím přístupem by neměl být problém, protože se to tam vyšetřuje a my o tom víme a že se to o tom píše, takže je to všechno OK.
1: To je jako, když se neví, že má někdo rakovinu a pak se ví, že má někdo rakovinu. No, to je asi celý ten rozdíl. Já mám právě tady dost hrůzu z toho, že těm dárcům to je jedno, oni to tam perou pod tlakem ty peníze, protože to Ukrajincům píšou ten duch na futra a pak si prostě pro ty peníze přijdou, pak ta Ukrajina opravdu ten duch bude kapitalizován prostě a oni pak zjistí, že jim nepatří prostě ani židle pod zadkem. Jo? Takže tohle si myslím, že je právě ta pointa, tady nehledejme žádnou morálku, tady jde prostě jenom obrovský boj o Ukrajinu, která je hlavně co se týče těch nalezišť prostě furt velmi bohatá, i ta černozem ještě v těch místech, kde to není zaminovaný a kontaminovaný prostě tím střelivem, tak je to furt prostě úžasná země, takže bohužel prostě ty Ukrajinci, jako tady sledujeme, jak když hodíš kus masa do vody, kde je spousta piraní, tak prostě to je velice, velice nepěkný ten, ale prostě odvolání toho amerického generála, který byl zodpovědný za tu vojenskou pomoc a byl odvolán předčasně, on nedosloužil ten svůj mandát, takže to je signál jako velice silný a těžko jinak to vysvětlit.
0: No, když se bavíme o té korupci a penězích, tak taky tady proběhla kauza Kampelička a já doufám, že nic neskončilo a že se dozvíme víc o těch vratkách těch peněz, které možná se nepíšou jenom na futra, ale už se možná taky vrací. Ale jestli nemáš nic dalšího, tak pojďme dál, protože já si myslím, že teď se dostaneme k velice zajímavému tématu, takřka tajuplnému, o kterém se teďka hodně píše, protože do Moskvy přiletěl ředitel CIA John Ratcliffe. A americká média a píší o tom, že Donald Trump ho vysílá jako svého jakéhosi vyslance, že ho chce upozornit Moskvu, aby si ani neuvažovala o tom, že by mohla zaútočit na státy, o kterých hovoří v případě toho, jak pomáhají Ukrajině zbrojit, ví o tom, které fabriky to dělají a tak dále. I když Donald Trump, když byl na to dotázán nebo někde se zmínil, takže řekl, že chce, ta cesta je o tom, že chce tu válku ukončit, nicméně říká, že to vyslání ředitele CIA Johna Ratcliffa je nerutinní, takže asi tak. A mě by zajímalo, co o tom víš, nebo co si představuješ ty, co je pod tou cestou, jestli se to týká jenom války na Ukrajině, nebo to má větší rozměr.
1: No, rozhodně to je zajímavé, už jenom od toho okamžiku, že to je vlastně taková veřejně tajná návštěva. Američani udělali všechno pro to, aby se vědělo, že tam tajně letí šéf CIA. Takže je to už v této rovině, to má nějakou symboliku. Pak je druhá otázka, jestli měla být pozornost soustředěna na něj a letěl tam kromě něj ještě někdo jiný, protože tam letěli nějací diplomaté s ním. Takže to může být zase takový odstínění. Další věc je, vzpomeňme si na Miroslava Polreicha, doajena české zpravodajské a diplomatické komunity, který říkal, že zpravodajské služby jsou jediné instituce, které nesmějí jaksi svému chlebodárci lhát. Je možný, že Trump by chtěl slyšet informaci trošku z jiného zdroje, od člověka zkušenýho, protože ten Kushner s tím Witkoffem, prostě to je taková selanka, že jo, ty tam lítají, prostě tak jako udržujou to, temperujou ty vztahy, aby to nekleslo pod bod mrazu, ale zřejmě jako nic kloudného se z toho čekat nedá. Čili tady byl asi náznak toho, že vlastně on chce vědět, trošku chce si šáhnout na tu realitu, jak ty věci jsou. A velmi zajímavý je teďka, jak oni furt všichni vykládají, jak je tam varovali prostě a tohle, to zase si hrajou prostě na ty siláky. No a Trump jednoduše řekl, že Rusko nenapadne na to, že tuhle tu zprávu dostal a tím jim vlastně úplně škrtnul všechny tyhle ty bláznivé spekulace, protože tam bylo totiž pozadí něco velmi nebezpečného. To bylo. Oni připravovali takový klasický dezinformační provokaci. NATO chystá provokaci proti Rusku, neustále jednu druhou, že to je celý rozšiřování NATO je jedna prostě dlouhá řada provokací. A oni teďka řeknou, podívejte se, Rusové chtějí napadnout po Baltí. V okamžiku, kdy nastane ta varianta, že z Pobaltí bude nějaká provokace, Rusové proti tomu se ohradí a oni řeknou, helejte, už je to tady, Rusové nás napadli. Jo, čili, a zase to přeřvou a Rusové vědí, že prostě ta světová média má v podstatě CIA, Amerika je, má většinu těch médií pod palcem, takže proti tomu prostě nic nesvedou. Tady je zajímavý, že ten Trump jim vlastně do toho hodil vidle, do té přípravy, které jsem se velmi bál, protože to Pobaltí je velice nebezpečné a velice motivované a ta atmosféra protiruská hysterie tam prostě je dost děsivá. Takže je ta návštěva zajímavá, byla krátká, byla důrazná, mluvil s Nališkinem, čili mluvil se svým partnerem, vysvětlili si pár věcí a já si myslím právě, že oni asi chtěli, přestaňte dodávat Iráncům zbraně, přestaňte jim dodávat data a chtěl to jako udržet za tu cenu, že oni budou dodávat Ukrajině zbraně i data, jo? Takže my to budeme dodávat, ale vy to tomu Iránu nedodávejte. No tak s takovýmhle poselstvím se velice těžko jedná, takže musel ten Radcliffe zřejmě jít na nějakou remízu, něco přivést a bude zajímavý prostě, jestli se ten výsledek nějaký v Brzku projeví. Já si myslím právě, že ta Ukrajina je už v vojensky špatné situaci, protože Rusové už dobíjejí ten ozbrojený pás, o který vlastně šlo ten 50-kilometrový Fortress Belt a navíc se blíží zima a jejich tepelné zdroje prostě jsou cíleně likvidovány, takže tam to pro Ukrajince nevypadá moc dobře. Oni chystají něco, já jsem teďka četl takový pozadí té Hitlerovy akce v Ardénách, prostě oni tenkrát potřebovali prostě k vyjednávání se Západem mít nějaký plus, něco vyhraného malinko, aby tam nešli prostě jenom s prosíkem v prohrané situaci, takže chtěli měnit něco za něco. Ty ukrajinské akce s těma dronama a tak dále vypadají podobně, že tam chtějí dosáhnout nějaké fiktivní výhody, aby nešli prostě do toho jednání o mír, no, o ukončení války úplně s prázdnýma rukama. Nicméně velice pravděpodobně se jim to nedaří. Proto si myslím, že tam letěl ten Radcliffe, aby ta budoucí mírová dohoda získala nějaké pevnější kontury. To si myslím.
0: Já jenom takovou čistě laickou svoji poznámku se ti zeptám, že si myslím, že každý, kdo byť laik to sleduje, tak má možná větší obavy vzhledem tomu, v jaké situaci je Ukrajina, jak vidíme tu stále bojící korupci, občas hysterii Volodymyra Zelenského a jeho výroky jsou někdy neskutečné, že se bojíme spíš možná toho, že dojde k nějakému útoku nebo provokaci pod cizí vlajkou, že to nebude. Jestli to mají Spojené státy pod kontrolou, tak na to se tě ptám, tady tohleto.
1: Otázka je, nakolik má Trump ty služby pod kontrolou, protože v CIA dlouhou dobu byl to ruský oddělení, který si vlastně dělalo, co chtělo a je možný, že ti ředitelé, kteří se tam střídali v poměrně rychlém sledu, nebyli vůbec schopní to zjistit nebo nějak to kontrolovat. Jo. Takže tohle to je zásadní otázka.
0: Ještě takovou zajímavou jenom poznámku vlastně k průběhu té cesty. Ona se určitě plánovala dlouho dopředu, ale jak mohli zařídit, či vlastně požádali Spojené státy Ukrajinu a Kyjev o to, aby neútočilo na Moskvu. Jakými kanály se tady tohle to dělá?
1: Já myslím, že to šlo napřímo befelem a naprosto bez pardonu. Prostě řekli, tohle to dělat nebudete a hotovo. Protože oni Ukrajinci věděli, že by byl prostě, v ten okamžik by byl konec, kdyby došlo k nějakému ohrožení. Jenom chci dodat, v 99. byl v Praze George Tenet a já jsem byl u toho a vím, že šéf CIA požívá v podstatě stejné míry ochrany jako prezident Spojených států. Jo, takže tam proto to tam bylo jako úplně bez pardonu natvrdo daný, jako prostě schovejte flintičky.
0: Jasně, rozumím. Takže můžeme jít dál. Jestli pojďme k Iránu a jedná se o jaderný Spojené státy a jaderný úder proti Iránu. Je to stále nemyslitelné, protože se znovu objevuje možnost použití jaderné zbraně proti Iránu. Nejde přitom jenom o Irán. Podstatná je otázka, zda se jaderná zbraň postupně neposouvá z role absolutního krajního prostředku do oblasti vojenského plánování. Jako jo, takže o čem se už dá dneska diskutovat. Takže prakticky má to souvislost s tou válkou v Iránu a také souvislost s tím, že jsou tu další země, které mají jaderné zbraně. Takže to vyvolává diskuzi také v případě napadení státu, země, která jaderné zbraně nemá, jakou to vyvolá diskuzi v těch ostatních.
1: Tady je, ty říkáš, že se to přesouvá do oblasti vojenského plánování, no ono už to tam dávno je. A je to takovej můstek k té doporučené knížce, kterou dneska na závěr chci říci. V Bílém domě je to prostě taková celkem oblíbená retorika, oblíbené téma, a že by tam někam mohli hodit atomovku, čili je, a když se o tom začne mluvit, tak je to prostě zesílený. Je to jenom taková verbální hrozba. Já doufám, že k tomu nedojde. Napadla mě taková myšlenka, že oni říkají, že Teherán prý považuje kontrolu Hormuzského průlivu za jadernou zbraň, takže doufám, že nebudou tvrdit, že tou kontrolu Hormuzského průlivu Irán použil jadernou zbraň jako první a oni už budou jenom odplácet. Jo? Takže doufám, že prostě takovouhle boudu na nás nešijou. Ale je fakt, že prostě Severní Korea, když se zjistilo, že to nebylo zemětřesení, ale že to byly podzemní jaderné výbuchy, tak od té doby má klid. O jaderné zbraní, jaderné odstrašení praktikuje Izrael, Pakistán i Indie. Proto je zajímavý, že třeba mezi Indií a Pakistánem ty střety nepřejdou do horké fáze, protože se držejí, takže mně přijde, že iránští vůdci tou fatvou na jaderné zbraně udělali taktickou chybu. Prostě, jo? Protože v okamžiku, kdy Irán bude mít jadernou zbraň, bude mít klid. Bohužel to prostě celá ta logika, takový to kasání rukávu a tohle to prostě vede jedině k tomuhle, že oni místo, aby tu jadernou proliferaci, aby se jí nějak zabránili, tak naopak prostě tím svým chováním dávají najevo, že ty státy, když nebudou mít jadernou zbraň, tak budou neustále v ohrožení.
0: No a jak se na to dívá Rusko a Čína? Protože dívají se tady na nějaké plánování, na nějakou diskuzi. Jak to sledují oni?
1: Já myslím, že oni to sledují po té své odborné stránce. Oni třeba vědí, ten generál Milley tenkrát volal tomu svému čínskému protějšku, když to vypadalo kolem amerických voleb, tam byly to jaký turbulentní situace a Číňani, americkí zpravodajci zjistili, že Číňani přemýšlí o tom, jestli ty Američani náhodou nechtějí prostě nějak tu jadernou zbraň použít v rámci boje o prezidentskou funkci. Tak on jim volal do Číny, dvakrát jim volal a říkal, helejte, buďte v klidu, jako to jsou prostě takové řeči, ale nic hroznýho se neděje a navíc oni tam, on má sice prezident nějaký to jaderný tlačítko, ale když ho zmáčkne, tak akorát mu přinesou prej kolu light, jo, takže jadernou zbraň prostě on neovládá sám, to musí dát prostě svolení ještě ten náčelník generálního štábu. Takže myslím si, že oni mají asi své informace odborný, že jsou v klidu. Já si myslím, že dělají všechno pro to, aby to napětí nestoupalo, ale to, jak to působí na veřejnost, je opravdu jako docela drsný a neprospívá to žaludečním řadům.
0: Já ti děkuju a posunu se k poslednímu tématu, aby měli naši diváci příležitost se tě ještě navíc ptát, takže už můžou posílat určitě dotazy a zeptám se tě na takovou poslední věc a to jsou obchodní zájmy Donalda Trumpa. Hodně se o tom hovoří a teď se ozvali dva demokratičtí senátoři, kteří se ptají na jeho dar, on dostal strašně vzácný prsten, já bych se tady musela přesně číst, že má snad 321 diamantů a připravili ho představitelé antwerpského diamantového průmyslu a ptají se na ti dva senátoři na souvislost mezi darem a celními úlevy. Jo. Ten antwerpský sektor to samozřejmě odmítá, ale já se tě chci zeptat, jakou váhu tomu přikládáš ty. Já sama za sebe musím říct, že mě takovéhle věci, myslím si, že já tomu nepřikládám nějaký význam, mně se to zdá nemožné.
1: No tak, on dostal ten prsten a pak byly ty daňové úlevy, co se týče diamantů. Jeho daňové přiznání bude velice zajímavé, protože on má z těch kryptoměn, ale taky především ten web, na kterým on za úplatu dává přístup k těm svým Twitterům, kde ti účastníci, když si zaplatí 100 000 měsíčně, tak pak ví, že se burza hne tím nebo oním směrem, takže to je prostě zpeněžnění toho úřadu, bohužel celkem jednoznačný a takhle odpovídá to jeho pozici, on je prostě pro mě je to koňský handlíř, který zničil spoustu věcí, které byly špatné, ale bohužel prostě jeho není zadržitelný, takže dělá zase spoustu hloupostí. Já jsem si tady vzpomněl na ctihodnou paní Elišku Haškovou-Kůlič, která ve své knížce píše, že až do Ronalda Reagana všechny prezidentské dary končily v depozitáři Bílého domu. Neexistovalo si prostě něco vzít, jo. Takže ta kultura v tom té americké politiky prostě jako jde skutečně ke dnu a má to bohužel tu negativní vlastnost, že vlastně Trump dává tímhle tím způsobem najevo vlastně, že je úplatný, že je ovladatelný. Jo? Takže když ta Kanada mu půjde na ruku, tak on ze dne na den prostě to zruší všechno a je to takový, je to jeho způsob handlování s tím světem, ale nemyslím si, že je to velmi důstojný, takhle to řeknu.
0: Já na to mám takový názor, víš, vůči Trumpovi, Donaldu Trumpovi je tak obrovská nenávist, všude kam se dneš, u všech, kteří fandí liberální demokracii a my to prakticky vidíme takovou tu nenávist, závist a tady tohleto i u nás vůči Andreji Babišovi, vůči všem bohatým lidem, takže já jsem v této věci zdrženlivá, ale to je jenom můj názor, ale vidím, že máme čas akorát tak na to, aby si představil knížku a zároveň diváci začali, doposílali své otázky na tebe, aby ještě ten čas na ty odpovědi zůstal.
1: Takže velmi rychle. Milan Cirůček vydal knížku, která se jmenuje Odtajněno, atomová bomba i na Prahu. A je to, jádro té knížky jsou odtajněné materiály vládou Spojených států, čili pochází to z Národního bezpečnostního archivu a týká se to světových bezpečnostních krizí. Popisuje z pohledu Bílého domu, v němž jednali prezidentem svolené osoby a někoho přitom napadlo tu či onu krizi vyřešit použitím jaderných zbraní, použít je jako první. Těch jednání bylo za sledované období, čili od vzniku jaderné zbraně až někdy po období asi před 10 lety, tak těch jednání bylo téměř 100. Čili to opravdu není nic novýho, že se v Bílém domě prostě někoho napadne použít jadernou zbraň. Mimochodem mezi těch cíly těch jaderných úvah bylo i Československo. Takže ta knížka pracuje s historickými materiály, ale bohužel je to, ta problematika je stále aktuální, velice doporučuju, protože to opravdu není žádná ruská propaganda, to jsou autentický materiály z amerických bezpečnostních archivů.
0: Já ti děkuju, takže teďka poprosíme do studia, jestli se tam nastřádaly nějaké otázky pro tebe.
1: Dobrý večer. Jak se staví Donald Trump k varování o zmiňovaný atentát na jeho syna Barona? No, já bych to viděl asi v té pozici, jako byl ten údajný chystaný atentát na něj z toho Turecka. Teď už se všeobecně má za to, že to byl fake, který vymysleli Izraelci, aby ho trošku dali do sporu s Erdoganem, jakože se o něj moc nestará bezpečnostně a trošku samozřejmě, když toho člověka dostanou do krabice s potravinama, který prostě prchá z jednoho letadla do druhého, tak se zdá, že na něj vliv určitý měli a trošku ho ovládali. Takže tam se nezachoval moc chytře. Já si myslím, že tady nechci to zlehčovat, ale tady si myslím taky, že prostě ho zásobují různými vymyšlenostmi, které nedají se vyloučit, ale já jim nepřikládám jinou váhu než manipulativní. Neřídí se náhodou BIS také instrukcemi ze zahraničí? No to si právě myslím, že nepodléhá, jako si neodpovídá exekutivě, neodpovídá požadavkům naší exekutivy, ale mele si prostě furt něco svého, takže ano, tady je velké nebezpečí, že Bezpečnostní informační služba, co se týče té propagandistické části, jaksi geopolitické, do které ona vlastně by neměla moc zasahovat, ale pouští si tam hubu na špacír, tak tam, že to není v nejlepším zájmu České republiky. Jinak, co se týče třeba toho terorismu, ochrany ekonomiky a tak dál, tomu se moc pozornosti nevěnuje, ale tam si myslím, že doufám, že se poslanci přesvědčí o tom, že tam BISka odvádí slušnou práci. Tak, je tam něco ještě?

protože věří Putinovi, takže to je velmi dobrý náznak. Tady odhlížím od toho, prostě já nechci toho Trumpa lakovat jako na černo. Jo. Chci prostě říct, ano, lidi mají své dobré a špatné stránky a toto bych řekl, že patří jako k těm velmi dobrým výrokům. Jo, a ještě jsem tam chtěl říct jednu věc. Oni vyčítají Trumpovi, že chce ovlivnit americké volby. Já si myslím, že je chce ovlivnit velmi pozitivním způsobem, protože omezit korespondenční volbu nebo vůbec ji zlikvidovat si myslím, že prospěje každým volbám, legitimitě každých voleb a navíc vyžadovat identifikaci voliče pro Boha živýho, když my to tady děláme u voleb, ani u toho nikdo nemrkne a v Americe, že nemusí se volič identifikovat, to je prostě, to je opravdu jízda jako velmi špatným směrem, čili tohle to, co oni vyčítají Trumpovi ohledně těch voleb, já bych naopak velice podpořil. Tak, řídí tento stát vláda nebo bys? No jak v čem? Já se obávám, že Babiš si nechce dělat nějak spory, nepřátelé, takže prostě počká, až ten Koudelka odejde, ale on mu tam může do té doby jako dát do cesty mnoho a mnoho velice sofistikovaných nášlapných min. Takže nevím, myslím si, že vláda velmi málo ovládá, kontroluje a úkoluje bezpečnostní informační službu, protože měla by se jí prostě dotázat jako na spoustu věcí, aby jim zdokladovali, jak přispěli prostě k těm velkým ekonomickým kauzám a jak třeba řeší ten extremismus kolem toho fotbalu, který skutečně nabývá velice nebezpečných rozměrů. Dál. Dobrý večer. Poslanci na místo projednávání zákonu si ve středu 14 přerušení schůze takové oddychové volno. Jsou to dříči, co ví na to? No, já se nedivím. Paní Šichtařová odevzala mandát, protože říkala, že tak zmařený čas ještě v životě nezažila, čili ono to chce určitý psychologický ustrojení býti poslancem prostě a v tom čase prostě dokázat tam prosadit nebo pomoct na svět prostě něčemu rozumnému. Čili tohle to jako, tenhle ten samotný údaj já nehodnotím, protože někdy ty představky jsou možná konstruktivnější, než když tam prostě si někdo pomoví hubu na špacír. Byli naši vojáci v Afghánistánu, Iráku a tak dále, okupanti, no tak tam, kde nebyl kontrakt vláda, tak, a nebyl mandát od Rady bezpečnosti, tak šlo o okupaci. Tak máme tam ještě něco? Zdravím, paní Spán. Chtěla bych se zeptat, kdo má tu moc, aby zrušil panu Pauknerovi účet? No to je privátní záležitost, že ten Facebook nebo kde to bylo, prostě tam jsou nějaká pravidla a oni se s ním prostě nebaví, oni mu to zhaftnou, někdo jim dal pokyn, s někým jsou prostě nakrátko, oni třeba mají snahu, aby nebyli zdaněni moc v těch zemích, že jo, kde nejsou moc zdaněni tyhle ty velké firmy, no takže jdou prostě na ruku těm, kteří projeví nějaký takovýhle přání, prostě někomu zatrhnout tipec. No, jako s demokracií nebo se svobodným světem, s listinou práv a svobod, to nemá nic společného, ale je to bohužel prostě privátní podnik, takže tady nezbývá, než sledovat, kde se pan Paukner objeví, kde zase vykoukne a kde bude dělat tu svoji subverzivní, příjemně subverzivní činnost. Tak. Zajímalo by mě, co bylo za cestou ředitelství a šéfa diplomacie Vatikánu. Jo, ano, tam byl před Radcliffem, tam byl vysoký zástupce Vatikánu, což je velmi rozumný. Já si myslím, že Vatikán by mohl vyvíjet mnoho dobrých aktivit směřujících k míru. To já vyčítám zdejším církvím, protože tady nejsou vidět, když nejde o peníze, když nejde o restituce, tak o církvích prostě neslyšíš. Jo. Já si myslím, že prostě ten morální kredit a vůbec co si o morálce by ty církve tradičně měly říkat. Tomáš Garrigue Masaryk byl velice nakrát.

0: matkou, třeba s církví bratrskou, s evangelíky a tak dál. Velice ho to zajímalo a já od té doby prostě... Můj otec se znal s Masarykovým přítelem, panem kazatelem Urbánkem, který ho taky pohřbíval. A mám to z první ruky prostě od něj, tu velký respekt pana prezidenta Masaryka k církvím, protože tam byli lidé, kteří opravdu se starali nikoli o peníze, o restituce, ale o morálku, o to, jaký ten svět by měl být. Ještě jeden dotaz. Jak vidíte budoucí rozdělení světa a kolik hodin dáváte ještě EU? No, EU, já jsem s hrůzou zjistil, jak ty Babišovy blouznivý řeči o rozšiřování EU, opravdu nevím, možná si přeje prostě, aby se ten otesánek napapal tak, až praskne. Jo? Ono to je možný vidět tak i tak. Ona ta EU praská ve švech a když se ještě teda napapá, tak to pak bude velká řacha. Takže mluvme o tom, že docela by mě zajímalo totiž, existují po světě, a to je takový jako velmi těžko spochybnitelný důkaz, existují po světě tiskárny cenin a mnohé tiskárny cenin tisknou, domnívám se, některým evropským státům tisknou jejich bankovky ve staronové měně. Takže to by mě docela zajímalo, to by byl strategicky jako velmi zajímavý poznatek. Stejně jako zrušili účet Pauknerovi, dávají Bandera novinky i dnes další 100 000 lidí do životní bany za jiný politický. Proč proti tomu Babiš nezasáhne? No, Babiš se bojí té televize stejně jako jiní, protože oni by mu dokázali ten život jako osolit. Já si myslím, že to byla jedna z prvních věcí, kterou měl udělat, ale prostě to je bohužel prostě jeho způsob vládnutí, takže ano, právem si lidé stěžují a ať si stěžují a ať to nezapomenou prostě, co se v této údajně demokratické zemi, která neustále prostě prosazuje hodnotovou politiku a přitom zapomíná na listinu základních práv a svobod. Přiznám se, že jsem ztratil iluze o této vládě, no já neměl, takže souhlasím s pisatelem. Veškeré změny, které by měli ministři provést, jsou prosazovány laxně. Ministr obrany se setkává s velvyslancem Ukrajiny a budí to dojem, zda si nenechává od něj radit. Podívejte se, velvyslanci jsou od toho, aby se stýkali z politiky, aby reprezentovali své státy. Já jsem velmi proti tomu, aby se bojkotovali ty velvyslanci. Jsem velice zvědav na tu novou velvyslankyni z Ruska. Viděl jsem, v jaké křeči byl prezident Petr Pavel, když od ní dostával pověřovací listiny. Já si myslím právě, že to je cesta ke snižování napětí, nikoli prostě zákazy, nikoli ignorování, ale naopak prostě je třeba mluvit přesně jako ten Radcliffe letěl do té Moskvy. Tleskám tomu.
1: Já vidím, že už nám končí čas, jenom řeknu, že když říká, že byl pan prezident křeči, ale oni byli přece až do roku 91 takový přátelé, takže si to mohl odpustit. Ale vypršel náš čas. Já ti moc děkuju za to, že jsi mi odpověděl na všechny otázky a popřála bych našim divákům krásný víkend a tobě samozřejmě taky. Krásný večer.

0: Čím ještě vypnu si klimošku, tady na to, že tady bez klimošky ani ráno, přátelé, v Ázii. Jako my máme topení v zimě, tak tady mají klimošky v zimě. Takže vypínám, aby jsme se hezky slyšeli s Nelou Liskovou. Milí diváci, fanoušci, vy, co sledujete pravidelně, tak víte, Nela Lisková není nováčkem v tomto rozhovoru. My děláme takové follow-upy i po letech, protože nominujete hosty. A Neli, to je asi náš třetí, čtvrtý rozhovor, je to možný?
1: Tak nějak, no, dělali... už taky nevím, ale plus minus, no.
0: Ty jsi totiž jedna z nejkontroverznějších českých postav spojených s Donbasem. Tak si ti lidi pamatují, protože jsi jezdila dlouhou dobu před ruskou invazí na Donbas, na Ukrajinu, a založila si dokonce v Ostravě takzvané zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a kvůli svým veřejným postojům se dostala do ostrého konfliktu s politiky, médií, českou justicí. A o tom jsme si povídali v minulých rozhovorech, diváci. A tvoje kauzy prošly mnoha institucemi i dalšími, že jo, s paní Richterovou, to jsme taky řešili. Neuspěla si u nejvyššího ani ústavního soudu, mám napsáno. Válka na Ukrajině mezi tím pokračuje. A svět, ve kterém vznikaly naše první rozhovory, dnes vypadá zase trochu jinak. Proto my dneska si budeme povídat s Nelou o tom, co se děje v jejím životě, protože ona je založila i politickou stranu Nezlomní.
1: Hnutí.
0: Promiň. A díky. Jo. A, takže mě zajímá, jak všechny ty kauzy dopadly, třeba na co jsi změnila názor, možná, to zajímá i diváky, v čem se smýlila, v čem se naopak měla pravdu a jestli něco, pro co dneska kritizuješ Ukrajinu, jakože tehdy jsi kritizovala pana Zelenského, jestli něco, pro co dneska kritizuješ třeba Vladimíra Putina a Rusko. No a prostě podíváme se na všechno kolem. Takže Neli, díky moc za tvůj čas, díky za tvoji otevřenost, že přicházíš do těchto rozhovorů. A vítejte, diváci. Děkujeme vám za sdílení dál, protože další lidé nám řeknou své názory díky vašemu sdílení. Takže děkujeme, že sdílíte. Pokud něco uvidíte jinak než mý hosté, tak to napište na místo hejtu. Napište, jak to vidíte vy, jaký máte na to názor. Za to vám moc děkuju. Je to pak obohacující číst. Pokud souhlasíte, napište proč. Ať taky si s Nelou třeba počteme po rozhovoru. A v odkazech najdete odkazy přímo na Neli. Pokud by vás cokoliv zajímalo, mrkněte, můžete sledovat dál, podpořit, a pokud byste chtěli někam do světa, taky mrkněte, nestíhám odpovídat na Facebook, tak je tam Indie v příštím roce, kam jedeme se Sandrou, a také tam je poušť. To je ještě v tomto roce Sahara. Tak mrkněte, ještě tam je pár volných míst, myslím. Neli, díky za tvoji trpělivost, ahoj, jak se máš, a pojď nám něco říct úvodem.
1: Ahoj, já děkuji za pozvání a pochopitelně zdravím všechny, kteří se na nás dívají. Začnu možná tím, co se v mém životě za tu dobu, co jsme se neviděli, změnilo, a to je to, že jsem založila skutečně politické hnutí Nezlomní a záměrně jsem zvolila název Nezlomní, protože obsahuje to zásadní, za co já si stojím, nebo za čím já si stojím po celou dobu, a to je nezlo a nechat se zlomit. A já si myslím, že dnešní svět je přesně o tom. Nepáchat zlo a čelit mu a nenechat se zlomit, to je velice zásadní, a z toho důvodu jsem takto pojmenovala naše politické hnutí. Co je u mě nového dál? Aktuálně kandiduji do Senátu, a to za obvod 69, Frýdek Místek, protože jsem holka z Podbeskydí a miluji to tady a nelíbí se mi vůbec to rozložení těch sil v Senátu. Skutečně jsem přesvědčená o tom, že když už ten senát máme, byť ho teda spousta lidí může považovat za zbytečný a můžeme se na tom klidně i zhodnout, ale když už ten senát v České republice máme, tak je potřeba, aby tam skutečně fungovali politici, kteří budou zastávat zájmy občanů České republiky a zájmy České republiky jako takové, a obávám se, nebo dle mého názoru je to tak, že se to neděje. Takže to je další novinka, takže aktuálně řeším kampaň a pojedu tady po 42 obcích a městech od září, které spadají do toho obvodu 69. No a pochopitelně i nadále si můžete objednávat moji knihu Příběh Putinovy děvky na e-shopu www.nelalariskovakniha.cz, a moc děkuju všem tisícům lidí, mnoha tisícům lidí, kteří jste si moji knihu objednali, a mám na ní jenom kladné recenze, což je velice překvapivý jev a velice neobvyklý, takže moc děkuji. A v podstatě Co se týká těch soudních procesů, které jsi zmiňoval, tak ten s Olgou Richterovou, tak ten byl velmi paradoxní už z toho důvodu, že neuspěla u trestního soudu, že kriminální policie, která mě vyslýchala na základě toho, že jsem údajně sdílela, nebo že jsem sdílela nějaký článek o Olze Richterové, který sdíleli 100 000 lidí v České republice, podotýkám, 100 000 lidí, a pouze mě si vybrali Piráti, protože dlouhodobě kritizuji, tak pochopitelně, že to byla otázka toho, že potřebovali někoho předhodit tomu národu, aby vzbudili strach v lidech se vyjadřovat, a zatím si pochopitelně stojím. Nicméně na kriminální policii teda nezhledali, že bych naplnila jakkoliv skutkovou podstatu trestného činu, a to opakovaně třikrát, i když jim to státní zástupce vracel neustále, tak ti policisté prostě řekli ne, tady opravdu z toho nic neuvaříme pro Piráty. Nicméně Olga Richterová to tedy dala k občanskoprávnímu soudu a ten se táhl téměř 8 let. Proč to zmiňuji opakovaně, je třeba to, že to je přesně i ten důvod, proč kandiduji do Senátu. Za těch 8 let se nenašel v České republice jediný politik, který by se mě zastal v té kauze. Všichni dobře věděli, co jsou Piráti zač. Ostatně za minulé vlády Petra Fialy se Piráti odkopali totálně, jak jsou nekompetentní, hloupí, jakým způsobem přistupují ke zodpovědnosti. A já jsem si prošla politickým procesem, za nic. Za to, že jsem sdílela nějaký článek, kde měla rozhovor Olga Richterová a kde se měla vyjádřit, že by Piráti přednostně chtěli dávat byty migrantům. My jsme potom ukazovali u soudu vlastně i důkaz, že v roce 2015 tady toto měli Piráti ve svém programu, a tudíž jsem ani já nepochybovala, že tak to mohla vyjádřit. Nicméně Olga Richterová mě slušně přes Messenger požádala, abych ten článek odstranila, že se takto nevyjádřila, a já jsem jí vyhověla. Já neuznávám Piráty, ale vždycky uznávám slušnost, a já jsem skutečně Olze Richterové vyhověla, ten článek jsem odstranila, a přesto všechno se proti mě rozběhla kauza nebývalých rozměrů, absolutní pranířování, na Primě a v různých jiných médiích přes celou obrazovku Nela Lísková, dezinformátorka pro Ruska a podobně. A tím jsem si procházela já s mojí rodinou 8 let v podstatě za absolutně nic. Jenom za nějaký článek. Nikdo se nezabýval autorem toho článku, soud nám řekl, že ho nebyli schopni dohledat, my jsme ho s advokátem dohledali za jediný den. Předložili jsme to soudu jako důkaz. Soud to nezhledal jako relevantní, bylo to nepodstatné, protože plánem bylo odsoudit a pranířovat Nelu Lískovou. A to je přesně ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože je potřeba, aby tam bylo zastoupení skutečných lidí z reálného života. Já pracuji celou dobu, kdybych uspěla ve volbách, budu pracovat a svoji profesi si budu držet i nadále, protože jako je potřeba, aby člověk si držel ten kontakt s realitou neustále. Byť Senát pro mě bude pochopitelně prioritou v případě, že uspěju. A je důležité, aby skutečně ty moje zkušenosti, ať už je to válka na Ukrajině, anebo jsou to politické soudní procesy, absolutně nesmyslné politické soudní procesy, tak aby ty moje zkušenosti se profilovaly potom v té profesi jako takové v tom Senátu. A s mým přehledem a s mými životními zkušenostmi si myslím, že je ta kandidatura teď aktuálně na místě. Já jsem kandidovala naposledy někdy v roce 2014, takže nemůže nikdo říct, že jsem většinou kandidátkou. Od té doby ne, protože jsem to prostě necítila, protože nebylo za koho, protože nebylo s kým se dohodnout, protože to podnebí politické a to prostředí tady je takové, jaké je. A bohužel i ti takoví ti pronárodní politici, kteří se tváří jako pronárodní politici, v konečném důsledku, když s nima jednáte, tak se ani nechtějí dohodnout a nechtějí spolupracovat. A to byl ten důvod, proč jsem založila politické hnutí Nezlomní, protože já budu k politice přistupovat zcela opačným způsobem. Já jednak budu stát za tím, aby skutečně v České republice bylo naplněno to, že budou mít lidé právo se svobodně vyjadřovat, ale teď myslím svobodně vyjadřovat ve smyslu žádných výhrůžek nebo prostě nějakých protizákonných věcí, ale prostě jenom se nebát říct svůj názor. Lidé se bojí říct svůj názor v hospodách, v práci, aby náhodou šéf je nevyhodil, protože šéf je třeba úplně jiného politického nastavení. A obecně tady panuje od nástupu tehdejší vlády Petra Fialy obrovský strach, protože to, co oni tady převedli, jaký systém tady zavedli, to je neomluvitelné. A já kandiduju už z toho důvodu, že se chci spojit s ostatními. Byť můžu mít na ně názor jakýkoliv, ale je potřeba spojit síly, aby se už nikdy v životě nestalo to, co jsme si prožívali za minulého režimu Petra Fialy a jeho vlády. To bylo neskutečné. No a další důvod je to, že prostě nechci, aby lidé prožívali to, co já. Nechci, aby jim bylo likvidováno podnikání, aby je někdo pranýřoval v médiích, aniž by si zjistil relevantní informace, protože mě se nikdo neptal. Dodnes atakuju Wikipedii, protože tam je lživý životopis, který mě pochopitelně poškozuje. Jediná pravda, která v tom životopise je na Wikipedii, tak je moje datum narození a moje jméno. Ten zbytek je vylhaný. A byť jsem to opakovala, opravovala, pardon, několikrát, tak se to vždycky vrátilo do původního stavu. Takže kde to žijeme? A druhá věc je ta, že mi hrozně vadí to, co se stalo s naší společností. To, jak lidé jsou vulgární a agresivní, protože minulá vláda Petra Fialy to nastavila bohužel jako normu. Jako standardní věc ve společnosti, vy můžete být vulgární a agresivní, protože oni byli taky. A je potřeba, abychom se vrátili zpátky k nějaké kultivované diskuzi, protože politika je především o kompromisech a o tom, že hod musí někdy ustoupit pro dobrou věc a tak by to mělo fungovat. A tak by to mělo fungovat ale i v běžné společnosti. Lidi by prostě měli tolerovat to, že já mám jiný názor, než má názor někdo jiný. Protože principem demokracie podle mého názoru je to, že ty můžeš mít absolutně opačný názor, než mám já, ale já budu vždy usilovat o to, aby ty si ho mohl říkat. Takhle by to mělo v České republice fungovat, ale bohužel to takto nefunguje. A dostali jsme se do bodu, kdy mnoho lidí mi říká, že to cítí úplně stejně jako já, že demokracie je pouze iluze. Jakási fasáda pro legalizaci organizovaného zločinu, tak to vlastně zmiňuji i v mojí knize. Protože přece není možné, aby se tady nějaká vláda nastavila nějaký režim, zrušila přes 30 webů, protože pro ně byly nepohodlné, nerespektovala a neakceptovala názory občanů, vulgárně je osočovala, tady to dělá například paní Nerudová, a nazývala je prostě hanlivými různými nadávkami, kde zmizela nějaká kultura, nějaký respekt, nějaká úroveň politická. To je absolutní dno a proto je potřeba, aby i v tom Senátu, když ho teda už máme, zasedli lidi, kteří budou tady toto potírat a nebudou tady tomu vůbec jako nějakým způsobem jak, v rámci spolupráce prostě nebudou prostě mít zájem s něčím takovým se potýkat. Jo? Je potřeba opravdu ukázat těm lidem jinou cestu a zase opět důvěru v politiky, protože ta je, si myslím, v dnešní době opravdu velice, velice špatná. Spousta lidí, když se jí na to ptám, tak mi říkají, víte co, to už tady všechno bylo, my ničemu nevěříme a všichni jenom slibujou, já jsem na to úplně stejně. A proto, abych se nemusela doprošovat spolupráce s kýmkoliv, protože to bylo nemožné navázat spolupráci s kýmkoliv, tak jsem založila vlastní politický subjekt, vlastní politické hnutí, kde máme prostě jako priority to, co jsem teď vyjmenovala.
0: Nelly, díky za ten úvod. Diváci, jak to vnímáte vy? Napište nám, děkujeme za vaše sdílení. Uběhly 2 roky, Nelly, co jsme se viděli naposledy, já jsem na to koukal ještě do YouTube. A mnoho lidí tě má spojeno v té době s kritikou Ukrajiny, nebrala si servítky s kritikou i pana prezidenta Zelenského. Zároveň si mluvila o Rusku, podle některých fanoušků až blahořečila. A je třeba něco, co tam má reflektovat, je třeba něco, co ty sama v těch 2 letech, co jsme se neviděli, reflektuješ zpětně, že jsi třeba v něčem zásadní mýlila, co se týče Ruska nebo Ukrajiny, protože ty 2 roky se posunuly.
1: No, podívej se, já jsem nikdy neblahořečila nebo nenadržovala jsem Rusku. Já jsem i v tom Rusku, i na Ukrajině, když jsem byla, řekla opakovaně jednu věc, že nejsem ani na jedné straně, protože každá velmoc si primárně hájí své zájmy. Tady tento názor jsem nezměnila a opravdu od té doby, co jsem se tou otázkou začala zabývat, což je zhruba od roku 2014, a v roce 2016 jsem teda na pozvání vlády Doněcké lidové republiky odjela do Doněcka, tak ten můj názor se nezměnil a nezměnil se ani tam. Já jsem tam přijela, protože mě pozvali, abych zjistila tu situaci, protože o tom konfliktu se tady vlastně nemluvilo a v podstatě každý se bál tam přijet a fungovala tam nějaká válka, kterou v řádech opravdu miliard financovala Česká republika, o čem jsem neměla pochopitelně do té doby vůbec tušení, že zasobujeme Ukrajinu zbraněmi a těžkou technikou, že tam financujeme v řádech miliard válečný konflikt, takže mi to pochopitelně zajímalo. Takže jsem přijala ty pozvání ministerstva zahraničních věcí paní Natálie Nikonorové, ministryně zahraničních věcí Doněcké lidové republiky, a odjela jsem tam. No a pochopitelně, že v rámci toho, jak jsem to území s nima projížděla a jaký výklad jsem k tomu dostala a následně jsem pobývala i s lidmi přímo v oblastech bojových linií, žila jsem tam s nima po dobu několika měsíců, přímo v těch jejich podmínkách, to znamená opravdu na územích kde se ostřelovalo, protože třeba když jsem byla konkrétně v tom Doněcku, tak tam by se nepoznali, že byla válka v té době, když jsem tam přijela já, ale když jste vyjeli 20-30 kilometrů za město, tak už to byla katastrofa a v těch oblastech se tam pobývala s těmi lidmi z toho důvodu, protože jsem potřebovala porozumět tomu konfliktu, protože já absolutně nebudu veřejně komentovat nic, čemu sama dobře nerozumím. A byť mi bylo doporučeno, že není vhodné, abych tam pobývala přímo takto s těmi lidmi už z bezpečnostního hlediska, že jim podají nějaké informace, tak jsem jasně sdělila na to ministerstvu zahraničních věcí jednu věc. Já nebudu mluvit o něčem, co vy mi tady předložíte a čemu já v podstatě nebudu rozumět. Já potřebuji pochopit ty lidi, potřebuji pochopit tu zemi, potřebuji pochopit mentalitu toho národa a samotný konflikt. A na základě těch mých osobních zkušeností teprve jsme následně založili v Ostravě zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Jehož primárním cílem a zájmem bylo informovat v České republice lidi o skutečné pravdě o válce na Ukrajině. Ne o té vylhané mainstreamové pravdě, ale o tom, jak to tam opravdu probíhá ten konflikt. Já jsem nebyla zainteresovaná ani na ruské, protože přesně jak říkáš, jedna verze je ta mainstreamová a druhá je potom ta realita. Spousta lidí, kteří si uvědomují, že musíme myslet, dokud je to legální, zatím samostatně, takže to tak prostě chodí, jakože samozřejmě, že ta média jsou tendenční a potom ta realita se diametrálně liší. A co je potom zavadějící, je to, že vy v podstatě přijdete do České republiky z nějaké oblasti s obrovskýma zkušenostma. Já si myslím, že ta naše spolupráce probíhala řadu let a několik měsíců jsem byla v oblastech těch bojových linií přímo s těmi lidmi, bez možností se osprchovat, bez možností se pořádně najíst. Jo. Pro vodu jsme chodili nějaké 2 kilometry, to všechno popisují ve své knize. Takže skutečně jsem tam pobývala, abych to pochopila. A vy potom přijete do České republiky a oni se na vás prostě dívají jako na blázna, co nám to tady vyprávíte, protože naše pravda mainstreamová je úplně jiná. Jo? Takže z toho důvodu jsem napsala i moji knihu Příběh Putinovy děvky, kde popisuji přesně, jakým způsobem začala ta spolupráce s Doněckou lidovou republikou, co bylo jim cílem, protože cílem rozhodně nebyla nějaká propaganda, mě ani jedna strana neplatila, já jsem tam opravdu jela dobrovolně, protože mi to zajímalo a protože mi přišlo nepatřičné odmítnout něco takového, když moje země financuje válečný konflikt, jo? Takže už z toho důvodu mě zajímalo, co vlastně financujeme a proč to financujeme.
0: Co jsem se tě chtěl právě Nelly zeptat, protože jsme tady měli i pár válečných novinářů nebo zpravodajů, tak ono je normální, že ty lidi vždycky pošlou civilisty do oblasti, kde je potřebují poslat. Rozumíš? Mm-hmm.
1: Ano.
0: Kde bereš tu jistotu, že třeba ses nestala tím stejným nástrojem pro třeba separatisty, kteří potřebovali ukázat svůj příběh, svůj část příběhu a zapropagovat ji třeba ve střední Evropě?
1: To je prostě, kde beru tu jistotu. Já jsem nebyla nikým financovaná a nejsem nikým financovaná. To znamená, že bylo čistě na mě, jak ten problém pojmu. Pochopitelně, že si může někdo říkat ano, ale jo, prostě nějakým způsobem tam bylo zainteresované Rusko, ona je proruská. Já jsem nikdy neřekla, že jsem proruská. Já jsem řekla akorát to, že jsem tam neviděla nikdy ruské vojáky vraždit civilisty, na rozdíl od těch ukrajinských. A já jsem prostě vysvětlila podstatu toho problému, že tam skutečně docházelo v tom Donbasu k tomu, že vlastně tam Ukrajinci zabíjeli Ukrajince. To je úplně neskutečné, jenom protože mluvili rusky. Přitom ukrajinština je paskvil, je to jazyk, který vznikl uměle, který se učil i prezident Zelenský. Takže v podstatě já jsem tam viděla opravdu obě strany toho problému, jak ty separatisty, jak ty říkáš, ale potom jsem tam viděla taky ty průvody těch banderovců. To bylo něco neskutečného, že o tom, o čem mi vyprávěla vlastně moje babička, co prožívala jako dítě. Takže já jsem zažila vlastně přímo na té Ukrajině ty pochody těch opravdu těch banderovců, kde oni, když se podívej na Google mapy, když tam jsou desítky, stovky ulic pojmenované podle Bandery a Šuchyviče. Tam ten nacismus od konce druhé světové války v žádném případě nebyl vymýcen. On tam zkvétá a bohužel, z čeho jsem měla největší obavy, za vlády Petra Fialy je to, že jsme si natahali do České republiky lidi nekontrolovaně, zcela záměrně nekontrolovaně, kteří můžou pochopitelně ty jednotlivé buňky třeba rozsevat i tady, když se vyjádřil Podoljak kdysi.
0: Promiň, že ti do toho skáču, Nelly. A máš ten pocit s tím odstupem času, protože vláda Petra Fialy je u konce. Jak to sleduješ dneska? Ještě mě dovol navázat o banderovcích a vůbec ve spojení s panem Zelenským se mluví víc, než se mluvilo určitě na vládě Petra Fialy, milí diváci, určitě. Pro vás, my jste vysílali v té době, tak vůbec říct že něco o Banderovi nebo o banderovcích v té době, to bylo téměř na strike na YouTube. Dneska už se o tom mluví v mainstreamových médiích.
1: Ale to proces bylo politický, pozor, no, to taky.
0: Politický proces a vlastně ve spojení s Polskem, jo, v té kauza. Takže otázka zní na tebe, jestli dneska už máš pocit, že se o tom může mluvit, že to lidi vědí a že v České republice máš ten pocit stejný, že máme opravdu třeba nějaký banderovce, jestli máš nějaký proto i podklady, důkazy. Jak to prožíváš po těch dvou letech, co jsme dělali na poslední rozhovor?
1: No, může se o tom už veřejně mluvit, ale to je vždycky tak, že ty takzvané ty konspirační teorie se s odstupem času ukážou jako realita. Vem si, jak to bylo za covidu. Jo? Nesmělo se o tom mluvit, lidi byli potíráni za to, že tomu nepodlehli a podobně. A dnes už se veřejně mluví o tom, jakým způsobem se přistupovalo nezodpovědně k vakcinaci lidí a podobně. Jo? Takže to je v podstatě vždycky jenom otázka času, kdy vyjde ta pravda najevo. A to je přesně ten problém třeba i s těmi banderovci. No, pokud se jako tady fotí někdo s vlajkami Azova, jako třeba bývalý ministr Rakušan a podobně, a pokud někdo si nedokáže zjistit podstatu toho, co vlastně Azov je, a že byl třeba americkým kongresem zhledán v minulosti za teroristickou organizaci, což nic jiného Azov není, pochopitelně, že to je teroristická organizace, a pokud minulá vláda tomu inklinovala, podporovala to ve velkém stylu, no tak pochopitelně, že na území České republiky pouštěla různé Ukrajince a následně pochopitelně vznikalo to, že lidi se báli, protože třeba ti, kteří tady jsou z oblasti toho Doněcka a Luhanska, s kterými jsem v kontaktu, tak mi třeba říkali, jako, že oni utekli před přesně tím, co tady ta vláda Fialy pouští zpátky do České republiky. Tak kam budou utíkat teď? Oni mi říkali, vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, třeba já osobně ano, protože jsem tam byla a viděla jsem, co jsou zač, ale víceméně oni říkali, že vy si vůbec neumíte představit tu hrůzu, co jste si natáhali teď do České republiky a že tady je kolem milionu Ukrajinců, tak to je jistota a že nevěřím absolutně tomu číslu 400 nebo 600 tisíc, to nesmysl. Já když jsem v Praze, tak tam neslyším vlastně v podstatě nic jiného. Jo? A taxikáři, kteří mě vezou, jsou většinou jenom Ukrajinci. Takže a když se podíváte i dneska, jo, lidi mi říkají, píšou v obcích různě, prostě Ukrajinci jsou úplně všude a já nejsem proti těm normálním Ukrajincům. My tady máme Ukrajince v České republice 10, 20, 30 let. My o nich nevíme. To jsou lidi, kteří slušně pracují, kteří se začlenili a jsou to slušní lidé. A ti sami se stydí za ty příchozí od toho roku 2022, kteří tady páchají trestnou činnost. Nárůst vlastně trestné činnosti od toho roku bylo o nějakých 45%, což není malé číslo. A bohužel minulá vláda to potírala, ty informace zakazovala. Dnes už to pomalinku vyplývá na povrch, ale to neznamená, že my ten problém tady stále nemáme. To neznamená, že současnou vládou se to vymítilo, že ten problém tady není. Uvidíme samozřejmě, co nám přinese budoucnost, ale já mám obavy, že aby se nám tady třeba nevrátili zpátky 90. léta, jo, výpalné a tak dále. Možná je všechno.
0: Diváci, taky napište nám, jak to vnímáte vy. Ono možná i to subjektivní zkreslení může hrát roli. Já teda neznám statistiky, ale nejsi teda zároveň první ani poslední, kdo říká, že Ukrajinců v České republice je víc, než je vykazováno.
1: Určitě.
0: Tak to možná asi v čase uvidíme, a co třeba přinese nová vláda, jestli udělá nějakou revizi. Ale Nelly, kdo podle tebe teda dneska nejvíc brání tomu míru na Ukrajině? A jaká je tvoje teorie? Jak se to posunulo od těch dvou let zpět?
1: Paradoxně samotná Evropská unie, protože Evropská unie neustále podporuje Ukrajinu, chtějí, aby byla součástí Evropské unie a Ukrajina usilovala pochopitelně i o to, byla součástí NATO, což se nestane pochopitelně, protože je spíš přítěží teď už pro Spojené státy, protože Spojené státy už tam dostali, co potřebovali, nerostné suroviny, bohatství a tak dále a víceméně už Ukrajina nezajímá. A proto ji třeba nechtějí ani už dále vyzbrojovat, nebo aspoň ne v takovém měřítku, jak tomu bylo v minulosti. A pochopitelně, že nikým nevolení úředníci a lídři Evropské unie si potřebují zachovat své posty a ty posty jim padají postupně, protože pravda vychází najevo a proto potřebují válku v Evropě. Takže paradoxně samotná Evropská unie je tou největší brzdou, aby se dojednal na Ukrajině mír, protože tady bylo několik možností, několik příležitostí x let zpátky. Měla probíhat jednání s Putinem a Zelenským a vždycky tomu bylo zabráněno, protože pochopitelně, že válka je biznis a od toho se potom odvíjí i ten další vývoj a ten předpoklad toho, že tam mír jen tak rychle nenastane.
0: Díky za sdílení tvého názoru. Diváci, napište nám, jak to vidíte vy. co podle vás nejvíce brání míru na Ukrajině, nebo kdo v tuto chvíli, napište své názory, hypotézy, děkujeme vám za sdílení. Neli, některý ty soudy máš ukončený, bude ve směs všechny, to jsem tady řekla, soud ústavní označil některé tvé výroky za lživé, některé vyloženě za cíleně útočné. Co ty na to říkáš? Jak to vnímáš? Došlo k nějaké revizi u tebe, nebo to cítíš pořád stejně?
1: No tak soud samozřejmě označil ty moje výroky tak, jak je označit měl. Jo. Já nepochybuju o tom, že tady dochází v České republice, nebo docházelo, doufám, že už docházet nebude tedy, ale docházelo určitě historicky k politickým procesům na objednávku, protože třeba konkrétně u těch Pirátů to bylo naprosto evidentní, protože na jedné straně se tam paní Richterová málem psychicky zhroutila, což bylo divadýlko, že je tam je matka, žena a že jí bylo ublíženo mou osobou, což je naprostý nesmysl. A na druhé straně tam vystupovala za Piráty, takže můj advokát jí říká, takže za koho tady tedy jste? Takže je to politický proces, když tady vystupujete za Piráty, anebo tady jste jako soukromá osoba Olga Richterová. A v tom se teda Olga Richterová rozhodně ztrácela. A už jenom to, že například u občanskoprávního soudu si nechali Piráti donést obrovskou bichli, velký šanon, zhruba, nevím, 50, 40, 50 centimetrů široký, kde byly veškeré moje spisy z bisky o Donbase, veškeré moje články, výroky a podobně, a tam to předložili tomu soudu, u občanskoprávního soudu, tak bylo úplně evidentní, že to je v podstatě politický soudní proces, že tam se nejedná o nějaký spor mezi dvěmi občany České republiky, ale byl to politický soudní proces. A jako zdůvodnění Pirátů na otázku mého advokáta řekli Piráti, že, nebo Olga Richterová, že chtějí předložit tyto spisy z toho důvodu, aby soudkyně pochopila, jak velkým bezpečnostním rizikem jsem pro Českou republiku. Takže toto všechno se odehrávalo. Odehrávalo se třeba i to, že svědci Olgy Richterové seděli po celou dobu v soudní síni, aby ovlivněni tím, co vypovím, vypovídali následně proti mně. A i přesto, že můj advokát dal řadu stížností, protože ten soud probíhal mírně řečeno velmi nestandardně, tak mu každá stížnost byla zamítnuta jako neopodstatněna.
0: Chápu to tedy dobře, že to vnímáš, ne tak, že jsi třeba udělala nějakou chybu, ale že jsi pronásledovaná za své politické postoje.
1: Já neříkám, že jsem dokonalý člověk a že nedělám ve svém životě chyby. Pochopitelně. Jsem normální člověk, který chybuje, ale konkrétně v tomto případě, když se bavíme o tom soudním procesu s Olgou Richterovou, tak tam nedošlo z mé strany k jedinému pochybení a vůbec už tam nedošlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu. Protože i na té kriminálce, když jsem byla v Praze, tak ti policisté se chytali za hlavu. Oni říkali, to není možné, že my tady nevíme, kde dřív. Máme tady skutečně hodně práce a my tady řešíme rozmar nějaké rozmazlené političky, která tady chce uvařit paní Lískovou v podstatě za nic. Vyloženě to bylo vaření z vody. A protože neuspěla u toho trestního soudu, tak zemsty mě dala občanskoprávnímu soudu a požadovala po mně dokonce 550 tisíc korun plus soudní náklady. Takže tam šlo samozřejmě i o likvidaci z hlediska těch financí, protože to je obrovská částka. Aspoň pro mě tedy ano.
0: Diváci, napište, jakou vy máte zkušenost, třeba ve svém prostředí, se s vám někdy něco podobného stalo. A tedy, Nelly, je to dlouhá řádka kaus, nebo spíš se to táhlo, jak to v českém soudnictví bývá. Když se na to podíváš dneska zpětně, šla by si do toho za cenu toho všeho, co si musela ty obětovat a zažít a kolik času s tomu musela dát, nebo bys to udělala úplně jinak?
1: No, těžko říct, asi jako samozřejmě, že dnes jsem poučená řadou věcí. Přišla jsem o iluze a už stojím oběma nohama na zemi, proto třeba kandiduji do Senátu teď, protože v podstatě jsem ve věku, kdy už nejsem naivní a prošla jsem si ohněm. A víceméně teď už jsem přesvědčena o tom, že mě prostě jen tak nikdo neopije rohlíkem, když to řeknu takhle. Takže možná, že bych ani neměnila, protože mě to samozřejmě změnilo. Ten Donbas mě hodně formoval. A hodně mi třeba změnil i náhled na život a na moje životní priority. A ve výsledku se mi stal absolutně skromný člověk. Vůbec neprahnu po nějakém bohatství, neprahnu po nějakých hmotných stacích, protože si uvědomuju vlastně z hlediska těch mých osobních zkušeností z té války, jak je život krátký mnohdy a jak jsou ty všechny věci, které spousta lidí řeší a na které se třeba zaměří ve svém životě, pomíjivé a pro mě osobně už i hloupé. Takže, protože když jsem držela v náruči umírající dítě, tak to bylo něco, co mě bude doprovázet absolutně do konce života. Bylo to strašné a bylo to moje nejhorší životní zkušenost. A proto mě už dneska nezajímají nějaké peníze, hmotné statky a podobně, ale zajímá mě hodnota života a zajímá mě to, aby můj život byl naplněn. Třeba moje rodina celá milujeme zvířata. Pomáháme opuštěným zvířatům, psům, kočkám. Spoustu zvířat máme v domě. Takže, protože to je pro nás opravdu obrovská láska. Jo? To jsou prostě andělci, to jsou bezelstné bytosti, které vás jenom prostě milujou a nic od vás nepožadují. Oproti lidem, kde je to pravý opak a ta společnost opravdu inklinuje, si myslím, že ke stavu sebedestrukce, bych řekla, v dnešní době. Takže vzhledem k tomu, že já mám ty hodnoty nastavené, řekla bych, možná diametrálně odlišné třeba od těch biznismenů v politice a od těch lidí, kteří tam skutečně jenom třeba jdou za účelem nějaké kariéry a financí, tak pro mě je pořád primární ta osobní zkušenost, kterou mám, kterou jsem nabyla, proto bych asi neměnila. A zůstat pořád člověkem, který je plně ztotožněn s realitou. I z toho důvodu bych třeba nepřestala pracovat v rámci své profese, protože pořád potřebujete být v kontaktu s těmi lidmi a být přímo vlastně v té realitě a ne zavřený za dveřma nějaké politické reality, kde je úplně jiný život. A v tom případě absolutně nemůžete potom porozumět těm lidem. To je přesně i ten důvod, protože já si myslím, že příliš mladí lidé by neměli vstupovat do politiky, jako přímo do politiky, protože je člověk, který není schopen si vydělat na složenky a neprošel si úspěchy i pády, tak potom těžko má nějakou zpětnou vazbu pro to, jakým způsobem se má v té politice, třeba z hlediska zodpovědnosti, postavit určitým zásadním otázkám.
0: My se dostaneme i k tématu Česká republika za chvilku. A teďka si mluvila Nelly o politice, ale zároveň jsme si povídali předtím o té Ukrajině a Rusku. A mluvila si o těch válečných zkušenostech, co jsi měla z Donbasu. Co by si dneska, v roce 2026, řekla mamince nebo ženě Ukrajince, které umřel manžel na bojišti Ukrajiny? Co by bylo takové tvoje sdělení k ní?
1: Podívej se, já vlastně popisuju ten pobyt s těmi lidmi. Přímo i tyto situace jsem zažívala opakovaně na Ukrajině ve své knize. Ta kniha je samozřejmě hodně emotivní a spoustu mužů mi psalo, že u ní brečelo. Byť se mi psala tak, aby i ten závěr té knihy byl pozitivní, aby to nebyla prostě depresivní kniha, což není. Snažila jsem se i v tom špatném vždycky najít něco dobrého, tak abych ty lidi motivovala k tomu, že když se v životě dostanou do šílených situací a všichni se občas dostaneme do situací, kdy prostě nevíme kudy dál, tak ta kniha jim vždycky dodá sílu a energii a smysl pokračovat. A proto jsem strašně šťastná za to, že mi píšou maminky, že tu knihu dávají třeba přečíst svým 18-20 letým dětem, aby pochopili, o čem je skutečný život. Já jsem objímala ženy, kterým umřeli děti a manžele. A společně jsme prostě brečeli a bylo to opravdu hrozné, co jsme prožívali společně, protože když to s těma lidma vlastně žiješ, když jsi v tom prostředí, tak ti to nemůže být lhostejné. Prostě jsi součástí jejich komunity, jejich rodiny a tak to oni ke mně přistupovali a tak to jsem přistupovala i já k ním a jsme pochopitelně dodnes v kontaktu a všichni jsme si uvědomovali tu bezmoc z toho důvodu, že ta válka je skutečně hloupá. Že civilizovaná společnost se dokáže vždycky domluvit. Že je potřeba, aby v politice byly osobnosti, které budou preferovat vždycky mír a ne biznis a válku. A pochopitelně, že když už se dostanete do situace, kdy jste součástí toho konfliktu, tak v ten daný moment, vlastně já jsem byla sama ze sebe překvapená, protože když jsem třeba opravdu přijela do toho Donbasu, tak já jsem byla sama překvapená z mojí psychiky a z toho, jak to snáším. Já jsem potom, až týdny a měsíce potom jsem měla stavy, kdy opravdu to mi doléhalo a bylo to šílené. Bylo to opravdu hrozné a prožívala jsem opravdu z toho traumata, protože na tom místě, když tam jsi, tak se snažíš si to nepřipouštět a řekneš si, ano, jsem tady, chtěla jsem to, vybrala jsem si tu cestu, tak se tady přece nebudu hroutit, nebudu tady brečet před lidmi, kteří jsou na tom milionkrát hůř v životě, než jsem já. Ale potom přijedeš domů a pak to na tebe spadne, už když jsi v tom klidu s rodinou a pak je to peklo. Když si skutečně člověk uvědomí, kde byl, co prožíval a jak je ten svět křehký a jak je tragické to, že ho z velké části skutečně řídí psychopati a my jsme součástí jakéhosi procesu, kdy jsme rukojmí a musíme to ustát jako lidé. A je vždycky otázka, jak se jako člověk k tomu problému postavíš. To byl i třeba ten zásadní důvod, proč jsem neodmítla to pozvání do Donetské lidové republiky, protože já jsem v prvé řadě se vám omluvila za Českou republiku a řekla jsem jim, že normální lidé, normální slušní lidé by nikdy v životě nechtěli ze svých daní financovat vyvražďování jiných lidí. Je to prostě nesmysl, je to hloupé. A politika a vláda je něco jiného, než jsou běžní občané. To jsem tam zdůrazňovala opakovaně. A paradoxní bylo, že třeba vtedejší ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek mi zrušil to zastupitelské centrum Donetské lidové republiky v Ostravě. Byť jsem s ním jednala a říkala jsem mu, že tady nejedná se o nějakou propagandu nebo o něco, jako, co by mělo Českou republiku poškozovat, protože pomoc potřebným, a když je to z jakékoliv země, je přece pomoc potřebným, jsme lidé. Ale oni to vnímali tak, že jednám za Českou republiku v zahraničí na vysoké politické úrovni a že tudíž vedu nějakou paralelní linii. A z tohoto důvodu, to bylo odůvodnění toho soudu, bylo zastupitelské centrum v Ostravě zrušeno. Což mě mrzí, protože ostatní, která jsme založili například v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Švédsku, tak fungují dodnes. Takže tam mají asi patrně jinou demokracii, než máme my v České republice. Nebo jiné obavy.
0: A je to pravda, proč jsem se na to zeptal, Nelly, na to s tou manželkou Ukrajince, je pravda z tvojí zkušenosti, že ty ženy, tím, že tam třeba jejich známí, příbuzní, milovaní umírají, že nechtějí slyšet o míru za žádnou cenu, že nepustit ani metr čtvereční Rusovi, bojovat do konce, jaká je tvoje zkušenost?
1: Není to pravda. Tady toto je propaganda. Těm lidem je to úplně jedno. Oni potřebují mít zdravou rodinu, zdravé děti a práci. Já jsem cestovala kdekoliv ve světě, když jsem byla na jakýmkoliv kontinentu, tak v podstatě, když jsem se bavila s těmi normálními, obyčejnými lidmi, tak my všichni máme úplně stejné totožné problémy. Všichni chceme mír, chceme zdravé děti, zdravou rodinu a chceme práci, ať máme z čeho žít. A to je totéž na té Ukrajině. To, že oni tam říkají, že prostě nechtějí pustit a že budou mít oběti, nikdo nechce, aby zemřel jenom proto, že si někdo usmyslí válku, kdokoliv blízký z jejich rodiny. A je úplně jedno, jestli to jsou na straně jedné nebo na straně druhé. Všude jsou oběti, všude jsou ti lidi oběti toho konfliktu, tak je potřeba k tomu pochopitelně přistupovat. A ty ženy jsou samozřejmě nešťastné na jedné i na druhé straně. Přišli o to nejbližší, přišli o svoji rodinu, o své manžely a dali by absolutně všechno na světě za to, aby se to nestalo.
0: A se s nima v kontaktu ve stávající době, protože vím, že tam asi nejezdíš aktivně v tuto dobu, ale když jsi s nima v kontaktu, tak o čem probíhají vaše hovory? Co je tématem dne, když se teda spojíte?
1: No tak tématem dne jsou pochopitelně ty důsledky té minulé vlády Petra Fialy, protože oni nedokážou pochopit, jak jsme vůbec mohli dopustit to, že tady byl takový příliv lidí, kteří nebyli jakýmkoliv způsobem kontrolováni. To oni nedokážou pochopit, jo? protože bohužel to bylo celé zamířené přesně na tu propagandu. Dalším vážným tématem je třeba to, že se skutečně pomoc nedostala tam těm lidem, kteří ji potřebovali, ale máme tady řadu ekonomických migrantů, kteří tady přijeli ve vozech za miliony a dostávali obrovské peníze od České republiky, ale ti potřební, kteří tu naši pomoc skutečně potřebovali, tak neměli ani na tu cestu. Ale to už veřejně nikdo neřekl. Takže my jsme pomáhali vlastně lidem, kteří tu naši pomoc až tolik nepotřebovali. Neříkám, že všem, bylo tam i procento, kteří ji potřebovali, ale pak tam byli lidé, a tím se nikdo nezabýval, kteří by rádi přijeli do bezpečí tady, ale neměli prostředky ani na cestu. A právě proto to je ten důvod, proč já jsem třeba zásadně proti politickým neziskovým organizacím, protože v podstatě oni 80% toho, co vyzískají, tak mají jenom na své osobní náklady na provoz. A potom těch zbylých možná 15-20%, když je dobře, tak rozdělí někde, aby to vypadalo, že to funguje. Ale vyloženě je to opravdu jako podle mého názoru zbytečné a spoustu těch politických neziskovek dělá více škody než užitku, nebo řekla bych, že většina. Takže to je i ten důvod, proč třeba já se stavím proti tomu, že by protože by politické neziskové organizace měly být v České republice úplně zrušeny. Protože jejich pomoc je taková, jakože rádo by pomoc a aby to v médiích vypadalo PR-ově dobře, ale realita je diametrálně odlišná.
0: Asi je dobré sledovat rozpočet takový neziskový organizace, kolik posílá ve skutečnosti na obchodní podmínky. Na to si upozornila, některé to tak můžou, některé ne. Diváci, napište nám, jak vy to vnímáte. Nelly, Dostávám se k závěru rozhovoru. Ty teda kandiduješ do Senátu, když jak diváci mrkněte dolů, já jsem dal web Nelly, pokud teda chceš Nelly tam uvést, tak to tam rád dám, protože jsi host dnešního vysílání. Ale pojď nám říct, co ty vnímáš teďka jako největší téma pro Českou republiku. Co si myslíš, že se tady děje, co bychom mohli dělat lépe a s čím tam vlastně do toho jdeš, do toho Senátu, protože Senát, jsme tady měli více senátorů, senátorek, někteří se dostali do Senátu, ale vím, že z druhé strany, že ty pravomoce senátora, senátorky nejsou úplně takové, jako by se dostala v parlamentních volbách v rámci nějaké politické strany.
1: S tím naprosto souhlasím, protože v podstatě řekněme si to na rovinu, že Senát je horní komora parlamentu, pochopitelně to je pravda, České republiky a spolu poslaneckou sněmovnou se podílí na tvorbě zákonů. To znamená, že je otázka, jaké zastoupení v tom Senátu je a jakým způsobem bude k té tvorbě zákonu přistupovat. To je ten zásadní důvod, proč kandiduji do Senátu. Protože v podstatě ten Senát, když už teda je, tak by měl být nějakou, měl by fungovat jako nějaká pojistka, aby důležité zákony nepřijímali třeba příliš rychle bez kontroly. Takže já si myslím, že na jednu stranu ten Senát pochopitelně může spousta lidí zpochybňovat a říká si, i ta účast volební je tam poměrně malá tedy, čemuž rozumím, protože spousta lidí považuje Senát, víš, třeba i Miloš Zeman se opakovaně vyjadřoval za zbytečný, ale na druhou stranu, když už ten Senát tady máme, tak proč bychom tam měli dávat prostor třeba lidem z minulé vlády, když jsme už viděli, jakým způsobem oni přistupují k občanům České republiky a jak jsou nezodpovědní a nekompetentní. A to je třeba přesně ten důvod, proč já jsem se rozhodla do toho Senátu kandidovat, protože s ohledem na moje životní zkušenosti, s ohledem na můj věk a moje nastavení z hlediska zodpovědnosti, si myslím, že by tam měl být skutečně se vytvořit nějaký senátorský klub, kde budou lidé lobovat především a primárně jenom za zájmy občanů České republiky a České republiky. To je důležité. A co jsou taková moje hlavní témata, tak je to pochopitelně otázka svobody slova, to je pro mě zásadní, protože jsem si prošla mnohaletými politickými procesy. Další zásadní otázka z hlediska toho, že jsem si zažila osobně válku, tak je to otázka bezpečnosti státu. No a v neposlední řadě je tady problém, systémový problém, o kterém se téměř 27 let nemluví, teď se najednou začalo o něm trošinku mluvit, a to je vymírání obyvatelstva. Nemáme tady dostupné bydlení, máme tady obrovský státní dluh, máme tady velké systémové problémy, které spějí k tomu, že ženy nemají děti a spousta lidí si třeba neuvědomuje, jak obrovský problém to z hlediska budoucnosti pro Českou republiku bude, a proto chci se zabývat i tímto zásadním tématem, protože je to velice důležité, protože polovina, nebo když se podíváme třeba na situací, konkrétně na situaci v České republice, já jsem se tady připravila dokonce i některá data k tomu, tak třeba Český statistický úřad spočítal, že by mohlo zůstat bezdětných až 38% žen, pokud bude pokračovat trend z roku 2025. V minulém roce připadlo na každou ženu jen 1,28% dítěte a při této úrovni bude každá další generace o 39% menší než ta předchozí. To je obrovský problém a bohužel se to nebere vážně, což mě mrzí, protože vymírání populace v České republice samozřejmě přinese i řadu ekonomických potíží a problémů, takže v podstatě ze 100 lidí bude tak v další generaci pouze 61 lidí, potom 37, potom 23 a potom 14. A to je docela zásadní a významný propad a problém, ke kterému by se měli přistupovat zodpovědně a neměl by se přehlížet.
0: Pro mě jste načítal chvilku obraz zpátky. Tak díky za tu rekapitulaci, Nelly. A v samotném závěru je tady spoustu věcí, které se dějí nejenom u nás, ale i ve světě. První otázka. Je něco, co teďka diváci by měli sledovat více bedlivěji ze světového dění nebo z toho českého, co je podceňováno? A druhá otázka. Z čeho máš případně ty obavy v rámci České republiky do následujících let?
1: Já si myslím, že by měli, nebo aspoň osobně já to beru tak, že by měli velice zodpovědně přistupovat k tomu, jakým způsobem jsou vyučovány a manipulovány jejich děti. To je velký problém. Protože samozřejmě, že ty politické neziskové organizace figurují hodně i ve školách a těm dětem vyprávějí věci, které by děti třeba vůbec v určitém věku slyšet neměly a ovlivňují je. A byla tady, myslím, že i informace nedávno, že dokonce je o 30% navýšený nárůst sebevražd mladých lidí. Samozřejmě, že psychika mladých lidí v dnešní době, to je obrovské téma. Je to obrovské téma z toho důvodu, že společnost se posunula někam, kde děti nemají hranice, kde se výchova stala více překážkou než nějakou rodičovskou povinností a kde víceméně stát určuje ty mantinely, co by rodiče měli a co by neměli, a to je hodně špatně. Takže rodiče by měli k tomu přistupovat tak, že dítě není majetkem státu, ale že dítě je to nejcennější, co v životě samozřejmě můžete mít, a měli byste ke svým dětem i z hlediska zdravotního a z hlediska výchovy a jejich psychiky přistupovat maximálně zodpovědně, a to znamená i bedlivě kontrolovat to, co škola těm dětem nabízí a jaká výuka tam probíhá. Protože já jsem třeba, když moje dcera nastoupila na gymnázium, tak já jsem si přímo s vedením školy domluvila, že nebude nikdy součástí, nikdy, žádné přednášky nějaké politické nebo jakékoliv jiné neziskové organizace. Že si ji raději vyzvednu ze školy, uděláme si spolu krásný den, protože já ji vychovávám nějak a vychovávala jsem ji nějak, jak jsem si myslela, že pro tenhle ten svět je to praktické a je to dobré. A vůbec se mi nelíbí to ovlivňování těch mladých lidí i z hlediska výměny pohlaví, z hlediska toho, jakým způsobem se přistupuje k biologickým záležitostem, že nemáme jenom dvě pohlaví, ale že jich je mnoho a podobně. A to jsou tak zhoubné věci a tak velice škodlivé pro nadcházející budoucí společnost, že to je prostě téma, které si myslím, že by rodiče měli brát hodně vážně.
0: Co myslíte vy, diváci, rodičové, maminky, tatínkové, dědečky, dědečkové, babičky? Cítíte v tom riziko a ovlivňuje vás to nějak? Povídáte si s dětmi nebo s mladistvými o těchto tématech? Napište nám. Nelo, tobě moc velké poděkování za tvůj čas a tvoje vyprávění. Jsou to 2 roky a hezky to zrekapitulovala. Myslím si, že pro mnohé diváky, že jsou rádi, protože tě nominují vždycky s nějakým odstupem časovým.
1: A děkuji, napište.
0: Napište nám, co se vám líbilo, co třeba vidíte stejně jako Nela, co vidíte jinak než host, napište to. Děkujeme vám za sdílení, dole máte tlačítko, můžete se podělit na Facebooku, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Zároveň také v popisku naleznete odkazy, které zmiňoval host, najdete tam odkaz na knihu Nely. A můžete se podívat, přečíst, dejte vy, tak se vám líbila. Zároveň tam také najdete případně webovou stránku. Nela Lisková kandiduje do Senátu, jak tady zmínila v rozhovoru. No a pokud byste chtěli někam vodit do světa, na chvilku se odpojit, odpočinout, mrkněte, je tam Sahara vypsaná. Termíny se rychle plní v tomto roce. Je to do Egypta na saharskou část, která je velmi bezpečná, je tam krásně, už tam jedeme asi 5. rokem, už tam s námi bylo asi 800 lidí. Koukněte, když tak sami, je to nádhera. A pokud byste chtěli příštím roce někam dál, koukněte na Indii, taky krása, Himaláje. 7 let v Tibetu, kdo máte rádi, mrkněte. Nelly, jsi taky zvaná, samozřejmě srdečně. Máš ještě něco na srdci?
1: Zní to úžasně a určitě já tím budu přemýšlet. Moc ráda. Ještě chtěla jenom doplnit. Můžu, že když se vrátím jenom k té Wikipedii, k tomu mému životopisu, že tato moje kniha je skutečně můj životopis. Takže pokud si přečtete u mě nějaké informace, tak je to jedna věc, ale to nejsou informace o mém životě, protože se mě nikdo neptal. A z toho důvodu jsem napsal moji knihu, protože tam se dočtete vše o Nele Lískové. Takže pokud budete váhat v rámci třeba toho, koho volit do Senátu v obvodu 69, což je Frýdej Místek, tak si můžete přečíst moji knihu. A třeba vám to změní úhel pohledu i na moji osobu, budu moc ráda. Mějte se moc krásně a buďte hlavně všichni zdraví a dávejte na sebe pozor.
0: Odkazy máte v popisku, diváci, těším se na vás příště v dalších vysíláních na vaše přání. Nominujte hosty, nemáme noty zprava zleva. Nelly, tobě vše dobré na tvojí cestě, opatruj se, zase se třeba uvidíme za nějaký čas. A diváci, to samé, opatrujme se a bděme.
1: Děkuji, tobě taky vše dobré, měj se krásně.

0: Prezident není náš nadřízený. Občané jsou naši nadřízení a občané se tady v říjnu jednoznačně vyjádřili. Prezident Pavel kandidoval s tím, že bude vypadat dobře na známkách. My jsme kandidovali s tím, že dáme po 2% nebo maximálně 2% na obranu. A co se týče těch výroků, víte, mě to dokonale zapadá do té mozaiky těch protičeských výroků Petra Pavla, které jdou jednoznačně proti zájmům občanů České republiky.
1: Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu.
0: Tady pomáhá Lichtensteinům obejít Benešovy dekrety. Tady prezident by se vzdal práva veta. S korunou bychom stojíme za dveřmi, zavedl bych euro. Samozřejmě ten základ, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské, což je vlastně zánik České republiky.
1: Slibuji věrnost České republice.
0: Petr Pavel tady prostě říká věci, které jsou jednoznačně v rozporu se zájmy České republiky, v rozporu se zájmy našich občanů. A my už prostě nechceme krmit dál ty zbrojařské korporace. My chceme dát peníze našim občanům. S tím jsme kandidovali, na to nám voliči dali mandát a to také budeme realizovat.
2: Na Seznamu vyšel článek s výmluvným názvem. Byla to nejžádanější zbraň, teď západní tanky leží na Ukrajině ladem v lesích. No, cože jsem to říkal, že kupovat ty leopardy nemá vůbec žádný smysl? Víte, jaká je jejich životnost? V tom boji 5 až 6 minut. Česká republika uzavřela kontrakt na nákup 44 těchto pojízdných rakví za 39 miliard korun. Když k tomu dopočítáte náklady na údržbu, na servis a na provoz, tak si to můžete vynásobit krát 3. A k tomu ještě musíme samozřejmě zrekonstruovat naše silnice a železnice, protože ty nové tanky, ty 2A8, jsou o 16 tun těžší než ty předchozí, takže to na našich silnicích ani mostech jezdit nemůže. Fantastický kšeft. Když to vezmu přes prsty, tak...

si naprosto jist. Protože jediné, k čemu slouží ten nákup tanků z vaší daní, z vašich těžce vydělaných peněz, jsou obrovské zisky zbrojařských korporací. A já už tímhle způsobem prostě vaše peníze utrácet nechci. Já s nimi chci hospodařit mnohem rozumnějším způsobem, tak, abychom z toho měli prospěch, tak, aby šli do našeho zdravotnictví, školství, našim důchodcům, samoživitelkám, mladým rodinám s dětmi a všem potřebným. Přátelé, možná se k vám tahle zpráva už donesla, ale pokud ne, tak prosím pozorně poslouchejte. Zítra, tedy 21. srpna 2026, v den, kdy si připomínáme smutné výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele s vojsky Sovětského svazu, se v Praze uskuteční hudební festival Pulse of Nation. Tenhle festival pořádá ukrajinská komunita žijící na území České republiky. A podle oficiálních stránek je věnován Dni nezávislosti Ukrajiny. Proč mám s konáním této akce naprosto zásadní problém? Je to právě ono extrémně necitlivě zvolené datum. Opravdu si Ukrajinci neuvědomují, že uspořádat tuto akci v den výročí invaze, za kterou nesou plnou odpovědnost, stejně jako Rusové a ostatní národy Sovětského svazu, je neuvěřitelnou fackou a privancem do obličeje našich občanů, kteří jim tady 4 roky nezištně pomáhají? Nebo je to naopak cíleně zvolené gesto? Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby si v tento den 21. srpna uspořádali hudební festival na našem území Rusové k oslavě své nezávislosti? To by bylo povyku. Já vás mohu ujistit, že by mě úplně stejně vadilo, kdyby tento festival pořádali Rusové, Bělorusové, Kazachové, Uzbekové, kdokoliv, kdo tehdy tvořil Sovětský svaz. Je to výraz neúcty, despektu vůči naší zemi. Je to stejné, jako kdyby německou nezávislost si tady u nás slavili Němci 15. března. Třešnička na dortu? Hlavní vystupující bude umělkyně s uměleckým jménem Jerry Heil. Slyšíte dobře? Heil. Jak příhodné k Ukrajincům, že? Už snad jen zbývá, aby záštitu nad festivalem převzal Petr Pavel a osobně tam dorazil. Vždyť vlastně on tu okupaci ze srpna 68 ještě ve 27 letech nadšeně schvaloval. Skutečně si tohle necháme líbit, tyhle urážky? Nebo už konečně v sobě najdeme nějakou národní hrdost a řekneme, že tyhle akce v tato data se opravdu na území České republiky konat nemají. Takže další moje takzvaná proruská dezinformace se nečekaně a nekontrolovaně stala pravdou. Na aktuálně.cz vyšel článek s výmluvným názvem Neúnosné. Na lékaře se čeká dlouhé měsíce, situace v některých oborech je kritická. V tom článku se dočtete, že 3/4 občanů České republiky čekají na diagnostické vyšetření svého zdravotního stavu déle než měsíc. A plná 1/3, ano přátelé, každý 3. občan naší země, dokonce déle než 3 měsíce, 1/4 roku. Tahle doba je ovšem naprosto zásadní. A v oblasti odhalení vzniku nádorových onemocnění bývá velmi často hranicí mezi plným uzdravením a smrtí. Jaká je příčina tohoto stavu? Samozřejmě, že se jedná o nápor ukrajinských migrantů na náš zdravotní systém. To jsem tvrdil od prvního okamžiku a každému, kdo jenom používal špetku selského rozumu, to muselo být úplně jasné. Že systém, jenž byl přetížen už v roce 2022, prostě nemůže zvládnout to, že do něj vhodíme další 500 000 lidí. To bylo přece úplně zřejmé. Co s tím teď? Inu, máte na výběr. Buď to můžete dál poslouchat ty vzletné výroky našich opozičních politiků o tom, jakým přínosem je pro nás ta ukrajinská migrace, a nebo můžete dát podporu tomu hroznému dezinformátorovi Reichlovi, který tohle tvrdil už od začátku a který má pro vás jasné řešení. Tím řešením je revize povolení pobytu v

0: všech ukrajinských migrantů, kteří sem přišli na základě tzv. Dočasné ochrany a umožnění jejich co nejrychlejšího návratu zpět na Ukrajinu. A současně převedení peněz z nesmyslné národní očkovací strategie, která je fakticky jenom dalším výdělkem pro farmaceutické společnosti, do obnovy počtu našeho lékařského a zdravotnického personálu, protože nám něm hrozí již kritický nedostatek, s tím, že do 10 let třetina našich lékařů a zdravotních sester dosáhne důchodového věku. Musíme to řešit nyní a teď a bez ideologických frází a populistických plků. Pojďme prosím zachránit české zdravotnictví tak, aby někdo z vašich blízkých nezemřel jen proto, že se mu nedostalo potřebného vyšetření včas. Díky moc za podporu, buďte pro a pojďte prosím zachránit Českou republiku a ne zbytečně zachraňovat svět.
1: A samozřejmě se ještě rozšířila ta nákaza z Ceuty a to, co jsme předpokládali, že to je jenom začátek, že prostě ti agresoři, a ta invaze z Afriky v momentě, kdy zjistili naši slabost, kdy přišli na to, že Evropa není připravená ochotna se bránit, tak budou ty svoje útoky pouze a jen stupňovat. Ty vlny se budou valit na Evropu čím dál tím častěji a s čím dál větší razancí. A já znovu opakuji, že tohle je naše největší bezpečnostní riziko v tuto chvíli. To znamená migrace jako taková, ať už je to ta africká nebo ta ukrajinská. Takže Česká republika, pokud rychle nevezme rozum do hrsti, tak už nebude tím bezpečným ostrovem, kterým je dodnes, jelikož ti migranti k nám nepřijdou, protože prostě sociální dávky v Německu, ve Francii a vůbec tolerance těchto režimů v Španělsku vůbec ani o tom nemluví, je mnohem výhodnější než v České republice. To je jenom otázka času. To je jenom otázka času. Ta migrace je jako rakovina. Ta migrace bude metastázovat a nejdřív si vybere ty nejslabší orgány, ale nakonec požere úplně všechny. A já opravdu jsem naprosto přesvědčen, že v tuhletu chvíli je na čase začít chránit naše vlastní hranice. V krajním případě uvažovat i o vystoupení ze šengenského prostoru, protože bezpečnost je přece nade vše. Já myslím, že každý z nás raději ukáže pas na hranicích, než aby se bál pouštět večer naše děti z domova. To si myslím, že snad je otázka, kterou ani nemá cenu pokládat. Logicky chceme žít v bezpečné zemi a doposud žijeme v relativně bezpečné zemi, ale to je prostě jenom dočasné. Jestliže se nezačneme bránit velmi jednoznačně a rázně a bez jakýchkoliv výmluv a bez jakýchkoliv výčitek, že to je nesolidární nebo že to je nehumanitární, mě to absolutně nezajímá, upřímně. Já jsem připraven být solidární se státy nebo s regiony, kde vypukne požár, kde nastane zemětřesení, kde přijde povodeň, jednoznačně hned. Pojďme pomoct, pojďme tam dát peníze, pojďme tam poslat naše lidi. Ale tohle není přírodní katastrofa. To je absolutně selhávající politika Evropské unie, která v tuto chvíli pokračuje. Tak, jak se teď o tom tady bavíme, tak na těch fórech slyšíme, oni to mají, ta Evropská unie, zažité, že oni říkají, že je potřeba jezdit elektrickými auty, ale sami jezdí auty na naftu nebo na benzín, protože nepřejedou mezi Štrasburgem a Bruselem bez nabití. Ursula von der Leyen, když chtěla šetřit životní prostředí, tak vypla klimatizaci v budově centrály Evropské unie, Evropské komise, ale pouze do 7. patra. Od 8. patra výše, kde sedí ona a její blízcí, tam tu klimatizaci nechala běžet. A tohle je samozřejmě to samé. To jejich pokrytectví je všudy přítomné. A v migraci je vidět naprosto nejvíc. Oni na jednu stranu říkají, jak chtějí zlepšit to navracení a zastavit ten příliv afrických migrantů, ale na druhé straně podporují ty organizace, které tohle všechno začaly a které dodnes vlastně jsou hlavními hybateli té migrace, protože mi věřte, že v té střední Africe oni působí a vysvětlují tam těm mladým mužům, že je správné přijít do Evropy, že tady na ně čekáme, protože tady je čeká ten ráj na zemi, o kterém oni sněli. A já prostě jednoznačně tvrdím, že migrační pakt není absolutně žádným řešením. Už jsem to zmínil v jedné televizní debatě. Migrační pakt by se správně měl jmenovat redistribuční pakt. protože tam nejde o migraci, tam jde o přerozdělení těch migrantů mezi jednotlivé členské státy Evropské unie. A to, že v tuhletu chvíli nás ukolíbali tím, že máme výjimku díky té ukrajinské migraci, to je jenom otázka času. Za 2 roky, až skončí tahle ta výjimka, tak nám všichni řeknou, proč jste se neozvali dřív? Vždyť vy jste mlčeli, vy jste byli v pohodě, když se vás to netýkalo a teď najednou křičíte. Takže my musíme křičet už teď, ne až potom. A když mě v televizních debatách vyčítají oponenti nebo moderátoři velmi často, že jak si naše vláda proti tomu nebojuje dostatečně, no ano, já říkám znovu, já jsem připraven být mnohem radikálnější. A myslím si, že i všichni kolegové z SPD, ze Svobodných a z Trikolory, zejména v této oblasti, v oblasti migrace a v oblasti emisních povolenek, ke kterým se ještě dostanu, a v oblasti ukončení toho strašení válečným konfliktem, jsme připraveni být mnohem razantnější. A to vyžaduje prostě jednu jedinou věc, a to je pustit se do ostrého střetu s Bruselem. A na to musíte mít odvahu, ale především na to musíte mít dostatečnou podporu. V momentě, kdy do toho ostrého střetu, opravdu zásadního střetu s Bruselem, chce jít 15 poslanců v poslanecké sněmovně, tak to prostě nestačí. Takhle je to jednoduché, žijeme v demokracii a my nemůžeme si tady prosazovat naši vůli v momentě, kdy jsme dostali 7,8% hlasů. Opakoval jsem to už mnohokrát, opakuji to znova, ten klíč máte v rukou vy. Nikdo, ale opravdu nikdo jiný. Pobavila mě samozřejmě příhoda se spadlou větrnou elektrárnou a teď jsem si přečetl, že na Víně byl vítr. Asi ti to spadlo, máchale, zřejmě asi vítr, zřejmě vítr. To je složitý, když větrná elektrárna upadne kvůli větru. Musím říct, že tady jenom je jednoznačný důkaz toho, že je to absolutní nesmysl, že to je prostě vynález všech těch sociálních plánovačů, kteří vůbec netuší, která by je, a kteří jenom chtějí tu Evropu definitivně zničit a zahrabat pod zem, protože na tom usilovně pracují posledních několik let a myslím, že pokud s tím něco neuděláme, tak se jim to dokonce i podaří. Přátelé, chtěl bych se krátce vyjádřit k dnešní televizní debatě. Moc děkuju za obrovskou vlnu podpory. Psali jste mi neuvěřitelné množství SMS-ek, zpráv přes všechny možné komunikační platformy. Velmi si toho vážím. A chtěl bych jenom zmínit, že tam kromě toho výkonu opozice, který byl naprosto žalostný a tristní, musíme, na závěru jsem se musel jenom smát, když prostě Baby Fiala alias Matěj Ondřej Havel to se neudržel a v tom svém totálním debaklu a v absolutním nedostatku argumentů. Všimněte si, kolik čísel, kolik věcných argumentů tam předložím já, kolik, jak argumentuji procenty, vývojem HDP, vývojem reálných mest. Oni nic takového nemají. Oni nevědí ani, jak se počítá HDP, věřte mi, oni to ani netuší. Tak samozřejmě v momentě, kdy už byl v naprostém argumentačním deficitu, tak vytáhl Putina, vytáhl to, že po skončení relace dostanu SMS-ku z Kremlu pochvalnou, to je prostě totální dno argumentační. Já bych nikdy nic takového nepoužil, neboť to je absolutní důkaz jednoznačné prohry. Jakmile už nemáte co, tak prostě vytáhnete toho Putina jako to poslední záchranné lano, kterého se držíte, to poslední brčko, kterým dýcháte, přes tu vodu, ve které se topíte, tak vytáhnete Putina, naprosto zoufalé. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Ono na jednu stranu možná pro některé z vás mohla být ta debata nezáživná, vzhledem k tomu, že jsme se hodně bavili o rozpočtu a o makročíslech a nebyla tam úplně prostor pro jaksi zhodnocení dopadů na konkrétní lidi, na běžné občany. Já jsem se o to snažil, to tam neustále vnášet, právě tou reálnou mzdou, právě tím, že už prostě nemáme kde škrtat. Tím argumentem, a který je pravdivý, podívejte se, jakým způsobem vzrostly zisky bank za dobu vlády Petra Fialy za ty poslední 4 roky. Oni poprvé v historii překročili zisk 100 miliard korun v České republice. Podívejte se, jakým způsobem rostly zisky nadnárodních korporací. Já jsem tam použil 2x argument, že Google, obrovská multimiliardová společnost u nás na daních platí 18 milionů korun. To je almužna, to tady platí trošku větší podnikatele, platí 18 milionů korun, ale oni tady reálně vydělávají miliardy. A to už ani nemluvím samozřejmě o těch zbrojařských společnostech, které tady vydělali tisíce procent. Jediný, kdo tady prodělal za vlády Petra Fialy, kdo měl méně peněz v roce 2025 než v roce 2021, byli naši občané. Naši občané. Já jsem tam ukazoval tuhle tabulku. To je tabulka Českého statistického úřadu. Český statistický úřad, která hodnotí kumulovanou inflaci, která byla za doby vlády Petra Fialy 36,49%. Zatímco nárůst platů ve státní sféře byl 22,81%, nárůst mest ve soukromé sféře byl 27,1%. Jinými slovy, oni v podstatě sebrali 10% privátním zaměstnancům, zaměstnancům ze soukromého sektoru a 15% státním zaměstnancům. Je to to samé, jako kdybyste po 4 letech práce klesli ze základní mzdy z čisté mzdy 30 tisíc na 25 500. Je to úplně to samé. Oni vám reálně sebrali 4,5 tisíce na 30 tisícové mzdě, protože ta inflace logicky vám ty peníze sežere. Všechno je dražší. To je jediný segment, jsou důchodci, občané České republiky, samoživitelky a tak dále a tak dále. Naši lidé. Všichni ostatní tady vydělávali obrovské peníze. A mě obrovský vadí, že ten růst HDP se nepromítá do zvýšení životní úrovně našich občanů. Naše HDP roste, to HDP je počítané očištěné o inflaci a ono skutečně roste. Ale vy to nevidíte na svých peněženkách. To je na tom ten největší problém, že lidem se tady nežije lépe, než se jim tady žilo v předcovidovém období, jelikož je všechno natolik dražší, že ten růst mest nedokázal vyrovnat nárůst těch cen. To je ta nejhorší bilance, to nejhorší číslo Fialovy vlády. Oni to spackali totálním způsobem a já jsem to řekl ve čtvrtek panu Žáčkovi, když jsem argumentoval tím, že on říkal, jak to bylo těžké období po tom covidu. No nebylo. V době covidu to, co tady byla vláda Andreje Babiše, já jsem navrhoval, abychom nezavírali biznis, abychom šli švédskou cestou, to myslím všichni vědí, ale v době vlády Andreje Babiše prostě padaly všechny ekonomiky, jelikož byly ty provozy a průmysl zavřené. Ale v tom post-covidovém období ty ostatní země letěly vzhůru, zatímco Česká republika byla poslední zemí v Evropě, poslední, která se v úrovni HDP dostala na rok 2019, na to předcovidové období. A co se týče reálných mest, tak tam je ta situace ještě tristnější. Zatímco v Bulharsku vzrostly o 36%, v Maďarsku o 13,5%, v Polsku o 9%, tak u nás klesly. U nás klesly naprosto zásadním způsobem právě díky té kumulované inflaci. A já říkám za sebe, já odmítám škrtat další peníze lidem, zemědělcům. Odmítám škrtat do zdravotnictví, odmítám škrtat do školství. To jsou prostě segmenty a sektory, kam už nemůžeme dát méně peněz v tuhletu chvíli. Naopak, my vám musíme dát více peněz. Vám, lidem, na důchody, na právě samoživitelkám, na podporu, mladým rodinám s dětmi, klesá nám porodnost a tak dále a tak dále. A kde ty peníze vzít? Já jsem tam opět představil konkrétní řešení. Na rozdíl od těch blábolů opozice, tak jste tam slyšeli konkrétní řešení. Digitální daň. Přece firmy typu Google, eBay a další, které tady fungují, které tady prostě normálně vydělávají obrovské miliardy, tak tady nemůžou všechny ty peníze vzít a odnést je z České republiky. Tak prostě dejme digitální daň. My to máme spočítáno, že by to přineslo do státního rozpočtu nějakých 15 miliard korun. Pojďme dát 1% sektorovou daň na banky, které tady vydělávají obrovské peníze, 1% z objemu aktiv. My to máme v programu PRO. Myslíte si, že ty banky odejdou? Že tady nebudou? Kéž by, možná by to bylo dobré, protože bychom se vrátili ten bankovní segment do českých rukou, ale ono se to nestane. Ale je nezbytné, aby tady začali platit svůj férový díl právě velcí podnikatelé a velcí korporátní hráči. Už není možné sahat do kapsy vám. Oni když udělali ten svůj balíček, kdy se snažili nějakým způsobem zakrýt tu svoji neschopnost hospodařit v České republice, tak komu zvýšili daně? Vám? Komu sebrali školkovné? Komu sebrali slevu na manžela daňovou? Komu snížili valorizaci důchodů? Komu zvýšili daň z nemovitostí, ta nejzbabělejší daň, která vůbec je? Vám? A o kolik přišly ty velké banky a ten Google a mobilní operátoři, kteří tady vydělávají miliardy? Vůbec o nic. Chtěli dál, to byla asociální vláda, která na prvním místě myslela na zájmy právě těch svých donorů, kteří je platí, kteří je sponzorují. Eurohujerská vláda, která nebyla schopná se postavit za Českou republiku. A samozřejmě, přátelé, to nejzásadnější, a to jsou ty emisní povolenky. Ještě jednou, já vám to ukážu i tady, to, co jsem ukazoval v televizi. Tohle je nárůst emisních povolenek. 355%. Aktuálně se obchoduje ETS 1 přes 80 euro, ETS 2 přes 70 euro. Kde je to slibované zastropování na těch 40 eurech? V Číně, ve celé Asii, v Koreji jsou několikanásobně levnější ty emisní povolenky. V Americe to samé. To samé platí samozřejmě o plynu, o elektřině. Všude jsou ty vstupy mnohem levnější a tím pádem ta Evropa se stává nekonkurenceschopnou. Ale to, co je na tom nejhorší, je právě tenhle článek, který já už jsem kdysi ukazoval. Češi zaplatí každý za emisní povolenku 7 tisíc korun ročně. 7 tisíc korun ročně. Zaplatí každý z nás jenom za emisní povolenky. Tříčlenná rodina 21 tisíc ročně. Za tenhle absolutní nesmysl. Ale víte, co je na tom nejhorší? Že Švédi platí na hlavu 200 korun ročně. Němci zhruba 400 korun ročně. To je naprosto neuvěřitelné. My platíme 30krát víc než Švédi na hlavu a 17krát víc než Němci. Takhle vypadá ta mapka, kdo platí nejvíc emisních povolenek. Čím tmavší barva, tím víc platí na hlavu. Samozřejmě Česká republika jednoznačně nejtmavší. Vždyť oni nás okrádají. Negativní dopad na české HDP podle prestižního Varšavského institutu je přes 100 miliard korun. Ale to je ten přímý dopad, přátelé, to je ten přímý dopad. Ten nepřímý dopad, že tady platíme tyhle ty nesmysly, je v tom, že tady u nás nikdo nechce podnikat. Tady podnikat je odvaha na úrovni osobní statečnosti. Každý, kdo si tady založí firmu, která má vysokou spotřebu elektřiny nebo plynu, tak by si zasloužil nějaký řád, protože v téhle zemi se prostě nedá reálně podnikat. Neskutečná porce byrokracie, která je na podnikatele valena. Pomalé odpisy. A mohl bych pokračovat, to jsou všechno věci, které jsou obrovským problémem. A tím řešením, jak znovu říkám, je postavit se Evropské unii, snížit ceny energií, tím, že odejdeme z lipské burzy, tím, že odmítneme tenhle okrádací mechanismus. Je to spravedlivé, že platíme 30krát víc než Švédi a 17krát víc než Němci, kteří mají 3krát vyšší platy? My platíme 17krát víc na hlavu za emisní povolenku než Němci, ale oni mají 3krát vyšší platy. Chápete, jak je ten model skorumpovaný, jak je to celé nastavené jenom na to, aby, samozřejmě druzí jsou Poláci za námi, aby okrádala západní Evropa nás, tu střední a východní Evropu, aby my jsme byli ta jejich kolonie. Já to odmítám se nechat tímhle tím způsobem okrádat. Podívejte se na to. Oni neplatí téměř nic. My, Polsko, to je samozřejmě zase dvě země, které tady jim vyrábí elektřinu, které jim tady vyrábí různé průmyslové komodity, A ještě jim za to platíme. Jednoduše, představte si to v rodinném životě, představte si to na malém městě, že máte vy zahradu, kde prostě vy pěstujete, máte močůvku, abyste tam měli prostě všechny možné věci, které ten soused si bere na svou krásnou zelenou zahradu. A vy si ničíte tu svoji, máte to tam zakouřené, máte to tam rozbořené, on tam má anglický trávník, vy mu to dodáváte a ještě mu za to platíte. To je naprosto zoufalý systém, to opravdu nelze v tom dál pokračovat. A znovu říkám další věci, veřejné zakázky, peníze z veřejných zakázek českým firmám, veškeré financování investičních projektů na základě adresních dluhopisů. Vy si kupte dluhopisy na dostavbu Temelína, Dukovan, D3, D47. Ať naši lidé to drží a ten úrok, který platíme, tak ať neplatíme těm rothschildovským bankám do zahraničí, ale našim občanům. My se tady bavíme o tom, že ta obsluha státního dluhu je vysoká, 120 miliard. Samozřejmě, že je vysoká díky právě Fialově vládě, která nás zadlužila o 1 200 miliard. Ale i tak by byl obrovský rozdíl, kdybychom to financovali formou dluhopisů a ne půjček od zahraničních bank. Protože těch 120 miliard by skončilo zase zpátky ve vašich rukách. V rukách českých občanů, tak jak to dělají v Japonsku. To je, dámy a pánové, náš cíl a tímto způsobem my chceme postupovat a tímto způsobem chce strana pro řešit ekonomiku v České republice. Takhle je to jednoduché. A poslední slovo, které tam zase znovu padlo ohledně těch 2%, mě skutečně nezajímá názor Petra Pavla. Já nechci řešit vůbec člověka, který tady chce zničit Českou republiku tím, že bychom přijali euro. Já jsem to tam ukazoval. On pomáhá Lichtensteinům v obejití Benešových dekretů. On chce zrušit právo veta. On dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. On chce přijmout euro. On chce Spojené státy evropské, fakticky zánik České republiky. Tak chcete poslouchat takového člověka? Fakt? Teď co názor, to protičeský názor, to silně protičeský názor. Zrušení práva veta je konec suverenity, zrušení české koruny a přijetí eura je konec definitivní, prostě to jsme uvázaní na ty okovy Bruselu na dosmrti. No a Spojené státy evropské, to se může myslet vážně jenom šílenec. Petr Pavel a možná ten Matěj Ondřej Havel, který tam dneska byl, u toho bych si to možná taky tipnul. Takže žádné více peněz na obranu není k tomu důvod, ani nejsme schopni už víc utratit. I sám generální tajemník NATO Mark Rutte říkal, že výrobní kapacity jsou na maximum a že už nejde zvyšovat prostě další výrobní kapacity těch vojenských materiálů, zbraní a munice. Tak na co budeme zvyšovat další peníze? My je potřebujeme jinde, my je potřebujeme ve vašich kapsách. Takže pro mě ten závazek je jednoznačný a řekl jsem to v tom studiu. Můj šéf, můj nadřízený není Petr Pavel. Jediný můj nadřízený jste vy, občané České republiky. Vy jste jediní, koho já budu poslouchat. A poslední věta k té debatě, která byla, myslím si, velmi ilustrační z hlediska toho, kde se nachází opozice v současné době, kdy neustále mele dokola ty svoje bláboly o tom, že Babiš zadlužuje zemi a tak dále a tak dále. Paní Kovářová tam říká, kdyby se naplnily ty vaše věci, no to by byla hrůza. V čem by to byla hrůza, paní Kovářová? Že bychom v covidu nezavřeli školy, což jsem navrhoval? Že bychom v covidu nezavřeli obchody, restaurace? Že bychom nenosili roušky? Že bychom tady normálně žili jako ve Švédsku? To by bylo tak hrozné, paní Kovářová, opravdu? Nebo co by bylo tak hrozné, že jsem navrhoval, aby plyn byl dále za fixní cenu? Což by bylo jednoznačně lepší, protože do doby, do roku 2017, dokud jsme měli plyn za fixní cenu, tak byl asi o polovinu levnější, než je v současné době, možná ještě víc. To by bylo tak strašné, paní Kovářová, že by peníze dostali naši lidi a ne zbrojaři. Já nevím, jestli by to bylo tak šílené, já si to úplně nemyslím. Ale já musím ještě reagovat na jednu věc, která tam zazněla, kterou já absolutně nesnáším, a to je slovo odstrašení. Tohle je moderní slovo, které vzniklo právě v dílnách těch zbrojařských lobbystů, protože samozřejmě se krásně bude tvrdit, že musíme odstrašit toho našeho nepřítele, aby nám sem nepodnikl tu agresi. A to je samozřejmě klíč k tomu, abychom ty zbraně kupovali už teď. Abychom teď kupovali, čím víc zbraní koupíme, tak tím víc odstrašíme to zlé Rusko, které tím pádem na nás nezautočí, protože v momentě, kdy my tady budeme mít 49 leopardů, tak se určitě Rusové podělají v Kremlu strachy a určitě sem nezautočí. To je jednoznačné, těch 49 leopardů, těch je určitě odradí. A nebo je možná odstraší ty zálohové faktury na ty F-35, které dostaneme v roce 2035, kdy už tady pevně doufám žádný konflikt na Ukrajině nebude a možná už ani nebude Vladimír Putin sedět v pozici ruského prezidenta velmi pravděpodobně. V tu dobu dostaneme ty F-35, tak myslíte si, že se jich bojí už teď? Že teď ten Putin sedí v tom Kremlu a říká si, ty, oni v tom roce 2035 dostanou ty stíhačky, to bude průšvih. To jako je přece absolutní nesmysl. Žádné odstrašování nefunguje. Říkal to Žáček ve čtvrtek, říkal to zase dneska Baby Fiala, říkala to zase paní Kovářová, pořád odstrašení. Já nechci nikoho odstrašovat. Já fakt nechci nikoho odstrašovat. Protože my na to zaprvé nemáme. Je to absolutní nesmysl, to bychom si museli pořídit nějaký nukleární arzenál. Jediné, co dneska je skutečně odstrašující, jsou jaderné zbraně, nic jiného. A tu v tu chvíli tady nemáme a snad ani mít nechceme, protože bychom byli samozřejmě okamžitě terčem. A za druhé prostě já chci dialog, já nechci s nikým válčit, já se nechci pořád připravovat na nějakou válku. Jsou ty lidi vůbec normální? Řekněte mi, jestli jsou ty lidi normální, jestli vážně chtějí válku s Ruskem. Já nefandím Rusku, ale nechci s ním válčit, pro boha pěkně. Já fandím jenom České republice. Ty ostatní státy, ať si dělají, co chtějí, a my musíme si prosazovat svoje vlastní zájmy. A já nechci válčit s nikým. S nikým, protože jaderná válka je konec. Rusko nikdy nepodnikne pozemní operaci proti státům NATO, protože na to nemá. Ono by muselo v tu chvíli mít nějakých 10 milionů vojáků, kde by je vzalo. V životě je nemají. Pokud by došlo k jakémukoliv konfliktu, tak to bude konflikt nukleární. A to snad přece nikdo normální nemůže myslet ani na vteřinu vážně. Takže já nechci nikoho odstrašovat. Mě to slovo totálním způsobem uráží, je hloupé a jenom slouží k tomu, abychom nakupovali víc a víc zbraní a dávali vaše peníze těm zbrojářským korporacím. Celá tahle ta retorika má odstínit vaši pozornost, má vytvořit clonu. Clonu, ale přes kterou vy nevidíte to, že bychom mohli ty peníze dávat úplně někam jinam. Že půjde do zbrojení téměř 200 miliard korun. Že kdybychom dali do toho zbrojení polovičku, tak si krásně vyzbrojíme armádu, ale těch 100 miliard korun dalších tady může udělat úžasnou službu, může zachránit spoustu životů. Na co nám budou ty tanky a ty BVPčka v těch skladech? Na co? Řekněte mi. Kolik nám přinesou dobrá? Kolik životů zachrání? Takže odmítám jakékoliv odstrašení. Já jsem jednoznačným příznivcem dialogu. Dialogu mezi všemi státy, všemi zeměmi, které se navzájem můžou cítit tuhletu chvíli v nepřátelském postavení. Ale pokud budeme to nepřátelství budovat, tak jenom otázkou času, než ta válka jednou přijde. My musíme budovat přátelství, ne nepřátelství. A pokud se budeme chovat jak ti manželé, kteří se pohádají a řeknou, ne, až on se mi přijde omluvit, a já řeknu, ne, až ona se mi přijde omluvit, a ona řekne, až on se mi přijde omluvit, tak se nedohodneme nikdy. Já nemám problém udělat ten první krok a říct, Česká republika je jednoznačně zemí, která se hlásí k mírovému řešení, která se hlásí k odzbrojování, která je tady, aby zprostředkovala dialog mezi Východem a Západem. To je, dámy a pánové, moje filozofie, nikoliv odstrašování. Já jsem připraven být tím mostem a myslím si, že by to České republice neskutečně slušelo být mostem mezi Východem a Západem a zprostředkovávat tu komunikaci, tak jako se o to snažilo Turecko, Izrael, Maďarsko. Pojďme to vzít do ruky, my tu iniciativu. Nehrajme si tady na válečníky, jak malí kluci na pískovišti. Pojďme vzít do ruky tu iniciativu a řekněme, my jsme tady a sebevědomě prohlašme, protože chceme mír a jsme připraveni o tom míru jednat a zprostředkovávat ta jednání na našem území, mezi všemi. To je náš cíl a tohle je Česká republika, moderní Česká republika. Sebevědomá země, která se nenechává natlačit do atmosféry strachu, která má jenom zakrýt oči jejich občanům, aby oni souhlasili s tím, že jejich těžce vydělané peníze nepůjdou na zdravotnictví, na školství, na zemědělství, na podporu důchodců, na zvýšení platů u mnoha a mnoha profesí, které by si to zasloužily, ať už to jsou zdravotní sestry, pečovatelky v domovech sociální péče a tak dále, ale aby šli do zbraní, aby jsme je nacpali těm zbrojařským korporacím, to stát. Opravdu ne. A odmítám to. Tak. Přátelé, 21. srpen. Publikoval jsem video, které jsem natáčel opravdu jaksi velmi, velmi rozloben s ohledem na to, že Ukrajina, nebo respektive ukrajinští migranti v České republice na tento den si svolali hudební festival Pulse of Nation, kde v podstatě země, která byla zcela jednoznačně součástí těch agresorů, kteří k nám přišli v roce 1968, a způsobili tu invazi, která změnila osudy České republiky na mnoho a mnoho let dopředu, tak aby tady si vlastně ve stejný den tito agresoři, to se nedá jinak říct, okupanti, si konali svůj hudební festival ke dní nezávislosti své země, ještě o 3 dny později. To mně přišlo naprosto nedůstojné a přišlo mi to jako plivanec do našeho obličeje. Prostě nezlobte se na mě, ale kdyby tady Němci si chtěli udělat festival 15. března nebo 30. září na den Mnichovské dohody, tak to bych tedy křičel úplně stejně. A znovu říkám, křičel bych úplně stejně, kdyby si ten týž festival toho 21. srpna tady chtěli udělat Rusové, Uzbekové, Kazaši, kdokoliv. Mně to je úplně jedno. Azerbajdžánci, Arménové, úplně mně to je jedno. Prostě ten den patří nám. Ten den je připomínkou toho, kdy jsme byli skutečně okupováni a nebyl to vůbec jednoduchý čas, který jsme v tu dobu prožívali a pro mnoho lidí způsobil obrovskou frustraci. Mnoho lidí vyhnal ze země do emigrace. Takže rozhodně to není prostě důvod k tomu, aby si tady Ukrajinci pořádali na ten den svoje nějaké festivaly slavící nezávislost své země. To je prostě facka, přímá facka do našeho obličeje. To jsem ale ještě netušil, co přijde potom. Dámy a pánové, já tady skutečně zodpovědně prohlašuji, že projev Petra Pavla před budovou Českého rozhlasu v pátek 21. srpna 2026 byl z mého pohledu nejbizarnějším okamžikem historie české politické scény. Od roku 1918. Nic bizarnějšího tady nebylo. Opravdu ne. Víte, když jenom zhodnotím to, že jde pronášet člověk, který tady schvaloval tu okupaci, on se z toho vymlouval, já jsem dnes dával video, kde to nechtěl přiznat. Já doporučuji přečíst si ten životopis celý jeho. On je na stránkách iDNESu, můžete si ho najít. Napište si životopis Petra Pavla z roku 1987 a vypadne vám to. To není jenom ta adorace toho srpna 68. To je vyznání lásky k Sovětskému svazu. Tam je opakovaně napsáno, jak obdivuje Sovětský svaz a metody řešení, které přejímají ostatní socialistické státy. Jak byl na měsíc na Sovětském svazu nadovolené a tam načerpal ty zkušenosti, které by chtěl převádět tady v České republice. Že by chtěl, že se setkává s problémy a s oponentními názory těch části své posádky a že samozřejmě bude důsledně prosazovat názory strany a tak dále a tak dále. Přečtěte si to celé. To je výlev oportunismu toho nejtěžšího kalibru. Mnoho lidí říká, že byl komunista. Já si nemyslím, že byl přesvědčený komunista. On je celoživotní oportunista. On bude vždycky sloužit každému režimu, který bude zrovna u moci. Všimněte si, že Petr Pavel ani na minutu své kariéry nebyl u nebo nesloužil pro nějaký režim, který nebyl u moci. Ani na minutu. Ani na jednu vteřinu. Vždycky jen převlékal kabáty a dal se do dresu toho, kdo právě vyhrával. Představte si, jak by to byli fotbaloví fanoušci. Představte si, že byste byli v dresu Sparty a řvali byste nesnáším Slávii. A najednou by Sparta spadla na čtvrté místo, Slávie by vyhrála titul a vy byste převlíkli ten dres a začali byste volat hej a Slávia, hej a Slávia. To prostě, to nejde. To je, ten člověk nemá páteř. To je opravdu bezobratlý živočí. A on tam bude se dojímat nad odbětmi z roku 68, vždyť on to schvaloval, on byl součástí toho režimu a on ji dokonce to 20 let poté schvaloval. Všichni tady ti jeho zastánci píšou, že tehdy by bylo 7 let v tom roce 68, ale to přece není podstatné. Kdyby to schvaloval těch 7 let, tak jako malý kluk, tak by to bylo OK. A on to schvaloval jako 27-letý člověk, který fakticky byl členem komunistické strany a který usiloval o to, aby se stal významnou silou a posilou komunistické rozvědky. A ještě si vzal politručku. No tak nezlobte se na mě, ti lidé, kteří mu tam tleskali, opravdu jako jsou psychicky v pořádku. Opravdu jsou psychicky v pořádku. Představte si, že byste šli, dneska máme nějakých 36 let po revoluci, téměř 37 po revoluci v roce 89, listopadu 89. Představte si, že byste šli 36 let po roce 1945 do Lidic a tam by pronášel projev dojímající se nad obětmi Lidic, bývalý člen NSDAP a člověk, který usiloval o to, aby byl významnou, na významném postu v nacistické rozvědce Sicherdienst. Člověk, který by psal ve svém životopisu, že chtěl prosazovat, důsledně prosazovat nacistické myšlenky a potírat všechny nepřátele tohoto úžasného režimu. Šli byste mu tleskat, prosím vás, pěkně s tím, že už si to odpracoval? Kdybyste mu řekli po 36 letech, no, teď už jste tady sloužil tomu demokratickému režimu, šli byste tam zatleskat náckovi, členovi NSDAP, který by prostě studoval na to, aby byl významným členem Sicherdienstu? Je to hanba, že se ze sebe nepozracíte. Vy, oponenti, kteří mi píšete, co Babiš, co Klempíř a tak dále, prosím vás pěkně, zaprvé, neviděl jsem nikoho z nich, že by se tam u toho Českého rozhlasu dojímal jako Petr Pavel. Za druhé, nečetl jsem v životopise ani jednoho z nich, že by schvaloval okupaci z roku 68 tak nadšeně jako Petr Pavel. Vlastně nikdy to nebylo řečeno, že by to někde schvalovali. Za třetí, Ota Klempíř byl donucen k tomu svému jednání brutálním výslechem na STB, což by všichni ti hrdinové, kteří tam dneska tleskají Petrovi Pavlovi, kdyby je hodinu vyslýchal STB, tak tam napráší svoji babičku a pradědečka. To vám garantuju, tyhle ty hrdinové. Ty by nevydrželi vůbec nic a dneska chtějí soudit. To je přece obrovský rozdíl. Petr Pavel schvaloval tu okupaci z roku 68. Petr Pavel se tam jde postavit k tomu rozhlasu a dojímá se tam nad těmi obětmi, které on sám v roce 87 považoval za protisocialistické živly. A on sám nikdy nebyl nikým nucen. On na jeho rodinu nikdo netlačil, protože celá jeho rodina byla komunistická. Nikdy nebyl pod nějakým brutálním výslechem, aby byl donucen na někoho práskat nebo sepsat ten životopis. Ne. On to dělal proto, že si chtěl pomoct ve své kariéře. To byl jeden jediný důvod, proč to Petr Pavel sepsal. Takovému člověku tam chceme naslouchat opravdu. A teď se dostaneme ještě k tomu obsahu. Přátelé, on tam začne srovnávat rok 68 se současnou dobou a řekne, že i dnes dochází k útoku na demokratická média. To myslí vážně ten člověk? Opravdu chce srovnávat to, že sem přijeli ruské tanky, a nejenom ruské, pardon, abych zase, sovětské tanky a německé tanky a maďarské tanky a všechny možné tanky a obsadili reálně naše média a brutálně prostě ukončili jejich vysílání a začali si vysílat svoji vlastní propagandu, tak chce srovnávat s dneškem? Já jsem normálně v tu chvíli mu chtěl poslat jako číslo na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. To si nic jiného nezaslouží. Ten člověk není normální, z toho se každému normálnímu člověku musí prostě dělat špatně. A já jsem přesvědčen, že ti lidé, kteří na něj pískali, já jsem přesvědčen, že většina z nich byli lidé, kteří pracovali před rokem 89 proti tomu komunistickému režimu, kteří si nechali rovnou páteř. Mnoho lidí jste mě psali do komentářů, když jsem tam napsal, že můj táta měl stejnou nabídku na stole. Můj táta byl projektant v hradecké firmě Gumokov a měl nabídku být náměstkem a později ředitelem téhle velké firmy se všemi výhodami. Stačilo, kdyby vstoupil do strany. Neudělal to. Neudělal to. Tečka. Pardon. A takových lidí tady byly desetitisíce, statisíce, miliony, kteří prostě se nepodvolili tomu režimu. A dneska máme poslouchat tohleto oportunistu, který byl ochoten prodat svoji čest, kterou nikdy ani neměl, a jít prostě sloužit tomu zločinnému režimu na ty nejhorší možné posty. Jemu dnes v Trutnově dávají tričko s Havlem. Jo, on studoval na to, aby toho Havla sledoval a kompromitoval. Neskutečné, opravdu neskutečné, co jsme schopni tady ještě zažít téhle zemi. Jakým způsobem tady začala dominovat pseudomorálka nad skutečnou morálkou. To už opravdu chybilo jenom, aby si vzal do ruky kytaru a začal brnkat Karla Kryla. Já už jsem to čekal, kdy to nastane, že si vytáhne z futrálu kytaru a začne brnkat Bratříčku, zavírej vrátka. Opravdu. A to nic, ještě by to mohla zpívat Marta Kubišová. To je prostě neskutečné, kam jsme se to dopracovali. Víte, rok 68 byl pro naše dějiny samozřejmě momentem zlomovým. Z geopolitického hlediska jsme byli bohužel obětí tehdy studené války, kdy v roce 62 v říjnu vznikla karibská krize. Svět byl na pokraji třetí světové války a po necelých 6 letech prostě Sovětský svaz byl v situaci, kdy a samozřejmě i Západ by si nenechali vzít navzájem to teritorium, které si rozdělili po druhé světové válce. A my jsme to bohužel odskákali, my jsme byli zase jenom to políčko na šachovnici, ale já už nechci být znovu to políčko na šachovnici. Ta šachová figurka, která skáče jak mocný pískají. To je pro mě ten základ, dámy a pánové. A rozhodně nechci, abychom tady poslouchali moudra člověka, který zaprodal tuhle zem kvůli své vlastní kariéře. A který zaprodává i nadále. Protože úplně stejné, jako schvalovat invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 do České republiky, no, do tehdejšího Československa, úplně stejné je dnes navrhovat vznik Spojených států evropských. To je možná ještě horší, protože to by bylo srovnatelné s tím, kdyby tehdy navrhoval, aby se Československo stalo součástí Sovětského svazu. To by bylo srovnatelné. To znamená, on, jak říkám, vždycky sloužil jenom tomu, kdo byl u moci a celý život fakticky prosazuje proti české hodnoty. Celý život je postavený na tom, že plní rozkazy svých loutkovodičů, které jsou v přímém rozporu se zájmy občanů České republiky. Taková je situace, dámy a pánové. Přátelé, slíbil jsem, že to dnes bude kratší a svěžnější. Navíc 8 hodin budeme u doktora Vajíčka. Moc děkuji. Viděli jsme, mám tady téměř 2800 sledujících tuhletu chvíli, což je naprostá paráda. Prosím ještě jednou o sdílení. Možná jenom částí, vždycky vidím, že se různě objevují výseky z toho mého živého vysílání. Velmi si toho vážím. Děkuji za vaši podporu. Je nás tady už teď, jak říkám, 252 tisíc a budeme růst dál, protože zdravý rozum musí nakonec zvítězit. A myslím si, že dnes ta televizní debata na Primě, na kterou se dívali 100 tisíce občanů České republiky, k tomu zase znovu přispěla. Protože každý člověk, který je schopen používat svou vlastní hlavu, aniž by neustále jenom opakoval floskule a fráze a propagandu, která je šířená mainstreamovými médii v České republice, tak prostě každý člověk musel vidět, že my máme argumenty a my myslíme na ně, zatímco ta protistrana, ta je tady jenom od toho, aby bohatli jejich sponzoři a jejich donoři. A samozřejmě kvůli tomu, aby oni sami profitovali dál. Mimochodem, když my navrhujeme jako koalice zmrazení platů politiků, tak oni jsou proti. My nám tam budou vyprávět, kde všude máme šetřit a my říkáme, jestliže chceme někde šetřit, tak první musíme začít u sebe. To je logické gesto, každý, kdo kdy dělal ve firmě manažera, tak ví, že musí nejdřív začít šetřit u sebe, než začne šetřit u svých zaměstnanců. Takže první gesto je, my si zmrazíme platy, já bych byl i pro snížení a opozice je proti a označuje to za populismus. Ne, to není populismus. To je, dámy a pánové, jasný vzkaz, že tahle politika, tahle vláda je jiná, že chce začít šetřit u sebe, teprve potom u těch ostatních. To je něco, čemu oni absolutně nerozumí a nikdy rozumět nebudou, protože drtivá většina z nich je v té politice jenom kvůli tomu teplému křesílku a kvůli svém vlastním mzdě a svému vlastnímu pohodlí, kvůli ničemu jinému. Oni nic pro tuhle zemi odvést nechtějí, oni nechtějí této zemi sloužit, oni chtějí sloužit jenom vlastní peněžence. Ostatně, když někdo pochází z dozimetrického hnutí STAN, tak co od něj čekáte? Mimochodem, zase tam byl STAN a TOP 09, obě dvě dozimetrické strany. Za normální okolností, v normální zemi, už by tyto strany byly dávno u soudu a soudní instance by rozhodovala o možná i jejich zrušení, když ne o dramatické a astronomické pokutě. Tady u nás sedí v televizním studiu, já jim v tom nebráním, nechť se to ukáže v plné nahotě, ale za mě, dámy a pánové, je to naprosto neuvěřitelné, když oni nás nazývají extremisty, přitom právě to jsou tyto strany, které jsou nejvíc extremistické ze všech, rukou v ruce s Piráty, kteří by nás tady připravili o naši suverenitu, o naše bohatství, o naši bezpečnost. Oni by nám sem dovedli migranty z obou dvou stran, oni by nás vyždímali do posledního mrtě přes emisní povolenky, přes další platby, jako je EPDB a tak dále, tedy náklady, chci říct spíše. Oni by nás prostě zaprodali tomu Bruselu jenom za kus žvance za těch pověstných 30 stříbrných. To oni jsou extremisté, ne my. My chceme jenom návrat ke zdravému selskému rozumu. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji za podporu. Kdo chcete, v 8 hodin u doktora Vajíčka na YouTube, budu se moc těšit a doufám, že příští týden se zase znovu brzy někde uvidíme. Mimochodem, rozjíždím se na předvolební kampaně, takže brzy uvidíte kalendář na webu naší strany a můžete za námi určitě dorazit. Budeme jen a jen rádi a já vás moc rád uvidím i osobně. Přeji vám úspěšný týden a samozřejmě na závěr, jako obvykle, musím říct jediné. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Bůh je ochraňuje.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. A já vám dneska řeknu úplně co jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska svůj svátek. Kdo, že to dneska slaví Kristýny, Kristiny a Kristen. Kristýna je krásným jménem s křesťanským původem. Jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Prý. Říká se to tady, píše se to tady. Jméno nosila například švédská královna Kristýna I. Švédská. Dnes je jeho nositelkou populární americká zpěvačka Christina Aguilera, herečky Kristen Dunst, Christine Larkin nebo Kristen Bell, především díky upírské sáze Twilling se proslavila také americká herečka Kristen Stewart. Jméno však nosí i české herečky, například Kristýna Hlaváčová, Kristýna Kociánová nebo Kristýna Leichtová. Jméno patří i k modelce Kristýně Lebedové nebo tanečnici Kristýně Kloubkové. Také slovenská zpěvačka Kristýna Peláková si umělecky nechá říkat jménem Kristýna. Nositelkou jména je také česká beach volejbalistka Kristýna Kolocová, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně jsou známé jako Kiki a Maki. Kiki a Maki, no. Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristina, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristiny, tak těch je 7797. 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků tady máme. 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény. Tak. Kristen je opravdu minimální. Tak. Milé Kristýny, milé Kristiny i milé Kristen, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte, je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici, a víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale nemoc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristiny i Kristýny, to jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost. Nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Uf, takhle to zavřu, šup a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka, agenturní zprávy, no
na nás čekají 24. července, to je právě dneska, lekce dějepisů. 24. července 17.

severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak a teďko agenturní zprávy si řekneme, tak přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějaký oznámení, ježišmarja. Podle prohlášení jemenských od tady musí vyskakovat nějaký blbej ten. Tak, chviličku, já se nalistuju zpátky. Mě tady odvedlo. Tak. Podle prohlášení jemenský Hutíové útočili na dvě saúdské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního plynu LNG. No, tak se překul. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu, oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Iránu, aby se zdrželi kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TASS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TASS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saudská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 000 lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFMTV. Společnost Rheinmetall, německá firma z odvětví obranného průmyslu, byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TASS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. 2 miliardy dolarů měsíčně budou ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Jug. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům.

0: Vučić prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem. Tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila $99 za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharovová v reakci na slova Drapátia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharovová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teď posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z, řeknu, alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s Fialovcema, ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jediný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a mnohem rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká? No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té Fialové vlády to vypadalo.
1: Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
2: Je to agentura No Limits? Já jsem tam, někdo psal, to je pravda, já jsem viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusá. Každopádně je to agentura No Limits.
3: Napojená na ODS. Asi pořídila
2: krásný velký sídlo v Pražském Karlíně nedávno. Mm-hmm. Vlastně kde sídla dřív Ekonomia, ta odešla z těch prostor. Teď tam sídlí agentura No Limits. To velmi jako gratuluju, honosný prostory. Spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že? ti lidé byli, nevím, jak to dopadlo, vlastně chvíli stíhání kvůli krácení DPH, možná to ještě pokračuje. Tak nevím, hele, jako zjistíme, podle mě to je zajímavý.
3: 4,2 miliardy.
2: 4,2 miliardy.
3: Za marketing vlády do jedné agentury, to je jako ohromná částka peněz. Tak pro srovnání, do dvou zdravotních pojišťoven se teď naleje 8 miliard, aby zachránili všechny ty pojištěnce, co tam jsou, nás všechny, kteří si to platíme. Já jsem třeba jedním z těch klientů. Tak 8 miliard je potřeba na záchranu dvou, takže dejme tomu 4 pro jednu, tak úplně ta stejná částka šla za 4 roky jedné jediné agentuře. Počkej, mediální.
2: Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tom to největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiama, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. Kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média, a to médium i na základě vzájemné dohody vrátí od 25 do 50%. Klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácený. A ty tam lidem už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? Už nekouká, jak to bylo utracený. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracený.
3: Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči, současné vlastní vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak jo, fakt to... nevím, jako za co se ty prachy utratily. To je obrovský balík peněz. Se jako neumím
2: vůbec představit. My vás můžeme uklidnit,
3: že my si ty peníze fakt peníze nebereme.
0: Miliardu ročně. Miliarda je prosím vás 1000 milionů. 1000 milionů posílala Fialova vláda, jenom jedné, teď my nevíme, kolik ještě se vynoří, jo. Jenom jedné té mediální agentuře zpřáteleného bývalého ksi synáčka bývalýho poslance a člena ODS Vidíma. To byl taky pěkný výkuk. A oni v podstatě zabezpečovali ty správné informace, do toho ještě najali Foltýna a vytvořili spoustu jakoby... Takže Goebbelsovo ministerstvo pravdy, jo, by se normálně červenalo. To, co oni tady vytvořili. A to, jak dojili stát, prostě to posílal stát. Vláda si platila agenturu, která měla komunikovat správně občany přes média tak, aby občané je znova zvolili. Rozumíte tomu? Prostě vláda utratila 4,2 miliardy za to, aby je po 4 letech znova lidi zvolili. Čili aby se vykresloval obraz toho premiéra nejlepšího z nejlepších. Aby se tady vykreslovaly obrazy těch ministrů, jako je Černochová a spol. Nebo Vykulená Čivava. Prostě, že oni byli ty nejúžasnější a oni to nejlépe tady dělají jenom pro vás. Oni zaplatili 4,2 miliardy z peněz daňových poplatníků na svoje znovu zvolení. Protože to byl hlavní cíl té mediální masírky občanstva. Ovšem, když už někdo začne krást, jo, tak krade tak, že ani neodvede pořádně tu práci. A prohráli volby. Víte, jaký by byly výsledky voleb, kdyby tam netekly takovýhle peníze? A to my ještě nevíme, jaký peníze tekly zase někam jinam, jo. V rámci rozkrádání a v rámci ovlivňování. V rámci manipulace s veřejným míněním. Oni utratili za manipulování občanů miliardy z jejich peněz. Vzali peníze těch občanů a těma penězma si najali profesionální agentury, které měly zabezpečit, že oni je znova zvolejí. Můj tatík by řekl, já bych jim ty držky nenažený roztrhu toho koryta. No nic, pojďme dál. Pojďme dál, protože Česká republika je samé překvapení. Ono je to totiž jaksi časem. To všechno vyjde. Pak tady máme nezávislou českou televizi a to je nezávislá, nemainstreamová, tedy pro občany přinášející vyvážené zpravodajství televize, čili veřejnoprávní televize, která má pochopitelně za úkol přinášet vyvážené zpravodajství o skutečném stavu věcí. Tak nemějte mě za blázna. No jo, vím, že má to trochu háček, víte. Ono se tak něco tak trochu ukázalo. Závidím lidem v určitých momentech, kteří znají ty cizí jazyky, dneska máte plno překladačů a tak. Já jim to trochu závidím, protože mají určité možnosti, které já nemám. Jo, já jsem na tu angličtinu, prostě já holt nejsem. Protože a zkrátka, tak mám rád jiné jazyky, to za A. Za B, prostě to je tak. No, ale naštěstí mám kamarády, anebo lidi, kteří to ovládají. No, tak se pojďme podívat, jak některé neziskovky a veřejnoprávní média, jak jsou spřažená do určité formace, která zase má za úkol manipulovat veřejností. Takže až někteří blbičci budou řvát někde na ulici, že my tu naši českou televizi nedáme, blbečci a blbečky, laskavě se informujte a otevřte oči a začněte navnímávat, kdo tu televizi platí. Jo, platí občané svými poplatky, ale pozor. Pak jsou tam peníze, které pochopitelně jdou skrze nějaký rozsejpací rastr, skrz nějaké smlouvy a dohody určitým lidem na to, aby ti lidé vytvářeli určité typy programů, určitě nějak zaměřené, které mají lidem ozřejmovat a vysvětlovat určité věci tak, jak se chce. Víte, kdo je takovým donátorem třeba České televize? To je třeskavé téma. Představte si, že několik let si tady americká vláda platila Českou televizi. Lidi v České televizi. Platila si tady v naší nezávislé televizi. Si tady platili programové jaksi složení. Nevěříte? No, tak pojďme se na to podívat. Mám tady jisté odhalení.
4: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní, nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy.
0: O čem vlastně to tady teďko ty dva příspěvky byly? Ty dva příspěvky byly hlavně o tom, jak je ten svět vykresloval, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Umíme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3 tisíce smluv na provedení práce a tak dále. Čili to jsou smlouvy i s těma redaktorama, kteří jsou tam zaměstnaný a tak dále. Čili tam tečou velký peníze prostě z té televize ven nějakým lidem. Takže umíme se asi představit, jak relevantní byli ti rádoby odborníci a experti, kteří byli najímáni za ty peníze, byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky různých odborností byly najímány za tyto peníze a vytvářely tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jak jsme si říkali, že 3,2 miliardy, no jedné agentuře pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč americká televize, americká vláda České televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze. Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví, to je důkaz toho, že ty věci byly zaplacené. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám Česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch a v těch věcech? Přece to by měli říct. Proč si to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni a Česká televize? Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo, Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To je zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobistickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazení ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie a budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení, prestituti a prestitutky. Co se má stvořit? Co se připravuje? Co se má mediálně pokryt, aby to lidi spolkli? A jak to dopadne? To si taky řekneme, ale až po písničce. Pojďme si zahrát.